0: Stál jak u vrb pod hráskou. A teď napravo širý svět, nalevo taky, rovina, že konca nedohlídneš, ale co? Zajdu si k rybníčku, pojím pár buchet, odpočinu si a pak uvidíme. Žaby kvákajou. Bude asi pršet.
1: Pozdrav tě, mládenče, kde se tu bereš?
0: Fuj, to jsem se lekl. A kde ty se tady bereš? Ani jsem tě neslyšel přijít.
1: No to víš, my krajánci jsme zvyklí chodit hezky potichu. A co pak, že tu ležíš, jako bys chcel vyležet nebe?
0: Jo, nebe. Do světa musím. Pan táta přikázal, že musím poznat, jak voní práca. Ale mně se stejně zdá, že ze všeho nejlíp voní o tuhle máminy buchty. Nechceš? Vem si, ať víš, že hanáci nesou lakomí.
1: Poctivý by byl, lakomý taky není, snad to s ním ještě nebude tak zlý. Pančku, to je buchta, jako cihla. A ta chuť. Takový buchty umí paní máma ve Ptenským léně. A když dělá v dolky, co jako kola od vozu.
0: Jotuž, to by bylo něco pro mě. A kde je ten mlén?
1: No tož, když půjdeš jako na Prostějov, dáš se potom k Plumlovu a potom ještě kousek, no a budeš ve Ptení a tam už mlén snadno nandeš. Mlínský kolo klape tak, že už je z dálky slyšet. A nebo můžeš taky jinou cestou.
0: Počkej. Která je kratší? Ta přes Prostějov nebo ta druhá?
1: No, řekl bych, že to vyndem ptáš. No,
0: proč? Abych zbytečně nohy netrmácel a boty nedřel.
1: Jen počkej, Lenochu, však se ještě natrmácíš dost a dost. No, abych šel, když tě na spadnutí, tak děkuju za buchtu.
0: A já za dobrou radu. A když je paní máma ve mléně peče ty vdolky? Jo, tož sákryš. Kdybych nevěděl, že nespím, řekl bych, že se mě to všecko jenom zdálo. Kam se ten krajánek tak najednou poděl? A Božka je tady. Honem buchty s ním, aby mě nerozmokli.
1: Žeňte ho, mraky! Blesky zahrějte mu na cestu a ty krupobití naklepej mu trošku tvrdou hanáckou palicu. Do mléna!
0: Aby do toho, tomu říkám cesta. Takové svět, to snad ani není možná, že až tak daleko bydlí o lidi. Před Plumlovem kopec jako hrom?
1: Ty mu říkáš kopec, vršíček jako krtčí hromádka.
0: A tady čím dál hůř. Hned do kopca, hned zase z kopca a mlén nikde.
1: Kola se točí okolo poce mlén.
0: Počkej, Floriane, zdá se ti to? Nebo je to mlínský kolo?
1: Kola se točí okolo poce mlén.
0: A co to kola? Mlén nemůže být daleko.

0: Říkám ti naposledy, že si hrdíška vezmeš. A dost.
1: Proč si zrovna já mám vzít pohavu, kterému kape voda ze čosu?
0: Právě proto, Mariano bláznivá. Víš ti, co to je mít ve mléně netěho, kdo je ve spolku s Hastrmanem?
1: A proto si mám já zaživa usouši.
2: A to je mě set sakramenská historie.
0: Nemudruj, nemudruj, já chystá se na svatbu. Nebo mám vytáhnout řemeň?
1: Ne.
2: Podívejme se. Už zase řemeň. Vypadá to, jako by byl kožený pásek nejlepší medicína na všecko.
1: Pan táto.
2: A jak ta děvčica, prosím. Až to srdce trhá.
1: Pan táto, na kolenách vás prosím.
2: Nepros, Mariánko, nepros. A vy, mlinářu, jestli budete Mariánku trápit s tím paskřivcem vodnickým, uvidíte, co jste ještě neviděl.
0: No, to jsou teda zvědavé, co uvidím. Přijde si takové nějaké a bude tu ve mléně poročet.
2: Mlinářu, naposled, jestli hned nenecháte Mariánku na pokoju, zastavím vám mlínský kolo.
0: Já. Ha. Tož teda, jo. Ha. Takovou klubnou hubu jsem ještě neviděl. Mlínský kolo zastavit. Víš ty, kolik lidí mi na to muselo vést? Jen táhni dál po potoku a nestaré se, počtím, že nic není.
2: Mariánko. Chceš Ferdíška?
1: Nechcu.
2: Pan táto, naposledy.
0: Mariano, jdi se strojit, budu o námluvy.
2: Tak dobrá. Já to kolo zastavím, pan táto. Ale vy budete pěkně prosit, abych je zase pustil.
0: Co blázníš, senko? No co pak se to dělá, zastavovat mlýnský kolo? Vevnitř čeká jeho mlečí, stárek má na svý pánu na stoliči a teď, no jedno.
2: Už jsem řekl, pan táto, dokud od vás neuslyším, že Mariánku do té potvory vodnické nutit nebudete, kolo se ani nepohne.
0: Teď mě zničíš celou živnost. Co pak si myslíš, že budou mlečí čekat, až se tobě uráčí pustit kolo?
2: Mlinářu, vy to nějak divně pletete. To kolo se roztočí hned ten okamžik, co se vám uráčí říct rozumný slovo. No tak co? Bude to?
0: No tak to... No dobrá, a ty pust to kolo.
2: Jo, až naprší a porostou vařičky. Tady na vlastní oči chci vidět, jak to Mariánce řeknete.
0: Čert, abych s tebou popolu mlátil. Mariánko, Mariánko, pojď sem. No pojď a neboj se.
1: Tam táto, já...
2: No ne, to tak je děvče jako malovaný, tváře krev a mlíko. A ty vlasy, jako když do lánu ječmeňa sluníčko svítí.
3: To by byla nevěsta Florišu.
2: To by byla nevěsta Florišu.
0: Tož Mariánko, když tolik nechceš, to si toho Ferdíška brát nemusíš. No a ty pust kolo! Ja,
2: dobrá, mlinářu, to jste řekl moc pěkně. Ale my hanáci jsme lidi opatrní. Řekněte k tomu ještě a já už tě k němu nikdy nutit nebudu.
0: A já už tě k němu nikdy nutit nebudu, no.
2: Tak, to je jináčí muzika. Toč se, kolečko, toč, mlečí čekajo. A vy se, mlináři, nezlobte. To já bych přes srdce nepřenes, aby si taková hezká děvčica musela vzít vodníka.
0: No, řeknu ti teda, už jsem viděl ve světě ledácos, ale takovýho siláka ještě nikdy. Jak pak ti říkajo?
2: Maminka mě říkala Florián. Ale jináč mě všichni říkajo Floriš. Floriš Pernica.
3: To je mládenec, Mariánko, jako pana.
1: To je mládenec, panečku, jako pana.
0: A kde se starý veptení vzal, Florišu?
2: No, tatík přikázal, že musím do světa hledat si prácu.
0: No a co takhle, kdyby se zůstal u nás, práce by se pro tebe našla.
2: Počkejte, pan táto, počkejte. Je to ten mlén, kde paní máma peče v dolky jako kola od vozu?
1: No.
0: A Bůh ty jako cíl, jo? Já tož, matka už tě znajou ve světě. Tak zrovna dneska zadělávala.
3: Tak co, Florišu, nechcel bys tady zůstat?
0: No,
3: Florišu, je tu Mariánka.
2: Jatoš, já bych aj zůstal, ale budu mít vždycky dost...
0: Práce? No, to víš, že bude.
2: Ale já myslel dost dolků a buchet a tak.
0: Jomáč, ty budeš mít všelijaký trnkovo, cibulovo, česnekovo a koprovku a šišti vaří naša matka veliký jak hlava. No tak co, plácnem si?
2: Tož já.
3: A... Jen počkej, Florišu, snadno bys přišel k plné míse. Ne, podívejme se. Na Mariánce může oči nechat. No, konečně, proč ne? Je to děvče jako obrázek. Pec majo ve mléně jako stodolů a o dobrou míru na míse je tu taky postaráno. Jen se nepleť, chasníčku, ještě jsou tu já, král ječmínek. Večír, až přijde Ferdíšek na námluví, uvidíme, jestli ti srdce nespadne.

0: Marianko! Marianko! Mleči už odjeli, večer na krku, za mi zápraží!
1: Maminko, prosím vás.
0: A co pak?
1: Když on, Ferdíšek...
0: Vidíš, zapomněla jsem. Ale co? Ferdíšek, ne Ferdíšek, uklidit se musí.
2: Mlynářko, neříkejte to jméno přede mnou, nebo vsteky na místě puknu.
3: No, co vyvádíš, jako by tě střečil honil.
2: Když si jenom představím, že by s tím Mariánka musela promluvit, že by mu snad musela ruku podat.
3: Na to je jednoduchá rada, udělá to za ňu. Ha?
4: Floríšu, je to práce.
2: No ale to přece...
0: To přece není práce pro pacholka.
4: Pec tu majo jako stodolu. Nechej Mariánku, Mariánko, adi na kutě.
1: Já mám takový strach.
2: Tak víš co, Mariánko? Já tam ven půjdu s tebou. A pěkně si na toho namlouvača počkám. Uvidíme, jak bude zpívat, až ho polechtám líkovým provazem.
4: Vida, Floriánka, doma už zašeralizl na pec a tady bude ještě za tmy venku bloumat, přes plot vyhlížet, stráž držet.

0: srdce, mě tluče až v krku Florišku.
1: Neboj se, Mariánko.
2: Na takovýho vtáka ještě vždycky stačím.
0: A co když ti něco udělá?
2: Já to určitě. Blecha pokopala koně.
0: Jen se nesměj. Je to přece jenom...
2: Ty se o mě bojíš, Mariánko.
0: To se ví. Zastal ses mě a...
2: Sedni si tady ke mně na lávku. Je to takové krásné večer. Hvězdičky svítí, jo.
0: Ale teď ty se vůbec na hvězdičky nedíváš.
2: Však je vidím. Ve tvých očích.
3: Florišu, pec už na tebe čeká. A na stole zůstala ještě půlka v dolku. Florišku.
0: Florišku. Když ty se tak pěkně díváš, nedívej se tak.
2: Kdybych já byl tvým pantáto, nikdy by mě ani nenapadlo nutit ti Hastrmana za ženicha.
3: A kdybys ty sám byl ženichem?
4: Mariánko!
2: Co to bylo?
0: Už je tady, já se bojím.
2: Počkej, Ferdíšku.
4: Mariánko!
2: Ps. Počkej, děvčico. Neozývej se. Půjč mi ten svůj šátek. Tak. A schovej se tady za staré mlýnské kameny.
0: Já mám strach.
2: Nic se neboj. Ten ti ublížit nesmí.
0: Ale já se bojím víc o tebe, Florianku, můj milé.
4: Mariánko!
5: Už jdu. Kde pak si, Ferdíšku? Je to má, já tě nevidím.
4: Kde pak bych byl? Jako vždycky, u branky do sadu.
2: Tak si jen počkej, až odmotám líčené pro vás.
5: Tady jsou, Ferdíšku.
4: Yeah. A co pak, že jsi vzala dneska šátek?
5: Padá rosa. Měla bych vlasy jako Hastrman. Nezlob se, Ferdíšku.
4: Mariánko, dneska si o tebe pantátovi řeknu. Hned jak paní máma síňku pokropí, pojdu dovnitř.
2: Já už tě vidím, a... to lavajzníku jeden.
4: Mariánko, ty mlčíš, rosničko moje. Vlastně ode dneška budeme ženich a nevěsta. Mariánko, dej mi hubičku.
5: Ale Ferdíšku, to přece nejde jen tak na jedno.
4: Tak mi aspoň ruku podej.
5: Ale jenom přes bránku.
2: Aha. Studíš jako žaba.
4: Mariánko, Mariánko, ty máš najednou nějak veliké ruce.
2: Já ti dám ruce. Je. Tady tě líkovým provazem přivážu a tak dlouho do tebe budu řezat, dokud neslíbíš, že necháš Mariánku na pokoji.
4: Au, to bolí, nech to.
2: Nekňuč a slibuj.
4: Mariánka je moje.
2: Oho, určitě, tady mě jede po nose trágáč. Povídám ti po dobrým, slibuj.
4: A mlinář řekl.
2: Mlinář řekl svoje a já ti povídám taky svoje. A už mě dlouho nezlob. Víš mi, hanáci, jsme klidní. Na mě by mohl klady štípat. Ale když se dožeru, bude tě to mrzet.
4: Když ale.
2: Žádné když ale. Tak co, bude to?
4: Ane, já Mariánku chci.
2: No tak dobře. Mariánko, přines nůžky.
4: Co to?
2: Ustříhnem panáčkovi šosy, co mu z nich voda kape.
4: Ale
2: a já mu zatím vymaluju na záda líčákem tuze pěkné obrázky.
4: Ne, já nechci.
2: A najedno, nechce. A že Mariánka nechce tebe, to je ti jedno, co?
4: Co?
2: No tak co, budeš slibovat nebo ne?
4: Budu.
2: Tak říkej, Mariánku už nechcu.
4: Mariánku už nechcu.
2: Už se nikdy u mléna neukážu?
4: Už se nikdy u mléna neukážu.
2: A nebudu škodit ani mlénu, ani nikomu z lidí.
4: A ne, to ne.
2: No tak bude to, mám ti jednu přišít.
4: Ne, nechej ten líkový pro vás na pokoji.
2: A nebudu škodit ani mlénu.
4: A nebudu škodit ani mlénu.
2: Ani nikomu z lidí.
4: Ani nikomu z lidí.
2: Tak.
0: Tak.
2: Teď tě pustím. A upaluj. Jestli tě tu ještě někdy načapám, poznáš, co to je, když se Hanák vztekne. Mariánko.
0: Je mě dobře.
2: A mě taky, Mariánko.
0: Jenomže, když jsi mě vyhnal ženicha, budeš se muset postarat o jiného. Bez ženicha zůstat nemůžu.
2: Já to šali. Když já o žádným nevím.
0: A to já zase ano. Jmenuje se Florián.
2: Mariánko.
0: Florián. Pernica. A je to ten nejsilnější a nejmilejší chlapec z celé Hané.
3: A panečku, podívejme se na lenocha. Na hubičky mu líno není, jen počkej, Florišu, ještě není tvoja.
1: Jsem hanácký král ječmínek. Dobrým pomáhám, na lenochy mám nabroušený a na tohle zvlášť. Teď si tam leží za pecou, usmívá se jako měsíček a sní o svém Mariánce. No, jen si to všecko maluj pěkně na růžovo. Ráno už se postarám, aby ti hřebínek sklapl. Takhle by ses zase za pecou usadil, jen si jako medvěd převaloval a Mariánka by ti za chvilku musela nosit šišky s trnkovou omáčkou až na pec. Ja. Dobrý srdce máš, statečný seš taky,

0: Tak preste si dali včera s Mariánkou slovo.
1: Dali, pan táto.
0: No, což padlo to. Mládenec si jako dub. Síly máš za dva. Dám ti, Mariánku, dám. Ale musíš mě dokázat, že umíš taky za prácu chytit, nejenom za mlýnský kolo.
2: Pošli Floriša s Potahem do lesa.
0: Pojedeš s Potahem do lesa. Já mám ve stáji dva páry vraných koní. Málo kdo s nima umí jezdit.
3: A co snídaně, hospodářů?
0: Ale není čas vysedávat v kuchyni. Paní máma ti dá na cestu pár vdolků.
3: Pár vdolků? To mě nevystačí ani na cestu po vsi.
1: Ale co? Však ona mě Mariánka ještě nějaké přidá. V poledne budu doma a pak se pořádně najím.
4: Floriánku, dej na sebe pozor. Ty koně nikdo nezapřahá, jsou divocí jako draci a kopo.
3: Jen se neboj, Mariánko,
1: já už si je skrotím.
5: Jede Floriš, jede jako pán. Ani prostějovský radní nemá takový koně. Hranic jako uhel jen letí. Floriš si sedí na kozlíku jako hanácký pámíček a jen opratima pohazuje. A je, a hot, za chvilku je v lese. A to ještě při té jízdě stačil sníst dva vdolky. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tak jsem se na tebe díval, panáčku, jak s tím vozem jedeš. To by ani panské koči z Kroměříža nedokázal.
3: Ale jdite, stařečku, teď to nic není. Tak, koníčci, tady vás pustím na mítinku a než dreva na vůz narovnám, pěkně se paste.
5: To se nebojíš nechat koně enem tak?
3: Proč bych se měl bát?
5: No, co kdyby ti je ječmínek sebral?
3: Proč by mě je bral? A však já už si dám pozor.
5: I panáčku, dneska praží už od rána. Člověk si chvilku odpočíne, zdřímne a hned jsou koně pryč.
3: Co bych odpočíval? Práce je tu tak na půl chlapa. Naložím a pojedu. Mariánka na mě čeká.
5: No a tak hodně štěstí, chasníko.
2: Slíby se slibujo. Uvidíme, jestli se Lenoch polepšil.
1: Stařečku, co kdybyste mě ty koně...
3: Je tož to je věc. Teď tady byl a už je fuč. No, co si budu hlavu trápit. Třeba zalezl do křoví. Ale ono to sluníčko opravdu připaluje... Vlastně bych si mohl na chviličku zdřímnout. Vůz naložím v mžiku. Na chvilku se natáhnu.

0: Neříkal jsem to? Lenoch lenochem zostane. To bylo řečí a už tu drva řeže. Já ti dám Mariánku. To by se to hledělo do pěkných očí. To by se to hladili zlatý vlasy. Není místa pro lenochy na naší Hané.
1: Nechte toho křiku, pan táto. Však už vstávám.
2: Pro pána. Koně jsou pryč. A slunko stojí vysoko? Jistě už bude brzo poledne. No, kdyby měřili čas podle mýho hladu, tak už je aspoň zétra. Zatrápené, Floriane. Sliboval jsi. A ty co o koně v pekle?
0: Copak? Mládenečko, vypadáš, jako by ti někdo vypil rybník.
2: To jste zase vy, stařečku? Neviděl jste moje koně.
0: No, však si je sám pustil na mítinku, aby se popásli.
2: No, ba pustil. A pak jsem si na chvilku unavený nohy natáhl.
0: Unavený nohy. Ty si ještě na prácu ani nesáhl.
2: Ječmínek. Král ječmínek.
0: Hledej si koně. Bez nich se do mlýna vrátit nemůžeš.
2: Ale kde je mám hledat?
0: Jdi tam, kam táhnou oblaka.
2: K horám táhnou. Až kam si k drahanům. Taková dálka. Teď tam už je někde konec světa.
0: Jeden ženich s mokrým šosem, druhé lenoch lenivá.
3: Tož to bys mě dožral, ječmínku. To mě neříkej. Já ty koně nandu. Já je do mléna dovedu. A Mariánka bude má, i kdyby čert na koze rajtoval.

0: To jsou hory. Proti ním je kopec za našeho dědinou jako nic. Do takového srázu bych nevylezl, ani kdybych byl najezený. A mě včel hraje žaludek, ovej a běda dohromady.
1: Aspoň kdyby člověk potkal živáčka.
0: A podívejme se. Sotva jsem to dořekl, babka na cestě.
2: Kam pak, mladinče, kam pak?
0: Hledám dva páry vraníků, zaběhli se mě. Už skoro hladem padám a ne je najít. Nedala byste mě, babičko, aspoň skývku chleba.
2: I co pak o to, třeba celý pecen, ale taky bych něco od tebe potřebovala. Mám v chalupě dva páry koní, jsou bujný a divocí, hospodáře už nemám, a co já stará ženská s nima? Kdyby se zapřáhl a zoral mě ten úhor pod lesem, dala bych ti jídla, co hrdlo ráčí.
0: No, moc času nemám, musím koně hledat, ale abyste neřekla.
2: No, je to nedaleko, najíš se, odpočíneš.
0: Na odpočívání teď nemám čas, musím najít vraníky a hyje za Mariánkou.
3: Však máš svý koně nedaleko, jen aby tě zasí lenost nepřemohla. No, uvidíme.
2: Cakvíš, chleba do tebe padá jako do studně. Jsou zvědavá, jak ti půjde práce od ruky. Vy hanáci jste zvyklí na pěknou černou zem, tady budeš orat na půl kamení. A na koně dej pozor, kde bys jim povolil polámotí pluch a postranke zpřetrhajo.
0: Nebojte se, babičko, síly mám zase dost. Bude to jako když máslo krájí.
3: Opravdu? Čtyři vraníky zapřáhl jedna dvě, půl úhoru taky zoral ve chvilce.
4: Jenže...
0: Horkotu mají zrovna takový jako nahané, ale pěknou mes, na které by si člověk mohl odpočinout. Já tož tady je mezička, jako dělaná pro chvilku klidu. Mateří doška tu voní, čmelák vzučí. Ne, Floriane, ne, spát nesmíš, to by to zase dopadlo.
4: Je, a tady leze zlatohlávek, les šumí.
3: Usnul, lenoch, prácu nedodělal a spí. Hyje, koníč si, hyje!
0: Co je? Co se děje? Snad jsem neusnul.
3: Na moutě!
0: Pluh polámané, postranky zpřetrhaný a koně pryč, kde já je jenom nandu. To mě určitě udělal ječmínek. Byl jsi to ty, ječmínku?
5: Já!
0: A kde mám teď koně hledat?
5: Jenom skloň tu svou pyšnou hanáckou palicou a pořádně se rozhlídni. Nandeš jejich stopy na louce mezi řepou, až tam, kde si daleko zmizeli v ječmenu.
0: Zmizeli. A já bych taky nejradši ze světa zmizel. Dobře mě pan táta říkal, že lenoch je na tém světě jen pro ostudu. Kdyby mě Lenora netrápila, mohl jsem být dávno u své Mariánky. Nic, Florišu, nic. Nebreč tu jako baba. Seber se a jdi za vraníkama. A jestli je nenandeš, tak snad radši pod zem zalez.
3: Ještě jednou tě vyskouším, Floriane, a pořádně ti líno kůžu proženu. To by tak hrálo, aby se takový chasník dělat nenaočil. Hej, mraky! Co jsem hnal k horám, vraťte se a hezko muziko Floriša vyprovoďte.
0: Pěkná čina. Valí se to ze všech stran a nikde ani stromečka, ani chaloupky. Ja to sákryš pro oči nevidím, nebo co tamhle je chalupa jako hrom. Hospodář stojí na zápraží.
5: Nádenče, pospěš.
0: Dobrý odpoledne, pan táto. Nemohl bych se u vás schovat? Déšť je na spadnutí a od hor to pěkně burácí.
5: Mášte tak starosti, chlapče, mě tady zmokne všechna óroda a onže prý nechte mě schovat. Kde byste chtěl pomoct?
0: No, co by ne, pomůžu.
5: Mám dva páry vraníků, koně jako vymalovaný, ale nikdo s nima nemůže jezdit, každý se jich bojí. Kdyby se zapřáhl, na pole zajel a obily na fůr naložil, dobře bych se ti odměnil.
0: A že mluvíte, hospodářu, jenom mě dáte něco k jídlu. Od rána jsem sousta nesnědl.
5: Krópy visí ho zrovna ve vzduchu. Božka už ohnivým bičem pošlehává a tebes měl čas na jídlo. Až svezeš obilí, dostaneš jídla, co jen budeš chtět.
0: No, tož dobrá, hospodářu. Já jdu zapřahat.
3: Trošku je mě tě líto, Floriánku. Už ti pyšný hřebínek pěkně sklapl. Ale nedá se nic dělat. Na tom širým světě není nic zadarmo. A ta tvoja pěkná Mariánka by si tě ani vážit nemohla, kdyby z tebe nebyl pořádný, pracovitý chlap. Hej,
5: hromy, spuste svoje ratatata! Floriš jede s první fůrou!
0: Tak, hospodářu, fůra už je po střechu, ani kapka na snopy nespadla.
5: Dobrá, chasníko, včil přivez droho. Znáč to pobereš na jednoho.
0: Ale když já mám hlad, nemohl bych aspoň krajíček...
5: Ani pomyšlení. Pšenice je suchá jako trot, chceš, aby promokla a zkazila se?
0: No, teď už jedu. Hije, koníš si, hije.
3: Vidíš, Floriánku, dobře ti tatík říkal, až ti bude hrát žaludek. Ove, to se ruky rádi chopí o práce, ale ještě není všemu konec, hej, větře.
5: Pocuché Florišovi trošku fůru, ať si to pyšný hanačisko nedrží jenom klobouk na hlavě. Už jede z druhou fůru.
0: Takže jsem naloženou fůru nezvrátil. Ten vítr vyvádí jako zběsilec.
5: Naložil jsi všecko.
0: Kde pak, hospodářu, ještě jedna fůra toho určitě zůstala na polu.
5: No tak už toho neche. První kapky už spadly na zápraží.
0: Jo, teď toho nechám. Takovou krásnou pšenicu nechám od krup vymlátit? Jen zatím složte, co jsem přivezl, já přepřáhnu a zajedu pro zbytek.
5: No jak chceš, Florišu, ale promokneš.
0: Však nejsu z cukru, nerozmoknu. Je!
5: Až pojedeš zpátky, sedni na podsedního.
3: Sedni na podsedního.
0: Honem ještě poslední snop. Tak a je to. Pole je pohrabaný. Co to říkal hospodář? Sedni na podsedního. Proč pak asi?
3: Aby tě domů zanesl ke tvé Mariánce.
0: Král ječmínek.
3: Tak co, Floriáne, už se ručičky naučili dělat? Pole máš poklízený jako sváteční světnicu.
2: A ty brázdy na úhoru ti šly taky docela pěkně.
0: No ne. To zbyl ty, králi ječmínku, co mě přikázal snopy svážet?
5: Já.
0: A úhor zorat?
2: To jsem ti taky přikázal já.
0: Ale to zbyl pak i stařičkem v lese. A krajánkem.
5: Byl, Florišu, byl. A to všecko jenom proto, abych tě tvé lenosti odnaučil.
0: No to se ti povedlo, králi ječmínku. Když si vzpomenu, co všecko jsem pro svou lenost vytrpěl. A když si vzpomenu, jak se asi trápí veptení Mariánka.
3: Tak nemeškej, sedi na podsedního a jeď za ňo.
0: Děkuju za všecko. Ječmínku.
5: Jeďte vraníci jako vítr. Drž se, Floriánku, Mariánka už na tebe čeká.
3: Jsem hanácký král. Krásná a úrodná je moja Haná. A dobří lidi tu žijou. A zem je tu dobrá. U nás, když chudý oves zaseješ, vzende ti pšenica jako les hustá.
6: To se ví, někdy se i nahane, nějaké lenoch nande, ale tomu já už pěkně hlavu napravím.

0: Ten den, co začalo chumelit, bylo zrovna Mikuláše. A na celý kraj se položila bílá peřina hezky do vysoka.
1: No, jak tak koukám na tohle sněhové nadělení, povídal Rákosníček, je nejvyšší čas, abych začal nadělovat taky. Jinak ptáčkové, zpěváčkové, co mi tady u rybníka Brčálníka v létě tak krásně koncertují, nebudou mít co do zobáku a na lačno se jenom těžko prospěvuje.
0: Otočil se jako na obrdlíku a za chvíli bylo na hrázi nasypáno ptačího zobu, jeřabin a zrníček, co na podzim pozbíral. Pak už se Rákosníček jenom spokojeně díval, jak si ta ptačí drobotina z celého okolí dává do zobáku.
1: Moc si pochvalovali a hlavně děkovali, že si na ně skřítek vzpomněl, když toho bylo nejvíc zapotřebí.
0: Jenomže v tom se nad bílým sněhem objevil chumel hýlů a od té chvíle si nikdo jiný ani nezobnul. Tihle ptačí chamtivci ostatním všechno snědli a ještě se jim pošklebovali.
1: No, tedy tohle, to je teda moc pěkné vychování,
0: zlobil se Rákosníček.
1: Že se nestydíte, hamouni jedni hamounští.
0: Jenomže uzlobení ale jenom nezůstal. Hned začal vymýšlet, jak na ty nedojedy a sobce vyzrát. Nejdřív postavil takové rachotítko, troubítko i zvonítko, ale tohle super plašidlo na hýly moc neplatilo. Ať ho skřítek seřizoval, jak seřizoval, s tou cháskou nic nehnulo. Zkrátka, chtělo to vymyslet něco úplně jinačího.
1: No jo, něco, aby mě zkrátka sedli na lep,
0: rozumoval Rákosníček a čím víc o tom přemýšlel, tím víc se mu to líbilo. Svařil bobulky jmelí, přidal trochu jedlové pryskyřice, zamíchal, nechal vychladnout a pak už jenom zkoušel, jak tohle lepidlo lepí.
2: Lepilo až moc a Rákosníček si najednou připadal jako moucha na mucholapce. Horko těžko odtrhnul prsty od kotlíku a když se mu to nakonec povedlo, nechtěl už o žádném lepidle ani slyšet.
1: Ne, na to se musí jinak,
0: bručel celý nazlobený a najednou si vzpomněl, jak se jednou v zimě děti u rybníka smály, že jim na zmrzlé nosy sednul hejl. Proto prý ho mají tak červený.
1: Ja, to je ono,
0: radoval se skřítek.
1: Tohle se musí vyzkoušet a třeba to bude i fungovat.
0: Honem sehnal pár starých hrnců, uválel několik sněhových koulí, připravil hromádku rampouchů a z toho všeho postavil na hrázi celou řadu sněhuláků. A pak už jenom čekal, jestli na ně ti hýlové posedají. A věřte, nevěřte, ono to opravdu vyšlo. Do jednoho na ty zmrzlé rampouchové nosy posedali. Teď je měl Rákosníček pěkně pohromadě a řekl jim hezky od plic, co si myslí o chamtivcích, kteří musí mít všechno jenom sami pro sebe. Hýlové se samou hanbou někam propadli a tak skřítek mohl tu svoji mikulášskou nadílku ptačího zobu a jeřabin zopakovat. Když se ptačí chasa dokrmila, kos, který měl jako jediný černý fráček, vzal na sebe dirigování a secvičil s ostatními pro Rákosníčka malou ptačí noční hudbu. Koncertovali dlouho přes půlnoc až do skřítkova usínání. Byla to muzika náramná a v zimě vzácná, proto se Rákosníčkovi při ní moc dobře spalo a dokonce se mu zdálo, že to vlastně všechno dopadlo tak, jak mělo. Zkrátka dobře. Tak dobrou noc.

0: Jak si řekla mlináři o čepici? Když kvetou borovice, musí se lesní víla starat, aby se zlatě prášilo ze stromu na strom. Bylo větrno a vítr rozhazoval zlatý prášek po pasekách.
1: A co budou veverky obědvat, když nenarostou šišky?
0: Zeptala se ho Amálka.
2: Fí, smál se vítr, protože nemá o nic starost a rozum má vyfoukaný. Zatočil Amálce sukničku okolo kolen a snad by ji byl odnesl. Ale přišel tam mlynář z Červeného, mladý a dost nedůtklivý chlapík. Dívá se chvíli, jak vítr Amálku souží a povídá.
3: Nech toho!
2: Tak nenecháš!
0: A protože to byl člověk při síle, postavil se samotnému větru. Když vítr sfoukl prach z rozkvetlé borovice, mlynář přiskočil, ohnul jinou borovici a nastavil její zelenou hlavu zlatému prachu rovnou do cesty.
2: To bych se na to podíval, aby letos nenarostly šišky.
0: Vítr to zlobilo, foukal, ničeho se nedofoukal a padla na něj únava. Pomalu se táhl přes paseku k rybníku a hrozil.
2: Fí, však ono se mlináři, fí, ještě uvidí.
0: Mlinář nad tím jen mávl rukou. Amálka mu poděkovala a rozešli se. Vítr se dotáhl až k rybníku. Na starém stavidle tam sedí vodník Kebule, loupe ze stavidla třísky a hází je po rybách. Je to vodník vyzáblík, od takových je vždycky dobroty jako od kalné vody. Na hlubině má Kebule 12 hrnečků a v každém po dušičce. 13. hrneček je prázdný a nemá pokličku.
2: A já do něho vím o dušičce, přišeptl vítr vodníkovi. Fí, byl by to mlynář z Červeného.
3: Ten by se mi zrovna hodil do 13. hrnečku a přikryl bych ho mlynářskou čepicí,
0: povídá vodník Kebule. Sjel si na hlubinu pro hrneček a pak se zeptal větru, co dál. Vítr ho navádí.
2: Fí, musíš zastavit mlýn a až mlynář sejde ke kolu, stáhneš ho.
3: Stáhnu,
0: řekl Kebule a rozjel se s 13. hrnečkem náhonem ke mlýnu. Hrneček schoval za trám a sám se tichoučce vloudil do mlýnice.
3: Po mlýnici chodí mlynář od složení k složení. Běhouny běží, zrovna se špicuje žito. Stolice mele pšeničnou mouku.
0: Sotva tam tajně vklouzl Kebule, všecko jakoby na štipec vteřinky klopítlo.
3: A, to je vodnické znamení,
0: povídá si mlynář a opatrně se rozhlíží. A v tom zahlídl vodníka, jak se krčí za truhlou.
3: Ty jsi mě přišel utopit, povídá mlynář, jenže já ti ke kolu nesejdu.
0: Vodníka proto popadla taková zlost, že chvíli jen kuňkal jako žabák, ale nakonec mu přece jen přišla řeč.
3: Tak já ti tedy, mlynáři, ten mlýn osladím.
0: A s mlýnem se začaly dít věci. Chvíli jde poctivě, chvíli klape na tři, jako v hospodě při valčíku. Kola a kolesa drkotají, mouka běží v rukávech naopak. A Kebule hned z toho, hned za z jiného kouta křikne.
3: Hehe, to je, mlynáři, to je, viď?
2: To teda je,
0: tluče pěstí do složení mlynář.
2: Zkazil si mi mlýn na dosmrti.
0: Ve chvíli, kdy Kebule někde dole u kola chystal to nejhorší, nakoukla oknem do mlýnice víla Amálka a špitla.
1: Honem mi půjč, mlynáři, čepici.
0: Mlynář nejdřív nevěděl proč, ale potom jí tu čepici půjčil. Amálka do ní nasedla jako do loďky a rejduje rovnou nad hlubinu, kde měl Kebule hrnečky. Prutem scházela pokličky z 12 hrnečků a z těch hrnečků vycházela

0: kebule a sáhl po mlynářské čepici, co na ní Amálka plavala jako na loďce. Teď tě, Amálko, utopím! Jenže v tu chvíli mlynář z červeného našel mezi trámy 13. hrneček. Obrátil ho v rukách a povídá. Vodnický instrument jeden takový! A vyhodil hrneček oknem do rybníka. Ten hrneček spadl vodníkovi rovnou na kebuli a byl 13. a těžký. Amálka zatím doplavala k břehu, vrátila čepici mlynáři a řekla. Až uschne, tak si ji zas posaď na hlavu.
1: Na Štědrý den bylo všude sněhu po pás a ze střechy visely křišťálové rampouchy. Ovečka zrovna pekla vánoční cukroví.
2: Já jdu na ryby,
1: oznámil beránek. Když dorazil k rybníku, vysekal díru do ledu a začal rybařit. Netrvalo dlouho a udice sebou zaškubala.
2: To je ale ryba,
1: pochvaloval si beránek, když ji vylovil. Zabalil jí do šátku a vracel se spokojeně domů. A jak se tak brodil sněhem, z nenadání hup, hup, hup, a objevili se tři vlci jako hory a zubili se na beránka.
2: Jeje, řekl beránek.
3: Žádné jeje, řekl první vlk. Dej sem rybu a basta.
2: Nedám,
1: bránil se beránek.
3: A dáš?
2: Nedám.
3: A dáš?
2: Nedám.
3: A proč pak? Podivili se vlci.
2: Protože...
1: přemýšlel chvilku beránek,
2: protože by bylo jedné ryby pro vás málo, ještě byste se poprali.
3: No jo, to je pravda, uznali to vlci, ale co budeme dělat?
2: V rybníce je přece ryba habaděj,
1: poradil jim beránek,
2: tam si jich můžete nachytat, kolik chcete.
1: A tak se vlci vydali k rybníku. Chvíli přecházeli kolem díry v ledu a přemýšleli, až ten první vlk povídá.
3: No jo, ale jak ty ryby dostaneme ven?
4: Já nevím,
3: řekl druhý. Mně se zdá, že se jim nějak nechce.
5: Zas nás ten beránek nachytal,
1: zoufal si třetí. Beránek mezi tím našel v lese pěkný stromeček a pyšně si ho nesl domů. Už tam skoro byl, když v tom najednou hup, hup, hup, tři vlci jako hory a zase se zubí na beránka.
2: No vida,
1: řekl beránek.
3: Žádné vida, dej sem rybu a basta.
2: A proč pak jste si ji nechytili sami?
1: Divil se beránek.
3: Protože nevíme jak.
2: Tak já vám to povím. Tady máte prut, na konci udice je háček, ten hodíte do vody a počkáte, až se vám na ní ryba pověsí.
1: Vlci udělali, jak jim beránek poradil.
3: Už něco táhnu,
1: zajásal po chvíli první vlk.
3: No tak táhni, táhni,
1: radili druzí dva.
2: To je divná ryba,
1: podivili se vlci, když vytáhli starou bačkoru.
5: Zase nás ten beránek ošidil,
1: rozlobili se. Mezitím beránek už byl doma a zdobil vánoční stromeček. Buch, buch, buch, ozvalo se.
2: Co pak to je?
1: Podivila se ovečka.
3: My, tři králové, jdeme k vám, to je štěstí, zdraví, tohleto vinčujem vám.
1: A venku stály tři smutní králové, jako tři nejsmutnější vlci.
2: Tak, co pak chcete?
1: Zeptal se beránek.
3: My...

0: bu, zabrečeli králové.
1: Vy popletové, takhle k večeru to už ryby na udice neberou. Víte co? Zkuste je chytat na ocasy.
2: Za chvíli byli vlci zpátky u rybníka a ponořili ocasy do vody. S večerem přišel mrazík a hned za ním mráz, až všechno praštělo a vlčí ocasy ve vodě zamrzly.
0: Je, mně se zdá, že už jsem něco chytil, řekl první vlk.
3: Nám se to zdá taky, řekli druzí dva. Tak, hej, rup!
2: A táhli ze všech sil. Najednou to všude kolem začalo křupat a praskat. To, jak se led na rybníčku prolomil.
0: To je zima,
2: brečeli vlci a v mrazivé vodě plavali rychle ke břehu. A už se otřepávají jako mokří vlci. Najednou koukají a nechtějí věřit svým očím. Opodál ve sněhu se plácá ryba, velryba, že by jí mělo i pět vlků dost a dost. A tak i vlci měli Vánoce. Ozdobili si v lese strom, pekli rybu na rožínku a vlčími hlasy vyli koledy.

0: králi, není krásný náš maličký?
1: Náš prvorozený, královno.
0: Vemte ho do náručí, opatrně.
1: Chytá mě za malík a drží. Takhle pevně budeš jednou, náš královský synku, držet žezlo. A na téhle čupřince ti bude sedět zlatá koruna, symbol síly a moci.
0: Vždyť tahle hlavička by ještě korunu neunesla.
1: Dnes ne, ale za pár let.
0: Králi, dávejte přece pozor, ještě ho upustíte.
1: Mrzká se jako hádek. Nebude snadné ho spoutat? Už teď udatně bojuje.
0: S povíjanem. Jak je sladký.

0: teď před sluncem mhouří oči?
1: Tak to ne, žádné spaní, naše urozenosti. Dnes na tebe čeká veliká sláva a první cesta z královských bran.
0: Mluvíte k němu, jako by rozuměl.
1: Však porozumí, až mu dopřejeme poprvé se nadechnout muškátové vůně naší vinice.

0: Zvolejte podané, štolby, podkoní a hlavně všechny vinaře. Jediný dnes nesmí chybět. Očekávám je před západem slunce na Královské vinici. Vítám vás, moji podaní.
1: Jsou zde všichni?
2: Jen královský rádce chybí. Jak se mohl opozdit? On první má vzdát hold budoucímu králi.
3: Odpusťte jasnosti. Neodkladná státní záležitost mě zdržela, abych mezi prvními přivítal následníka.
0: Nebyl s náhodou zase na té své vinici?
3: Přiznám se, že byl, abych přinesl nejkrásnější révový list jako dar jeho urozenosti. Je do něho vypsána princova budoucnost.
2: Věštba je dávný zvyk v našem království.
0: Podej mi ten list. Už se barví časným podzimem.
3: Právě z jeho kresby poznáme osud následníka.
2: Tak pověz, rádče, co je tam psáno?
3: Pohleďte, ta čára uprostřed je čára princova života. A ta zleva, cesta srdce, zprava pak cesta za sluncem.
2: Ach.
3: Stí? Viděli jste všichni?
0: To jen motýl přeletěl mezi sluncem a révovým listem věštby.
2: Motýl? Smrtihlav?
0: Ale královno, smrtihlav přece létá až za noci a do západu slunce je daleko.
2: Byl černý jako noční stín. Ovanul mě strach.
0: Vždyť už je pryč, odletěl.
3: Ale byl tu. Bylo by dobře na to nezapomenout. Výsosti.
2: Černý motýl v slunečním jasu.
3: A možná i sám můj stín. Kdo ví?
2: Mluvíš tajemně, rádče. Proč ses odmlčel?
3: Ten černý stín. A v tuto chvíli znamená, co si...
2: Zlověstného? Co mlčíš? Znáš přece dobré i zlé rady, kouzla. Znáš vykládat i věštby. Tak řekni, co znamenal ten motýlí stín.
0: Pověry. Tuhle vzácnou chvíli si nedám nikým zmařit. Ustup, rádče, tvé pohledy i slova jsou jako šťovík. A stejně kyselá je i ta tvoje vinice. A vy, podaní, se radujte. V království Révy se narodil princ.
3: Dala jste mě zavolat, královno?
2: Abys dopověděl, co jsi na vinici jenom naznačil.
3: Král jednal moudře. Není dobré, aby rodiče znali předem osud dítěte. Král řekl pověry.
2: No dobrá, král teď není na blízku a já chci vědět, co znamená černý stín nad révovým listem.
3: Nemohu porušit příkaz panovníka.
2: Ani za tenhle rubín?
3: Za jediný rubín.
2: Přidám ametyst a snad i diamant, řekneš-li pravdu.
3: Diamant, královno, je stejně tvrdý jako pravda.
2: Tak mluv už konečně.
3: Černý motýl je nebezpečí. Je jako sama smrt. A když jeho stín přeletí révový list osudu...
2: To pověz.
3: Co pak nechápete, královno? Princovým nebezpečím je vinice.
2: Co to říkáš? Vždyť vinice jsou největším bohatstvím království Révy a vinné hrozny plné životadárného slunce. Naši vinaři jsou přece známí po celém světě a ty před nimi prince varuješ?
3: Já ne, to věštba.
2: Co by se mu na vinici mohlo přihodit?
3: Věštba je věštba. Slunce se opírá do jižních svahů dvojnásob.
2: Nerozumím ti, rádče.
3: Poprvé míří slunce svými paprsky přímo do srdce vinice. Podruhé je odráží říční hladina. Přemíra slunce.
2: Přemíra slunce?
3: Omámí hlavu, přivolá vidiny. Vytáhne révové úponky a ty se jako jedovatí hadi vinou až k srdci. Je ta věštba, královno. Dobře vám radím. Nepouštějte prince na vinici. Tam na něj číhá největší nebezpečí. Nebezpečí života.
2: Můj ubohý chlapec. Nešťastný princ.
3: to vy jste chtěla znát věžitbu, královno. Král na má slova moc nedá.
2: Tentokrát ho přemluvím. Musí ti uvěřit. A prince budeme chránit před sluncem.
4: Slunce, sluníčko, sviť a hřej. Stoupej po nebeské cestě. Vytáhni úponky mé révy, jen ať se k tobě vinou, jako by tě chtěli obejmout. Sviť a hřej, ať sládne réva na královské vinici. A co ty najednou nezaspíváš, pěnkavko?
3: Asi mě rozinko nerada vidí.
4: Já tě tu taky nerada vidím. Vinice patří králi a já mu ji opatruji. Jdi si na svou vinici, rádče. Královskou nech na pokoji.
3: Výlas révový. A jakoby jiné révy než královské nebylo. Pojď se mnou. Moje vinice je rozlehlá. Budeš její paní. A já tvým pánem.
4: Slyším i to, co nedopovíš. Velká vinice a celá kyselá. Stejně kyselá jako tvoje slova a tvoje rady. I ten tvůj stín.
3: Snad by ses nebála motýlých křídel, rozinko. Černý motýl je můj sluha. A já jeho pán. Udělá, co poručím. Řekneš, odeženu ho.
4: Jen si ho nech, ať se za tebou plouží. Za mnou chodívá slunce a to je mocnější.
3: Moje vinice tolik potřebuje tvé slunce.
4: Já vím, hrozny máš kyselé stejně jako ústa.
3: Dám ti všechno, co budeš chtít. Vyplním každé tvé přání. Když se přestěhuješ na mou vinici.
4: Ach, pořád mě lákáš a lákáš. Marně, už tolikrát jsem ti řekla, že královskou vinici neopustím.
3: Ale proč?
4: Čekám, že se jednou objeví.
3: Neobjeví.
4: Jak ty víš, koho vlastně čekám?
3: Královský rádce ví všechno.
4: Jdi odtud.
3: Když ty půjdeš se mnou.
4: Plašit stíny tvé vinice? Nepůjdu. Laskavé slunce mi říká, že tady je mé místo. Jen tady se dočkám i svého štěstí.

kysel. V slunečním paprsku nebo v révovém keři. Ani stín po ní nezůstal. Princ a víla z révoví. K smíchu. Marně bude čekat na prince. Stejně marně jako princ na královskou korunu.

0: Nechce se mi ani uvěřit. 15 let je to, co se s nám narodil. Takhle malinký si byl a vlásky si měl zlaté jako to slunce.
1: Slunce. Venku je ho všude plno. A v mé komnatě necháváte věčně zatažené závěsy.
0: Usměj se na mě. Co pak nemáš radost? Takových darů. Šachové figurky z pravého zlata, stříbrné přesky s drahokamy.
1: Tolik jsem si přál koně, abych si mohl vyjet vzhůru do kopců a královskou vinici až tam, kde končí ve svahu.
0: Nechtěj to, dítě. Král i já víme, co je pro tebe dobré.
1: Já jsem princ v království Révy a vinice vídám jen z okna. Co pak se to sluší na budoucího vládce?
0: Tady na zámku si v bezpečí. Můžeš si přát, co chceš. Jen slunci se musíš vyhýbat a vinicím, kde je ho nejvíc.
1: Je mi už 15 a každá hradní brána je přede mnou na 3 západy. Jsem jako vězeň ve vlastním domově. Ale proč? Proč?
0: Bojím se o tebe. Mám strach, aby se nevyplnila věštba.
1: Ať si zatahují závěsy. Sluneční paprsek si stejně ke mně najde cestu. Je zvědavý, jako já. Všude být a nikde nechybět, viď? Ty se máš. Mě pořád jen drží v uzavřených komnatách. Co když půjdu za ním? Já vím, že nesmím. Ale on mě láká. Počkej přece, neutíkej mi. Kmitne a schová se. A už je u královské brány. Za bránou široká cesta vede až na vinici. Taková krása. No vida, sluneční paprsek si uteče a místo jednoho jich na mě pošle 1000. Jak to tu všechno voní.
2: Muškátem, princi, pozor, po téhle vůni se rychle zatočí hlava.
1: Kdo toto mluví? Snad ne sluneční paprsky.
2: Ty tě jen přivedli ke mně.
1: Kdo jsi a kde jsi?
2: Tady. I tady.
1: Ty jsi krásná. Jak ti říkají?
2: Rozinka. Víla z Révoví. Ochutnej hrozen. Je muškátový.
1: Ten voní.
2: Tolik jsem se na tebe načekala, princi.
1: O tom jsem vždycky sníval.
2: Ale já nejsem tvůj sen. Jsem tvá víla. Víla tvé vinice.
1: Máš v očích slunce a celá voníš po muškátu, až se mi hlava zatočila.
2: Pojď. Přiložím ti ke spánku Révový list.
1: Jakže se to jmenuješ? Rozinka?
2: Rozinka.
1: To jméno zrovna slátne na jazyku.
2: Jako láska.
1: Jako láska?
3: Kolikrát jsem ti už říkal, že si nepřejeme být rušeni u královské tabule.
4: Je to naléhavé, můj král.
3: Ke všemu se zase tváříš zakysle jako šťovík. Nemám to rád. A vůbec nech si své rady. Rádče.
4: Tentokrát nehodlám radit, výsosti. Jde o prince.
0: O prince? Mluv tedy.
4: Překročil zákaz.
0: Utekl? Tak... Co se vlastně stalo? Jak to, že jsi ho nehlídal?
4: Už se vrátil, ale jak omámený.
3: Odkud se vrátil?
4: Ani si to netroufám vyslovit.
0: Snad nebyl na vinici?
4: Zmizel mi mezi slunečními paprsky. Byl jsem v tu chvíli jako slepý. Jistě v tom bylo kouzlo.
0: Kouzlo.
4: A když se princ vracel, zdálo se, že ještě sní. Jako by ho víno opojilo.
5: To tak ještě... Přivejte prince. A všichni ven. Komorné, lokajové, i ty, rádče.
3: A vy, madam, též opusťte hodovní síň?
0: Ne, já zůstanu.
1: Proč mě nenecháte snít?
3: I ten tvrdý spánek tě obvinuje, všechno vím.
1: A královský rádce si pospíšil.
0: Proč jsi porušil zákaz, synku?
1: Nesmyslný zákaz.
3: Cože? My, že dáváme nesmyslné zákazy? Jen se na sebe podívej, vrátil ses jako vyměněný.
1: Slunce mě provázelo celou cestu.
0: Slunce? Potom tě provázely čáry a kouzla. Teď vím, že je to pravda. Jako bys už nebyl náš, jako bys nám nepatřil.
1: Možná, že už ne.
0: Vidíte? Slyšíte, králi? On blouzní.
5: Kudy se zvracel?
1: Nevím.
5: A kdy ses vůbec vrátil?
1: Nevím.
5: Považte, královno, on neví, neví. Můj radce nelhal. Muškátová vůně je tvoje záhuba.
1: Je moje štěstí.
0: Víckrát už ani na krok.
5: A něco na pamětnou.
0: Vždyť je to ještě dítě.
5: 25. A ani o jednu méně.
0: Princi, to jsem já.
1: Nechte mě. Jděte všichni pryč.
0: Přišla jsem tě politovat. Přišla jsem tě potěšit.
1: Takhle mě potupit. Nenávidím celý dvůr.
0: Tiše, nikdo o tom neví.
1: Taková hamba. 25 rákoskou. Všem být pro smích.
0: Ne, to ne. To je přece naše královské tajemství.
1: Jo, jo, jo.
0: Všechno se zapomene. Teď pojď, odprosíš tatínka.
1: Nikdy, dokud budu živ. On mi nechá vysázet 25 na...
0: Pst. Pamatuj, že jsi následník.
1: Když ono to tak bolí.
0: Ale to spraví obklad z vinného octa, z estragonu.
1: Ocet? Ani nápad.
0: Tak zavolám kořenářku, ví si se vším rady.
1: Kořenářku? Nikdy. To už by pak nebylo státní tajemství. Já jsem tak nešťastný.
0: No, vyplač se, synku. To pomáhá.
1: Následník nepláče. Ani neprosí.
0: Co tedy budeme dělat? Nějak tu historii musíme zprovodit ze světa.
1: Uteču.
0: Oh, to snad ne. Utíkat od přepichu trůnu a radovánek.
1: Ty pro mne skončili.
0: Ale naopak začnou. Jedině tak umlčíme případné klevety.
1: Stejně neodprosím.
0: No tak dobře. Král je prchlivý, ale jeho zlost vždycky rychle vyšumí jako to šampaňské. Neodprošuj, ale ani neprovokuj. A hlavně, ať nemá rádce co donášet.

0: Pro pána princi. Slunce v nadhlavníku a on si tu usne v révovém keři. Ha, princi, slyšíš mě? No tak vstávej.
1: Rozinko, ty moje vílo z muškátové vůně. Obejmi mě, tak jako posledně, abych na všechno zapomněl.
0: Na co na všechno, princi?
1: Také na to, že už nejsem princ. Na zámek se nevrátím.
0: A co chceš dělat, když ne královat?
1: Zůstanu tady. S tebou. Ty mě budeš ovívat, révové listy chladit, rozpálené čelo.
0: Jenomže proto jsem na tebe tak dlouho nečekala. Proč myslíš, že jsem prosila slunce, aby mi tě přivedlo?
1: Ty jsi pro mne poslala?
0: Poslala. Ale ne proto, abys tady lelkoval a koukal do oblak.
1: A proč tedy?
0: Tahle královská vinice si zaslouží pravého vinaře, princi. Poctivého hospodáře. Sluneční úsměv a jedna jediná víla nestačí k tomu, aby hrozny těžkly a sládly.
1: Co mám tedy dělat?
0: Z jara révu stříhat, prořezávat, vědět, které uponky ponechat a hlavně okopávat. Hubit všechno, co révu oslabuje. Dávat úsměv zrajícím hroznům a ty sladké sklízet.
1: Mluvíš tak líbezně, že se mi nic nezdá těžké.
0: Naučím tě porozumět révě.
2: A teď mi poraď, můj rádče. Po celém království jsem dal rozhlásit, kdo mi přivede zpátky jediného syna, dostane, oč požádá. Přesto jako by se nad ním zavřela země i voda. Co je mi platné, že vinice vzkvétá, když nebude komu bych ji odkázal, a s ní i celé království révy.
3: Veličenstvo, následník se už nevrátí.
2: Jak to víš?
3: Došlo na má slova. Vzpomeňte, králi, když se narodil. Černý motýl nad jeho révovým listem. Věštba se naplnila.
2: Tak tedy rač, co dělat? Ani královna už nedoufá.
3: Možná bych věděl, ale moje rady veličenstvo už neposlouchá a také bych byl nerad, aby si je veličenstvo mylně vykládalo a nevzplálo hned královským hněvem.
2: Mluv a bez okolků.
3: Království révy potřebuje následníka. Stůj, co stůj. Ale moudrého, rozvážného, který dovede včas a dobře poradit.
2: Jako ty. Myslím, že ti rozumím.
3: I tak je možno vyložit si má slova. Ráčili ovšem jeho veličenstvo popřát milostivému sluchu.
2: Ano, poslouchám.
3: Ustanovte mne třeba prozatím správcem na královské vinici.
2: Máš přece vlastní vinici.
3: No, ale teprve jako správce ty vaší královské bych mohl prokázat své skutečné schopnosti. Pokvete-li vinice, může kvést jednou i celé království.
2: A to je příliš vážné rozhodnutí. Co když se princ vrátí?
3: Nevrátí se.
2: Počkám rok a den.

0: první hrozny, Rozinko.
1: Tvoje první hrozny, princi. Sám jsi si je vypěstoval, sám sklízíš.
0: V životě jsem ještě neměl takovou radost. Však to dalo lopoty. Kolikrát mě samou bolestí hořela záda víc, než tenkrát po královském výprasku.
1: A já myslela, že už si na něj dávno zapomněl.
0: To ty jsi mě naučila zapomenout na bolest. I na přepych královských komnat. Tak ochutnej přece naše hrozny, ty moje vílo z révoví.
1: Ne, já nechci.
0: Proč jsi najednou smutná? Co je s tebou?
1: Budeme se muset rozloučit.
0: Co to povídáš? Tebe už nikdy neopustím.
1: Velké nebezpečí se blíží ke královské vinici.
0: A snad proto, že se slunce na chvíli schovalo za mrak.
1: To není mrak, princi.
0: Máš pravdu. Jsou to motýly. Podívej, co jich je. I slunce zastínilo.
1: Ten největší není obyčejný motýl.
0: Opravdu. Takového jsem tu ještě neviděl. Je tak podobný smrtihlavu.
1: Je horší než smrtihlav. Když on přilétá, je na blízku i tvůj největší nepřítel.
0: Já nemám nepřátel.
1: Máš. Jednoho a já ho znám. Je vždycky tam, kde létá černý motýl. Stejně černý jako jeho pán a jeho myšlenky. Uteč, princi.
0: Opustit tě? Nikdy.
1: Blíží se k nám smutek, loučení a pláč. Schovej se před ním.
0: Před kým? Kdo je ten nepřítel?
1: Tiše.
0: Tolik jsem dokázal a teď, abych se schovával před nějakým motýlem.
2: Vidím, že je sklizeno, Rozinko. Královská vinice už vydala plody, které patří mně.
1: Uteč, uteč, můj milý.
2: Neschovávej ho přede mnou. Jasnosti stále vás hledají. A jen já vím po celý ten čas, kde jste se ukryl. Trháte si tu hrozny. Moje hrozny.
0: Nech mne. Nevrátím se s tebou na zámek.
2: To ani nechci. Vždycky jste mi stál v cestě. Překážíte i teď.
0: Jak se opovažuješ? Jsem ještě pořád následníkem trůnu, rádče.
1: Pozor, princi. To není pouhý rádce, ovládá i zlé síly, proto ten temný mrak.
2: Mým poslem je černý motýl, král mezi motýly. A od této chvíle budeš jeho poddaný.
1: Ne, prosím, ne. Ach, princi, můj milý, kam jsi mi tu zmizel?

0: Cítil se mi mezi třepetavými křídly motýlu.
1: Rozinko, hledej si ho mezi nimi. A ty jsi teď moje, protože já jsem pánem královské vinice. Už tě neprosím, budu jen poroučet.
0: Mým pánem je slunce, ne kouzelník s podivným sluhou, který nevěští nikdy nic dobrého. Vzal si mi štěstí, vzal si mi radost i lásku, ale slunce mi vzít nemůžeš.
1: Že ne, leďte mi poddaní, zastiňte svými křídly sluneční žár.
0: Prosím tě, slunce, sviť a hřej. Víc, víc, spál ty černé stíny, zaženě do temných koutů, jen toho jediného bíláska mi chrání.
1: To slunce pálí, čím dál víc.
0: Je spravedlivé.
1: Kam utíkáš, Rozinko?
0: Ke slunci, ono jediné mě ochrání. Střes se před ním, rádče, ty i tvoji podaní.
1: Jakoby plálo samo nebe a sežehlo vinici královskou i tu moji.
2: Nikdo v kraji nepamatuje tak horký a suchý podzim. Slunce, odvěký přítel království Révy, jako by nás začalo nenávidět.
3: Možná i trestat.
2: Za co?
3: Za to, že jste se zdráhal uvěřit věštbě.
2: Teď jde o celé království.
3: Nezáleží mi na něm. Záleželo mi jenom na našem princi.
2: Třeba se ještě vrátí. Řekni, rádče, vždyť ty víš všecko.
1: Výsosti, nevrátí se nikdy. Královna pláče a vinice usíchají jen proto, že nedržíte slovo.
2: Já nedržím slovo, co se toho považuješ?
1: Rok uplynul a já jsem pořád jen obyčejným správcem.
2: Mám ještě den a ten skončí až zítra.
1: Smím tedy doufat.
2: Nemůžeš se dočkat? Dobrá, co se jde na pár hodinách?
3: Ne, počkejte, můj králi. Řekl jste rok a den. Vzpomeňte, když se princ narodil, co všechno se stalo za jediný den.
2: Ano, až zítra, rádče, uslyšíš moje rozhodnutí. Nevrátí-li se princ, staneš se ty následníkem trůnu v království Révy.

0: Člověk nestrácí naději do poslední chvíle. Věřila jsem, že se vrátí.
1: Má drahá, musíme ještě doufat.
0: Ale vrátí-li se jednou, bude bez našich vinic, zámku, bude bez domova. Máme vůbec právo vzít mu domov?
1: Domov ne. Tím je mu celá naše země. Ztratí jen moc a chloubu království. Vinici. Ta bude patřit rádci.
0: Škoda, že nejde šťastná léta vrátit na jejich počátek.
1: Kdybych byl o 20 let mladší, vybral bych si jiného rádce.
0: Proč? On jediný nás varoval.
1: Ano, ale co si divného bylo v tom varování. A královat vedle něj, jako žít se stínem za zády.
0: Ale dal jste mu slib. A královský slib nelze zrušit.
1: Slíbil jsem mu moc. Ale ta není všechno. Máme přece ještě jeden druhého.
0: Být tak tři.
1: Vždyť jsme tři. Motýl nám vlétl do komnaty. Jako by nás chtěl potěšit v naší samotě.
0: Zlétá a vrací se. Víří kolem nás. Láká na cestu.
1: Kam nás vedeš, bělásku?
0: Ven z královských bran?
1: Míří k vinici. Ano, nadešel čas se s ní rozloučit. Pojďme za ním.
0: Ach, tady je krásně. Réva tu splývá se sluncem. A náš bělásek se ztratil mezi ostatními motýly.
1: Usmíváte se po dlouhé době. Ani vás nepoznávám.
0: To jenom slunce vyhlazuje vrásky. Jen se podívejte do jeho paprsků. Co se to v nich blízká? Jako bych zahlédla dívčí tvář.
1: Kdo pak jsi? Spadla jsi z nebe? Nebo vyskočila ze slunečního paprsku?
0: Jistě zmizí se sluncem, až zapadne.
2: Ach, pomozte! Prosím, pomozte! Ten stín mě nesmí dostihnout.
1: Stín? Černý motýl.
0: Zase on. Stejně jako tenkrát nad drévovým listem věždby, co přinesl rádce.
1: Rádce!
3: Voláte mě, králi? Ach, ano, držíte slovo. Konečně uslyším vaši odpověď. Uplynul rok a den.
0: Den? Vždyť slunce ještě nezapadlo.
2: Poslední slovo v království Révy řeklo vždycky slunce. A to dobře ví, že jsi nikdy nebyl opravdový rádce, proto se tvé vinici vyhýbalo. A za tu zradu pocítíš jeho sílu.

0: Už se nemusíte ničeho obávat, královno. Černý motýl padá k zemi jako uschlý list. Pohleďte. Rozpadá se v dlani jako zlá věždba.
1: A země poklažárem. Kam se poděl královský rádce?
0: Zmizel v její temné rozsedlině.
1: Slunce zapadá a země se zavřela.
0: Kdo jsi, že poroučíš slunci?
2: Neporoučím mu. Je můj ochránce.
1: A ty jsi dcera slunce. Jistě je šťastné, že má pro koho svítit a koho chránit. My jsme našeho syna neochránili.
2: Moje slunce to udělalo za vás.
1: Nerozumím.
2: Stačí se ohlédnout, královno.
3: Maminko.
1: Je to on.
0: Tatínku, odpust, synku. Nechtěl jsem tě tenkrát vyhnat z domova, ale těch 25. Bylo právě proto, že jsem tě měl rád.
3: Teď už to vím.
0: On nám snad i zmoudřel, královno.
1: Spíš uzrál.
3: Naše vinice mi dala nejen moudrost, ale i nevěstu.
1: Rozinka, tvoje nevěsta?
0: A proč ne? Je spanilá jako slunce a chytrá. Bude dobrá královna.
2: Já a královna jsem víla. Nemůžu být najednou víla i královna.
3: Musíš se rozhodnout, Rozinko. Co chceš ze všeho nejvíc?
2: Tebe, můj milý.
3: Ty moje královno zrévoví.
0: No, vida. Dobře se rozhodla. Vinice nepotřebuje vílu, když má dobrého vinaře.

Hned zvolám všechny podané. Štolby, podkoní, komorné, lokaje a dvorní švadleny. Ale především všechny kuchtíky a kuchaře. Ať se celé království Révy raduje s námi!

0: O malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka. Jejda, jejda, to mám dneska hlad, podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kde jaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve. Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch, pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny. A copak, kdo pak nám to tady hraje? Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku. Ňam, ňam, ňam. Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu plížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu. Ty jsi hád? Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal. Jo, já jsem had.
1: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
1: Počkej, já ti něco zahraju, ano.
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
1: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že na prázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
1: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a láskyplně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu. Had skoprněl. Tohle se mu ještě nestalo. V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek. Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěněl. Zakoktal.
1: Já tady vlastně vůbec nejsem.
0: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo, a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
1: Ale nic se, kacafírku, neboj,
0: zavolala na skřítka.
1: To je můj kamarád.
0: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila, odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha.
1: Počkej, něco ti dám.
0: A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
1: Podívej, jak ti to sluší.
0: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
1: Ale teď už musíš jít domů,
0: řekla najednou docela přísně plavůňka.
1: Jen se koukni, jaká se udělala tma. A kde vlastně bydlíš?
0: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel. V mechovém pařezu. Terénu.
1: Je, tak já vím, kde to je,
0: zaradovala se malá víla.
1: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
0: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
1: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
2: No, možná, že bych trfil i sám,
0: namítl nesměle zmiják, ale plavuňka zakroutila hlavou.
1: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
0: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavůňka ruce.
1: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. Tu se ani trošku nestydíš.
0: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí.
2: Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
1: Já, to známe,
0: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni.
2: Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
1: Tak a hotovo, řekla. A teď do postele.
2: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul. Ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavůňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavuňce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví?
3: Jednou odpoledne, když už v pokladně nikdo není a vrata z logické zahrady jsou zavřená, jde pan Veverka z práce domů a jak tak kráčí kolem všech těch klecí a výběhů, slyší samé chrápání. Tady spí pan tygr, tamhle pan šimpanz, o kousek dál paní medvědová, zkrátka je to jako v noclehárně. A pan Veverka se zastaví u klece, kde si zrovna pan gorila obléká pyžamo a strašlivě zívá, zastaví se a povídá.
4: Tak tohle teda nepochopím. Co to s váma jenom je? Jak zmizí poslední návštěvník, hned máte všichni půlnoc. To vás to s paní tak baví? Mě by to teda nebavilo.
3: A jde dál a kroutí přitom hlavou. Tak v tomhle máte 100% pravdu, pane Veverka. Ozve se mu po boku a když se pan Veverka podívá, vidí žovku orangutánovou, jak šlape vedle něho, jak k němu zvedá oči, bere ho za ruku a pokračuje. Mě teda s paní vůbec nebaví. A řeknu vám, jak táta s mámou a dědečkem zavřou oči, v tu ránu jsem v tahu. A můj kamarád Emil Tučňák, zrovna to samý. A Květoslav Slon, zrovna tak. No řekněte sám, pane Veverka, kdy se máme kamarádit, když ne večer? Přes den to přece nejde. Co pak si můžu jít po obědě popovídat se Standou Klokanem? To je přece zakázaný. Paní ředitelka říká, že když je na kleci napsáno Klokan, nemůže tam být taky opice, lidi by to pletlo. Ale tuhle jsem objevila prázdnou klec po neboštíku panu Pásovci a tam se večer slejzáme. Ale pane Veverka, nikomu ani můk. To se ví, že jí to pan Veverka slíbí, je to dobrák od kosti, dá jí na to ruku, projde bránou, zamkne za sebou a ještě žovce zamává. To už v té kleci čekají Květoslav Slon, Bořivoj Panda, Emil Tučňák, Standa Klokan a Karolína Mišová s cigaretou v puse a Bořivoj Panda volá. Ahoj, Žovko, no konečně, kde jsi takovou dobu? A tak začne porada, co si jako dneska večer podnikne, kam se půjde a tak dále.
5: Poslyšte, pánstvo,
3: řekne Květoslav Slon.
5: Což takhle vyniknout do pavilonu B a sežrat v akváriu pár rybiček, to by bylo žuž, no.
3: Ale Žovka zavrtí hlavou. To suhát, podívej se na sebe, seš jak burst a my tě v tom budeme podporovat. Načež Karolína dodá. A kromě toho, je to k pavilonu B do kopce, to radši půjdem sbírat čpačky, ne? Nejsi náhodou praštěná pavlačí? Zeptá se Žovka. My ti budeme sbírat špačky, to určitě. A vůbec, dej s tím kouřením pokoj, kdo má ten smrad porád čichat. A vezme Karolíně cigaretu a vyhodí ji ven. Ale v tom se ozve Standa Klokan a povídá. Což takhle jít do kanceláře na televizi a dívat se na Macha a Šebestovou. A všichni řeknou, to by šlo, a tak se tedy jde. A jak tak jdou na ten večerníček, uslyší všichni nějaké hrozné funění. A tak pro jistotu rychle zalezou do křoví, ale potom, když už je zase klid, povídá Emil Tučňák. To nic, to byl náš strejda Oskar. On takhle běhá každý večer kolem celý zoologický zahrady. A Květoslav Slon řekne.
5: Pěkný cmok, se mi zdá, ty máš nenormální příbuzenstvo, Květouši.
3: Ale Žovka ho utře. Ty chytrej, kdybys to dělal taky, nebyl bys jak bublina. Jenže zatímco Žovka tohle povídá,

0: Zná zábava. To už znáte přece z paměti. Pojďte se mnou radši cvičit. To je stokrát užitečnější.
1: A Žovka se na chvíli zamyslí, načež lustne prsty a řekne. A víte, že jo, to je náhodou bezvadný nápad. A tak začnou všichni cvičit hned vedle na trávníku, nejdřív prostná, raz, dva, tři, čtyři, strýc Oskar přecvičuje,
0: raz, dva, tři, čtyři,
1: ale pak řekne, dost,
0: teď si dáme něco zajímavějšího, a sice skok přes koně.
1: A hned zajde do výběhu pro pana koně Převalského, je to Oskarův nejlepší kamarád, trpělivě stojí a nechá se přeskakovat, všem to jde dobře, Standovi k Lokanovi dokonce skvěle, akorát Karolina má trochu potíže, protože je malá, ale snaží se jak může, strýc Oskar jí trochu pomáhá, takže si jí to nakonec přeci jenom podaří a všichni volají výborně, bravo, hurá! Jenže tohle právě dělat nemají. Tohle volání je vyložená hloupost. Nesmíme zapomínat, že celá zoologická zahrada má už dávno půlnoc. A když má někdo půlnoc a vy ho probudíte, tak se nezná. Takže ze všech stran se ozývá strašné hubování. Z jedné strany je slyšet řev pana tygra, z druhé křik pana pštrosa, ze třetí nadávání paní medvědové, která volá já tam na vás půjdu a pak uvidíte. A Žovka tiše šeptá, navrhuji vyklidit pole. S čím strýc Oskar souhlasí a řekne, i víte co, budeme si raději zaběhat. Tak tedy běhají po všech cestičkách zoologické zahrady. Karolina je zase poslední, nemůže popadnout dech, to víte, není to žádný jelen, je to myší slečna. Žovka si však neodpustí poznámku, že je to z těch cigaret, ale ostatní Karolinu povzbuzují, volají do toho, jenže to je zase ta stará chyba. Ostatní zvířata mají půlnoc a když má někdo půlnoc a má poslouchat samé do toho, pak se prostě neovládá a řve. To přestává všecko, to už je podruhé, co je to za pořádek, já si budu stěžovat. A přesně takhle huláká do večerního ticha pan Gepard a ostatní ho svým ručením podporují. A ráno si opravdu zástupci zvířat stěžují u paní ředitelky na strýce Oskara, že provozuje po pracovní době nepřístojnosti, pro které si zvířata nemohou po službě ani vyspat. Navíc k tomu navádí i děti, tedy mláďata a tak dále, za kterouž to činnost by měl být pachatel co nejpřísněji potrestán. Ukončí svou řeč pan Gepard, a pan Pštros s paní Medvědovou, kteří ho doprovázejí, kývnou rázně hlavou. A paní ředitelka utrápně vzdychá. Zas už nějaké potíže, zas už nějaké nepříjemnosti, že v téhle zoologické zahradě nemůže být ani chvilku klid a mír. Pošle pana Veverku pro strýce Oskara a když je pak jmenovaný předveden, chystá se mu vyslovit důtku s přísným zákazem rušení nočního klidu. Ale právě když je tato důtka s přísným zákazem udílena, objeví se ve dveřích Žovka s celou partou a řekne. Pardon, vážená paní ředitelko, nic nám do toho není, je to čistě vaše kompetence. Ale tak se nám zdá, že tuhle důtku by měl dostat někdo úplně jiný. Například všichni ti lenoši, co se pořád jen válejí a kteří neumějí nic jiného než spát. Vy říkáte, vážená paní ředitelko, že když je na kleci napsáno Gepard, tak tam má být Gepard. Ať mi zde přítomný pan Gepard promine, že užívám zrovna jeho příkladu, ale což pak náš pan Gepard je opravdický Gepard? Pokud se nepletu, Gepard je nejrychlejší zvíře na světě, jenomže tohle o našem panu Gepardovi dávno neplatí. O tom se může našemu věčně vospalýmu panu Gepardovi jenom zdát. Nemám pravdu.
2: Načež se pan Gepard příšerně rozčílí a řve. Co si to ta opice dovoluje? No tohle už vážně přestává všecko. Ona si myslí, že mě může takhle urážet. Ona si dovolí tvrdit, prosím, že nejsem nejrychlejší zvíře na světě. Ačkoliv se všechny děti v hodinách přírodovědy o mě učí, jako nejrychlejším tvoru světa. A vedení této zoologické zahrady proti těmto urážkám ani nezakročí. To je prostě... To je prostě... prostě, no

Kontrol... Dovolíte, řekne paní ředitelka, čímž pana Geparda taktně přeruší. Kdo říká, že dávám těmto urážkám volný průchod? Žovko, já tě vyzývám, abys pana Geparda okamžitě odprosila a abys odvolala. Jenže v té chvíli přeruší paní ředitelku Žovka tím, že s úsměvem zvedne ruku a řekne. Jestli dovolíte, paní ředitelko, měla bych takový menší návrh. Když se pan Gepard tak rozčiluje, že jsem si dovolila pochybovat o jeho schopnostech, tak ať nám laskavě ukáže, co dovede. Nic nám přece nebrání uspořádat závody, kde by všechna zvířata z naší zoologické zahrady předvedla, co umí. A když pan Gepard vyhraje, já i celá naše parta, i s panem Oskarem Tučňákem se mu rádi omluvíme. Co vy na to? A paní ředitelka chvíli přemýšlí, mne si bradu a pak řekne, a víte, že to není tak špatný nápad? V pondělí je zavřeno, proč bychom nemohli uspořádat sportovní den, jen tak čistě pro sebe, tedy s vyloučením veřejnosti, řekněme v 10:00. A tak dojde v pondělí k velikému závodu kolem celé zoologické zahrady. Slečna pokladní dělá pořadatelku, pan Veverka napíná přes cestičku mezi stromy velký transparent, na jedné straně napsáno start a na druhé cíl, paní ředitelka má v ruce píšťalku a v ruce stopky, před bílou čarou se to hemží závodníky, pan Pštros, paní Medvědová, pan Gepard, kterému pan Gorila masíruje lítka, který se směje, haha, mám vítězství v kapse, jen blázen jsem, že pokoušet se mnou závodit, směje se pan Gepard a dívá se pobaveně na ostatní zvířata, která si navlékají na prsa veliká čísla. Pan Mravenečník má 12, paní Lenochodová 27, pan Činčla 55, také pan Oskar Tučňák si připíná číslo, slečna pořadatelka ho postavila až do poslední řady, aby ho nebylo moc vidět, působí totiž velmi směšně a mohl by narušit důstojný rámec velkého závodu. A už je tady 10:00. Paní ředitelka pískne na píšťalku. Závodníci vrazí. První je samo sebou pan Gepard. Ujme se vedení jediným velkým skokem vpřed, jenže ouha, sotva skočí, lupne mu v kotníku. Pan Gepard zařve jako raněný gepard a kulhá ze závodní dráhy pryč. Vedení se ujímá pan Pštros, ano, je to pan Pštros, to víte, dlouhé nohy, ale copak, pan Pštros se nečekaně zastavuje, jeho výraz je plný bolesti, cítí totiž křeč v líčku, to je malé, nedá se nic dělat, s křečí se závodit nedá, pan Pštros kulhavě odchází, aby nepřekážel těm, kdo pokračí v běhu, jich celá řada, pan Hroch funí jako paní stroj, pan Činčela se činí, jak jen může, v čele běží pan Gorila, má dokonce náskok, ale u pavilonu B, kde to jde do kopečka, nemůže náhle popadnout dech, zpomaluje, do čela se dostává strýc Oskar, má celou trať v maličku, nějaký kopeček ho nemůže překvapit, vyběhlo už 100krát, běhá tu lececičkou každý večer, v zimě, v létě běží docela lehce, je to pro ně úplná hračka, daleko za ním supí a funí ostatní, paní Medvědová má úplně propocený kožich, pan Dykobraz má tváře celé červené jako před mrtvici, a kde si vzadu leze paní Želva dělá, co může jako všichni ostatní, kteří se marně snaží dostihnout stříčka Oskara, který už se blíží k cíli, ještě 10 kroků, ještě 5, 2, 1, Oskar Tučňák probíhá cílovou páskou, ozývá se ohromný jas, odvolání, sláva vítězi, a čistříc Oskar! Je to randál, jak se patří, o co se snaží celá parta s Žovkou v čele. Květoslav troubí chobotem jako na trubku, Standa zasypává strýčka Oskara květinami, které nabírá plnými hrstmi ze své velké kapsy, Bořivoj drží tabuli s nápisem a čistříc Oskar, mistr naší zoologické zahrady, a Žovka jde, zatahá paní ředitelku za sukni a ptá se, tak co? A paní ředitelka říká, tak si měla holka pravdu. Člověk by tomu nevěřil, co dokáže takové lenošení. Byla to přímo hrůza, jak dopad chudák pan Gepard a s ním ti ostatní. Ale Žovka se mile usměje a řekne, jenže, vážená paní ředitelko, nikdy není pozdě. A tak od toho sportovního dne pokaždé, když se zavře v zoologické zahradě hlavní brána, všechna zvířata nastoupí na trávník, strýc Oskar přecvičuje, 1, 2, 3, 4 a všichni cvičí, 1, 2, 3, 4, vesele se přitom usmívají a proč ne? Je to rozhodně větší legrace, než se povolovat někde v pelechu, zvláště když jim k tomu Žovka hraje na bendit.

0: zase vězí?
1: Tady prosím, teto Kassandro, pod lavicí vězím a nemůžu, prosím, ven.
2: Co tam zase děláš?
1: Prosím, nic.
2: Tak vylez.
1: Já prosím nemůžu.
2: A proč pak?
1: Mně se prosím přilepil zadeček.
2: Přilepil zadeček? Že ty jsi byl zase tajně na medu?
1: Ano, prosím, teto Kassandro, byl jsem tajně na medu a jak jsem vás zahlédl, tak jsem se lekl, chtěl jsem se rychle schovat, med mi ukápl na zem a já se prosím přilepil.
2: Tak polez ty, uličníku, ještě že ses přiznal. Ale teď mi řekni, kde je Mája?
1: To prosím nevím, teto Kassandro. My jsme si spolu chvíli povídali, ale potom jí zavolala teta dělnice a Mája s ní někam odletěla.
2: A nevíš, kam letěli?
1: Nevím, jen si ještě ptali strážného trubčíka na heslo.
2: Na heslo?
1: Ano.
2: To je divné. Všechny včelky se už vrátily, jen Mája chybí. A teta dělnice...
0: Tady jsem, Kassandro, tady. Konečně jsem tě našla. Nemohu ani dech popadnout. Tam jí dala.
2: Kdo?
0: No přece ta mladá včelka Mája.
2: Co je s Májou?
0: Nemohla jsem jí prostě stačit. Je to velká neposeda. Všechno jí náramně zajímalo, pořád se vyptávala a létala čím dál výš a čím dál rychleji a najednou se rozletěla k slunci. Marně jsem jí volala, prosila, ale kde pak ona?
2: A kde se ti ztratila?
0: Nad lipovým stromořadím.
1: Teto Kassandro, já tam hned letím, musím jí najít.
2: Ty dej pokoj, ty pěkně zůstaneš tady. Z létání máš pětku a nerozeznáš lípu od pampelišky.
1: Ale teto Kassandro, já bych určitě...
2: Už jsem řekla, ještě ty nám dělej starosti. Tak říkáš, že zmizela v lipové aleji?
0: Ano, dál už jsem jí nestačila. Však musím také sbírat na med, nemohu jen hlídat takovou neposedu. Ale možná, že jí tam zahlédl trubčík, ten strážní od brány. Vyspával tam po službě.
2: Vilíku, přiveď ho.
1: Už tam letím, teto, už. Jo, vás. Já radši nepoletím, já tam radši dojdu.
2: Nevím. Mám o Máju strach. Jestli zalétla do toho borového lesa za loukou, tak nenajde cestu zpět.
0: A co horšího, tam je to pro nás nebezpečné. Tam je hodně ptáků a taky jsou tam pavouci.
3: Tady jsem, teto Kassandro.
2: Viděl jsi dnes Máju, trubčíku?
3: To je ta drzá holka, co?
1: Nech si to, nebo uvidíš.
3: Ty jsi propad. Ta Mája už když odletěla, tak se mi smála. Já jsem končil službu popolední a pak jsem se letěl prospat na louku, ale začalo pršet a tak jsem zalez na starou lípu. Krásně jsem usínal, když jsem zaslech, jak tuhle teta dělnice volá tu Máju. Ale ta letěla jako blázen přímo k louce u borového lesa.
2: Tak přece. Tak to je to, čeho jsem se bála. Tam už ji nenajdeme.
1: Teto Kassandro, já bych se pokusil...
2: Ty mlč a seď v úlu.
1: No tak já se aspoň zeptám Hopa. Ten koník proběhne celé okolí. Všude ho znají a hodně se doví.
2: To můžeš. Ale Mája si teď už bude muset poradit sama.

0: Dobré jitro, Paclíku.
1: Buďte zdráva, Májo, rád vás vidím.
0: Vy jste vždycky takový milý. Měla jsem štěstí, že jsem potkala právě vás, když jsem tu v lese zabloudila. Vy jste takový hodný a tolik jste mi pomohl. Opravdu vám nevadí, že jsem se tu usadila?
1: Myslíte v téhle borovici? Co vás vede? My jsme rádi, že vás tu máme. A pak, my líkožrouti jsme zvyklí žít ve velkých rodinách. Třeba v tomhle lese, to je všechno moje rodina. Moji synové se všichni navzájem ani pořádně neznají. Také jejich cestičky vedou různými směry.
0: To máte pravdu, vaše cestičky já už dobře znám. Vypadají jako tajné znaky, můžete na ně být pyšní.
1: A co vy, Májo, dnes nepoletíte?
0: Jak pak by ne, je krásný den a zpívají ptáci.
1: Ptáci, no, dejte pokoj. Já vím, zpěv je zpěv, to je hezká věc, ale víte vy, co dovede takový ostrý ptačí zoban?
0: Já jsem asi opravdu divná. Já nevím, jestli mi rozumíte, ale mně se ten ptačí zpěv tak líbí. Ale taky nesnesu, když někdo trpí. Já tomu prostě nerozumím. Když je něco krásného, tak z toho nemám strach. I když bych ho třeba měla mít. Víte, já to asi neumím říct.
1: Májo, vy jste moc milá včelka. Hlavně na sebe dávejte pozor a zbytečně nemudrujte. Hlavně si dávejte pozor.

0: zelený. Je, pane, vy jste legrační.
1: A hopsa. No to pak, co pak? To jste ještě neviděla koníka? Že se tak smějete? Mě tady přece kde kdo zná. Já jsem totiž hop, hop. Já jsem hop. No, co koukáte? Kladete vajíčka nebo
0: no,
1: co?
0: No dovolte, jak bych mohla, to je přece výsada a povinnost včelí královny, vychytráku. Teď zase koukáte vy, jako když vás nadloube.
1: Vy máte ale vyřídilku. Poslyšte, s vámi bych si docela rád popovídal, kdyby hop a hop a to byl skok. To koukáte, co? A hop.
0: Kde pak zase jste?
1: Za vámi. Opravdu. Tak vy nejste včelí královna? Už vím. Vy jste totiž vosa. A hop.
0: Vy jste ale... Kde zase jste, vy sprostňáku?
1: A tady. A hop. Z toho si nic nedělejte, že nejste královna. A hop. Podívejte, mě to vždycky najednou popadne, jo? Vidíte to, jo? A hop. No vidíte, já musím pořád skákat a je mi úplně jedno kam. Vy umíte taky skákat?
0: Mně vaše skákání nebaví. Já mám totiž vyšší zájmy, víte? Já létám.
1: A hop. No. Jen abyste nepukla píchou. Skok je to, co hýbe celým světem. Víme, slečinko? A hop. Třeba tuhle pan učitel Fabiánek. Víte, to je člověk. Zahlédl jsem ho, jak skočil metr vysoko. Zřejmě by předvedl jedné úžovce, jak to umí. Křičel přitom, že se hrozně lek, ale zřejmě mu na tom tak záleželo, že přitom odhodil i svou fajfku. No tak vidíte. A hop!
0: A to vy skáčete a je vám úplně jedno, kam dopadnete?
1: Úplně.
0: No to mě ale překvapujete. Počkejte.
1: A hop! Co pak ještě?
0: No, když toho tolik víte, nerozumíte snad taky náhodou lidské řeči?
1: To máte těžké. On vlastně nikdo z nás neví, jestli vůbec nějakou řeč mají. Já osobně si myslím, že ne. Občas z nich sice vycházejí takové ošklivé zvuky, ale tomu já neříkám řeč. A hop! Ale co se jim nedá upřít, to je snaha. No jo, snaha. Zrovna nedávno jsem viděl dva kluky.
0: Aha, to jsou ti malí lidé, co trhají nožičky, že?
1: O tom já nic nevím. Mně, hop, mě nechytí nikdo. Tak, ti dva kluci asi neuměli vůbec mluvit, protože jeden vzal do dlaně list a ten druhý zase rákos a foukali do toho. To vám vydávalo takové cvrkání, hop, no, jakž takž to připomínalo cvrčka, ale jak říkám, jakž takž. Každý hold dělá, co umí. A chcete mi vůbec ještě něco?
0: Ano, prosím, já bych, pane Hobe,
1: A hop, já bych, a hop, a hopla.
0: Hopla a je pryč.

0: tady je vůně. Dovolíte, abych si přisedla.
1: Prosím.
0: Nevím dobře, na které části listu by mi bylo nejlépe. Mějte prosím strpení, hned se usadím. Musím být opatrná. Tady je to místečko. Vítám vás na mém listu.
1: Vy jste moucha.
0: A co bych byla? Říkaj mi bzučálka. Vyženete mne?
1: Proč? Jsem moc ráda, že vás poznávám.
0: Bodeď by ne.
1: Pozor, co to děláte? Utrhnete si hlavu?
0: To si nevšímejte, to musí být. To já si tak často drbu hlavu, aby vám bylo jasno. Já jsem moucha domácí.
1: Ale no to je ohromné, to jistě znáte člověka.
0: Denně na něho sedám. Co pak to nevíte? Tak proč o sobě vy včely tvrdíte, že jste chytré? Vždyť jste docela hloupé.
1: Já se jmenuji Mája.
0: A to je jedno, jak se jmenujete, ale hloupá jste.
1: Tak dost prosím, já vás naučím zdvořilosti. Vidíte? To je moje žihadě.
0: Pomoc! Zachraň se, kdo může. Smiluj se. Okamžitě otáhněte ten svůj zadeček, nebo mne to bude bolet. Ano, prosím, každý přece ví, že včely jsou nejváženější, nejmoudřejší, nejpočetnější, nejpracovitější, krutí brko, tak mějte přece smysl pro humor, no a puste mne.
1: Dobrá, já vás tedy nechám, ale musíte mi vypravovat o člověk.
0: Vy hloupá, pardon, chci říct, vy jedna roztomilá a chytrá. Já bych vám přece stejně vyprávěla, i kdybyste nechtěla. Takhle já vyprávím pořád. Auweis, vyvrkla jste mi sosáček, koukněte, jak
1: Promiňte.
0: Je pomuchlaný, no. Ale nebojte se, to se spraví. Tak vás zajímá člověk? Tak tedy člověk, víte co, já vám budu povídat o sobě a poněvadž jsem s lidmi vyrůstala, tak se dovíte i o nich všechno, co potřebujete.
1: Vy jste vyrůstala s lidmi?
0: Pochopitelně. Moje maminka snesla vajíčko, ze kterého jsem vylétla na člověčí skříň a mé první dětské krůčky se odehrávaly na člověčích žlutých záclonách.
1: To je úžasné.
0: A víte, odkud kam vedl můj první let?
1: Nevím, vyprávějte, prosím vás.
0: Z hlavy člověka na hlavu člověčice. On se myl a ona stála před zrcadlem.
1: Co je to zrcadlo?
0: Zrcadlo? To je taková věc, co u lidí visí na zdi, nebo jí berou do ruky a je velice legrační. Tam si například vidíme břicho, kdykoliv chceme. Je to psina. Ale když si před zrcadlo stoupne člověk, tak se hladí rukou po vlasech, nebo si jezdí nožem po tváři, nebo si kroutí knír. A člověčice na sebe, jak bych to řekla, se usmívají na sebe, ano, a houpou se v bocích. Ale když je vidí někdo jiný, tak se tváří, že nic takového nedělají. Samo sebou to nemá žádný smysl. Ale na zrcadlo pozor. Já sama jsem si o něj jednou v mládí ublížila. Naletěla jsem na ně plnou párou.
1: Natloukla jste si?
0: No, že se ptáte. Prostě je to něco jako čirá vodní hladina, jenže úplně stříbrné a moc tvrdé. Jo, a většinou je to svislé.
1: Je, co vy všechno nevíte a já vás podceňovala. Promiňte mi to, bzučálko.
0: No, nejhorší je naučit se lidské řeči. To víte, bez jistých důvěrností se to neobejde, ale teď už mi to jde jako po másle. Mimochodem máslo je výtečné, to taky najdete u člověka. Ale pokud jde o tu řeč, on člověk vlastně mluví pořád to samé.
1: Opravdu? Teta Kassandra mi říkala, že lidé jsou krásní, že mají tisíce zájmů a že myslí a pracují. Stavějí prý věže vyšší, než je svatební let naší královny a města větší, než můžeme obletět za celý den a mají prý domy, které plují po vodě a dlouhé cesty, po kterých se projíždějí krajem jako ptáci a jiné velké věci a ozdoby a ještě...
0: Nejste vy pomatená? Vy jste asi pomatená. Kdo to je ta Kassandra?
1: Teta, totiž chci říci moje učitelka.
0: A tak. Pravděpodobně také včela. Ostatně, kdo jiný by člověka tak přeceňoval, že ano? Ta Kassandra je tedy krajně nepraktická. Vždyť lidské věci nám nejsou k ničemu. Ona snad vůbec neví, že svět neovládají lidé, ale mouchy. Nás je mnohem víc. Mouchy jsou nejrozšířenější a také nejdůležitější plemeno.
1: Nerozčilujte se tolik.
0: A víte, jak se přesvědčíte, že nás much je víc?
1: Pozor, zapletete si ručičky a nožičky.
0: Kolik je v místnosti lidí? A kolik much? Výsledek vás velice, velice překvapí. Kde pak? Já nejsem letošní, já jsem loňská. Já jsem přezimovala tu jejich dobu ledovou.
1: Ale to bylo od vás velice odvážné.
0: Ovšem, my mouchy jsme nesmírně odvážné. Už jste někdy seděla na člověku?
1: A proč bych to měla dělat?
0: To byste ani neuměla. To byste koukala, jak já si s člověkem hraju. V mém pokoji žije takový jeden starší člověk. Živí se tím, že si pěstuje červenou a fialovou barvu svého nosu. Dělá to takovou zvláštní vodičkou, kterou má schovanou v mé rodné skříni. Ta vodička sladce voní. Zřejmě mu moc chutná a je neobyčejně, abych tak řekla, opojná. To je totiž tak. Ten člověk jde najednou ke skříni a už se usmívá, vezme skleničku, naleje si, přimhouří oči a v tom já na něj bzík a on si hned plácne rukou přes čelo. Asi by mi naznačil, kam si mám později sednout. A já na to jakože nic, ano. A on se pak napije. Potom spustí žluté záclony, aby ho nerušilo slunce. Napije se podruhé a zívne.
1: Cože udělá?
0: No, zívne.
1: A jak to dělá?
0: Otevře ústa, jak to nejvíc jde, zakňučí jako pes, pak si oddychne, lehne si na pohovku a za chvilku vydává řezavé, ale docela příjemné zvuky. A tomu já rozumím. Nejdřív zaletím do skleničky a vezmu si svůj díl, který mi tam nechal. Víte, taková kapička to dělá zázraky. Kam se hrabe váš med? To jeho pití je velice dobré a opojné. Pak si člověku sednu úplně zlehka. Na takové místo mezi nosem a vlasy. Říká se tomu čelo. Tam jsou takové hluboké výhy a potom...
1: Pokračujte, prosím, Bzučálko. To je neobyčejně zajímavé.
0: Potom se v těch výhách probíhám. Člověk máchá rukou ve vzduchu, plácá se do čela.
1: A proč to dělá?
0: On si myslí, že jsem tam, kam plácne. Ono mu vůbec moc trvá, než něco pochopí. A nejvíce se rozčiluje, když mu lezu po nose. S člověkem je vůbec legrace. Když se rozlobí a chce po mně sáhnout, to, slečno Májo, to je ta chvíle, kdy musíte být nejodvážnější a nejpozornější. On je vám tak legračně neohrabaný a pomalý. Sednu mu na nos, čekám, koukám, ruka se blíží, ještě ho zašimrám, ještě počkám a pss. Už sedím na stropě a on si zatím pleskl přes nos a myslí, že tam ještě jsem. No, za chvíli vstane, bručí, no, ale co je mi potom, já jsem na stropě.
1: A promiňte, není to všecko tak trošičku zbytečné?
0: Zbytečné? Nejste vy Co mám dělat? Tomu mám stavět na hlavě úl? A vůbec, co užitečného děláte vy?
1: Já prosím, jednou to určitě přijde, takový den, kdy udělám něco velice užitečného a krásného. Vím určitě, že se to stane. Ale neumím to vysvětlit, víte, já toužím...
0: Já taky. Nemáte u sebe kapku medu?
1: Lituji, bzučálko, nemám. Ráda bych vám nabídla.
0: S vámi nic není. Já radši poletím.
1: Ale jak se k člověku dostanu?
0: No přece otevřeným oknem. S Bohem. S Bohem.

0: Pro nového hvězdného závodáka Bleska McQueena byl tento závod důvodem, proč doteď tolik makal. Jakmile vyhraje Zlatý píst, získá slávu a bohatství, o kterých vždycky snil. McQueen s tímto závodem spojoval jen a jen své vítězství. Ale McQueenovi jeho vítězství rozhodně nikdo neusnadní. Šampion King a tvrdý závodák Chick dělali, co mohli, aby zvítězili. A Chick navíc dělal i to, co by správně dělat neměl. Nenáviděl stříbrnou medaili a nepřestával vyvádět špinavé kousky, jen aby McQueena porazil. Ale McQueen měl odvážný plán. Když všichni zajeli do boxů, kde si nechali vyměnit gumy, McQueen prostě pokračoval dál. To byl ale riskantní manévr. Až příliš. Prásk! Zrovna když si jel pro vítězství, praskly mu hned dvě pneumatiky. King a Chick ho na poslední chvíli dohonili. To byl ale závod. To bylo dost riskantní, neměnit gumy. Obrátila se na McQueena jedna reportérka. Litujete, že nemáte šéf mechanika? Ne, kohoutil se McQueen. Protože jsem solista. King nabídl tomu nováčkovi pár rad. Pokud nebudeš mít kolem sebe dobrý tým, nikdy nevyhraješ, pověděl mu. Závodění nezvládneš sám. A pak hlasatelé vyhlásili výsledky. Vítězové byli tři. Teď bylo nutné soutěž rozhodnout při závodu tří vítězů v Kalifornii. McQueen byl velice zklamaný. Kdyby mu jen nepraskly ty pneumatiky, tak by vyhrál. McQueen vjel dovnitř Mekova přívěsu a vyrazili, aby byli v Kalifornii první. A McQueen mohl trénovat. Jedem přes celou noc až tam, řekl. To určitě nezvládnu, zaúpěl Mac. Byl tak unavený, že sotva udržel oči. Ale zvládneš, řekl mu McQueen. Jenže za chvíli usnuli a ani jeden z nich si nevšiml, že McQueen vypadl z přívěsu. Vyděsil se McQueen, když se probudil a kolem svištěla auta v protisměru. Byl naprosto zmatený a tak spanikařil a velkou rychlostí projížděl malým městem Cardanová Lhota. Na neštěstí ujížděl McQueen až příliš rychle. Ztratil kontrolu nad svými koly a zamotal se do osnatého drátu. S městským šerifem v patách se McQueen zachytil o sochu a zničil silnici. Ajej, teď byl McQueen v pěkném průšvihu. Britro, spalče! Zahulákal nadšený odtahový vůz, když se McQueen příští ráno probudil. Co se to děje? Nechápal McQueen, když zjistil, že je uvězněný v městské zadržovací vazbě. Odtahový vůz Burák za plotem se na něj usmíval. Ty jsi legrační, už teď se mi líbíš. Jsi v Cardanové Lhotě, nejkrásnějším městečku v okrese Výfukov. McQueen se podíval skrz plot. Jemu moc krásné nepřipadalo. Viděl jen pár prázdných a zbořených budov. Burák odtáhl McQueena do soudní síně, kde musel čelit rozlobenému davu. McQueen si byl jistý, že ho nechají jít, jakmile zjistí, že je slavným závodním autem. Ale to se velice mýlil. I když chtěl právník a soudce doktor Hudson McQueena z města vyhodit, advokátka Sally, zastupující město, doktora přesvědčila, aby McQueen zůstal a opravil silnici. Opravíš silnici pod mým dohledem, nařídil doktor. To si snad děláte srandu, řekl na to McQueen. McQueen protestoval, ale nebylo úniku. Tohle je Bessie, nejlepší asfaltovačka na světě, řekl doktor pyšně a ukázal na obrovský stroj. Zapřáhni ho, buráku. McQueen měl před sebou spoustu práce. Pokud chtěl stihnout dorazit na závod do Kalifornie včas, musel být velmi rychlý. A závod byl teď v McQueenově životě tím nejdůležitějším. Nejdříve bylo McQueenovi jedno, jestli odvede dobrou práci nebo ne. Musel to prostě dokončit, aby mohl z tohoto města odjet. Za hodinu byl hotov. To vypadá hrozně, řekla Sally. Přesně jako zbytek města, odpověděl rádoby vtipně McQueen. Dohoda zněla opravit silnici, ne ji zničit, zabručel doktor, když uviděl výsledek McQueenovy práce. Začni znovu. Nejsem buldozer, jsem závodák, odvětil na to McQueen. Doktor se na McQueena zadíval a vybídl ho k závodu. Tak co kdybychom si to rozdali? Ty a já. Když vyhraješ, můžeš jet. Když vyhraju já, opravíš tu cestu po mém, řekl doktor. Všichni zírali překvapením. Jak by mohl doktor vyhrát závod nad McQueenem? Sešli se na místě hned za kardanovou lhotou, kterému se říkalo Viliho skála. A jakmile závod začal, McQueen nechal za sebou oblak prachu i doktora. Všichni se dívali na doktora, který pomalu vyrazil od startovní čáry. Pojeď, buráku, zavolal, když projížděl kolem. Možná budu potřebovat trochu pomoct. A taky, že ano. McQueen si to mířil do zatáčky, když v tom jeho kola podklouzla na písku a on ztratil kontrolu. McQueen spadl ze srázu a přistál přímo mezi kaktusy. Ou! Mám takový dojem, že doktor věděl, že tam zahučíš, chichotal se burák, když vytahoval McQueena nahoru. McQueenovi nevadilo to, že se musel vrátit, seškrábat všechen asfalt a začít znovu. To, co jej opravdu dožíralo, byl ten prohraný závod. Jezdíš stejně, jako opravuješ silnice, pověděl mu doktor. Uboze! McQueen byl hrdý a nepřál si, aby mu kdokoliv říkal, že je ubohý. Já mu jednou ukážu, myslel si pro sebe. A pak se vrátil do práce na silnici s mnohem větším odhodláním než dřív. Příští ráno se městečko probudilo s kusem nově vyasfaltované silnice. Vypadala skvěle. Páni, vydechla Sally. Zdálo se, že i na doktora to udělalo dojem. Přesto tomu závodnímu autu stále nedůvěřoval. Ještě není hotový. Ale kam vlastně zmizel? A kam se to tedy McQueen poděl? Trénoval přece u Viliho skály. Chtěl se naučit projet tu zatáčku, co se mu nepovedla. Doktor si nemohl pomoct, aby se neusmál, když viděl, jak se McQueen na té zatáčce stále a pořád trápí. Po chvilce mu poradil. Když chce jet doleva, musí zatočit doprava. A když se doktor nedíval, McQueen to vyzkoušel. A znovu zatáčku minul. Pro všechna auta ve městě byla nová silnice inspirací, takže začali opravovat své dílny a obchody, aby vypadaly co nejlépe. Sally si všimla, jaký dojem zanechala McQueenova tvrdá práce na ostatních ve městě a chtěla mu poděkovat. A tak mu nabídla, že může zůstat v jejím motelu, aby už nemusel přespávat na špinavém dvoře. Hele, vím, čím se zabavíme, nabízel se burák ten večer. McQueen neměl tušení, co měl ten hloupý odtahový vůz za lubem. Ale mohla by to být legrace. Brzy se plížili na pole ke spícím traktorům hned za kardanovou lhotou. Hurá! Jeli strašit traktory.
1: Jen dej pozor, ať tě nechytí Frank,
0: varoval Burák.
2: Kdo je Frank?
0: Zeptal se McQueen. Ale to už Burák zatroubil na svůj klaxon a jeden spící traktor se s funěním převrátil. McQueen neměl klaxon a tak rozburácel svůj motor. Tucty traktorů se začaly převracet. Burák a McQueen dostali záchvat smíchu a smáli se, dokud se před nimi neobjevil obrovský kombajn a nezaútočil na ně.
1: To je Frank! Zakřičel Burák.

příští ráno nakouknul McQueen do doktorovy garáže. K jeho překvapení uvnitř ve všem tom harampádí objevil schované 3 zlaté písty. Takže doktor byl kdysi slavným závodákem. V tu chvíli se objevil doktor. Rozlobil se na McQueena, že objevil jeho tajemství, vyhnal jej z garáže a zabouchl za ním vrata. McQueen byl naprosto zmatený. Proč by slavný závodák přestal závodit a usadil se v takovém ospalém městě? Později ten den našel McQueen doktora, jak trénuje u Willyho skály. Byl úžasný. Ale když uviděl McQueena, otočil se na kolech a zamířil si to domů. Jak jste to mohl vzdát, když jste byl v nejlepší formě? Zeptal se McQueen, když doktora u jeho garáže dohnal. Já to nevzdal. Oni mě v tom nechali, řekl mu doktor s hořkostí v hlase. Měl bouračku, takže z něj byl vrak. A když se vrátil, právě takový zelenáč, jakým byl McQueen, zaujal jeho místo. Pak doktor přestal závodákům důvěřovat. Prostě dodělej tu silnici a vypadni odsud, řekl McQueenovi. McQueen pracoval celou noc, aby silnici dokončil. A zanedlouho bylo městečko celé nablýskané a hlavní ulici zdobily nové neony. Auta byla moc pyšná. Avšak zrovna, když se všechna auta začala projíždět sem a tam po nové silnici, byla vyrušena. Na místo dorazila helikoptéra a kopa novinářů. Hledali McQueena všude možně a teď jej konečně našli. Dorazil i Mac. Je mi to tak líto, že jsem tě ztratil, omlouval se. Najednou byl McQueen tak zmatený, že se ani nerozloučil. Smutně nastoupil do svého přívěsu a zamířil na ten velký závod. I novináři odjeli. A lidé z města vypnuli neony. Jak McQueen rychle přijel, tak zase odjel.

0: a nastal ten velký den. King, Chick a McQueen čekali na startovací čáře, připraveni k poslednímu závodu tohoto ročníku Zlatého písta. Ale McQueen se nějak nemohl soustředit na trať. Stýskalo se mu po jeho přátelích v kardanové lhotě. McQueen už to málem vzdal, když tu se náhle v jeho rádiu ozval hlas.
1: Nejel jsem takovou dálku, abych tě viděl prohrát,
0: ozvalo se. Byl to doktor.
1: Věděl jsem, že potřebuješ šéf mechanika, ale netušil jsem, že je to tak špatné.
0: Cože? Doktor sebou z kardanové lhoty přivezl celou posádku a teď byli připraveni McQueenovi pomoct vyhrát ten závod. McQueen jel nejlépe za svůj život. Ale zrovna když předjížděl Chicka, ten surovec vrazil do jeho zadní části, McQueen dostal smyk a vyletěl z dráhy. Pomocí rad, co mu dal doktor na neasfaltované dráze v kardanové lhotě, když chceš doleva, zahni doprava, z toho McQueen vyvázal. Rychlostí blesku se dostal zpět na trať a hned do čela. Chick se mohl pominout. Já poslední nebudu, zavrčel a vrazil přímo do Kinga. Šampion havaroval a McQueen byl v šoku. Vzpomněl si na doktora. Kingova skvělá kariéra přece takhle nesmí skončit. A tak se McQueen těsně před cílovou čárou zastavil a nechal Chicka vyhrát. Hned na to spěchal na místo, kde stál King. Postavil se za něj a začal jej tlačit, až jej dotlačil za cílovou čáru. Publikum na stadionu nadšeně tleskalo. Mezitím se Chick postavil na pódium a čekal na svou cenu, Zlatý píst. Ale nedopadlo to tak, jak si to představoval. Všichni na stadionu na něj křičeli a házeli po něm různé předměty. A tak Chick nervózně chňapnul po trofeji a zmizel. Když přijel McQueen za doktorem Hudsonem, doktor mu pověděl.
1: Vedl jsi skvěle, chlapče.
0: Děkuju, odpověděl McQueen. Tato slova byla pro něj tím největším oceněním. Teď už chtěl především být se svými přáteli z kardanové lhoty. Byl odhodlaný udělat vše, co může, aby kardanovou lhotu znovu přeměnil na významné městečko. A tak se tam s doktorem Hudsonem oba vrátili.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho Tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě. Jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl. To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc, to je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem, o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
2: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
0: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě. Nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
3: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
0: Tak co? Dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
3: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. Jedna, dvě, tři. A vyrazil jako vítr dolů polem.
0: Ježek uběhnul sotva tři kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
3: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
0: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci.
1: To je nějaké divné, řekl zajíc, ještě jednou a v opačném směru. A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
0: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě a když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
4: Já už jsem tu.
1: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou, ještě jednou.
0: Pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
1: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
3: Při 74. závodu zajíc do cíle
0: už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý. Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
3: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak za prvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného,

0: Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa, a teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
1: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
0: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
1: Tatí,
0: začal mladík.
1: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
0: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
1: Tuhle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
0: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
1: Kdyby mi pod šibenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam tady chůlicou něčemu vražda nebo tak byl A kdyby mě

0: začali tahat za krk nahoru. A kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až se mlel nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ. Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za 3 hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem. No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, no, tati, no, kdo dostane trůn? Král se přestal dívat do dálky a pravil. Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč. A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.
1: Jak Cipísek s Volšovečkem vytrestali kněžnu. Jednou v noci jičínský knížepán mlaskl ze spaní, až kněžně zalehlo. Protřásla si ucho malíčkem a povídá po francouzsku.
2: Tu te fraye, jaký pak vám to, mon cher, přišel sen?
1: Knížepán se chvíli rozhlížel z polštářů a vzdychl si.
2: Lala, je viděl štiku a ta štika byla pečená na rozmarínu a já ji jedl o to času?
1: Dál knížepán nemohl, protože se mu jazyk zalil slinami. Až teprve kránu řekl, že jestli tu štiku na rozmarínu nenajde na míse, bude z toho mít nemoc. Kněžna zaklinkala na stříbrný zvonek, přiběhl lokaj Fricek a kněžna mu naporoučela.
2: Ať se porybný v tu chvíli vypraví na štiku. Ja? No ale ta štika musí obnášet od konce do konce mísy.
1: Když to Fricek vyřídil porybnému Šklípkovi, škrtl Šklíbek nechtem o nehet.
2: No jo, ale kde takovou kapitálskou štiku vzít? V knížecím rybníku není a do rybníčka v lese Žáholci se pro ní neodvážím, protože tam i každá plotička má hned dvojí, tedy tuplovanou ochranu od vodníka Volšovečka a navíc odrumcaj se.
1: Na ta slova si Fricek proti Šklípkovi vyjel jako na horké šíně.
2: No, jestli máš takovéhle strachy, tak to se ti tedy u kníže pána postarám, abys už nebyl panským porybným.
1: Šklíbek si vzdychl, až zaválo rákosím, no a že se tedy pro štiku vypraví. Hodil si přes rameno 7 loketní čeřen a bez 7. chuti se loudal k lesu Žáholci. Jenže tou dobou seděl Cipísek na vršku krajního dubu a osahával žaludy, jestli už dobře uzráli pro nabití pistole. Jak uviděl Šklípka, sjel z dubu dolů do houštiny a přidal se porybnému na paty. Šklíbek vystoupil na hrázku a začal se rozhlížet, kde uhodí kapitálská štika, aby jí podložil čeřen. Ale to už se dal do díla taky Cipísek. Oběhl a na druhém konci uhodil do rybníčka dubovou větví, až se zvedly vlny. Šklíbek s čeřenem rovnou tam, jenže sotva tam doběhl, uhodilo to zas na opačném konci. Porybný sem a zase tam a sem a tam, až už ho nohy nenesly. Potom se mu Cipísek ukázal a povídá.
2: Jestli se kníže pánovi chce dubové štiky, takže mu ji posílám.
1: a hodil porybnému ke špičkám ten dubový skolek. Porybný se vrátil bez ryby, lokaj Fricek se vstekal, div nevyletěl z kalohod a kníže pán pořád víc stonal po štice na rozmarinu. Kněžna dala druhý rozkaz, ať se na to jde jinak. V kanceláři hned zbuntovali všechny hajné, aby obstoupili lesní rybníček. Mezi těmi hajnými vartovali šarfoví psi, aby cipísek nikudy neproklouzl. Jenže on tiše seděl ve vršku prostředního dubu a díval se, protože už měli s Volšovečkem smluveno jinak. Když se totiž blížilo to okamžení, kdy měl porybný Šklíbek podruhé sáhnout čeřenem po kapitálské štice, zahrál vodník Volšoveček dvěma prsty tajné znamení. V tu chvíli kolem něho začalo vodou sekat jako šavlí. Volšoveček rychle ještě jedno znamení pospátku, sekání se zastavilo a bylo slyšet kaprálské meldování. A cubefel, bitevní stika, hrnádle se melduje v plném mustroňku. Rut, povídá mírně Volšoveček, aby si hrnádle pohovila. A hned zase habacht, aby dávala moc dobře pozor, co bude dál. Když takhle Volšoveček bitevní štiku hrnádly zmistroval, sahl do kapsičky pro prchací rybičku. To je rybička, co jí nic nedohoní. Tu rybičku Volšoveček vypustil hrnádly rovnou u zobce. Hurá! Křikla hrnádle a rovnou po prchací rybičce. Jenže ta klik a smyk a schovala se do kapsičky. A ještě jednou. A hrnádle hurará! A ještě do třetice a hrnádle hurarará! Jenže prchací rybička jí vždycky znova uklouzla do kapsičky. Bitevní štika hrnádle z toho byla tak navstekaná, až se jí vlažily ploutve. A v tom padl do rybníčka žalud. Cipísek ho hodil z hora z dubu na znamení, že porybný Šklíbek podloží čeřen. Jenže čeřen se ještě ani neusadil a hrnádle rovnou po něm. Probrala ho oko po oku, zobcem načínala a ocasem dorážela, až byl ten čeřen na špagátky. Porybný Šklíbek se vrátil bez ryby podruhé, lokaj Fricek to musel meldovat kníže pánovi a kníže pán už zrovna zmetal po kapitálské štice na rozmarinu. A v tom si kněžna dupla, až jí uletěl zlatý kramflíček. Když to nešlo tak, ani jinak, já pořídím to sama. Dala na jičínský zámek zavolat 7 předlen hedvábí a ty museli upříst 7pramenou šňůrku. Na konci té šňůrky musel brusič Frýzek vybrousit hák ostrý jako jedovatice. Na hák kněžna pověsila zlatého kapříka od klenotníka a hodináře Semeráda. No, a když to měla všechno pořádně spasované, oblíkla si kněžna loveckou krinolínku a dala se dovézt k lesnímu rybníčku. Tam zas hajní šarfoví psi a tak všecko, aby cifísek kněžně nepokazil lov. Ale cipísek se na to jen tiše díval z dubu a vodník Volšoveček z dola ode dna. Kněžna si stoupla na pařízek nad hlubinu a pyšně povídá. Ne, to bych se na to já podívala. Roztočila si zlatého kapříka na udici jedovatici kolem uší a křikla alá a letělo to do vody. Zlatý kapřík se tak blízkal, že štiká hrnádle rovnou po něm. Volšoveček povídá. Teď je na každém konci ta pravá. Jak hrnádle uvázla na jedovatici, na konci sedmi hedvábných pramínků, křikla na kněžnu. Pust! Kněžna na to. Paplapá! Hrnádle znova. Pust! Kněžna zas. Paplapá! A koutkem úst vzkazovala pohajných do zámku, aby kníže pán dal uchystat misu. Od konce do konce, no a rozmarín. Jenže v tom bitevní štika hrnádle povídá. No, tak si nepouštěj. A opřela se ocasem o vodu jako o trámy. Kněžnu to porazilo z pařísku a vozilo jí to po rybníce jako kačenu. Strachy volala volárum a honem vzkazovala po hajných kníže pánovi, jestli se mu chce ryby, aby si poslal na ring pro štokfiš. Potom hrnádle vyplivla udici jedovatici, kněžnu naložili do kočáru a vezli ji do Jičína. Z kočáru ze všech stran kapalo. Cipísek slezl z dubu, Volšoveček se pokojně potopil až k čepu, štika hrnádle se ještě chvíli šavlovala po rybníce. Kněžna byla omoklá od krinolínky až po kudrnky a kníže pán dostal po štokfiši sloumání.
3: Za dávných časů žili v jednom carství v malé chaloupce tatínek a maminka s dcerkou Vasiliskou. Žili dobře, ani kuřeti nikdy neublížili a přece na ně dolehlo neštěstí. Maminka se roztonala. Když cítila, že je smrt na blízku, zavolala Vasilisku a dala jí malou panenku. Poslouchej, dceruško, řekla. Opatruj tuhle panenku, ale nikomu ji neukazuj. Kdyby tě potkalo neštěstí, dej jí najíst a zeptej se jí na radu. Panenka se nají a uleví tvému hoři. Políbila Vasilisku a umřela. Otec byl smutný, dlouho, ale potom se přece jenom znovu oženil. Chtěl Vasilisce nahradit matku, ale zatím do domu přišla zlá macecha. Macecha měla dvě dcery, zlé a hloupé. Dívce se teď špatně vedlo, celý den nebylo slyšet nic jiného než křik. Vasilico, Asko, Vasilisko, uvař oběd. Ukryj světnici, na noc dříví, podoj krávy, pracuj rychleji, koukej na svět trochu veselej. Vasilisa všechno udělala, všem vyhověla, s každou prací si věděla rady a přitom byla den ode dne krásnější. Učiněná krasavice. V pohádce to nevypovíš, ani slovem nevyslovíš. Abyste to věděli, Vasilise totiž při všem pomáhala panenka. Jednou otec nadlouho odjel z domova. Macecha seděla s dcerami ve světnici. Za okny tma jako v hrobě prší, jen se leje, vítr skučí, podzim se chýlí ke konci. Chalupa stála v hlubokém lese, ve kterém žije baba Jaga, co požírá lidi jako kuřata. Macecha rozdělila děvčatům práci. Jedna háčkuje krajky, druhá plete punčochy a Vasilisa přede. V celém domě zhasla macecha oheň, jen jednu louč nechala dívkám, aby viděli na práci a šla spát. Březová louč praskala, praskala, až zhasla. Co teď? Řekly macešiny dcerky. A obě se dali do křiku. Vasilisa půjde. Vasilisa půjde pro oheň a táhni k babě Jaze. A vystrčili Vasilisu z chalupy. Kolem černá noc, v hustém lese skučí vítr. Vasilisa vyndala z kapsy panenku. Nic se neboj, řekla panenka. Se mnou se ti nic nestane. Dokud jsem s tebou, žádné neštěstí tě nepotká. Děvčátko jde, strachem se třese a tiskne k sobě panenku. V tom kolem ní projel jezdec, celý bílý. Na bílém koni i postroje jsou bílé. Začalo svítat. Děvčátko jde dál, klopitá. Co chvíli se uhodí o pařez, co pí zvlhly rosou, ruce prokřehly. V tom jede kolem druhý jezdec, celý rudý. Na rudém koni i postroje jsou rudé. Vyšlo slunce. Pohladilo Vasilisu, zahřálo jí a vysušilo copy mokré rosou. Vasiliska šla celý den. Před večerem vyšla na palouk. Uviděla chalupu. Plot kolem ní je z lidských kostí. Na plotě visí lidské lebky. Místo vrat jsou lidské nohy. Místo závor lidské ruce. Místo zámků ostré zuby. Vasilisa se zastavila. Krve by se v ní nedořezal. V tom jede kolem černý jezdec. Na černém koni i postroje jsou černé. Dojel až k vratům a zmizel, jako by se do země propadl. Nastala noc. V tom okamžiku všem lebkám na plotě zasvítily oči, že bylo na palouku světlo jako ve dne. Najednou slyší, jak se celá země třese. To Baba Jaga letí v mordíři. Palicí se odráží pometlem, stopu zametá. Přijela až k vrtům a povídá. Uf, uf, čichám, čichám, člověčinu. Kdo tu je? Vasilisa přistoupila k Babě Jaze, hluboce se jí uklonila a skromně řekla. To jsem já, babičko. Dcery mojí macechy mě k tobě poslali pro oheň.
4: Ale, podívejme se, povídá Baba Jaga. Tvá macecha je má příbuzná. No což, zůstaň nějaký čas u mě, pracuj a potom uvidíme. Pak zavolala. Hej, mé závory pevné, otevřete se, má vrata široká, rozleďte se.
3: Vrata se rozletěla. Baba Jaga vjela dovnitř, Vasilisa vyšla za ní. U vrat rostla břízka. Chystala se, že dívku vyšlehá.
4: Našla jí to děvče břízko. Já sama jsem jí přivedla, řekla Baba Jaga.
3: U dveří leží pes. Chystá se, že dívku pokouše.
4: Taky? Já sama jsem jí přivedla, řekla Baba Jaga.
3: V síni sedí kocour vrčoun. Chystá se, že dívku poškrábe.
4: Nachy, kocoure vrčoune, já sama jsem jí přivedla, řekla Baba Jaga.
5: Vidíš, Vasilisa, ode mě se těžko utíká. Hej, děvečko, černoočko, přines jídlo.
3: Služka přiběhla a začala Babě Jaze znášet jídlo. Představte si, kotel borše, vědro mléka, 20 kuřat, 40 kachňat, půl bíka a ještě k tomu vědro medoviny, kořalky, až se ve všem baba topí. To všechno Baba Jaga spořádala. Vasilise dala jen krajíček chleba.
4: Tady máš, Vasiliso, pytel prosa. Zrníčko po zrníčku přeber, všechno jsme ti vyházej. Když to neuděláš, tak tě s ním, řekla Baba Jaga.
3: A v tom okamžiku usnula. Vasilisa vzala krajíček chleba, položila ho před panenku a povídá. Panenko moje drahá, najes se chleba a poslechni, čím se moje srdce trápí. Baba Jaga mi uložila těžkou práci, ale panenka jí odpověděla. Jenom nepláč, radši si lehni a spí. A ráno bývá moudřejší večera. Sotva Vasilisa usnula, zvolala panenka. Síkorky, pěnkavky, vrabci i hloupci, přiliďte na pomoc. Zažeňte od Vasilisy zlou moc. Sletěla se hejna ptáků. V sotva práci dodělali, projel kolem vrat bílý jezdec na bílém koni. Rozednilo se.
4: Baba Jaga se v tu chvíli probudila a ptá se Vasilisy.
5: Tak co? Udělala z práci.
4: Všechno je hotovo, babičko. Baba Jaga se rozčertila až růza. Ale musela být sticha.
5: Dobrá, zavrčela. Teď poletím na lov. A ty si vem zatím tamhle pytel, je v něm hrách smíchaný s mákem, přeber ho zrníčko po zrníčku, rozděl na dvě hromádky. Když to neuděláš, tak tě s ním.
4: Vasilisa vzala kůrku chleba, nakrmila panenku a povídá. Slituj se nade mnou, má zlatá panenko, pomoz mi. Panenka zavolala. Hej, myšky, hrabalky a tetky, hryzalky, přiběhněte, kde jste která, ze stodol a polí, ze sklepů a sípek. Seběhly se houfy myší, za hodinu byla všechna práce hotová. Nastala noc, oči v lebkách se rozsvítily, stromy zapraskaly, zašumělo listí, to jede Baba Jaga.
5: Tak co, Vasiliso, udělala jsi, co jsem ti přikázala?
4: Všechno je hotovo, babičko.
5: Baba Jaga se rozlobila, ale musela mlčet. Dobrá, když je všechno hotovo, běž si lehnout, já si taky zřímnu.
4: Vasilisa šla na pec a slyší, jak Baba Jaga povídá.
5: Roztop v peci, děvečko. Pěkně prohrab oheň, až se probudím, tak Vasilisu upeču.
4: Vasilisa se rozplakala, vyndala panenku a položila před ní kůrčičku chleba. Má milá panenko, najez se chleba a vyslechni, čím se trápím. Baba Jaga mě chce upéct a sníst. Panenka jí poradila, co má dělat, aby se zachránila. Vasilisa skočila k černoočce a hluboce se jí uklonila. Pomoz mi, děvačko černoočko. Dobře, má milá, pomohu ti. Budu hodně dlouho roztápět pec, budu Babu Jagu lechtat na patách, aby tvrdě spala. A ty uteč, Vasilisko.
6: A nechytí mě jezdci? Nevrátí mě zpátky? Ne, odpověděla dívka. Bílý jezdec, to je jasný den. Rudý jezdec, to je zlaté slunce. A černý jezdec, to je tmavá noc. Ti nikomu neublíží. Vasilisa vyběhla do síně.
5: Skočil na ní kocour vrčon, chtěl jí poškrábat.
4: Vasilisa mu hodila pyrožek. Nechal jí na pokoj. Seběhla na zápraží. Vyskočil pes, chtěl jí pokousat. Děvčátko mu hodilo kousek chleba. Pes jí pustil. Vasilka běží ze dvora. Břízka jí chtěla oči vyšlahat. Ale ona jí ovázala stužkou a břízka jí pustila. Vrata se chtěla zavřít. Vasilisa jim namazala petlice máslem a vrata se před ní otevřela. Dívka vyběhla do černého lesa. V tom kolem ní projel černý jezdec a v lese nastala tma tmoucí.
6: Jak dojde domů bez světla?
4: A jak se vrátí do chalupy bez ohně? Macecha jí sní zaživa. A i teď panenka Vasilise poradila. Vasilisa sundala lebku z hradby a nasadila ji na tyčku. Běží, běží černým lesem, v lebce svítí oči, temná noc se světlem prozářila jako bílý den. Baba Jaga se probudila, protáhla se, vzpomněla si na Vasilisu a skočila do síně.
5: Kocoure vrčoune, běželo kolem tebe děvče? Poškrábal jsi je?
4: Ale kocour vrčouný odpověděl. 10 let ti, Babo Jago, sloužím a nikdy si mi ani kurku nedala, za to ona mi dala hned pyrožek. Tak jsem ji pustil.
5: Baba Jaga vyběhla na dvůr. Můj věrný pse, pokousal jsi to neposlušné děvče?
4: Ale pes na to. Tolik let sloužím a nikdy si mi nehodila ani kost. Za to ona mi dala chleba. Tak jsem jí pustil.
5: Baba Jaga letěla k břízce. Břízko, moje břízko, vyšlhala si oči?
4: Ale bříza jí odpověděla. 10 let si tady rostu a nikdy si mi větvičky ani provázkem nepodvázela.
6: Za to ona mi je opentlila hedvábnou stužkou. Tak jsem jí pustila.
5: Baba Jaga běžela k vratům. Má pevná vrata. Zavřela jste se, chytila jste tu neposlušnou holku, ale vrata jí odpověděla. Tolik let ti sloužíme a nikdy si nám do petlic ani vodu nenalila. Za to ona nás hned namazala máslem. Tak jsme jí pustili. Baba Jaga se rozlobila, začala bít psa, kocoura vyprášila, vrata polámala, břízu posekala, utrmácela se, ale Vasilisu už nedohonila. Vasiliska přiběhla domů. Vidí, že je v domě tma? Macešiny dcerky vyběhly, hubují a nadávají. Kde jsi tak dlouho chodila? Proč si takovou dobu nešla se světlem? V celém domě se nám nedrží oheň. Křesali jsme a pořád nemůžeme oheň vykřesat. A když jsme ho přinesli od sousedů, hned nám v chalupě zhasl. Snad to tvé světlo vydrží. Přinesli lebku do světnice. Oči v lebce upřeně hledí na macechu i na její dcery a spalují je jako oheň. Chtěli se schovat, ale ať skočili kam chtěli, všude je oči pronásledují. Kránu je oheň spálil na prášek, jen Vasilise neublížil. Vasilise zakopala lebku do země a na tom místě vyrostl keř růží, rudých jako krev. Vasilisa už v tom domě nechtěla bydlet. Šla tedy do města a žila u jedné stařenky. Jednou jí povídá, je mi smutno sedět takhle bez práce, babičko, jdi a kup mi ten nejlepší len. Babička tedy koupila len a Vasilisa předla. Práce jí v rukou jen hraje, vřeténko si k tomu bzučí, souká nitku tenonkou, hebonkou a rovnou jako zlatý vlas. A utkala plátno, že by se mohlo navlíknout do ouška jehly místo nítí a vybílila je, že bylo bělejší než sníh. Prodej to plátno, babičko, řekla Vasilisa, a peníze si nech. Babička se podívala na plátno a jenom vzdychla údivem. Kde pak, děťátko? Takové plátno může nosit jenom carevič. Odnesu je do paláce. Carevič uviděl plátno a podíval se. Co za ně chceš? Zeptal se. Takové plátno se nedá zaplatit. Přinesla jsem ti je darem. Carevič poděkoval, obdaroval stařenku a propustil jí domů. Chtěli careviči ušít z toho plátna košile, ale nikdo se k tomu neměl. Byla to tuze jemná práce. Carevič si tedy zavolal stařenku a řekl jí, když si dovedla utkat takové plátno, jistě z něho dovedeš také ušít košile. Stařenka odpověděla, to já jsem nepředla ani netkala, careviči, to všechno dívka Vasiliska. Ať mi tedy ušije košile ona. Stařenka se vrátila domů a všechno Vasilise vypověděla. Ta ušila košile, vyšila je hedvábím a stařenka je odnesla do zámku. Vasilisa si sedla k oknu a vyšívá na rámu. V tom vidí, jak běží k domu carský sluha. Carevič tě volá k sobě do zámku. Šla tedy do zámku. Když carevič spatřil překrásnou Vasilisu, řekl, už se sebou nerozloučím, budeš mou ženou. Vzal jí za ruce, usadil jí po svém boku a hned byla svatba. Brzy se navrátil Vasilisin otec a zůstal u dcery. Stařenku vzala Vasilisa k sobě a panenku pořád nosila v kapse. Tak tam žijí. A jestli neumřeli, dodnes čekají, kdy k ním přijdem třeba na návštěvu.

0: Samočinný počítač Mňopito. Přírodopisné úvahy učitele Pěničky měly vždycky vysokou úroveň a těšily se neobyčejné pozornosti žactva.
1: Kdykoliv pedagog zaníceně vykládal o životě žížal, salamandrů nebo klokanů, přestal vyrušovat i žák Byčiště, a to je co říci.
0: Tentokrát však nechal Pěnička živočišnou říši stranou. Hovořil o budoucnosti lidstva, věku kybernetiky a samočinných počítačů. Ačkoliv to nebyl jeho obor, vzbudil v celé třídě neobyčejný zájem o tyto složité záležitosti.
1: Už aby to tady bylo, pravil netrpělivě Byčiště. Takovému žákovi budoucnosti postačí hodit sešit do samočinného počítače a ten mu vypracuje domácí úkol. Žák budoucnosti bude zatím moci hrát na louce fotbal.
2: No, a ten fotbal bude soudcovat kybernetický soudce, těšil se žák Volejníček. A tomu bude možno vynadat, co srdce ráčí. Řekneš mu třeba, že je idiot a on ani nemrkne, natož aby ti vlepil pár pohlavků.
0: Vidíte to moc růžově, už klíbla se Jindra Benecká. Třeba nějaký samočinný počítač zjistí, že hloupá zábava se pro člověka budoucnosti nehodí. Všechna hřiště budou úředně zrušena a místo toho se tam budou pěstovat řetkvičky.
1: Kopyto a Mňouk prozatím do debaty nezasahovali.
0: Samočinné počítače nebyl jejich obor a tak se raději drželi stranou.
1: Určitě by ani nemukli, kdyby se zase neozval zlomyslný žák Byčiště.
3: Geniové, Kopyto a Mňouk mlčí jako zařezaní. Nejspíš to bude tím, že nerozeznají samočinný počítač od flašinetu. Jo, vážení detektivové, vy se v budoucnosti neuplatníte. Lupiče vypátrají kybernetické stroje a vy budete na bydlení. Skončíte jako hlídači v nějakém muzeu a tam budete lkát nad zašlou slávou.
1: Hele, o naši budoucnost se nestarej, Byčiště, odsekl Kopyto. A raději si sestroj ten samočinný počítač, který ti vypracuje úkoly.
3: Já nejsem genius a přiznám se, že neumím vypočítat trojčlenku. Ví se o mně, že se zlomky nehnu. Nade mnou lomí učitelský sbor rukama. Jestli se od někoho čeká, že zvládne divy moderní techniky, tak to jste vy. Jenomže na to vy jste i se svým talentem takhle mrňavý.
0: Celá třída se rozchechtala a tehdy Mňouk pronesl onu neuváženou osudnou větu. Tak jestli tě to zajímá, Byčiště, my už náhodou na samočinném počítači pracujeme. Hned by si dal za ní sám pár pohlavků, ale už se nedalo nic dělat. Věta byla venku a všichni ji okamžitě zaznamenali.
3: Ale, a kdy nám ten zázrak ukážete? Zítra nebo pozítří.
2: Samočinný počítač není vrbová píšťalka nebo prák. Ten neuděláš ze dne na den, až přijde čas.
3: Tak tohle tedy známe. Budete nás lakovat tak dlouho, dokud se na to nezapomene. Ale my nejsme včerejší. Dokud tu věc nepředvedete veřejně a před věrohodnými svědky, nevěříme vám ani slovo.
0: Mňouk zrudl, chtěl se vytáčet,
1: ale kopy toho zarazil. Řekl bych, že samočinný počítač můžeme předvést od neděle za týden. Ovšem pouze žákům naší třídy, bez přístupu široké veřejnosti.
3: No ne, vy si nějak troufáte, ten počítač bude asi pěkný vehikl.
0: Tímto pro třídu prozatím skončilo, ale pro žáky Kopyta a Mňouka teprve začalo. Sotva osaměli, začali si vyčítat.
3: Proč jsi říkal Mňouku, že pracujeme na počítači?
2: No a proč jsi slíbil jeho předvádění za tak krátkou dobu? Do příští neděle nesestrojíme ani počítadlo.
3: Co jsme slíbili, to taky splníme. Toho bohdá nebude, aby žáci Kopyto a Mňouk z boje utíkali, zatímco by se nějaký Byčiště chechtal, až by slzel. Počítač bude a basta.
2: A s takovou prací nemáme ovšem dost zkušeností. A s tou mou trojkou z rýsování?
3: Teď nemysli na rýsování, ale na to, jak se počítač bude jmenovat. Jméno je nejdůležitější. Jak budeme mít jméno, tak už nás něco napadne.
2: No, a co kdyby se to jmenovalo samočinný počítač Komňouk?
3: No, to by nebylo spravedlivé. Ty bys měl v názvu celé jméno a já jen první slabiku. Bude to společné dílo a název to musí plně vystihovat.
1: Co bys říkal, kdybychom tomu dali jméno samočinný počítač Mňopito?
0: To by šlo. Teď už jde jen o to, aby to samočinně počítalo.
1: Do zítřka budeme dumat, jak se taková věc dá udělat, a potom se do toho dáme.
0: Říká se, že ráno bývá moudřejší večera. A tak to bylo i v tomto případě. Druhý den se sešli ve značně lepší náladě.
1: Nejsme docenti ani inženýři, Mňouku. A tudíž ten počítač musí být jen takové divadýlko. Jde jenom o to, jak převést celou třídu i s byčištěm.
0: Stane to nebude, protože si to každý bude chtít vyzkoušet. Ale v televizi jsem jednou viděl příběh o stroji, který hrál šachy a každého porážel. Ale ve skutečnosti pod spoustou plechů, šroubků a koleček seděl skutečný šachista.
1: Přesně tak si to představuju. Z nás to ovšem nemůže být nikdo. Musíme se s někým spojit. S někým, komu můžeme plně důvěřovat a kdo umí dobře počítat.
0: Byl bych pro Jindru Beneckou, je spolehlivá a určitě pro tohle bude mít pochopení.
1: Jak se ukázalo, měl naprostou pravdu. Když sdělili Jindře, že bude sedět v počítači a počítat příklady vhozené do počítače, byla přímo nadšena.
0: Je, tomu říkám nápad. Už se těším, jak celé třídě parádně vytřeme zrák. Se mnou, kluci, můžete v každém případě počítat.
1: Jenomže od nápadu k jeho uskutečnění bývá vždycky ještě pořádný kus práce.
0: O tom se Kopito a Mňouk přesvědčili, když na půdě u Mňouků začali na pozoruhodném přístroji kutat.
1: Poměrně nejjednodušší byla spodní část, ve které měla sedět Jindra.
0: To spravil bývalý lodní kufr pro větší efekt obarvený na červeno.
1: Vrchní část musela být ovšem velice složitá a tajuplná, aby nikdo z žáků nepojal podezření.
0: Kopito přinesl starý šicí stroj, rozhašené rádio a spoustu drátu.
1: Mňouk se vytasil s 20 kovovými knoflíky, rozbitými pendlovkami, stojanem na deštníky, 3 teploměry a hvězdářským dalekohledem.
0: Jindra dodala 2 budíky, kolovrátek, 9 kramný a mlýnek na mák.
1: Když se uváží, že i na půdě se povalovala spousta neužitečných krámů, bylo materiálu víc než dost.
0: Teď už šlo jenom o to smontovat z něj monstrum, které by se alespoň vzhledem podobalo robotu nebo nějakému fantastickému stroji.
1: Zpočátku s tím byly značné problémy.
0: To, co žáci zhotovili, se podobalo spíše po uliční barikádě nebo železné neděli na sídlišti. Po několika dnech vznikl tvar, který vypadal docela věrohodně.
1: Řekl bych, že roboti v televizi nejsou o nic hezčí. Docela to jde.
0: Mňouk i Jindra byli téhož názoru.
1: Nyní bylo ještě třeba počítací stroj Mňopito vyzkoušet.
0: Jindra, opatřena baterkou a plňcím perem, vlezla do kufru, který měl ve víku otvor.
1: Na víko postavil Kopito s Mňoukem vrchní složitou část počítače.
0: Kopito napsal na kousek papíru 5×7 rovná se a vhodil jej do stroje.
1: Na zmáčknutí knoflíku to začalo všelijak klapat a hlomozit.
0: Papírek propadl dolů k Jindře, která blesku rychle připsala 35 a vyhodila výsledek z kufru.
1: Znamenitě! Funguje to tak, že by zbudil pozornost i na brněnském veletrhu.
0: Ha! Kam se na nás hrabou Japonci? A to pracujeme ve značně primitivních podmínkách.
1: Méně nadšená Jindra se soukala z kufru.
2: Kluci, je tam strašný dusno. Nesmíte tu zkoušku moc natahovat.
1: Kopito s Mňoukem to slíbili.
0: A hned příští den ve třídě oznámili, že počítací stroj Mňopito je hotov.
1: V neděli odpoledne se všichni na vlastní oči přesvědčíte, jak se uplatníme v budoucnosti. Vsadím se, že si náš přítel byčiště bude muset držet oči, aby mu náhodou nevylezli z důlků.
0: Byčiště se kysele usmíval, nicméně pravil.
1: Ještě není všem dnům konec. Bůh ví, jestli to Mňopito nevybouchne jako atomová puma. Kopito s Mňoukem se sebevědomě usmívali, neboť si byli jisti 100% úspěchem.
0: Nicméně v neděli odpoledne čekalo velice nepříjemné překvapení.
1: Na půdu se krátce před produkcí přiřítila Jindra, ale nikoli v teplácích, nýbrž v nadýchaných růžových šatičkách.
2: Kluci, já nemůžu. Tetička ve veltrusích má narozeniny a táta rozhodl, že jí pojedeme gratulovat. Už vycouval z garáže.
1: Jindro, to nám nemůžeš udělat. Naše pověst je ve tvých rukou.
2: No a co mohu dělat?
0: Ale tak vlez do kufru a uspíšíme produkci. Svolám obecenstvo a za chvíli bude po všem. Potom můžeš odjet třeba do Lomnice nad Popelkou. Ty šílíš? V nových šatech mám lez do špinavého kufru?
1: Ten kufr je čistý a budeš tam jenom chvilku. Mně se zdá, že obecenstvo je už před domem.
0: Jindra učinila nešťastný obličej, ale nakonec se dala přemluvit. Odevzdaně vlezla do kufru a rozsvítila si tam baterku.
1: Výborně. A teď mohou zájemci o náš pozoruhodný přístroj přijít nahoru.
0: Mňouk se nadmul jako vynálezce atomové ponorky a šel vpustit nedočkavé spolužáky.
1: Vrhnulo se jich na půdu nejméně 20 a nechyběl mezi nimi samozřejmě ani Byčiště.
0: Kopyto s Mňoukem je přivítali tak sebevědomně, že nikdo nemohl počítat s neúspěchem. Všichni dychtivě hleděli na připravený zázrak výpočetní techniky.
1: A Byčiště nervózně pokašlával.
2: Vážení přátelé, jako první v tomto státě uvidíte v chodu náš nový vynález. Počítací stroj Mňopyto. Jeho obsluha je jednoduchá, výsledky zaručené. Stačí napsat na lístek papíru početní příklad a vhodit jej tady do toho otvoru. A během několika vteřin nám stroj dodá správný výsledek.
3: Hele, tak si píš, jo, tak si píš. Kolik je 2 biliony 19 miliard 66 milionů 330 tisíc 989 osmin na 27. To celé děleno 17 devatenáctinami, jo?
1: Skočil mu do řeči Byčiště. Začneme něčím jednodušším, řekl Kopyto. Ne, že by tento příklad náš počítač nezvládl, ale chtěl bych, aby si všichni přítomní mohli zkontrolovat správnost výsledku.
0: S tím spolužáci souhlasili.
1: A dokonce ani Byčiště neměl námitek.
0: Žák Kulejda napsal na papírek 26x9 rovná se a vhodil jej do horního otvoru počítače.
1: Ve stroji to zachrčelo a ve chvíli vypadl přesný výsledek. 234.
0: Všichni vydechli úžasem.
3: No tohle, vsadím se, že vám s tímhle někdo pomáhal.
1: Hučel Byčiště. Na takové směšné nařčení nehodláme odpovídat, ušklíbil se Kopyto. Kdo napíše další příklad?
0: Ale v té chvíli se přihodila strašná věc. Kde se vzala, tu se vzala, objevila se na scéně myš.
1: Obyčejný hraboš polní, ale pořádně vyplašený nečekaným shromážděním.
0: Prchal v panické hrůze před přešlapujícím davem a hledal bezpečný úkryt.
1: Než mu v tom mohl kdokoliv zabránit, zmizel ve spodní části počítače, to jest v kufru.
0: Jindra Benecka byla báječná holka, ale myší se strašně bála.
1: Ve chvíli, kdy dostala společnost, se přestala ovládat.
0: Rozječela se jako siréna za oceánského parníku a počala se vší silou dobývat z vězení.
1: Počítací stroj Mňopyto se rozkymácel a posléze se začal bortit.
0: Návštěvníci v úleku ustupovali a bylo by nakonec všechno dobře dopadlo.
1: Kdyby Byčiště nezavětřil zradu.
3: Počkejte, oni v tom mají někoho schovaného. Já jsem říkal, že je to podvod.
0: Sotva dořekl tuto větu, rozsypal se počítač docela a ven se hrnula pištící Jindra v růžových šatičkách. Ústretý zazněl bouřlivý smích, ale ona jej vůbec nevnímala. Její jedinou snahou bylo uprchnout před obávaným hlodavcem.
1: Vyskočila z kufru, odstrčela nahromaděné harampádí, ale v rozhodujícím okamžiku zakopla o něčí nohu.
0: Vletěla hlavou do staré rozvrzané skříně, která se nárazem rozkymácela a z výše počala na růžové šatičky kanout hnědavá tekutina.
1: V 5litrové plechovce měl pan Mňouk vyjetý olej a ten nyní zdobil Jindru tak, že na ní byl příšerný pohled. Vypadala jako po autohavárii.
0: Okamžitě přešla z bojácného píštění do žalostného nářku, neboť jí bylo jasné, že znehodnocení nedělního oděvu nezůstane bez odezvy.
1: Pan Benecký už také dceru netrpělivě scháněl.
2: No, takhle to dopadá, když se někdo bojí docela obyčejné myši.
3: Takhle to dopadá, když nemehla jako vy, chtějí se strojit samočinný počítač.
0: Brečící Jindra se k tomu nevyjádřila a vypotácela se z půdy na dvorek, kde ji vyhlížel netrpělivý otec.
1: Nejprve mu dalo dost práce poznat v špinavé a potrhané dívce svou stepilou dceru.
0: Když dospěl k názoru, že nejde o zlý sen, ale o třesnou skutečnost, řekl si, že rákoska je v této chvíli přesně ten předmět, který naléhavě potřebuje.
1: O několik minut později si povzdech Žák Kopyto. Chudák holka. Ta by dneska na ty rány potřebovala opravdický samočinný počítač.
4: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. To byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. To je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, bradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. Svět je překrásná a zajímavá věcička.
5: Panáček a panenka spali v bílém domečku. Říkalo se jim sklenění milenci, neboť byli ze skla a měli se rádi. V domečku s nimi spali ovečky s beranem, které byly také skleněné. Pro všechny bylo místa dost, protože domeček byla vlastně krabice na boty číslo 46, což je i u pánské obuvy značná velikost. Spali vždycky až do Vánoc, protože to byly ozdoby na stromeček. Když přišly Vánoce, panenka se probudila, trošičku zívla, trošičku se protáhla a řekla, to jsem se pěkně vyspala. Podívala se na panáčka, pohladila ho po tváři a políbením ho probudila. Vstávej, můj milý, jsou Vánoce. Už, já bych si ještě zdřímnul. To nejde, je náš čas, řekla panenka. A hnali ovce pod stromeček. Jak je hnali, panenka se z nenadání zastavila, neboť v tu chvíli užasla. Vidíš ten zámek? To je krása. Stál před nimi, celý modrý, posetý zlatými hvězdami a šla z něj vůně čokolády. Právě snídají horkou čokoládu. Taky bych si dala, olízla se panenka. Panáček hned nevěděl, ale potom se rozhodl. Jaký pak zámek? Je to škatule s vánoční kolekcí. Pojď už! A vykročil za ovcemi. Ale panenka se nehýbala. Já bych se do zámku ráda podívala. Všude bude samet, hedvábí a krajky a drahocenný nábytek. Co pořád stojíš? Podívej se, kde už jsou ovce, řekl panáček. Vzal ji za ruku a odvedl ji. Přišli ke stromečku. Panenka si vyskočila na větev a snila o zámecké nádheře. Panáček pískal na píšťalu vánoční melodie. Jemine, kde jsou ovečky? Probudila se ze snění panenka. Ovcím se pod stromečkem nelíbilo. Houfem se sebrali a s beranem v čele vypásali kytičky z květovaného koberce. Panáček, vlastně pasáček, na berana zapískal, ale beran dělal, že neslyší. A tak si na něj dokročil. Panenka seděla na větvi, dívala se na modrý zámek s hvězdami a představovala si, co se děje uvnitř. V tom se zámek otevřel a vyšel z něj průvod. Nejdřív se objevili mouřeníni a nesli nádoby ušlechtilých tvarů, svícny, stříbrné řetězy, ozdobné skřínky, hudební nástroje a jiné drahocenosti. Za nimi vyšly dívky snědých tváří, v oděvech třpitných barev. Kolem poskakovali psi a poletovali cizokrajní ptáci. Nakonec ze zámku vladařským krokem vykročil muž. Byl oděn v krásný staniolový šat. Jeho kabátec zdobily šperky. Kalhoty byly baňaté a pruhaté. Co pruh, to jiná barva. Špičaté střevíce měl ohnuté nahoru, jako když se nad něčím ohrnuje nos. Průvod mířil k vánočnímu stromku a tam se zastavil. Cizokrajní ptáci posedali po větvích, mouřeníni rozvěšovali stříbrné řetězy a svícny, dívky zdobily stromek vzácnými předměty. Muž vladařského vzezření přikazoval, co kam přijde. V tom spatřil panenku. Přistoupil blíž, uklonil se jí a řekl, jsem princ z Čokolandu, krásná princezno. Nejsem princezna, jsem obyčejná panenka. Chci tě do své kolekce. A to zas ne, řekla panenka. Ale zvědavost jí nedala. A zeptala se, není ta kolekce náhodou modrý zámek se zlatými hvězdami? Princ vyskočil na větev, přisedl k ní a otázal se jí sladkým hlasem. Chtěl

0: doběhla až na konec a nikam dál už nemohla. Princ se blížil, vztahoval k ní ruce a když se jí dotkl, zachvěla se. Jak jsi chladná, krásko, řekl princ. Jsem skleněná, odpověděla panenka. A taky je tu zima, netopí se. Pojď se mnou na šálek horké čokolády, řekl princ. Ta by tě zahřála. A jak by mě chutnala, pomyslela si panenka. Princ ji objal kolem ramen a už jí odváděl po větvi, už spolu sjížděli po stříbrných řetězech jako na toboganu, už vcházeli do modrého zámku s hvězdami. Co nádhery bylo v zámku a co sladkostí. Panenka pila horkou čokoládu, jedla bombóny s náplní citronovou, nugátovou, oříškovou a potom pomerančovou a ještě lanýžovou a ještě jeden fondánový a oči chtěli pořád víc a víc. Když pasáček vyhnal ovečky z kytičkovaného koberce, vrátil se s nimi pod stromeček a úžasl, co viděl. Stromeček byl ověšen krásnými ozdobami, svícny a stříbrnými řetězy. Na větvích seděli cizokrajní ptáci a houpali se na nich dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Ale jeho panenka nikde. Marně se rozhlížel a marně volal hlasem i melodií své píšťalky. Neviděli jste tu mou panenku, zeptal se nakonec. Odvedl si ji princ z čokolandu, řekla jedna z dívek snědých tváří a ukázala k modrému zámku. Pasáček se tam rozběhl, vrazil dovnitř a zůstal úlekem stát. Uprostřed komnaty na atlasovém loži ležela panenka bez hnutí a nad ní se skláněl princ z čokolandu. Zabil jste ji, vykřikl pasáček.
1: Spí, řekl princ.
0: V tom panenka otevřela oči a vzdychla. Mně je strašně špatně. Otrávil jste ji, budeme se bít, znovu vykřikl pasáček.
1: Ale kde pak, řekl princ. Předspala se cukrovým.
0: Ale to už se pasáček vrhl do boje a dostal ránu do hlavy, jen to zadunělo.
1: Máš prázdno v hlavě, posmíval se princ.
0: A vy jste zase nádiva, zvolal s opovržením pasáček a píchl ho píšťalkou do břicha.
1: A v skutku jsem nadívaný nejjemnějším nugátem, stačil ještě pyšně říci princ a chytil se za břicho.
0: Pasáček toho využil, vzal panenku do náruče, vyběhl s ní ze zámku a zámek za sebou zavřel píšťalkou na petlici. A tak princ přišel o panenku do kolekce. Panenka už nechtěla čokoládu ani vidět a byla ráda, že jsou zase spolu s pasáčkem. Potom se slavili Vánoce. Po svácích se pasáček s panenkou a ovečkami vrátili do svého bílého domečku, ulehli a spali a budou spát zase až do příštích Vánoc.

0: jak si vyjeli na zájezd. Podle kalendáře již začala zima, ale sníh, na který se kosové těšili nejvíc, se ve městě zatím neukázal.
1: Když nejde sníh za námi, nevypravíme se my za sněhem,
0: povídá Josef, protože se zrovna díval na autobus, který se chystal na zájezd do Krkonoš. A Václav? Myslíte, že se

0: Spouzel naopak.
1: Na hory? Tak to si hlavička makovička, bratříčku. Aspoň si zas jednou užijeme.
0: Sotva se uvelebili mezi batohy a ranci, přidal se k ním Kaml.
2: Krkonoši, jsem ještě nikdy nebyl. Já jsem totiž nebyl vůbec ještě nikde,
0: řekl na vysvětlenou a cpal se mezi ně.
2: Jedete taky do Krkonoš?
0: Josef s Václavem se na sebe otráveně podívali a stejně tak se i vyjádřili.
1: K moři nejedeme
3: a obešli bychom se i bez dozoru.
2: Jen abyste mě nahoru nepotřebovali, pánové. Nikdo neví, co se kde může přihodit.
0: Kamil se urazil a celou cestu už z kosy nepromluvil. V Krkonoších bylo sněhu, no, jako na horách. Kosové se v běloučkém snížku nedočkavě vyváleli a jen se ho nabažili, vyhlédli si takovou šikovnou stráň a udělali si na ní dlouhatánskou klouzačku s pěti zatáčkami a na té si potom užívali. Zatímco Josef s Václavem se na horách cítili jako doma, Kamil byl jako u vytržení. Všude zevloval, všemu se divil a pak spatřil něco, co ve městě nikdy neviděl. Lyžaře na lyžích. Lyžaři frčeli po svahu, až se za nimi prášilo a kohout hned křičel na kosy.
2: Podívejte se! Podívejte se, jak jim to klouže! Ani ta prkínka na nohou jim nejsou nic platná.
0: Kosové se o lyžování nezajímali, věděli o něm své, proto se raději věnovali klouzačce.
2: Nakonec si tady někdo pořádně natluče,
0: usoudil Kamil, když si jeho upozorňování nikdo nevšímal a metelil k nejbližší horské chatě. A než bys řekl švec, byl zpátky s popelem a škvárou. A sypal. Na posypaném svahu vypukla mela. Lyžaři padali jeden přes druhého, ztráceli lyže, kouleli se po stráni a dělali takové parádní kotrmelce, že lepší se nevidí ani v tom nejskvělejším cirkuse. Josef s Václavem jim už chtěli zatleskat, jenomže v tom si jich všimli zboulovaní lyžaři. Domnívali se, že popel a škváru jim na trať nasypali kosové a hrnuli se na ně.
3: Tak tebe jsme tady opravdu potřebovali. Zmiz, Kamile!
0: A všichni tři se v pravý čas vytratili. Zastavili se až u skokanského můstku, na kterém probíhaly velké závody.
2: Na ten obrovský schod by se mělo dát zábradlí. Mohl by z něj někdo spadnout.
0: Kamil ustrašeně ukazoval na můstek. Pak se z můstku vznesl závodník s číslem 3 a kosové ze sebe dělali chytřejší, než doopravdy byli.
3: Co pak nevidíš, že se tu lyžaři učí létat?
1: My se to učit nemusíme, my létat umíme.
2: A neměli bychom jim nějak pomoci, aby se to naučili dřív,
0: řekl Kamil a Josef s Václavem okamžitě věděli jak. Jakmile se od můstku odlepil závodník s číslem 4, vystartovali za ním, ve vzduchu ho popadli každý za jednu paži a letěli s ním daleko za závodiště. V zápětí se ozvalo hlášení.
4: Závodník s číslem 4 přece chtěl Jindřich, se ze závodu vylučuje. Skočil sice nejdál, ale pomáhali mu přitom dva kosové a to není dovoleno.
0: Závodník přece chtěl zuřil a Josef s Václavem mu pro jistotu zmizeli z očí. Usadili se na vršku vysokého stožáru, na kterém se točila větrná korouhvička. Ani tam se jim však lépe nedařilo. Točící se korouhvička zachytila jejich povlávající šály a zamotala se do nich tak, že k sobě nejen připoutala oba kosy, ale přestala se i otáčet. Z amplionu se neslo nové hlášení.
4: Jelikož teď nevíme, jak fouká vítr, závody se končí.
0: Protože diváci nespokojeně brblali, Kamil upaloval za hlasatelem.
2: Halo, pane, nic se nekončí, já všecko zařídím.
0: Vysypal ze sebe, postavil se na stožár a pěkně se na něm otáčel. Hlasatel ihned opravil své hlášení.
4: Nic se nekončí, Kamil všechno zařídil.
0: A závody pokračovaly, jak pokračovat měli. Když závodníci dozávodili, došlo na Josefa s Václavem. Kamil rozmotal jejich dlouhé šály a vysvobodil je. A to se ví, neodpustil si jízlivou poznámku.
2: Tak co, pánové, potřebovali jste mě? Vás tak někam pustit samotné.
0: A co na tom, milí kosí bratři? Před Kamilem ani nemukli. Teprve když se šťastně vrátili do města a kohout stál zase na svém místě, na špičce štíhlé radniční věže, upřímně si přiznal.
3: Kamil je stejně moc prima kamarád.
1: No, prima kamarád.
0: A tím vlastně řekli úplně všecko.

0: Madlenko, já když tě uvidím, tak je mi vždycky, jako když po zimě vysvitne jarní sluníčko.
1: Rád mě vidíš, ale kabousíš se nad tím záhonem, jako by ti zajíci všechno zelí okousali.
0: A mám snad nad zelím vyspěvovat o červené růžičce? Na té mojí zahrádce roste plevel třikrát tak rychleji než zelí.
1: Tak nehudruj. Já ti pomůžu. A až si v zimě sedneš ke kouřící zelňačce...
0: Řeknu si, že lepší by byl pořádný kus masa. Nevím, proč bych měl čimčarat jako vrabec na střeše.
1: A já zas nevím, proč bych tu měla ztrácet čas takovým kabousem ukabouseným. Táta říká, že ty i na sluníčku vidíš jen mraky. Která si tě vezme, ta se utrápí.
0: To říkáš ty? Nebo táta?
1: Na tom nezáleží. Ale je to pravda. Kdyby ses usmál, při práci si zaspíval, i to zelí by ti lepší rostlo. A dost možná, že by ti na zahrádce vykvet i kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí?
1: Moje bába vyprávěla, že v zahradě královny květin roste kvítek, který má všechny barvy duhy a voní jak růže, někdy jak borový les, někdy jak rezeda a někdy jak jablíčko na podzim v sadě. Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, rozkvete jak růžové poupě. A kdo místo masa šupe zelňačku sedmkrát do týdne, je najednou bohatší než sám král.
0: Takový kvítek, to bych si dal líbit. Jenže to jsou jenom pohádky.
1: Moje bába říkala, že sama ten kvítek měla, když byla ještě mladá.
0: A řekla ti, kde dostala semínko?
1: Když kvítek štěstí odkvete, vezme královna květin semínka a rozfouká je do celého světa. Mnoha lidem padne to semínko do zahrádky a ti, kteří se o něj starají, zalévají ho a chrání před větrem a mrazem, ti se z něj můžou těšit dlouhá léta a někdy i celý život.
0: Sem ještě žádné semínko kvítku štěstí nezaletělo.
1: Však ono zaletí. Jen musíš čekat a dávat pozor, abys ho nepřehlídl a nepřišlápl holínkou.
0: Nechce se mi čekat. Půjdu do světa, najdu zahradu královny květin a poprosím ji, aby mi to semínko dala.
1: A ty si myslíš, že královna květin rozdává semínka každému na potkání jako fazole?
0: Já nejsem každý. Hned tak něčeho se neleknu, za práci umím vzít.
1: Však já vím. Toníku, a když oba přiložíme ruce k dílu, žádný kvítek štěstí potřebovat nebudeme.
0: A to zas ne. Nechce se mi dřít od rána do večera pro pár brambor na loupačku. Půjdu do světa a to svoje štěstí tam určitě najdu.
1: Ty půjdeš hledat svoje štěstí? A co zatím já?
0: Počkáš na mne. Až přinesu kvítek štěstí, zasadíme ho tady na zahrádce a on bude vonět celé dny a celé noci jen pro nás dva.
1: Ale Toníku, vždyť to byla jen pohádka.
0: Pohádka nebo pravda. Pro mne už tady štěstí nekvete.

0: A vejs, nemůžeš koukat, kam šlapeš?
1: To z úhod, že nemůžu. Kdybych pořád koukal pod nohy, daleko bych nedošel.
0: A kam chceš dojít?
1: Chtěl bych... Ale co ti to tu budu vykládat? Já ani nevím, kdo jsi. Nejdřív se ukáž.
0: A nezašlápneš mě?
1: Ani mě nenapadne. Teď jsem si sednul, tak nebudu kvůli tomu zase vstávat. No ne, trpajzlík.
0: Nejsem trpajzlík, ale lesní skřítek Bedrníček.
1: Těší mě, Bedrníčku. Já jsem Toník. Ukáž, ať se na tebe pořádně podívám. Nejsi větší než kluk, co se právě vykulil z hejčadla a fousy máš až na zem. To se pak nemůžeš divit, že ti je kdekdo přišlápne. Měl bys si je trošičku přistřihnout.
0: To tak. Mám nejkrásnější fousy v celém Polesí. Ani hajný nemá lepší.
1: Tak se nezlob, Bedrníčku. No, a vem si kus buchty.
0: No. Je dobrá.
1: To pekla Madlenka. Ta umí všechno. Upeče, navaří. A na té jejich zahrádce, která je samý jíl a kamení, vypěstovala růžičky nejhezčí z celé vsi.
0: A proč ty místo běhání po světě nepomůžeš Madlence vynosit kamení ze zahrádky? Proč ji nenasekáš kleskí, aby byly buchtičky pěkně do zlatova?
1: Jdu do světa pro kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí. K čemu ti bude?
1: No k čemu? Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, ten rozkvete jak růžové poupě. A kdo šupal zelňačku 7x do týdne, je s tím kvítkem bohatší než sám král.
0: Aha, jo. Tak ty chceš být bohatší než král? A rozkvítat jak poupátko? No. A to ti nestačí, že máš na hlavě vlasy jak záhon mrkve zasazený na tí do země?
1: Ty se mi máš co smát, ty s těma fousama jak opršalý lišejník.
0: Moje fousy nech na pokoji, moje fousy jsou náhodou
1: nejkrásnější v celém Polesí. Já vím.
0: Právě že nejsou nejkrásnější. Hajný má lepší. A o Forstovi ani nemluvím. Myslíš, že kdybych si přivonil k tomu kvítku štěstí, že by mi fousy ještě povyrostly?
1: To nevím, ale můžeš to zkusit.
0: Jak to mám zkusit, když žádný kvítek štěstí nemám?
1: Tak víš co, až se budu vracet ze světa, zastavím se tady a jedno semínko ti dám.
0: Je, to bys vážně udělal.
1: No to víš, že jo. Ale něco za něco. Já ti dám semínko kvítku štěstí a ty mi ukážeš, kudy se dostanu z lesa. Už tu bloudím třetí den, právě jsme spolu snědli poslední buchtu a jestli to tak půjde dál, budu se muset živit kořínkama.
0: Tak já ti dám dobrou radu. Začni kopat kořínky tamhle pod dubem.
1: No počkej. Pár jedlých kořínků, to je za kvítek štěstí trochu málo.
0: Jiný by ti nedal za takové sliby ani borovou šišku. Já mu to nabízím kořen návratníček a jemu to není dost.
1: Kořen návratníček?
0: No nekoukej na mě, jak čerstvě rozkopnutá mochomůrka. A dej se do práce.
1: A k čemu mi ten kořínek bude?
0: Jsi ty ale pařes. Až vykopeš kořen návratníček, uděláš s ním okolo sebe kruh a najdeš cestu z lesa tak lehko, jako by před tebou šel někdo s lucernou.
1: Vedrníčku, tak za to máš u mne to nejkrásnější semínko kvítku štěstí.

0: Z lesa jsem venku. Ale jak tak koukám, moc jsem si nepomohl. Všude kolem skály, ostré a zubaté, jako dračí tlama. A vítr se v nich prohání, jako by naříkal. Jde z toho hrůza. Už abych byl pryč. Jenže, jak se dostat na druhou stranu? Skály tu stojí jako zeď. Nikde ani skulinka. A když polezu přes ně, zlámu si nohy. Že on už to někdo zkoušel a teď tam leží bez pomoci. Je tu někdo?
1: Je tu někdo?
0: To je divná ozvěna. Kdo jsi?
1: Já ti to řeknu, ale ty se lekneš a utečeš.
0: Co bych se lekal?
2: Já jsem Toník a ty?
1: Já jsem Sanička. Sonička.
0: Sanička, Sonička.
2: Co to je?
1: Sanička. Jako malá Sanička.
2: Už tomu začínám rozumět. Ty jsi malá Saň, nikdo se tě nebojí a proto pořád vzdycháš a naříkáš.
1: Ale kde pak? Já vzdychám právě proto, že se mě každý bojí. Jak mě vidí, tak uteče. A tak jsem tu pořád sama. A je mi smutno.
2: Tak se ukaž mně. Já se nějaké zakrnělé Saně neleknu. Pomoc! Pust mě, prosím tě, pust mě!
3: Neboj. Já tě chytla jen, abys tak rychle neutíkal. A nevyvrk si třeba nohu. No vidíš, říkala jsem, že se mě každý lekne a že se mnou nikdo nechce kamarádi.
4: To se nemůžeš divit, že se každý lekne, když se proti němu vyřítí drak jak hora.
3: Já nejsem drak, já jsem Sanička.
4: Jestli ty jsi Sanička, tak je moje koza chroust.
3: Co na tom, že jsem trošičku větší? Nikdy jsem nikomu neublížila.
4: A čím pak se živíš?
3: Chroustám.
4: Je?
3: Skály.
4: No to je teda něco. Poslyš, Saničko, Soničko, potřeboval bych se dostat na druhou stranu. Nemohla bys mi prokousat cestu.
3: Což o to, mohla. Ale musel bys počkat. Před chvílí jsem totiž obědvala.
4: No to já do večeře klidně počkám.
3: Jenomže my Saně jíme jenom jednou. Za měsíc. Počkáš? Měsíc. Budeme si povídat. A taky si můžeme zahrát. Drápky.
4: Měsíc čekat nemůžu. Podívej se, kdyby ses trochu snažila, určitě bys těch pár balvanů ještě zmohla.
3: Když jím přes moc, tak je mi pak vždycky těžko. Od žaludku.
4: Jestli mi tu cestu prokoušeš hned,
0: Přinesu ti od královny květin semínko kvítku štěstí.
3: K čemu by mi byla nějaká kytka? Na skále by stejně narostla.
0: Na skále to dá rozum, že ne, ale kdyby jsi tu udělala pěknou zahrádku, kvítek štěstí by tam rozkvet všemi barvami duhy, slétali by se k němu ptáci a motýly a ty už bys nikdy nebyla sama.
3: To by byla krás.
0: No vidíš.
3: Víš co, já ti tu cestu prokoušu, ať puknu.
5: Hroust, hroust, hroust. Stačí to.
0: Jak by ne, tam by projel vůz s párem koní. Moc ti děkuju, Saníčko, Soníčko.
3: Není zač. Šťastnou cestu.

0: Stát, stát, stoj člověče, ani o krok dál.
1: To se podívejme. Hlásek jako konipásek a rozkazuje si jako šafář. Kde pak jsi ty, žblabuňko, že tě ani není vidět?
0: Já jsem zvonek, bradatý a střežím vstup do říše královny květin.
1: A co uděláš ty, klinkáčku, když tě jednoduše překročím, co? Jo, kde se tu najednou vzali ty bodláky a kopřivy?
0: Co? Ještě si myslíš, že mě jen tak překročíš?
1: Odpust mi, strážní zvonečku, nezlob se a pust mě do říše královny květin.
0: No, to je jiná řeč. A co pak u nás chceš?
1: Chtěl bych se poklonit vaší královně.
2: A požádat jí o kvítek štěstí. Že jsem to uhádla, co?
1: To je lehké hádání, ty žahálko. Pro kopřivu nikdo nemusí vážit cestu do království květin. Tu najde za každým plotem.
2: Nechte ho, sestřičky. Však si ještě kvítek štěstí nenese. Nakonec bude rád, když mu na zahrádce vyroste trochu kopřiv prohousata.
1: Nezlobte se, žahavé panenky, nezlobte se. Já vím, že i vy jste člověku ku prospěchu a když mě pustíte dál, slibuju vám, že vás nechám u plotu své zahrádky růst po libosti.
2: Tak běž, ale za trest si musíš vyhrnout nohavice a projít naším šikem.
1: Jo.

0: buď vítán v království květin, Toníku.
1: Hodně slunce a chladivé rosy přeju, vzácná paní.
0: Co na mne tak koukáš?
1: Odpusťte, vzácná paní královno. Nemůžu oči odtrhnout. Tak krásnou růži jsem ještě neviděl. Jak jsem se na vás podíval, zapomněl jsem na žízeň i hlad, na únavu z cesty.
0: I na ty nohy popálené od kopři. Ale určitě si nezapomněl, proč jsi sem přišel.
1: Však to jistě sama víte.
0: Vím. Všichni sem přicházíte pro kvítek štěstí. Každý po něm touží, ale jen někdo ho získá. A málo kdo si ho dokáže udržet po celý život.
1: Jen se nebojte, paní královno. Já svoje štěstí uvadnout nenechám.
0: Uvidíme. Dám ti semínko kvítku štěstí, ale musíš si ho zasloužit. Támhle ten úhor zriješ a zasadíš na něm brambory.
1: Zrýt pole a zasadit brambory? No to je divný pohádkový úkol.
0: Nemudruj a pust se do práce. Drchničko,
2: co si přeješ, královno?
0: Jdi s Toníkem a ukaž mu, kde najde rýč a motiku.

0: Myslím, že už tomu rozumím. Lán je to, že konce nedolídneš, ale rýč a motyka budou určitě ze dřeva.
1: Co tě napadá? Kdo by se pustil do takové práce s dřevěným nářadím? Rýč i motyka jsou ze železa a ty ten lán musíš pěkně zrýt a osázet.
0: Do večera.
1: Proč do večera? Dělej to, jak dlouho chceš, ale pořádně.

0: Uf. Ja. Ja. To je mi pěkná pohádku, vážíš. A moždím se s tím. Jo, třetí den a nikde žádná víla nebo kouzelný dědeček, který by mi pomohl.
1: Co se tak mračíš, Toníku?
0: Ty se divíš, drchníčko? Pole od obzoru k obzoru a já jsem na to sám. Takhle nebudu hotový ani do Vánoc. To doma. Tam by mi určitě někdo pomohl. Sousedů Vašek, nebo... nebo Madlenka.
1: Jestli chceš, já ti pomůžu.
0: No tak děkuju.
1: Proč si sedáš, Toníku?
0: No, já myslím, že při tom čarování stát nemusím, víš?
1: Při jakém čarování?
0: No, ty přece teď mávneš čarovným proutkem, ne? A pole bude zryté a brambory pěkně v řádkách.
1: Kdepak? Já vůbec neumím čarovat.
0: Ne. Tak to můžeš zase jít. Jsi jak za groš kudla, ty bys mě tady vytrela.
1: Mohla bych ti alespoň zaspívat, aby ti šla práce lepší od ruky.
0: Když si budu chtít zaspívat, dokážu to sám.
1: Jak myslíš, Toníku?
0: Yeah.

0: Vidím, že už jsi skoro hotov.
1: Však jsem se taky nadřel. Ruce necítím a záda, jou, snad ani nenarovnám.
0: Ale dal jsi záležet. Zem nakypřená, voňavá.
2: Takže mi dáte kvítek štěstí?
0: Možná. Čeká tě ještě hodně práce. Brambory sami nevyrostou. Musíš je okopat, na podzim pěkně vybrat ze země a dát do pytlů.
1: Co? Já tu mám čekat do podzim?
0: Nemusíš. Můžeš odejít hned a hledat svoje štěstí někde jinde.
2: Vzácná paní královno, já bych tu rád zůstal. A k těm bramborám bych vám vypěstoval třeba ještě pár hlávek zelí. Ale doma na mě čeká Madlenka, moje nevěsta.
0: To ona chtěla, abys šel do světa hledat kvítek štěstí?
1: Ale kdepak. Nechtěla mě pustit. Říkala, že jí ke štěstí úplně stačí, když je se mnou. A právě proto, kdybych zůstal ve světě tak dlouho...
0: Myslíš, že by si vybrala jiného?
1: Byla by smutná.
0: Na to si měl myslet, když si od ní odcházel. Buď splníš úkol, který jsem ti dala, nebo odejdeš bez kvítku štěstí.

0: Hop. Tak. Brambory máte v pytlích, žluťoučké jako máslo a velké jako pěst.
1: Svůj úkol si splnil, Toníku. Tady je tvá odměna.
2: Jenom jedno semínko.
1: Semínka kvítku štěstí se nerozdávají po hrstech.
2: Ale co když to semínko nevzejde? Nebo ho vrabec vyklobne?
1: Někdy i celý lán potlučou kroupy. A z jednoho oříšku, který ti náhodou vypadne z kapsy, vyroste velký strom. Ale neboj se. Tobě a tvé madlence jistě kvítek štěstí vykvete.
2: Což o to, já bych se i tím jedním semínkem spokojil, ale mám kamarády, kteří mi pomáhali. Bez nich bych sem asi nikdy nedošel. Slíbil jsem, že jim taky přinesu semínko kvítku štěstí.
1: Když jsi slíbil, musíš to splnit. Tady máš ještě dvě semínka. A teď už běž.

0: To se mi snad jenom zdá. Ta umrečená Sanička Sonička si uprostřed skal udělala zahrádku. Má v ní dvě uvadlé kopretiny a jednu zakrnělou borovičku. Zpívá si, jak kdyby jí tam kvetly růže a rozmarín.
1: A když se už Saňka, Saňka vyspala, vyspala, tak zahrádka štoude vody dostala.
0: Je spokojená jako hříbek v mechu. Ta už kvítek štěstí ani nepotřebuje. A mně by se tak hodilo ještě jedno semínko, kdybych to vzal tamhle přes tu skálu, možná, že by si mě ani nevšimla.
2: Tondo, co to vyvádíš? Kdybych tě zase nechytila, tak si smou zlámat nohy. Nebo rozbít hlavu.
0: Já... Zamyslel jsem se. A sešel jsem z cesty.
2: To si musel jít se zavřenýma očima. Sám si říkal, že by po té cestě projel vůz s párem koní. A co si byl pryč, ještě jsem jí pěkně udusala a vysypala žlutým pískem.
0: Já sám nevím, jak se to mohlo stát.
2: Nic si z toho nedělej, že jsi nedostal kvítek štěstí.
0: Jak víš, že jsem ho nedostal?
2: Co pak bys mě obcházel oklikou, kdyby zdržel štěstí v hrsti? Netrap se. Moje zahrádka stačí. Tak. Jak je? I ptáček už tam občas zaletí a až povyroste borovička. Možná, že si tam i hnízdo postaví. Ale já tu vykládám a ty sotva stojíš na nohou. Odpočin si, prospi se u mne v jeskyni. A všechno mi povíš až zítra.
0: Kdepak? Já nemám na odpočívání čas, musím zas dál.
2: Tak se pojď podívat aspoň na moji zahrádku.
0: Až jindy, teď už vážně musím.
2: Přijď se podívat na jaře, zasadila jsem koní klec. To teprve bude krás.

0: Au, nemůžeš dávat pozor. Zase jsi mi šláplul na fouzi.
1: Bedrníčku, co tady děláš v tom křoví?
0: Sbírám šipky, abych měl v zimě na čaj. Ale nechápu, proč ty se prodíráš roštím, jako střelený zajíc.
1: Chtěl jsem si trochu nadejít.
0: Nevím, jestli je tohle nejpřímější cesta, ale určitě není nejrychlejší. A šípkové trní tě otrhalo, že vypadáš jako strašák do zelí. Na co mlčíš? Pochlup se konečně, jak jsi pořídil.
1: Víš, bedrníčku...
0: Nic mi neříkej. Hned, jak jsem se na tebe podíval, věděl jsem, že se vracíš s prázdnou.
1: Jak jsi to poznal?
0: Tváříš se, jako by ti vlk patuch roustal. No nic. Nic si z toho nedělej. Mně moje fousy stačí tak, jak jsou. Stejně mi na někde kdo šlape.
1: Bedrníčku, já jsem...
0: Přestaň už koktat a pojď radši se mnou. Mám doma borůvkový koláč a nakládané houby. Trápení se líp snáší s plným žaludkem.
1: Já nemůžu, bedrníčku. Musím domů. Madlenka na mě čeká.
0: Počkej, kam letíš? To jsou moresy. Nejdřív se couvrá půl roku po světě a pak nemá čas sníst s kamarádem kousek koláče. Asi čeká, že mu ta jeho madlenka upeče lepší.

0: Madlenko, tak už se nezlob a otevři.
1: Ani mě nenapadne.
0: Tak se mi aspoň v okýnku ukáž.
1: Chceš se podívat, jak mi stezkem po tobě tváře pobledly? Jak jsem se pro tebe oči vyplakala?
0: Moc ti to sluší. Jsi jako růžička nejhezčí ze všech. Ani v království květin nemají pěknější.
1: Ty jsi tam opravdu byl?
0: Byl.
1: A dostal jsi semínko kvítku štěstí?
0: Má milá Madlenko, semínka kvítku štěstí se nerozdávají jako fazole. Ty si musí každý perně zasloužit. Ale já jsem splnil všechny úkoly, které mi královna květin uložila a za to jsem dostal hned 3 semínka. Zasadíme je tady pod oknem a štěstí bude jak trávy na jaře.
2: Toníčku můj zlatý.
0: Madlenko, já jsem tak rád, že jsem zase s tebou.
2: Já bych na tebe neměla vším právem půl roku promluvit. Co jsem se pro tebe naplakala.
0: Však to byly taky poslední slzičky v tvém životě. Až zasadíme kvítek štěstí, budeme se topit v samé blaženosti.
2: A kde máš ta semínka? Tak už mi je konečně ukáž. Toníku, vždyť ty máš v kapse díru, že by jablko propadlo na tož semínko.
0: To není možné. Ještě ráno byla kapsa celá. Ještě ráno jsem se na semínka díval.
2: Tondo, Toníku, kam běžíš? Jestli si štěstí z kapsy vytrousil, na cestě ho ležet nenajdeš.
0: Jen se neboj, já vím, kde ho mám hledat. Šípkové růžičky mi je hlídají.
2: Tak si běž. Ale až se vrátíš, můžeš ten svůj kvítek štěstí zasadit pod jiné okýnko. Já na tebe čekat nebudu! Tondo. Toníčku. Počkej. Počkej na mne.

0: Jak se může ozvat, když tu není?
1: A kdo jsi ty?
0: Jsem lesní skřítek Bedrníček. A byl bych rád, kdybyste tu přestali povykovat a dodržovali lesní klid.
1: Bedrníčku.
0: Co je zas?
1: Neviděl jsi náhodou Chasníka? Nic moc, ale docela k světu. Tělo jako lískový prut.
0: Jo, taky tak hubený a vytahuje se, až to hezké není.
1: Oči upřímný skrz naskrz a vlasy.
0: A vlasy jako ten křemňák tamhle pod břízkou.
1: Ty jsi to Ninka viděl? Šel tudy?
0: Co šel? Ten se tu promenáduje v jednom kuse. Nejdřív šel do světa, plno kuráže a řečí jako vody, sliboval mi semínko kvítku štěstí, ale když se vracel, radši se prodíral křovím, aby nemusel přiznat, že má prázdnou kapsu.
1: A teď si ho neviděl?
0: Viděl. Místo štěstí hledá tamhle v roští utržený knoflík od vesty.
1: Toníku!
2: Madlenko, to je dobře, že jsi tady, pomůžeš mi hledat.
1: Ztracený knoflík od vesty?
2: Ale to jsem jen tak řekl tomu Odřifousovi. Nechci, aby každý věděl, že jsem tady v kroji vytrousil semínka kvítku štěstí.
1: A to já zas nechci hledat svoje štěstí někde v prachu a pak ho schovávat, jako by ho ukradla. Toníku, nech toho a pojď domů.
2: Nepůjdu. Kdo už jednou držel svoje štěstí v ruce, ten se ho jen tak nevzdá.
3: Jenže ty ses natahoval po cizím štěstí a vlastní ti z kapsy vypadlo.
1: Můj ty světe, šípkové trní se obaluje květem, jako by nebyl podzim, ale jaro. A uprostřed těch planých růžiček bílá růže, krásná nad všechno pomyšlení.
2: Vznešená paní královno, já bych své štěstí nepustil z ruky za nic na světě, ale to proklaté trní mi kapsu roztrhalo a semínka mi vypadla.
3: Proč se zdrál křovím? Mohl jít jedlinou. Dobře, že ti sestřičky šípkové růže kapsu roztrhaly. V lakotné ruce by kvítek štěstí tak jako tak uvadl.
1: Odpust mu, vznešená paní.
3: Já mu nemám co odpouštět. Sám své štěstí získal, sám o ně přišel. Ale co ty, Madlenko, ty se na něj nezlobíš. Půl roku byl pryč a pak se vrátil s prázdnou kapsou.
1: Hlavně, že se vrátil.
3: Ty po kvítku štěstí netoužíš?
1: Kdo by netoužil po štěstí? Ale pro ten kvítek jsem už zažila tolik trápení, že se raději obejdu bez něj.
3: Jak myslíš? Toník už svou příležitost promarnil, ale ty bys to mohla ještě zkusit. Když splníš úkol, který ti uložím, ráda ti semínko dám.
1: Děkuju pěkně. Já budu radši pěstovat zelí a brambory.
2: Ale teď to můžeš, Madlenko. Vypěstuješ jim v království květin pár řádek brambor a oni ti za to dají semínko kvítku štěstí.
3: Brambor už máme dost. Ale ta kamenitá stráň nad Bedrníčkovou chalupou je pustá a holá, až srdce bolí.
0: A jak to teprve bolí, když se s ní skutálí kámen a praší vás přímo do hlavy. Tady mám bouli ještě od minulého pondělka.
3: Když osázíš tu stráň mladými stromečky, dostaneš kvítek štěstí.
2: Ale to přece Madlenka nemůže stihnout ani za rok. Stráň vysoká až do mraků a balvany na ní jsou větší než mlýnská kola.
1: Já to zkusím. I když třeba nezmůžu celou stráň a kvítek štěstí nedostanu, alespoň kousek toho suchopáru se zazelená a Bedrníčkovi už nebude padat kamení na hlavu.
0: Já ti pomůžu, Madlenko.
2: Ty bys to vytrh, chrouste. Nepleť se tady. Madlenka musí splnit ten úkol sama, mě taky nikdo nepomáhal.
3: Sám si pracoval, sám si chtěl štěstí užívat. Ale Madlenka si může vzít na pomoc, koho bude chtít. A až se stráň zazelená a pod ní rozkvete kvítek štěstí, jen na ní bude záležet, komu dá přivonět.
0: No tak se do toho dáme, ne? Odvalím ti tady ten kámen, Madlenko.
1: Víš co, Bedrníčku, přines radši z lesa šišky a vysypej z nich semínka.
2: A ty kameny odvalím já. Jdi kousek dál, Bedrníčku, ať ti kámen nepřiskřípne fousy.
0: Já mám pro strach uděláno. A zachraň se, kdo můžeš. Pomoc, letíš sem drak.
1: Toníku, co stojíš, utíkej.
2: Běžte se schovat s drakem, to vyřídím sám.
1: Já se o tebe nehnu.
2: Tak si vlez alespoň tamhle do křoví, aby ti dračí oheň tváře nepřismahnul. Když bude potřeba, přijdeš mi na pomoc. Tak co? Saničko, Soničko, vypravila ses na houby?
4: Kde pak na houby? Toníčku, na kamení. Doma jsem už skoro všecko snědla. Od té doby, co pracuju na zahrádce, víš, strašně mi chutná.
2: Takže už nejíš jednou za měsíc.
4: Mám hlad v jednom kuse.
2: A nechtěla bys k svačině tady ty balvany na stráně?
4: Myslíš, že by to nikomu nevadilo?
2: No kdepak, jen se do toho dej.
4: Mňam, buližník, ten já nejradši.
5: Chroust, chroust, chroust.
1: Toníku, ta strašlivá saň chloupá kamení jako naše stračena Lucinku.
4: To jsem si dala. Ještě kdyby tak byl navrch kousek bridlice.
2: To nemůžu sloužit.
4: Nevadí, pohlídnu se kolem.
2: Prosím tě, ne, abys nám snědla chalupu.
4: Kde pak? Mějte se tu dobře.
2: Přileď se na nás někdy podívat.
4: To víš, že přiletím.
0: Už radši tam zůstaň. Taková příšera je schopná všeho.
1: Neboj se, Bedrníčku. Toník tu příšeru ochočil. Poslouchá ho jako náš vořech. Toník je hrdina.
0: Jen ho nepřechvalil. Radši se dáme do práce.

0: Uf, to jsem si s vámi dal. Nohy jsem si ubrousil po kolena, ruce vytahal taky po kolena a fousy jsem si oškubal, že vypadají jako ohořelý keříček.
1: Nic si z toho nedělej, Bedrníčku. To se určitě zase spraví.
0: Myslíš?
2: To víš, že jo. Až se stráň zazelená, obrazí i tobě brada jako louka na jaře.
0: Myslíš?
2: Že jsme ale udělali kus práce, co? Já ti mám takovou radost, Madlenko, jako by tu kvítek štěstí už zavoněl.
0: To budeš muset počkat do jara. A kdo ví?
2: A ty si myslíš, že tady budeme čekat celou zimu zahrabaní pod listím jako syslové? Kdepak? Na nás čeká doma plno práce. Já musím vybrat brambory, spravit střechu.
1: Já očesat jablíčka, ostříhat růžičky a přikrýt je chvojím.
2: A až s tím budeme hotovi, tak třeba o posvícení by mohla být svatba.
1: Toníku.

0: Madlenko. Toniku. No tak. Schovejte si ty hubičky na potom. A rozhlídněte se trochu kolem sebe.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta pustá kamenitá stránice zazelenala.
0: Stromečky jsou chundelaté jako vedrčí ocásky.
2: A tam pod strání u studánky vykvet kvítek, který má všechny barvy duhy. Voní jako růže, jako rozmarín i jako jablíčka na podzim v sadě.
1: Kvítek štěstí. Tvůj kvítek štěstí, Madlenko.
0: No tak, Madlenko, co koukáš? Honem běž domů pro nějaký puclák a pěkně si ten kvítek štěstí do něj přesaď. Dáš si ho za okno a budeš se z něj radovat od rána do večera.
2: Toníku, co bys tomu říkal, kdybychom ten kvítek nechali tady v lese u studánky? Všichni nám pomáhali, tak ať se teď s kvítkem štěstí taky potěší.
1: Máš pravdu, Madlenko. Bedrníček bude mít fousy delší než proutí na vrbě, veverky plné pelíšky oříšků a zajíci tak pěknou a hustou trávu, že je ani nenapadne okusovat naše stromečky pod strání.
0: No jo, ale co budete mít vy?
2: Já budu mít Toníka.
1: A já Madlenku.
2: A když se nám zasteskne po kvítku štěstí, přijdeme za ním k tobě do lesa. Vedrníčku.
1: Ale já si myslím, že budeme mít dost štěstí i pod vlastní střechou.

0: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
1: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
0: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
0: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. Zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

0: Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, památ!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřela tlamu a krtka pustil. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby... Koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě krtku zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje a vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi, co pak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si Krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde.

0: Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou ti aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: No dobrá, tak mi přines, sestře, za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi. Karel Čapek, Pudlenka, aneb Měl jsem psa a kočku. O nesmrtelné kočce. Tato historie o kočce má na počátku kocoura. A sice kocoura darovaného. Každý dar má v sobě něco nadpřirozeného. Každý je, abych tak řekl, z jiného světa. Spadne z nebe. Je na nás seslán, vtrhne do našeho života, nezávisle na nás a s jakousi exuberancí, zejména je-li to darovaný kocour s modrou pentličkou na krku. I bylo mu dáno jméno Filip, Budulínek, Kujon a Lotras, podle různých jeho morálních vlastností. Bylo to angorské kotě, ale rozcuchané a zrzavé, jako kterýkoliv křesťanský uličník. Jednoho dne na výzkumné výpravě spadlo z pavlače na hlavu nějaké ženské osoby. Ta se tím cítila dílem poškrábána, dílem hluboce uražena a podala na mého kocoura udání jako na nebezpečné zvíře, jež skáče z pavlačí lidem na hlavy. Dokázal jsem sice nevinu toho serafínského zvířátka, ale za 3 dny kocourek dodýchal, otráven arzenikem a lidskou zlobou. Právě když jsem se skrz takovou divnou mlhu díval, jak mu posledním zachvěním vpadly boky, zamňoukalo to na Prahu. Třáslo se tam zatoulané mourovaté kotě, vychrtlé jako došek a vyjevené jako ztracené dítě. No, pojď sem, micinko. Snad je to prst boží, vůle osudu, tajemný pokyn, nebo, jak se tomu říká, nejspíš tě neboštíček seslal místo sebe. Nevyzpytatelná je kontinuita života. To tedy byl příchod kočky, jež dostala pro svou skromnost jméno Pudlenka. Jak vidíte, přišla z neznáma, ale podávám svědectví, že se nijak nenaparovala svým tajemným a snad i nadpřirozeným původem. Naopak, chovala se jako každá smrtelná kočka. Žrala mlíčko a kradla maso, spala na klíně a v noci se toulala. A když přišel její čas, vrhla 5 koťat, z nichž jedno bylo zrzavé, jedno černé, jedno tříbarevné, jedno mourovaté a jedno angorské. I počal jsem zastavovat všechny známé. Poslouchejte, spustil jsem na ně velkomyslně, já mám pro vás báječné kotě. Někteří nejspíš z přílišné skromnosti se vytáčeli, že by jako rádi, ale že bohužel nemohou a kdesi cosi. Ale jiní byli tak překvapeni, že než ze sebe mohli vypravit slovo, stiskl jsem jim ruku a prohlásil, že tedy ujednáno, ať jsou bez starosti, že jim to kotě včas pošlu. A už jsem běžel za dalším bližním. Nic vám není krásnější, než takové kočičí štěstí mateřské. Měli byste si pořídit kočku už pro ta koťata. Za 6 neděl nechala pudlenka koťata koťaty a šla poslouchat zblízka hrdiný bariton kocoura ze sousední ulice. Za 53 dny se okotila 6 kusy. Do roka a do dne jich bylo úhrnem 17. Nejspíš ta zázračná plodnost byla odkaz a posmrtné poslání neboštíka panice kocourka. Vždycky jsem si myslíval, že mám, čert je vem, plno známých. Ale od té doby, co se pudlenka vrhla na výrobu koťat, nemám komu nabídnout 26. kotě. Když jsem se musel někomu představit, zamumlal jsem své jméno a řekl jsem, nechtěl byste kotě? Jaké kotě? Ptali se lidé nejistě. To ještě nevím, odpovídal jsem zpravidla, ale myslím, že budu zas mít koťata. Záhy jsem počal mít dojem, že se mě lidé vyhýbají. Snad to bylo ze závisti, že mám takové štěstí v koťatech. Podle Bréma mají kočky mladé 2x do roka. Pudlenka je měla 3x až 4x do roka bez ohledu na roční dobu. Byla to právě kočka nadpřirozená. Patrně měla vyšší poslání pomstít a 100x nahradit život utraceného kocourka. Po 3 letech plodné činnosti vzala pudlenka náhle za své. Přerazil ji nějaký domovník pro tu nedůstojnou záminku, že prý mu ve spíži sežrala husu. Téhož dne, kdy pudlenka zmizela, vrátila se k nám její nejmladší dcera, kterou jsem vnutil sousedům. I zůstala již u nás pod jménem Pudlenka druhá, jakožto přímé pokračování své zesnulé matky. Pokračovala v ní dokonale. Ještě byla dívčím výrostkem, když začala kynout a přivedla na svět 4 koťata. Jedno bylo černé, jedno mělo ušlechtilou nazrzlou rasu vršovskou, jedno protáhlý nos koček strašnických, kdežto 4. bylo skvrnité jako fazole, jako jsou kočky malostranské. Pudlenka druhá se kotila 3x do roka s pravidelností přírodního zákona. Za 2¼ roku obohatila svět o 21 koťat všech barev a ras s výjimkou kočky z ostrova Man, jež se rodí bez ocasa. Pro 21. kotě jsem už opravdu neměl odbytu. Právě jsem se rozhodoval, že vstoupím do volné myšlenky nebo do růžového bratrstva, abych získal nový okruh známých, když tu sousedův Rolf zakousl pudlenku druhou. Donesli jsme ji domů a položili na postel. Ještě se jí třásla brada. Pak se jí brada přestala třást a z jejího hustého kožíšku počaly kvapem vylézat blechy. To je neklamná známka kočičí smrti. Pak už její pozůstalé kotě, pro které nebylo odbytu, zůstalo u nás jakožto pudlenka třetí. Za 4 měsíce vrhla pudlenka třetí 5 koťat. Od té doby plní tento svůj životní úkol svědomitě v pravidelných intervalech 15 týdnů. Jen při těch letošních velikých mrazech vynechala jeden termín. Ani byste do ní neřekli, že má tak veliké a nesmrtelné poslání. Na pohled vypadá jako obyčejná tříbarevná domácí číča, která po celý den dřímá u rodinného patriarchy na klíně nebo na posteli, má vysoce vyvinutý smysl pro své osobní pohodlí, chová zdravou nedůvěru k lidem i zvířatům a když na to přijde, dovede hájit své zájmy dente unquibusque, tedy zuby nechty, nebo spíše zuby drápy. Ale když uplyne jejich 15 neděl, počne jevit rozechvělý neklid a sedí nervózně u dveří, předstírajíc, člověče, pust mě honem ven, já mám bolení. Načež vyletí ven jako šíp do noční tmy a vrátí se až ráno, přepadlá v tváři a skruhy pod očima. V té době, Přichází od severu, kde jsou olšanské hřbitovy, ohromný černý kocour. Od jihu, kde jsou Vršovice, zrzavý a jednooký rváč. Od západu, kde sídlí civilizace, angorský kocour s ohonem jako pštrosí péro. Od východu, kde není nic, tajemné bílé zvíře s ohonem kroužkovaným. V jejich středu sedí tříbarevná a prostá pudlenka třetí a okouzleně s očima hořícíma naslouchá jejich houkání, seškrceným výkřikům, vřesku vražděných dětí, řevu opilých námořníků, saxofonům, burácení bubnů a ostatním nástrojům veliké kočičí symfonie. Abyste věděli, být kocourem, k tomu není třeba jen síly a statečnosti, ale i vytrvalosti. Někdy po celý týden obléhají ti čtyři apokalyptičtí kocouři pudlenčin domov, blokují vrata, vnikají okny do domu a nechávají po sobě jen pekelný zápach. Konečně přijde noc, kdy už si pudlenka třetí nežádá jít ven. Nechte mne spát, praví. Nechte mne spát, navěky spát, spát, snít. Ach, já jsem tak nešťastná. Načež v patřičné lhůtě vrhne pět koťat. Mám v tomto směru už jisté zkušenosti. Bude jich pět. Už je vidím, ty drahé, sladké drobečky, jak zase budou cupat a dupat po bytě, strhávat ze stolu elektrické lampy, dělat do střevíců loužičky, jak mi polezou po nohou na klín, mám od nich nohy poškrábané jako Lazar. Jak najdu kotě v rukávu, když si budu oblékat kabát a kravatu pod postelí, když si budu brát kravatu. S dětmi jsou starosti, to vám každý dotvrdí. Nestačí je vychovat. Musíte jim zajistit budoucnost. V redakci už má každý ode mne kotě. Dobrá, budu muset vstoupit do jiné redakce. Jsem ochoten zapsat se do kteréhokoliv spolku nebo organizace, zaručí-li mi tam odběr aspoň 21 koťat. Zatímco se budu ohánět v nevlídném světě, abych našel místa pro další generace, bude pudlenka třetí nebo pudlenka čtvrtá příst, tlapky pod sebe složeny, nesmrtelné předivo kočičího života. Bude snít o kočičím světě, o zástupech koček, o tom, že kočky, až jich bude dost, se zmocní vlády nad vesmírem. Neboť to je veliký úkol, který jí uložil nevinně utracený angorský kocourek. Vážně, nechtěli byste kotě?
3: O tom, jak Mach a Šebestová hlídali dítě.

0: jednou, když školní rok končil, zkoušela paní učitelka přírodopis. Vyvolávala žáky podle abecedy, až přišla nakonec řada taky na Horáčka, který dostal schválně úplně lehkou otázku, a sice babočka admirál. Jenže Horáček začal říkat děsné nesmysly, že těch babočků je víc, že jeden je lakírníkem v Berouně, kam jezdívají k tetě Božce, ale že tenhle ten babočka to dotáhl až na admirála, že má svůj křižník a plno námořníků, kteří ho musí poslouchat na slovo, a paní učitelka řekla: prosím tě, co tady plácáš za nesmysly, Horáčku? My tady probíráme motýly a ne námořnictvo. Ty snad ani nevíš, že máme přírodopis. A celá třída se bavila jak při kabaretu a paní učitelka řekla: víš, Horáčku, jaké rozpětí křídel by ten tvůj admirál musel mít, kdyby to byl motýl? A Horáček se mračil jako 10 čertů, měl zlost, že se mu celá třída chechtá, a tak řekl: abyste věděli, ten motýl, co o něm mluvím, náhodou existuje, má rozpětí aspoň metr, já jsem o něm náhodou čet v jednom časopise. A paní učitelka řekla: to muselo být určitě aprílové číslo, tak velký motýl totiž neexistuje. Sedně si, máš pětku, to už je sedma, já nechci vidět to vysvědčení. A Mach s Šebestovou šli ze školy domů a říkali si: ta paní učitelka se s tím zkoušením moc nemazlí, zítra přijdeme na řadu určitě my dva. A když jim přiběhl naproti Jonatán a poskakoval kolem nich, řekla mu Šebestová: dneska si budeš muset hrát sám, Jonatáne, my se musíme učit, aby to s námi nedopadlo špatně. Ale když přicházeli k domu, zastavila je paní Vidrová a hned začala: děti, vy máte takové zlaté srdce, to je o vás známo, vy mě jistě pomůžete. A když se ptali, o co jde, řekla, že potřebuje odpoledne pohlídat Petříčka, že má tolik vyřizování, že musí pro opravený kočárek, zubařce a kdesi cosi. A Mach řekl: no jo, paní Vidrová, my bysme rádi, jenomže se musíme učit o motýlech, vy za nás k tabuli nepůjdete. A paní Vidrová začala lamentovat: vy jste přece takový rozumní školáci, vy jistě dokážete pochopit těžkosti matky malého dítěte. Učit se můžete i tak, Petříček bude hájat a nebude vás rušit. A mluvila a mluvila, až se Šebestová podívala na Macha, oba si vzdychli a řekli: no tak jo. A odpoledne vzali učení a šli hlídat, jenomže Petříček nespal ani chvilku, v jednom kuse řval. A Mach řekl: já se s tou kluka zblázním, s takou se nic nenaučíme, co když ho dáme na balkón, bude koukat na lidi a dá pokoj. A tak to zkusili a opravdu to pomohlo. Jenomže Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu a takže chytla kluka, když lezl přes zábradlí, načež řekla: tak to ne, Machu, to by nešlo. Nezapomeň, že jsme v šestém patře. A Mach se ťukl do čela: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad, to chce křídla, když náhodou sletí, přistane hladce na trávníku. A vytáhl sluchátko a v tu ránu měl Petříček křídla jak otakárek feniklový. A Mach a Šebestová se zabrali do učení, opakovali si Běláska zelného a Žluťáska obecného, věděli, že teď už se Petříčkovi nemůže nic stát, když spadne, přistane hladce na trávníku, má přece krásná křídla metr široká. Jenomže když Šebestová zvedla náhodou oči od přírodopisu, viděla už jenom Petříčka, jak těmi křídly mává a vzdaluje se nad střechami kamsi k parku, a Mach s Šebestovou vytřeštili oči a brali to z šestého patra po dvou schodech dolů a Šebestová říkala: prosím tě, Machu, řekni mi, kde bereš ty svý praštěný nápady, teď budeme to dítě chytat Bůh ví kde a máme poučení. A Petříček poletoval nad parkem, kde si hrály děti a kde pan Horáček prodával v bílém kabátku zmrzlinu, žlutou vanilkovou, růžovou jahodovou a zelenou pistáciovou. A Petříček se snesl níž, vzal si kornout zelené zmrzliny, kterou pan Horáček právě prodával malé holčice, a zase uletěl a pan Horáček kroutil hlavou. To je ale veliký motýl, je na pistáciovou, neřád. Ale holčice už nový kornout nedal a když plakala, řekl jí: co mi tady kňouráš, běž a chyť si toho motýla. Jenže chytit toho motýla nebylo jen tak. Ten veliký motýl se pustil za město mezi zahrádky, kde ležel na dece malý Horáček, krmil se třešněmi a četl indiánku. A jak tak četl, zvedl náhodou oči a uviděl ohromného motýla. Horáčkovi málem zaskočila pecka, vyskočil, pádil domů a hulákal. Mami, mami, měl jsem pravdu, tak veliký motýl přeci jenom existuje. Ale když paní Horáčková vyběhla ven, Petříček byl už dávno pryč, poletoval nad samoobsluhou, kde stálo plno kočárků, a Mach s Šebestovou sem právě přibíhali a Šebestová volala: tamhle je, jenže jak ho chytit. Ale Mach řekl: jen klid, mám bezvadný nápad. A Šebestová řekla: to známe, ty tvoje bezvadný nápady. Ale Mach řekl cosi do sluchátka, Petříček byl najednou bez křídel a padl dolů a zrovna do prázdného kočárku, co přivezla z opravny Petříčková maminka, která právě vycházela s nákupem a volala: no ne, tak vy jste mi přišli s Petříčkem naproti, to je od vás milé. A Mach s Šebestovou si zase jednou takhle odechli. Jenže Mach s Šebestovou si odechli moc brzy. To nejhorší je teprve čekalo, protože jen co pan Horáček prodal zmrzlinu a přišel domů, syn mu hlásil, že dostal pětku kvůli motýlovi, kterého viděl, prosím, na vlastní oči, a pan Horáček řekl: vždyť já ho viděl taky, je celý blázen do pistáciovy zmrzliny, neřád. Neboj se, synu, na tu učitelku si došlápnu, ta bude koukat, pane. A paní učitelka opravdu koukala, protože pan Horáček přišel ráno do třídy a řekl: tak si nemyslete, paní, že budete našemu klukovi solit pětky pro nic za nic. Ten velikánský motýl, jo, co má rozpětí metr, ten náhodou existuje. Sám jsem ho viděl, jde hlavně po pistáciový zmrzlině, neřád. Takže vás žádám, jestli nechcete, abych to hnal jako vejš, abyste dal synovi jedničku, protože toho víš z přírodopisu se mi zdá víc než vy. A v Machovi a Šebestové pořádně hrklo, protože teď to už nebyla vůbec žádná legrace. A Mach pošeptal Šebestové do ucha: člověče, Šebestová, co budeme dělat? Takhle to přece nemůžeme nechat. Jak by k tomu paní učitelka přišla? A Šebestová kývla hlavou: to je jasný. A pak zvedla ruku a řekla: tak abyste věděl, pane Horáček, to nebyl žádný motýl, ale Petříček vidra, který nám uletěl, když jsme ho měli hlídat. A pan Horáček řekl: nesmysl, to nebyla vidra, to byl motýl, nejsem slepej a vůbec, oddy mají děti křídla. A Mach řekl: a odkdy mají křídla zmrzlináři? A celá třída se dala do smíchu, protože pan Horáček měl najednou křídla jako velikánský motýl a paní učitelka tleskla do dlaní: klid, děti, klid! A když se děti přestali chechtat, řekla panu Horáčkovi: když můžete mít křídlo vy, proč je nemohl mít Petříček Vítra a vůbec? Co byste dělal, kdyby někdo tvrdil, že největší motýl na světě je zmrzlina z Horáček? A pan Horáček musel uznat, že by to byl nesmysl, a když to uznal, křídla mu zmizela a on šel domů, ale malý Horáček, kterému ta pětka zůstala, měl na Macha a Šebestovou strašlivý vztek, a když se šlo v poledne ze školy domů, řekl Pažoutovi: Pažouté, já těm dvěma jednou něco strašlivýho vyvedu. To budeš koukat.
1: O princi, který se toho měl hodně naučit. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o mladém princi, který žil v přepichovém paláci v poušti. Velmi rád si celé dny hrál se svými přáteli, tedy až do chvíle, než se objevil cizinec a všechno se změnilo. Chcete vědět, jak to bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, princ a jeho kamarádi si vesele hráli na dvoře s míčem, když zaslechli klepání na velkou dřevěnou bránu. Překvapením si přestali hrát, neboť do paláce bylo odevšad tak daleko, že ji zřídka kdy někdo navštívil. Pojďme se podívat, kdo to je, zvolal mladý princ. Sluha otevřel dveře a tam stál vysoký, skromně oblečený muž s dlouhým vousem, který se na prince díval svýma jiskrnýma očima. Dobrý den, pane, řekl princ cizinci na pozdrav. Přišel jste za mým otcem králem? Dobrý den, vaše výsosti, odpověděl cizinec. Nikoli, přišel jsem kvůli vám. Budu vaším učitelem. Mladému princi zmizel z tváře úsměv. Ach tak, odpověděl s vážnou tváří. Od svých rodičů věděl, že se jednoho dne bude muset naučit všemu, co by král měl znát. Jen byl překvapený, že ten čas přišel tak brzy. Mladý princ se muži uklonil, ten mu úklonu opětoval a poté sluha zavedl princova nového učitele ke králi. Večer, když šla královna uložit prince do postele, všimla si, že je nezvykle tichý. Podívala se mu do očí a řekla: Milý synu, vyrosteš a stane se s tebe muž. Až budeme tvůj otec i já příliš staří na to, abychom vládli, celý náš velký národ bude ve tvých rukou. Já ale nechci být velký, odpověděl. Já vím, řekla královna a s úsměvem ho políbila na dobrou noc. Ale všechno bude v pořádku. Od té doby trávil princ dny učením se o své zemi a o ostatním světě. Byl představen důležitým lidem a pozoroval svého otce při práci. Zkrátka, učil se všemu, co bylo potřebné proto, aby se mohl stát králem. Léta ubíhala a princ vyrostl ve statného, silného a moudrého muže. Jednoho rána učitel poklidně zavřel svoji knihu a řekl: Vaše výsosti, naučil jsem vás všemu, co znám, a moje práce tady skončila. Je na čase, abych odešel. Princ si byl vždy vědom toho, že tento den jednou přijde. Svého učitele však tolik miloval a vážil si jej, že ho prosil, aby zůstal. Ale ten vlídně řekl, že nastal čas jít dál. Princ plakal, když jeho učitel odcházel. Královna mu setřela slzy a řekla: upokoj se. Všechno má svůj čas a nic netrvá věčně. Tvoje vyučování skončilo a brzy budeš králem. Zanedlouho se princ skutečně stal králem. Oženil se s princeznou ze vzdálené země a měli spolu krásnou dcerušku. Jednoho dne, když si malá princezna hrála se svými kamarády, někdo zaklepal na bránu paláce. Pojďme se podívat, kdo to je, zvolala. Brána se otevřela a tam stál vysoký, skromně oblečený muž s dlouhým vousem, který se na princeznu díval svýma jiskrnýma očima. Je zcela přirozené, že chceme, aby věci zůstaly tak, jak jsou. Život je však cesta a změně se nedá zabránit. Moudrý člověk to chápe a přijímá a užívá si každého vzácného okamžiku tak plně, jak jen může.

Pohádka rybářská, tři přání. Na břehu jezera, v chalupě s roztrhanou rákosovou střechou, žil rybář. Každé ráno odvázal svou starou rozeschlou bramici, vyjel na vodu a rozhodil síť. Z té trochy ryb, co mu uvízlo v síti, si něco nechal pro sebe a zbytek prodal na trhu v nedaleké vesnici. I když za ně moc peněz nedostal, k jeho skromnému životu to stačilo. Jednou vyjel zase takhle z rána na jezero. Břeh už dávno zmizel v ranní mlze, ale rybář stále ještě vesloval. Dneska jel na hlubinu, doprostřed jezera, kde byla voda tmavší než bouřkový mrak. Tady by mohly být i ty největší ryby, pomyslel si. Vytáhl vesla z loďky a nechal ji splývat po vodě, až se zvolna zastavila. Vzal síť, rozmáchl se a hodil ji do vody. A v tom se to stalo. Konec sítě se mu omotal kolem ruky. Škublo to s ním, až se loďka rozhoupala. Rybář zavrávoral a spadl do vody. Pláclo to, zvedly se vlny a ty odehnaly pramici o kus dál. Rybář sebou ve vodě házel a mrskal. Plavat moc neuměl a čím dál, tím víc se zamotával do sítě. Začal volat o pomoc, ale kdo pak by ho slyšel uprostřed jezera, na hlubině černější než bouřkový mrak a všude kolem hustá ranní mlha. A už se mu přes hlavu přelila první vlna. Pomoc! Zvolal rybář a v krku mu to zabublalo. Kabát se mu v tu ránu nacucal vodou jako houba, síť ho táhne ke dnu a před očima mu vyskakují černé kruhy. Než ho vlny zalily úplně, v posledním okamžiku stačil ještě vykřiknout: kdo mě zachrání, tomu splním tři přání. A pak se za ním voda zavřela. A rybář klesá ke dnu, kolem něj tancují zelené bubliny, vodní řasy mávají na uvítanou a zdá se mu, že slyší šepot tisíce rybích hlasů. To máš za to, že si nás chytal a prodával, udil, vařil a smažil, strkal do octa s cibulí a pekl na česneku. A najednou rybář cítí, jak se o něj zespoda něco velkého šupinatého otřelo. Několikrát to do něj strčilo, jako by ho to oňuchávalo. Pak ho to začalo nadzvedávat a strkalo ho to zase zpátky nahoru na hladinu. Zalapal rybář po dechu, když mu hlava zase vykoukla nad vodu. A hned vedle něj se na vlnách houpe jeho pramice. Rybář se chytil po stranice a z posledních sil se vyškrábal do loďky. I síť stačil ještě vytáhnout. Když se trochu vzpamatoval, opřel se do vesel a zamířil si to domů. Ale ještě se loďka ani pořádně nerozjela, když se ozval nějaký hlas. A co ty tři přání? Rybář přestal veslovat, položil vesla do vidlic, rozhlíží se, kdože to tu mluví. No, to snad ani nemůže být pravda. Z vody vykukuje zlatá ryba. Jaká tři přání? Koktal. No jo, vlastně, teď si rybář vzpomněl, co to vykřikoval, když se topil. Co by si spřála, zlatá rybo? Zlatá ryba našpolila zlatou pusinku a plácla zlatým ocasem o jezerní hladinu. Chtěla bych být krásná, řekla koketně. Bohatá. A to třetí přání, zlatá rybka chvilku přemýšlela. Aha, už to mám. Chtěla bych dlouho žít. Když to dořekla, začala v širokých kruzích loďku obeplouvat a koukala, co rybář na to. Ten ale nemusel chodit pro odpověď daleko. Tak ty bys chtěla být krásná, bohatá a chtěla bys dlouho žít, zopakoval ta tři přání. Tak teď mě dobře poslouchej. Krásná, krásná. Už jsi. Nejenom, že jsi jediná zlatá ryba, kterou jsem kdy v životě viděl, ale jsi krásná i svou šlechetností. Vždyť jsi mi právě zachránila život. Bohatá? Bohatá jsi vlastně taky. Máš svobodu.
a svoboda se nedá zaplatit ani těmi největšími poklady této země. A to je to největší bohatství. A chtěla bys dlouho žít? Řekl rybář a zamyslel se. Nevím, proč by ses neměla dlouho těšit ze života. A kdyby ses mi někdy přeci jenom zapletla do sítě, pustím tě. Zlatá ryba byla s tou odpovědí spokojená. Plácla ocasem na rozloučenou ohladinu a ponořila se. Plynula léta. Rybář vyjížděl denně na jezero a na příhodu se zlatou rybkou už zapomněl. Až jednou. Táhne síť. Zdá se mu nějaká těžká, ale zatím žádný úlovek nevidí. A najednou tady, v posledním cípu tisíci okaté sítě, zlatá ryba. Když mě pustíš, splním ti každé přání, šeptá ryba a lapá po vzduchu. Rybář si vzpomněl, jak to tehdy bylo. Pustil bych tě i tak, řekl, ale když jinak nedáš. Daroval zlaté rybě svobodu a vyslal domů, aby se poradil se ženou, jaká přání by si to měli přát. Ale to už je jiná pohádka. To je pohádka o rybáři a zlaté rybě. A tu vy všichni dobře znáte.

0: V malé chaloupce u lesa žila stará koza. A tam měla 4 nezbedná kůzlátka. Koza chodila do háje na pastvu a vždy dětičkám něco dobrého přinesla. Kůzlátka nechávala doma, nebrala je sebou, neboť měla strach, aby se někam nezaběhla. Kůzlátka byla velmi neposlušná. Vždy, když odcházela, jim říkala: dětičky, buďte tady hodné, neperte se a pěkně si hrajte. Jdu na trávu, brzy se vrátím a něco dobrého vám přinesu. Jednou se vypravila na delší cestu a než odešla, zavolala si kůzlátka a povídá jim: dnes musím odejít a přijdu pozdě večer. Buďte tady hodné a pěkně si hrajte. V okolí se potuluje chytrá liška a proto vám povídám, nikomu neotvírejte, dokud neuslyšíte můj hlas.
1: Kůzlátka slíbila, koza zavřela vrátka na petlici a odešla. Kůzlátka si hrála, honila se, postrkovala a v tom slyší, jak někdo zvenku volá:
0: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, nesu vám křehkou zelenou travičku.
1: Kůzlátka pozorně poslouchala a potom odpověděla: neotevřeme, to není hlas naší maminky, naše maminka má jiný hlásek.
0: Liška odešla, ale nedala se odbít. Za chvilku se vrátila a volala jiným hláskem: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, přinesla jsem vám něco dobrého.
1: Kůzlátka zase chvíli poslouchala a pak volala: neotevřeme, to není hlas naší maminky.
0: Liška odešla, ale slibovala si, že kůzlátka přeci jenom obelstí. Koza se večer vrátila a za dveřmi volala: kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, maminka přišla a mlíčko vám přinesla.
1: Kůzlátka maminku poznala a pustila ji do světničky. Hned jí vyprávěla, že za dveřmi byla liška, která chtěla, aby ji otevřeli.
0: Dobře jste udělali, že jste neotevřeli. Byla by vás zlá liška odnesla. Liška však byla chytrá. Poslouchala, jaký má koza hlásek a zapamatovala si to.

0: Jednou zase maminka koza odešla, nechala kůzlátka doma a znovu jim nakazovala nikomu neotvírat.
1: Liška čekala a jak stará koza odešla, i hned zavolala za dveřmi maminčiným hláskem.
2: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka. Donesla jsem vám křehoučkou travičku.
0: Kůzlátka poslouchala, ale tentokrát nemohla hlas maminky poznat. Jedno řeklo, je to hlas naší maminky.
3: Druhé, není.
0: Třetí řeklo, otevřeme.
3: A čtvrté, neotevřeme.
0: A jak se hádala, co by měla udělat, začala se postrkovat, až vrazila do vrátek, ta se sama otevřela, Liška rychle vběhla do světnice a kůzlátka odnesla.
3: Když se večer koza vrátila domů, našla dveře do chaloupky otevřené a světnici prázdnou. I hned poznala, že její dětičky odnesla chytrá zlá Liška. A moc plakala.
0: Tak skončila neposlušná kůzlátka.
2: Ba ne. Dopadlo to přece jen jinak. Koza věděla, kde má Liška v zemi doupě. A tak běžela a běžela, když to najednou uslyšela, jak v jedné díře pod silným kořenem pláčou její kůzlátka.
0: Ach, maminko, maminko, proč jenom jsme tě neposlechli?
3: Zadupala kopítky, až se země kolem třásla. Všecko to tu rozdupu a tebe, Liško, udupu, jestli mi hned nevrátíš moje kůzlátka.
0: Co Lišce zbývalo?
2: Od té doby se už nestalo, aby se koza musela zlobit, že kůzlátka neposlouchají.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak si směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udařil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček třeba, že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu, jak si nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střižky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
2: Beruško, to jsem se vykoupal.
3: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
2: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
2: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí, pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu, pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
2: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
2: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak zposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosil a slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi,

0: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jen musel tatínek Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídaní, že půjdou ke Motříčce. A šli, však už na ně čekali. Ale byl tam ještě někdo. Janínka. Tu brouček ještě neznal. Sedli kolem kamen a začali si povídat, ale Kmotříčka šla do síně k almaře a už nesla plný talíř koláčů a všichni si brali. Ale broučkovi se to jaksi nehezky sedělo.
1: Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. Kdo pak je tu ta Janinka?
2: I to je Janinka.
1: Čí pak je?
2: I ona není ničí, ona je sama svá.
1: Co pak nemá žádného broučka a tatínka?
2: Ne, ona je sama.
1: A kde pak zůstává?
2: Tam u lesa. Takovou má krásnou chaloupku v mechu.
1: Ale když se pořád tak moc nám nedívá.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala Kmotříčka Berušku. Šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčkovi ještě něco máte, co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A brouček, že pomůže. A šli. Ale ne do almary, dozadu na dvůr, kde byla ještě komora. Jú, tam stálo celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné modré až do červena. A teď se ho Kmotříčka s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo do světnice, a brouček jim pomáhal. Postavili je na stůl, Kmotříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a Kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho Kmotříček natočil. A Kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janínka, potom Kmotříčka, po ní tatínek, pak Kmotříček a broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké. A tak si seděli a povídali. Povídali a povídali, až už bylo pozdě a počalo loučení. Už bylo skoro chladno, a tak spěchali. Janínka tam k lesu do vřasy, brouček s tatínkem a maminkou tam do stráně pod jalovec. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všecko pohotově. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky, hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trochu čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně složené na výsluní a tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo. A k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nezavazelo. Naposledy vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba mrzne. Však už venku borácelo. Pak se ještě pomodlili. V podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale

0: jí se něco nacvrčeli. A Janínka už byla u broučka a kmotříček a kmotříčka a beruška a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach, jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janínce taky stály slzy v očích a i broučka by byli málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janínka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janínka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se zdálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janínka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotřička a Beruška a Janínka, to se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždy to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a krásně se jim to spalo. Zima uběhla a bylo zase jaro. Všechno kvetlo, ale pravšechno. Tráva popás, rosa jako granáty a ty včely tolik bzučely, a ti cvrčci tolik cvrčeli a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni. Brouček byl první venku, povznesl se do výšky. A už letěli. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Ale broučku všude plno. Jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil. Ale kránu se mu už jaksi znechtělo svítit. Už ho taky jakoby křidélka bolela, a takže poletí pomalounku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl. A už byl v lese, už byl za lesem, a tu slyší takový usedavý pláč. Poslouchá, odkud to a co to, a byl to pláč. Tam někde dole v trávě, a tak si letěl na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, a co on nevidí? Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený se sedmi krásnými černými puntíky. A ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakali, a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto.
1: Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Virunka. Já jsem byla u tetičky a když mě už bolela křidélka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se a maminka pláče, že jsem se jí ztratila.
1: Ty jsi Verunka, i nepláč. Kde pak zůstáváte?
2: My zůstáváme v Růžce.
1: V Růžce? Viď, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je. Pojď, já ti tam zavedu a nepláč.
0: Však Verunka už neplakala. A letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená se sedmi černými puntíčky a ty oči, ty krásné oči a už neplakali. A letěli a neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Růžtku a u Verunků, vždyť oni celou noc nespali. Pořád Verunku hledali a teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Druhý den letěl zas a svítil, na nic nedbal, ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chviličku sedne si na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat, proč by musel tady svítit. Ať svítí, kde svítí, jen když svítí. A tak sletěl z hrušky a frr, vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch podle potoka, tu je ta mes, tu je ta Růžtka a tu se brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Růžtky Verunka.
1: Broučku, však já vím, že jsi brouček, také prý vám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť nejsi muška, ty jsi brouček. Viď, broučku?
2: Ale jak pak ty víš, že já jsem brouček?
1: I tatínek mě to povídal. On se po tobě včera ohlížel a ty jsi už byl pryč. A povídal, že to byl brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem i jiným broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým broučkem.
3: A poslouchej, Verunko, co pak děláte vy?
1: My povídáme lidem, kam se dostanou, jestli do nebe nebo do pekla.
3: A jak pak to víte vy?
1: I to my už víme. Když letíme nahoru, tak se dostanou do nebe. Když letíme dolů, tak se dostanou do pekla.
3: A poslouchej, kam pak se dostanu já a maminka a tatínek a Janinka a kmotřička a kmotříček a Beruška?
1: Kam? To já nevím. Počkej, já se zeptám tatínka, až přiletí domů.
0: A Brouček už letěl. Doma byl jako zařezaný, neříkal nic, ale druhý den to bylo zas tak. Zase letěl za Verunkou, vyběhla mu naproti, ale to najednou přiletí od potoka takový mladý rozlobený Verunek, celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty dareboty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku, však jsem tě tady už kolikrát viděl, ty kluku, co ty tu máš? Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekla, počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A on přiletěl a pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a couval a jak se tak bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádně, až byli dole u potoka. Tu mu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Pak už ho nechali. A Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl. A moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Co si počít? Ještě bylo brzy a tam do té zahrady tak daleko. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, až hvězdičky počaly blednout. Pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku, vždyť se motáš? Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. Ty žes upadl? Kdo pak to kdy slyšel? Ano, já jsem padl na zem a udeřil jsem se tady do levé nožky, ani jí nemohu hnout. A když to tatínek viděl a slyšel, bylo mu Broučka líto a šel a trochu mu pomáhal. Ale kmotříček kroutil hlavou, neříkal však nic. Maminka je viděla z okna a byla hned všechna poděšena. Co pak se stalo? I Brouček povídá, že upadl a že se udeřil. A tak s Broučkem honem domů, a když nechtěl pranic večeřet, a tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. Inu, když si to chceš nechat na svědomí, je mě tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jakoby nic. A svítil a svítil a tak celou noc až do rána a druhou noc zase tak a tak celý týden a tak celý měsíc. A dne už hodně ubývalo a noci hodně přibývalo a Brouček býval hodně mrzutý. Až jednou už zase k podzimku Drobátko z večera svítil, pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a potom sletěl z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa přes vrch vedle potoka, tu je ta mes, to je ta růžtka. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z růžtky se ozývá tolik zpěvu a hned zase tolik jásotu a lomozu, co pak to? A když se Brouček ohlížel, tu viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Růžtky má svatbu. I pro pána, že má svatbu? Arcit, že má. Bere si mladého Verunka tamhle na druhé straně z šípku. Toho? Vít je takový rozlobený a oči se mu jiskří. Ano, když se zlobí, ale on se dnes nezlobí. Vidíš, však jdou z růžky ven. Vpředu Berunek s Verunkou, vedle si jí za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, ach, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl, až se octl u háječku. Pod skalou vysoká vřasa a v té vřase mech jak samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouček vrazil hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka, ale Brouček nemohl ze sebe ani slovíčka vyrazit a plakal a plakal. Cože se ti stalo, Broučku, co? Tak mě pověz. Ach, ona má svatbu. Kdo? Verunka. Která Verunka? Ta z růžky? Vždyť já jsem si to tak myslela. Ano, a bere si toho Verunka. To on mne tenkrát tak stloukl. To on? On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen chvilinku, a ptal jsem se jí, jestli by chtěla být také takovým Broučkem, a ona mě jednou povídala, že by chtěla, a tu on přiletěl a začal mne tlouci a zavolal si ještě jednoho a pořád mne tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu. Ach, ach, Broučku. Vždyť já jsem se toho pořád bála. A ty ne, ne, že budeš poslouchat, pamatuješ se? Který pak poslušný Brouček opustí své místo a letí, kam nemá letět? A pak, Broučku, Broučku, kdo pak to jak těživ slyšel, aby si Brouček dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ní myslil? Ne, ne, to není poslušnost. A co mne nejvíce na tebe mrzí, to je, Broučku, že statínka a maminku obelhal. Vždyť ty jsi řekl, že jsi tenkrát upadl. To máš lež na svědomí. Ale vždyť já jsem nelhal, já jsem spadl na zem. Ano, ale lhal jsi. Oni si to jinak mysleli a ty jsi to chtěl. Nic se nevymlouvej, tím to děláš jen horší. Teď honem ještě leť a pěkně sviť a pak to všechno vyznej. A Brouček si dal říci, letěl a pěkně svítil, až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic ani slovíčko. A když se měli rozcházet, počal se Brouček zpovídat. Prosím vás, tatínku a kmotříčku, když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem, dva Verunci se na mě zběhli a stloukli mne. Verunci, a proč by tě oni tloukli? Já jsem byl několikrát tam u té růžky. Prosím vás, odpuste mě to, mě je toho líto. No tak, já ti to odpouštím. S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně poslouchal. A bylo zas jako dobře, ale Broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale vždy byl jako opařený a skoro nic nepromluvil. Jednou už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslila maminka, že Brouček spí a začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka a povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. I však ty se budeš ženit. Ach, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť. Ale teď jen spí. Dlouho to pak již netrvalo a počínalo býti zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí. A potom zas všecko uchystali na zimu a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

0: a bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale maminka byla trochu nemocná. Milé dítě, nesmíš s tím ženěním odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují, a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. I vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti to poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladné, a když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a brzo byla světnička hotová. Taková krásná, jako malovaná. Brouček zašel za Janinkou.
1: Tak Broučku, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka už nikam nemůže.
2: Ale když já žádnou neznám.
1: I kdybys jen chtěl, však ty bys znal.
2: A koho pak bych já znal?
1: Koho? Co pak neznáš Berušku?
2: Berušku, tu. Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda.
1: I bodejť by tě neměla ráda a teprve bude mít, až jen si ji vezmeš. A je hodná a poslušná. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby jsi si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.
0: A tak Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslil přitom na Berušku. Druhý den přiletěl Brouček o něco dříve. Pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahlídl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? Milá kmotříčko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotříčka se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda. Ale tu do toho vpadl kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také, ale tebe také jsme mívali rádi. Ale víš, že máme jen Berušku a že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslit. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti to povíme. A Brouček se už nezdržoval. Dal s pánem Bohem a šel domů. Myslil, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslila, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nepřišli. Berušku nebylo nikde ani vidět, kmotříčka se jaksi smutně na Broučka dívala a kmotříček začal. Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se Beruška měla s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát? Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci, s pánem Bohem, kmotříčku. Motříček byl všecek spletený, letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi: řekněte tomu vašemu broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, broučku, tak pojď dál. Já jsem si to rozmyslil a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat. A tak šel brouček za Beruškou do kuchyňky.
1: Vítám tě, broučku, co pak mě neseš?
2: I milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby si mne vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by ses mne vzít?
1: Já, víš, broučku, já jsem tě mívala ráda, ale já víš co, já se to rozmyslím, přijď za zítra.
0: A s takovou brouček odešel, zatím už toho Beruška litovala. A když brouček druhý den zas přišel, byla Beruška zas v kuchyňce a vařila brambůrky a všecka červená až hořela, buďže jí do obličeje plamen sála, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, broučku. A co pak, že Beruško pláčeš? Ach, odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. A chtěla by si mne vzít? I bodejť, že bych chtěla. A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatba neodkládala, ale asi týden to přece ještě trvalo. A byla svatba, to bylo hostů. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a Beruška, tatínek a kmotřička, kmotříček a maminka, Janínka a ten starý brouček z roždí a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce a ty, broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že chce mít jí vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A šli do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zase zpívali a byli rádi a měli se dobře.

A bylo jaro, všecko kvetlo a brouci zase svítili a svítili a když brouček jednou celou noc pěkně svítil a ráno letěl domů, najednou za potokem ve stráni u samého jalovce slyší tatínku, tatínku. A takový roztomilý malonký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tatínek byl všecek vyjevený a Beruška stala ve dveřích u chaloupky a tolik se smála. A tatínek si hned sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlasy jako tatínek a tolik toho napovídal. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek jednou letěl zase domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malinkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A tatínek už ho má v rukou, zdvíhá ho a tolik se směje. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zase domů a byl už za potokem, tu mu běžel i broučínínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá Beruška šla tatínkovi naproti a povídala, tatínku, jak pak mě budete říkat? Maminka řekla, že se budu jmenovat Janínka. I ty má zlatá Beruško, vždyť ty máš očka jako Janínka a nosíček jako Janínka a všecko na vlas jako Janínka, to ti musíme říkat Janínka. A dlouho to netrvalo a měli zase maloučkého broučka.

a měli Janouška a měli Janinka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 berušky. Broučci se učili létat se střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky a berušky se dívali, který dál. Ale to pak býval hlad. Ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí berušky v kuchyni pomáhali a když dělala dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A pomalu byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo a tak tatínek, že už nikam nepoletí, jenomže se u Janinky všichni sejdou. A sešli se všech 10 broučků i s tatínkem a s maminkou a také všichni broučci z roždí. To jich tam bylo. Seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali, jak to bývalo za starých časů. Starý brouček z roždí prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. To byli rádi. Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali až do nového jara.

Masožravá květina. Přišlo léto, prázdniny a na zahradě je pěkně veselo. Arnošt s Bedříškem se přetahují o klacek. Bedříšek ho vždycky vybojuje, hodí daleko do trávy a Arnošt aportuje. Smějí se na celé kolo a vymýšlejí klukoviny. Macíkovi se taková zábava moc nelíbí. On není pes, aby tady pobíhal jen tak bezdůvodně po zahradě za nějakým klackem. A tak důstojně leží na zítce na konci zahrady a přemýšlí, co by se dalo dělat, když není ani teplo, ani zima. V tu chvíli mu ale padne do oka něco strakatého na druhé straně plotu. Voní to úžasně jako pomeranče. Co to je? A kde se to tu vzalo? Zkoumá záhadnou věc zvědavý kocour. Macík se skočí ze zítky a co nevidí? Na zemi leží v rozbitém květináči pestrobarevná květina. Má krásný veliký žíhaný květ a vypadá úplně jinak než všechny květiny z dědečkovy zahrádky. Jak tak Macík postává opodál, zdá se mu, že ho květina sleduje. Kam se kocour pohne, otáčí svůj květ za ním. A navíc na něj vystrkuje jazyček, jako by ho chtěla kousnout. To se mu ale ani trochu nelíbí. Vyskočí na zítku a zmizí v zahradě. Celý naježený přiběhne k Bedříškovi, skočí mu do náruče a začne příst. Je rád, že je zase mezi kamarády. Arnošt i Bedříšek se začnou vyptávat, co se mu přihodilo. Kocour jim všechno dopodrobna vypráví. A tak se všichni tři vydají na velkou výpravu za záhadnou květinou. Leží tam stále. První, kdo se odváží nejblíž, je Arnošt. Čumáčkem očichává květináč, ale zvláštního nic necítí. Bude nejlépe, když milou květinu vezmou a zasadí ji na zahrádce. Dědeček si ani nevšimne, že má o jednu kytičku víc. A i kdyby, určitě se proto hněvat nebude. Dědeček zahradník má rád všechny rostlinky a všem dokáže pomoci, když je třeba. Seberou tedy květinu i se zbytkem květináče, Bedříšek ji vysadí na zítku, přelezou plot a už si to štrádují k záhonkům růží. Tam se téhle cizokrajné kytičce bude jistě líbit. Růže jsou píchou dědečkovy zahrádky a ona se svým okouzlujícím květem a omamnou vůní bude určitě v jejich společnosti spokojená. Bedříšek tedy opatrně zasadí květinu na kraji záhonku a všichni tři se zálibně dívají, jak je krásná. Co se ale nestane? Během chvilky začne květina vadnout. Bedříšek doběhne pro vodu a trochu ji zalije, všechno marné. Svěšené listy, povadlý květ, to je pěkné nadělení. Dědeček by takové zahradničení nerad viděl, tak tam tak všichni tři sedí a je jim skoro do pláče. V tom letí kolem malá zvědavá muška, která se nechala přilákat neobvyklou vůní. Usadí se na kraj květu a chce ochutnat trošku nektaru. Sotva se ale trošku nahne, ham! Do té chvíle uvadající květina se hebitě olízne svým jazyčkem a je po mušce. Bedříšek, Arnošt i Macík sedí celý skoprnělý. Macíkovi se točí hlava, když si vzpomene, jak se za ním květina stále otáčela, když ji našel. Bůh ví, jestli by ho nebyla spolkla taky. Dívali se na sebe překvapeně, ale masožravce se udělalo zjevně lépe. Pookřála, ale listy měla stále napůl svěšené. To je masožravá květina a má hlad, vyskočil Bedříšek z trávy. Musíme ji nakrmit. Budeme jí chytat mouchy, uštíbá se Macík. Není třeba, odpovídá Arnošt. Mám v mističce od oběda ještě kousek čerstvého masa. Mohli bychom se rozdělit, dodává dobrácky pejsek a už přináší v zubech misku s jídlem. Bedříšek krájí rybičkou od dědečka maso na kousíčky a podává jeden květině.
ani se moc nezdráhá. Slupne ho, protáhne své povadlé listy a dívá se, jestli dostane další. Moc se jí líbí, když jí Bedříšek krmí. Všichni se radují, že to tak hezky vymysleli. Dědeček celé veselí pozoruje ze zápraží chaloupky. A tak se jde podívat, co se Bedříškovi a jeho kamarádům podařilo dobrého. Jeden přes druhého mu vyprávějí, jak zachránili květinu před hladem. Dědeček se srdečně směje. No, to se vám povedlo. Dlouho by vám ale ta vaše masožravá potvůrka nevydržela. Potřebuje úplně jiné prostředí, než je naše zahrádka. Ale můžete ji zachránit doopravdy, navrhuje dědeček. Doneseme ji do botanické zahrady a tam se oni jistě dobře postarají. Škoda, že si takovou vzácnost nemůžeme nechat doma, přemýšlejí všichni tři dohromady. Bude ale opravdu lepší, když najdeme příhodný květináč, přesadíme do něj kytičku a vydáme se na cestu. Dědeček pak za odměnu malé zachránce provedl celou botanickou zahradou. Každému se líbilo něco jiného. Viděli veliké banánovníky, orchideje strakatější než motýly na zahrádce, rozkvetlé kaktusy a spoustu dalších exotických květin. Ani se jim odsud nechtělo.

0: rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. S velikonočním týdnem přichází jaro a taky vzpomínka na Ježíše Krista.
1: Táto, a proč si musí na škaredou středu vymést komín?
2: Aby po zimě dobře táhl a se sazema se z domu vymetli nemoce a neštěstí.
1: No to se na to musím kouknout.
3: Jú! Honzo, teď aby jsme všechno měli znova.
4: Mařenko, kdo se na škaredou středu škaredí, tomu už to zůstane.
5: Martine, proč mi tu pořídku?
4: A nedám, Apolenko, to mám na pavučiny.
3: Martine, tamhle máš

0: No, to mám ale pomocníky. Zelený čtvrtek za dveřmi a na jídášky nezaděláno. Koukej, radši doběhnout k rybníku pro kočičky. A vem si čepici.
1: Já musím uklízet a Martinek si může jít ven, kdybych tak byla klukem.
2: Já už se těším na jídášky.
3: A jak to peče vaše máma?
2: Že byl jídáš zrádce a had, vypadají jako stočení hadě. Ty, strako, strakatá, dej sem tu čepici. Upleteme si pomlásky, hoď mi nůž.
3: No. Martinku, co bys dělal, kdyby spotkal opravdického Jidáše?
2: Řekl bych mu, Jidáši, za to, že z Krista Ježíše zradil, budeš peklená!
3: Je, Martinku, co tu máš za čepici?
2: No přece velikonoční.
3: Ještě by to chtělo mašle. Stračinko, děkujeme.
4: No, to jsou pomlásky. A kde pak rostou ty proutky?
2: Tamhle, pane učiteli, u rybníka.
4: Tady máte, na jídáče.
3: Pomlásky si schováme pod dříví.
2: Aby je holky neobjevily. A v pondělí je pořádně vyšleháme.
3: A ještě nám za to dají malovaný vajíčka. Natíku, nemáme čas, teď musíme vyhnat jídáče.
1: Co to tam máš, ňafíku?
2: Kdo ho viděl, ať nám poví o nevěrným Jidášovi. Budeme smetek zelení a beránek pečení. Budeme jíst Jidáše, s medem koupit naše. A při řízky medu vezmem proti hledu. My Jidáše hodíme, ať se nemůžeme.
3: Mařenko, už se na mě nezlob. Něco jsem ti přines.
0: Kočičky, zítra je zelený čtvrtek. Donesu je posvětit do kostela od pana faráře. Svěcené přináší štěstí do domu.
5: Dnes je velikonoční neděle. Mařenka umí krásně nabarvit vajíčka. Naučila jí to maminka a tuto naučila zase její maminka.
0: Jo. Honzíku. Ňafíku, ještě ty.
3: Au, já nechtěl. Však já holkám zítra ukážu.
5: Tady to voní. Paní máma Vojtová má už uklizeno i upečeno. A konečně má čas na vajíčka.
6: Ráda, ráda, můj zlatý Janíčku. Ráda, ráda, ráda tě mám.
5: A je tu velikonoční pondělí, na které se kluci tolik těšili.
3: Martinku, někdo nám naše pomlásky ukrát.
2: Ne. No tohle.
3: Co pak, ňafíku? Hele, tady jsou.
0: Psst. Andulko, ale to nejde. Kdyby kluci nás děvčata nevyšlehali, tak by jsme uschli.
2: To já ale nechci uschnout. Ale výprask taky nechci dostat. Kluci se mají vždycky líp.
7: Dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.
2: Buku, buku, buku, otevřete ruku, paní mámo zlatá, vyjděte si brata, koledy nám dejte, nic se nám nesmějte.
5: Kohoutek poprhá, slepička kdáče, do komůrky paní máma pro vajíčko skáče.
8: Ty jedna čertice, ani se jim nestihla dát vajíčka.
9: Pomláska se čepejří, má milá mi nevěří, našlehá mi u dveří. A co vajíčko?
8: Václave, ty seš jak malej kluk.
10: Mé srdce jediné, probuď se včas. Loni jsem dýnoval, letos jdu zas.
5: Honzík si snědl svá vykoledovaná vajíčka docela sám. A pan učitel Janek dostal od Mařenky to vajíčko se srdíčkem.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých pandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, vyfukovali skleněné perly. Našla se i taková práce, o které jste možná ještě neslyšeli. A nebo slyšeli jste již o budařích a sýrečkářích? Pojďte s námi do chalupy jednoho z nich a poslechněte si o něm pohádku.
1: Znáte zázračný syreček Hořčák? To byl syreček ze všech sírů, nejvoněvější, nejpeprnější, a komu nesloužil žaludek, jak se patří, toho vykurýroval pradědečkův Hořčák. Než je Hořčák, musí být dva rohové homolky. Prababička kale topila v kamnech a nad těmi kamny si pradědeček pořídil bydílka, na bydílka prkínka, na prkínka síta a tam ty homolky sušil do zásoby. V letě, když počasí přálo, sušil homolky na sítech pod přístřežkem chalupy. Zas tam u těch svých homolek z Bůh darma jen broulí po vtákách a práce doma stojí, hudrovala prababička. Jak pak po vtákách, bránil se pradědeček, obhlížím zajíce z hraběcího lesa, jak se pasou na naší louce a na našem jeteli. A sliboval prababičce jednoho z těch ušáků o posvícení na pekáč. A vtáci jsou sojáci, pírka mají malovaný jako vjonáci. Pochválil si ptáky, na které se rád díval, a zrovna si vzal jedno svědčí pírko za klobouk, až si taky s prababičkou vykročejí mezi lidi o posvícenské muzice. To už zrála louka k senoseči, pradědeček vzal kosu, prababička hrábě, a nebylo kdy hlídat homolky. Až když bylo seno pod střechou a posvícení před dveřmi, nadešel čas připravit z tvarohový komolek syreček Hořčák. Prababička vymila velký hrnec žhavou vodou, pradědeček přinesl kornouty s pepřem, paprikou, muškátovou kuličkou a poručil prababičce utři kale česnek s cibulí. Já vezmu žebřík a přinesu spod přístřešku síta s homolkama. Budou správně usušený ke strouhání na Hořčák. Jenže ouvej, spod přístřešku vyletěli ptáci sojáci a homolky byly pryč. Pradědeček za nimi hudroval, bando raubířská, sežrali jste všecky homolky do jediný, až přijdete v zimě krát slepicím zrní, poženu vás brokovnici, zahrozil. Sojáci nejspíš rozuměli, protože se jeden soják vrátil a zahovořil. Hospodáři, uděláme spolu pořádek. Dávám vám slovo, já jsem sojácký hejtman. Pradědeček protřel oči, jestli se mu tohle nezdá. Máte za kloboukem sojčí pírko, hospodáři. A to není pírko ledasjaký, pokračoval ten ptačí hejtman. Však my jsme vám dobře rozuměli, že jsme podle vás banda raubířská a vy, hospodáři, taky nejste svatý. Máte na pekáči hraběcího zajíce a tak jsme jedna pytlácká krev.
2: Hraběcí zajíci se napásli na moji louce. A tak jaký pak jsem pytlák, já si jen beru od hraběcí vrchnosti daň, chtěl se pradědeček bránit. Ale když měl co dělat s hejtmanem, slezl ze žebříku a zasalutoval.
1: Poslušně hlásím, pane sojácký hejtmane, že mi vaše kumpánie sežrala moje homolky a z čeho já teď budu dělat na posvícení Hořčák. co jácký hejtman odpověděl taky po vojensku. Káprále, hospodáři, spočtěte, co dělá škoda, a my to zaplatíme. Stačilo by vám, kdyby jsme vám dávali echo, když půjdete zas na zajíce do hraběcího lesa? Na každý krok do háje, pokud budete mít soj či pírko za kloboukem, budete mít sebou naši stráž. Sojka vám dá znamení.
2: To se zdálo být rozumné narovnání. Pradědeček zasalutoval, že rozumí, a nakázal pak doma prababičce, ne abys odháněla sojky odstavení. V zimě se nakrmějí se slepicema a až zas budu sušit venku homolky, krajní sej to bude jejich. I stalo se, že jednou musel pradědeček vykročit do města pro zásobu koření a prababička z toho, co měli doma, chystala hořčák, aby byl po posvícenských hodech pro marody. Pozbírala ze sít všechny homolky, postrouhala je do hořčáku a na sojky nevzpomněla. Tu slyší klepání na okno, koukne, kdo to, a on to stojácký hejtman s obákem na sklo upomíná. Hospodyně, kde jsou naše homolky? Je, minánku, já je všechny nastrouhala na hořčák. I dala prababička na misku drobek hořčáku prý, abyste, bando, neupomínali. Pradědeček zatím přinesl koření, nasadil chlobou se sojčím pírkem a vykročil do háje, aby byla i u nich na posvícení v troubě pečínka. Tu proti němu sojánský hejtman. Halt, kaprále, hospodáři! Copak? Podíval se pradědeček. Což pak sojčí rota není spokojená? Což pak jste nedostali svoje homolky? Sojčí hejtman nasadil smutný hlas. Dostali. Jenže to byl hořčák. Vyrajbovalo to mým sojákům žaludky jako strejncům po posvícení a každý by teď zobal za čtyři. Ten hořčák je utrejch nad utrejchy. Od teďka bude strážná sojka dávat echo zajícům, až vy půjdete do háje. Tenkrát, aby si mohl pradědeček vybrat od hraběte daň za krmení zajíců na své louce, dala strážná sojka pradědečkovi výstrahu naposled. Pak ztratilo sojčí pírko svou kouzelnou moc a pradědeček je měl za kloboukem jen tak po frajersku pro parádu, když si vyšli s prababičkou z hor mezi lidi k muzice. Dobrou noc.
3: Bob a Bobek bojují.

0: Stavali, vzali si na nohy kartáče a leštili a leštili a jezdili a jezdili, a to se jim líbilo ze všeho nejvíc, protože si přitom připadali jako na zimním stadionu.
1: Podívejte, šéfe, to je nádhera, co?
0: Chlubili se, když přišel pan vedoucí. Ten už je chtěl pochválit, ale sotva řekl, dobře to děláte. Ujeli mu na vyleštěném chodníku nohy. Chvilku s nimi kmital ve vzduchu, plácnul sebou rovnou na zadek. Když to Bob s Bobkem viděli, raději na odměnu ani nečekali. Vzali nohy na ramena a utíkali i z kbelíky, kárkou a koštětem a začali uklízet ve vedlejší ulici před bankou. Když byli v nejlepším, zastavilo auto a z něho vystoupili dva maskovaní muži.
1: Hele, Bobe, bude karneval,
0: jásal Bobek. Ale zkušený Bob se zamyslel a řekl, pane Bobku, karneval v bance, to by byla loupost.
1: Tohle budou lupiči.
0: A Bob měl pravdu. Byli to dva výtečníci, tuláci toulaví a nenechaví, Lojza s Frantou, kteří viděli večer v televizi detektivku a teď se rozhodli podle receptu vykrást banku.
1: Co budeme dělat? Polekal se Bobek.
2: Co bychom dělali? Pastuj a nekoukej.
0: A když dopastovali, zase si připnuli na nohy kartáče a udělali před bankou pořádné kluziště. Dali před dveře kbelíky a čekali. Dveře banky se otevřely a Lojza s Frantou ustupovali pospátku s pistolemi v ruce. A jak ustupovali na chodník, vyletěly jim nohy do vzduchu a chviličku to vypadalo, jako když začínají tančit kozáčka a pak najednou prásk, udělali na dlažbě kotrmelec a zapadli až po uši do kbelíku. A už u nich stál Bob s Bobkem.
2: Ruce vzhůru! Ruce vzhůru! Tedy myslíme směrem nahoru! Volali oba dva. Dejte ruce nahoru, nebo střelíme!
0: A dloubli lupiče násadou od košťat dozad. Tak tu lupiči stáli s kbelíky na hlavách a s rukama nad hlavou, dokud nepřijela policie. Bob s Bobkem dostali odměnu nejenom za vyleštěný chodník, ale i za dopadení nebezpečných lupičů. No, to víte, že byli rádi. Jenomže nevěděli, že se s Lojzou a Frantou ještě setkají. Ti totiž místo toho, aby se ve vězení polepšili, jak se to často stává, tak po celou dobu nemysleli na nic jiného než na to, jak až budeme na svobodě, tak jak s těma dvouma králíkama zatočíme. A tak jednoho rána, když bylo úplně stejné ráno jako včera a předevčírem, se zase Bobkovi z vyhřátého klobouku nechtělo. Bob už dávno po snídani a z dlouhé chvíle si začal hrát s talířem. Hodil ho do vzduchu, chytil. Pak hodil druhý talíř a začal si pohazovat s oběma.
1: Vida, jaký jsem žonglér!
0: Pochvaloval si sám sebe a cvičil neúnavně dál. A když se Bobek prospal a vysoukal se z klobouku, tak se nestačil divit. Vzduchem létalo všechno nádobí, co měli doma. Talíře, hrníčky, kastroly, pokličky, hrnce, všechno bylo v luftu. To všechno Bob chytal neúnavně vyhazoval z hůru.
1: Podívej, co umím, chlubil se. Až se to naučíš i ty, tak Bobku, Bobečku, budeme vystupovat ve varieté.
0: Ale pro jistotu učil Bobka žonglovat z míčky, abychom měli z čeho jíst, než si vyděláme na jídlo. Než přišlo poledne, mohli se vydat se svým nádobíčkem do města. Ani si nevšimli, že mezi diváky byly dvě známé tváře, Lojza a Franta.
1: Hele, hej se, to jsou ty dva králíci.
0: A Franta dodal,
1: tak teď z nich nepustíme oči. To tě teda ujišťuju, že teď nám neujdou.
0: Bob a Bobek ukončili produkci, vybrali vstupné a vydali se na náměstí.
1: Tam bude ještě víc lidí, uvidíš, řekl Bob. Podívej, Bobe, támhle těm dvěma se naše vystoupení tak líbilo, že jdou za námi, aby nás viděli ještě jednou. To je co? To je úspěch, to je nádhera, radoval se Bobek.
0: Bob se otočil

pletl. Bobku, to jsou ty dva lupiči z banky, kamaráde. Musíme zmizet. A taky ano. Ačkoliv byli králíci, vzali raději do zaječích. Za rohem se schovali pod zaparkované auto. Ale to už u auta stál Lojza s Frantou a oba se rozlíželi po okolí. Nemůžou být daleko. Vemem si auto a za chviličku je doženeme, řekl Lojza. Franta udělal cvak, cvak a auto bylo otevřené. Lupiči nasedli a odjeli. Bob a Bobek tančili a strouhali odjíždějícím lumpům mrkvičku. Tu, tu, tu, tu. Kam pak jedou? Tu, tu, tu. Ovšem předčasně. Oba zapomněli, že auto má zpětné zrcátko a že je lupiči uvidí. A taky, že ano. Lojza je uviděl, zařadil zpátečku a auto se vracelo ke králíkům. Ti sotva stačili uskočit za roh, kde bylo všelijaké rampádí. Kromě bedena hrnců tu byly i staré roury od kamen. Do nich se vejdem, řekl Bob a hup, a už byli oba dva schovaní a snažili se nepozorovaně zmizet. Lojza s Frantou se bezmocně rozlíželi, když v tom vidí, jak dvě roury od kamen pochodují po chodníku. Hned samozřejmě poznali, kdo se v nich skrývá. A protože schovaní králíci viděli jen pod sebe, stačilo oběma lupičům, aby se opatrně přiblížili, nastavili pytel před králíky a šup, a chudánci si do něj sami vlezli. Oba zloději vzali pytel na záda, nohy na ramena, skočili do ukradeného auta a za chvíli byli i s kořistí ve své horské chatrči. Tam si pěkně sedli, Boba s Bobkem zavřeli do klece a řekli si, že si je ale moc hezky vykrmí. A krmili je pořádně. Bob s Bobkem museli každý den vystrčit z klece packy, aby lupiči zjistili, jak přibývají. Jako Jeníček s Mařenkou, znáte tu pohádku v perníkový chaloupce. Tak teda, kamaráde, ti řeknu, to bude pečínka, řekl jednoho dne Lojza Frantovi. No podívej se na ně. To nemusím ani převažovat, jak jsou vypasený. Jé, minkote, ty by strhli i decimálku. Bob s Bobkem byli kulaťoučcí, jak dvě buchtičky. Já bych měl takový nápad. Jednoho si uděláme na smetaně a druhého na česneku, navrhoval Franta. Prosím, na česneku ne, na česneku ne, a česnek nerad, žadonil Bob. Neboj, ty budeš na smetaně, utěšoval Boba Franta a brousil si velikánskou kudlu, zatímco Lojza začal topit v kamnech. A pak si oba spokojeně sedli a Franta řekl, já teda nejsem zas tak moc vzdělaný, ale než se pustíme do práce, se snad trošku napijeme, ne? To je nápad, řekl Lojza. A vytáhl ze špajzu basu kradeného piva. Prosím, můžeme mít ještě před popravou poslední přání? Zeptal se Bob, který při pohledu na lahve dostal nápad. Co myslíš, Lojzo, můžou mít poslední přání? Zamyslel se Franta. Proč by nemohli? Podle toho teda samozřejmě jaký? Dodal nedůvěřivý Lojza. Prosím, my bychom si chtěli ještě před popravou trošku zažonglovat, řekl Bob. Jo, zažonglovat, ale čím? Zeptal se Lojza. Třeba s těmi lahvemi od piva, navrhl Bobek. No to by šlo, aspoň se před obědem trošku pobavíme, souhlasili oba lupiči. A jak vám jedna láhev ovšem spadne na zem, tak je s vámi konec, dodali ještě. Pak pustili králíky z klece, dali jim dvě lahve a králíci žonglovali jako o život. S dvouma flaškama to nic není. To není žádný kumšt, namítnul za chvilku Franta. No tak tím to stížíme. Tak se ještě napijeme, ať to zkusej ze čtyřma, navrhnul Lojza. Bob jenom vykřikl. Holá, hop! A házeli se čtyřmi, jako by se nic nestalo. Sakra, lente těm to jde,
pochvaloval si Franta. A vypijeme ještě dvě a uvidíme, jestli to zkazí. A protože byli oba dva zvědaví, co králíci dokážou, tak jim přidávali láhev za láhví, až najednou upadli úplně opilí pod stůl. A pak už se jenom ozvalo jejich nádherné chrápání. Bob s Bobkem nechali žonglování a utíkali, co jim nožky stačily. Zastavili se až u svého klobouku, ale co se nestalo? Kamaráde, my jsme tak stloustli, že se do klobouku vůbec nevejdeme, postěžoval si Bob. Jsme poněkud obézní, souhlasil Bobek a dodal. Nic na plat, musíme něco schodit. A tak si dali packy na prsa a obíhali klobouk tak dlouho, dokud nebyli štíhlí jako předtím. No a potom udělali hup do klobouku a jak byli unavení z toho cvičení, spali dřív, než dopadli dolů. Ale ráno při snídani Bob mudroval. Bobku, přece se celý život nebudeme skovávat před takovými lumpy. My si opatříme posilovač a pak je přepereme. A od té chvíle každé ráno i večer začali trénovat. Netrvalo dlouho a natahovali ocelové pružiny posilovače tak lehonce, jako by hráli na tahací harmoniku. Podívej, jaký jsme svalnaci, radoval se Bobek. Jsme, Bobku, ale chybí nám technika. Co nám ta síla bude platná? My musíme do učení. A oba se šli zapsat do školy sportu. Když přišli před budovu, najednou se rozletěly dveře a z nich vlítnul pán a rozplásnul se před nimi na chodníku. Mezi dveřmi se objevil učitel v boxerských rukavicích. Zase jste se špatně kryl, člověče, peskoval pána. Vy musíte, podívejte se. Proti mé pravačce, z vašeho pohledu levá. Mám to taky vysvětlovat. Nadzvedněte hlavu. Proti mé pravačce je vaše levá. Prostě vy si musíte krýt čelist, rozumíte? Jinak je zle. A co vy dva? Zeptal se učitel králíku. Bob se chce učit boxovat, řekl Bobek. Pro jistotu se rychle za Boba schoval a tiše mu pošeptal. Nic se neboj, já tě budu sbírat. A tak šel Bob do učení. Bobek seděl s ručníkem před dveřmi a vždycky, když Bob vyletěl ze dveří, tak jej ovíval, dokud se zase chudák nepostavil na nohy. Až pak se ozvala rána a na ulici vyletěl místo Boba učitel boxu a ve dveřích poskakoval s packama ve střehu Bob. No, už ti to jde, řekl učitel, když si nasadil čelist na své místo. Řeknu ti, teda zuby, v životě jsem neviděl, že můžou být pravý zuby vlevo a levý zuby vpravo. Jak se ti to povedlo? Ty máš pravačku jak kladivo a levačku jak blesk, pochválil Boba. A co ty? Zeptal se Bobka. Bobek na učitele nedosáhl, ani když si sedl Bobovi na ramena. No, tak ty seš na boxování moc malej. Ty seš malinkatej, tebe naučím karate, panečku. A to bylo něco pro Bobka. Podívej, co umím. Pochlubil se Bobovi, když se karate naučil. Rozmáchnul se, strašlivě zařval a daní přerazil cihlu a prkno. Tak, a teď můžeme na ty lumpy, těšil se Bob a spokojeně si mnul ruce. No a nemuseli na tu chvíli čekat dlouho. Když Lojza s Frantou spatřili králíky, radostně zvolali, no a máme je, a támhle jsou, a vydali se za nima. Bob s Bobkem se ohlédli a zmizeli za ohradou. A tady si to s nima rozdáme, řekl Bob. Za chviličku bylo slyšet rány, hekání, a pak se ozvalo pověstné Bobkovo. Za ohradou šla po chodníku malá holčička s tatínkem. Když viděla Lojzu s Frantou, jak se občas vznesou nad ohradu, zatáhla tatínka za rukáv a říkala, tati,
Támhle ti pánové umějí létat. Ale depák, řekl tatínek. Podívej, už přistáli. A bylo to přistání velice tvrdé. Když vyšli Bob s Bobkem zpátky na ulici, stačilo, aby jen trošičku zadupali a Lojza s Frantou nestačili utíkat. Tak, a máme od nich pokoj, řekl Bob a oběma králíkům se zvlnili svaly na rukou. Teď už mohli běhat po světě a spát ve svém kloboučku naprosto bez obav.

zářivá Buako. V kraji Sankuru, v místech, kde se rozkládají hluboké pralesy, prosáklé slaným vlhkem z obrovských bažin Topé Tope, žil od nepaměti národ, který dostal své jméno, jak se vypráví, od samotného tvůrce všeho živého, Mugurim Goriho. A ten nazval národ černých lidí, kteří v tomto kraji žili, Bayombe. Národ přečkal mnoho katastrof, neúrodou počínaje a skázou, kterou přinášela vichřice Bola Bola Konče. Příslušníci národa se rodili, žili a umírali století za stoletím a synové mnoho zapomínali z toho, co jim odkázali jejich otcové. Na jedno však nezapomněli a nikdy snad nezapomenou. Je to báje o měsíci, který v nádherných nocích plných tajemného šepotu hledí na národ Bayombe a svítí při jeho náboženských slavnostech. Je to divná báje. A slyšte její vyprávění. Před Kalakala dobou, což značí dávno, přišel z té strany, kde slunce vychází, zdravý a silný národ. Přišel od veliké Bílé hory a jeho pouť byla tak dlouhá jako lidský věk. Po tomto dlouhém putování dostal se národ, který se jmenoval Bayombe, do kraje nazvaného Sankuru. Byl to kraj, kde žili národové různých jmen, Bateteli počínaje a Ajajongi konče. Bayombe se usadili v blízkosti Ajajongu, začali stavět chaty a obdělávat půdu. Žili spokojeně po celý čas až do chvíle, kdy národ Ajajongu a jeho píchu zahubil hněv samotného ducha Ndogugina. Bayombe byli šťastným národem, ale jenom tehdy, když slunce vykonávalo na obloze svou pouť. V době soumraku schovávali se do chýší a báli se vyjít, protože v úkol byla tma. To všechno bylo před dávnou dobou, kdy lidé ještě neznali měsíční svit. V té době žila ve vesnici Ajaja malá dívka, která se jmenovala Kalato Boako, což značí v obyčejné řeči zářivá Boako. Říkali jí zářivá, protože světlo jejich očí se rovnalo světlu slunečnímu. Boako byla hodné děvče. Nikdy se nestalo, aby za těch málo let, co žila, uslyšel někdo z jejich úst věci zlé. Mluvila vždy jen dobrým jazykem a ctila své rodiče. Ještě raději než své rodiče, měla ráda svůj národ. Stalo se jednou, že válečné bubny kmene Bayombe hlásily podivné zprávy přicházející z polední strany. Král národa Mongo jménem Ukutsu volá své muže k válečné výpravě proti Bayombe. To byly zlé zvěsti. Proto král všech Bayombe Kongolo povolal všechny své bojovníky ze širokého kraje, aby se s nimi vydal na cestu proti sveřepým Mongo. Mezi muži, kteří táhli do boje, byli otec a bratři malé Boako. Několik dní po odchodu bojovníků došli do kraje Bayombe zvěsti, že bojovníci národa vedou těžký boj, protože mužové Mongo začínají bojovat teprve tehdy, když slunce dokončí svou pouť. Po krátkém čase přicházely zvěsti stále horší, které hlásaly, že Bayombe musí prchat před svým nepřítelem, který se ve dne schovává a v noci bojuje. Tyto zvěsti zaslechla i malá Boako, která žila ve společné chatě žen. Ve chvíli, kdy nářek žen nad porážkou mužů byl největší, ozval se slabý hlas malé Boako. Nenaříkejte, ó ženy. Dnes v noci mě navštívil samotný velký duch Ntoginy. Po těchto slovech se nářek žen ztratil v mocném údivu. Boako pokračovala. Velký duch mi řekl. Boako, můžeš zachránit svůj národ, když poslechneš mé rady. Mám syna, který žije pod skalou Glata. Je to dobrý syn, který si přeje mít ženu jako si ty. Máš krásné oči a proto si tě můj syn oblíbil. Dnes, přesně v tu chvíli, kdy slunce skončí svou pouť, navštívíš mého syna. Učiníš-li tak, budou oči ve tvém obličeji zářit celou noc na zbraně tvého národa. Toto mi řekl veliký Ntoginy. Neplačte proto, ó ženy, protože dnešní noci náš národ zvítězí. Byla to dlouhá, rouhavá a směšná řeč na dosud malou Boako. Všechny ženy se této řeči smály
a matka malé Boakos trestala dceru za to, že rouhavě hovoří o mocném duchu a jeho synu. Večer se pak stala věc, která je navěky zapsána pravdivými slovy v paměti celého národa Bayombe. Přesně v tu chvíli, kdy slunce končilo svou pouť, viděli ženy, jak se z vrcholku skály Glato odpoutala malá postava, která se řítila do propasti, obývané Ntoginyho synem Dlamim. V tu chvíli, kdy Boako navždy zmizela očím své matky a ostatním ženám, objevila se nad propastí její tvář, ze které zářilo světlo po celé krajině. Tvář malé Boako stoupala stále do výše a světlo jejich očí bylo tak silné, že zářilo v kraji na několik dní cesty kolem. Ženy a staří mužové při spatření tak veliké věci padli tváří do prachu a klanili se mocnému Ntoginymu. Druhý den hlásala řeč bubnů, že Bayombe zvítězili nad národem Mongo, protože dobré Juju, tedy duchové, které dosud nikdo nikdy neviděl, ozářilo zbraně bojovníků národa Bayombe. Od těch dob hledí po slunce západu z oblohy tvář, která patřila malé Boako. Hledí na svůj národ a světlo jejich očí ozařuje zbraně statečných bojovníků, kteří vedou svůj národ k moci a slávě. Tito silní a stateční bojovníci při spatření měsíce vyslovují jméno Kalata Boako tiše, docela tiše, aby nevzbudili duši, která dříme v propasti pod skalou Glato.

0: Babička dostává kuličku. Honzíkova babička už byla stará a na hlavě nosila šátek. Sundávala si ho jenom tehdy, když šla spát. Honzíka měla ráda a dlouho vyhlížela, kdy už tu bude. Konečně vjel vozík na náves. Babička se dívala po Honzíkovi, jestli chlapec opravdu přijel. Najednou se usmála. Honzík byl na vozíku. Seděl vedle dědečka a něco volal. Punťa přitom štěkal na celou náves. Vozík přihrčel až k vrátkům. Jedete, jako by hořelo, zlobila se babička, ale její tvář se smála. Měla radost z Honzíka. Kluk vypadal pěkně. Vlasy mu na hlavě stály jako hřebíky a tváře jen hořely. Babičko, babi, křičel Honzík a chtěl dolů, ale dědeček ho zadržel. A tak skočil na zem jenom Punťa. Babičiny slepice se ho lekly, rozlétly se na všechny strany a křičeli, jako když je na nože bere. Jdeš, Punťo, volala babička narezatého psa, který začal běhat kolem jejich sukní. Tady máš Honzíka, řekl dědeček a podal chlapce babičce do náručí. Potom zamlaskal na koně, odjel ho nakrmit a uklidit vůz. Ty můj kloučku, říkala něžně babička a tiskla ho k sobě. Já mám taky kufřík, chlubil se Honzík a strkal ho babičce pod nos. Ty mi v něm jistě něco vezeš, smála se babička. A Honzík se lekl. Vždyť pro babičku nic nemá. Honem si vzpomínal, co je v kufříku. Svou košili dát babičce nemůže. Musí ji přece v Koníkovicích nosit. Do plátěnek by se babička nevešla. A kapesníky Honzík opatroval jako oko v hlavě. Hodně jich už postrácel a maminka ho často kvůli nim hubovala. Ale nakonec ho přece jen něco napadlo. Babi, pust mě, řekl rozhodně. Babička ho tedy postavila na zem a zvědavě se na chlapce dívala. Honzík sáhl do kapsy, namatal kuličku a vytáhl ji na světlo. Kulička se krásně leskla a svítila barvami na všechny strany. Tady máš kuličku, natáhl Honzík ruku. Ta je ale pěkná, divila se babička a kuličku si vzala. Můžeš si s ní hrát, radil jí Honzík. I ty můj kloučku, smála se babička, já si ji radši schovám. Babička dala skleněnou kuličku do kapsy u sukně a Honzík ji už neviděl. Bylo mu ji trochu líto, ale za chvilku na kuličku zapomněl. Pohladil velikého kocoura, který se mu třel kolem nohou. Byl to pěkný kousek, tenhle kocour, celý černý, jen oči měl žluté. Svítili jako dvě lampičky. Nyní si tiše broukal a ocas měl natažený jako lískový prut. Punťovi se nelíbilo, že Honzík hladí kocoura. Neměl to černé zvíře rád. Rozlobil se, až mu vstaly chlupy na hřbetě a na kocoura vybafl haf, haf. Kocour se lekl, zasyčel zlostí a jen se myhl po dvorku. Punťa sehnal za ním, ale kde pak kocour? Vyběhl prudce na hromadu dříví a na jejím vršku se usadil. Punťa jenom dole poblafával. Mrzelo ho, že nemůže za kocourem. Punťo, nech kocoura, pojď sem, volal Honzík na psa. Punťa přestal štěkat, zamával ohonem a hrnul se k Honzíkovi. Vběhl prudce mezi chlapce a babičku, div je oba neporazil. Jdeš, pse jeden, vykřikla babička a táhla Honzíka dovnitř. Chlapec uviděl babičinu kuchyňku. Všechno v ní zářilo čistotou. Velký stůl v rohu, prkená podlaha, modrá kachlová kamna i malé okno s květinami. Jak jsi jel ve vlaku? Vyptávala se babička. Jel jsem sám, zdvihl hlavu Honzík. A nebál ses? Starala se babička. Co bych se bál? Já už jsem větší. A Honzík hledal očima nějakou míru na svou velikost. Už jsem větší než váš stůl. A Honzík měl pravdu. Vždyť měl oči skoro nad deskou babiči na stolu. Na mou duši? Rosteš jako z vody, souhlasila babička vážně. Víš co? Když jsi tak velký, budeš spát sám. Tady, v přední světnici. Dědeček si tam chtěl přestěhovat postel, ale proč by se s ní dřel? Spát sám? V přední světnici? Honzík se zprvu zaradoval, ale pak se mu na tom něco nelíbilo. Doma měl v noci blízko maminku. Stačilo zavolat a maminka se ozvala. Ale tady nebude nikdo. Jen černá tma? Já tam budu spát, řekl Honzík kurážně, ale Punťa musí spát se mnou. Kdepak? Punťa ten venku hlídá. No tak kocour. Budu spát s kocourem. Kocour spí na půdě, na seně, řekla babička. A potom v noci bys kocoura ani neviděl, vždyť je černější než tma. To je pravda, zamyslel se Honzík. A babi, co chceš? Tak mi alespoň půjč barevnou kuličku. Ta svítí i v noci. Tady ji máš a můžeš si ji nechat, řekla babička a podala kuličku Honzíkovi. Víš, já mám na starosti slepice a na hraní nemám čas. Třeba s ní ani neumíš cvrnkat, přidal se Honzík. Nejdřív byl nerad, že jí babičce bere, ale za chvilku se zasmál. Měl radost, že má svou krásnou barevnou kuličku zase zpátky.
1: Vyprávění páté. O dědečkovi Kozelkovi, který nejprve před hangárem kouří a pak z něho vyhání netopíry. Děda Kozelka stál před vraty hangáru a v ruce držel hůl. Za chvíli ho rozbolely nohy a tak si došel do domku pro stoličku. Sedl si na ní a zapálil si dýmku. Dědeček Kozelku rád kouřil a babička Kozelková se na něho proto každý den zlobila. Teď tu babička nebyla a tak si dědeček krásně pochutnával. Na jazyku mu voněl kouř a v srdci ho hřálo něco pěkného. Liboval si, jaký je dobrý hlídač. Chytil dva kluky uličníky, jednu rozpustilou holku a divokého psa. To se bude Toníček Hejduk divit. Po chvilce kouření si dědeček Kozelka vzpomněl, že každý pořádný hlídač má být zlý. Přikryl tedy hlavičku dýmky víčkem, aby mu nevyhasl oheň a spustil znovu. Proč jste chodili do hangáru, co? Kdo vás tam posílal, nezbedníci? Počkejte, až přiletí pan Hejduk, ten vám vyžehlí kalhoty. Děda Kozelka přiložil ucho k vratům hangáru a poslouchal. Neslyšel nic? Jednak proto, že byl dost hluchý a pak také proto, že se v hangáru nikdo neozýval. Dědečkovi se zdálo, že tenhle křik zatím stačí a opět usedl na stoličku. Otevřel víčko dýmky a silně zatáhl. Tabák se znovu rozdýmal a dědečkovi se zdálo, že je na světě opravdu hezky. Podíval se na hodinky a zjistil, že mu už za hodinu babička přinese oběd. Zamyslel se nad tím, na čem si asi dneska pochutná. A nakonec usoudil, že to budou brambory s houbovou omáčkou. Vždyť včera našel na letišti 5 žampionů. Dědeček si olízel rty a bílé vousy. Takovou chuť na tu omáčku dostal. Pak si opět vzpomněl, že je hlídač, a napadlo ho, jestli dělá dobře, když nechává ty děti pohromadě stolik a letadly, aby tam tak něco provedli. Dědeček zbledl i pod bílým vousem, udusil dýmku a otevřel vrata. Prudce zarachotila a do hangáru padlo světlo. Dědeček rychle přehlédl všechno, co bylo vidět. Proti němu stálo letadlo na vysokém podvozku. přísně na dědečka hledělo a nepohnulo ani vrtulí, ani kolečkem u podvozku. Také ostatní letadla stála klidně a kolem nikde nikdo.
2: Kde jste? Vylezte! Vykřikl dědeček.
1: Rázem zapomněl na dýmku i na houbovou omáčku. Nikdo se však neozýval. Nikdo nevylézal.
2: Dědeček se začal zlobit doopravdy. Tohle mu tak ještě chybělo. Basama heligon, zaklel dědeček. Dětičky naší babičky, setlaudon hernajs fernajs, vylezte ven!
1: Ale ani po tomhle hrozném křiku děti nevylezly a ani pes Kociánek se neobjevil.
2: Dědeček Kozelka se rozlobil a začal děti hledat. Prošmátral tmavé kouty, nahlédl do kabin letadel i pod jejich ocas, podíval se pod křídla i do skříně s náčiním, rozkopal jednu krtčí hromádku a spod střechy vyhnal netopíra. Potil se, ruce se mu chvěly, nohy se mu třásly. Vždyť přece na vlastní oči viděl, že ty pekelské děti s tím zatraceným psem vešly do hangáru. A přesto je nemůže najít.
1: Náhle zavrčelo letadlo a po chvíli se u vrat hangáru objevil pilot Hejduk. Byl docela mladý. Vousů měl pod nosem asi jenom 5. Usmíval se a oči mu svítili jako kocourovi Rozumovi a hned volal na dědu. Dědečku, vy se nějak potíte, co pak se vám stalo?
2: Ale, odvětil děda mrzutě a mávl rukou. Krtek mi tu tropí neplechu, za chvíli to tu bude samá hromádka.
1: S tím si nedělejte starosti, to už tak krtkové mívají ve zvyku.
2: A taky netopír, stěžoval si dědeček. Usadí se v hangáru, jako by se nechumelilo. Co tu má co pohledávat?
1: Nezlobte se pro jednoho netopíra.
2: Hlavně, že je hezký a že vám za chvíli přinesou oběd, řekl mladý pilot a svlékl si leteckou kombinézu.
1: Dědeček se tedy přestal zlobit. Ale ta věc s pekelskými dětmi mu vrtala hlavou dál. Kam se jen poděli? Dědeček se s tím nechtěl nikomu chlubit a proto se v poledne o dětech ani nezmínil. Až teprve večer se začal doma nenápadně vyptávat.
2: Poslouchej, co je tady nového?
3: To je divná otázka, odpověděla babička hodně nahlas. Co pak je na peklech někdy něco nového?
2: No, já myslím, řekl dědeček, no třeba děti, víš, ten Pepíček Slámů nebo ti Darebové od Tomešů i s tím jejich psem.
3: Pepíčka jsem viděla na třešni, Vojta by donesl nové brambory, prý pro dědečka Kozelku a Neška mě pěkně pozdravila a pes Kociánek zrovna teď štěká na kocoura, co pak ho neslyšíš?
1: Křičela babička do dědečkova ucha.
2: Slyším, slyším, kýval hlavou děda Kozelka, třeba že neslyšel vůbec nic. Divil se, moc se divil, jak mu ty děti mohly z hangáru utéct. A cpal si při tom dýmku.
3: To jsem nevěděla, že máš starost i o psa, ozvala se ještě babička. A nekus mi tady pod nosem.
1: Dědeček se zamračil a vyšel na zábraží. Už 50 let babičce vysvětloval, že jeho dýmka voní, ale babička pořád vedla svou.
2: A koho to děda venku neuviděl?
1: Před Tomeševic domem házel Vojta Kociánkovi kamínky a pes pro ně běhal. Vojta se šklebil a pes Kociánek štěkal.
2: Děda Kozelka se zamračil ještě víc a vrátil se zpátky do chalupy.
4: A teď si poslechněte, jak poslal Trautenberg Kubu na vojnu.
5: Co pak, Janče, co pak se?
6: Milost, pane, sloužíme u nich s Kubou poctivě a to chceme i dál, jenomže spolu. Abych já nelíhala na peci a Kuba v maštali.
5: I kruca, i selement, to jsou mi novinky. A co bys chtěla?
6: Já chci mít svatbu. Kdyby nám milost pán doplatil za službu, napeču svatební koláče a ustrojím sedmipodlahovou kaši.
5: Co to, jako?
6: No sedmipodlahovou.
5: Sedmipodlahovou?
6: Ano, sedmipodlahovou kaši. To se nejdřív nalije na mísu kaše krupičná, sypaná s kořicej. A na to kaše rejžová, politá máslem a sypaná úzenkama. A na to jahelná kaše s medem, oparáděná rozinkama. Na to zas krupičná kaše s tvarohem, rejžová sypaná perníkem a jahelná sypaná svatojánským chlebem. A na to navrch všecky parády dohromady. A podle starého obyčeje jedí to ženich s nevěstou společně z jedné mísy, aby se spolu srovnávali.
5: No, to sedmipodlahová kaše.
6: Ano, sedmipodlahová kaše. A taky světničku bychom rádi.
5: Co to?
6: Vybílili bychom si tu bývalou zbrojnici, co se v ní skladuje z rytířských časů, to rezatý harampádí.
5: Světničku?
6: Ano, světničku.
5: Krut se selemen don rvet.
6: No, to, aby jsme měli kam postavit kolíbku, až přibude maličký.
5: A kolíbku?
6: Ano, taky kolíbku.
5: Krucaj s element. Kolíbku? Ještě malý zváně poslouchá, no tohle si musím sedmkrát překulit v Makovici, Himmel, Hergo, Tiboty.
4: Trautenberg se zakuklil do hlubokého přemýšlení a nakonec vyšpekuloval tohleto.
5: Hajnej!
7: Služba!
5: Přines kanceláře kalamář, brko, papír a pečírvosk. A ticho tady bude. Napíšeme důležitý list. Anče!
6: Co ráčej ráčit?
5: Budeš vyhlížet tady poseláka. Až půjde listonoš od oknama, ať vezme s sebou náš zapečetěný list. Protože psání na úřad může spolehlivě donést jen úřední osoba. Hajnej by se mohl stavět cestou na štamprle a Kuba, jak by smet.
4: Trautenberg neví, že ještě někdo hlídá cesty po horách. Krakonoš, dálkohlednou holí, pozoroval listonoše s brašnou.
8: Chudák asi stárne. Ne krok co krok. Ba skoro jako když mravenec vleče vosu. Co pak mu asi tíží dnes brašno? Hej, vědce! Snad, abys zafoukal a trochu mu nadzvedl pošťáckou pelerínu a nadlehčil mu krok. No vida, tohle to chudáka tížilo, Trautenberská pečeť. Co pak asi píše náš soused císařské kanceláři? Císař pán daleko, já jsem blíž.
4: Krakonoš protřel oči pírkem o stříže a už viděl, co je psáno pod Trautenberkovou pečetí.
8: Tak on, Trautenberg, nabízí císaři pánu svého čeledína za vojáka. Ha, zbavit se Kuby, aby nebyla svatba. Inu, milej Trautenbergu, moji verbíři jsou rychlejší než císařští verbíři. Než dojde psaní k císaři pánu, naverbuju Kubu sám.
4: Jenže kde vzít ty verbíře, co chodějí s bubnem odvádět jonáky za vojáky? Diví muži jsou fousačí, skřídci malí. Nezbývá, než ty verbíře vyčarovat, aby se podobali těm, co verbují pro císařské vojsko.
8: Co jiného jsou vojáci, než strašáci na líně? Hej, vy strašáci, co stojíte v zelí, abyste plašili zajíce, ozvěte se!
9: Stojíme na vartě v roztrhaným kabátě.
8: Já vám ty kabáty vylepším.
9: Od večera do rána rosa na nás padala.
8: V Krakonošově království padá sedmi krásná rosa. No vidíte, jak staré kabáty na strašácích prokoukly. Ještě vám dám napít z čutory živé vody a půjčím ze zásoby hromů hromobitnej buben. Bojáci, strašáci, a můj povel, pochodem vchod.
9: Leva, leva,
8: směrem leva. Na Trautenberg, podle potoka pořád dolů.
9: Krása!

0: Podle rozkazu naverbovat čeledí na Kubu.
1: Mámko, jemnost to nemašírujou k nám vojáci. Jdou rekvírovat úrodu nebo verbovat k vojsku. Pán už s námi.
2: Císař pán potřebuje vojáky. To se nedá nic dělat.
3: Nachází se tady jistý Kuba čeledí.
4: Vojenské míry.
3: Zdravý a schopný.
2: Jak aby se nenacházel. Kubo, Kubo sem. Páni verbíři vidějí chlapák jako hora. Ruce jak lopaty. Císař pán si pomůže.
0: Takže Kubu snadno oželíš, Trautenbergu.
5: Cože? Krakonoš tady?
0: Moji verbíři jsou blíž než císařovi. Kubo, seš svolnej nastoupit službu v Krakonošově revíru?
6: Je mi ne. A co Anče?
0: Moji verbíři naverbujou i Markitánku. Protože moje lesní žínky jsou divoženky a neumějí vystrojit na svatbu Kuby s Ančetem 7 podlahovou kaši.
1: A co naše světnička?
0: Postavíte si hnízdo na polouku pod Jalovcem z Krakonošova dříví. Ale Kubo, u Krakonoše se skládá vojenská přísaha jinak než u císaře pána. Vojáci verbíři moji, přečtěte Kubovi, co musí Krakonošovi slíbit.
7: Při kočičkách na jivě, které jsou první pastvou včel.
6: Při kočičkách na jivě, které jsou první pastvou včel.
3: Při prvním 9 silu, který otevírá zemi sadbě.
6: Při prvním 9 silu, který otevírá zemi sadbě.
8: Při pramínku vod a čistotě studánek.
6: Při pramínku vod a čistotě studánek.
4: Slibuju, že budu ctít zákony Krakonošova království.
3: A nevezmu z dlaně přírody víc, než abych byl živ.
8: A než může příroda dát.
3: Aby sama nezhynula.
6: Aby sama nezhynula.
9: Tak slíbil Kuba a žili s Ančetem v chaloupce pod Jalovcem. Krakonoš okusil na jejich svatbě i 7 podlahovou kaši a rád se zastavil pokolíbat jejich malou chasu v javorové kolébce. Zvlášť když po houbách syrověnkách a polívce z kyhanky, jakou strožili rusálky, okusil s Kubou, co Anče navařila. Však se po Ančeti dochoval v jejich rodě takovýhle krkonošský jídelníček.

0: Vezmi lžici čerstva, pospěš, by na tě zbylo. S bandurama na loupačku z kvasu kyselo. Jindy zase kafe z žita cukrinem slazený, suchý knedle, mokrý kloci, z mouky buchty smažený. Z bandorů se pekly židy, nebo sejkory. Koňským lojem vomaštěný, máslu navzdory.
1: Jednou za rok bejval horák podle jídla pánem před. Po Vánocích dolky byly na štědrej den hubové.

0: Milé děti, budu vám teď vypravovat něco, co mi asi vůbec nebudete chtít věřit. Ale přece je to pravda pravdoucí. Totiž tady u nás v Hrusicích, v chalupě Uševců, mají kocourka Mikeše a ten, představte si, umí mluvit lidskou řečí. Jo, Pepík Ševců ho tomu naučil a něco se s ním natrápil, než se mu to konečně podařilo. On totiž, abyste rozuměli, Mikeš nejdřív nechtěl. Prskal a šišlal a za každé r musel dostat talíř husté smetany. Ale potom se mu to najednou nějak zalíbilo a dneska už mluví, no jako pořádní hrusičtí kluci. A byl to on, kdo naučil mluvit i čuníka Pašíka, kozla Bobeše i jiná domácí zvířátka.
1: Dobrý den, dědečku, dobrý den.
0: Co?
1: Dobrý den, dědečku,
0: co?
1: Dobrý den.
0: Co? Říkal tady někdo něco?
1: Ano, říkal jsem, dobrý den, dědečku, dobrý den.
0: Dobrý den, ale prach dudy, to se podívejme. Takovej kocour a umí pozdravit líp než některý kluk nebo holka. A pěkně nahlas a uctivě, jako sám pan starosta. No, tak kam pak jdeš, Mikeši, co?
1: Ale jen tak. Odpoledne jsem si vylezl na tvec, že si drobátko po obědě zdřímnu, ale nějak to nešlo. A taky mi byla dlouhá chvíle.
0: Neříkej, Mikeši, tobě, že byla dlouhá chvíle? No to bych se věru divil.
1: No opravdu. A byla dlouhá nejmíň 10 metrů.
0: To tedy byla opravdu dlouhá.
1: Teď vám to říkám, dědečku. A jestli pak se už Pašík po obědě probudil?
0: Jo, to já nevím, Mikeši. To se budeš muset jít podívat. Ale počkej, to ti povídám. Ne, abyste mi zase tropili nějakou neplechu, jako posledně. Prach dudy, to by bylo zlé.
1: Kde pak? Dědečku, co vás nemá? Vždyť my si budeme s Pašíkem jenom drobátko povídat.
0: No dobrá. Však uvidíme.
1: Ty, Pašíku. Pašíku, ještě spíš?
2: Kdeže, počkej, já ti otevřu. Tak jsem si chtěl po obědě drobátko zdřímnout, ale nešlo to. Už jsem si dvakrát přeříkal celou pohádku o tom, jak ovce hnala pasáky po lávce přes potok. I do pěti jsem počítal, ale nepomohlo to. Prokrýle pána Mikeši, podívej se, kam jdou všichni ti lidé tak svátečně vystrojení.
1: Což pak ty nevíš, že je dneska v Mnichovicích veliká pouť? A slavná pouť?
2: Jemináčku, opravdu? A já na ní dočista zapomněl. Ale tam bychom se měli jít podívat. Vždyť přece, jaká pak by to byla pouť, kdybychom tam my dva chyběli, ne? Jenomže když nemáme korunky.
1: Jak to, že nemáme? Vždyť já přece dnes celé dopoledne seděl na plotě a všechny pražáky, co chodili okolo na výlet, jsem pěkně a ucíve zdravil.
2: No a co nám to, tvoje zdravení nejčkon pomůže? Za to si na poutě nic nekoupíme.
1: Měškovi oči Pašíku, co pak to nechápeš? Oni se tu zedivili a házeli mi za to pěkné a ucíve zdravení korunky. Už jich mám na půdě za trámem plný starý hrnek.
2: Opravdu? Milion hrnců, tak sláva, nazdar, a přece jen se na pouť půjde, hurá.
1: Jo, tobě se to pěkně řekne, půjde se na pouť, ale mne od toho dlouhého sedění nejčkon hrozitánský bolí všechny 4 nohy, a tak si myslím, že bych tam třeba ani nedošel.
2: Frupana, Mikeši, to je přece to nejmenší, s tím si lehce poradíme.
1: Nevím jak.
2: Podívej se. Jsem tvůj kamarád, nebo ne?
1: Minu seš kamarád.
2: No, tak vidíš. A proto tě jako věrný kamarád dovezu do Mnichovic třeba na trakaři. A basta! Ty přece na takové slavné pouti nesmíš chybět, co by tomu řekli lidé. Posadíš se na trakaři pěkně až nahoru na žebříček, abys dobře viděl, a pojedeš jako nějaký pan hrabě.
1: Nahoru na žebříček říkáš? To by se mi tu zelíbilo.
2: No, tak domluveno. A doběhni na půdu pro hrnek s korunkami. A já zatím vyvezu trakař z kolny.
1: Dobrá, hned jsem zpátky. Jen se ještě podívám do stodoly, jestli nám tam myši zase nedělají nějakou škodu.
0: Netrvalo dlouho a po silnici k Mnichovicům uháněl pašík s Mikešem na trakaři, jen kolečko vpředu poskakovalo. A Mikeš, obutý do nových bot, teď jen dával pozor, aby snad pro pána Jána v té rychlosti náhodou někoho nepřejeli.
1: Zastavit! Stát! Pašíku, tady u hospody si trakař necháme. Podívej se, kolik tady stojí automobilů a povozů i motocyklů. A nám by trakař mezi houpačkami jenom překážel.
3: Hej, pane Čuníku, račte si myslou do kouky. Mám právě čerstvě kyslé oporčky.
4: Teplé párečky pro pana Kocourka. Račte ochutnat, mladý pán.
3: A mě likácká houpačka senzace. Je pro vás, stále je pro vás. Pro vás houpat, ty houpat mě. Jako starou hradu z klokočné.
0: A teď byste je měli vidět. Ve chvíli se v jedné houpačce usadil pašík a druhou, s párkem mezi pacičkami, rychle obsadil Mikeš. Pašík, ten se panečku houpal pěkně, rozvážně a pomaloučku, jak se na čůníka sluší a patří, ale za to Mikeš, ten na houpačce dělal takové divy a komédie, že se za chvíli seběhli lidé z celého náměstí a smáli se, až se za břicho popadali.
1: Pozor! Radši se pozorně dívat, vážené publiku. Ševců Mikeš, to jsem já. Vám předvede na houpačce prvotřídní kocouzí veletoč. A nyní sojka na nejhořejším trámu. Kdo se bojí, ať se nedívá.
2: Pro pána Jána, Mikeši, nech toho, vždyť spadneš. A koho potom povezu domů?
1: Neboj se, Pašiku, tohle pro kocourka, jako jsem já dočista, nic není. A přece běhám i po střeše stodoly a ta je, panečku, nijak vysoká.
2: Ne, radši už toho nech. Konec legrace! Stejně už je večer a musíme domů, aby se na nás paní máma nehněvala, že nejsme včas u večere.
1: No dobrá, já si ale ještě musím na památku koupit nějakou harmoniku.
4: Jen rad jste, mladý páni, můj obchodní dům má harmoniky ve velikém a nevídaném výběru. Rad jste se přesvědčit. Mám harmoniky foukací, tácí, malé i veliké, a dokonce i koncertní. Samé prima a kvalitní zboží, prosím.
1: Já bych potřeboval, pane velkou obchodníku, takovou foukací harmoniku, jako má náš Pepík.
4: A Pepík, ševců, už vím, taková malá, skoro nová.
1: A právě taková malá a zahraje se na ní písnička Jak skákal pes no, přes oves.
4: Pravda, vážnosti, vždyť Pepík kupoval ten prvotřídní hudební nástroj loni o pouti právě tady v mém obchodním domě, protože máte, jak vidím, takové pěkné doporučení. Můžete si vyzkoušet třeba tenhle nástroj, prosím, okamžíček. No prosím, vidíte, když se vám bude líbit, dám vám ho ze slevou.
1: Pro krýle pána, vždyť já jsem si právě takovou harmoniku psal. Milion hrnců, takhle ale neskáče pes přes oves. Takhle vrzají vrata naší stodoly.
4: Když dovolíte vážnosti, foukat se musí semhle do těchhle dírek. Vydržíte nástroj dočista obráceně. Já vám harmoniku předvedu sám okamžíček, prosím.
1: Jemnášku, Pašiku, slyšíš? To je krása. Takhle nehraje ani rádio našeho pana starosty.
2: Já bych Mikeši chtěl taky něco z pouti. Třeba jen takovou maličkou frkačku, kdybych měl.
4: Je mi nesnadná pomoc, mladý pane Čuníku. Můj obchodní dům splní každé vaše přání. Frkaček máme plnou škatuli, račte si vybrat. Jedna lepší než druhá, prosím.
2: Já bych tuhle. Tohle papírová, to se mi náramně líbí.
4: Je vidět, že máte vybraný vkus, pane Čuníku. Pěkně si frkačku nejdříve vyzkoušejte, no.
5: Prokryle, pána Pašiku, co jsi to vyved? Vždyť ty si frkačku spolk, jako slon malinu.
2: Já chtěl jenom tak drobátku a ono to...
5: Marná sláva, Pašiku, ty seš přece jen ještě nešika. Ty bys potřeboval místo frkačky nejmín tak heligon. Pojď, já ti radši koupím bratislavou okurku.
0: Samozřejmě, že sobě koupil Mikeš také ještě jeden párek. A pak se s poutí rozloučil a za maličkou chviličku už oba stáli před hospodou, kde zanechali trakař.
5: Ti páru, Pašiku, náš trakař je pryč. Dočista fuč.
2: Aj, to je nadělení. Místo našeho nového trakaře nám se někdo postavil docela obyčejný motocykl.
5: Takový krásný trakař jsme měli a nějaký pobuda nám ho ukradne, aby do něho pečená husa kopla.
2: No, teď aby jsme šli domů pěšky.
5: Cože? Já, kocourek Mikeš, a mám jít z poutě domů pěšky? To bych se na to, Pašiku, pěkně podíval. Sem jsme přijeli, odtud také pojedeme. A třeba na tom motocyklu, jakože se Mikeš jmenuje.
2: Prokryj, lepána, neříkej Mikeši, že ty umíš jezdit i na motocyklu.
5: A proč ne? Na tom přece dočista nic není, to dneska umí kdyjaký kluk. Podívej se, tuhle na tu páku se musí takhle pěkně...
2: Milion krutí báru! Mikeši, což to vyveď? Honem, něco udělej!
5: Rychle, ta čertovská mašina už chce jet, honem si nasedni!
2: Jo, pro pána, já na to zas bude ospudy!
5: Držíš se?
2: Jak by ne, všemi čtyřmi!
5: Tak jedeme!

0: jako klíště a jen strachy kvičel.
1: Ne, pána, my keši, jeď pomalu, nebo ta naše jízda špatně skončí. Je mi náčku, pozor, tamhle je nějaká paní máma.
2: Nic, jen se neboj, já zahoukám a ona se nám ještě...

0: Ty, Pašíku, kamaráde můj, nestalo se ti něco? Jsi celý?
1: Já nevím. Mám jenom drobátko ohnuté ousko a tuhle maličko zamotaný a pokroucený ocásek.
0: Ty jsi pěkný motocyklista, Pašíku, jen co je pravda. Vždyť ty jsi mohl jezdit nejvíš tak na ševcovské třínožce a ne na pořádném motocyklu.
2: No, ještě se hádejte, holenkové. Buďte rádi, že se vám nic nestalo. Já myslela, že se vyhýbám nějakému pánovi a on je to kocour s čumníkem. Tak šup. Pozbírejte si, co jste postráceli a už ať vás tady nevidím. Koukejte si pa domů, bez toho už vás jistě hospodyně hledá.
0: Prosím, ano, paní mámo.
2: Tak, alo. To je dneska svět. U nás v Habrové nemá motocykl ani pan starosta. Tady si jezdí na motocyklu kocouři a čuníci. A co takhle pozdravit, holenkové? To neumíte?
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pa, pa, paní mámo.
3: Víte, já nechci ty dva krasojezdce pomlouvat, ale musím vám říci, že se ještě dvakrát překotili, než se dostali do vsi a že měli náramně veliké štěstí, že se jim přitom nic nestalo. Doma už je samozřejmě dávno babička scháněla a když je potom spatřila, jak se sypou s náramným rámusem na tom motocyklu po návsi dolů, polekala se vám tak, že si honem musela sednout na klády, jak se jí rozčílením roztřásly nohy.
2: Tak konečně jsou tady uličníci jední. Kde pak jste se lajdali, co? A jak to, že lezete na tuhle čertovskou mašinu? Je vám líto, že jste zdraví? A vůbec? Kde pak jste ten Velucipér sebrali? Snad jste ho někde pro pána Jána nakonec neukradli?
0: Kdeže, babičko, kdeže? My jsme byli jen v Mnichovicích na pouti a někdo nám tam vyměnil trakař za tenhle motocykl.
2: Ježkovi oči! No tak to je pěkné nadělení. Náš trakař vám někdo vzal a strčil vám za něj tuhle rachotinu? A co s tím budeme dělat? Jo, vemu koště a našupu vám vy sakramenti jední, co se do vás vejde, to budete vidět.
1: Babičko, nezlobte se, ale vždyť tenhle motocykl má nejmíň 100x větší cenu, než váš trakář.
2: No, a co z toho? Můžu já s ním snad jezdit na trávu nebo do lesa na dříví? To chceš, abych se na stará kolena ještě učila jezdit na tom čertovském velucipéru?
4: Ne.
0: Babičko, na takovým velucipéru je, podívejte se, je mináčku po návsi uhání nějaký člověk a veze váš trakář.
1: A jede s ním zdrovinka k nám.
5: Je to tady! Hej, mládenci, vy máte můj motocykl?
0: A vy zase náš trakař.
5: No pravda! Víte, to bylo tak. Já snědl v Mnichovicích na pouti drobet víc tureckýho medu. No a trošku jsem taky popil. A nějak se mi z toho popletla hlava. Takže jsem ani nevěděl, co dělám.
2: No.
5: Přijel jsem do Mnichovic na motocyklu a když jsem se vracel, koukám teprve za menšicemi, že nejedu na motocyklu, ale že jedu s trakařem. Tak ho nemaj jdi zpátky. A hostinská mi řekla, že jste s mým motocyklem odjeli vy. Uháněl jsem tedy za vámi tak, že se za mnou i silnice drobátko připálila.
2: Ale co? Hlavně, že už mám zase svůj trakař doma.

0: Vždyť já už jsem si dočista myslela, že budu muset na stará kolena jezdit na trávu na tom velucipéru s nůší na zádech.
1: To ne. Ale teď už je všecko v pořádku. Tady máte trakař a já si beru motocykl. A mějte se tady v baráčku všichni dobře. Všechno dobře dopadlo, nezlobte se. Už se nejdělej. A s Bohem.
2: No, a co nakonec? Babička byla ráda, že má zase svůj trakař a na pašíka ani na Mikeše se už nezlobila. Pašík si zase rád vlezl do svého chlívečku, rychle snědl večeři a za chvíli pěkně a hlasitě chrupal. A Mikeš? Ten se ve světnici honem zul, slupl hrneček smetany, vyskočil na pec a za pár minut chrupal také.

0: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
1: Ty někam jdeš?
0: Podivil se Havran.
1: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
0: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
1: Dobrý den, vedete prosím košťata? Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokynáře Peprníčka.
2: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček, smetáčky, smetáky jako šťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
1: Ne, děkuji, já chci koště. S násadou, anebo bez? S násadou, žádala malá čarodějnice. Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
2: Jak pak by se prosím hodila tahle?
0: Úslužně nabízel pan Peprníček.
1: No, myslím, že bude stačit, řekla malá čarodějnice.
2: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
1: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
2: No prosím, prosím, jak si přejete?
0: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.

Kdo chce v horách užít, nesmí mít hlavu na poli narostlou. Toho nevženeš v kožichu do vody. Chudobný život na horách tomu lidi naučil. Tam se věru měl hospodář co ohánět, aby uživil sebe a rodinu. Není proto divu, že u Henkajů na Kotárech nebylo valné radosti, když se jim narodil tuším 10. Ozéfek. Tatík byl namrzutěný, protože co s takovým ogarcem? Hledí jak bože můj a myslí si na mou dušu, slůvko nevydá. To už opravdu místo něho metr dřeva, hudroval tatík. Však i to poleno, když s ním šikovně břinkneš, dá hlas.

0: Ogar rostl a z ozevka se stal ozev. Však co ten snědl? Opravdu na co přišel? Jednou hlídal sad a tolik trnek sám spolikal, že nemohl najít vlastní čagan, jak si ho peckama zaházel. Jenže vidět na něm nebylo nic onačejšího. Kdyby člověk jak chtěl sojku krmil, sádla na ní nenaroste, naříkala nad ním mamka. Pravda, ani léty Ozefovi rozum nepřibylo, za to síly nadměrně. U muziky tancoval se zabitou sviní na hřbetě a když praštil do stolu, ulomil třísku jak ruku tlustou. Ale důvěřivý zůstal jak dítě, poschnilé niti bys ho na radhošť vyvedl. Nejraději ze všeho naslouchal vyprávění o zbojnici. Horal má už zboj od pradávna v krvi, však nespravedliví páni sami do toho lid vháněli. A Ozef Henkaj všem těm bohatýrským chýrům o zbojnicích uvěřil. S každým, kdo by jeho bratry osočil do krve, by se popral. A také na zbojnické poklady věřil, co je horalé do země zakopali. Zrovna ho rozpalovalo pomyšlení, že možná po těch pokladech denodenně chodí. A že bral povídačky o zakopaných penězích doopravdy, dál se ty poklady hledat a vykopávat. Ach, co se nahledal, co nakopal, ale nikde nic. Štěstí mu nepřálo. Kdysi se doslechl o jednom místě v pustém žlebu vysoko v horách, prý tam měl předčasy zbojník Gerlich zakopat velikou nůši dukátů, pravili staří lidé. To místo našel a dal se do kopání. V hoře byla tma jako v měchu, všady ticho, jen motika chvílemi skřekla obřidlici. Důry přibývalo pomalu a upachtěný Ozef musel odpočívat. Náhle zaslechl od dědiny ránu, jako by někdo strom podrubával. Pomyslel si, že to najisto někdo krade dřevo v Modřínovém lese. Ale za chvilku zas to bůchání se ozývalo z druhé strany, jak z prázdné bečky. To se mu už nezdálo. A tak se začal motikou ohánět ze všech sil, aby ho někdo při té práci nepřistihl. Avšak bouchání přibývalo ze všech stran, jako by se k němu blížilo v kruhu. Na Ozefa vystoupilo horko a vlasy se mu postavily strachem na hlavě, že mu beranice spadla do vykopané jámy. A pfí! Zašustilo mu cosi kolem uší, jak kdyby se kudla zapíchla do buka, jenomže to nebylo v té tmě vidět. Jak se to zlověstné bouchání kolem Ozefa stahovalo, skočila na Ozefa taková hrůza, že už nedbal, vylezl z jámy, motiku zahodil a ten tam letěl žlebem k dědině. Rozbil si hubu, jak ve tmě narazil na suk starého smrku, pak ke všemu ještě ztratil botu, ale což bota, však ho ještě nezebe a na podzim si bude tu zbylou přezouvat z jedné nohy na druhou, jen aby si život zachránil. Sám nevěděl, jak málo živý doběhl k prvním chalupám. Trvalo několik dní, než se Ozef Henkaj po té příhodě vzpamatoval. Ale s hledáním pokladu stejně nepřestal. Jednou zas přišel do šenku, oči navrch hlavy, jaký, že se mu zdál sen. Zjevil se mu zbojnický kapitán a přikázal mu, aby šel o půlnoci na loučku, co je pod lesem, a tam pod osamělým stromem, aby kopal. Také ten strom Ozef ve snu dobře viděl, byl to buček. Ohýnek tam poskakoval, to jak se pod stromem poklad přesoušel. Ozef přiskočil a pod bučkem naschrabal kloboučkem dolary. Tak to břinčelo a blištělo všude po zemi samé peníze. Ale naráz bum, bác, Peníze zmizely v jámě. Poklad se propadl ještě o 100 roků hlouběji, než byl předtím. Takový podivný sen se Ozefovi Henkajovému zdál. Však to mi stačí, pravil Ozef Henkaj pokojně, když se mu smáli, kdeže má ty tolary, co pod bučkem naschrabal kloboučkem.
1: Kde se hrabeš v papučách na bál, Ozefe?
0: Posmívali se mu, ale on jim odpověděl. Což málo pokladů v zemi poostávalo? Zbojnících dost ve skalách, v truhlách nebo v hrncích pozakopávali, jenom je najít. A že ten sen byl pravý a že podle něj ty peníze zaručeně najde a vykope, jenomže sám to nesvede. Jestli prý by někdo šel s ním a pomohl mu kopat, že by se o peníze rozdělili. Dorážel na chlapy a tlačil na ně, ale ti se vymlouvali, že shledači pokladu nejsou žádné špásy a že by jim to mohlo přijít draho. Ale on tak dlouho zaváděl řeč, až starý Zakopčan a mladý Žingor přislíbili, že s ním zítra večer půjdou ten poklad vykopat. Jak se na druhý večer setmělo, chlapi se sešli do šenku, že se musí nejdříve na ten strach posilnit. Než si dodali dostatek kuráže, bylo k půlnoci. Pozbírali motyky a lopaty a že půjdou. Loučka nebyla daleko, ležela mezi dvěma svahy. Ozef Henkaj cestou strýci Zakopčanovi a mladému Žingorovi vykládal, jak se mají při kopání držet. Že nikdo nesmí povědět ani slovíčko, ani ohlédnout se nesmí, kdyby nevím co. Došli na místo a buček snadno nalezli. Stál tam jen jeden takový osamělý. Ozef zapálil svíčku a chlapi začali kopat. Bylo ticho, jenom potůček jim za zády žbluňkal na kamenech a kdesi daleko houkala sova. Chlapi pospíchali, až z nich teklo a jámy přibývalo. Najednou cink! Kdo si nešikovně, jako naschvál, udeřil krumpáčem po lopatě, až se to daleko rozlehlo. Ozef Henkaj se hrozně ulekl a jak vyskočil z jámy, schodil a zhasil svíčku. V té tmě vidí vrchy nad loučkou naráz jako v ohni. A z kopců, co si zvonilo jak řetězy, a z obou svahů se valila dvě ohnivá kola rovnou na loučku. Ozef přeukrutně zařval. O, běda! A dal se úprkem k dědině. Letěl, ani dechu nemohl pochytit a jen chrčel, ale strašlivý hluk za ním se blížil a blížil. Slyšel za sebou dupot, jako by někdo koně hnal a už se mu zdálo, že ho někdo kudlou lechtá pod žebry. Na lavičce přes potok, když se už sotva plantal, ho to dostilo. Až víc po hřbetě, že chudák spadl do vody a zle se vymáchal. Do hospody se sotva dobelhal. Tam už plno smíchu, všecko se vysvětlilo. Právě, že znali Ozefa, jak je na ty poklady, chtěli ho chlapi vytrestat. Na kopce nad loučkou vytahali stará kola od povozu, obalili je slámou a čekali, až strýc Zakopčanů křesne krumpáčem o lopatu. Na to znamení zapálili a kola pustili dolů po svahu. A aby to vypadalo ještě strašidelněji, řinčeli řetězy a utíkali za Ozefem Henkajovým až k dědině. To tím řetězem ho tak švácli, že spadl do potoka. Ozefa z toho jeho poblouznění za poklady skutečně vyléčili. Už se pravda nevydával do hor hledat zakopané zlaťáky. Víc si hleděl roboty na poli a na večer chodíval raději k muzice.
2: Štaflík a špagetka, kuchaři.
3: To mám ale dneska ukrutánský hlad,
2: prohlásil špagetka, když se protahoval na šikmé posteli. Ani já nejsem bez chuti, hlady mi už kručí v říšku. Přidal se štaflík.
3: Taky jsme se včera pořádně nadřeli. Všechno mě bolí, tebe ne?
2: Vyptával se špagetka. Necítím zadní ani přední tlapky, přitakával Štaflík.
3: Kam namáme? Tak zatopíme a něco si uvaříme. Uf!
2: Navrhnul Špagetka. Pejskové přinesli dřevo a papír a pustili se do zatápění. Trochu se přitom pohádali, protože oba vzpomínali, jak doma topila maminka Pavly a Petra. Každý si pamatoval něco jiného. Kamna kouřila čím dál víc, ale kouř se místo do komína valil do kuchyně. Oba psíci začali kašlat a Špagetka volal.
3: Já slzím, nevím tě, Štaflíku, a pláču.
2: Zavřem kamna a rychle ven, radil Štaflík. Oba vyběhli z domku, nadýchli se a co neviděli. Na komíně sedí vrána, zakrývá ho a chechtá se na plné kolo začouzeným psům.
3: Jedeš? Ucpala s nám komín.
2: Vyštěkával Špagetka a Štaflík se chtěl vydrápat na střechu. Vrána se jim jen smála a uletěla. Zatím byla uvnitř domku úplná spoušť. Psi totiž zapomněli zavřít okna a dveře, nastal silný průvan a vyrazil dvířka u kamen. Černé saze vyletěly a byly všude. Na podlaze, na nábytku i na stěnách. Jediné místečko nezůstalo bez sazí.
3: To bude práce, než to uklidíme,
2: hořekoval Špagetka. Mám saze až v krku, dodal Štaflík.
3: Aspoň nemáš hlad.
2: Utěšoval kamaráda Špagetka.
3: Saze jsou moc dobré, nejlepší prý jsou osolené.
2: Ještě si ze mě dělej legraci, naříkal Štaflík. Kamna se celá nahnula a psíci stáli bezradní u otevřených dvířek. Ale nakonec měli jako vždy štěstí. Zachránil je křeček. Starý dobrý známý, kterého psi vyrušili v jeho doupěti, když si stavěli domek. Tenkrát mu pomohli najít nové obydlí a on jim teď na oplátku přišel poradit.
3: Slyšel jsem výbuch, tak se jdu podívat, co se děje.
2: Spustil křeček na uvítanou. A když uviděl tu spoušť a oba psíky učerněné od hlavy k patám odsazí, slitoval se.
3: Dám to do pořádku. Jsem totiž vymřený kamráz a komíník.
2: Co křeček slíbil, to také splnil. Vymetl komín, postavil kamna a za chvíli už v nich plápolal oheň.
4: Moc děkujeme.
2: Loučili se s křečkem psíci a hned začali uklízet. Dalo jim to práci, než jakž takž kuchyňku vyčistil. Ale už mohli začít vařit.
3: Vezmeme si na to kuchařskou knihu, zástěry a čepice.
2: Vyhlásil Špagetka. Ve chvilce se vystrojili jako opravdoví kuchaři. Papírové čepice jim sice trochu sjížděly z hlavy, ale zástěry seděly jako ulité. Listovali v kuchařské knize, ale bohužel neuměli číst. A bylo tam málo obrázků. Vrána se mezi tím vrátila zpátky a oknem nahlížela dovnitř. Psi stáli u prázdné plotny a Špagetku napadlo.
3: Nejdřív musíme vzít hrnec s vodou.
4: Ale něco se dovnitř hází. Ale co?
2: Vzpomněl si Štaflík.
4: Já vám to přečtu. Umím číst. Dejte mi tu knihu.
2: Nabídla se vrána.
4: Uvaříme spolu báječný oběd.
2: Nasadila si velké brýle a zobákem obracela stránky.
4: Toto zas dopadne.
2: Obával se Štaflík, ale Špagetka rozhodl.
3: Přečítej nám vráno a my ti odpustíme, že jsi nám ucpala komín.
4: Dejte do hrnce osolenou kostku cukru, kousek zelí s čokoládou, rozžvejkanou trávu, hrst pilin z nábytku a usušený pomeranč a všecko ocáskem zamíchejte.
2: Předstírala četbu.
4: Další vám řeknu, až hrnec přiklopíte poklicí a začne se voda vařit.
2: Důvěřiví psi pobíhali po místnosti a snažili se najít všechno, co jim vrána přikázala. Štaflík našel zbytek salámu a Špagetka zvolal.
3: Já mám hlad.
2: Vytrhl kamarádovi salám a šup s ním do pusy. Marně se Štaflík bránil.
4: Na plotně začala bublat voda a psíci tam házeli kameny, kousky větví, krabičku od sardinek, vše podle receptů, které Vrána předčítala. Patlanice v hrnci bublala stále mohutněji. To už začal Špagetka pochybovat o tom, že Vrána umí číst, a štaflíka bublající hrnec postříkal. Olízl se a prohlásil: to se nedá jíst. A honem to běžel vyplivnout.
3: Máš pravdu, štaflíku.
4: Pokračoval Špagetka, který schytal další ochucenou sprchu z hrnce.
3: Co nám to Vránu nakukala? Taky neumíš číst. Dej nám tu knihu zpátky.
4: Psi se s Vránou honili. Vrána se chechtala, kličkovala mezi psíky a přiznala se: kde bych se naučila číst, vy chytráci? Hrnec už vybuchoval a stříkal až na strop. Nakonec postříkal i Vránu. To už rozlobení psíci hodili do kamen i kuchařskou knihu. Celou jste mě pavrindali, jak se osuším. Pomáct! Pomáct! Naříkala politá Vrána a klapala zobákem. Z hrnce na kamnech létaly kamínky, dřívka, větvičky i několik prázdných konzerv.
3: Ty jsi nám to ale zavařila, čtenářko jedna.
4: Zlobil se urousaný Špagetka. Štaflík chytil Vránu pod křídlem a poroučel: co jsi nadrobila, to musíš dát do pořádku. Pěkně to tady uklidíš a rychle.
3: Aspoň si na tom svém receptu můžeš taky pochutnat.
4: Dodal Špagetka. Vrána vytírala podlahu a vyhazovala zbytky neobvyklého kuchtění. V zobáku se jí házel hadr ze strany na stranu. A psíci byli sice dál hladoví, ale Vránu tentokrát vytrestali. Taky poznali, že z nich kuchaři určitě nebudou. Pav! Přece nepůjdeme spát s prázdnými bříšky, stýskal si Štaflík.
3: Už mi v něm taky kručí.
4: Hlásil se Špagetka.
3: Co kdybychom zašli k Zajícovům? Paní Zajícová tak dobře vaří a určitě nám něco dá.
4: A už oba pelášili k lesu.

0: Ahoj, děti. Tak už nás tady máte.
1: Koho?
0: No přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otilku a kozlíka z Pitihněva. Žijeme hned na začátku jedné hezké vesnice, která vypadá skoro jako městečko a která od vás není ani daleko, ani blízko. Možná, že jste o nás četli knížky. Jestli ano, tak víte, že máme malý domek a zahrádku, o kterou pečuje kozlík zahradní. Až si poslechnete naše příhody, sami rozhodnete, kdo z nás je největší hrdina, kdo strašpitel a smílek, kdo je vychloubačný a trochu nafoukaný, kdo je mrzout a škarohlíd a často s celým dvorkem na válečné noze a kdo má zase pro strach udělán. Ale nejdřív vám musím říct, jak to všechno začalo. To bylo tak. Loni k Vánocům jsem jako dárek pro své přátele koupil gramofon. A pak jsme několik dní nevyšli z domku. Poslouchali jsme hudbu a pohádky a hudbu. No, třeba takovou.

0: Moc se nám to líbilo. Ale najednou řekla Otylka.
1: A teď nám, Vavřínče, zahraj pohádku o mně.
0: Jakou pohádku o tobě?
1: To je jedno. Hlavně, abych se z ní dověděla, jaká jsem krásná a chytrá, jak všechno umím a jak mě každý obdivuje.
0: Kozlík z Pitihněv se jí začal hned pošklebovat.
2: Ona si myslí, že je gramofonová hvězda.
1: Vavřínče, ať se mi z Pitihněv neposmívá. Já nejsem žádná hvězda. Já jsem psí holčička Otylka a chci, aby všichni věděli, že jsem krásná a chytrá.
0: Ale Otylko, já přece gramofonovou desku o tobě nemám.
1: Taky kůk. Hned zítra ano? Už se nemůžu dočkat, až na vlastní uši uslyším, jaká jsem krásná.
2: No jo, to je pořád chlubení. A kdo umeje nádobí? Kdo uvaří? Kdo odstrojí stromeček? No, Otylko.
1: Já bych umila nádobí, uvařila oběd i večeři a odstrojila stromek, dokonce bych i uklidila, protože jsem nesmírně pracovitá. Ale právě teď nemám čas. Jsem hrozně moc zaměstnaná. Přemýšlím, co bude zítra, až Vavřinec přinese tu desku o mně.
0: Prasátko Mojmír tedy umyl nádobí a rozbil přitom 3 talíře a 2 hrnky. Spitihněv uvařil oběd, ale musím přiznat, moc nám nechutnal. A já odstrojil stromeček a uklidil vánoční ozdoby. Ani jedna mi nespadla na zem. A Otylka zatím snila s otevřenýma očima. O čem? Samozřejmě o sobě. Raději jsem gramofon honem zamkl do skříně a Otylka na desku zapomněla. Alespoň prozatím.
3: Snědli lišky, pampelišky a kočičky kocouři. Kdo z vás tomu neuvěří, ať jen oči zamhouří. A když oči otevřete, jestli chcete, všude bude jaro.
4: Jaro. Vavřinče, co se rýmuje na jaro?
0: To nevím, Mojmíre, nejsem básník, ale pojď se podívat. Spitihněv nějak podezřele brousí na dvorku kolem Otylčina míče. Co pak má asi za lubem?
5: Hele, mese. Míček, to si správně zakopu.
6: Já nejsem míč na kopání. Já jsem jenom míč na pinkání.
2: Jen se nevymlouvej. První útočník Spitihněvovy 11 se pěkně rozeběhne a čut. Přihraje levému křídlu Spitihněvovy, křídlo vrátí míč Spitihněvovské obraně a už je tu znova střelec Spitihněv. Sám běží na branku.
6: Nech toho. Já patřím Otylce. A nikdo do mě nesmí kopat.
2: Ha, zbabělče. Bojíš se mé dělové rány? Tak dávej pozor. Teď tě nakopnu, že si to budeš do smrti pamatovat. Kop! Hurá! Gól! Přesně do branky v ohradě.
6: Au, už toho mám právě dost.
2: Spitihněv vede 1-0. Spitihněve přihraj. Spitihněve kličkuj. Spitihněve hlavičku. Spitihněve piš. Jestli byla první rána jako zděla, tak druhá bude jako zhoufnice. Kop! A! Spitihněvovo mužstvo vítězí 2-0. A co to je? Míči uhni! Au, to bolí!
0: Však jsem si to myslel. Viděl jsi to, Mojmíre? Otylčin míč se odrazil od ohrady a Spitihněv dostal gól rovnou do nosu. A teď poskakuje po dvorku a naříká.
6: Já ho varoval. Já mu říkal, že jsem jenom na pinkání. Teď to má.
2: Slavnostně prohlašuju, že ode dneška jsou všechny míče mý osobní nepřátelé. Jak nějaký zahlídnu, načutnu ho tak strašně, že vypustí duši. Pokud ovšem nebude na blízku ohrada. Otylko, dej mi obklad na čumáček. Ano.
3: Šeptá rákos u rybníka, zeptejte se u vodníka. Kdo mu pořád vodu čeří, kdo tu kuňká, když se šeří. Kdo to skáče do vody, kdo pořádá závody, kdo
4: Hádejte, hádejte, než přejde léto. Léto. Vavřinče, co se rýmuje na léto?
0: A je to. Pořád přemýšlím, kdo z nás by se měl přihlásit na ty plavecké závody.
1: Já ne. Voda není můj živel, je moc mokrá.
2: Já teprve ne. Namočil bych si vous.
0: No, já taky ne, protože kocouři vodu nesnášejí. Takže zbývá jediný, kdo může obhájit naši sportovní čest.
4: Kdo to je, Vavřinče?
0: No přece ty, Mojmíre.
4: Já.
0: Máš odvahu.
4: To jo, jenomže...
0: Jsi z nás nejtlustší.
1: Takže tě voda pěkně ponese.
4: Zhubl jsem za poslední měsíc o 2 kila.
5: A máš nejhezčí plavky.
0: Tak se připrav, Mojmíre. Věříme ti.
4: Prý, věříme ti. A odešli. Ani se nezeptali, jestli umím plavat. A já plavat neumím ani čubičku. Co teď? Utopím se, nic jiného mi nezbývá. Jsem sice sportovec, ale takový utajený, radši si skládám básničky. Ach, ouvej.
1: Pomoc!
4: Jakoby tu někdo volal, nebo je to mámení smyslů? Třeba mám horečku a slyším volání, když nikdo nevolá.
1: Pomoc, zachraňte mě, kdo můžete!
4: Pane, teď slyším docela zřetelně, že někdo potřebuje pomoc. Kde jsi a kdo jsi?
1: Tady v jámě. A jsem žába, kva.
4: Žabko, jak ses do té jámy dostala?
1: Jen jsem si tak skákala a najednou jsem byla dole. A nemůžu se odtud dostat, ať skáču, jak skáču. Pomůžeš mi?
4: Samozřejmě. Počkej, podám ti dřívko. Tak, a vylezeš jako po žebříku. No, vidíš, a už jsi nahoře.
1: Děkuju ti, šlechetný zachránče. Ale jak koukám, si nějaký smutný. Proč pak jsi smutný?
4: Jak bych neměl být smutný, žabko, když mi přátelé nakázali, že se mám zúčastnit plaveckých závodů.
1: Kvá? Plavecké závody? To je přece prýma.
4: Jak pro koho? Já totiž neumím plavat.
1: To nevadí. Půjdu s tebou a pomůžu ti.
0: Mojmíre, pospěš si! Závody za chvilku začínají! Už jsme tě přihlásili!
4: Hned jsem tam. Žabko, jdeme. Kde jsi, žabko? Žabičko? Zmizel. Sliby, chyby. Jsem zase sám samotinký. Nedá se nic dělat. Jdu se utopit.
7: Závodníci, na místa!
1: Mojmíre, drž se! Plaveš i za mě!
2: Doga, chrt, vlčák. Otylko, jak se tak koukám na sportovní hrudníky ostatních plavců, tak se mi zdá, že Mojmír nemá nejmenší šanci.
7: Připravte se ke startu! Pozor!
4: Zbohem, přátelé. Nechtěl jsem vás zarmoutit, ale...
2: Neříkal jsem to! Mojmír skočil do vody poslední a plácá se tam jako moucha na mucholapce. Dělej tempa, Mojmíre, tempa!
1: Neboj se. Jsem tady, už tě držím. Nadnáším. Už plaveme. Však jim ukážeme. Jú, Mojmír předhání chrta. Teď dogu a teď vlčáka. Ten plave. Přesně takhle bych si počínala já, kdyby mi to Vavřinec dovolil.
2: Tvrdila si, že voda není tvůj živel.
1: No to sice není, ale určitě bych vyhrála.
2: Koukej, Otylko, Mojmír se blíží k cíli. Všichni jsou daleko za ním.
7: V plaveckých závodech zvítězil Mojmír.
0: Blahopřeji, Mojmíre. To jsem nevěděl, že jsi takový plavec.
1: Hurá!
7: Hurá! Ať žije Mojmír!
4: Kdyby věděli, žabko, jak to doopravdy bylo.
1: Kvak, příště taky vyhraješ.
4: Ty mě zase poneseš?
1: To ne, ale hned zítra tě čekám v rybníce na první hodinu plavání.
4: Ne.
1: Uvidíš, jak nám to půjde. Kvak, kvak.

0: Přátelé, Mojmír se proslavil a my pořád nic.
1: No.
0: Nezdá se vám, že bychom měli všichni víc sportovat?
2: Já tě chci jenom upozornit, že voda není můj živel.
0: Milá Otylko, můžeš se věnovat sportu i na souši.
3: A ty myslíš, že souš je Otylčin živel? Dost o tom pochybuji.
2: Tebe strčím do kapsy kdykoliv, Spytihněve. Při běhu, při pingpongu, při šachu.
3: Už se zase vytahuje.
0: Jen klid, Spytihněve, klid. Hned uvidíme, kdo z nás je nejlepší sportovec. Zkusíme si třeba skok vysoký.
2: Moc vysoký.
0: No, napřed si můžeme dát laťku nízko.
2: Je, to je pro mě hračka. A hop. Dívali jste se, jak jsem se ladně přehoupla?
0: No prosím, tak tady dáme laťku o kousek výš.
3: Jdu na to. Hopla. To byl skok. Co?
2: Co?
4: Na stylu doufám nezáleží.
0: Ovšem, že ne. Každý se přes laťku dostane, jak umí. Chceš skákat, Mojmíre?
4: Až později, tohle ještě není žádná výška.
0: O, no prosím, posunu laťku tedy hned o dvě příčky a skáču sám. Eva, hop! A, laťka je dole.
3: Dej ji tam znova, tohle přece musím zdolat. Hopla! Laťka spadla, kdo by to byl řekl?
2: Jste břídilové, Otylka vám ukáže, jak se skáče. Pozor, teď hop! Proč jste laťku dávali tak vysoko? To jste mi udělali na schvál. Takovou vysokánskou výšku nezdolám ani já.
0: A co ty, Mojmíre? Ty nebudeš skákat?
3: Ten každou překážku raději obejde, než přeskočí.
4: Víte co? Dejte laťku úplně nahoru a chvilinku počkejte, hned sem zpátky.
2: Kam šel?
3: Třeba se šel posilnit, aby se mu líp skákalo.
4: Už jsem tady.
0: Co budeš dělat s peřinou, Mojmíre?
2: A proč neseš ty štafle?
4: Hned uvidíte. Peřinku položím na doskočiště, tak po štaflích si pěkně vylezu nahoru, přežoupnu se a žuch. Už jsem na druhé straně, ale laťky jsem se ani nedotkl.
0: No tohle...
2: Je... Mojmíre, ty snad můžeš jít rovnou na olympiádu.
4: No, Vavřinec říkal, že na stylu nezáleží, že se každý může přes laťku dostat, jak umí. Tak jsem si vymyslel svůj styl se štaflemi a s peřinou. A vřele doporučuji.
5: Dívejte se kolem sebe. První lístek padá z nebe. Ba ne, padá z jabloně, napodobil větroně. Napodobil dětské draky, chce uletět mezi mraky. Foukněte mu do tváří, schválně, jak se zatváří. Jak, tak, všelijak, jak podzimní počasí, zavolejte podzime. Podzime. Podzime, Vavřinče, co se rýmuje na podzime?
0: Snad Jemine. Jemine, já mám nápad.
6: Je, už zase. Ty s těmi nápady nedáš pokoj a nedáš.
2: Co to neseš, Vavřinečku?
0: To je drak.
4: A nekousne mě?
0: Jak by tě mohl kousnout, Mojmíre? To je přece papírový drak.
2: A k čemu je takový drak dobrý?
0: No, bude lítat. Vítr ho ponese. Takhle ho vyhodím do vzduchu. Vidíš?
2: No?
0: A už letí. A jak stoupá?
2: Já budu draka pouštět sama.
0: No, ty jsi ještě malá, ty bys ho neudržela.
2: Já chci draka.
6: Nepůjčuj ho, Vavřinče. Vítr je dneska moc silný.
2: Když já toho draka vážně chci a jestli mi ho nedáte, tak budu brečet.
6: Tak breč, to je toho.
2: Bé, já chci držet draka. Bé, ale hned.
0: Otylko, ty jsi ta nejvzteklejší psí holka, jakou znám.
2: To byla zatím jenom brečlavá rozcvička. Upozorňuju vás, že umím bulit mnohem hlasitěji. Asi takhle. Bé!
0: Otylko, no tak si ho vem, no, co mám s tebou dělat?
6: Neberu za nic odpovědnost. Já vás varoval.
2: Ten krásně lítá, když ho držím já, co? ale vy o mě pořád pochybujete. Myslíte si, že jsem mrňavá a já zatím... Co se to děje? Já se vznáším.
3: Otilko!
2: Já letím, nebo co? Držte mě! Nepouštějte mě!
0: No pozdě, už je příliš vysoko.
6: Já to tuším. Já to věděl. Já to říkám.
5: No jo, ale co budeme dělat?
2: Mama! Proč jste mi toho nevychovaného draka dávali? Teď mě unáší jako psí princeznu a někde mě sežere.
5: On ji vážně sežere?
0: Ale to ne, ale bojím se, že... Že se Otilka pustí provazu a že spadne.
5: A bude po Otilce. Otilko, jak my bez tebe budeme žít?
6: Taková hodná psí holka to byla. Učiněné dobrotisko.
0: Já vím, že za to můžu. Já jenom, že já... Žán, já prostě nesnáším ten její brekot a vždycky... Vždycky povolím, i když vím, že bych to neměl dělat.
2: Platím si docela pěkně. Jenom patky mi kundlévají. Nesmím se pustit, nesmím. Haló, vy tam!
1: To křičíš na mě?
2: Ovšem, že na vás, černý pane na komíně. Co kdybyste mě chytil?
1: No, zkusím to. Takhle natáhnu ruku. A už tě mám.
7: To byl taky nápad dávat draka takovému malému pejskovi.
2: Já jsem, prosím, psí holčička Otilka a takové nápady má kocour Vavřinec, to on mi draka vnutil. Mohl byste mě donést zpátky k Vavřincovi?
7: To víš, že tě zanesu. Chceš mu vyložit, jakou hloupost provedl, co?
2: No, vyložit, jak se to vezme. Spíš se bojím, že mi všechno vysvětlí on a důrazně.
7: Aha, tak ono to bylo jinak. No nějak už to dopadne. Spustíme se dolů komínem a honem se vydáme za tím tvým Vavřincem.
5: Ach jo, kdybychom aspoň věděli, jak Otilka dopadla.
0: Spíš kam dopadla.
6: Bez Otilky tu není žádná zábava.
0: Ale truchlením nic nespravíme. Půjdeme ji hledat. Já budu uprostřed.
6: Já budu na dohled napravo.
5: A já budu
1: poslyšte,
5: kousek...
1: přátelé... Neuletěl vám náhodou tenhle pejsek?
0: No, pejsek nám sice uletěl, ale ten byl celý bílý, tenhle je černý, ten není náš.
2: Vy mě nepoznáváte, já jsem Otilka a jsem trochu odsazí, no.
6: Tak, trochu odsazí. Otilko, já osobně tě hodím do vany a budu tě drhnout, až se z tebe bude kouřit. Jak já tě budu drhnout? Jak já tě budu drhnout?
5: Poskládejte dvě sněhové vločky, velké jako čočky. Zakulaťte z nich meruňkový knedlíček a zaspívejte sedm písniček o sněhu, který sněží. Na smutné střechy věží, o klouzačkách, jež se dlouží, na pokličkách zmrzlých louží, o sánkách, které z půdy spadly, o dárcích, které děti neuhánku se třpitivou hvězdou na čele, a o Vánocích, které budou veselé. Nakonec o zmrzlé fujavici, právě se snesla na vesnici. To všechno přinesla k nám zima. Přišla a spadla do komína. Vavřinče, já jsem vymyslel rým na slovo zima.
0: Jo, to je dobře. Ale přiznej se, že jsi vzpomněl, jak Otilku komíník protáhl továrním komínem.
5: A proč ne? My básníci přece skládáme verše o všem. O komínech, o zimě, o lyžích a sněhulácích. O stříbrném lese, co se chladem třese.
2: Krásný vzhled je na ten zimní svět, tralala, ty modravé hory, to mám starosti. Já mám takové starosti, že jsem celá ustaraná.
5: Co se stalo, Otilko?
2: Co se stalo? Vánoce jsou za dveřmi a my nemáme na dárky.
0: Tak něco musíme
8: vymyslet.
2: Já už myslím hodinu. Já myslím 2 hodiny. A na nic nemůžu přijít. Už to mám.
6: Co máš?
2: Mám ještě mouku. Tak upeču vánočku.
5: Otilko, ty dáváš do té hromádky mouky takovou hroudu kvasnic? Není jich nijak moc?
2: Kvasnic není nikdy dost. Pomozte mi šťouchat a mísit a šťouchat a zase mísit. To se musí dělat pořádně.
8: Počkej, vystřídám tě. Mám větší sílu. Raz a dva a raz a raz.
2: Už je to. A teď necháme těsto vykynout. Přikryju ho peřinkou, aby bylo pěkně v teple
3: a... zatím si můžeme na chvilku schrupnout. Doufám, Vavřinče, že proti mému nápadu nic nenamítáš.
8: Ani ne. Tak si zdřívne.

0: Co se tak na mne tlačíš? Nech toho! Vždyť mě udusíš!
1: Co je? No jak jsem kocour, tak jsem z toho jelen. Vždyť já jsem se ani nepohnul. Tak rozsvěť, ať se podíváme, co se vlastně děje.
2: To je nadělení. Ale že vám těsto vykynulo. Jeho plná světnice.
1: Utíká z mísy jako kaše v pohádce hrnečku vař. Ale to je vlastně výborné, Otylko. Mojmíre, vstávejte. Dáme se hned do práce. Naděláme vánočky, prodáme je a hned budou peníze na dárky.
3: Každý na své místo. Velkovýroba vánoček právě začíná.
4: Vánoček jsme měli, že jsme mohli zásobit celou vesnici. A dárků, těch bylo pod stromečkem taky hodně. Po večeři jsem otevřel skříň, kde odpočíval gramofon, a Otylka slavnostně nasadila jehlu na novou gramofonovou desku, kterou dostala k Vánocům. Ozvalo se.
5: Ahoj, děti! Tak už nás tady máte.
4: Koho? Přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otylku a kozlíka Spytihněva. Otylka se tvářila spokojeně, jenom Spytihněv reptal.
2: Teď s ní teprve nebude k vydržení. Ona si snad vážně myslí, že je gramofonová hvězda.

0: Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, je rybník Brčálník a tam žije skřítek Rákosníček. Brčálník není rybník jen tak ledajaký. Je tam krásně, překrásně. Vzduch tam chutná líp než víno a voda je tam průzračná jako křišťál. Skřítek Rákosníček se šel podívat, jak zahrází kvete šípková růže a natřásá se pichlavý jalovec. Chvíli se loudal loukou, chvíli šel cestičkou kolem potůčku a moc si chválil ten klid, co byl všude kolem. Ale jako kdyby to zakřiknul. V tom okamžiku za ním něco mohutně šplouchlo a když se skřítek ohlédnul, viděl, jak mezi břehy uhání vzedmutá voda. To dá rozum, že nečekal ani chvilku a honem se vracel, aby tu potopu nějak zastavil. Jen co doběhnul k Brčálníku, viděl, že je zle. Na Mělčině bylo totiž vody zrovna tak po kolena a vodoměrka, která tam měřila hloubku, poplašeně volala, že hladina stále klesá. Kapři už sotva hýbali žábrami, okouni neměli sílu ani mrsknout ocasem a štika byla skoro na suchu.
1: Co? Tak tedy tohle je ale pěkná patálie. Voda mě utíká z rybníku jako z cedníku.
0: Chytil se za hlavu Rákosníček a honem hledal, kde je v Brčálníku díra. Brzy přišel na to, že ve stavidlu. A když ho vyspravil záplatou z listu stulíku, zdálo se, že je vyhráno. Jenomže nebylo. Už za chvíli začala hladina znovu klesat. Rákosníček nevěřil svým očím, když viděl, jak se hned vedle záplaty objevil nový otvor a pak další a další. Když bylo stavidlo jako ementálský sýr, vykoukla ven ondatra. To je taková vodní myš. Pyšně si nakroutila vousky, potměšile koukla na Rákosníčka a jako na posměch začala vykusovat novou díru. Ta opovážlivost Rákosníčka tak dopálila, že popadnul první klacek, který mu padnul do ruky a pustil se do ondatry hlava nehlava. Už při prvním napřáhnutí mu ale ten hlodavec překousnul tu sukovici v půli a navíc oba ty kousky schroustal.
1: Ne. Tudy asi cesta nevede.
0: Podrbal se za uchem skřítek a začal na toho kazisvěta vymýšlet nějakou kulišárnu.
1: No, když je to vlastně myš, rozumoval, tak ji odtud třeba odláká krysařská písnička.
0: Hned si na to pořídil z vrbového proutku píšťalku a začal hrát svádivou písničku. Chodil po hrázi sem i tam, pokukoval přes rameno, jestli ondatra nevyleze z vody a nepůjde za ním. Ale ona nic. Seděla dole jako pecka a jenom se smála pod vousy.
1: Če, tohle není myš, ale klíště.
0: Zlobil se Rákosníček.
1: Drží se toho stavidla jako přilepená. A škodolibostí svítí oči víc než mlsnému kocourovi. No ano,
0: plácnul se do čela.
1: Kocour, to je ono. Z toho přece mají všechny myši hrůzu.
0: A hned začal schválně nahlas mluvit o tom, jaká je to šťastná náhoda, že jde zrovna teď okolo kocour Vilda, široko daleko vyhlášený jako veliký rváč a myšilov. Jenomže tohle na ondatru neplatilo, protože věděla, že se všechny kočky i kocouři vody bojí, takže by žádný z nich do rybníka neskočil ani za nic. Ale přece jenom moc jistá si tím nebyla a proto se nenápadně rozhlídla kolem. Když se koukla pod stavidlo, hrůzou jí vstaly všechny chlupy.
1: Z vody se na ní šklebila příšerná kocouří tvář. Navíc už Onda tra nečekala. Vlítla do první díry a hnala to potokem pryč, až za ní voda stříkala.
2: Tě, ještě, že má strach velké oči, pochvaloval si Rákosníček. Kdyby ta hloupá vodní myš nebyla takový bázlivec, přišla by určitě na to, že se tam dole na hladině zrcadlí jenom kocouří maska, kterou jsem si tady nahoře upletl z vrbového proutí.
0: Pak Rákosníček zalepil, co šlo zalepit, co se dalo ucpat, ucpal a za chvíli bylo v brčálníku zase vody habaděj. A z rybníku se ozvalo pochvalné rybí zaplácání. Kdyby ryby nebyly němé, určitě by volali sláva, bravo, ať žije náš zachránce. Rákosníček se děkoval jako na divadle a když bylo po aplauzu, šel si obhlídnout brčálník jako nějaký porybný. Všechno tam bylo zase v pořádku a když mu navíc vodoměrka ohlásila, že je vody jak má být, povídal si Rákosníček, že snad teď bude v rybníku na pořád mír a klid. Jenomže to ještě nevěděl, že kvůli brčálníku povede velikou podvodní vojnu.

spal tvrdě a dlouho. Probudil se, když ho zase cosi zastudilo na čumáčku. Otevřel oči a zamžíkal do plného denního světla. Nad ním se prostírala bělošedá obloha a s ní se řídce snášela jakási bílá peří.

0: všechny své zimy s mámou přespal, jak to medvědi dělají. A že je tohle sníh, nevěděl. Posadil se a rozhlédl se, aby o svém podivném objevu honem pověděl mamince. Ale co to? Kde se to ocitl? Kolem něho byl řídký jedlový lesík a kdesi dál se ozývaly lidské hlasy a kroky, hrčení vozů a dupot kopyt. Teprve teď si Míša povšiml, že sedí v strýčkově velikém koši na tlusté houni. Počkat, ano, ano, ano, ano, do toho koše se ukládal u strýčkovy chalupy na noc. Teď stojí koš na zemi a hranatá dřeva z něho zmizela, houně leží na dně. Co se to s ním stalo? Kam ho to odvezli? A je, mináčku, je tu sám. Maminka nikde a strýčka také nevidí. Míša se zdvihl a chystal se vylézt z koše. V tom se za ním ozval vřískavý křik medvěd, medvěd, a už volalo více lidí a hlasy se hrozivě blížily. Medvídek na nic dál nečekal a dal se na útěk. Měl tak naspěch, že se ani nepodivil, když se jedličky v lesíku při pouhém doteku kácely. Neviděl, že jsou to vánoční stromky v dřevěných křížových podstavcích, jen pryč, pryč, pryč od těch křičících lidí. Přelétl městskou ulici, zahnul kolem rohu, proběhl uličkou, znovu zahnul a ocitl se mezi živými ploty. V běhu se rozhlížel po ukrytu, ale před ním se do nedohledna táhly jen ty ploty. V zoufalství skočil vpravo do křoví. Schoulil se do klubička, packy si složil přes tvář a jen trnul, trnul, trnul, aby ho tu ti zlí lidé nenašli. Kdyby tak byl věděl, kdyby se byl na útěku ohlédl, byl by viděl, že za ním běží také strýc Vasil. To bylo totiž tak. Vasil odvezl vozík s jedlovými stromky do městečka a netušil, že má nahoře v koši Míšu. Objevil ho teprve na tržišti, když chtěl z koše vyndat připravené křížové podstavce pod stromky. Míša tam na houni tak mile spál, že ho Vasilovi bylo líto budit a ustlal mu na dně koše. Potom chodili lidé a vybírali si stromky a najednou vznikl ten poprask s medvědem. Vasilovi nezbyl čas lidem vysvětlovat, co a jak, mohl jen utíkat spolu s ostatními za Míšou, aby ho uchránil pohromy. Teď tu Vasil stál na rohu uličky a marně se rozhlížel po medvídkovi. A medvídek seděl o pár kroků dál v křoví, ani se nepohnul, aby se neprozradil. Vasil se zklamaně vrátil ke stromkům a Míša s úlevou poslouchal, jak se kroky vzdalují. Tu se ozval hlas.
1: Hej, kamaráde!
0: Hlas drsný, ale dobrácký, přívětivý. Míša se rozhlédl. Na rohu uličky stál oslík.
1: Co je s tebou? Ptal se oslík. Vypadá to, jako bys měl z něčeho nahnáno.
0: Míša místo odpovědi okouněl po střížce na oslově hřbetě. Byl tam vymalován houpací kůň. Na druhé straně medvídek, podobný Míšovi, jenže neměl bílé bříško. Medvídek se vedl za ruku s krásnou panenkou.
1: Vidíš, nosím reklamu na hračky. Vždyť je před Vánocemi.
2: Vánoce? Vánoce.

0: co je to?
1: Míša vzpomínal, zdali o tomhle už někdy něco slyšel. Ale nevzpomněl. Stíral si packami návěj mokrých vloček z čumáčku a ptal se.
0: Ty, oslíku, co to je toto bílé?
1: Oslík chvíli nevěděl, co to medvídek myslí, pak se zasmál. Inu, přece sníh, ty neznáš sníh, vždyť je zima. Z té odpovědi Míša mnoho nezmoudřel, ale dál se neptal, aby nevypadal hloupě. Oslík teď také mlčel. Měl by už jít domů, ale co tady s tím huňatým kamarádem? Víš co? Vlez si mi na hřbet a já tě schovám u sebe ve stáji. Povezeš se pod střížkou jako maharadža na slunu a lidé tě neuvidí. Míša sice zase nevěděl, co je to maharadža, ale nápad se mu náramně zalíbil. Chytil se o slova ocasu džup a už se hrnul pod střížku. Musel se skrčit, aby mu ani ocásek nekoukal, ani nosík z opatrnosti nevystrkoval. Viděl jen, jak se před ním pokyvuje oslíčková hlava s přistřiženou hřívou a cítil, jak se pod ním v chůzi kolébá oslíkův hřbet. Však by se tím málem byl ukolébal do spaní. Ale už byli na místě. Byl to dvůr za velikým domem. Nejdřív ze všeho padla tu Míšovi do oka ohromná spousta beden. Byly malé i velké i prostřední a byly z nich na dvoře nastavěny celé mrakodrapy. Hned vedle vrat byla oslíkova stáj. Míša se tam vydal za ním. Za dveřmi stáje viděl zrovna takový koš, jako měl strýček Vasil. Hrklo v něm, strýček je jistě někde tady ve městě a on ho musí najít. Bez něho by se nikdy nedostal zpátky domů. V rozpacích se obrátil k oslíkovi.
0: Poslechni, oslíčku, já nevím, jak bych ti to všechno honem vysvětlil, ale já nemohu zůstat, já musím honem vyhledat strýčka. Děkuju ti pěkně a s Bohem, však se snad ještě uvidíme.
1: Obrátil se a vyběhl. Oslík byl z toho hloupý. Vyskočil, aby medvídka zadržel, ale Míšův zadeček už poskakoval daleko zadní uličkou a v tom už také zmizel kdesi za rohem.

0: Jednou na jaře Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšleně na zahrádce. Sluníčko se na ně dívalo z nebeského balkónu a potom zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno. Co pak je?
1: Ale chtěli jsme, aby nám vyrostla kytka a nemáme semínko,
0: řekl Křemílek. Sluníčko ukázalo zlatým prstem a povídá, tamhle jedno leží. Leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí.
1: Radši se ho Křemílku zeptej, co je zač,
0: povídá Vochomůrka. A Křemílek se opatrně semínka zeptal.
1: Co pak jsi zač?
2: Verbasku,
0: špitlo semínko. A tak Křemílek s Vochomůrkou moc nezmoudřeli, protože semínko mluvilo po latinsku. Vochomůrka tedy udělal patou důlek a Křemílek do něho to semínko zasadil. Navrch přiklopil svou čepičku, aby se semínku líp klíčilo. Potom semínko zalívali a zpívali mu písničku.
1: Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: A už to bylo. Kopeček se rozvalil, vykoukla žížala a křikla.
3: Aby vás kos sezob i s tím vaším semínkem. Pořád mi dupete nad hlavou. Vytopili jste mi celý byt.
0: Hodila po Vochomůrkovi semínkem a sjela zpátky do svého podzemního bydlení. Křemílek a Vochomůrka jen bezradně kroutili palcem. Potom Křemílek povídá.
1: Teď to zkusím zase já.
0: Vyvrtal patou důlek, Vochomůrka do něho zasadil semínko a navrch přiklopil svou čepičku. A znovu zalívali a zas tomu semínku zpívali.
1: Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: Všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod zemí ani nehnulo.
1: Je to nějaký lenoch,
0: povídá Křemílek.
4: Ospalec je to.
0: Zívl si Vochomůrka a v tu chvíli usnul. Křemílek povídá.
1: Vstávej!
0: Ale zívl si a usnul taky. Vy jste mi ale zahradníci, zasmálo se sluníčko na nebi a potom silným, sluncovým hlasem zaspívalo. V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly spodní zelené lístky, a sluníčko jim podalo své zlaté ruce. Tak pojďte, pojďte, já vám pomůžu. A jak pomáhalo, rostla tam pořád větší kytka a na hlavě jí sedí Vochomůrkova čepice. Sluníčko si kytku prohlídlo od kořínku až po poupata a leklo se.
2: Pro pána, ty nejsi fiala.
5: Kde pak?
0: Řekla kytka.
5: Já jsem divizna. Jenže jsem to těm dvěma kmotrům řekla po latinsku.
0: A smála se, až z toho celá rozkvetla.
5: Kruciš,
0: povídá sluníčko taky málem po latinsku.
5: To jsem to vyvedlo.
0: A radši uteklo za mrak, protože v tu chvíli se Vochomůrka proloupil ze spaní.
1: K Kytka mi vzala čepičku, křikl a hrne se k divizně a rovnou po ní nahoru. A pořád výš, ale když sahal po čepici, uklouzly mu nohy a vochomůrka padá z divizny jako z věže.
2: Kruciš,
0: leklo se sluníčko. Zlatými prsty si ze zlaté hlavy vytrhlo zlatý vlásek a uvázalo z něj zlatého motýla. Když už byl vochomůrka jen na jedno maličké ach od země, zlatý motýl ho vzal na křídla. Nejdřív s ním vyletěl nahoru pro čepičku a pak ho snesl dolů do zelené trávy.
2: Kruciš,
0: povídá si na nebi sluníčko.
2: To ale bylo co?
4: Ve stránkách Na dobrou noc teď otevíráme četbu z legend a příběhů májů Františka Bureše. Připravila Dagmar Oravová, v režii Vladimíra Gromova čte Vladimír Brabec. Část první o lesním houkání.

rozlehlých pralesích poloostrova Yucatan, v zemi Majů, není radno chodit v noci po stezkách ani po širokých cestách, kterým Majové říkají Sagbé. Když se setmí, každý poutník, který se vydá na cestu pralesem, je brzy vystrašen zlověstným houkáním podivného ptáka. Ten čeká na stromě u cesty a když se k němu přiblíží člověk, vyloudí houkavé skřeky pů-hů-hů-hů. Krátce na to zamává křídly a odlétá na jiný strom o kus dál, aby tam vyčkal, až se člověk znovu přiblíží. Potom znovu zahouká. To se opakuje téměř po celou cestu poutníka až do svítání. Co je to za prapodivného ptáka, který za noci čeká u cesty a takovým způsobem poutníka vystraší? A proč potom odletí dál do pralesa, aby se znovu usadil u cesty a aby na blížícího se nešťastníka spustil opět své houkavé skřeky a přiváděl ho tím na pokraj zoufalství? Nikdo si to nedovede představit. Majové si o tom vyprávějí legendu, která se traduje od dávných časů. Ta dává odpověď na tuto záhadu. Je to pták Půj, zdejší vír. Není však třeba se ho bát, kdysi dávno někdo využil jeho dobroty a podvedl ho. A chudák vír Půj nestrácí naději a nepřestává věřit, že toho podvodníka jednou najde. A tak stále hledá toho, kdo mu křivdu způsobil. Vylétá jen za noci, protože se stydí za své nepěkné peří. Jednou, je to už velmi dávno, velký otec, Bůh, který stvořil všechno živé i neživé, už nemohl přihlížet, jak mezi ptáky vznikají nepřátelské hádky, třenice a šarvátky, a proto musel zasáhnout. Rozhodl se, že provede volbu ptačího krále, který by všem opeřencům ptačí říše vládl v míru a nedopustil žádné hádky a rozepře. Svolal všechny opeřence a oznámil jim, že ve stanovený den zvolí za ptačího krále toho z nich, kdo bude k tomu mít největší vlohy. Každý z ptáků byl samozřejmě přesvědčen, že králem opeřenců se musí stát právě on. Určitě to budu já, zapěl Slavík Škakolče nejsladšími trilky z nejvyšší větve ohromné sejby. Za ptačího krále bude zcela jistě zvolen ten, jehož zpěv je nejkrásnější. To není tak jisté, zahoukla si sova. Velký otec vybere toho, kdo je nejmoudřejší a nikdo z ptáků není moudřejší než já. Sova se zahleděla do noční tmy a sněla o tom, že bude ptačím králem. Určitě bude zvolen ten nejsilnější, zahudroval lesní krocan. Vyvoleným králem budu já, budu poroučet všem křiklounům a buřičům. Zamával svými širokými křídly a větev pod ním se zlomil. Aby se mohlo dobře vládnout, je třeba vidět všechny z velké výšky a to dokážu jenom já. Zakrákal si sup sopilote a vzlétl vysoko do oblak. Králem opeřenců musí být ten největší křikloun, aby ho všichni dobře slyšeli a to jsem já, zakřičel krkavec Čakalaka. Když budu chtít, zakrákám tak silně, že mě uslyší až na měsíci. Určitě se stanu králem já, zahlaholil červený pták kardinál. Všichni králové nosí purpurově červené šaty a právě moje peří má takovou barvu. Jsem jako oživlý plamen. Každý z ptáků se cítil jistý svým vítězstvím ve volbě ptačího krále. Zpovzdálí si vyslechl všechny sebejisté a vychloubačné řeči ostatních ptáků velký páv. V oněch dávných dobách nevypadal páv tak jako dnes. Tehdy měl peří popelavé, neupravené a bez půvabu. Nemohl ani pomyslet na to, že by mohl být zvolen králem. Měl štíhlé tělo, ale jeho opeření bylo ubohé
a nevzhledné. A tak páv začal přemýšlet, jak si pomoci. Vzpomněl si na svého přítele Víra Půje, který měl tehdy ještě překrásná péra. Páv za ním zašel a řekl mu: Zdravím tě, příteli. Přišel jsem si s tebou pohovořit o důležité záležitosti, která bude zajímat i tebe. Velký otec zaručeně zvolí za krále nejkrásnějšího a nejštíhlejšího ptáka. Ty máš krásná pera, ale jsi malé postavy. A hlavně ti chybí trochu zdravé ctižádosti. Mám proto takový návrh. Já ti to svoje tělo půjčit nemůžu, ale naopak ty mi můžeš půjčit dlouhá pera. Pták Půj pozorně svého přítele poslouchal. Podívej, pokračoval páv, uděláme spolu takovou dohodu. Ty mi půjčíš svoje péra do doby, než mě velký otec zvolí králem. A až se jim stanu, tvoje péra ti vrátím. A navíc se s tebou podělím o všechno bohatství a všechny pocty, které mi připadnou z titulu královské funkce. Pták Půj o tom nějakou dobu přemýšlel a páv znovu začal dotírat svými sliby. A dotíral tak dlouho, až nakonec dobrotivého a důvěřivého Víra přesvědčil. Půj ani neměl odvahu přítele páva odmítnout a tak si začal vytrhávat péra a předával je pávovi. Ten hned je vsazoval do svého těla. Závoj per narůstal a narůstal, až vznikl nádherný chvost, jako by byl vytvořen ze zlatých a stříbrných sluncí. Však uvidíš, příteli, jak velké bude bohatství, o které se podělíme, řekl páv, který zářil krásou a pýchou. Ubohý pták Půj zůstal téměř bez peří a chvěl se zimou. A když uviděl nad sebou létat ostatní opeřence, pociťoval zahanbení a ukryl se mezi zelenými listy, aby ho nikdo neviděl. Nadešel den, na který si velký otec pozval všechny opeřence, aby z nich vyvolil krále. Všichni se dostavili pěkně upraveni a plni sebejistého očekávání. Když však uviděli přicházet páva s překrásnými péry a s nádherným držením těla, všichni jen obdivně zírali s otevřenými zobáky. Sám velký otec byl udiven tou krásou a bez dlouhého váhání zvolil králem a vládcem všech opeřenců páva. Ale páv byl nevděčný a namyšlený. Jakmile se stal pávem královským, už si nevzpomněl na dobrotivého ptáka Půje, který mu ke zvolení dopomohl, obětoval se a půjčil mu svá krásná péra. Brzy našli ostatní opeřenci chudáka Půje, jak se skrývá ve vysoké trávě. Slitovali se nad ním a každý mu věnoval jedno peříčko ze svého opeření, aby mohl zakrýt svou nahotu a netrpěl zimou. Proto má Vír Půj peří z několika barev. Ale stále se stydí, že nenosí svá péra a tak vychází jen za noci. Od té doby hledá svého nevděčného přítele, který využil jeho důvěřivosti a dobroty a bezostyšně ho podvedl. A přes všechno si myslí, že se páv královský jednoho dne přece jen odhodlá splnit svůj slib. Tak Vír Půj, noční pták, ještě nestrácí naději a každého večera přilétá tam, kde je nějaká stezka nebo cesta. A když vidí blížícího se člověka, zahouká. Ptá se té osoby, jestli neviděla páva královského. Pak podletí a znovu se dotazuje, protože stále doufá, že páva najde. Tento příběh o Vírovi Půjovi si vyprávěli už dávní Majové, ale během času byl k této legendě připojen na závěr dovětek.
Páv královský si dříve velice rád prospěvoval. Měl krásný melodický hlas. Když se velký otec dozvěděl o tom zlém činu, kterým se páv provinil vůči Vírovi, právem se na páva rozlobil. Nemohl tak velký podvod ponechat bez potrestání. Po dlouhém váhání ponechal pávovi královskou korunku, ale potrestal ho tím, že mu odebral schopnost zpívat. A tak od té doby vždycky, když se páv královský nachystá, aby zaspíval svou krásnou melodii, vyloudí z hrdla jen ječivý pokřik, kterému se všichni smějí. Tak se splnila vůle božstev, aby bylo dosaženo spravedlnosti.

0: Pozor, pozor! Důležité hlášení! Všem poslucháčkům oznamují, že jsme v pohádkovém městečku, které se jmenuje Zelení. Oznamují také, že můj pohádkový dalekohled funguje tak dobře, že vidím i do domečků, ve kterých bydlí, a teď pozor, samé holčičky, kterým se říká Malenky. Jenom v jednom domě na kraji městečka bydlí teď 14 malíčků z Kvítečkova, které tu ošetřuje doktorka Medunka. Na schodech před nemocnicí, okamžik, připravím si mikrofon, abych i slyšel, co se tam bude povídat, na schodech před nemocnicí stojí dvě Malenky a mezi nimi Neználek. Slyšeli jste? Ano? Tak je spojení v pořádku, teď právě zacínkali na zvonek u dveří nemocnice.
1: I pro pána krále, snad nevedete dalšího pacienta. Už tu nemám ani místečko na mou duši. Celý rok je nemocnice prázdná, nikdo nechce stonat a nikdo se nechce léčit a dneska mi vedete už 15. nemocného.
2: Ale ne, ne, mně nic není.
3: To je přece ten malíček z balónu, vždyť jste ho u nás ošetřovala.
1: A co tady dělá?
2: Co tady dělá, to je pořád kolem dokola. Přišel jsem navštívit kamarády.
1: Ale já vám nakázala ležet v posteli, abyste bez lékařského dovolení vstal a chodíte si jakoby nic.
2: Ale já jsem, prosím, úplně zdravý.
1: Od toho jsem tu já. Když já řeknu, že jste nemocný, tak jste nemocný, i kdybyste byl zdravý. Počkejte tady v čekárně a vy dvě pojďte za mnou. Dám vám pro vašeho nemocného léky. Držte ho v posteli, aby nám neobrátil město vzhůru nohama.
2: Slyšel jste to? Když mám doma smrt na jazyku, řekne mi náš doktor Pilulkin, abych nešvindloval. A tady křičím, jsem zdravý, zdravý, zdravý, a ona mě posílá do postele.
4: Ne, těžká rada, já pro tebe nemohu nic udělat.
2: Ale já vím, že kdybyste jen trošilinku chtěl, tak byste mi pomohl nějak se dostat dovnitř ke kamarádu.
4: Já ti můžu jen říct. Heleď, Neználku, tamhle visí bílý plášť, tamhle je doktorská čepice a tuhle na stole Medunčiny brýle a tamhle v regálu doktorské naslouchátko. Tomu.
2: To je nápad. Nic říkat nemusíte. Máte to u mě.
5: Ach, jo.
2: Vaše jméno, prosím, nemocný.
5: Pilulkin.
2: Odkud?
5: Z Kvítečkova.
2: To jsem si hned myslel. Samé nezbednosti, co? Až tady v Zelení o vás víme až dost. A přitom tam máte tak slavné malíčky, jako je třeba ten velký vynálezce. Pomník byste mu měli postavit. Nebo radši dva pomníky. Jeden na náměstí a druhý ve Zvonečkové ulici číslo 16. Už třeba za to, že vynalezl lítací balón.
5: Jak to, že znáte Zvonečkovou ulici?
2: My tady víme všecko.
5: A jak to, že znáte Všeználka?
2: Kdo tady mluví o Všeználkovi?
5: Přece vy, ten vynalezl lítací balón.
2: Já ale prosím mluvím o Neználkovi.
5: Neználek, ten budiš k ničemu. Ten lajda, ten chlubílek, ten, že vynalezl balón.
2: Hele, když říkáš, že nevynalezl, tak si tu lež vzdychej. Malenkám se s rukou jen tak nedostaneš. Ani ty, ani vy ostatní. A já jdu.
5: Neználek.
0: A teď to začalo. Všichni vyskákali z postelí zdraví a v pořádku, jen jsem tam s nějakým škrábanečkem. A to bylo samé, Neználku, nenechávej nás tu, pomoz, ty jsi naše spása.
2: Co, jaká pak spása? Vždyť sem budíš k ničemu. Já jsem do nemocnice nešel. A jaké já jsem měl zranění. A vy, nic vám není a ležíte v posteli.
5: A v tom právě je naše utrpení. Představ si, Chodit se nesmí, běhat se nesmí, hrát na babu se nesmí, na honinou taky nespívat se nesmí, všem nám sebrali šaty a nechali jenom kapesník. Smrkat se smí.
2: Já jen pořád nerozumím tomu, proč vás dali sem do nemocnice.
5: Včera jsme se vysypali za městem z koše a lehli jsme si, že budem spát. A ráno nás našli malenky. Když jsme jim řekli, že jsme spadli s balónem, hned, že nás musí léčit a že musíme do nemocnice. Rozuměj tomu. Nemocnici mají prázdnou, nikdo tu nestůně a tak chtějí léčit za každou cenu.
2: Jo, nedá se nic dělat. Budete muset dál ležet a smrkat.
5: Ne, jenom to ne, udělej něco.
2: No, když budete říkat, že ten balón jsem vymyslel já.
5: Ale proč?
2: Protože jsem to malenkám nabolíkoval. Já jsem o vás nic nevěděl. Oni mě obskakovali, tak proč bych ze sebe neudělal hrdinu, že? Hele, já vím, že se to nemá. No, ale když už se to stalo.
5: Pro mě, za mě, jen nás odtud dostaň.
1: Co je zas?
2: Vysoce vážená paní doktorko Medunk, co kdybychom to udělali takhle? Vypustíte z nemocnice ještě dnes dva malíčky.
1: Ne.
2: Malý moment, paní doktorko. Když se nic nestane, pustíte zítra tři. A když se zase nic nestane, pustíte pozítří čtyři. Prostě na splátky, jak říkáme my, co máme vzdělání, že? Jistě jste to pochopila, jak to myslím, protože vy máte také své vzdělání, že?
1: No, tak to by šlo. Začneme propouštět ty nejhodnější. Řekněte, kdo z nich to je.
2: No tak, nejhodnější jsem já, že? Ale z nich jsou hodní vlastně všichni.
1: No tak to ne.
2: Já za ně ručím.
1: To ne, tomu nevěřím. Malíčci nebývají zrovna moc hodní. A musí se pro ně vymyslet nějaká práce, aby se zabavili a zapomněli na své nezbednosti.
2: Práce? Ano, práce. Jen ať dělají. Jen jim dejte zabrat. Třeba to vaše auto. Ano. Jak to, že v zelení mají auto, ale nejezdí, to je přímo lajdáctví. A Čroubek a Vroubek se okamžitě do toho pustí. Ani o vteřinu déle bych je tu nedržel.
1: Zcela s vámi souhlasím.
2: Že ano, ano. Nebojte se, paní doktorko Medunko, osud vašeho města je v těch nejlepších rukách.
1: Fuj, ale neumytých, špinavých.
2: Opravuj. Osud vašeho města bude v těch nejlepších rukách, až si ho umyju.

0: co jsi na nás takhle neznal?
1: Ticho, psst. Víte, co jste mi v nemocnici slíbili, jen abych vás dostal ven?
2: Rozkaz, pane mistr.
1: Říkejte mi šéfe, jenom pro teď, před malinka.
3: Ano, šéfe.
1: Tak mládenci, tuhle je garáž.
4: Ne, tamhle je garáž.
1: No vidíte, tamhle je garáž, v ní je auto, které nejezdí. Vy to uděláte tak, aby jezdilo.
0: A jak se to dělá, šéfe?
1: No, to se vezmou šroubováky, že? Jo.
4: A šimšalabum.
0: Cože?
4: No, šimšalabum, že jsem si to správně zapamatovala. Neználek nám říkal, že auto nemůže opravit, protože nemá šimšalabum. A vy máte šimšalabum.
5: Je. Vidíte, my taky nemáme šimšalabum.
4: A bublinky jste spočítali?
0: K čemu počítat bublinky?
4: Neználek říkal...
5: Šéfe... No. To auto se nedá spravit. Nemáme šimšalabum.
1: Nenechávejte mě v tom. Já vás taky nenechal v nemocnici.
0: Nemáme spočítané bublinky, že, Vroubku?
5: Jasně, Šroubku. Leda, že?
0: Že vlezeme pod vůz, kouknem pod kapotu.
5: Prohlídnem motor.
0: Zkontrolujeme řazení a řízení.
5: Zkrátka, budeme pracovat. Že, šéfe?
1: Ano. Velmi správně. To jsem právě chtěla říct.
0: Jsme rádi, že jste nám to schválil. Tak já jdu pod vůz a ty, Vroubku, koukni na motor. Tak jste si to představoval, šéfe?
1: Přesně tak.
0: Tuhle chybí matice a nádržka teče. Tak přineste pájku, klíč, 14, ale taky 12.
2: Hever, stahovák
4: a... My ale nic takového nemáme.
0: Jak to, že ne?
5: Tak co s tím, šéfe? Bez pájky a pořádného nářadí s tím nehnem.
1: Moment, já si to musím všechno promyslet. Hej, pane, já jako promýšlím, aby mi poradíte. Prosím vás, já už budu hodný, já už se ani nebudu litovat.
6: Tak promýšlej.
1: Promýšlím, já stále ještě promýšlím.
6: Teď se zamrač.
1: Mračím.
6: Teď řekni ach.
1: Ach.
6: A teď řekni už to mám.
1: Už, já nic nemám.
6: A řekni dračím.
1: Dračím, a co?
6: Já už ti vážně nic víc napovídat nebudu, mysli. Myslí si přece šéf.
1: Dračín.
0: Šéfe, čarováním to nespravíme.
4: Dračín to je sousední městečko a bydlí v něm samý malíčci.
5: Novida, a je to, kde jsou malíčci, tam jsou i mašinky, kde jsou mašinky, je i nářadí. Šéfe, měl jste ohromný nápad.
1: Je.
0: Jak daleko je do Dračína?
4: Hodinu pěšky. Mm-hmm.
5: Hodina tam, hodina zpátky, než to seženeme. Tak, vemte hadry, šéfe.
0: Kepelík s vodou, šéfe.
5: A než se vrátíme, ať se auto leskne, šéfe.
1: Kdo chce vidět bezvadně naleštěné auto? Ať se dostaví do zelení k šéfovi Neználkovi. Sněžinko, hadr, modré očko, kbelík, já myju, vy oplachujte, já otíram, vy leštíte a ať to jede.
7: Nejede. Ať dělám, co dělám, nejede. Já bych do toho kop.
0: Tak tím byste to auto určitě opravil.
7: Už hodinu se hrabu v motoru a ne přijít na to, kde je chyba. Stojím tady na silnici, ale nikdo nejede, aby mě vzal do vléku.
5: Dovolíte laskavě, my se na to koukneme.
7: Keksík, jméno mé.
5: Ty, keksíku, vždyť ty v té sodovce nemáš skoro žádné bublinky. To byla stará, vybublaná sodovka, kterou si dal do nádrže.
0: A tady zase koukám já, že máš v sirupu vosu. Pak to má jezdit, když ti vosa ucpala přívod. Vezmi větvičku a vytáhni vosu ven.
5: A já bych potřeboval, kdybys vzal kousek stébla a nafoukal do nádrže trochu bublinek.
7: Ano, jistě, hned do sirupu bublinky a do nádrže vosu.
0: Prosím tě, keksiku, jdi od toho, jdi od toho. Vroubku, ty bublej a já vytáhnu vosu.
7: Zázrak, kamarádi, povedlo se. Jak se vám odvděčím?
0: Maličkost, půjčíš nám pájku a nějaké nářadí?
7: Nepůjčím.
0: Tak ty takhle?
7: Počkej, nepůjčím, protože pájku nemám, ale zavezu vás k Nejtkovi, ten má všechno.
5: A kam to jako pojedeme?
7: Do Dračína, nasedat.
0: Přesně tam máme namířeno.
7: A odkud pak jste? Z Kvítečkova. Neznám, to je asi hodně daleko, že?
0: Moc daleko, ale teď jsme v Zelení.
7: A jak jste se z Kvítečkova dostali do Zelení? A jak to vůbec, že vy, malíčkové, bydlíte v Zelení, kde jsou samé malenky?
5: Moc otázek najednou. Jeď a my ti to všechno povíme.

0: Tak já jsem Nejtek, povoláním mechanik.
1: A my jsme Šroubek a Vroubek, povoláním mechanici.
0: No ne, kolegové.
2: Kolegové.
0: To je prima náhodička. Trošku si popovídáme, ne?
1: Oni si přišli vypůjčit.
2: A počkej, kekříku.
0: Konečně si můžu pohovořit se vzdělanými lidmi a ty nám skáčeš do řeči. Tak?
2: Tohle je můj osmikolový automobil
0: se zmrzlinovým chlazením. 4 kola dole, 4 nahoře. Jezdí většinou na spodních kolech. Horní kola jsou pro případ, že by se automobil převrátil. Protože jsou kola posazena šikmo, může auto jezdit i na boku a dokonce vzhůru nohama. Tím se naprosto odstraňuje možnost jakékoliv nehody.
2: Ale tohle je chytře vymyšlené, to zmrzlinové chlazení.
0: Ano, ano, ano. Tedy zde za kotlem vidíte nádobu na výrobu zmrzliny. Ta zahříváním roztaje, proudí trubičkou semhle a maže a chladí motor. Vůz má 4 rychlosti pro jízdu vpřed, 1 pro jízdu zpátky a 1 rychlost boční. Zde v zadní části auta je umístěno zařízení na praní prádla zvané pračka. Ta funguje i za jízdy. Když auto stojí a zatáhneme za tuhle páku, vysune se zařízení, které může štípat dříví a míchat maltu.
2: Koukám, že kdyby se sem na tuhle osičku přidělali nože, dokázalo by to auto i škrábat brambory.
0: No geniální, geniální. Kolego Šroubku, to je nápad. Já škrabu brambory strašně nerad. Hned ano, ano, hned okamžitě se do toho pustím. Říkáte sem na tuto osičku?
1: Ale tu pájku.
0: Tu musíme hledat.
3: Vy 4 sem, vy 4 tam, popadněte tuhleto jablko a pryč s ním. Pozor, tady spadne hruška. Vy tam nahoře pomalu a vy tady dole rychle.
4: Proč tolik křičíš? Snad by to šlo i bez rámusu, ne?
3: Kde pak? Kdybych přestal křičet, práce by zůstala stát. Pozor! Auto! Tak to auto. Co tu má co dělat? Auto! A že by...
2: Šéfe neználku, hlásíme návrat!
3: A čí je to auto?
1: Našeho přítele Kekříka z Dračína.
5: Z Dračína?
6: Pomoc! Zachraň se, kdo můžeš!
5: Jsou tu z Dračína!
1: Nekřičte, já přijel jen tak.
5: To určitě. Posledně jste nás pozvali na vánoční stromek a jen jsme se objevili před Dračínem, začali jste nás koulovat.
1: No a co na tom? Měli jste nám to oplatit.
6: Když vy jste dávali takové rány a my tak prudce házet neumíme.
1: Nemohli jsme vědět, že se hnedka dáte do breku a urazíte se.
6: My? To vy jste se urazili. Proč jste k nám poslali cvočka? Jestli pak vůbec víte, co tady všecko natropil.
1: Jo, za cvočka my nemůžeme. Ten vyvádí i u nás. Moříme se s ním, ale ne a ne dokázat, aby se polepšil. My jsme ho k vám neposlali. Pracoval tady u vás na vlastní pěst.
6: Pracoval? On tím rošťárnám říká práce? Kdepak my už s vámi nechceme nic mít. My už vás nepotřebujeme. My máme svoje malíčky.
1: A já s vámi taky nechci nic mít. Co je mi po vás? Jednoduše jsem vám přivezl Šroubka s Vroubkem a teď si sednu do auta a pojedu zpátky.
2: Nikam nepojedeš, Kekříku. Pomohl s nám, vozil si nás a sehnali jsme pájku. A čí auto budeme s vaším nářadím opravovat? Budeme moc rádi, když nám s tím úplně rozhašeným autem těchhle malenek pomůžeš. A basta!

0: Mamě, tohle je přece naše auto.
1: A jezdí.
2: Vodit by nejezdilo.
3: I hned s tím odjeďte. My se tu prostě má jablka nemůžeme ani hnout a vy sem ještě s autem, prosím.
4: Právě proto, vás. Právě proto.
3: Co jako právě proto?
4: Abyste se mohli hnout, tak jsme přijeli. Budem odvážet jablka a hrušky autem.
3: Je, to je nápad. No, jako bych to vymyslel já. Čup, zajeďte pod strom a my vám jablka schodíme přímo do vozu.
2: Čup. A auto bude na kusy a jablko taky. Ty máš nápady, neználku.
3: A jak to chci zařídit?
5: My ti to prozradíme, ale jen když už ti nebudeme muset říkat šéfe.
4: Musíš to přijmout, jinak se z té jablkové šlamastiky nedostaneš.
6: Tak co?
3: No tak dobrá. A tak co s tím?
4: Sežeň pro vás, ale dlouhý. Ten pro vás hodíme přes větev a každé jablko budeme spouštět rovnou na vůz.
5: A aby to šlo rychleji, přijede i Keksík se svým autem. My budeme vozit jablka, on hrušky.
0: To je skvělý nápad.
3: No tak my s Kvítečková máme jen skvělé nápady.
0: Já vím, neználku.
7: A podívejme se. Slyšeli jste? A to je mi novina. Slyšeli jste, jak to modrooočka řekla? To si snad ještě jednou zopakujeme.
0: Já vím, neználku.
7: A začervenala se. A neználek je taky takový nějaký, jak bych to řekl.
3: Řekněte, že v zelení už máme třetí automobil a nepovídejte mi o nějakém červenání.
7: A proč o tom nemám mluvit? Když Nejtkův automobil je červený.
3: Tak řekněte, že v zelení se to červená Nejtkovým autem.
7: Ano, vážení poslucháčkové, úrodu už sklízejí tři auta. Umíte si jistě představit, jak ta práce letí. Ale co se děje v Dračíně, když Keksík je už pár dní v zelení a teď k němu přibyl i Nejtek. V Dračíně nemají ani ponětí, co se s ním děje, když se nevrací. Tak já vám teď prozradím, co se v Dračíně povídá. Když se Keksík s Nejtkem nevrátili ani druhého dne, začaly se po městě šířit strašné zprávy. Říká se, že se na cestě do zelení usadila Baba Jaga, která prý sní každého, koho potká. A jiní říkají, že to není Baba Jaga, ale zlý obr cinobr. A třetí se zase hádají, že žádní obři cinobři nejsou, ale že je to prý trojhlavý drak a ten, že se neusadil na cestě, ale přímo v zelení. Každý den prý sežere jednu malenku, ale jakmile se objeví malíček, sežere radši malíčka, protože malíčci jsou přece jen chutnější, to je co. A jakmile se objevily tyhle báchorky, nikdo z Dračína se už neodvážil do zelení k malinkám, aby vypátral, co se tam vlastně děje.
8: Jak to, že se nikdo neodvážil?
7: No, neodvážil.
8: A já?
7: Co? Ty tam půjdeš?
8: Půjdu a všechno vyzkoumám. A až potkám draka, plivnu mu na ocas a drak zdechne. To je prý vyzkoušený recept na draky. A pak přijdu do zelení, nejdřív se omluvím malenkám za ta svá darebáctví a pak se kouknu po těch našich. Tak já jdu.
7: Počkej. Nejseš ty cvoček? Ten, co malenkám v zelení udělal takové trápení?
8: Ten, ale mě už ty skopičinky nějak nebaví. A tak se jim omluvím, jestli mě předtím nesežere drak.
7: Plivneš mu přece na ocas.

0: Hlásím. Halo, halo, je mě slyšet? Tak já hlásím, že Cvoček se bez překážek dostal do zelení, protože žádného draka nepotkal. A proč nepotkal? Protože víme, že žádní draci nejsou jenom v pohádkách. Jenomže tohle, co si povídáme, je pohádka, takže draci jsou. Ale to jsem se zapletl. Zkrátka, Cvoček je v zelení a vše probíhá hladce.
1: Vidíte, jak je to od vás hezké, že nám pomáháte.
2: Ale slečno...
1: Děláte všechno tak pečlivě.
2: No to víte, slečno.
1: No, ale nám jste tehdy ty dveře zakloukl taky pečlivě.
2: Když něco dělám, dělám to pořádně. Ale jak není co dělat a já nevím, do čeho píchnout, tak to na mě sedne a já začnu dělat zrovna to, co se nemá. Jednu vylomeninu za druhou. A mám z toho jen samé polízanice.
1: Tak vždycky přijďte k nám. Tady se pro vás najde práce, spravit plot, zasklít okno. Ale jen byste neměl říkat ta neslušná slova.
2: Jaká slova?
1: No neslušná. Jako vylomenina, polízanice.
2: Heleďte, slečno, já jdu radši spravovat ty ploty, abych zase nezačal dělat vylomeniny. S prominutím.

0: Tak a co v Dračíně? Musím říct, že je tam poplach, čili pozdvižení. Už třetí malíček zmizel a nikdo o něm nic neví. Ale pozor, jeden malíček do Dračína přibyl. Jeden, který přišel odjinud, pěšky, utrmácený, jak bloudil v polích a lesích, no. Kdo už ví, nechá si to pro sebe, a kdo neví, bude hádat dál. Bloudil, hledal své přátele, kteří letěli, no, balónem, no, dál. Ano, všeználek je v Dračíně a koho potká, toho se ptá na své kamarády s kvítečkou.
1: Dudu! Pozor, cesty! Tutu! Málem jsem vás přejel. To nejde takhle se motat po silnici. Podívejte, jak jsem naložený. To se mi hůř brzdí.
2: Promiňte. Ó, ta krásná hruška vyrostla u vás?
1: Ale kde pak? U malenek v zelení. Ale koukněte tamhle, do druhého auta. To jsou švestky, co? A představte si, to keksíkovo auto jich uveze 5.
2: Ale tohle je nádhera.
1: Myslíte to jablíčko?
2: To taky, ale myslím to auto.
1: Nejtkův vlastní vynález. Veze jablko a hned vzadu z něho lisuje mošt.
2: Úžasné. Něco takového bychom měli v Kvítečkově taky vymyslet.
1: V Kvítečkově?
2: Ano.
1: Vy jste z Kvítečkova?
2: Ano. Všeználek jméno mé.
1: A jak to, že jsem vás neviděl v zelení? Všichni maličci z Kvítečkova jsou přece tam.
2: Opravdu? A kolik jich je?
1: 15.
2: Řekněte to ještě jednou.
1: No 15.
2: To znamená, že se všichni zachránili. Řekněte mi, kudy se dostanu do zelení.
1: Po téhle cestě, po které jsme přijeli. A víte co? Nasedněte, dovezem tu hrušku do Dračína a já vás pak hodím do zelení. Stejně musím tohle auto vrátit neználkovi.
2: Cože? Neználkovi?
1: On je tam šéfem.
3: Ty jsi to byl neználku, ty se zbál seskočit.
0: A já už to vidím, už to slyším. Všeználek už je v zelení a teď je tu velké dohadování, kdo vlastně zavinil nehodu balónu.
2: Dal jsem přece rozkaz, aby se skočili všichni. Měli jste se skákat za mnou. Balón už stejně nemohl daleko doletět, ale vy, toť se vy jste dostali strach.
3: A neználek se polekal první.
4: Já!
3: To se ví, když všeználek vyskočil, ty zpovídal, že není potřeba skákat. Ty?
4: Tak proč jste mě teda poslouchali, no?
3: Když jsi křičel, já jsem velitel, někdo přece musel být po všeználkovi velitelem.
2: No, vy jste si našli toho pravého. Co pak nevíte, že neználek je trumberák?
3: Je zbabělec a lhář?
4: Lhář? Od kdy pak já jsem lhář, co?
3: A kdo říkal, že vymyslel auto a balon?
4: Nech to, Čiprko, povídám. Žádný balon jsem nevymyslel. Balon přece vymyslel všeználek.
3: No. A kdo tady vykřikoval, že je teď naším šéfem, náčelníkem a...
4: Já, ale to byla jen taková legrace jako...
3: Tak, konec a basta. Teď je naším velitelem zase všeználek, jasno?
4: Jasno, no.
5: Proč pak jste nás klamal? My vám věřili. Mysleli jsme si, že jste doopravdy chytrý, čestný a odvážný malíček. A vy jste zatím... Obyčejný zbabělec a lhář?
0: Oje. S maličky už si to neználek nějak vyřídí, ale modroočka má v očích slzičky a v celém obličejíčku jednu velikou lítost.
4: To mě nejvíc mrzí. Naši mě už znají a vědí, že často vypustím z pusy nějakou tu hloupost, ale modroočka mi věřila, že...
0: Věřila neználku?
4: Tohle už asi nikdy nespravím. Já jdu pryč a už mě nikdy neuvidí. Kdyby mě někdo hledal, tak jsem v tomhle houští pampešek. Ale on mě stejně nikdo hledat nebude. Každý teď jen všeználek.
0: Nežárli neználku, zavinil jsi to sám.
4: A nikdo mě tu nemá rád. A každý si o mě myslí, je to nejhorší. Neználek je hlupák, jen ať si to každý přečte. Ať to každý vyříkuje, je to jedno.
5: Neplačte, neználku.
0: No tak se obrať. A nekoukej pořád do toho plotu.
5: Já stejně vím, že pláčete.
0: Co pak tohle se dělá?
4: Dudo.
0: Modroočka tě pohladila po rameni a ty si odstrčil a dokonce si zdupnul.
5: Proč pak jste takový nazlobený? Vy jste přece docela správný malíček. Chtěl jste být zkrátka lepší než ostatní. Bystřejší než čiperka, šikovnější než šroubek a vroubek a chytřejší než všeználek. No tak jste si začal vychloubat a vymýšlet si. Ale teď už to přece dělat nebudete, vidíte, že ne?
0: No, jen se utrhuj, jen se vztekej.
4: Ale teď já mám vztek na sebe, na ní ne.
0: Tak modroočce odpověz. Vidíš přece, že na to čeká.
5: Řekněte, že ne. Vždyť jste správný malíček.
4: Ba ne, špatný jsem.
5: Ty co, bývají horší.
4: Ale já jsem ten nejhorší ze všech.
5: Tak to ne, to není pravda. Cvoček byl o hodně horší než vy. Víte, co všecko nám prováděla, kolik boulí a modři nám ty jeho kousky nadělali? A vy jste nám nikdy takhle neublížil. Vy jste nikdy nedělal takové neplechy jako on. No a vidíte, polepšil se. A když budete chtít, budou vás mít zase všichni rádi.
4: Mě neměl nikdy nikdo rád.
5: Nemluvte hlouposti.
0: A podívejme se. Modroočka se začervenala, neználek se začervenal, copak. Milí poslucháčkové, tady se někdo polepšuje.
5: No tak, řekněte, že už to nikdy neuděláte. Co bylo, bylo. Teď je to za námi. Teď půjdeme k ostatním. Podejte mi ruku.
0: A tak jdou ti dva malíčci, ty dvě okurčičky mezi kvítky, kolem pěkně natřených plůtků a kolem stromů, z nichž je už sklizeno všechno ovoce, jdou a jejím oběma moc hezky. Tak hezky, že vůbec nic neříkají a jenom se usmívají.
3: Neználek, chlubílek, neználek, chlubílek, a řekni, jak si vymyslel balón, a řekni...
5: Že ti není hanba, čiperko. A vám taky, maličci, že se posmíváte. Proč neználka popichujete?
3: Tak proč lhal?
5: Lhal nám. A vy jste mlčeli a věděli jste, že si vymýšlí. Tak jste drželi s ním.
6: To znamená, že nejste o nic lepší.
3: Ale jak to, Sněžinko?
6: Věděli jste, že lže a že se chlubí a nikdo jste ho neokřikl. Nikdo jste mu neřekl,

0: Na zádech mají baťůšky, které jim ušili malenký, a v nich mají na cestu, no, buchty. V pohádce se přece vždycky berou na cestu buchty. Tak, abych to dořekl. V kapsách mají semena různých druhů zelenin a květin, které v kvítečkově nerostou. Malinký s nimi došli až na kraj zelení. A teď už jdou maličkové po cestě mezi keři trávy a polního kvítí.
1: Neználku! Neználku!
0: Otočil se.
1: Dopis! Neználku! Dopis!
0: Neználek zakýval hlavou a zamával, že rozumí.
1: Slyšel mě?
0: A teď už jsou jako sotva viditelné tečky. A ještě pár kroků a všichni malíčkové mizí v zatáčce. Malenky se rozcházejí domů a vidím, že ani jedné z nich není do smíchu. No a teď už tu pohádku dopovídáme spolu neználkům. Co teď pořád děláš po návratu ze zelení?
2: Ale to přece nestojí vůbec za řeč.
0: To, co nestojí za řeč? Ten rákosový vodovod, který jsi usmyslel postavit, a ten vodotrysk na náměstí, který jsi udělal?
2: Ale vodovod i vodotrysk jsem přece nedělal sám. Líbilo se mi, jak to mají v zelení hezké. A tak jsme se spojili, malíčkové a malenky, a už je to hotovo. Ale teď bych chtěl, ale já nechci, aby se zase o mě říkalo, že se chlubím, tak radši neřeknu nic.
0: To taky není dobře. Je to pravda, že chceš malíčkům postavit most přes Okurkovou řeku?
2: To je pravda.
0: No tak to klidně můžem dětem říct. Ano, ano, hlásím, že v Kvítečkově se bude stavět most, a že ten nápad měl neználek.
2: Tak já už jdu.
0: A kam? Hrát kopanou nebo volejbal?
2: Depak, na to teď nemám čas. Muška. Znáte Mušku?
0: To je ta malenka, s kterou kamarádíš.
2: Ale já kamarádím se všemi malenkami, ale Muška, ta mě učí krasopisně psát. To víte, že už umím i psací písmena. A to se ale nechlubím.
0: Ale já vím.
2: A ovšem, ještě mi to moc nejde. Muška říká, že místo k píšu takový jako preclík. A že u velkého M mám moc obloučku. A když například chci napsat malé D, tak někdy, tedy ale opravdu někdy, ještě udělám bříško vzadu místo vpředu. Tak to víte, tak si to musím procvičit.
0: Aha. A cože procvičuješ zrovna velké M, malé D a malé K?
2: No přece, když chci napsat milá modroočko, tak ta písmenka potřebuju, ne? A musí to být taky krasopisně.
0: No to musí.
2: No to musí.
0: Tak neználku, já už opravdu nevím, co ještě v té pohádce o tobě říct. Tak co uděláme?
2: Dobře, co tečku. Jen nechte mě, já ji udělám. Pěknou, velkou tečku.
0: A místo tečky je tu Kaňka.

Stalo se to v létě. V létě bývá horko a každý se rád rozběhne k řece, aby se vykoupal. A tak se šlo koupat i 7 kluků ze vsi. Nebyli snad docela malí, chodili už do první třídy a počítat už také trochu dovedli. Vedl je František. Chvíli si hráli na písku, stavěli si tunely a hrady, pak hop, do vody. Stříkali na sebe, zkoušeli plavat, křičeli a prskali, když se jim dostala voda.

0: voda do nosu nebo do očí. Dováděli a hráli si, až se všechny ryby polekali a odstěhovali se ke druhému břehu. Najednou se František rozhlédne, zvedne prst a začne kluky počítat. 1, 2, 3 a napočítá jich rovných 6. Kluci, křičí, někdo se nám utopil. K řece nás šlo 7 a teď je nás jen 6. Chlapci se polekali a začali se rychle přepočítávat. Je nás jen 6, křičeli jeden přes druhého a hned šťárali v řece, píchali do vody prutem a větvemi, potápěli se a houkali, ale nebylo to nic platné. Už ho držím, volal František a táhl oběma rukama něco z vody. Drž a nepouštěj, volali chlapci a hnali se k Františkovi. Hej, rup! A František vytáhl z vody starou botu. To je neštěstí, bědovali všichni. Určitě se někdo z nás utopil. Po břehu šel rybář, slyšel ten nářek a povídal, kutě pára, co je to tady za rámus? Když se nám někdo utopil, zlikal František, a my nevíme, kdo, 7 se nás šlo koupat, a teď jsme se spočítali a je nás 6. Rybář se na chlapce podíval, usmál se a řekl, víte co, posaďte se všichni do písku a pak spočítejte důlky. Chlapci rybáře poslechli a sedli si do písku. František pak spočítal důlky, bylo jich 7, opravdu 7. Ten měl radost. A což teprve chlapci uháněli do vsi a cestou křičeli, nikdo se nám neutopil, 7 nás je, 7, 7, 7.
1: No, ale já si stejně radši pískám.
2: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili. Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky. Ani u holoubků krtek nepochodil. Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník. Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
1: Tak to teda ne, kocoure.
2: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Mě Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
3: Neboj se, pejsku, hned jsem u tebe.
2: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád. Děkuju, Krtku, já ti to oplatím. A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil Krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky Krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl Krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
1: A s tou vítrnicí.
2: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že Krtek mohl vyskočit a za řetěz ji vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky Krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.

0: Před dávnými časy žil v jedné dědině hospodář a ten měl 3 syny. Junáky urostlé jako jedle a statné jako buty. Ale mládenci to byli líní, že takových lenochů ani nejstarší lidé v dědině nepamatovali. Celé dny nejraději vylehávali na široké peci. V zimě se tu schovávali před zimou, v létě před horkem a nijak se nestarali o to, že se starý tatík musí v hospodářství lopotit sám.
1: Vojto!
2: Co je?
1: Chrápeš jako když pilou řeže.
2: To spíš mi žaludek zpívá hladovou písničku. A táta nikde.
1: Už jde.
3: To se rozumí. V kamnech tma a milospáni se zase povalují za pecí. Hej, Ondro, dolů. Dříví štípat, vodu nosit.
2: Jej, dá táto, to už je ráno.
3: Už zvonili poledne, lenochu.
1: A co pak bude dobrého, táto?
3: Na jídlo, to vás užije. Ale zemáky okopávat a chvojí z hory svážet, to přenecháte starému tátovi.
1: A jauve, já mám pochroumaný palec.
3: Pořád jenom vzdech, janářky, nic jiného od vás neslyším. Vojto, staň aspoň ty a pomoz mi.
2: Jo, rád bych, táto. Ale nejde to, ztratil jsem dřeváky. Čert ví, kam se mohli zatoulat. Hned jak se mi vrátí, obuju se a jsem dole, co by důb.
3: Že tě husa nekopne. Jaký z tebe vyroste gazda, když se za mlada nenaučíš pracovat?
2: Však je času dost, až budu starý.
3: Tak dost. Konec řečí a hybaj do práce.
1: Nekřič, táto, vzbudíš Juru.
4: Víš, že se říká, že není nad raní poležení.
3: No, dobrá, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Kde pak mám lískovku?
2: Au, táto, co tě to napadlo? To je mi pěkné probuzení.
3: A co já se vlastně potřebuju s darebnými ogary trápit? Nechci vás ani vidět. Hned zítra ráno se vypravíš do služby, Ondro. Pozítří posype Vojta a třetí den půjde nejmladší Jura. A nevrátíte se mi domů leda s pořádnou výslužkou. Však vás svět naučí, co znamená krajíc chleba si vydělat.
0: Bratři se dali do nářku a kříku, ale sedlák se tentokrát nedal uprosit. A tak ráno odešel nejstarší. Tatík mu zavázal do uzlíku bochník chleba se sýrem a vyprovodil ho až na rozcestí. Ondra šel pěkně pomaličku a pohodlně, jen co noha nohu mine. Levá, pravá, levá, pravá. Tak došel do lesa a protože mu vytrávilo, posadil se pod strom, ukrojil pořádný krajíc chleba, sýrem pomazal a spokojeně si pochutnával. A jak tak sousto za soustem pojídá, z nenadání se na cestě objevila babička s nůší dřeva na zádech.
5: Dobré ráno, šuhajíčku.
6: Kam nemůže čert, tam nastrčí bábu. Tobě taky dobrej tro.
5: Do služby.
6: Ale kde pak? Na špacír. No,
5: taky bych si ráda poseděla v trávě. Pomůžeš mi sundat nůši. Budeš tak hodný, viď, chasníčku.
6: Co tě vede, stařenko? U nás si každý pomáhá sám.
5: Aby ti ručičky neupadly. To já, za mladá, bych starého člověka schýbat nenechala.
6: Kázáníčko si nech pro jinýho a pospěš si, nebo ti uteče kopec.
5: Zdvořilosti ke starým tě taky nenaučili.
6: Za to mě o bábách naučili povedenou říkačku. Chceš jí slyšet? Kolíbala bába čerta na dubovým pařezu. Budeš-li mě čerte zlobit, pořádně ti nařežu.
5: Ani takového zatrápeného ogara, abys pohledal.
0: Pod horou a za zeleným hájem stál zámek, kde bydlel pán král a princezna Amálka. Oba byli náramní šprýmaři a tuze rádi měli všelijaké žerty. Neodešel prý od královských vrat pocestný, aby ho nepotrápili nějakým nezvedeným kouskem. přišel tatíč zámku Ondra. Vstoupil do brány a do cesty se mu postavili dva zbrojnoši.
7: Stát, kam pak?
8: Tak já prosím k panu králi, kam jinam.
3: A neneseš na zámek nějakou nemoc?
7: No jen ukaž kapsy.
8: Prosím, jen se račte podívat. Jedna vysypaná a ta druhá prázdná.
3: A co panu králi chceš, holenku?
8: Tak já jdu hledat službu, velkomožní páni. Ale nějakou lehkou, abych se moc nezapotil a přitom vydělal slušný krošík.
7: Ale to u nás najdeš. Náš král to je milospán k pohledání. Lehkou službu dává a královskou odměnu slibuje.
9: Neboj se, ať se mu uklonit. Pořád rovnou za nosem, po schodech nahoru.

0: To je nuda.
1: Slíbila jsi mi, že si se mnou zahraješ karty.
0: Nechci. Ty mě vždycky ošidíš. Nehraju. Půjdu si radši zkusit nové šaty. Už jsou hotové, Bětuško?
2: Hnedlínko, milosti, už se žehlí poslední volánek.
1: Přišla k nám návštěva.
3: Skládám nejúctivější poklonu.
0: Takový otránec. Co tu chceš?
3: Dovoluji si poprosit o službu, milostivá princezno.
0: Máš odtud. Přivandrovalcům službu nedáváme.
1: Počkej, pacholíku.
0: Neslyšel jsi, co její milost poroučí? Už ať si pryč.
1: Stát, ani krok. Tady se bude poslouchat. Jsme tu jednou král, ne? Nemrač se jako kakabus, Amálko, vůbec ti to nesluší. Právě jsme si pro tebe vymysleli náramné vyražení. Poslouchej, junáku, líbíš se nám. Dáme ti tu službu. Budeš pást stádo královských zajíců a za dobrou odměnu 500 zlaťáků čerstvě ražených.
3: Tak to by nebylo málo, prosím. Za takový plat budu sloužit tvé milosti třeba celý rok?
1: Stačí týden, ale musíš dávat pozor, abys všechny zajíce na večer z pastvy zase přihnal. Jestli bude chybět jenom jeden jediný, nedobře se ti povede.
4: To se lehko řekne, stádo zajíců pást a ani jednoho nestratit. Sotva princeznina komorná Bětuška otevřela vrata zaječí ohrady, už se hnali jako diví, jeden vpravo, druhý vlevo a za chvíli nebylo po nich ani slechu, ani dechu. Marně Ondra čekal, že se zající s večerem odněkud přiženou. Za to se z ničeho nic objevila na paloučku babička.
5: Hele, mese! Ondra, zdravíčko, pasáku.
6: Jejda, stařenko, kde se tu bereš?
5: Spadla jsem s jehnědý, synáčku.
6: A neviděla jsi tu někde zajíce?
5: I to se ví, že viděla. Za bukem, za smrkem, v jeteli, i tamhle na zelí.
6: A babičko, že máš chuť se trochu proběhnout a pomoci mi je sehnat dohromady.
5: Kde pak, synku? U nás si každý pomáhá sám. Hlavně lenoši a hrubijáni.
7: Zdvořilosti ses zrovna nenaučila.
5: Za to jsem se od té doby, co jsme se neviděli, naučila pospíchat. Aby mi neutek kopec, tak jako tobě, královští zajíci.
7: Ach ty!
6: Kam se podělá? Najednou je pryč, jako když foukneš do peříčka.
7: Aby do všeho hrom uhodil.
1: No, co mlčíš jako pařes? Jak pak si opatroval naše stádo? Pochlub se.
8: Tak tedy, pane králi, neměl jsem štěstí.
1: To nerad slyším. Snad ti nějaký zajíc nechybí.
8: Všichni do jednoho se mi rozutíkali. Celý den se za nimi honím, ale spíš než ty skákavé ďáblíky bych pytel blech uhlídal.
0: Slyšela jsi, Bětko, jak očerňuje královské zajíčky?
2: Slyšíš, pane králi, jak se opovažuje pomlouvat vaše nejjasnější zajíce?
1: Slyším, je to nemehlo, nekňuba a budiš k ničemu a navrch si dovoluje urážet královský majestát.
8: Ale jaké pak urážky, pane králi, takovou službu, co jsi mi uložil, by na mou duši nezastal ani sám satanáš.
1: Však tě do našich služeb nikdo nenutil. Zajíce si neuhlídal, mazlit se s tebou nebudem. Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
2: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho tam o vodě a o suchých kůrkách.
9: Panenku skákává.
1: A ty, princezno Amálko?
0: 25 rakosko.
9: Ještě lepší.
1: Stane se, jak si přeješ, princezno, i ty, Bětuško. Hej, zbrojnoši! Zatím ho zavřete a na výplatu se večer přijdeme podívat.
7: Jak pan král poroučí, aby si vás všechny odnes Lucipel.

0: Přišel další, pane králi, a hlásí se do služby.
1: Co říkáte, děvčata, taky ho necháme pát?
2: Necháme, aspoň se dobře pobavíme.
1: Tak ho pusťte dál.

0: A ten druhý, to byl Vojta. I on potkal babičku, vysmíval se jí a i on se teď ohlásil na zámku. Dařilo se mu stejně jako staršímu bratrovi. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než se přiznat, že pást zajíce neumí a král mu dal vysázet 25 a nechal vsadit do vězení. Tak tam seděli dva. Vzpomínali, jak dobře jim bylo u starého táty a litovali, že si ho lenošením pohněvali. Třetího dne se do světa vypravil nejmladší syn, Jura. I on si rád na peci poležel, ale alespoň měl dobré srdce. A pod čepicí Filipa.
1: Dobrý trostařenko.
2: Taky tak, synku.
1: Pro pána, vždy tě ta nůše může povalit, počkej. Sundáme ji. Co tě to napadlo naložit si tolik dřeva?
2: I to víš, staré kosti. Mají rády teplíčko. Moc krát ti děkuju, synáčku.
1: Oddychni si a já ti pak nůši odnesu.
2: Pohovím si ráda. A dám, že jdeš asi hledat službu.
1: Táta mě posílá. Mám prý zkusit, jak se ve světě chleba vydělává.
2: Dobře to táta s tebou myslí. Co by z tebe bylo, kdyby ses jenom schovával za pecí? Zasloužený chleba líp chutná, holenku.
1: I na tomhle, co mám z domova, si dobře pochutnáme. Nechceš?
2: Je, Jurko, ten mi přijde vhod.
1: Ty mě znáš?
2: I kdo by neznal Ondru, Vojtu a Juru? Největší lenochy v kraji.
1: To, že se o nás povídá? Však my se polepšíme, uvidíš.
2: Bylo by na čase. Tvoji bratři už o tom přemýšlejí. V královském vězení.
1: To snad ne.
2: Už je to tak. Ale přesvědčila jsem se, že máš dobré srdce. A proto ti pomohu. Na oblátku za chlebíček dostaneš ode mne píšťalku. Kdykoliv na ní zapískáš, i nejsplašenější stádo přivoláš. A kdyby si prodal, vždycky se k tobě vrátí.
1: Moc krát děkuju, stařenko, ale k čemu mi bude dobrá?
2: Jdi na královský zámek, požádej o službu a hned se přesvědčíš.
3: Najednou se se služebníky roztrhl pytel. Dva ptáčkové už nám sedí ve sklepě a třetí cvrlíká, že prý jim chce dělat společníka.
4: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
3: Nerozmyslel jsi sto chasníků?
1: I kde pak, pane králi, spíš se nemůžu dočkat.
3: Dobrá. Když mi stádo zajíců týden uhlídáš a nestratíš ani jednoho, dostaneš za odměnu 500 zlaťáků.
4: A když neuhlídáš?
1: Vím. Bude Rákoska slavit posvícení a chudák Jura pomaže do královské šatlavy.
3: A přece si troufáš?
1: Kdo by si netroufal, když ho čeká tak náramná odměna?
3: Ale napřed si přijdeme ušáky spočítat.
0: Ráno Bětka vypustila zajíce a ti se hnali jeden vpravo, druhý vlevo, jeden po louce, druhý pěšinou a zakrátko se za nimi zaprášilo. Išel Jura na louku, kde měl pást, a svěsil hlavu. Celý den nespatřil ani zaječí chlup. Až večer si vzpomněl na píšťalku. A vidě, rázem se zajíci přihnali ze všech stran a poskakovali za Jurou do královské ohrady.

0: 28, 29, 30. Pojď se podívat z okna, tatínku. Zase je přihnal všechny. Všechny. A už po třetí. Přitom vypadá jako mouchy, sněste si mě. Jak jen tohle dokázal?
1: Hned se to dozvíme. Už se vrátila Pětuška, povídala, že půjde za pasákem na výzvědy.
0: 500 zlaťáků. Za to by byly šaty stříbrem vyšívané a ještě atlasové střevíčky. Přivede nás na mizinu.
1: Ale však není všem dnům konec. Hele, Pětuška je tu.
0: Tak spust, Bětko, máš nějakou novinu?
1: Co pak si na pastvě viděla?
0: Pro podivné věci jasnosti. Zajíci se hned ráno rozutíkali na všechny strany, ale pasák se klidně podřimoval v trávě až do samého večera. Potom vytáhl z kapsy pišťalku, takovou obyčejnou, za groš si ji můžeš na pouti koupit. Zapískal, zajíci přiběhli a poslušně za ním rovnou do ohrady.
2: Že by ta píšťalka byla kouzelná?
0: Jináč to asi nebude.
1: Musíme mu ji vzít.
0: To nepůjde, pane králi. Má ji v kapse a neodloží ani na chvilku.
1: Tak ji od něho koupíme. Bětko, zítra se k pasáčkovi vypravíš znovu a přemluvíš ho, aby ti píšťalku prodal, ať stojí, co stojí.
0: A pak ať zkusí stádo uhlídat.

0: Přišla k nám vzácná návštěva. Kam pak máš namířeno, holubička?
1: Jdu ti pomáhat pást zajíce.
0: Jak vidíš, pasou se radši sami. Ale můžeš se posadit, abys mi neodnesla spaní.
1: To se mi těžko podaří, ty přece vyspáváš na pastvě od rána do večera. Vem si radši ode mne perníček, jsou medové a s mandlemi.
0: A křupavé, ty jsi roztomilá panenka. Co pak já ti asi za to dám?
1: Třeba tu píšťalku, co máš v kapse.
0: A jak víš, že jí mám v kapse, ještěrko?
1: Vrabci mi to vyštěbetali. Dáš mi tu píšťalku, Jurko?
0: Co tě vede, holka? Moje píšťalka je tuze vzácná věc a dělá mi dobrou službu. Tu ti dát nemůžu.
1: Ani prodat bys ji nechtěl?
0: Prodá? Tak to už je jinačí písnička. Prodám, prodám. Ale nebude laciná, panenko. Jak se vlastně jmenuješ?
1: Bětka.
0: Musela bys mi vyklopit rovných 100 zlaťáků, Bětulinko.
1: Tady je máš.
0: To je rychlost zrovna 7mílová. Ale k těm zlaťákům mi ještě musíš přidat jeden ze svých copánků.
1: To nemyslíš vážně.
0: Vážně. 100 zlaťáků a copánek navrch. Jinak si píšťalku nechám.
1: To nejde. Je mi ne, jak bych vypadala. Ani jeden mládenec by se za mnou neotočil.
0: I otočil. Vždyť si hezká, že by ti i růže na zahrádce záviděli.
1: Myslíš?
0: Optej se jich.
1: Tolik peněz a ještě cop.
0: Když nechceš, nech být. Tady máš peníze a budeme mít každý své.
1: Ne, co mám s tebou dělat? Tak si ho vezmi u krutníku.
0: Vidíš? Šmik, pik. A je to.
1: A píšťalka?
0: Tady. Neprohloupila z Bětuško. Poslechni si.
1: Nech toho a dej sem.
0: S největší radostí. Ať ti dobře slouží a podívej se tady do studánky. Jak ti to sluší.
1: Pro pána. No počkej ty jeden, tohle ti osladím. Teď se směješ ty, ale večer se budu smát já.

0: Tak už toho nášku bylo dost, ne?
1: Přestaň brečet, Bětko, a povídej. A sundej si ten čátek. Jsi přece princeznina komorná a vystrojila ses jako nějaká pradlena. No tak bude to?
2: Ano, milosti. Podívej se, tatínku. Nová móda.
0: Ty jsi tomu dala, holka. Vždyť tě ani vlastní máma nepozná.
1: Co tě to napadlo takhle se zohyzdit?
2: Musela jsem dát co pánek pasáčkovi za píšťalku.
0: Tak je co. Proč pak jsi to neřekla hned?
1: Si z toho, Bětuško, nedělej. Vlastně docela ti to sluší.
0: Červem cůpek naroste dřív, než napadne na hory sníh. Hlavně, že máme píšťalku.
1: Utři si slzy. Dostaneš ode mě růžovou pentli.
2: Opravdu.
1: Na mou duši. Ale teď už sem dej píšťalku.
2: Když já ji nemám.
0: Snad ji nestratila?
2: Ne, ne. Schovala jsem ji do zástěrky, ale než jsem došla k zámku, udělala píšťalka frnk a byla bůh ví kde.
0: Ach, prach dudinecky.
1: Ten ničema tě ošidil. Asi měl na provázku a zase si ji vzal.
2: Ne, píšťalka mi uletěla. Ať se třeba propadnu, ale je to pravda pravdoucí.
0: Hlouposti, měla si líp hlídat trdlo. 100 zlaťáků vyhodit, co psi nechat ustříhnout a přece domů nic nepřinést.
2: Já za to nemůžu.
0: Koukej mi zmizet z očí.
1: Tatínku králi, hodem se pojď podívat z okna. 27, 28, 29, 30.
2: A zas máme všechny zajíce v ohradě.
0: No, bodeď by nemá přece píšťalku prachuličník. Víš co, Amálko, máme nápad. Zítra se za ním vypravíš ty. Jsi chytré děvče a jen tak se napálit nedáš.
1: Tady se povaluje princezno, vidíš? A co to dělá?
2: Chytá asi z dlouhé chvíle mouchy.
1: Co to tu vyvádíš, pasáčku?
3: Chytám lelky jasnosti, ale uletěli, vyplašila si je.
1: Nech si ty kašpary pro někoho jiného. Mohl bys aspoň pozdravit, když jde kolem princezna?
3: Skládám nejpokornější poklonu krásné princezně i její roztomilé komorné Bětušce. Co pak dělá, co pánek? Ještě nenarost?
2: Ať mě nechá na pokoji, milosti.
1: Teď buď sticha, Bětko. Slyšela jsem, že umíš pěkně pískat na píšťalku. Přišla jsem si tě poslechnout.
3: Na mou věru to je veliká čest. S největší radostí tvojí spanilosti zahraju.

0: Ukaž mi tu píšťalku. Prach obyčejná. Ale mně se líbí. I víš co, já ji od tebe koupím.
1: A to nepůjde, princezno. Čím bych se potěšil, až mi bude na pastvě smutno?
0: Budou ti tu skřivánci cvrlikat a já ti za ní dám 200 zlatých.
1: 200 zlaťáků? No tak, to už stojí za uváženou. Ale musela bys mi ještě něco přidat.
0: Co?
1: Taneček. A můžem si plácnout.
0: Jú. A to zas ne. Princezna s obyčejným pasákem, jak tě živ tancovat nebude?
1: Když nebude, neubude.
0: Ale já tu píšťalku musím mít. Poslouchej, Juro. Odpust mi ten taneček. Kdyby se mezi lidmi rozhlásilo, že si princezna Amálka zadala s pasákem, měla bych ostudu na dosmrti.
1: Moc mě mrzí, princezno, ale já jsem odjakživa umíněnec. Taneček nebo píšťalku, vyber si.
0: Dobrá, tak taneček hrom do tebe. Ale ať to nikdo nevidí. Co koukáš, Bětko, otoč se a hezky rychle.
2: Jak poroučíš, princezno?
0: A zavřít oči. Opovaž se juknout.
2: Ano, princezno.
1: Vida! Ha, jde nám to spolu jako po másle.
0: Kde pak ses učil tancovat?
1: Doma, na dvoře. Jak spustil kos svou písničku, popadl jsem laťku od plotu a zatancoval si s ní rejdováka. Ale to se ví, s princeznou je to jinačí. Ta se umí v kole točit jako čamrda.
0: Nech si ty hloupé řeči. Radši dávej pozor, abys mi nešlápl na palec.

Král se už nemohl princezny dočkat. Konečně přišla s velitým nářtěm, že prý je pasák vykutálená šelma, že na ní vyloudil zlaťáky a taneček k tomu. Ale píšťalka, ať jí svírala, jak jí svírala, přece se dostala z ruky ven a uletila zpátky. Král láteřil, že je princezna nejhloupější děvče pod sluncem a potajmu se rozhodl, že půjde kupovat píšťalku sám. A aby ho pasák nepoznal, převlékl se za pocestného a na píšťalku si vzal pěknou tvrdou skříňku s dobrým zámkem a velikým klíčem.

0: Nedělej drahoty, pasáku, a prodej mi tu píšťalku. Dostaneš 300 zlatých.
1: A ty jsi z Laciného kraje pocestný. Je to pravý poklad a penězi není k zaplacení.
0: A zač bys prodal? Snad za tenhle prsten nelíbí se ti.
1: Jak by ne? Vzpítí se jako rosa v trávě. Za takový by se věru nemusel stydět ani sám pan král.
0: 300 a prsten navrch platí?
1: Ne.
0: Zpropadený ogare, kdybych píšťalku tolik nepotřeboval, poslal bych tě do horoucích pekel. To je ti málo.
1: Málo. Ledaže?
0: Ledaže?
1: Ledaže si k tomu všemu necháš ode mě vyplatit rovných 25 na záda.
0: I ty boha prázdný nestydo! Dám tě natáhnout na skřipec, do hladomorny tě posadím a nechám tě tam sedět až zčernáš.
1: Toto ve mně hrklo, málem jsem se polekal. Ty mluvíš, jako bys byl nejméně ho vznešenost sám pan král?
0: To ne, to zrovna ne, ale žádný hej nebo počkej taky nejsem. Tady máš zlaťáky a prsten, dej sem píšťalku a já na ty troufalé řeči zapomenu.
1: Až naprší a uschne. Buď bude po mém, nebo si každý necháme své.
0: I ty nectní darebáku, měj rozum, umoudři se noták.
1: Ani nápad, ale abys na mě nevzpomínal ve zlém, budu tě vyplácet jemně. Ani to tvá záda neucítí.
0: Doopravdy.
1: Jakože se Jura jmenuju.
0: Jestli je to tak, můžeš si posloužit. Ale aby nás nikdo neviděl.
1: Nikdo tady není, spolehni se, pocestný. Tady mám lískovku a jedem. Jedna.
0: Au.
1: Dvě.
0: Ty hrubiáne.
1: Tři.
0: Au, vždy to bolí.
1: Čtyři.
0: Okamžitě ti nařizujeme vyplácet jemně.
1: Pět.
0: Au.
1: Šest.
2: To se rozumí, pan král v duchu sliboval Jurovi nejstražnější pomstu. Ale přijal draze zaplacenou píšťalku, otřepal se a už se těšil na večer, jak tu pomazánku Jurovi 100krát oplatí. Jenže, když pan král otevřel doma skřínku, nebylo po píšťalce ani potuchy. Kdo ví, kdy a jak uletěla.
1: Celý týden jsem pásl zajíce a všechny jsem je uhlídal. Jdu si pro odměnu, pane králi.
0: Slib je slib, vyhrál si, pasáku. Jenže si nás podvedl. Vzal jsi na pomoc čarovnou píšťalku. Měli bychom tě za to potrestat, ale jestli splníš ještě jeden úkol, odpustíme ti. Máme tady s princeznou rádi všelijaké kratochvíle. Povýšli nám tak velikou lež, že nikdo ještě tak velikou nevyslovil, propustíme tě v milosti a odměnu ti vyplatíme. Ale jestli se ti to nepodaří, poženeme tě z královského zámku Sukovicí, rozuměl jsi?
1: Rozuměl.
0: Tak vem rozum do hrsti a spusť.
1: Je to právě tak, jak říkáš, pane králi. Měl jsem čarovnou píšťalku a uhlídal jsem stádo tvých zajíců. Ale tu píšťalku ode mě kupovali kupci. Nejdřív komorná Bětka dala mi za ní 100 zlaťáků a co pár.
3: Protivo!
0: To je pravda a žádná lež.
1: Jenže to není všechno. Pak přišla princezna, dala mi za píšťalku 200 zlaťáků a k tomu se se mnou na louce v kole zatočila.
3: To je lež!
0: Není, Javálko, není, není. Prohrál si, pasáku.
1: Ještě jsem neskončil. Nakonec přišel sám pan král, oblečený za pocestného, 300 zlatých a prsten mi daroval a odnesl si na královských zádech...
0: Das, to je lež! Slyšel kdo kdy něco takového? Tady si vem peníze a běž, ať už tě nevidím.
1: Děkuju pěkně, pane králi. Ale osmělím se ještě o něco požádat. Mám krásný prsten. Vyměnil bych jej za ty dva chasníky, kteří u vás sedí ve sklepení.
0: Co máme živit vaničemi, propuste je. A ty, Juro... Opovaž se ještě někdy přijít na královský dvůr.

Starý tatíč přivítal své synky s otevřenou náručí. Však tu slávu šuhající tati pořádně zajedli a zapili, ale na pec už zpátky nevylezli. Věřte nebo ne, lenošice v královských službách dočista odnaučili. Od těch dob se měli k světu, jak se patří. A čarovná píšťalka Inuta najednou udělala frnk a odletěla kdo ví tam. Možná, že do jiné pohádky.

Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul tykadly. Kde pak bouřka? Tak to musíme makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako z kropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jako by sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk. Přišel jste tak najednou, šeptla panenka. Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím. Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámosit? Šeptla. Ne, já jsem Blesk pracovitý. Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. Konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších, a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

Třetí princ. Král a královna ze země lva neměli mnoho důvodu k veselí. Přesto, anebo spíš právě proto, vystupovali na jejich dvoře co chvíli kejklíři. Při jedné takové kratochvíli si královna povšimla nápadně krásné dívky. Ta jí nabídla hádání budoucnosti z dlaní i z očí. Jako odměnu si vyžádala královnin skvostný prsten. Vzdor protestům svého manžela královna prsten dívce darovala. Za to se od mladičké věštkyně dočkala prazvláštních rad. Rybu, kterou jako jedinou tohoto večera rybáři chytí, musí nechat uvařit. Vodu, v níž se ryba vařila, dá vypít své kobyle, hlavu ryby, ať hodí své psici, a maso sama sní. Kosti pak, ať nechá zakopat v královské zahradě. Učiníš-li, paní, co ti radíme, dodala dívka, budeš za rok šťastná a za 3 roky ještě šťastnější, neboť se ti vrátí ztracený syn. Ano, to byla pravá příčina trápení královských manželů. Jejich jediný syn, princ Jindřich, se před léty vypravil do světa a už se nevrátil. Král věštbě nevěřil, ale královna učinila vše, co jí dívka poradila. Bylo věru zvláštní, co následovalo. Psice, která snědla hlavu ryby, vrhla 2 štěňata. Kobyla přivedla na svět 2 hříbata a téhož dne se královně narodili 2 chlapci, 2 dvojčata. Z rybích kostí, zakopaných na zahradě, vzešly 2 meče. Král s královnou byli konečně zase šťastní. Princové Jaroslav a Jaromír rostli jako z vody. Za jediný rok vyrostli jako jiné děti za 7 let. A také vydali za 7 kluků. Koně, psy i čarovné meče na zahradě, to vše rostlo s nimi. Jednou se neposedná dvojčata proháněla u řeky, když tu Jaromír spadl z koně, málem se v řece utopil. Jaroslav jej však z vody vytáhl a vyprávěl mu, co spatřil. Bylo to zvláštní. Chvíli si nedýchal a tvůj meč začal náhle rezivět. A nyní pohleď. Opět se na slunci třpití, jako by žil s tebou. Jednoho dne se král rozhodl, že přišel čas vyučit své syny všemu, co patří k vladaření. Soutěžili v lukostřelbě, cvičili se v šermu a také v královské jízdě na koních. Čas plynul jako voda a z princů se stali muži. Bylo na čase, aby začali uvažovat o nevěstách. Král s královnou zavedli jednoho dne oba syny do síně, kde byly obrazy princezen na vdávání. Lehkomyslnému Jaroslavovi se líbila každá. Proč si má ale vybírat princezny z dalekých krajů? Děvčata z Podhradí jsou také pěkná a přitom mnohem zábavnější. A Jaromír? Když král zjistil, u kterého obrazu princ stojí v němém úžasu, velmi se rozlobil. Kdo nechal přinést z věže ten obraz? Okamžitě ho vraťte zpět! Nikdo se však nepřiznal. Mnohem většího překvapení se ovšem dočkal královský pár, když se ukázalo, že ze zamčené věže obraz nezmizel. Takže musí být obrazy 2. Na vlas stejné. Že by ta krásná princezna namalovaná na obou plátnech nebyla jediná? Jsou snad 2 princezny podobné si jako vejce vejci? Na takovou otázku nikdo odpověď neznal, ale ani ji nikdo nehledal. Královští rodiče zapřísahali Jaromíra, aby na záhadnou princeznu z obrazu zapomněl. A měli k tomu tuze pádný důvod. Právě za ní se kdysi vydal jejich prvorozený syn Jindřich a už se nevrátil. Všechny domluvy však byly marné.
Jaromír se rozhodl, musí ji najít. Tím spíš, že právě na cestě za princeznou z obrazu se kdysi ztratil jejich bratr, kterého jim rodiče až dosud utajovali. Jaroslav měl pro Jaromíra pochopení. Mám jediné přání, bratříčku. Vyměňme si navzájem své meče, abychom o sobě stále věděli. Jaromír se tedy vydal na cestu. Na svém koni, se svým psem a s mečem svého bratra. Jel zasněženou krajinou, projížděl lesy a přebrodil nejednu řeku, až narazil na tábořící kupce, s nimiž se dal do řeči. Vítej, princi, pozdravil ho nejstarší. Nabízím ti nejvzácnější zboží, vzácné koberce, vzácné zbraně zdobené zlatem, zdobená sedla, anebo nejvzácnější rady. Koupíš? Rad mám od svého otce, že bych sám mohl prodávat, zasmál se Jaromír. Ale sedlo si vezmu. Vidím také, že máš krásné koně. Pro koho pak jsou? Pro princeznu z diamantových skal, odpověděl kupec. A tak se Jaromír dozvěděl, že je u cíle své cesty. Skály, k nimž dorazil, byly nehostinné. Rozléhal se tu jen zlověstný křik dravců kroužících po obloze. Na úpatí jedné skály objevil plápolající oheň, u něhož bylo prostřeno k malé hostině. Sotva stačil něco pojíst, ozval se dusot kopit a princ poznal vězci princeznu z obrazu. Byla zahalena v černém plášti. Hledal jsem tě všude, zvolal Jaromír. Princezna neodpověděla a spěšně zmizela ve skalní soutěsce. Princ vyběhl za ní. Hledal dlouho, předlouho, ale marně. Netušil, že princezny jsou dvě, tak jako byly i dva obrazy. Když se už na pokraji sil dostal do skalního hradu, byl uvítán jediným sluhou. Ten prince dovedl za paní hradu princeznou, jejíž podobiznu tolik obdivoval. Když jí vyčetl, že mu ve skalní soutěžce beze slova zmizela, odpověděla vyhýbavě. Dobře věděla, že se setkal s její sestrou. Bylo mu to divné, ale už se nevyptával a řekl, jsem princ ze země lva. Mně říkají Milena, odpověděla princezna. Jaromír jí vyprávěl o obrazech, z nichž jeden viděl, a o tom, jak se do jejího portrétu zamiloval. Raději se vrať domů. Kdybys chtěl mou ruku, musel bys splnit tři úkoly. Vykonám, co poručíš, souhlasil Jaromír. Tak pojď, pravila princezna a odvedla ho na rozlehlou louku, kde se páslo veliké stádo ovcí. Jejich tisíc, jestli je všechny uhlídáš, splnil si první úkol. Jenom o jedno tě prosím, nežeň je do skal. Jaromír slíbil a jel se ovečky objíždět na koni, aby se ani jedna nezatoulala. Byl už večer, když se objevila princezna oděna v černý plášť a přehlížela stádo. Mileno, za chvíli zajde slunce za hory a ovce jsou všechny. Můžeš je přepočítat. Spanilá jestkyně však k Jaromírovu překvapení ani neodpověděla, otočila prudce koně a jednu z oveček od stáda odehnala. Princ se za nimi rozběhl. Ovečku záhy našel na výčnělku jedné skalní stěny. Když se k ní vyšplhal a zdálo se, že má vyhráno, zahlédl pojednou oslněvě třpitivý kámen. Byl to diamant. Zvedl jej, ale pak spatřil další. A tak zapomněl na celý svět a sbíral rozházené diamanty. Ani nespozoroval, že ho diamantová cestička zavedla do skalní soutěsky. Najednou se země zatřásla a skály se daly do pohybu. Lavina padajícího kamení Jaromíra málem pohřbila. V jednu chvíli tasil meč a přitiskl se ke skalní stěně. Ta se náhle rozestoupila
a princ splynul s chladným, šedým kamenem. Jen jeho meč zůstal opřen o skálu a z jejího nitra bylo slyšet tlukot lidského srdce. Po princi Jindřichovi pohltili diamantové skály i jeho bratra Jaromíra. Na královském dvoře v zemi lva se splašil Jaroslavův kůň. Princ Jaroslav pohlédl z okna a v zlé předtuše hledal meč svého bratra. Meč začal o dílce pozvolna rezivět. Jaroslav jej popadl a vyběhl na nádvoří uklidnit koně. Přiběhl i král a za ním královna. Jaromírovi se něco přihodilo, zvolal Jaroslav. Řekl mi to jeho meč, jako by zemřel

až jednou narazil na tábor kupců. Vítej, princi, zvolal nejstarší kupec. Pohleď, vezeme nejvzácnější dary pro princezny i pro prince. A také máme dobré rady na prodej. Koupíš? A jak si tak Jaroslava prohlíží, pojednou praví: my jsme se již jednou potkali. Prodal jsem ti, nemýlím-li se, sedlo a skvostný kabátec. Jaroslav pochopil, že si ho kupec plete s bratrem Jaromírem. Říkal jsi, že máš na prodej dobré rady. Nuže, dnes chci koupit ty rady. Víš, my kupci toho hodně vidíme i slyšíme, rozpovídal se ze široka stařec. Leckdy se vracíme na místa, kde už jsme jednou prodali. Ale tam je to najednou všechno docela jiné. I ptáme se, proč? Proč zemřel král, který od nás kdysi koupil dva krásné koně pro dvě krásné dcery? Utrápil se snad, když jedna z nich v hloupém rozmaru zahubila prince, který se o ní ucházel? Prý ji tehdy proklel. Nyní musí čekat, dokud někdo nesplní tři úkoly, které si rovněž za rozmaru vymyslela. Její sestra je hodná. Chce jí pomoci, ale prokletí, zdá se, je silnější než sesterská láska. Našli se odvážlivci, kteří se pokoušeli úkoly splnit a taky zbavit kletby. Skály se však za nimi jednou provždy zavřely. Vidíš, měl jsem za to, že jsi v nich zmizel i ty. Je to zvláštní. Kupec se zamyslel a pak už jen spíš pro sebe dodal: dva stejně krásné koně pro dvě stejně krásné dcery, podobné si jedna druhé jako obrázek. Jednu proklel a zemřel s teskem. Děkuji ti, kupče, tady je tvá odměna. Usmál se princ Jaroslav a hodil starci měšec. Pak pobídl koně a vyrazil směrem k diamantovým skalám. Tak jako Jaromír uviděl dívku na koni. Byla zahalena v černém plášti. Když se jí zeptal, kde má hledat princeznu z diamantových skal, mlčky se otočila a rozjela se do skalní soutěsky. Jaroslav vyrazil za ní, ale dlouho jí nepronásledoval. Na zemi zahlédl krásný diamant. Zvedl ho, chvilinku váhal a pak jim mrštil o skálu. V tu chvíli se objevil kůň a pes, s nimiž Jaromír kdysi vyjel na cesty. Kde máte asi pána? Pomyslel si a rozlížel se kolem. Objevil také meč, který si s Jaromírem doma vyměnil. A pak uslyšel tlukot lidských srdcí z nitra skal. Vyrušil ho však bekot malé ovečky. Byla na místě, kde ji před časem opustil princ Jaromír. Jaroslav vzal ovečku do náruče a vyšel ze skalní úžlabiny, aby ji na louce vrátil ke stádu. Jen to učinil, objevila se na koni sličná jestkyně. Vrátil ses mi, zvolala radostně, a ovcí je tisíc, ani jedna nechybí. První úkol si splnil. Byla to princezna Milena. Princ pochopil, že si její plete s bratrem Jaromírem. Nedal na sobě nic znát a přestože se princezna bránila, požádal ji o druhý úkol. Zítra musíš uhlídat stádo koní. Jaroslav se smíchem slíbil: taková maličkost, večer nebude chybět ani jeden. Ve skutečnosti mu však lehko nebylo. Věděl, že chceli zachránit oba bratry uvězněné v diamantových skalách i prokletou Mileninu sestru, nesmí nikomu prozradit své pravé jméno. Druhý den hned po ránu zašel za dcerami místního kováře poptat se na koně, které má hlídat. Dozvěděl se vše, co potřeboval. Večer pak princezně Mileně hrdě hlásil, že splnil i druhý úkol a že chce znát třetí, který ještě zbývá. Ráno osedl

0: Ty koně, řekla Milena. Budeme závodit, kdo dřív dosáhne nejvyššího skalního vrcholku. Jaroslav přikývl a šel znovu ke kováři. Zítra mě čeká poslední úkol. Nepřipadá mi těžký. Nevíš, kováři, jaká záludnost se v něm skrývá? Naposledy zmizel v diamantových skalách princ ze země lva, rozpovídal se váhavě kovář. Měl snad horšího koně než princezna? Nebo byl horší jezdec? Vyzvídal Jaroslav. Měl lepšího koně než máš ty. Na rovině ji předjel, ale ve skalách se pojednou objevila před ním. Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Prý měl zdejší král dvě dcery, dvojčata, namítl princ. Kovář sklonil hlavu. To si řekl ty, princi. Mohu-li ti radit, vzdej ten třetí úkol. Bané, kováři, zítra musím vyhrát. Ukovej mi podkovy, které neuklouznou na sebehlačím kameni a zakovej do každé z nich několik diamantů. Já musím přinutit skály, aby vydali, co jim nepatří. Za Úsvitu byli připraveni, jak princezna Milena, tak princ Jaroslav, běžet s větrem o závod. Ještě než vyjedeme, Mileno, rád bych vám vyřídil vzkaz. Je od bratra Jaromíra a je to prsten. Navlékněte si ho, prosím, a nestraťte, řekl udivené princezně. Tam nahoře ve skalách bude dobré vědět, která z vás je která.
1: Jak to, která je která?
0: Tvářila se Milena nechápavě. Teď už ti to mohu říci. Nejsem Jaromír, ale Jaroslav a přijel jsem si pro své bratry. Až je vysvobodím, chtěl bych, abyste byli všichni šťastní. I tvoje sestra, která má jejich osud na svědomí.
1: Milena řekla smutně, stejně nevyhraješ.
0: Otočila koně a vyrazila ke skalám. Jaroslav za ní. Jiskry létaly od diamantových podkov jeho koně, který se pohyboval po skalách jako kamzík. Princ dosáhl vrcholu skály těsně před princeznou. Chvíli na sebe mlčky hleděli, udýchaní a rozechvělí. Třetí úkol byl splněn. Pak Jaroslav tasil Jaromírův meč a vstyčil ho k obloze. V tu chvíli se skály zachvěly, s hlomozem se otevřely a vydali své zajatce. Prince Jaromíra, kterému padla do náruče Milena, i prince Jindřicha, jenž objal princeznu z diamantových skal, zbavenou svého prokletí. Když skončilo všeobecné objímání, vybídl Jaroslav oba zamilované páry k rychlému návratu domů do země lva. Už se těšil na královské rodiče, ale co ho nejvíc pohánělo, byla děvčata z podhradí, která, jak říkával, jsou často mnohem půvabnější a zábavnější než leckterá princezna. A jeho bratři? Ti šťastně žili se svými princeznami a pokud nezemřeli, žijí dodnes.
2: Stříbrný a ryšavec. Jsou místa na světě, kde jakby den co den byla jen neděle, kde všecko v krajině čistotně prostřeno a v tiché rovnováze nebíčko i zem, kde šeptem chodí voda a šeptem ptačí křik. Takže kdo o nich, o těch místech ví, jako by našel poklad. Má kam se utéci, když chce být chvíli sám, ať s radostí či s žalem. A nemyslete, místa jsou to obyčejná, pražádný přepich ani div. Třeba jen dlouhatánská louka, od kraje do kraje huňatý trávníček a za ní modrý les vzpřímený v pozoru, jak bys ho vystříhal z bledého obzoru. A ještě v polistoch a ještě uprostřed v té husté zeleni tři statné javory, košaté, vysoké, skoro až do nebe, v nichž vrže povětří a starodávné dřevo. Verunka od tůně, opřená o prostřední kmen, sedí a dívá se nahoru do korun. A všecko tohle ví. Však je tu s ovcemi 7x do týdne a zná tu každý list a každé sté bílko a každé hlesnutí. Takže jí do zpěvu. A proto zpívá si, že přes knížecí pole křídílka na ruby lítly v bílém kole dva černí holuby. Je světlé odpoledne, třistatné javory kývají hlavama a tráva jako samet a zvonky ovečkám cinkají na krku. Bělino, kam pak běžíš? Resko, pojď nazpátek. Všecko tak pokojné, že se až klíží oči. Když v tom se Verunka vymrští od stromu a sukně rovná si a vlasy češe si teplýma prstama, protože od lesa blíží se kalupem dva grošovaní koně. Verunka popoběhne k ovečkám, aby ji chránili. A už jí kopyta bubnují za zády a jeden ze dvou jezdců, krásný a nastrojený, jak byl na svatbu, hlasitě směje se a seskakuje z koně. Tomáši, podívej, takovou pastýřku nenajdeš v půlce světa. Verunku polil nach. A trochu couvá, hlavu skloněnou, a trochu klopítá u poplašené ovce. Na mou duši milosti, volá ten druhý. A oba smějí se. A chudák pastýřka prubuje v rozpacích hlubokou poklonu, neboť jí napadlo, že je to povinnost, že možná stojí před knížetem pánem. Oči máš jako studánky, však stádo jako nic. Bere ji za ruku ten mladý krásný pán. A ona ucukne a o krok couvá k louce. Nejsme bohatí, pane. Jsi ze vsi? Ano, milosti. Verunka od tůně. Otec je vysloužilý voják. Maminka umřela.
3: Voják? Kníže se rozkřičí na pole na lesy. To slyším rád. To zažil slávu neboštíka otce.
2: Ano, pane. Verunka skoro šeptá, jakoby strachy, že je to jen sen. Jak by se bála něčím poplašit tuhle tu vzácnou chvíli.
3: Měl štěstí. Můj otec byl nejudatnější ze všech. Volá kníže pán a všecko na něm hraje čistotnými barvami. Zlacený kabát, péro na klobouku, ostruhy.
2: Verunka zavře oči, jako by ji bolely.
3: Neboj se, budu po něm. Knížectví naše malé, ale neleknem se nikoho. Však to, co nevidět, kde komu ukážeme.
2: Verunka mlčí. Neví, co má říct. A kníže už jde zpátky ke koním a Tomáš vedle něj. Kopyta zas už tenoulince hřmí a pastýřka se modlí. Jen ještě chvíli, ještě chviličku, aspoň pár vteřin, ať to ještě trvá.
3: No, však se znovu uvidíme. Až bude boj konec, přijdu se zas podívat.
2: A muži v jeden ráz vyskočí do sedla, blejskne se řemení a rozprší se zem.
3: A jestli budeš pořád takhle hezká, třeba tě pozvu i k nám na zámek.
2: Verunka se chce usmát, ale nemůže. A taky ráda by pár kroků běžela, však všecko nadarmo. Střevíce v trávničku jsou jako ze železa. Budete se bít? A proč, pane? Plavý kůň pod pánem jakoby tancoval.
3: A Tomáš směje se a vrtí hlavou sem a tam. Můj bože, pastýřko, protože neumím prohrávat,
2: křičí pan kníže. A z lesa ozvěnou běží to lukama, jak dlouhá tichá pošta.
3: Mně ještě nikdy nikdo neporazil, rozumíš? Ve střelbě, v šermu, ani v zápase. A taky se to nikomu nepodaří.
2: Durdí se mladý pán a jak by probudil nebe i krajinu. Javory hučí jako varhana a ptáci zvedli se jak popelavý mrak a voda pod splavem jak by se převrátila na bok. Může se vám něco stát? Hlesne Verunka. Můžou vás poranit. Můj otec... Ale pod mladým pánem zdvih se plavý kůň, stoupl si na zadní a hrabe kopyty. Pastýřka ustoupí zlekaně ke stromům a řídké stádo srazí hebké hlavy. Jestliže poraní, přijdeš mě ošetřovat. Platí? Směje se kníže pán a sluha Tomáš s ním a Verunka jen kývá. Slibuješ? Ano, pane. Dobrá, beru tě za slovo. A v jedné vteřině pohne se všecka zem, kopyta bubnujou a poprchává tráva. Buď s Bohem, Verunko! Volá pán zdaleka. A volá širý kraj. A volá modrý les. A sama pastýřka kousíček utíká a mává nad hlavou oběma rukama a zvonky cinkají a ve třech javorech zas ticho jako v chrámu. Byla to všecko pravda? Verunka chodí dvorem jako bez duše a všecko si to stokrát znova opakuje. Trysk koní, zlato, ostruhy a smích. Pro pána už je to pár dní. A kníže páný stojí pořád před očima, hezký a vlídný, jak by jí ho kdo namaloval přímo do srdce. Co ještě nejdeš? Volá otec z přístěnku. A Verunka se lekne, že ho rozlobí, že bude křičet jako tehdy, když se uřícená vrátila a vyprávěla o knížeti pánu. Ač je tak mírný, ač chudák táhne tu svou zmrzačenou nohu od rána do noci po celé vesnici a ani nezastýská. Už jdu, volá, co může, a už zahání všechny své vzpomínky a už poklízí dvorek i chalupu, aby si na pastvě nemohla vyčítat, že otci zbylo příliš mnoho práce. Je slyšet housata, jak klovou do vrátek, je slyšet kohouty a sem tam hodiny, jak rovně ten se jdou, i dům, i celá ves, jak by si šeptem povídali dokola svůj tichý dávný příběh. Verunko, tatínek stojí na prahu, v očích dva titěrné třaslavé ohničky a křehce laskavě ji bere za ruku a vede na zápraží. Nemysli na toho panáčka, je jiný, urozený a my patříme sem, k tůni a ke slepicím. Jsme doma tady ve vsi. Verunka opře hlavu o přítulné rameno. Tatínku, mluvil se mnou tak hezky, jen co prý skončí vojna. S otcem to škubne, jak by zaburácel hrom. A ruku vyvlíkne a kulhá ze schodů, nehybnou chromou nohu za sebou jak balvan. Jo, zase vojna. Jako otec pán, kasat se, troufat si. Je to v nich od malička jako prokletí. Po dvoře letí lističko a prach. Verunka zkusí všecko honem udobřit. Říkal, že ještě nikdy s nikým neprohrál. A co? Křičí otec, smutně pokřivený u husí. Ať chodí na lov, ať si vytrubuje turnaje a do těch vážných her netahá obyčejný lidi. Verunka svěsí hlavu. Já už musím jít. A běží přes dvorek k ovcím a k plachetce, ve které nosí seno. Pohladí cestou otce jen tak přes rukáv, jen jak by šeptala, aby se nezlobil. A sahá na spaměť do teplých kožíšků, co se k ní tlačí z šera. V tom, co si rachotem zabuší na vrata. Je otevřeno! Ohlídne se Verunka a celá zatrne, když klika povolí a na dvůr vhrnou se dva tlustí zbrojnoši, mundury ke krku a pod řemenem šavly. Housata utíkají do všech čtyř stran světa. Tak co je s tebou? Ty jsi neslyšel? Otec, šrám slunce pod krkem, se nemotorně vzpřímí. Neslyšel. Co má být? Pán volá všecky muže okamžitě do zbraně. Ten menší kopne do peříčka, co se kutálelo od plotu, a máchne rukama, jako by odháněl vosy. Seber si, co kde máš, a alou na náves. Já? Dívka se pustí o hrazení u chlívku a křížem přes dvůr rozběhne se k ním. Copak to nevidíte? V poslední vojně skoro přišel o nohu.
3: Platí to pro všechny.
2: Větší se napřáhne a hrubě tlačí ji ke chlívkům naspátek. O žádných výjimkách v listině ani slovo. Je slyšet hodiny, jak bijí skrz chodbu. Slunce je vysoko. A otec kulhavě pohne se ke vratům a ohlídne se po ní. Budeš na všecko sama. Tak to opatruj. A ti dva v mundurech vedou ho skrz vrata. Jde mezi nimi útlý, klopítavý. A sotva stačí jim. Vezmi si aspoň kabát, volá ještě Verunka. Ale už nadarmo, už na nic neslyší. A ona prostřed dvora, skrz tisíc slziček, vzpomene najednou na pana knížete, jak tančí na koni, jak mává přes luka a vrtí hlavou, jak by nebyla s to uvěřit, že je to všecko pravda. Z chalupy u Tůně je na knížecí zámek daleko. Verunka tady nikdy nebyla. A tak jen uhranutě hledí na ten přenádherný div. Hranaté mocné věže strmí k výsostem. Tři brány do kořán a schody dlouhaté vedou snad do nebe. A nad vším prápory, černé a červené, a všecka nádvoří, kolik jich zámek má, bez konce plná lidí. Dupou a hrnou se do těsných rovných řad a mašírují křížem od podloubí k podloubí. Všichni v těch mundurech, upnutých ke krku, všichni v tom zamlklém a přísném pozoru, ten s šavlí, flintičkou, ten s křikem, hřímajícím po hradbách, div nedrobí se kámen. Verunka marně bloudí sem a tam. A marně klaní se a marně vyptává. Jeden je jako druhý, smějí se, spěchají a sem se nemíchej a přijď až po vojně. A pak se najednou houf kouskem rozdrobí a někde na blízku, kam skoro nevidět, ozve se s kulinkou uctivý mírný hlas. Tam uvrat milosti. Nějaká holka přišla za vámi. A pod Verunkou zachvěje se zem a když se ohlídne, stojí tu kníže pán, mladý a krásný jako poprvé a smějí se mu překvapené oči.
3: Copak? Máme moc málo času, krasavičko.
2: Já vím, jdu kvůli otci milosti. Je raněný, ještě z poslední vojny. Pán dneska nemá zlatý kabát, ani klobouček. Je jako ostatní, upnutý ke krku, jen křížem přes prsa červeno-černou šerpu.
3: A co? Chtěl by se snad jen dívat? Teď potřebujem kde kterého vojáka.
2: On ale sotva chodí.
3: Neboj se, mužským je teď líp v poli, nežli za pecí.
2: A kníže otáčí se k Tomášovi, co se z nenadání objevil, a na čele má droboulinké mračno.
3: Který pak je to?
2: Matěj od Tůně. A kníže mávne rukou, až to bliskotavě zasviští. A Tomáš utíká někam až k první bráně. Kníže pán vezme vesničanku za ruku.
3: Radost z tvé návštěvy mít asi nebude. Muži jsou děvče pyšní.
2: Verunka skloní hlavu, okrapíte kníž. Nechci vás rozlobit, ale se o něj bojím. Sotva se pajdá po obci i po dvoře a... Však nedomluví. Houfem si razí cestu Tomáš a s ním tatínek, schrbený, zamračený, jak zatěžko mu projít s chromou nohou.
3: Vojáku, volá rozesmátý kníže pán, přišla tvá dcera. Že prý na službu už nestačíš, že tě mám škrtnout z knížecího vojska.
2: Tatínek stojí, hledí veliteli do očí a ani nezamžiká, ač se nad zámeckým cimbuřím rozsvěcí plné slunce.
3: Ty přece víš už, co je vojančina, co je to dobrá bitva. Řekni sám.
2: Utichá zástup. Slyšet jen prápory, jak s pleskotem se škubou na krakorcích střech a sem tam holinky, jak dupou v konci dvora.
3: Vím, pane.
2: Tatínek srazil chromou nohu ke zdravé a mluví tiše, jak by zmohla ho i řeč.
3: Spousta mrtvých. Spousta mrzáků. Jako jsem já. A spousta sirotků a vdov.
2: Mlč, sykne Tomáš. A jen potrhne ho za ruku. Však otec jak by neviděl a neslyšel.
3: A proč to všechno? Pro kus krajiny? Nebo pro uraženou čest?
2: Icho! Vzpřímený kníže zbrunátnil až klímečku.
3: Už ani slovo!
2: Verunka zlekle udiveně hledí na tu krásnou tvář a cítí zemi, jak se pod ní třese.
3: Měl by se vstydět takhle mluvit před dcerou. Boj je věc mužů. Bojovat a vítězit.
2: Kníže ti skoro přeskakuje hlas. A houf se rozšuměl hrubě a hrozivě, jak by mu přizvukoval.
3: Ne, vzácný pane.
2: Otec zdvih hlavu, pozlacenou od slunce.
3: Já už nechci bojovat. Já nechci vítězit. Mám toho na celý svůj život.
2: Teď už je ticho, že slyšet jen dech. A ptáky v podsebitích. A vítr na šancích. A kníže vykřikne.
3: Tak půjdeš do vězení. A budeš tam tak dlouho, dokud se nedočkáš mé první porážky.
2: Verunka poklekne na obě kolena. Jasnosti, prosím vás. Však kníže na nic nedbá. Ohledne se ke strážím a tvář jak z mramoru poručí.
3: Odveďte ho.
2: Verunka skloní hlavu. Pro slzy nic nevidět. A když jí po chvíli někdo, snad kníže pán, pomáhá na nohy, spatří jenom to slunce roztříštěné na kusy, cítí je ve tváři, jak strašně horce žhne, i houf, i zámek, jako by se ztratil.
3: Náladu mezi vojáky mi kazit nebude. Ty se zas ukaž, rád tě uvidím. Ale tvůj otec nevrátí se dřív, dokud mě neuvidí prohrát.
2: Dívka to všechno slyší, jak by Bůh ví odkud zdaleka. Možná i kývá, možná ne. Ach bože, co teď na tom, točí se s ní svět a všecko v ní si přeje být už sama.
3: Pak bude volný, to ti slibuju.
2: Verunka mlčí. Jen tak stěžka pokrčí se k pokloně, jen tak se nahrbí a už jde nazpátek. Vrážejí do ní lidi, výkřiky a zdi, všecko je jedno. Jedno, kolik bran, zda první, druhá, třetí nebo desátá, jedno, kolik je schodů, couvajících spod zámčí. Verunka jde a jde a za ní pošept mu pomalu po špičkách veliký zdejší smutek. Kam jinam utíkat, než ke třem javorům, než do luk jako stůl, k ovcím a ke stohu, k běhu té vodičce, když člověk náhle na všecko tak sám a na světě mu ousko. Verunka postává uprostřed roviny, třistatné stromy sní. Hladí je po kůře, až dlaně do ruda, tiskne se ke kmenům a oči zavřené, nemůže uvěřit, že ještě před pár dny byla zde tolik šťastná. Tady jsme stáli. Tady vzal mě za ruku. A teď, kdybych si oči vyplakala, všecko je nadarmo. Ovce jí olizují ruce, něžně jí trkají měkkýma hlavama. A vítr obchází v obšírném táhlém kole a ten se hvízdá si do kroku, do skoku. Pro pána, bude mu tam zima v noci na kamenné podlaze. A pastýřka se rozutíká široširým paloukem, jako by prchala i úzkosti, i žalu. Jenomže kam a ke komu? Verunka svěsí ruce, zastaví se v útěku a celá bez moci a celá bez rady, vykřikne nahlas na dlouhatou pláň: prokletá vojna! A pak, už po šeptmu, už jen tak pro sebe, polkne pár horkých slz. Co si jen počnu? To snad bych raději nebyla na světě. Sotva to slyšet. Ale v té vteřině strhne se divný hluk. Z pole se obloukem zvedá houf černých vran a obří koruny staletých javorů se temně zmítají zlověstným hukotem, jenž čím dál vyšší, čím dál útlejší, až náhle mění se v tichonkou muziku, vysokou, houslovou. Div nezabolí srdce. Tak nemluv, dceruško. Rouhat se nesmíš. Verunka zůstane jak z kamene. Můj bože, kdo to mluví? Hlas je to velebný a přísný. A jak by nesl se od někud z vysoka, z vrcholků tmoucích stromů. Kdo je to? Zvedne hlavu k nebesům. Já, tvoje matka, Verunko. A dívka couvá pospátku a hmatá rukama do teploučkého prázdna. Ty přece nejsi dávno na světě. A proč bych nebyla? Mrtví jsou s živýma i dlouho po smrti. Žiju teď v tomto starém dobrém stromě. Maminko. Verunka popoběhne k prostřednímu z javorů a dlouze hladí ho po rozprýskané kůře. Ach, proto je mi tady nejlíp na světě. Strom chvěje se jak živý. A dcera hledí do svátostné tmy. A všecka tíha, všecko trápení, jak by z ní uplývalo do snítek a do listí, co jich v té boží klenbě. Zde v říši stromů ticho víc než řeč. Už jsem se bála, že mi upřeno tě oslovit. Ale tvé slzy obměkčily i ten starý strom. Nezoufej, dceruško. Slova jsou zřetelná a čistá, každé jak stokrát obrácený list. A co mám dělat? Já půjdu třeba na sám konec světa, jen ať se tatínek z těch panských sklepů vrátí. Ta hudba pořád zní, ten tenký, sladký zvuk, co krouží po patrech. A vítr po špičkách obchází dokola, jako by zvědavý, co si to povídá nebožka matka s dcerou. Proč na kraj světa? Jdi jen po vesnicích v okolí a hledej toho, kdo má hlavu zlatou, jako by mu hořela. Zrzavou hlavu? Půl zlatou a půl šarlatovou. Ten ti pomůže. Hlas, jak by slábnul, ale ta muzička je čím dál silnější. Maminko, počkej, ty ho znáš? Jednou šel kolem, zpíval si a všecko zlé mu utíkalo z cesty. Někde kus odtud cinká ovčí zvon a chudák Verunka už sotva rozumí a tak se pohne na krok na dva od stromu a oči v nebi, křičí zlekaná, že se jí matka ztrácí. Maminko, já ho najdu. Jestli co zmůže, to víš, kníže pán, ten velikou má moc. A je tak hezký, kdybys ho jen viděla. Jdi, já už musím spát. Maminčin hlas jak pírko. A z krásné muziky zbyl zas už jen ten šum, tlumený, táhlý, a kde si na poli klesají obloukem do oraniště vrány. Maminko, volá dcera, ale najisto už zbůh darma. Všecko je jako předtím. mlčenlivé, nehnuté. Stromy se přitiskly, tři hlavy u sebe. Ovce se po jedné loudají k domovu. A jak se ohlížejí po své pastýřce, zvonky jim pokradmu tu a tam uklinknou, jak by se báli rušit svaté ticho. A jejich paní rozejde se za nimi a myslí na ráno, na dlouhou cestu za neznámým člověkem, kterému všecko zlé utíká samo z cesty. Jedna ves je dlouhá, druhé jenom kus, přes třetí jde strouha, přes čtvrtou sto hus. Verunka šlape kamnitou pěšinou a tiše špitá si tuhletu říkačku, aby ji lehčeji, aby ji přešel stesk. Protože na šesteronávsích nebylo nikde nic. Všude jen po troškách děti a stařenky, tu a tam paň máma, tu a tam bludný pes. Darmo se rozhlížet, darmo se poptávat. Všude jen dlouhé ticho. A už je k večeru. A nohy sotva jdou. Verunka mračí se na sedmou vesnici, co před ní do kořán. A hledá ryneček, kde by si aspoň sedla. Jde podél potoka a slyší zpěv a křik. Takže se nadýchne a honem zrychlí krok. Jenomže nakrátko zbytečné těšení, nějací kejklíři, starý a mladíček, na nízkém pódiu pár kroků před farou kroutí se, tancují a kolem dokola na holém trávníku sedí pár babiček a holek v zástěrách a řídce tleskají té chudé taškařici. Verunka usedne na kámen pod břízou. Kdo je to? Naklání se k ženským před sebou. Kdo by, komedianti? A chudák Verunka dívá se s námahou na ty dva v čepicích, bílých jak od vápna, jak trojčí, šaškujou. A sotva slyší je, neb samou únavou už se jí zavírají oči. Paň maminky, krásné pany, posaďte se z dobré strany. Nastražte svá hebká ouška. Teďka přijde velká zkouška. Ten starý křičí, jak by Verunku chtěl probudit. A oba svlékají se z malovaných kabátů a ten se bubnují. Teď bude velký zápas. Verunku objala plyšová dřímota. Takže už nevidí ty dva, jak chytli se a jak se smekají po prknech sem a tam. Jak proplétají ruce a zadržují dech, jak každý na chvilku dole i nahoře, až ženské vstávají a napřehují ruce. Až teprv hlučný potlesk, až teprv volání a rána na buben je hurtem proberou. Verunka udiveně civí na prostředek vsi a na starého kejklíře, jak zvedá mladému pravici nad hlavu a volá: zde je vítěz! Honem si promne oči a vidí starého čarovat za zády. Čáry máry, kosti kůže, královnou všech květů růže. A tomu mladému podává poupátko, jak zrovna ulomené skeře. Mladík se klaní a jde pomaloučku z pódia a hledí pozorně po ženských, po panách, až náhle překročí pár nohou pod sebou a můj ty božinku, jde rovnou k Verunce a dává jí tu růži. Pastýřka vstane, studem ztratí řeč a tak jen stojí, dívají se na sebe. A starý volá na mladého z pódia, aby už šel, aby tam nestratil hlavu. Takže ten zahanben se honem otočí a honem utíká naspátek za přítelem. Panenky a krásné paní, přejeme vám sladké spaní. A muži klaní se, paninky tleskají a starý strhne si tu bílou čepici. Loučí se s vámi stříbrňák, hlavička jako mlíko, a prstem ukáže na toho druhého a po něm ryšavec, hlavinka, samá res. A taky mladíček strhne si čepici a milá Verunka vykřikne leknutím. Návsí, jak lampion, zlatě se zaskvěje, ohnivě plavá hříva. Kvaltem se rozutíká k pódiu. Však všecko kolem ní najednou zatrne. Ženské i kejklíři, i okna na návsi točí se doširak uličce pod farou, odkud se vyřítil na sivých kobylách houf ozbrojených jezdců. V kamení tu a tam svitne to jiskřičkou. A první z dragounů zarazí u břízy a rukou míří na kejklířské hlavy. Hej, vy dva, co jste zač? Zde všichni pořádní muští a chasníci už dávno patří knížecímu vojsku. Stříbrňák pokrčí zdatnými rameny. Jenže my nejsme zdejší, jsme z jižní země vašnosti. Žonglujem, zápasíme, umíme různé kousky. Dragoun se ohlídne po vlastní družině. Dobrá, dobrá, tak byste mohli aspoň rozveselit vojáky. Ať jste tu k něčemu, když celá země přichystána k boji. Ryšavý mladíček se křivě usměje. To můžem, pane, když to dokážeme. Přijdeme třeba zítra. A koně v kolečku šejdrují naspátek a jezdci tisknou je lesklýma nohama, jezdecká švadrona vyrazí přes náves a mizí v chalupách, znenáhla jako přišla. Ženské se rozcházejí k domovu. A prostřed pódia, už dávno pustého, stojí, jak před chvílí, když dal jí poupátko, ryšavec s Verunkou a hledí na sebe, jak by se dávno znali. Ač oba řekli teprve pár vět. Jak tě to napadlo, že bych ti mohl pomoct, říká ryšavec. A má ji v očích celou jako v zrcadle. Já umím jen pár triků a pár legrácek. Jsme jenom kejklíři, dneska jsme tady, zítra tam. Já, dívka polkne zajíkavou lež. Mně se o tobě zdálo. O mně? Takový zvláštní sen. Bylo to u tří javorů. Šel jsi a zpíval jsi. A všecko zlé ti utíkalo z cesty. Co to povídáš? Směje se ryšavec. Ano, ty javory v té krásné rovině, na ty se pamatuju. Ale že všecko zlé přede mnou utíkalo, to jsi mě s někým spletla. Verunka vezme ryšavého za ruku. Mám hroznou úzkost. Zavřeli mi tatínka. A chlapec zvážní. A už se na nic neptá, už se nesměje. Vezme ji kolem ramen a míří spolu za šeravou ves, k stavidlu, k pastoušce, kde v mlze vztyčen sám komediánský vůz a nad ním první hvězdy.
3: Pojď, všecko mi to povíš. Pán Bůh ví. Třeba ten sen bude mít jednou pravdu.
2: A den je u konce. Vznesl se noční pták, jenž kousek za nimi putuje sem a tam, jako by křižoval pomlklou krajinu prchavým černým křížem. Byla to Tomášova zásluha, že se Verunka na druhý den dostala na zámecké nádvoří, kde Stříbrňák a ryšavec schystali střeštěnou kejklířskou drachtaci pro nedočkavé vojsko. Tedy Tomášova a pana knížete. Ten z dálky usměvavě přikývl a jak šla kolem něj až do poslední z nekonečných řad, na malý okamžik podržel její ruku. Tobě se u nás nějak líbí, pastýřko. A díky bohu neviděl, jak celá zčervenala.
3: Velevážení mužové, rekové a bohatýři, představuju vám našeho medvěda. Od hlavy k patě měří 177 cm a od paty ku hlavě ku podivu stejně.
2: Hromuje na pódiu Stříbrňák a vojáci se v prvních řadách smějí.
3: To se moc nevytáh, a kolik váží drobeček?
2: A starý vede po stupíncích za pazouru medvěda, jenž těžkopádně kývá hlavou sem a tam a hlučně dupe v potácivém kruhu.
3: Je to rozený zápasník. Ještě nikdy nikdo ho nepoložil na lopatky. Třeba žádný nemá, volá někdo z řídké tmy. Však vojáci už tleskají
2: a Stříbrňák se přehluboko klaní a bere huňáče s námahou za tlapu a zvedá mu ji nad chlupatou hlavu.
3: Ale je možné, že mezi vámi, udatnými vojáky, najde se někdo, kdo to dokáže. Hlaste se, Kdo ho zdolá, získá 10 dolarů.
2: Knížecí dvůr se třpití, měsíční světelnost lije se po hradbách a hvězd je plno, jak by se taky zběhly ke kejklířské parádě, co se tu zrovna chystá. Teď však je ticho. Vojenské řady zmlkly napětím. Jen to tak temně šumí od lavice k lavici a stříbrňák se na pódiu točí do všech stran a marně čeká, kdo se první ozve.
3: Nikdo? Že by se mezi tolika statečnými nenašel jediný, kdo by si troufal na tu statnou šelmu?
2: Stříbrňák vodí huňatého dokola a vrtí sivou hlavou.
3: To není možné, tohle bych od vojáků nečekal.
2: Pár vteřin je ticho a náhle někdo vstává. Bože, sám kníže pán. A sotva krotí rozlobený hlas.
3: Mírně se, komediante, tvá slova znějí jako urážka.
2: Stříbrňák rozpřahuje ruce, hlavu na prsou.
3: Odpusťte, pane, ale já se s tvým medvědem rád utkám.
2: Ostře ho překřikne pobledlý kníže pán a už se protlačil hubenou uličkou a míří k nízkým schodům. Kde co se rozezní křikem a jásotem. Vojáci tleskají čepice nad hlavou a sem tam zadupou a sem tam vstávají. Bravo, ať je velitel! A stříbrňák se hrbí k přičinlivé pokloně a už pomáhá knížeti z kabátu a už zved pravačku temného zvířete a pán a huňatec si podávají ruce. Stříbrňák bubnuje na 3x na buben. A někde v poschodí na zámku jíkl zvon. A pana Verunka v poslední lavici sáhla si bez děky k očím a k bledým rtům, jak by se znamenala křížkem. Soupeři zvedli paže, nahrbili ramena a už se obcházejí, krouží a už se na chvíli objali rukama, kníže pán Bělostnou a šelma samej chlup, už cpou se proti sobě, už jeden druhého popadl za krkem a hrubě tlačí ho k dřevěné tvrdé zemi. Medvěd je útočný a míří na nohy. Však kníže uniká dozadu, do strany. Vojáci jásají a hučí jako les a kníže věší se na tlapu medvěda a už táhne ho vší silou do kleku. Dobře, výborně, výsosti, kývají vojáci, leč medvěd smíkne se po holé podlaze a uhne do boku. Zase už napřímen, zase už na nohou. Kníže je mrštný, rychlý. Však zvíře těžké jako cent má nohy obratné, že bys to sotva čekal. Teď se šelma cukla kliky hákem doprava, popadla knížete ze zadu u pasu. Pozor, pane, couvněte! Vyskočil v první řadě Tomáš, ruce rozpřažené před sebou, protože medvěd hrábl protivníku po nohou a hlavou tlačí ho do břicha, do prsou, aby ho pozvedl, aby ho odtrhl od sukovaté země. Dvě první řady vstaly leknutím. Darmo je další táhnou za rukávy naspátek. Vše náhle stichá udivenou úzkostí, neboť je zle. Kníže ti kloužou nohy, darmo napíná se na špičkách, teď už je nad zemí, už máchá rukama, ještě to zkusí padnout na lokty a na břicho, ještě se vzepře, vyšponuje. Ale nadarmo. Zvíře mu z ničeho nic úskočí a škubem strhne ho přes nohu na záda. A jak ho dlouze stiská, stříbrňák počítá od 1 do 10. Verunka slzy na krajíčku hledí po druhých. Stišení vstávají a zaraženě pozorují knížete, jak houfem couvá zpátky na své místo.
3: No co? Žádné neštěstí.
2: Pán obrací se bledý ke svým vojákům.
3: Medvěd je silnější. Však z lidí na mě nevyzraje nikdo. Vojáci jakoby je probudil. Volají, mávají a všichni hrnou se ke svému pánovi, aby mu byli v těžké chvíli blízko. Ano, jsme s tebou, pane, sláva knížeti. A zas už smějí se a zas už tleskají, že není slyšet slovo.
2: V tu chvíli se však ozve na pódiu stříbrňák.
4: Odpusťte, pane, nerad bych vás klamal. Tenhle náš medvěd,
2: ukáže na huňáče před sebou,
4: je vlastně člověk. Jmenuje se Ryšavec. Dělá nám medvěda, to víte, naživýho. Kde pak bychom vzali?
2: Ticho je dvakrát těžší nežli před chvílí. Až kníže napřáhne pravičku do vzduchu a jeho vznešený spanilý obličej jakoby přetěla brunátná, zlostná jizva.
3: Moc poctivé to není. Takže se sbírejte, ať už vás nevidím. Pro tyhle kejkle není tady místo.
2: A prudce rozejde se lavicemi dozadu a kývá na pozdrav hučícím vojákům, co křičí souhlasem a pěsti zaťaté hrozí těm dvěma vpředu.
3: Správně, mažte si domů, kašpaři!
2: Verunka, oči nad zástupy, hledá ryšavce. Zahlídne jenom hlavu. Rezavě blejskne to pod nízkým klenutím a hřmotná ramena v medvědím kožiše smeknou se první branou.
3: Viděla jsi mě prohrát!
2: Verunkou škubne úlek. Pan kníže stojí před ní. Ledově usmívá se spod přísného obočí a hlavu vzpřímenou bere jí kolem ramen.
3: Škoda, ale se neboj, umím držet slovo. Od 8. po ránu bude tvůj otec zase na svobodě.
2: Děkuji, milosti. Verunka pokleká, zalknuta vděčností, však pán ji rázem zase zdvihne k sobě.
3: My vyjdem do boje. Zítra už nepůjde o 10 tolarů. Zítra už půjde o hranice země.
2: Vojáci kolem skameněli v pozoru. A kníže přehlíží ty tiché zástupy. A jeho sličná tvář, jak by se rozžala v měsíčním liáčku pýchou a šťastným vzdorem. Najít komediánský vůz nebylo tak lehké. Kejklíři, uražení a ponížení nadávkami a hrozbami vojáků chtěli co nejdál od zámeckých bran. A od nevděku knížete, jenž neuměl jim odpustit, že prohrál. Jenomže radost Verunčina byla větší, nežli všecky věže na zámku. Běžela před ní od aleje k aleji, od lesa k bažině, od kaple ke mlejnu a jakoby jí na krok rozsvěcela tmu a dobrou hvězdou znamenala cestu.
3: Ryšavče!
2: Volá celá šťastná, když je dostihne až v údolí a honem objímá dobrého mládence a děkuje mu z horoucího srdce.
3: Ale prosím tě, zmateně ošívá se ryšavec, i když se nebrání. V tom dívčím obětí mu hedvábně jak v nebi. Samotnému mi to udělalo radost, že jsem toho tvého krasavečka vyřídil.
2: Není můj, vyhrkne Verunka a trochu odstoupí. Snad, aby si ho, jak se patří, prohlédla, neboť v tom šedavě stříbrném soumraku zdá se jí krásnější než všecka knížata světa. Musíš přijít k nám, zítra nebo pozítří, aby ti táta aspoň poděkoval. Mladík se ohlédne po okně ve voze. Vidět tam stříbrňáka, jak si rozsvítil a jak si sedá ke skrytému stolu. Já nevím, stříbrňák chce domů, musíme ještě s koňma dát je okovat a taky spravit zadní kolo. To stihnem za zítřek, takže tak na pozítří k polednímu pohneme se pryč.
3: Verunka svěsí hlavu a náhle zalije ji smutek jako podolanský vodopád, kam chodila se koupat jako dítě.
2: Ryšavec vezme ji spolehka za ruku. Nezlob se.
3: Zlobím, řekne Verunka. Ač to říct nechtěla a honem ustupuje do lítostné tmy.
2: Co se dá dělat? Hlesne. Já ti ještě jednou děkuju. A už se rozbíhá pozadu naspátek a všecko kolem, vůz i údolí i ryšavec, rozpijou se jí v šaru. Chlapec ji dohoní až v ohbí silnice. Vezme ji zezadu za paže, za ruce a na vteřinku přitiskne ji k sobě.
3: Pozítří ráno ještě zaběhnu k třem javorům.
2: A Verunka se na to tata otočí a tvář jí zazlátne, jako by náhle nabil v nebi měsíc.
3: Slibuješ?
2: A jak ryšavec kývá, celá se usmátá, vytáhne na špičky a štipkou políbí ho.
3: Verunko,
2: vydechne úlekem mládenec. Však ta už utíká přes mes a přes pole, přes úvoz, přes mostek a vlasy za ní vlají plavým pomateným překotem, jako by je po jednom bral vítr. Noc prchla jako voda. A ráno už zas na chalupě blídno jako dřív. Tatínek vrátil se z panského vězení a s ním i dobrá vůle, kde co zotvírat a probudit. Husy a slepice vylítly přes dvorek, pes škubal provazem a přes zeď tekl temně fialový bes. Den jakoby si tiše pochvaloval s povětřím, že Matěj od tůně je zase zpátky doma. Jenže kde zase je? Verunka rozhlíží se od zápraží po plotech a v duchu durdí se, že než by poseděl, otec se vleče s chromou nohou po vsi. Ač darmé zlobení a darmý kradmý hněv. Stačí si vzpomenout, že se jen jednou vyspí a bude s ryšavcem pod třemi javory na svojí první schůzce. Verunko! Otec křičí přes půl vsi, až to v ní hrubě hrkne. Slyšela jsi zvony? Zvonili v Hedvicích, na Brodku, v Těšíně. Strašlivé neštěstí. Neštěstí? Dcera mu kváltem popoběhne v ústrety. A Matěj udýchán padne jí kolem krku. Naši tu bitvu prohráli. A ve Verunce zastaví se krev. A jak ho vede na lavici pod oknem, přimknou se k sobě jedním velkým strachem. Mně bylo divný, když mě pouštěli, že už jsou všichni pryč. Chtěli snad nepřítele překvapit. Však ten jim za hranicí přichystal prý past. Takže pak byli rádi, že mu z obklíčení utekli. Můj bože, je spousta porubaných, těžce raněných. Sám kníže prý má tělo samou ránu. Otec si sedl. Dcera styčila se leknutím. Pan kníže?
5: A co? Ty myslíš, že si vojančina vybírá? Chude jak bohatej. Ve vojně všecko jedno.
2: Verunka stojí jako solný sloup. Ale to znamená...
5: Co?
2: Matěj zvedne hlavu, ohlíží se po dceři, však ta už uhnula ke dveřím do domu a ztratila se v síni. Kam jdeš? Namísto Verunky odpoví odvrat jakýs divný hluk. Jakoby zastavili koně. Jakoby zpomaloval vůz. A sotva otec vstane z lavice, ve vratech skřípou dvířka a vchází panáček v bělostné paruce a s lesklým sklíčkem v oku. Bydlí tu Verunka od tůně? Otec jen hledí, jak by tomu nevěřil. Leč za Verunkou zmlkla ledovatá síň. Bydlí, to jsem já. Krajkový pán se napřímí jak byč.
5: Posílá mě pan kníže. Máš podle slibu přijít na zámek.
2: Jenže já...
5: Dělej, ať kočár dlouho nečeká.
2: Otec nic nechápe. Už se ohnal rukou, už se rozkřičel, cože to za způsoby. Však Verunka ho vezme chlácholivě za loket a posadí ho zpátky na dřevěnou lávku. Já musím, tatínku. Dala jsem slib, že jeho milost ošetřím, když se mu něco stane. Nadarmo, otec křičí. Nadarmo plaší se po střechách holuby. Dcera už zavírá petlici u dvířek a spěchá za pánem k sametovému vozu. Je něco mezi odpůldnem a večerem. Vespoklizená, tichá, sem tam prostořeký pták. A koně hnuli se jakoby na klíček. Vrtí se kolečka a kočár letí návsí lehonce a vesele divže se nevznese k nebi. Být to kdy jindy, Verunka se rozesměje radostí. Teď ne. Teď při ní sedí na sametu tíseň. A stísní teskné pomyšlení na ráno. Ze zámku ke třem javorovým stromům je tak daleko, že hřích se těšit na svou první schůzku. Zámecké komnaty jsou ještě krásnější, než jak si o nich lidé v knížectví pošeptmu vyprávějí. Všechno v nich plné růží, všecko samý třpit, porculán, perleť, stříbro a hodiny, co zhrají a od svícínků zář. Jakási svatá úzkost chodí tu s Verunkou po hustých kobercích a svazuje jí nohy.
5: Jsi nějak smutná, copak? Stýská se ti po ovcích
2: Kníže je bíle ovázaný od pasu až k rameni a sotva mluví. Pod krkem má z obvazů vysoký tlustý límec.

0: A před očima hloučky roztroušených vojáků, co míjeli ji včera na knížecím dvoře. S krvavým fáčem, sotva vlekoucí se skrz bránu. A chudák Tomáš, ten prý skončil hůř než její otec Matěj. Zkusí se ohlídnout přes pokoj k hodinám. Jdou křehounce a Stenka, jak by se báli zdvihnout v tichu hlas. Jenomže spěchají. Můj bože, skoro 12. Teď v tu hodinu už měla čekat u 3 starých stromů.
1: Kde pak? To nejsi ty. V Lukách ti oči hrály, smál se v nich celý svět. A teď jen mlčíš, jako bys tu napovel.
0: Kníže se trochu mračí a trochu mrzutě měří ji očima. Odpusťte mi to, pane. Já po zámecku neumím. Máte své služebné, máte své doktory. Já se tu spíš jen pletu. Kníže se obrátí k platanu za oknem. Slunce v něm na 100 střípků. Ptáci se křižují v patrových korunách a jak to zahučí zpěvavým povětřím, kde spoblíž z výsostí zhoupne se těžký zvon. 1, 2, 3, 4. Verunka počítá ty táhlé údery a dušička v ní malinká jak slza.
1: Držet tě nebudu.
0: Pán zdravou rukou ožene se do prázdna a dívka kvapem rozběhne se k ní a kleká blízko lože. Milosti, nezlobte se. Já za to nemůžu. Jsem tady jako cizí.
1: Jdi,
0: kníže pohladí ji zamračeně po vlasech.
1: A doma pozdravuj. Otec
0: je dobrý člověk. Čtvero dveří, čtvery mříže, čtvero schodů, chodby křížem. Tak rychle asi ještě nikdo nikdy nespěchal z nádhery knížecího zámku. Je pravé poledne. Stráže jak z kamene. Verunka utíká pomlklým podzámčím, nevidí, neslyší, jenom tu úzkost, co v ní šeptem poplašená sejčkuje, že všecko pryč, že pozdě. Ryšavče! Ryšavečku! Verunka hledí do 4 světa stran, ke vsi i ke stohu, k lesu i k propusti. Však nikde nikdo. Jen ta širá trávničková zem a jen ty stromy, věrná trojice, co střeží pustá luka. Kde pak? Kdo ví, kde ten už je? Vzdychne si Verunka a celá zmožená dlouhatou cestou od knížecích bran obejme prostřední z mohutných drsných kmenů. Jen jdi! Jenom si utíkej do té své tramtárie. A dlouhý tichý pláč je celou roztřese. A všecko kolem, nebesa i zem, jak zataženo mrakem. Sticha i ptáci, povětří i jes. Jen sem tam lístek, sem tam ratolístka v korunách ozvou se křehkým slovem. Maminko. Dívka se svíčitkou přitiskne ke stromu. Proč si ho nezdržela? Aspoň na chvíli. Proč si mu neřekla, že nesmí odejít? Ticho. Strom mlčí. Ale širokánský kmen od země k nebi jak by pohnul se a zněl. Zprvu jen šumem, táhlou zimnicí, ale pak nepatrným hromem z kořene až k haluzím. Větve se zmítají a někde zas ty vrány a zas ta muzika vysoká, smyčcová a po ní hlas jak z nebe. A komu, dceruško? Nikdo tady nebyl. Verunka nevěřící pozvedne hlavu do zelené tmy. Hudba tam táhle krouží, větve tam drobně bijí jedna o druhou. Ryšavec přece. Slíbil, že sem přijde. A proto pláčeš? Třeba nemohl. Je zlý. Všichni jsou zlí. Verunka svěsí hlavu. A svěsí ruce. Pustí javorový kmen. Je mi tak teskno, maminko. strom jakby z

0: Sám si vzdychl. Jak by v něm ubylo hudby i temných sil, jak by i matčin hlas byl z nenadání těžší. Láska je někdy smutná, dceruško. Jestli se hledáte, tak se i potkáte. I kdyby odešel, hlas už jen jako nitka. Verunka bez děky stoupá si na špičky a ruce nad hlavou touží ho zadržet. I kdyby odešel třeba na konec světa. Verunka couvá, oči utírá si dlaněmi, leč všecko nadarmo. Umlká muzička, umlká hluk i šum. Stromy zas v důstojném, nehnutém pozoru. A vrány obloukem slétají do polí. Vše po svém zvyku, obyčejném, pokojném. Jenom z té matčiny prostřední koruny náhle se utrhl a k zemi propadá jeden půl zlatý javorový list. Maminko, ulekne se dcera a honem sbírá ho z řídkého jetele. Ten je tvůj. To asi bolelo. Však mlčí zeleň, mlčí tma. Jen kdes až pod mraky zdvihne se úlevné větrné vanutí, co připomíná řeč. To už je podzim, Verunko. To usíná můj strom. Lísteček po lístečku. Darmo se šanovat, darmo se ohlížet, darmo jít pomalu polem i višňovkou. Ves je tak blizoučko, jak vždycky bývala. A všecko v ní se trochu mračí, trochu usmívá. Co na tom, jestli tobě samotnému smutno? Ty už jsi doma? Volá ze zahrady tatínek. Ano. A kníže pán tě nechá pozdravovat.
1: Ha, mordione, co tak najednou? Netrefilo ho to taky do hlavy?
0: Otec se kulhavě trmácí přes dvorek a vrtí sivou hlavou. Že prý se nemám bát, už umí prohrávat.
1: No bodejť, takže mi, milí podřízení, račte odpustit. Trošinku jsem se spletl.
0: Verunka vchází do chalupy, jako by prchala před tím vším soužením, co se tu s otcem spravedlivě belhá přes hliněný dvůr.
1: Poplačte si, povzdychejte,
0: směje se zatrpkle tatínek pod okny. A já, jen co se otřepu, zas něco nobl pro vás vybubnuju. Verunka hledí po židlích a po stole, po tlusté kredenci, po bledých záclonách. A všecko, co jí dříve těšilo a hřálo, je náhle samá tíseň, samý oukradek a chlad. Jak by tu chyběla nějaká malá radost.
1: Jo, představ si, co se mi dneska k polednímu stalo.
0: Otec si sedá na lavici pod okno a, jak se zdá, všeliká zlost ho zaplať pámbu přešla.
1: Jdu takhle nahoru slivkama ke křížku.
0: Verunka neposlouchá. Myslí na kamenité údolí. Na první hvězdy, jak se roztřepily nad vozem. A na rozžaté okno, na prostřený stůl, nad kterým stříbrňák dlaněma chránil svíci. Stáli tak blízko sebe. A ryžavcová hlava, jak se pootočil k měsíci.
1: Slyšíš vůbec, co říkám?
0: Verunka sebou trhne a honem prchá z líbezného snu. Ano, ano, poslouchám.
1: Byl vyšší než já? Popadl jsem ho za pracky a přitáhl do seníku.
0: Verunka nic nechápe. Můj bože, co to otec říká? Vyhlídne z okna na záspí a rozejde se tichou síní k němu. A koho?
1: No pro pána, Verunko, jsi vůbec tady v chalupě? Jsi vůbec na světě? Koho by jinýho? Toho medvěda přece.
0: Medvěda? Verunka stojí, civí na otce A jak by se jí ptáci rozkřičeli nad hlavou. Prsa si přikryje oběma rukama a polkne na prázdno. A křížem přes dvorek se rozutíká k senu. Nadzvedne závoru, otevře do kořán a hřmotná temná šelma, kterou dobře zná, se z teplé vůně rozkolíbá nemotorně k ní a měkce obejme ji. Verunka zdvihne ruce. Ryšavče, jak to, že jsi tady? Od někud z dálky rozléhá se po dvoře tatínkův šťastný smích. Stříbrňák odjel sám. Já jsem si řekl, že zůstanu tady. Ano, šeptá Verunka. Ano, tak je to dobře. A pak už nic. Už jenom mlčí, hladí huňatého po srsti a oči zavřené. Dopředu mlčky maluje si cestu, po níž ho za chvilku poslepu povede. Ke kapli, k tůni, k akátové aleji a potom přes pole až ke třem javorům, kde ještě slzičky jimiž ho oplakala. Aby viděl to místo, kde je nejraději na světě. Aby ho ukázala mamince. Aby, než ukápne poslední lísteček, maminka věděla, že měla svatou pravdu.
2: Jak zkrotili lva Artura. To, co se stává snad jednou za 100 let, stalo se jako natruc právě dnes. Ze zoologické zahrady utekl lev Artur. Procházel se jako pán po ulicích a ve městě bylo všelijak. Kde to jen trošičku vonělo masem, tam byly spuštěné těžké rolety. Kdo se měl s Arturem potkat, ten se raději vyškrábal co nejvýš na nejbližší lípu.
3: Koukám, Václave, že nás čeká pěkná práce,
2: povídá Josef za komínem, odkud se s Václavem na všechno dívali.
4: Jestli tím myslíš Artura, tak se mnou nepočítej, Jozívku. Artur je totiž lev, pokud si z toho nevšiml, a lvy nejsou žádní beránci.
2: Josef se naštval. Řekl mu, že je strašpitel a vypravil se za lvem sám.
4: Nazdar, Arture, jak se máš?
2: Přiloudal se k Arturovi, který se nyní vyvaloval před prodejnou masa a uzenin. Zdar! Zařval lev a ohnal se po mouše, co se s ním nejspíš chtěla skamarádit, protože vytrvale pusinkovala jeho vlhký čuma. Místo mouchy však zasáhl okapovou rouru a ta hned bim a bác spadla mu přímo na hlavu. Špatně se mám, když tě to tak strašně zajímá, stěžoval si Artur, ačkoliv ještě před chvílí by jeho odpověď byla úplně jiná. Na hlavě je určitě boule jako země koule. Auvej, auvej. Co Artura sužovalo, Václavovi se docela hodilo. Jelikož zrovna zahlédl Josefa, jak mu se dvěma špekáčky na provázku spěchá na pomoc, nabídl se.
4: Kdybys mě nechal na pokoji, Milánku, udělal bych ti masáž. Odbornou a spolehlivou. Boule by tě pak už vůbec nebolela.
2: Lev byl ze zoologické zahrady poněkud rozmazlený, kvůli jedné bouli byl samé ouvej a jauvej, proto sliboval hory doly, jen aby již Josef začal s masáží. A ten taky začal. Odhrnul lví hřívu, aby na bouli dobře viděl, schválně ji hrnul Arturovi přes oči, aby lev neviděl, co se na něho chystá. Potom mu bouli třikrát pofoukal a polehoučku hladil. Zatímco Josef masíroval a lev spokojeně vrčel, Václav před Artura položil špekáčky přivázané na provázku a schoval se za rohem.
5: Hele, tohle je ale starý vtip. Rozchechtal se Artur, když skončili s masáží. Za tímhle špekáčkovým lákadlem bych měl jít až do klece.
2: Ukazoval na špekáčky a na provázek, který od nich vedl za roh domu, a přitom se mlsně olizoval.
5: A ty špekáčky, ty bych si dal...
2: Ať se bránil, jak se bránil, nakonec neodolal. Chňapl po špekáčcích, Václav zatáhl za provázek a špekáčky před Arturovou packou ucukly. Když ucukly po druhé i po třetí, Artur se za nimi rozběhl. A přesně to si Josef s Václavem vymysleli. Václav se špekáčky na provázku mířil k zoologické zahradě, lev se je snažil dohonit a kosové se v duchu radovali, že mají vyhráno. Přepočítali se. Do cesty se jim připletla ulice. Valil se po ní hustý proud vozidel a Artur se musel zastavit, aby ho některé nepřejelo. Rychlejší Václav se přes ulici dostal. Čekal na protějším chodníku, až se lev znovu rozběhne, a vůbec si nevšiml psa Viktora, který kousek od něho hlídal opuštěný zmrzlinářský vozík. A Viktor nezaváhal. Zavětřil, připlížil se a chramst. Špekáčky byly v něm.
5: Dobroučké byly, dobroučké, liboval si.
4: Nevychovanče, kazi světe, smařil si celý náš plán.
2: Když mu pak sdělil, co se špekáčky zamýšleli, Viktor měl snahu všecko napravit.
5: Víš co, povídá, nalákejte Artura na zmrzlinu. Já ji mám sice hlídat, ale vy si klidně berte, nic neuvidím.
2: Než Václav namítl, že lvi jsou spíš na maso, ulice se uvolnila a Artur se hnal dál. Na protějším chodníku však našel už jenom provázek.
5: Kde jsou špekáčky, řval jako v pralese, a Josef ho konejšil.
4: Buď rád, že zmizeli, dovedli by tě do klece. Pojď, milánku, zajdeme si radši na zmrzlinu, ta nám spraví náladu.
2: Artura v tu ránu přemohla zvědavost a zavrčel.
5: Tak jo, zmrzlinu jsem ještě nejedl.
2: A šel. Václav naplnil oplatkový kornoutek malinovou zmrzlinou a Josef ho podal Arturovi. Lev si zmrzlinu očichal a šup, svrchovatým kornoutkem naraz do krku.
4: Ta je, vy?
5: No, je. Ale sebou mě poní nohy.
4: No tak to chce ještě jednu.
2: Josef mu podal další porci a všechno se opakovalo.
4: Tá je, viď?
5: No, ale sebe mě poní ocas.
4: No tak to chce ještě jednu.
2: Václav plnil kornoutek za kornoutkem, Josef je podával Arturovi a ten je do sebe ládoval, dokud celý nezmrzl. Zmrzlinová lesce kosům báječně vydařila. Ale co teď? Artur před nimi stál jako kus ledu, Josef s Václavem se do něho opírali. Marně, nepohnuli s ním ani o milimetr.
6: Držete se zbytečně, pánové, vy Artura do zón nedostrkáte,
2: objevil se u nich Kamil, který doteďka sledoval jejich počínání z věže radnice.
6: Ale nemějte strach, všechno jsem zařídil. Za chvilku si pro Artura přijedou ze zoologické zahrady.
2: Přijeli. Z kabiny zvedacího vozíku vystoupili dva zřízenci, párkrát do zmrzlého Artura šťouchli prstem a nedůvěřivě kroutili hlavami. Nakonec se však rozhodli.
7: Máme přivezt lva? Tak ho přivezeme. Jako socha bude docela dobrý. Hej, rup!
2: Když lva dopravili do klece, sešlo se u ní 6 ošetřovatelů zvířat. dívali se Arturovi do očí, sahali mu na jazyk, lechtali ho na břiše a tvrdili pořád dokola: ne, ne, ne, tohle není náš Artur. Podobu sice má, jenže tohle je ledovec. Náš Artur by řádil. Mezitím, co se ošetřovatelé dohadovali, Kosové s Kamilem nezaháleli, přivlekli teplomet, namířili ho hezky na Artura a ten v kleci pomaloučku rozmrzával. Nejdřív pohnul ocasem, potom zavrtěl hlavou, protáhl se a jakmile si všiml Josefa s Václavem, řádil jako lev.
5: Porodníci, lháři, zmrzlináři!
2: A na rozdíl od Kosu i od Kamila, o zmrzlině nechtěl od té chvíle už ani slyšet.

Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou se už zlaté slunéčko za hory sklánělo a on ještě pásl za jedním potokem rozvodněným. I chtěl hnát domů, však přes potok byla jen úzounká lávka, takže jen jedna ovce po druhé mohla přecházet. Počkejme tedy, až je přežene. Potom vám budu dále povídat.

0: jak Kuk a Skok našli poklad. Listy na stromech žloutly a u chaloupky pod Jalovcem vykvetly ocůny a oznamovali broučkům, že už je čas chystat se na zimu. Tatínek na střeše omítal komín, u chaloupky míchali broučci maltu v neckách a dávali ji do kbelíku. Tatínek ho vždycky vytáhl na provaze na střechu, práce mu šla od ruky a zálibně si prohlížel komín. V tom se tatínek polekal. Co je to dole za strašidlo? Děti křičeli, strašák, strašák! Ale nebyl to žádný strašák, jen broučík, který spadl do necek plných malty. Zase ten náš broučík, vzdychla si maminka. Kdy už jen dostane rozum? A šibalsky se podívala nahoru na tatínka. Ten sklopil oči. Malá Jadinka se přitočila k mamince.
1: Nezlobte se na něj, on už jiný nebude.
0: Já vím, Janinko, a pohladila ji po tvářičce. Však ho máme stejně rádi jako vás všecky. Jen by měl trochu míň zlobit.
2: To by měl, řekl poutníček, který právě přiletěl, a že pomůže tatínkovi s komínem. Za chvilku byli hotovi a komín svítil novotou.
0: Maminko, už můžeš zatopit, volal tatínek. Jsme hotovi. Teď ať si zima přijde. Děti přivítali radostně poutníčka a že už bude brzy zima a jak pak, že se oni dozvědí, jestli skřitci našli poklad. Však jsem vám sice slíbil, že vám to dnes povím. Vedle poutníčka spadl velký, žlutý list. Podzim je už opravdu tady. Děti samou radostí div poutníčka neporazili. Z chaloupky se přišoural nesměle umytý a převléknutý broučík.
1: A mě to taky povíte, poutníčku?
0: A poutníček přikývl, i to se ví, proč pak ne?
2: Kde jen může Skok a Kuk být? Vždyť slíbili, že se hned vrátí. A už na ně čekáme celou noc. To není příliš slušné chování.
0: Mračil se profesor Chrobák, slavný chirurg a věhlasný vědec, který se přišel na Kuka a Skoka podívat. A tak, když ráno vyšlo slunce, vydali se je Medák a profesor Chrobák hledat. Potkali třepetající se motýlky.
3: Bzum, bzum, nepotkali jste naše kamarády sluneční skřítky.
0: Ale motýlci jen třepetali křídýlky a nevěděli vůbec nic. A ti přece z výšky ledacos vidí. Profesor Chrobák pokyvoval starostlivě hlavou a díval se lesem travin na slunce.
3: Třeba se už vrátili domů na slunce. Našeptává mi to má profesorská hlava a ta se jen málo kdy mýlí.
0: Medák se bouchl do buřinky.
3: Bzum, bzum, tomu nevěřím, přece ještě nenašli poklad. Má hlava mi zase našeptává, že se jim něco stalo a má hlava se taky mýlí málo kdy.
0: Potkali tu pracovité mravenečky. Na ramenou nesli kládu, jehlici z borovice.
3: Mravenečci, nepotkali jste sluneční skřítky?
0: A mravenci, že ano. A ukazovali směrem k potoku, kde je viděli naposled. Medák se chytil za buřinku.
3: Tak přece je chytili. Má hlava se nemýlila. Chudáčkové moji malí.
0: Rychle si lokl z měchuřinky, aby se trochu vzpamatoval. Všichni se rozběhli k potoku. Medák zakopával a Chrobák se valil. Doběhli k potoku, ale skřítci nikde. Profesor Chrobák si posunul své velké okuláry a podíval se na zem.
2: Tady. Stopa, vidíte?
0: Na břehu byly hluboké stopy okovaných bot svižníků.
3: I já to věděl. Oj, oj, oj, bzum, bzum, svižníci,
0: vytěsil se Medák.
3: Co budeme dělat?
2: Co by?
0: Vydáme se za nimi po stopách, řekl profesor Chrobák.
4: Svižníci zatím dovlekli skřítky na mítinku s dubovým pařezem, kam před časem spadli ze sluníčka. Svižníci se postavili pod keřem s černými bobulemi a třásli skřítky, kteří byli tak vyděšení a unavení, že se ani nebránili.
5: Tak kde máte ten poklad, mrďousové? Kam jste ho schovali?
4: Skřítci se na sebe vyděšeně podívali.
5: Tak co? Je vám to snad jasné? Poklad nebo...
4: vrčel starý svižník.
5: Cvak, cvak, dub, dub.
4: V tom zafičel vítr. Fiu, fiu. A velké černé bobule padaly k zemi. Buch, buch.
6: Sledujte, kamarádi, jak bude těm mrňousům mizerně. Ještě rádi nám prozradí, kde mají ten poklad.
4: Zachraptěl tiše starý svižník a snažil se jednu bobuli vyleštit a nabídl jí skřítkům.
6: Vidím, že jste pěkně vyhládlí. Tyhle krásné černé třešinky vás posílí. Račte si zakousnout.
4: V tom se probudila kapradina a vyděšeně zamrkala, natáhla svůj vlnivý šlahoun až ke skřítkům a zašeptala jim do ouška: Oh, zrada, zrada, nejeste tu jedovatou lahůdku a stříkněte jim ji do očí. Skřítci se na sebe podívali a každý si vzal jednu černou bobuli. Starý svižník se tiše pochychtával a klapal kusadly.
6: To si dají, mládenečko.
4: Skřítci však poslechli paní kapradinu, která po nich významně pomrkávala svým kapradím okem, a místo, aby ochutnali bobule, postříkali jejich šťávou svižníky. Ti překvapením stuhli, oči jim zčervenali. A co to? Z drobných skřítků byly najednou obry a ze svižníků malí skřítci. Drkotali kusadly.
5: Co se to děje? Co se děje? S námi konec! Pomoc! Pomoc!
4: Volání o pomoc zaslechl profesor Chrobák s Medákem a běželi za voláním.
5: Pomoc! Další obři!
4: Ječeli svižníci, lezli jeden přes druhého a motali se pryč.
5: Pomoc! Zakraň se, kdo můžeš!
4: A skřítci se drželi za ruce a vůbec nechápali, proč před nimi svižníci utekli. Kam pak se vypařila jejich bojovnost, pomysleli si. Medák je objal.
3: Ach, bzu, bzu, přece jsme vás našli.
4: Profesor Chrobák se rozesmál a plácal se vesele do kolen.
2: Vy zřejmě nevíte, že když někomu stříkne kapka šťávy z bobule jedovatého rulíku do oka, vidí najednou všecko obrovské.
4: Skřítci spráskli ručky.
1: No ne, tak my jsme vypadali jako obři.
4: No je, jako ta nejvyšší jedle, smáli se všichni. V tom zafičel vítr.
1: Fiu, fiu.
4: O, začíná podzim, zachvěla se paní kapradina. Skřítci se k sobě přitiskli a paprsek sluníčka na ně dopadl.
1: Zdá se, že nás sluníčko volá. Musíme se s vámi rozloučit a vrátit se domů,
4: zašeptali. Medák zesmutněl.
3: Rozloučit se s vámi? To tedy ne. Vždyť jsme vás sotva našli a tady na pasece vás všichni mají rádi. A vůbec, kde máte poklad, bzum, vždyť jste ho ještě nenašli.
4: Skok a Kuk vyskočili na pařez a volali.
1: Našli, našli, našli jsme poklad.
4: Ze slunce sjeli dva zářivé paprsky, skřítci se jich chytili a houpali se na nich jako na houpačce.
1: A kde pak ho máte?
4: Volali roháči, mravenci, vřetenušky, udýchaný šnek a všichni ostatní přátelé, kteří přiběhli k pařezu.
1: Vy jste to přece. Vy všichni, co nás máte rádi. Vy jste náš poklad. Odnášíme ho sebou. Tady.
4: A ukazovali na svá srdce. A všichni se za nimi dívali, dokud nezmizeli ve sluneční záři. Poutníček dovyprávěl a chystal se k odchodu.
1: To je dobře, že to se skřítky tak dobře dopadlo,
4: usmívala se Janinka. Za to Janoušek se zase mračil.
1: Oni poklad našli, ale co my? My tu žádný nemáme.
4: Poutníček údivem spráskl ruce. Jak to? Vždyť máte jeden druhého a maminku a tatínka, divil se poutníček. Co pak to není poklad? Přemýšlejte trochu. A odletěl. A děti stály, drželi se za ruce, dívali se jeden na druhého, na maminku, na tatínka a už věděli, že mít rád jeden druhého a pomoci si, že to všechno je jeden velikánský poklad. Jak to, že jsme na to nepřišli dřív? Mysleli si a byli celý šťastní. Když se slunce vyhouplo nad chaloupku pod Jalovcem, všichni broučci a berušky už dávno spali. Tentokrát se jim spalo zvlášť dobře. A chaloupka pod Jalovcem byla najednou celá zelená.

Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Na svatého Jana otvírá se létu brána, přišel červen a s ním letní slunovrat.

0: Honzo, kdy ty dostaneš rozum? Před pastvou zajdeš k šefci s botama a doneseš mu tuhle Jana Křtitele. Slíbil jsem ho do svátku Jana.
1: To já budu mít taky svátek, teď jsem Honza. Jan...
0: To budeš už zítra, ale když budeš zlobit, nic nedostaneš.
2: Podívej, Matěji. Takhle hezkýho Jana Křtitele jsem ještě neviděla.
3: Ten tvůj táta je, Honzíku, stejně šikovnej jako já.
1: Bojí se zajíce. Tohodle.
2: Honzíku, ty šašku. A ty nebreč.
1: Jo, tady. Táta posílá boty do opravy.
0: Zkaž tátovi, Honzíku, že vyřezávat umí, ale chodit v botách ne.
2: A tady máš od cesty.
1: Děkuju, to mám k svátku, protože jsem Jan...

0: svitu bývalo, co mě těší, bylo by mé srdce veselější.
1: Cože si mistr Truhlář tak smutně zpívá? To proto, že je na světě docela sám. Ještě, že má ťapku.
2: Kde pak hoří, třeštidlo?
3: Dobrý den, strejdo. Zítra je Jana a já jsem Jan. Můžu vám zamést dobliny? A nebo bych mohl hoblovat?
2: Tak ukaž, jestli uděláš takovouhle hoblinu, vezmu tě za učedníka.
3: Já. Je skoro úplně stejná, že jo?
2: Ale učedník musí umět taky zametat. Víš ty, že Jan má nejdelší svátek ze všech?
3: Opravdu? Au! Jak to?
2: Jojo, po letním slunovratu přichází léto a to jsou dny nejdelší, protože sluníčko vychází nejdřív a zapadá nejpozději.
3: A tak to si užiju delší svátek než Martínek?
2: Tak, tak. Martinové mají svátek v listopadu a to pomalu nastupuje zimní slunovrat a dny jsou krátký, za to noci delší. A tady máš k svátku něco ode mě.
3: Děkuju, strejdo. Já mám koně upraný.

0: そうそうの本事故なにゃなにゃ
1: tady Václave, ty jsi jak malý. Honzíku, ty máš zítra svátek, viď? A jestli pak víš, že dnes je čarovná svatojánská noc, připravte si s Andulkou misku a ráno uvidíte, co vám do ní svatý Jan přinesl.
0: Čerti, co se už nemůže dočkat. A dej na ní pozor, ať se ti nezaběhne.
2: Nespustím z očí.

To jsem si udělal sám, k svátku. Na něj!

0: princezno? Nebo...
1: Kozy nám zas utekly!
0: Děda mě roztrhl! Kdyby se nevytahoval, tak by neutekly!

0: kozo jedna splašená.
1: Rohatá už tě nikdy na pastvu nevezmu.
2: Co je tohle?
1: Tak babička měla pravdu. Svatý Jan čaroval.
3: Honzíku, dneska máš svátek s Janem Křtitelem a tak ti přejem všechno nejlepší. A tady máš dárek. Yeah!
4: Svatý Jan nadělil dětem perníčky a Honzík k tomu dostal housličky.

0: jak Jonatán chytil na venkově blechu. Je ráno, sluníčko stojí už hezky vysoko na modré obloze, ale Šebestová spí a spí. Mach dokonce tiše chrápe, jako kdyby byla půlnoc.
1: A proč ne? Proč by si nepospali, když mají prázdniny?
0: Říká v kuchyni dědeček, ale babička zavrtí hlavou. Už toho naspali dost. Nakonec jim bude líto, že prospali takový krásný den. Jdi jim říct, že mají snídani na stole. A dědeček jde na dvůr, vyleze po schůdkách do špíchárku, kde mají Šebestová s Machem komůrku, vzbudí ty dva a když jim řekne, že Jonatán s Rekem si už dávno hrají u rybníčku a že se dnes půjde do lesa na houby, Mach s Šebestovou vyskočí z postelí, za chvíli se už míjí u pumpy a než bys řekl švec, sedí u snídaně. A Jonatán s Rekem přiběhnou celý udýchaní, rekloudí u stolu, ale Jonatán si sedne na podlahu a drbe se, až dědeček řekne.
1: Tak se mi zdá, že Jonatán chytil někde blechu. To se stává. Rek to zažil kolikrát. Naštěstí pes je šikovné zvíře a umí se s tím poradit.
0: Jenže Jonatán si s tím poradit neumí. Nikdy se mu nic takového nestalo. Drbe se packu za uchem, tváří se hrozně nešťastně a když to trvá skoro 20 minut, povídá Šebestová. Snad mu s tím pro Boha pomůžem. Najít blechu není snad takový problém. Jdeme na dvůr, tam je lepší světlo. Ukáže se ale, že najít blechu není jen tak. Blecha se hledá strašně špatně, protože je malá jako blecha. A tak Mach a Šebestová hledají a hledají a jak tak hledají, přijde na dvorek vousatý chlap jako hora, je to pan Chuchvalec, přišel si půjčit od dědečka hoblík. Dědeček ho z dílny přinese, v tom ale vyjde z chalupy babička a povídá přísným hlasem. Tak co, sousedé, doufám, že jste to pytlačení pověsil na chřebík. A pan Chuchvalec, který je už na odchodu, kývne hlavou.
1: Tak, tak, paní Šebestová, po tom posledním maléru jsem dokonce prodal pušku. S pytlačením mi na dobro konec. Tak nashledanou.
0: A Mach s Šebestovou se za panem Chuchvalcem dívají a myslí si, tak takhle tedy vypadá pytlák, který tajně loví to, co pan Hajný v lese hájí. Podívejme se. A dál hledají Jonatánovu blechu, ale protože to hledání trvá už moc dlouho, dostane Mach nápad. Přinese ze špejchárku sluchátko, rozhlédne se, jestli jsou na dvorku sami a potom řekne. Prosím vás, my bychom si přáli, ať je ta Jonatánova blecha mnohem větší, aby se dala snadno najít. A ze sluchátka se ozve. Ale prosím, beze všeho, chcete velikou blechu, máte ji mít. A Mach s Šebestovou najednou vidí, že Jonatánovi stojí na zádech blecha velká jako Bernardín. Má dlouhé, tenké nohy, těmi se odrazí a hop, přeskočí stromy a je ta tam. Páni, řekne Šebestová a kroutí hlavou, to teda byla blecha. A to už se za stromy ozve veliký křik, že z chalupy vyběhne babička a volá, u Janderů se něco stalo, rychle. A tak všichni pospíchají, křik je čím dál větší. Stará paní Janderová volá, pomoc, pomoc. Z návsi se blíží plno lidí, pan Všetečka, paní Tláskalová, pan Hovorka, babka Troničková a další. Všichni volají, co je, co se děje. Ale to jsou všichni na dvoře, je tam stará paní Janderová, za křídlo drží podříznutou husu, z které kape krev do kastrolku a vedle stojí ta ohromná blecha. Nikoho si nevšímá a pije tu husí krev, div se nezalkne. A pan Všetečka řekne, pane na nebi, to je ale kus. A všichni ostatní, kteří zůstali stát jako solné sloupy, křičí, jdeš, potvoro! A ženou se na tu ohromnou blechu. Ta ale klidně dopije krev, odrazí se, udělá hop, přeskočí kostel a je ta tam. Je to vůbec možný, aby blecha takhle vyrostla? Ptá se babka Troničková paní Janderové, ta ale řekne, a jak je drzá. Ale v tom se ozve křik od někud zdaleka. Pan Všetečka si dá ruku k uchu, řekne, to je u Hajných. A všichni se otočí a běží. pan Hovorka, paní Kláskalová, pan Všetečka, dědeček s babičkou, Mach s Šebestovou, Rex s Jonatánem a dokonce i paní Janderová s Husou. A na dvoře u Hajnejch, což je u lesa, vidíme boží dopuštění. Z prasečího chlívku se ozývá strašné kvičení. Paní Kačírková stojí mezi slepicemi, lomí rukama a vypráví, jak se ta ohromná blecha snesla kolem kostelní věže a vlítla otevřenými dvířky rovnou mezi čuníky. Ale to už vybíhá z domu pan Hajný Kačírek, drží loveckou pušku a volá: vylákejte tu blechu ven, já si s ní už poradím. A pan Hovorka se podívá na pana Všetečku, kdo z nich má větší odvahu. Pan Hovorka moc velkou odvahu nemá, a tak pan Všetečka vejde rázným krokem do chlívku, nikdo ani nedýchá, z chlívku se ozve: neřáde, už ať si venku! A opravdu, blecha vyskočí na dvůr mezi drůbež, pan Kačírek vystřelí, trefí bohužel slepici, peří se rozlétne, blecha se odrazí, udělá hop, zmizí v lese a paní Kačírková řekne manželovi: ty jsi tomu dal. Blecha je tedy v lese, je od ní pokoj, ale celá vesnice si o ní u oběda povídá. Jak vypla u Janderu husí krev, jak po ní pan Kačírek střílel, ale nikdo nemá tušení, kde se ta ohromná blecha vlastně vzala. Tohle ví jenom Mach a Šebestová, kteří jsou touhle dobou už dávno po jídle a jdou do lesa na houby, což měli od rána v plánu. Mach s Šebestovou nesou košíky, stoupají do kopce a protože mají mladé nohy, dědeček s babičkou jim nestačí. Volají: počkejte na nás, nespěchejte tolik. A tak si Mach s Šebestovou sednou na pařez a uvažují, jestli je to správné, když si tu záhadu s blechou nechají pro sebe. Něco jiného jsou Janderovi nebo Kačírkovi, říká Šebestová, a něco jiného je dědeček s babičkou. A Mach říká: to je fakt, s těma bychom měli hrát na rovinu. Takže když dědeček s babičkou vylezou na kopec a sednou si na pařez, aby nabrali dech, Mach s Šebestovou jim všecko vyklopí, jak to s tou blechou vlastně bylo, vytáhnou sluchátko a dokonce předvedou, jak funguje. Mach poprosí sluchátko o čtvrt kila lesních jahod a když se pak v košíku z nenadání jahody objeví, babička vykulí oči a dědeček řekne:
1: no ne, to jsou mi věci, v životě mi nenapadlo, že je něco takové vůbec možný.
0: A krmí se přitom jahodami. A pak začnou sbírat houby, což by pravda nemuseli, sluchátko by to zvládlo samo, jenomže to by nebyla žádná hra, hledat houby je prýma zábava, uvidíte přitom tadyhle dva zajíce, tamhle čtyři strnky, a tak všichni chodí po lese a hledají, a jak tak hledají, ozve se na jednu hlas babičky: pojďte sem, ale rychle, budete koukat, co jsem našla v křoví. A když se k tomu křoví všichni seběhnou, uvidí tu velikánskou blechu chycenou za nohu v železech. A dědeček řekne: chudák, ta dopadla, chytla se do pasti, kterou tu nachystal na slnky nějaký pytlák. A já se s váma vsadím, o co chcete, že vím, kdo ten pytlák je. Pytláci v noci obcházejí svý pasti, aby zjistili, co v nich uvízlo. Takže když si tady v noci počkáme, tak toho pytláka chytíme. A Mach s Šebestovou se na sebe podívají a řeknou: výborně, takže nás čeká napínavý noční dobrodružství, to je senzace. Potom spěchají všichni domů a zatímco babička smaží k večeři houby, dědeček s Machem a Šebestovou sedí u rybníčku, pozorují kachny a vymýšlejí plán, jak to nejlíp udělat, aby toho pytláka chytili.
1: Což nebude tak jednoduché, říká dědeček, protože když nás náhodou uvidí, tak k té pasti vůbec nepůjde a bude dělat, že si jen tak vyšel v noci do lesa na procházku.
0: A Mach řekne: no jo, co když ten chlap napřed prohledá celé okolí, jestli ho někdo nepozoruje? Ale v tom vykřikne Šebestová: už to mám, už vím, jak to uděláme. A při večeři ten svůj plán důkladně vysvětlí a babička jí řekne: poslouchej, to bych do tebe nikdy neřekla, že jsi tak chytrá holka. A potom večer po televizních zprávách, když se začne stmívat a objeví se měsíc, vezme Šebestová sluchátko, udělá z babičky, z dědečka, z macha a taky ze sebe 4 sovy a ty sovy odletí k lesu, posadí se na strom, svítí očima a čekají, dokud se na cestičce neobjeví vousatý chlap jako hora, blíží se blíž a blíž, vejde do lesa a míří vzhůru, vůbec ho nenapadne, že ho někdo sleduje. Nemá ani tušení, že za ním od stromu ke stromu letí 4 sovy, protože sovy létají docela tiše jako lehunký vánek. A potom se všichni ocitnou u toho místa, kde sebou mele chycná blecha. Na první pohled v tom křoví vypadá jako veliká tlustá srna. A ten vousáč vytáhne dlouhý nůž, který se zaleskne v měsíčním světle. V tom ale pozná, že to není srna, ale velikánská blecha, trochu se lekne, ale pak začne nadávat.
1: Jedna potvora, co děláš v mých železech?
0: Jenomže v tom okamžiku se ozve dědečku vlas. Ale, pane Chuchvalec, takže vy pytlačíte dál, jak vidím. A když se pan Chuchvalec výjevně otočí, vidí nejen dědečka, ale i babičku a macha a Šebestovou. Vidí tolik svědků svého ošklivého počínání, že padne do borůvek na kolena a přísahá, že tentokrát vytlačil opravdu naposledy a opravdu to dodrží, což je pro celý revír veliké vítězství, kterého by bez Jonatána a jeho blechy nedal.

0: și de la Nexo.
1: Da, caci? Păi tu, ce pe fie tot avei?
0: Já, ukáž, vězení.
1: Dívej se tady na ten kůl ve zdi.
0: No.
1: Tomu přivazovali vězně.
0: A proč?
1: Aby neutekl, ty chytrá. Pro jistotu.
0: Aha.
1: Jen si zkus se od toho utrhnout.
0: Proč bych to zkoušela?
1: Nechceš to zkusit, protože se bojíš.
0: Já? Co bych se bála?
1: Protože ty se bojíš pořád.
0: Jo.
1: Hele. Že za to nezatáhneš. O co?
0: No, bože, to je toho.
1: No zkus.
0: Tak já to tedy zkusím, no.
1: Pomoc! Žeriku! Mani! Ode mnou je propást. Černá díra! Jako noc! Nesmírná hloubka! Držte mě, spadnu!
0: Žeriku, držte mě! Chytně se ho!
1: Táhněte, ale pomalu, ať mě nesvlíknete z kalhot.
0: Ještě kousek, tak.
1: Oj, už jsem se na mou duši viděl v té díře. To ale bylo překvápko. Pod nohama najednou černo a zima. Já ti řeknu, Máni, tím kruhem se otvírá, propadlo do hladomorny.
0: Jejda.
1: Když si tak představím, jak tam ležím, popuštěnej, ohladu a pot mě.
0: Viď?
1: Krysy mě hlodají dřeváky. Máni, ty jsi vlastně prýma holka.
0: Ale děte.
1: Ale jo, opravdu jsi.
0: Ale ne.
1: Ale jo.
0: Ale ne.
1: Ale jo. No ty taky, Žeričko, ty taky hodnej pysanek, no jo. Máni, to je ale číra.
0: No.
1: Fuj, radši to zase zavřeme.
0: Ano. Máni,
1: zkus zatáhnout za ten kruh znova, Máni.
0: Ano, Urvínku.
1: Není vidět ani škvírka. Co je, Žeričku? Něco není v pořádku? Kam to koukáš? Na to okénko? A copak? Někdo tam venku je?
0: Hej, to je přece...
1: Satraš, Máni. Tady přece v noci nikdo nemá co dělat. Co když?
0: Co když co?
1: Co když jsou to lupiči?

0: kdybychom si tak mohli poslechnout, co si povídali. Ale pomoz mi trochu. Tady mi pomoz. Nahoru.
1: Tak.
0: Na ten dřevěný výběžek. Tak. Potichu. Já se tady přidržím. A už ticho, rozumíš?
2: Povídám. Povídám ti, Grizzly, že hrad je dočista prázdnej.
3: Jo.
2: Každou neděli je to samý. K večeru průvodce zavře hrad a jede k ženě do Čerčan. Do úterý ráno tu není ani noha. Jasný?
3: Jo.
2: Nejcennější ze všeho je prej ta dřevěná soška.
3: Jo.
2: Ta soška má fialový kvádro a na hlavě šát.
3: Jo.
2: Aby si nahoru nešák po něčem jiný.
3: Jo.
2: Když to půjde, tak zbalíme ještě něco navíc. A chles!
3: Jo.
2: Pánce mi, jo, poradě.
0: Tě prsk. No ne, věc je jasná. Abys věděla, Máni, tak to jsou vážně lupeči. Chtějí ukrást nějakou sošku? Nechli. Oni si myslí, že tu nikdo není.
1: Hrdinku, pojď pryč.
0: Neklep se a nedrn se zubama, dělá to přížadný rámus. Chceš, aby nás chytili?
1: Ne.
0: Tak honem, honem tady do rohu, aby nás neviděli. Šerku, ono se.
1: Ono se a ticho, tichoučko.
2: Je to dobrý, Grizzly. Podej mi paterku. A polez.
3: Jo.
2: Ta soška má být někde v prvním patře.
3: Jo.
2: No tak pojď. Tma je tady jako v pytli. A pozor na světlo.
3: Jo.
2: Pojď.
0: Tak, to bychom měli. Jsou pryč. Polez. Polez.

0: To musíme vyřídit sami.
1: Ale jak bys je chtěl vyřídit?
0: Něco už vymyslíme.
1: No, vymyslíme.
0: Hlavně nesmíme pustit z očí. Tady Žerik nás povede. Ne tak nahlas, Žeriku. Bojový úkol je jasný. Jde se.
2: Jak Rákosníček nedodal správné zahradnické počasí. Dneska nebylo s počasím něco v pořádku. Bylo takové vrtkavé, každou chvíli jinačí, zkrátka jedním slovem popletené. Však i Rosnička Anička z toho byla celá zmatená a tak se při povětrnostním hlášení zamotala do slovíček. Podle dnešní, spíš ale včerejší situace, nemůžeme, avšak možná zcela určitě můžeme očekávat, že někde bude počasí stále, zatímco jinde zase nestále, možná jaksi obzvláště neurčité.
3: No, tedy, kdo má tohle poslouchat?
2: Mračil se Skřítek.
3: To je pořád řečí, že počasí bude jednou takové, jindy zase makové. Pro mě, za mě, ať je třeba pořád stejné.
1: No to rozhodně ne.
2: Vyděsil se Krtek Florián, který se zčista jasna vynořil Rákosníčkovi za zády.
1: Já například potřebuji počasí různé. Já jsem totiž krtek zahradní. A to víte, některá kytka potřebuje víceméně sucho, jiná naopak by chtěla vlhko. Jsou i takové, kterým dělá dobře větrno, leč mírno. Takže v žádném případě není vhodné počasí stále stejné, nýbrž rozmanité.
3: No, když je to tak, milý Florián, ať je tady po tvém,
2: dal se slyšet Rákosníček.
3: Náhodou jsi ve správný čas na správném místě, neboť kdo jiný než já by mohl opatřit počasí podle tvého přání.
2: A kdo jiný než Rákosníček by se mohl takhle chvástat, okřikla ho Rosnička. S počasím si dodnes nevím rady ani já, takže ty se raději do ničeho nepleť, nebo to zase špatně dopadne. Jenže komu není rady, tomu není pomoci. A tak není divu, že Skřítek odbyl varování Rosničky Aničky mávnutím ruky.
3: Tě, jen si klidně řekni, co máš za přání,
2: pobízal Krtka.
3: Já ti klidně splním třeba tucet.
1: No tak, jestli tedy mohu, prosím,
2: přešlapoval Florián rozpačitě z tlapky na tlapku,
1: tak bych ti byl velice zavázán, kdyby jsi láskavě udělal předně teplo.
3: Jo, jemné a vlahé, prosím.
4: No nic našího, prohlásil Rákosníček. To já hladce zařídím. Bude teplo, jemno i vláno.
3: A co dál?
1: Dál, prosím, je nezbytně nutné, aby bylo zamlženo. Abych tak řekl, vlhce zamlženo.
2: Pokračoval Krtek Florián ve svých přáních.
3: No, to je hračka pro mě,
2: sliboval Skřítek.
3: Zamlženo budeš mít opravdu raz, dva?
1: No, a ještě mohli poprosit větrno více a větrno méně.
3: I větrno bude,
2: řekl Rákosníček.
3: Za chvíli tady zafouká jako na větrné hůrce. Nejlepší ovšem bude, když vše zařídím urychleně, abys nemusel dlouho čekat, že?
2: Ale když už to říkal, věděl, jak na to půjde. Oprášil svůj šlapací větrník, z podvodního laboratoria si přinesl novou křivuli a nahráz postavil zase tři zrcadla.

0: znovu do nich chytil odraz sluníčka, takže na hráze opět bylo horko a křivuli s kouřovým práškem zahřál tak silně, že se z ní valila hustá mlha. Když pak nakonec roztočil svůj větrník, zafučelo nad rybníkem silou meluzíny. Všechno šlo báječně. Potíž byla pouze v tom, že se to stalo najednou. Mlha zahalila celý brčáník a sotva ji na chvíli roztrhal burácivý vítr, rozpálila se zrcadla slunečním žárem. Počasí se měnilo jako na obrtlíku. Hned bylo horko k nevydržení, hned zase větrno k neudržení. Naštěstí došly rákosníčkovi síly a protože přestal roztáčet větrník, přestalo taky foukat. I křivuli došel dech a vypustila už jenom cancourek mlhy. A jelikož poslední zavíření větru porazilo také zrcadla, ustal i sluneční žár. Sotva Florián popadl dech, spustil.
1: Pro zahrádku je sice nezbytné, aby bylo počasí různé, to ano, ale v žádném případě nepotřebuje počasí bláznivé, upospíchané, dohromady spletené. Takhle si opravdu správné zahradnické počasí prosím nepředstavuji. No, to je teď jasné i mně,
0: připustil Skřítek.
1: Ono zkrátka platí, že trpělivost je matka moudrosti. A když si na správné počasí počkáme, tak se ho taky dočkáme. Ovšem hezky po pořádku. Takže já bych asi příště už neměl možná žádné počasí napravovat.
0: Každý, kdo rákosníčka jenom trochu znal, si o tom ale myslel své, protože věděl, že to Skřítek určitě nemyslí doopravdy.

0: Když se dělá těsto, hned se vidí, co z něj bude. Z těsta z mouky, mléka, vajíčka a ždibce droždí bude nejspíš knedlík. Když vedle mísy s těstem je mák, tvaroh nebo povidla, už se každý olizuje. Budou se péct buchty nebo koláče. Těsto na štrůdl se zase pozná, že se hrozně vytahuje. Nad křehký závin prý není. Ono se vždycky pozná, kdo je z jakého těsta. A když si v míse hoví těsto kulaté jako bříško, samá mandle a samá rozinka, to bude Vánočka. To budou Vánoce. Vánočkové těsto si hovělo v míse na stole a kynulo. Vedle na vále už byly vysázené koláče a čekali, až se trouba pěkně vyhřeje. Jeden koláč pokukoval tvarohovým okem po rozinkách v těstě na Vánočku a povídal, ty máš rozinek, dej mi jednu, to by byl ještě sladší.
1: Kde pak, řeklo Vánočkové těsto, to nejde.
0: V tom otevřela trouba papulu a horkým dechem řekla, už jsem pěkně rozpálená, první půjdou koláče. Koláče naskákali do trouby a jak skočil ten tvarohový, sebral přitom z vánočkového těsta jednu rozinku.
1: Zloděj, křičelo za ním vánočkové těsto.
2: To je křiku pro rozinku, řekla trouba. Koukej kynout, po koláčích je řada na tobě a na nikoho čekat nebudu.
0: Vánočkové těsto usilovně kynulo, že se dělali bubliny, jen aby to stihlo včas. Když vykynulo, oznámilo, a teď se upletu. Pletení pro Vánočku je velice důležité, aby nebyla na šišato ani na placato. Všichni na stole přihlíželi. Vařečka prostřela na plech papír jako kobereček a mastipírko ho pomastilo.
3: Těsto se vykulilo z mísy a pletení začalo. Nejdřív na tři silné prameny, potom na tři tenčí, zprava doleva, hladce obrace.
1: Ještě copánek, řekla Vánočka a upletla si copánek.
0: Je, vydechli všichni obdivem a trouba otevřela překvapením papulu, protože něco tak pěkného ještě neviděla. Koláče z trouby vyskákali a lapali po dechu, jak jim bylo horko. Z trouby šel žár, že by i čert pukl. Tak pojď, vyzvala trouba Vánočku.
1: Do toho vedra, polekala se Vánočka, to bych se spálila.
2: Když máš strach, dej se pojistit a nezdržuj. Další, prosím, řekla trouba.
0: Do trouby hned hupslo cukroví, vykrájené do hvězdiček a do koleček. Před Vánocemi má pojišťovna moc práce. Před Vánocemi běhají páni z pojišťovny dům od domu, běhají víc než listonoši, protože každý se chce pojistit proti vánočnímu nebezpečí. Aby nezaskočila rybí kůstka v krku, aby babička nedostala zase bačkory, aby prskavka nezapálila stromeček, aby Vánoce nebyly na blátě. Když přišel pán z pojišťovny a slyšel, co Vánočka žádá, řekl, pojišťujeme všecko, prosím. Ale pojistit Vánočku proti připálení, no to tu ještě nebylo. Nebezpečí je příliš velké. To si prosím nemohu vzít na zodpovědnost.
1: Slyšíte to? Zvolala Vánočka. Nebezpečí je příliš velké. Já bez pojištění do trouby nevlezu.
2: Pane pojišťovno, řekla Vařečka, na Vánoce se těší každý a bez Vánočky nejsou Vánoce. To si můžete vzít na zodpovědnost?
0: Je to svízel, prosím, přiznal pán z pojišťovny. Co mám ale dělat?
2: Pojistit Vánočku proti připálení, rozhodným hlasem pravila Vařečka a zaujala postavení.
1: Když vařečka zaujme postavení, je nejvyšší čas poslechnout, protože potom to štípe. Pán z pojišťovny pojistil Vánočku proti připálení a řekl: prosím, teď vám v troubě bude jako na pláži. Klidně se můžete opalovat.
3: Ale to bych se měla něčím namazat. Je známo, že na pláži to připaluje, řekla Vánočka.
1: Hned přiskočilo mastipírko a natřelo jí po hřbetě bílkem a žloutkem, neboť rozšlehané vajíčko je pro Vánočku nejlepší opalovací krém. Potom Vánočka vlezla do trouby a okénkem ještě zamávala. Když se trouba zase otevřela, vyšla Vánočka upečená pěkně do zlatova. Cukřenka ji zapudrovala práškovým cukrem a Vánočka byla k nakousnutí. Usadila se na svátečním stole a začaly Vánoce.
4: Pan starosta přiběhl do městské rady a zvolal: sousede, sousede, musíme mít svoje vojáky. Sotva dechu popadal. Musíme mít svoje vojáky, kteří by nás ochránili. Už druhý den visela na radnici vyhláška, že se přijmou občané do gardy. Podmínkou bylo, že člen gardy musí mít obě nohy, hrdinské srdce, musí dobře vědět, kde je vpravo a kde vlevo a nesmí mít hloupé vřezření. To bylo ovšem příliš mnoho požadavků najednou, proto se vybralo do gardy jen 8 mužů. Nevypadali ovšem všichni stejně, tak například občan Tosemselek, který byl zvolen velitelem, byl silný chlapík, opravdový kolohnát, když to občan Nebojsa byl malý a hubený, skutečná pápěrka. Hejlup kulhal na obě nohy a přeskoč oko šilhal tak strašně, že viděl jen dozadu a ke všemu, na co se chtěl podívat, se musel obrátit zády. Pustemné byl zase zakrslý silák s dlouhýma rukama a občané chňachňal, paťchal a šmaťchal byli hezoučcí, rostomilí tlouštíci. Gardisté byli dobře vyzbrojeni. Nějakou tu šavli měl každý, kromě toho 2 měli brokovnice, které kdysi městská rada zakoupila na střílení proti mrakům. 1 měl halapartnu ponocného, 1 kulovnici hajného a ostatní 4 si prozatím vyřezali pušky jen tak ze dřeva. Oblékli se, jak se komu povedlo. Jen ještě potřebovali pořádný gardovní buben, na který budou při cvičení bubnovat. Jak se o tom dověděl kovář Klepní drát, hned se nabídl, že jim udělá tak veliký gardovní buben, jaký ještě nikdo neměl. A udělal tak veliký, že se vůbec nedal z jeho dílny vytáhnout ven. Cvičilo se na kovářově dvoře a kovář zatím stál v dílně u bubnu a bubnoval gardě do taktu. Cvičili pilně. Do pochodu se dávali na povel: půjdeme, půjdem, a zastavovali se, když přišli na konec dvorku a když už dále nemohli. Protože pak každý zapomněl, kde je vpravo a kde vlevo, velelo se: ke kuchyni otočit teď, nebo ke psí boudě otočit teď. Garda byla brzy vycvičena a jednoho krásného dne vyrazila ven. Aj, to bylo radost pohledět, jak si křepkým krokem při bubnu vykračovala po ulicích. Na poprvé vyšli jen do nejbližšího lesa, aby neustále slyšeli svůj buben, který jim nepřestával z kovářovy dílny být do kroku. Ale přestože nevyšli daleko, byl to velmi odvážný kousek, protože les byl temný a hustý a kdo tam jednou vešel, tomu nebylo do smíchu. Co myslíte, začal velitel Tosemselek, abyste se nebáli, přivážeme se k sobě. Dobrá, přivázali se k sobě a nyní postupovali dopředu s hlasitě bušícím srdcem a se silami provazy pevně spojenými. Najednou se mezi stromy proti ním cosi na zemi začernalo. Cosi hrozného, strašidelného. Medvěd! Vykřikl Nebojsa a v té chvíli se všichni obrátili zpět. Jenže za nimi stál strom a jak byli k sobě přivázaní, všichni se kolem stromu omotali a v té hrůzy plné chvíli jediný přeskočoko, který šilhal až za hlavu, viděl na medvěda. Hned se mu na něm cosi nezdálo, až najednou s překvapením vykřikl: vždyť on se nehýbe! Přeskočokův výkřik tak vzrušil svázanou gardu, že se znovu pokusila utéci do Kocourkova, ale jen se znovu omotala kolem stromu. A jak sebou všichni smíkli, šlápl šmajdavý hejrub jednou svou křivou nohou na medvěda a medvěd se zase nepohnul. Tu konečně šíleně odvážný pustemne vystrčil nos, schoval se za ostatní a se vší chladnokrevností šťouchl přes ně do medvěda halapartnou. Žasněte, medvěd se zase nepohnul. Vždyť ten medvěd je mrtvý, vyjekl pustemně vítězoslavně. Není možná tak brzy, vždyť s ním bojujeme teprve malou chvíli, pomyslili si obráncové Kocourkova a pomalu zkoušeli zvednout hlavy a jedním očkem neohroženě pomrkávali na hrozného netvora. Opravdu, medvěd se nehýbal a nepohnul se, ani když se podívali i druhým očkem. Byl skutečně mrtvý. Nyní se teprve ukázalo úžasné hrdinství našich gardistů. Ačkoliv byli k sobě přivázáni, plížili se pomalu k medvědovi. Jistě umřel strachy, když nás uviděl, zajásal velitel. Gardisté docela zapomněli, před jakým netvorem stojí a už se hrnuli na medvěda. Ty huňáči zubatý, kopal do něho Chňachňal, máš štěstí, že jsi mrtev, jinak bychom tě zabili jako červa. Ty chlupatino zbabělá, pohlavkoval medvěda Paťchal. Škoda, že si proti nám nevyběhl, byl bych tě napíchl jako bramboru. Teď je ti hej, ty bozembouchu, tahal ho za uši Šmaťchal. Ale kdybys byl naživu, byl bych tě roztrhl jako žábu. Tak se na něj všichni kasali a jejich chrabrost neměla hranic. A aby se mohli svým úspěchem pochlubit, stáhli z medvěda kůži, pověsili ji na halapartnu a za zpěvu hrdinských písní táhli domů. Bůh ví, jak se stalo, že kovář doma vycítil, že se něco velikého děje, začal bušit do bubnu tak prudce, až se v Kocourkově doby třásly a lidé z domů poplašeně vybíhali. To bylo slávy. Gardisté opojeni vítězstvím vyšlapovali hrdinsky podle zvuku bubnu, při chůzi bujaře výskali, cvakali kohoutky svých pušek a furiansky řičeli šavlemi. Kolem nich pobíhali rozjařeně občané i jejich děti, ukazujíce si s obdivem na nádhernou medvědí kůži a poklepávali spíchou gardistům na ramena. Gardisté zarazili na náměstí halapartnu do země, kůži na ní nechali na obdiv obyvatelstvu a pak rozejděte se, rozchod! Rozešli se každý jinam a každý se jinak chlubil, jak medvěda zabil. Velitel, to jsem se lek vykládal, že právě v okamžiku, kdy chtěl medvěd sežrat celou gardu, vrazil nestvůře svou šali do chřtánu. Chňachňal ze široka rozkládal. Já ho sestřelil z vršku stromu. Paťchal se chvástal, že skočil na medvěda jako na koně a tak dlouho na něm jezdil po lese, až medvěd padl. A Šmaťchal zase s hrůzostrašným obličejem vyprávěl, že medvědovi rozmačkal hlavu, když právě mu tento netvor chtěl z kapsy vytáhnout kus chleba namazaný mazlavým sýrem. No, a kocourkovští všemu věřili.
5: O třech groších.

Kopal jednou chudobný člověk u silnice příkopy. Jednou jel po té cestě sám král a zeptal se chudáka. Pověz mi, můj milý, kolik dostáváš denně za tuto těžkou práci? Nejjasnější králi, dostávám denně 3 groše. Král se podivil a zeptal se, jak může být za ty 3 groše živ? O, vaše jasnosti, kdyby jen být živ, to by bylo ještě dobré, ale já z těch 3 grošů první vracím, druhý půjčuji a sám žiji jenom z toho 3. Ale král nerozuměl, co to znamená, mnul si rukou čelo, rozmýšlel se, co a jak by to mohlo být, ale nevymyslel nic. Tak nakonec upřímně přiznal, že opravdu neví, co by to mohlo znamenat, ze 3 grošů i vracet, i půjčovat, i být živ. No, nejjasnější pane, povídá chudák, starám se o otce, už starého a bezmocného. Tomu vracím, protože mě vychoval. Ale starám se i o malého syna, tomu půjčuji, aby mi vrátil, až já zestárnu. Ze 3. groše jsem živ sám. Tak takhle to je, zaradoval se král. Vidíš, můj milý, mám doma 12 rádců a čím víc jim platím, tím víc si stěžují, že nemají z čeho žít. Teď jim dám tuhle hádanku, co jsi mi řekl. Ale kdyby se přišli vyptávat, tak jim neříkej, co to znamená, dokud nespatříš můj obraz. Když to dopověděl, daroval sedlákovi hrst dukátů a odešel domů.

Když se král vrátil na hrad, dal si předvolat těch 12 rádců. Vy, povídá jim, kteří z tolika peněz nemůžete být živi. V naší zemi je jeden člověk, který má na den jenom 3 groše a i z těch ještě jeden vrací, druhý půjčuje, z toho třetího je sám živ a přece poctivě. Teď, jestli jste moudří, mi řeknete, jak je to možné. Když mi to dopozítří neřeknete, dám vás všecky ze země vyhnat, abyste nejedli chleba zadarmo. Slavní rádcové se odebrali domů se svěšenými nosy a radili se, jak a kterak by to bylo. Každý chtěl být nejmoudřejší, ale na rozum prostého člověka byl každý z nich krátký. Minul den, míjel i druhý. 3. rána měli předstoupit před krále a stále ještě nemohli přijít věci na kloub. V poslední chvíli jim někdo našeptal, kde by našli toho chudáka, ten, že jim nejspíše pomůže z kaše. I vyhledali ho hned všichni. Zle na něho dotírali prosbou i hrozbou, aby jim pověděl, jak je to s těmi 3 groši. Ale ten měl pro strach uděláno. Oznámil jim královský rozkaz a že jen kdyby mu ukázali králův obraz, mohlo by z toho zapršet. Jak pak ti my, rádcové, můžeme ukázat králův obraz, povídali. Vždyť král na naše slovo k tobě nepřijde a ty zase nesmíš k němu. Jen se dej k té odpovědi přimět nějak jinak. Když už ani tohle nesvedete, tak z toho mráčku bouřka nebude. Naslibovali mu hory doly, nanosili spoustu peněz. Už prý i bez královy milosti má být z čeho živ, tak ať jim tu věc vyjeví. Ale on nic. A když už se jim dost navysmíval, že si takový moudří páni nevědí rady, vytáhl tedy z kapsy jeden z těch dukátů, co mu král daroval, a řekl. Vidíte, tady je králův obraz. A tak vám můžu vyzradit, co chci. A prozradil jim hádanku. 3. dne se pak rádcové snadno domlouvali s králem, až když jim chudák půjčil svůj rozum. Ale i král hned zavětřil, co v tom vězí. Dal zavolat chudáka a zeptal se ho. Řekni mi, jak to, že ty, jinak tak poctivý člověk, si se teď provinil proti mému královskému rozkazu? Neprovinil jsem se, nejjasnější králi, neboť jsem mlčel jako kámen, dokud jsem neuviděl váš věrný obraz. Tady ho mám, i vy sám jste mi ho daroval. A vytáhl dukát s královým obrazem a vyprávěl mu příhodu s těmi 12, i jak mu hrozili, i jak ho prosili, i jak ho obdarovávali dukáty, i co se jim navysmíval. No, odpověděl na to král, když jsi tak moudrý a máš víc rozumu než mých 12 rádců, nebudeš už kopat příkopy. Ale budeš jako velký pán žít na mém dvoře a zasedat v radě vedle mě. A vy, obrátil se k rádcům, nestydíte se? Co a jak teď s vámi? Nejen, že vám na penězích nepřidám, ale uberu vám ještě i z toho, co máte. Víckrát už nepřišli krále s penězi obtěžovat.

jak šli na kočičí koření. Byl den jak čerstvý tvarohový koláč. Horký, vonavý, od sluníčka do zlatova vypečený. Všichni měli plné ruce práce. Pinkalinky, zlatohlávci, paví očka, otakárci. A hlavně včely, protože pil sypal a nektar byl zvlášť vydatný. Taky teta Micka prala prádlo, aby uschlo, dokud přeje počasí. A pacička obírala rybíz, který už v tom horku přezrával. Jen Macourek a Camfourek měli dlouhou chvíli. Dokonce čím dál delší, protože nic nedělali a jen se povalovali. Byli tak líní, že už se ani neohnali, když přiletěla moucha a začala dotírat. Mělo by se jí plácnout. Navrhnul sice Macourek, ale jinak nic. Jen jinách, však odletí sama, mínil Camfourek. Ale to se spletl. Neodletěla. Když mouchu nikdo neodhání, myslí si, že může všecko a je čím dál drzejší. Nejdřív bzučí jen tak kolem hlavy, potom sedne na čumáček, kde to lechtá, pak dotěrně přímo do ucha, no a to už se jí musí zarazit. Zakvílel Camfourek. Praštil se chudák, až mu zajiskřilo, ale moucha byla rychlejší. Neboj, hned tě pomstím, kasal se Macourek, kterému teď sedla na fousky. A jouvajs! Praštil se snad ještě víc. Aby byl té smůly větší kopec, na střeše se zrovna povaloval kočičák. Taky mu tam byla dlouhá chvíle, taky se mu natahovala, jenže ten už věděl, jak ji ukrátit. Koukám, že jste den hloupější než druhý. Hned se pozná, že vám nedávali kočičí koření. Kočičí koření? Co to je? Nachytali se kocourci. I když kočičáka znali a měli s ním špatné zkušenosti, tohle je tak zajímalo, že přestali být ve střehu. No, snad bych vám to ani neměl říkat. Na tajemství jste dost mrňavý, váhal kočičák. No ale, abyste věděli, že jsem kamarád, tak vám to prozradím. Kočičí koření je kytka, po které jsou hloupé kočky chytřejší. Napovídej. A kde ta kytka roste? Na louce. Teda spíš za potokem. Tam je obzvlášť kvalitní, prášil pohotově kočičák. Ještě chtěl tu vymyšlenou kytku popsat, ale nebylo potřeba. Kocourci už pro ni pelášili na louku. Teprve až tam jim došlo, že nevidí, jak ta kytka vypadá. Jak ji teď najdem? Staral se Camfourek. Jednoduše, rostou tady samé naše staré známé kytky. Když některou nepoznáme, bude to kočičí koření, prohlásil Macourek. A opravdu docela to klapalo. Kopretinu poznali hned a taky čekanku a vlčí mák i svízel, co se chytá na tlapky, ale pozor, co je tohle? Mami, koukej, jak je krásně chlupatá, zajásal Camfourek. Jenže než to dopověděl, kytka už chlupatá nebyla. Když se z ní vyhrabal nabručený čmelák, zbyl jen obyčejný zvonek, jakých rostou všude tucty. Na louce to moc nepopadnem, rozhodl Macourek. Musíme za potok, jak říkal kočičák. A to ne, vzpáčil se Camfourek. Za potok nesmím, jelikož jsem neplavec. A ty taky, takže tam nesmíme oba dva. Ale Macourkovi se za potok moc chtělo.
ještě nikdy tam nebyl a zajímalo ho, jak to tam vypadá. Však nemusíme plavat, můžeme přeskákat, ukázal na placáky v potoce. No, tak dobrá, ale budeš skákat první, abys zahnal žáby, jo? Vymínil si Camfourek. Jenže to se právě Macourkovi nehodilo. Bál se těch žab zrovna jako Camfourek. Naštěstí uviděl starý pekáč v křoví. Ani ho moc neprohlížel a hned věděl, co dál. Nebudem plavat, ani skákat, budeme se plavit jako piráti a bukaníři, dodal chytře, protože věděl, co na Camfourka platí. A vyšlo mu to. Piráty a bukaníry měl Camfourek odjakživa rád. A tak nastoupili do pekáče a zamířili na protější břeh. Pro pána! Oni mi fakt věřili! Vyděsil se na střeše kočičák, protože to, co viděl, už nebyla legrace. Nechte to! Vraťte se! Vždyť se utopíte! Křičel, mával, poskakoval. Až se mu v tom rozčilení smekly tlapky, sjel po střeše a šplách, už se topil sám. Ten velký sud pod okapem ho spolknul jako pralinku. Vytáhla ho teta Micka, vytřásla z něj dešťovku, opláchla ho v čisté vodě a že jí na šňůře zbylo trochu místa, dala ho zrovna usušit. A kocourci samozřejmě nikam nedopluli. Stroskotali hned, jak popojeli na hloubku. Udělali chybu, že si svou loď předem neprohlédli. Ten pekáč byl totiž děravý. Nabíral vodu, až se naplnil a klesl jim pod nohama ke dnu. Ještě, že ty žabky, kterých se tak hloupě báli, byly na blízku. Nejdřív zachránili Camfourka, který už se skoro utopil, pak Macourka, který se ještě trošku držel nad vodou. No a pak odskákali po svých, dřív než Macourek a Camfourek vykuckali vodu a stačili jim říct, že jim děkují a už se jich vůbec nebojí. Ale tak dočista špatně to zas nedopadlo. Macourek a Camfourek se totiž poučili. I bez kočičího koření jim bylo jasné, že kdo neumí plavat, ten za potok nemůže. A kočičák, ten už taky věděl, že je tam nemá posílat. Pamatujte si to taky. Neplavečci a brouzdálci na Mělčině v každé řece nejsou žabky, aby vás včas vytáhli.

0: Muž, mušo.
1: Pst. Co jestli můžeš?
0: Jestli můžu začít.
1: Ne, začínat budu já.
2: To jsem si mohl myslet.

0: Milé děti, už je to hodně dávno, co jsem Krtka nakreslil poprvé, ale pamatuji se na to jako dneska. Udělal jsem mu tenkrát červenou kšiltovku a on mi okamžitě z papíru utekl. Kšiltovku zahodil, sedl si na roh stolu a řekl: čepici nechci, nakresli mi lopatku. Byl jsem tak překvapený, že jsem mu tu lopatku opravdu nakreslil. No vidíš, docela se ti povedla, řekl Krtek uznale a vrátil se zpátky na papír. Bez kšiltovky a s lopatkou. Od té doby si spolu pořád takhle hrajeme. Někdy bych mu nejraději naplácal, ale stejně se máme moc rádi. A jednoho bez druhého by nás to na světě vůbec nebavilo. Za nás oba upřímně, Zdeněk Miller.
1: Jenomže kalhotky si mě stejně nenakreslím. Ty jsem si musel sehnat úplně sám.
0: Vždyť právě o tom byl náš první film? Ještě se na něj, Krtku, pamatuješ?
1: Trochu, že mi to shání dalo spoustu práce.
0: Tak víš co? Já ti to připomenu celé od začátku. Ale nesmíš mi skákat do řeči.
1: Tak jo.
0: Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jenom nožičky, měla i čumáček.
1: Yeah.
0: Ale podívejme, vždyť je to Krtek.
1: Tady mě máte i z poklady, které jsem našel v hlíně. Kulička je lepší než hřebík, zrcátko je lepší než kulička. Ale ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami. Tam by se vešlo věcí. Ale kde takové kalhotky vzít, kdo mi poradí?

0: tom krtek zahlédl myšku.
1: Myška, počkej, myška! Bydlíš v chaloupce u lidí, jistě budeš vědět, kde se dostanou kalhotky s velkými kapsami.
0: Kalhotky? Uchychtla se myška. O ty se nestarám. Já takhle sýr nebo cukr. O kalhotkách nic nevím. Když neví, tak neví. Třeba bude vědět někdo jiný. Pak krtek uviděl motýla.
1: Motýlku, počkej, motýlku, létáš po světě a mnoho vidíš. Nevíš, kde bych dostal kalhotky s kapsami? Moc bych je potřeboval. Neuleď mi, prosím.
0: Krtek se díval za motýlem a pak se za ním rozběhl, ale v cestě byl potok. Krtek je rázem po krk ve vodě.
1: Hepčík, hepčík, ještě z toho dostanu rýmu. Hepčík.
0: Jářku, kdo to tu dělá takový rámus? Zlobí se rak.
1: Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?
0: Přines mi plátno a já ti na kalhotky nastříhám. Kvůli tomu, Jářku, nemusíš tak vyvádět. Krtek to uznal, ale kýchání se někdy zastavit nedá.
1: Hepčík, hepčík.
0: Tak radši honem pryč, než si raka na dobro rozhněvá. Hop a skok, hop a skok, hop a z kamene rovnou na břeh. Ale je to břeh?
1: Je, na co se to skočil? Když to se mu jede? Šnečku, šnečku, jsi to ty?
0: Ale šnek se vylekal a schoval se ve svém domečku. Kde pak? Ten hned tak nevyleze. A taky co s ním? Kdo ví, jestli nějaké kalhotky s kapsami vůbec kdy viděl? To spíš pták rákosník. Umí si ušít hnízdo? Jistě by uměl ušít i kalhotky. Ušiju? Ušiju? Slibuje rákosník. Ale musíš mi nejdřív přinést nastříhané plátno. To se lehko řekne.
1: Rak mi na kalhotky nastříhá, rákosníček mě ušije, ale kde vezmu plátno?
0: Krtek se vrátil zpátky ke své hromádce hlíny a tam se rozplakal. Tu se k němu nakloní kytička, pod kterou sedí. Nepláč, Krtku, poradím ti. Jmenuji se Len a když uděláš všechno, co ti povím, budeš mít kalhotky, jedna radost. Krtek se zaradoval.
1: Sláva, budu mít kalhotky.
0: Nemyslí si, nebude to lehké, řekl Len. Podívej, kolik tu kolem vyrostlo bodláčí a plevele. Pomoz mi a vytrhej plevel, ať mě nezadusí. A těch brouků zničí mi všechny listy. Pomoz mi, Krtku, pomoz a vyžeň brouky. Co by Krtek pro kalhotky neudělal? Vytrhal plevel, vyhnal i brouky. Pak se nedočkavě zeptal.
1: Co dál?
0: Mám žízeň, velikou žízeň, vzdychal Len. Dones vodu, Krtku, a zalej mě. Krtek nanosil vodu a zaléval a zaléval. A také musel pole hlídat.
1: Co to děláš, housenko? Nenasyto, nenasytná. Jedeš mi od toho lnu?
0: To bylo práce. Ale Len pěkně rostl, odkvétal a zrál. Až jednoho dne řekl Len Krtkovi. Už jsem dozrál. Teď ti ještě poradím, co musíš udělat dál, abys měl kalhotky s kapsami. Krtek poslouchal a jenom kýval hlavou, že si všechno dobře zapamatuje. A také si to zapamatoval. nejdříve len vytrhal, svázal do otýpky a honem s ním k potoku.
2: Kvák, kvák,
0: volala na něj z potoka žába.
2: Kam se ženeš?
1: Jdu namočit len. Za mnou bude plátno na kalhotky s velkými kapsami.
2: Kvák, to já ti pomohu. Často jsem viděla máčet len. Dobře vím, jak se to dělá.
0: Krtek s žábou ponořili proutky lnu do tůňky a svalili na ně kámen, aby len zůstal pod vodou. Když se len hodně namočil, vynesl jej krtek na břeh. Proutky opřel jeden o druhý a udělal z nich střížku.
1: Teď mi na sluníčku hezky proschni a já si na chvilku odpočinu.
0: A krtek si lehl pod len, len se sušil a krtek usnul. Byl by spal až podnes. Ještě, že ho probudila moucha. Sedla krtkovi na čumáček a štípla ho.
1: Alej!
0: Ten vyskočil a honem si začal přeříkávat, co má ještě udělat.
1: Už jsem len odtrhal, namočil i usušil, ještě ho pozbírám a odnesu. Ale kam? Nejlíp k čápovi, aby mi len zobákem trochu nalámal, ale nerozlámal.
0: Krtek se rozběhne k rybníku a volá.
1: Kmotříčku čápe, kmotříčku čápe.
2: Klapy klap,
0: zaklape čáp zobákem.
2: Proč mě voláš, krtku? Co pak chceš?
1: Kmotře čápe, buď tak hodný a nalámej mi tyhle proutky lnu. Ale pozor, ať je nerozlámeš.
2: Klapy klap, a nač pak ten len?
1: Ze lnu bude plátno a z plátna kalhotky. Kalhotky s velkými kapsami. Moc je potřebuju.
2: Klapy klap, tak na kalhotky. To ti rád pomohu.
1: Děkuju, kmotříčku čápe.
2: I není zač. Klapy klap, není zač, není zač.
0: A teď rychle k Ježkovi říká si krtek a rozhlíží se. Kde pak ten Ježek může být? To jsem si mohl myslet. Ježek spí. Co spí? Chrápe. Neslyší.
1: Ježku, probud se.
0: Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře.
3: Co se děje?
1: Ježku, Ježečku. Dovol mi, abych na tvých bodlinách pročesal tyhle stonky lnu. Potřebuji plátno na kalhotky.
3: Na jaké kalhotky?
1: Na modré kalhotky s velkými kapsami.
3: Tak pojď, ale pospěš si, nebo ti zase usnu.
0: Krtek honem vyčesával na Ježkových bodlinách vlákna lnu. Ale nežli len vyčesal, Ježek už doopravdy zase spal. S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.
4: Pavoučkové, pavoučkové, prosím vás, usloukejte mi se lnuňtě.
0: A nač pak ti budou, krtku?
4: Sníčí se utká plátno a z plátna se uší kalhotky s velkými kapsami.
0: Pomůžeme ti, slíbili pavoučci a dali se do soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. Krtek sotva stačil nítě na přadenku navíjet.
4: Děkuji vám, pavoučkové.
0: Prosím, rádi jsme pomohli. A přijď se nám, krtku, v těch nových kalhotkách ukázat. Krtek slíbil a honem běžel s přadenkem nití na paseku.
4: Bodůvky, modré bodůvky, nesu se nítě na plátno. Z plátna budu mít kalhotky, ale chtěl bych je mít modré. Pomozte mi a nítě oparvěte. Pomůžete, vyčte.
0: Borůvky zakývaly modrými hlavičkami. Krtek se zaradoval a začal přadénko odvíjet. Borůvky si nit jedna druhé podávaly a barvily jí na modro. A šlo vám jim to jako na drátku? Roháč nit přestřihoval a mravenečkové nitě odnášely. Jenomže na další práci už jich bylo málo. Trárá, trárá, troubí Brouk trubač a svolává ostatní mravence na pomoc. Hola, hola, kde jste kdo? Poběžte rychle sem!

0: za chvíli je mravenců všude plno. Jedni řežou dříví, druzí sekerami sekají a ještě jiní zatloukají do země kolíky. Proč to všechno? Semhle kolík, tamhle dřívko a už stojí na pasece malý tkalcovský stav, na němž se z nití utká plátno. A pilní mravenečci tkají a tkají a broučci ve větvích a trávě jim k tomu vyhrávají. Na housličky fidly fidly a na basu brum brum brum. Plátna stále přibývá, jeho víc a víc, až se z toho krtkovi tají dech.
1: To budou kalotky, panečku.
0: A mravenečci běhají hned sem, hned tam a volají: už to bude, krtku, ještě chvilinku a máme hotovo. Sláva. V trávě leží kus plátna modrého jako nebe a všichni broučkové i mušky z celého okolí se seběhli a slétli, jen aby si plátno zblízka prohlédli. Ještě ti plátno stočíme do štůčku, nabídli se mravenečci krtkovi. Stočené se ti lépe ponese.
1: Ani nevím, jak vám poděkovat.
0: Krtek se mravenečkům uklonil a přehodil si štůček plátna přes rameno. A honem spěchá k rakovi. Mravenci mu na rozloučenou zamávali a brouččí kapela spustila veselou písničku do kroku.

0: U potoka krtek na raka zavolal.
1: Pane raku, pane raku, nesu si plátno na kalhotky.
0: Rak hned vykoukl z vody. To je ale moc pěkné plátno. Krtku, tak pěkné plátno jsem dávno neviděl. A už plátno měří a už stříhá. Kapsy, chceš taky? Vyptává se krtka.
1: Ty chlamně.
0: Budou. Jářku i kapsy budou, slibuje rak.
1: Ale a jsou dost veliké. Hodně veliké, aby se mi do nich hodně vešlo.
0: Tak, tak, řekne rak a přistřihne z plátna ještě dvě veliké kapsy.
1: Díky, pane raku, díky na stokrát.
0: A s nastříhaným plátnem krtek rychle běží k rákosníkovi. Co jsem slíbil, to taky udělám, vítá krtka rákosník. Vezme do zobáčku nit a začne šít. Plátinko, je to pěkné, libuje si. Odkud je krtku máš?
1: Všechno ti rákosníčku vysvětlím. Ono to nebylo jen tak, dalo to spoustu práce. Na louce vyrostl len. S žabkou jsme ho namočili, potom usušili. Čáp mi len nalámal, ale nerozlámal. Ježek mi ho pročesal, pavoučkové nasoukali nitě, borůvky je obarvily, bravenci z nití utkali plátno, rak mi plátno nastříhal a tobě, rákosničku, tobě děkuji za ušití.
0: Rádo se stalo. Hezky si kalhotky užij, řekl rákosník.

0: Tam se mi vejde úplně všechno, co jsem našel. I duhová kulička, hřebík, zavírací špendlík, provázek, dokonce i zrcátko.
1: Ale než si Krtek schoval zrcátko do kapsy, nejdřív se po očku podíval, jak mu nové kalhotky sluší. A slušely mu náramně. S kapsami.

0: Byl jeden sedlák, jmenoval se Kubík, a ten měl ženu, jmenovala se Kačenka. Jednou ráno Kubík povídá:
1: já teď jdu na pole, Kačenko. Až se vrátím, budu mít hlad a žízeň, tak hleď, abych měl na stole nějakou pečení a k ní pořádný džbán studeného piva.
2: Jenom si jdi, Kubíčku, jen jdi a nestarej se, já už ti padnu do noty, však uvidíš.
0: A když byl pomalu čas k obědu, vzala z komína klobásu, dala ji na pánev, přidala máslo a postavila na oheň. Klobása se začala opékat a škvařit. Kačenka nad ní stála, přidržovala pánev zadržadlo a hlavou se jí honily všelijaké myšlenky. V tom jí napadlo, že než se klobása opeče, mohla by zatím ve sklepě natočit pivo. A tak držadlo pánve podepřela, vzala konvici, sešla do sklepa a točila pivo. Pivo teklo do konvice, Kačenka se dívala, jak ho přibývá, a tu si vzpomněla, že neuvázala psa a že by mohl tu klobásu z pánve vzít.
2: To by tak scházelo.
0: Lekla se Kačenka a honem vyběhla po schodech ze sklepa, jenže pes už měl klobásu v hubě a táhl jí po zemi ven ze stavení. Kačenka nelenila, rozběhla se za ním a hnala ho hezky kus do polí. Ale pes byl rychlejší než ona a klobásu taky nepustil ze zubu. Nechal ji pěkně poskakovat přes hroudy.
2: Co tam, to tam, o tom hlavu nelám.
0: Řekla si nakonec Kačenka, obrátila se a protože byla tak uhoněná, vyšlapovala si hezky po baloučku, aby trochu vychladla. Ve sklepě zatím pivo teklo ze sudu plným proudem, protože Kačenka nezavřela kohoutek. A když byla konvice plná a jinam téci nemohlo, vytékalo ze sklepa a nepřestalo, dokud celý sud nebyl prázdný. Kačenka uviděla to nadělení už ze schodu.
2: To je rána. Co si jen počnu, aby to Kubík nespozoroval?
0: Chvilenku se rozmýšlela a konečně jí napadlo, že od loňského posvícení mají na půdě ještě pytel pěkné pšeničné mouky, ten, že by mohla přinést a vysypat mouku do piva.
2: Baže,
0: řekla si,
2: co v dobrých časech ušetříš, v nouzi jak bys našel.
0: Šla na půdu, snesla pytel do sklepa a hodila ho rovnou na konvici s pivem, ta se převrhla a tak se i Kubíková mírka piva utopila ve sklepě.
2: To je docela v pořádku,
0: povídala si Kačenka.
2: Když už, tak už. A než mít málo, to radši nic.
0: A rozházela mouku po celém sklepě. Když byla hotová, měla z vykonané práce velikou radost.
2: Tak, teď je to tu čistěnké a pěkné. Radost podívat.
0: V poledne přišel Kubík domů.
1: No tak, ženo, co pak si mi přichystala?
2: Ach, Kubíčku, chtěla jsem ti udělat opékanou klobásu, ale jak jsem k ní točila pivo ve sklepě, pes mi ji z pánve odnesl. A jak jsem potom honila psa, všechno pivo mi vyteklo. A když jsem chtěla pivo vysušit pšeničnou moukou, ke všemu jsem ještě převrhla natočenou konvici. Ale buď bez starosti, ve sklepě je zas úplně sucho.
1: Kačenko, Kačenko, tohle si neměla dělat. Psa necháš odnést klobásu, pivo ti ze sudu vyteče a ke všemu ještě rozsypeš naši bílou mouku.
2: Inu, Kubíčku, to jsem nevěděla. Měl jsi mi to říct předtím.
0: Budu si muset dávat lepší pozor, pomyslel si Kubíček. Měl nastřádanou pěknou hromádku tolarů, zrovna si je vyměnil za zlaťáky a tak své Kačence s opatrností řekl.

0: Vidíš? Tohle jsou žluté grešličky. Dám je pěkně do hrnku a zakopu v chlévě u krávy pod žlab. Ale to ti povídám. Ať mi na ně ani nesáhneš, nebo bude zlé.
1: To víš, že ne, Kubíčku. Když nechceš, ani se na ně nepodívám.
2: Jenže sotva Kubík z domova paty vytáhl, přišli do vsi kramáři. Měli na prodej hliněné mísy a hrnce a poptávali se u mladé hospodyně, jestli nepotřebuje něco koupit.
1: Kde pak, lidičky? To nejde, nemám peníze. Ale kdyby vám stačily žluté grešličky, tak si přece něco koupím.
2: Žluté grešličky? Proč pak ne? Jen nám je ukažte.
1: No tak jděte do chléva a kopejte pod žlabem. Tam už ty žluťáčky najdete. Já na ně nesmím ani sáhnout.
2: Oba taškáři šli do chléva, kopali pod žlabem a našli samé zlaťáky. Nacpali si je do kapes a honem práskli do bot na své hrnce a mísy. Už se ani neohlédli. Všechno to nechali v zimce. Kačenka si povídala, že to nové nádobí musí taky nějak upotřebit, ale v kuchyni už ho měla bez toho plné police a tak u každého hrnku vyrazila dno a všechny je nastrkala pro ozdobu na tyčky v plotě kolem stavení. Když se Kubík vrátil a viděl ty nové okrasy, zeptal se.
0: Kačenko, co pak si to udělala?
1: Tohle jsem všecko koupila, Kubíčku, za ty žluté grešličky, co byly pod žlabem. Ale sama jsem na ně ani nesáhla. Kramáři sami si je museli vykopat.
0: Ženská nešťastná, co si to zas provedla? Nebyly to žádné žluté grešličky, ale ryzí zlato. A byly to všechny naše peníze. To jsi mi neměla dělat.
1: Inu, Kubíčku, to jsem nevěděla. Měl jsi mi to říct předtím.
2: Kačenka chvilku stála a přemýšlela a potom řekla.
1: Poslechni, Kubíčku, vždyť mi to zlato zase dostaneme. Jen poběž se mnou za těmi zloději.
0: Tak pojď, zkusíme to. Ale vem sebou taky máslo a tvarůžky, ať máme po cestě co jíst.
1: Dobře, Kubíčku, vezmu.
2: A tak se vypravili. Ale protože Kubík uměl líp natahovat nohy, zůstávala Kačenka pozadu.
1: To je taky k něčemu dobré. Až se obrátíme, aspoň budu zase o kus napřed.
2: Potom vedla cesta do kopce a po obou stranách měla hluboko vyježděné koleje.

0: Podívejme, jak oni tu chudinku zemi potrhali, rozedřeli a otlačili. Tohle se jí jak živo nezahojí.
1: A z útrpnosti vzala máslo a potírala jim koleje vpravo i vlevo, aby cestičku už kola vozů tolik netlačila. A jak se při svém skutku milosrdenství schýbla, vypadl jí z mošinky jeden tvarůžek a skutálel se z kopce.
0: Když už jsem ten kopec jednou vyšlapala, nepůjdu přece znova dolů. To by se mi tak chtělo. Ať tam doběhne jiný tvarůžek a přivede ho nazpátek.
1: A vzala druhý tvarůžek a skulila ho dolů. Jenže tvarůžky se nevracely a tak za nimi poslala ještě třetí.
0: Možná čekají, až ještě nějaký přiběhne. Asi nerady chodí sami.
1: Když se ani ty tři neukázali, povídala si.
0: Teď už opravdu nevím, co v tom vězí. Ale možná, že si ten třetí spletl cestu a zabloudil. Pošlu aspoň ještě čtvrtý, ať je zavolá.
1: Jenže čtvrtý dvarůžek se nezachoval o nic líp než třetí. To už se Kačenka dopálila a hodila dolů ještě pátý a šestý, víc už jich neměla. Chvíli tak stála a čekala, jestli přijdou, ale když pořád nešli a nešli, řekla.
0: Vás by si člověk mohl poslat pro smrt. Vy byste se hezky dlouho nevrátili. Myslíte, že na vás budu ještě čekat? Ani mě nenapadne. Půjdu dál. Vy můžete doběhnout za mnou. Však vy máte mladší nohy než já.
1: A Kačenka šla dál, až dohonila Kubíka. Ten se zastavil a čekal na ní, protože už chtěl jíst.
2: No tak, ukaž, co jsi vzala s sebou.
1: Podala mu suchý chléb.
2: Kde máš máslo a tvarůžky?
0: Ach, Kubíčku, máslem jsem namazala koleje na cestě. Ale tvarůžky tu budou každou chvíli. On mi jeden utekl a tak jsem ostatní poslala za ním, aby ho zavolali.
2: Ach, to jsi neměla dělat, Kačenko. Vymazat máslo na cestu a tvarůžky skutálet z kopce dolů.
0: Inu, Kubíčku, měl jsi mi to říct předtím.
1: Jakáž pomoc. Jedli spolu suchý chléb a Kubík se najednou zeptal.
2: Poslechni, Kačenko, jestli pak si dobře zavřela, když si odcházela ze stavení?
0: To ne, Kubíčku, měl jsi mi to říct.
2: Tak běž zas domů a opatři stavení, než půjdeme dál. A vezmi taky něco jiného k jídlu, já tu na tebe počkám.
1: Kačenka šla zpátky a cestou k domovu si říkala.
0: Kubíček chce k jídlu něco jiného. Máslo a tvarůžky mu asi nejedou. Tak já vezmu uzlík křížal a na zapití džbán octa.
1: Doma potom zavřela horní půlku dveří na závoru, ale dolní půlku vysadila, vzala ji na ramena a cestou si libovala.
0: Když mám dveře s sebou, to bude dům jistě nejlíp opatřený a Kubíček mě pochválí.
1: Těžko to všechno nesla. Musela jít pomalu, ale utěšovala se.
0: Aspoň si Kubíček déle odpočiné. Na, Kubíčku, tady máš dveře. Teď si můžeš stavení opatrovat sám.
2: Rány boží. Mám já to ale chytrou ženu. Dolejšek dveří vysadí, aby tam kde co mohlo zaběhnout, a hořejšek zavře na závoru. Teď už je pozdě jít znova domů, ale když už si ty dveře přinesla, poneseš si je dál.
0: Co pak dveře? Ty já ponesu, Kubíčku. Ale křížaly a ten džbán s octem jsou mi už těžké. Pověsím je na ty dveře, ať to nesou oni.
1: Potom šli do lesa a hledali ty darebáky, ale nemohli je najít. Nakonec už se setmělo a tak vylezli na strom, že tam přenocují. Ale sotva byli nahoře, přišli ti chlapíci, kteří odnášejí, co s nimi nechce jít samo, a dovedou věci najít dřív, než je někdo ztratí. Vybrali si místo zrovna pod tím stromem, na kterém seděl Kubík s Kačenkou. Rozdělali si oheň a chtěli se dělit o kořist. Kubík potichu slezl na opačné straně ze stromu, nazbíral si kamení, vylezl zase nahoru a chtěl zloděje kamením pobít. Ale nemohli se strefit. Kameny padaly vedle a zloději volali. Brzo se bude rozednívat, vítr střásá šišky ze stromu. Kačenka pořád ještě měla dveře na rameni a protože jí tolik tlačili, myslela si, že to dělají ty křížaly a povídá.
0: Kubíčku, já ty křížaly musím vysypat.
2: To ne, Kačenko, teď ne. Mohli by nás prozradit.
0: Ale já musím, Kubíčku, oni mě tak hrozně tlačí.
2: Ke všem kozlům, tak je vysyp.
1: Rozvázala uzlík, křížaly se sypaly mezi větvemi dolů a chlapi u ohně povídali. Blíží se ráno, ptáci už trousí, ale milou Kačenku ty dveře pořád stejně tlačily.
0: Ach, Kubíčku, já ten ocet musím vylít.
2: Ne, Kačenko, to nesmíš, mohlo by nás to prozradit.
0: Ale když já musím, Kubíčku, on mě tak hrozně moc tíží.
2: Ke všem kozlům tak ho vylej.
1: Naklonila džbán a ocet vylila, takže ty chlapy zlodějské postříkala. Povídali si, už padá rosa. Kačenku konečně napadlo.
0: Vždyť mě to pořád ještě tíží, že oni to budou ty dveře. Kubíčku, já ty dveře musím schodit.
2: Nesmíš, Kačenko. Teď ne. Mohli by nás prozradit.
0: Ale když já musím, Kubíčku, oni mne hrozně moc tlačí.
2: Povídám, že nesmíš, Kačenko. Jen je pevně drž.
0: Ach, Kubíčku, já je přece pustím.
2: Ke všem čertům? Tak je tedy pusť.
1: A dveře s náramným rachotem padaly z větve na větev a ti dole se dali do křiku. Čert na nás jde ze stromu! Nechali všeho, vzali nohy na ramena a už se neukázali.

Sot vasačal svítat, Kubík a Kačenka slezli ze stromu, našli u ohniště všechno své zlato a odnesli si je domů.

Nad lesem svítilo slunce. Malá hnědá veverka, Kateřinina dobrá přítelkyně, poskakovala na vršku jedle, vybírala si semínka ze šišky a rozhlížela se po kraji. Byla ohromně spokojená. Veverky jsou vždycky spokojené, když svítí slunce. Byla tak strašně spokojená, že si začala hlasitě prospěvovat.

0: Kateřina seděla tiše pod jedlí a poslouchala to. Už měla plno šupin ze šišky ve vlasech i po zástěrce, ale dělala jako by nic. Veverka hlaholila dál.
1: A vím, radady já, proč je obloha modrá.

0: všecko vím. No, a dál?
1: Uklouzlo Kateřině. Veverka se zarazila. Popolezla níž.
2: Však já tě vidím. Celou tu dobu. Jak tam sedíš?
1: Řekla honem, ale nebyla to pravda.
0: Nelži, Veverko.
2: Tak proč neřekneš, že jsi pod stromem? Mohla jsem zpívat něco jiného?
0: Mně se líbilo zrovna tohle.
2: Ale to nebylo pro tebe. To bylo jenom pro mě.
0: Tak víš co? Zpívej ještě.
2: Zpívej si sama.
1: Ocekla Veverka a utekla, protože byla v rozpacích. Kateřina osaměla. Smutně ryla špičkou střevíce v suchém jehličí. Veverka se zlobí. Co teď? Pro pána, co teď? Rozhlédla se po stromech. To se ví. Veverka byla schovaná za větví, koukal jí ocásek. Holčička přišla blíž.
0: Veverko, co kdybych jako zapomněla, co si zpívala?
1: Chvíli bylo ticho. Veverka se rozmýšlela. Pak vystrčila hlavičku.
2: Jak se dělá takové zapomenutí?
0: Takhle,
1: řekla Kateřina pohotově, zavřela oči, zaklonila hlavu hodně dozadu a vyspěvovala tenounce vysokým hláskem.

0: Veverka přísně poslouchala.
1: A teď ještě jednou a pospátku, poručila si.
0: Kateřina párkrát polkla na prázdno a pak začala pomalonku a namáhala.

0: a dál už to nešlo. Ale Veverka už se usmívala.
1: Tak to by stačilo, řekla milostivě. A teď pojď a budeme trochu skákat.
0: A šli a skákali, jedna ve větvích a druhá dole v mechu, a těžko říci, která byla přitom veselější. Myslím, že byly obě stejně veselé.

Výminkář. Výminkářům bývalo za roboty zlé. Jakoby byli docela zbyteční lidé na světě, ale starému pláteníkovi bylo nejhůř. Popustil zeťovi statek a nic si nevymínil, jen aby ho do smrti dobře chovali. Zeď však, jak se ujal statku, od chána nedbal. Nechal ho sice bydlit v chalupě na výmínku, ale nic mu nedával. Pláteník byl už starý člověk, nadřel se v životě hodně a trochu peněz si uspořil. Ale kam pak to stačilo na živobytí? Nevděk ho mrzel. A když i dcera na něho škaredila a neposílala mu ani mléko a chleba k snídani, šel si postěžovat kamarádovi Ohnivcovi. Vyrostli spolu od malička, ale Ohněvec byl opatrnější, však nesloužil darmo na vojně, statku se nevzdal, vládl jako hospodář, synové u něho pracovali. Vyslechl mlčky všechno, co mu pláteník povídal, potom si pomalu zapálil a pravil. Ta dubová truhla, kterou máš doma v síni, se mi odjakživa líbila, jak pěkně vykládaná. Dej mi ji a já ti pomohu. Pláteníkovi bylo líto, že kamarád žádá po něm záplatu dřív, než mu posloužil, ale pomyslel si, co konečně, proč bych mu truhlu nedal, však bez toho nemám co do ní. Dovezl mu ji k večeru na trakači. Ohnivec zkusil, jestli zámek dobře dovírá, a uložil truhlu do sklepa. Od toho dne posílali od Ohnivců pláteníkovi snídani, oběd i večeři, jako by byl jejich, až se tomu dcera divila. Jednou v sobotu pláteník odešel do města pro boty. Sotva byl za dědinou, vidí dcera oknem starého Ohnivce jít záhumním k výměnku. Za ním táhne kluk na vozíku tatínkovu starou truhlu, sotva může vozík vytáhnout. Vyšla ven. Ohnivec bral právě za kliku. Řekla mu, že tatínek je ve městě. Ohnivec řekl. I to je škoda. Mám cestu na 2, na 3 dny, tak mu vezu tu jeho truhlu, aby si ji nechal v chalupě, než se vrátím. Člověk nikdy neví, co se může stát. Však mu ji po návratu zas schovám u nás ve sklepě. Tam se nedostane tak snadno nikdo. No což, na tom počkám s cestou, až se pláteník vrátí. A zase s klukem a s vozíkem vracel domů. Mladá hospodyně běžela za mužem do stodoly a všecko mu povídá. Muž se zamyslil a řekl. Tak vida, kdo by to byl řekl? Proto ti Ohnivcovi se o něho tak starají. Selka se lekla. Pro boha, aby jim to tak zůstalo! Když se pláteník vrátil k večeru s botami domů, nevěřil svým očím. Na zápraží chalupy zameteno, ve světnici poklizeno, za oknem bazalky, na stole ubrus a sotva zavřel za sebou dveře, už tu je dcera, nese mísu knedlíků se zelím, jen se z nich kouří a zeď jde s ní zeptat se, jak se daří tchánovi, nese mu tabák z pruska pašovaný. Mladí seděli s otcem dlouho po večeři. Hovořili jako za starých časů. Zeď se s ním radil o polích, o lukách, o dobytku, jako s hospodářem. Pláteníkovi spalo se tu noc jako v ráji. Ale sotva se mohl dočkat východu slunce. Hned šel za kamarádem zeptat se ho, jak se stal ten div, co o tom ví. Ohnivec jen se šklíbil, nesmál se nikdy, a pravil. Buď rád, hospodář pěkně na svém jako dřív a buď na mladé vlídný. Každý člověk má své chyby a všichni sedáme při hříšné vodě. Na rozloučenou dal Ohnivec pláteníkovi klíč od jeho skřínky. Prý klíče nepotřebuje. Pláteník se bál,
jestli se včera nemýlil, ale ne. Mladí mu dělali pomyšlení, sázeli ho v čelo stolu. V hospodářství byl hned jiný řád. Pláteník sám také pracoval jako dříve za dva a svědčilo mu to. Tak žili ještě rok, dva. Konečně, jak bývá u starých lidí, pláteník cítil, že ho opouští paměť, nohy přestaly sloužit, celou zimu jen posedával, dožil se jara, ale nakrátko. Když už to šlo s ním z kopce, sousedé se chodili loučit, přišel také ohněvec. Pláteník s ním jako kamarádem dělal pořízení, všechno mu svěřil, co by rád, aby se po smrti stalo. A přitom se ho ptal zas na ten div, který se stal s jeho dcerou a s jeho zetěm. Ohněvec mu řekl. Udělal jsem, čeho bylo potřeba, aby měli rozum, nestarej se. Vidíš sám, jak jsi jim pomohl statek zvelebit, své dílo si vykonal. Pláteník se rána nedožil. Když mu ráno nesla dcera snídani, našla ho v posteli vychladlého. Plakala nad ním upřímně. Od té doby, co se smířili, žilo se jim líp s mužem. Ale když si poplakala, sháněla se přec po dědictví. V otcově stolku našla klíč od otcovy truhly a tak se vypravila s mužem k ohnivcům. Starý ohnivec, jak slyšel ráno umíráček, vynesl se synem truhlu ze sklepa a vezl ji k pláteníkům. Potkali se na půl cesty. Dcera s mužem vzali vozík, poděkovali a spěchali domů, byli zvědaví, co jim otec zanechal. Když truhlu otevřeli, byl vnitřek zakryt šátkem. Na šátku ležel lístek. Na lístku bylo napsáno švabachem, těžkou rukou. Čtvrté boží přikázání. A podepsán byl ohnivec. Pod šátkem bylo složeno olovo ze staré okapové kostelní roury. Mladí manželé se na sebe podívali, vzali se za ruce a šli mlčky navštívit mrtvého otce. O pohřbu, když mladý hospodář spatřil ohnivce, šel sám k němu a stiskl mu ruku. Zůstali dobří přátelé.

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosí, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tuze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo pak mi to asi píše, podivil se. To budou asi ti úhoři, co tu na jaře táhli přes můj rybník do moře. Ale úhoři to nebyli. V dopise stálo, dostavte se do 3 dnů na královský zámek. Budete zařazen do 1. královského pluku husarů. Koně si vezměte sebou. Podpis král. To je mi ale pěkný pořádek, rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu. Tady mělo být napsáno, slunce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal net flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tamtomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozléhalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, schromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu, však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, dejte mu metál. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. S tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát.
a ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů. No a jak to bylo dál? No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo

0: První pohádka. Princeznička na bále postrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.
1: Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále.
0: Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů, vysypal je před krále. Nesu vám ty korále, větší už tam neměli, snědli je už v neděli.

0: Smolíček a jeskyňky.
1: Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes.
0: Ťuk, ťuk, ťuky, smolíčku, otevři nám světničku.
1: Jeskyňky, jen pojďte dál, jelen před chvilinkou vstal.
0: A co snídal, smolíčku?
1: Snídal čerstvou travičku.
0: A co ještě?
1: Vodu z deště.
0: A co víc?
1: Pak už nic.
0: To se dobře nasnídal. My zas půjdem o dům dál.
1: Kam pak byste chodili? Sluníčko si popílí a jelen vás, těšte se, bude vozit po lese. Prší, prší celý les, ve vodě se topí dnes. Jeskyňky jdou v dešti dál, smolíček se jenom smál.

0: Палечик а його камараді.
1: Мамо, усмаж коблішки.
0: Аж мі дойдеш на шишки. Немам уж чим топіт, синку. Діли нєцо про маминку.
1: В лесе бум, бум, бум, шишка яко дум. За ні друга, по ні третій, з високого смерку летій. Палечик є давно в лесе, сам však шишку не унесе. Йде около школáček, іменем ukazováček. Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne. Zavoláme prostředníčka. Prostředníčku, pomoz nám. Chlapečkovi zrudla líčka, nadarmo se namáhám. Zavoláme prsteníčka. Prsteníčku, tak co ty? Chlapečkovi zrudla líčka, šiška dělá drahoty. Zavoláme na malička, pojď maličku, pomoz nám. Malíček je chytrá hlava, kamarádům rady dává. Ty jdi sem, a ty jdi tam, čekejte, až zavolám. Tak teď, hej, rup, už ji nesem.
0: Vracejí se domů lesem, máma jim dá za šišku cukrovanou koblíšku.
2: O nezvedených kůzlatech. Koza praví kůzlatům.
3: Budu dlouho mimo dům. Buďte hodná, neperte se. Vlk to všechno slyší v lese.
2: Máma z vrátek ještě není, už se perou o lupení.
4: Meje, me, meje, me, ne, ne, ne, ne.
5: V tom na dveře buchy, buchy.
6: Otevřete, neposluchy.
3: Černý kozlík nejdřív zmlk. Děti, jde se na nás vlk.
5: Na dveře zas buchy, buchy.
6: Otevřete, neposluchy, já jsem vaše maminka.
3: Máma klepe z lehínka.
6: Jak? Pojď mi to ukázat.
3: Takhle, sotva je to znát. Klepy klep, klepy klep.
5: Vlk to zkouší, buchy klep, vlk to plete, klepy buch.
3: Nevidíme tě, když ťukáš. Aspoň v okně se nám ukáž. Máš-li rohy, bílou bradu.
2: Mám jen břicho plné hladu.
3: Maminka nám nosí domů sladké mlíčko ve vemínku. Ty jsi vlk. A lháš si k tomu. Vydáváš se za maminku. Jdi si tam, ty starý lháři, kde se vlkům dobře daří.
2: Zavrčel vlk, bouchl vrátky, stáhl ocas, běží zpátky.
5: Slyšte, ještě z vrátek není, už se perou o lupení.
4: Ne!

0: Malá pohádka o řepě.
1: Dědek řepu nasadil, u pole se posadil, čekal, čekal. Mráz ho lekal, sluníčka se bál, dešti jenom lál. Bez večeře, bez oběda čeká dědeček, najednou se hlína zvedá. Roste kopeček. Bábo, roste řepa.
0: Prosím tě, co vidíš?
1: Bábo, což jsi slepa?
0: Dětku, ty mě šidíš.
1: Zavolali vnučku, vnučka pejska, pejsek kočku, kočka myš. Chytli se a čekají. Šepty, šepty, šeptají. Neslyšíš? Myšce byla dlouhá chvíle. Opsala si rozpustile. Trhla kočkou, kočka pejskem, pejsek vnučkou, vnučka bábou, bába dětkem. Dědek prázdné ruce měl. Nikoho se nedržel, udělali bác. Kopeček se ještě chvěje. Jak se pod ním krtek směje.

0: kuřátko a obilí. Jak to bylo, pohádko?
1: Zabloudilo kuřátko za zahradou mezi poli. Pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. Povězte mi, bílé ovsi, kudy vede cesta do vsi?
2: Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene.
1: Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Pověz, milý ječmínku, jak mám najít maminku?
2: Ječmen syčí mezi vousy, ptej se pšenic, vzpomenou si.
1: Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic.
2: Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to.
1: Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno holé. A na suchá strniska vítr tiše zapíská.
0: Vždyť si doma za chalupou, slyšíš, v stáji koně dupou, kocour ve stodole vrní a tvá máma zavraty zob, zob, zobá bílé zrní s ostatními kuřaty.
1: Děkuji ti, žitné pole.
0: Pozdravuj tam ve stodole.
1: Koho, milé políčko?
0: Zrno i to zrníčko, ať se ke mně z jara hlásí, vychovám z nich nové klasy.
1: A tak mámu zakrátko našlo také kuřátko.

0: Otesánek.
1: Šel tatínek do lesa, že si kloučka vytesá. Pařízek si našel v lese, tesal, rezal, najednou kořínky se nadzvednou a pařízek rozběhne se. Domů s tatínkem si kráčí, tatínek, mu sotva stačí.
0: Maminka se raduje, chtěla kloučka, už tu je. Pekáč buchet upekla mu, na zem uslala mu slámu.
1: Radují se, zpívají.
0: Otesánek jí a jí. A najednou rozhlédne se, zívne, na mámu se třese.
1: Snět jsem talíř s buchtami a teď se dám do mámy. Hami, hami, ham. Pak sním pekáč z kuřaty a pustím se do táty. Lidi, to se mám.
0: Máma stojí celá bleda.
1: Ale táta, ten se nedá. Přines mámě otesánku, vody v malovaném džbánku. Umije tě, učesá, půjdem zpátky do lesa. Otesánek řízy, řízy, řeže dříví z mladé břízy, řízy, řízy, říz. Ty víš dobře, milá pilo, proč mu tolik vytrávilo u zelených bříz. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Mámo, já bych jed.
0: Všechno zprve snět.
1: Udělej mi vdolečky.
0: Až se bereš drobečky.
1: Otesánek drobty sbírá, chutná jí mu nevybírá, než bys 10 na počet, převalí se, usne hned. Druhý den ho táta budí, otesánka rosa studí. Do lesa však musí jít, musí řezat řízy, řízy, dříví skropenaté břízy a nesmí se zastavit. A když už se v lese šeří, běží s tátou na večeři. Neodmlouvá, všechno sní. Dostal chleba, kousek síra, potom ještě drobty sbírá. Léhne si a dobře spí. Spí a spí a spí.

0: Dědeček a koblížek.
1: Koblížek na másle zpívá, dědek vedle hlady zívá. Smaž, babičko, smaž.
0: Však si pochutnáš.
1: Když koblížek usmažili, za okno ho položili. A koblížek z okna hop, kutálí se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop. Takový už neusmaží.
0: Bába pro něj naříká.
1: Dědek za ním utíká. A koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop. Hop a hop a hop, jej, toto klouže. Za koblížkem dědeček, před koblížkem kopeček, pod kopečkem šerý pes.
0: S ním tě, koblíšku.
1: Umíš-li to, tak si sněz? Na másle jsem pěkně zpíval, dědek vedle hlady zíval, a když se mě usmažili, za okno mě položili, a já z okna hop a hop, kutálím se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop, takový už neusmaží. Usmažili, nejedli. Vidíš, pejsku? Natož ty.
0: Stůj, koblíšku, ham, ham, ham.
1: Dobře, už utíkám. A koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop, jej, toto klouže. Za koblížkem dědeček, před koblížkem kopeček, pod kopečkem čeká liška.
0: Stůj, koblíšku, já tě sním, hop, koblíšku, šum do bříška.
1: To ti, liško, neradím, usmažili, nejedli, vidíš, liško? A tož ty, já jsem k světu a ne k snědku.
0: Ale liška hup a hup, honem popoběhni, dětku.
1: A koblížek chřupy chřup. Dědeček si pochutnává, liška už je někde v lese, ráda, že má záda zdravá. Dědeček se pěkně nese. Před chvilinkou hlady zíval, proč by si teď nezaspíval? Babička tě, koblíšku, nesmažila pro lišku. Ham, ham, ham, ham, ham, snědl jsem tě sám.
2: Pohádka o chytrém Budulínkovi. Budulínek na okýnku sedí, čeká na maminku. Z lesa liška ryšavá pod okýnkem postává. Lichotí se, lichotí.
3: Proč bys, milý Budulínku, proč bys čekal na maminku? Pojedem jí naproti. Sedni si mi na ocásek, neskřívím ti ani vlásek.
4: Liško, liško, ty jsi mluvka, nevěřím ti ani slůvka.
3: I mlč, že jsi tak hodný klouček, zavezu tě na palouček. Celý rok tam slunce svítí.

0: plné bříško.
1: V zahrádce je liška hned. Dej, jablíčko, jabloni. Jabloň samý bílý květ k lišce větve nakloní. Jestli liško čekat chceš, pak jablíčko dostaneš. Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, a pak jablíčko ti dám. Čekej, rostou jako z vody. Dobrá, čekám, pospěš si.
0: Čeká hloupá liška, čeká, čeká, slunce za lesy už se pomaloučku smeká, hloupá liška čeká, čeká.
1: Už se milá maminka těší na budulínka. Spěchá lesem, už je tady. Budulínek zakývá. Maminka se do zahrady přes plot honem podívá. Šeptá. Neboj se, můj kloučku. Vezme koště, polehoučku, za liškou jde.
0: A co dál, všichni lehce uhádnete. Nyní nastal pěkný bál. Máma lišce kožich mete, s liškou celý les se točí, sotva sem už někdy vkročí. Budulínek pod jabloní vesele se prohání, jabloň kvete, jabloň voní, větve k němu naklání.
1: Jen co květy na zem schodím, jen co zelenáčky zrodím, jen co svoje mladé plody na sluníčku vychovám, budete mít dobré hody. Nůši jablíček vám dám. Dobře, milý budulínku, že jsi čekal na maminku. Vidíš? Vyzrál jsi na lišku.
0: Liška sem tam běhá v lese, ještě teď se strachy třese. Kouří se jí z kožíšku.

0: Opalečkovi, který vyrostl.
1: Narodil se chlapeček, malý jak tvůj paleček. V náprstku ho vykoupali, ve skořápce kolébali. Spí, palečku, spí. Nerostl a zůstal tak. Z makovice snídá mák. Jeden máček, druhý, třetí. A má po snídaní děti, tolik málo jí. Jak si hraje, nemá s kým. Pejsek vrčí, já tě s ním. Kočka si ho s myškou plete. Pozor, že ho zašlápnete. Je to chudinka.
0: Máma volá babičku. Co dám tomu človíčku, aby rostl jako z vody, dožil světa bez nehody? Chudák maminka.
1: Bábě slova popřáli.
0: Ten tvůj synek zahálí. Dej mu práci, poroste ti, jako rostou jiné děti. Práce je tu dost. Na stole dnes paleček sbírá každý drobeček po chlebě či po koláči.
1: Co se za den naotáčí, má mě pro radost. Hrášku, kuli, kulilíč, kutálej se jako míč, na dvě misky přeberu tě, už si na tě dělám chutě, kuli, kulilíč. Když mu zbude chvilička, honím mouchy od mlíčka, leďte mouchy nenechavé, máma chce mít jídlo zdravé, šš. Ať jste pryč. Roste, roste víc a víc, z rukávů i z nohavic. Když si chce hrát,

kočku chytí. Náprstek je zase všití. Už má vaničku. Už to není chlapeček, malý jak tvůj paleček. Přerostl už všechny chlapce. Dávno nespí ve skořápce. Už má vaničku. Vidíš, Honzíčku?

0: Zvířátka a loupežníci.
1: Jednou domov opustili kozel, kohout, kočička. Šli celý den, nespatřili cestou ani človíčka.
0: Pořád stejnou notují, na lidi si stěžují.
2: Kikiri, kikiri, nač mám vstávat ve čtyři?
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, už nás trápit nebudou. Méme, méme, s lidmi už být nechceme.
1: V lese najdem živobytí, kočička si ptáčka chytí, kohout jádry bude živ a ten kozel najde trávy ještě lepší nežli dřív. Nic nás v cestě nezastaví. Kikirí!
0: Mňou, ne, ne,
2: lidem smát se budeme.
1: Večer nemohli už zpátky. Les se zavřel za zvířátky.
0: Les je v noci jako živý. Vítr učí mluvit dříví, měsíc houby cvičí v tanci a na zádech svatojánci hvězdy z nebe snášejí. Je jim čím dál smutněji.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní, pozor kozlé, neupadni. Na zvířátka padá strach. Našlapují po špičkách, ale nemohou už zpátky. Před zvířátky za zvířátky černé lesy, tma a tma. Kdo pak se tu vyznat má?
0: Méme, méme, sotva ten les přejdeme.
2: Kikiri, kikiri, budem z lesa ve čtyři.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, řeči nikam nevedou.
1: A tak jdou lesem tmou, levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: V tom probleskla houštím záře, zajásala zvířátka. Cesta lesem překrátká, budem zas mít hospodáře. Došli k staré chatrči, z okénka se světlo lije. Kozel všechny odstrčí. On chce vidět, kdo tam žije. Kočka také, kohout též. Počkej, vždyť mě zamáčkneš. Kikiri, kikiri.
0: Ne a ne.
2: Zacláníš mi.
0: Ne a ne.
1: Jeden druhého tu šidí, ale kohout první vidí. Vidí, jak tam ve světnici v karty hrají loupežníci. Bum, sedma k sedmě, osma k osmě. Já teď nesu. Eso k esu! Bum! Bum! Bum! A tak hrají, dupou křičí, o podkovu, o káču, o záplaty, o jehličí. Bum! Bum! Bum! Bum! V tom zamečel kozel. Hráči vyskočili ze židlí, ze dveří se strachy tlačí. Vždyť tam v okně zahlídli hrozné zvíře. Má tři hlavy, jedna mečí, druhá mňouká a ta třetí kokrhá. Utíkejme, utíkejme, než nás všechny roztrhá. Utíkají, les je žene, s nimi karty rozházené, karty káča bláznivá.
0: Divé houby v patách mají, utíkají, klopítají, kolem všechno ožívá.
1: Pařez je spolknout chtějí, houby už je dohánějí, už je mají, ještě krok.
0: A tu loupežníci, skok, skok a skok a přes potok.
1: Už jsou z lesa za potokem, oddychují, jdou jen krokem. Už mají dost lesa, pranic, zpátky nevrátí se za nic. A zvířátka přes kořeny dál žene les naježený.
0: Mňouky mňou, mňouky mňou, světýlka nás zavedou. Méme, méme, už jim neutečeme.
1: A tu kohout vesele překřičel své přátele.
2: Kikirí, kikirí, je tři čtvrtě na čtyři.
1: Svítá, svítá, za chviličku vesele jdou po sluníčku. levá, pravá, přední, zadní.
0: Pozor, kozle, neupadni.
1: Mezi poli v raní záři vracejí se k hospodáři.

0: Pohádka o veliké řepě.
1: Už je vráno do oráno, ráno budu síti. Hádej co, ty krákoravá. To, co lidi sytí, to, co lidem zdraví dává.
0: Vím co, dětku, krák a krák.
1: Kde pak vráno, kde pak mák? Dědek v dřepu sází řepu. Deště z mraků pomozte, ať mi řepa vyroste. Krápy kráp, krápy kráp, mokrá voda z mraků krápe. Dědek ťap, ťapy ťap, vesele tu v blátě ťape. Ťap, ťap, už je vody dost. Duha postavila most. Na tom mostě v poledne dědek slunce zahlédne. Volá z dola. Hola, hola, počkej, zlatovlasý kloučku, neutíkej, pomaloučku, ať se tady dole zahřeje mé pole. Když zahnalo slunce mraky, bába s vnučkou přišli taky.
0: Jdem ti, dětku, pomoci, byl bys tady do noci.
1: Bábo, dědek nezahálel, bez válečku pole zválel. Jak na to šel? Inu tudy. Po políčku válel sudy. Jeden sud, druhý sud, pole bylo plné hrud. Vnučko, po druhé si popil, deštík bez konvičky kropil. Kapka sem, kapka tam, což pak já je spočítám? Zkrátka měli přijít ráno, už je všecko uděláno. A tak si to naměří rovnou domů k večeři. Hami, ham, to se mám, kdo pomáhal, tomu dám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce deštíčku, komu třetí, kdo to poví?
0: Bábě, vnučce.
1: Kde pak vám, kdo pomáhal, tomu dám, třetí lžíce sluníčku. Hami, ham, to se mám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce dědečkovi, a ta třetí, kdo to ví?
0: Kočce.
1: Kde pak? Dědkovi. Hami, ham, to se mám. Kdo pomáhal, tomu dám. Dědek jí a jí a jí.
0: Bába s vnučkou vzdychají. Mají chuť na leccos. Kočka olizuje vousy, pejsek zas mokrý nos. Pak se všichni čtyři trousí do komory spát. Ach, ti mají hlad.
1: Dědek jedl, všechno snědl. Tma a ticho v okolí. Tma a jenom svíčka bliká. Na políčku, na poli, roste řepa převeliká. Zas je ráno, vidíš vráno, dědek už tu je. Řepu tahá, tahá, táhne, táhne, ale nevytáhne. Tahá, hubuje.
0: Kráky, krák, měl si tmák. Kráky, krák, měl si tmák.
1: Dědek tahá, tahá, táhne, ale řepu nevytáhne. Bábo, vnučko, pomozte, než mě řepa přeroste.
0: Sám si jedl, sám si tahej, sám si v práci napomáhej.
1: Řepa je tak veliká. Dědek tahá, naříká.
0: Bábě už je dědka líto. Tak my jdem, ty nenasi to. Chytli se a tahají. Dědek řepy, bába dětka, vnučka báby. Táhnou, táhnou, nevytáhnou.
1: Pomoz, pejsku, kočičko.
0: Haf, haf, ale za kus kosti. Mňau, mňau, ale za mlíčko.
1: Dobrá, dám vám do sytosti. Drží se a tahají. Dědek řepy, bába dětka, vnučka báby, pejsek vnučky, kočka pejska, táhnou, táhnou, nevytáhnou.
0: Kočka volá myš.
2: Poběž, myško, pomoz nám.
0: Ty mě, kočko, sníš.
2: Já už myši nechytám.
1: Drží se a tahají. Myška kočky, kočka pejska, pejsek vnučky, vnučka báby, bába dětka, dědek řepy, táhnou, táhnou pěkně v řadě a v tom řepa rup vyletí jak zub. Všichni leží na hromadě. Chcete, abych povídal, jak to všechno bylo dál? Otevřete se mnou dveře. Spatříte je u večeře.
0: Dědek bábě nabízí, bába vnučku pobízí, pejsek s kočkou nečekají, až se dědek s bábou nají. Pejsek v koutě hryže kost, kočička má mléka dost, myška sbírá drobky síra. Dědek jim dá dneska všeho.
1: Bábo, ber si víc. Vím, že jeden bez druhého nedokáže nic.

0: Dnes si budeme naposled vyprávět o slečně Mrazilce. O ledové slečince, která pokazí a poplete kde jakou zimní práci. Špatně dopadlo její mrazení klouzaček a potůčků. Ani oblékání stromů do sněhových košilek se Mrazilce příliš nezdařilo. Když už byla každá rada drahá a paní zima nad slečnou Mrazilkou málem lámala hůl, přispěchali na pomoc mrazíci. Zastali se nešťastné slečinky a poradili zimě, ať svěří Mrazilce rampouchy. Rampouchy přece mohou být všelijaké, na těch se dozajista nedá nic pokazit. Jak se brzy ukázalo, i mrazíci se přepočítali. Ne, že by mrazilčiny rampouchy nebyly krásné, o to nikoliv. Krásné byly hned na první pohled. Ale také byly hned na první pohled dočista k nerozeznání od lízátek. Ony někdy svádí děti k olíznutí či pocucání. I ty prach obyčejné rampouchy. Takové, co jich je na každém okapu 12 do tuctu. Což teprve, když jsou to rampouchy sladké a celé duhově třpitivé od ledových krystalků. Rampouchům, co vypadají jako lízátka, cukrové špalky nebo dokonce jako cukrová vata, neodolá ani jeden kluk, ani jedna holčička. A co se stane potom? Co se stane, když takový mrňous vycucá ne jedno, ale hned tři rampouchová lízátka? Co jiného, než že ho začne ošklivě pálit a škrábat v krčku? Je z toho chřipka nebo dokonce angína a je zlé. Právě tohle se stalo, když slečna Mrazilka nadělala tu velikou spoustu rampouchových lízátek. Všechny děti se jich namlsaly a museli pak ležet v posteli s obkladem na krku a přitom polikat acylpirin nebo dokonce penicilin a všechno to zapíjet hrnky bylinkového čaje. Maminky byly z nemocných dětí celé usoužené, kroutily hlavou a hrozily k obloze. Za všechno může ta zpropadená zima. Letos se nám zima snad dočista zbláznila. Tou dobou seděla paní zima ve svém ušáku a také si přikládala obkládek. Ale ne na krk jako děti, kdepak. Paní zima si musela dát obklad na hlavu, protože jí z toho nového nadělení bolela jako střep. Zima byla tak nanicovatá a zesláblá, že se sluníčko dokonce nechalo ptát, jestli není snad se zimou konec a nezačne jaro. Měla bych vás vyhnat do jednoho. Mrazilku, i ty zatrachtilé mrazíky, co mi tak špatně poradili, to byl ale nápad svěřit té bláznivé slečince zrovna rampouchy, lamentuje zima. Však ona zima dobře ví, že všechny své pomocníky vyhnat nemůže. Kdyby to udělala, kdo pak by zastal všechnu těžkou zimní práci? Samotná zima jistě ne, však ona to také už není žádná mladice. Pamatují ji maminky a tatínkové, dobře ji znávali babičky a dědečkové a prabáby i pradědové, jak by smet. Co jsem vzala Mrazilku do služby, začalo to se mnou jít z kopce. A to mi slibovala, že lidé budou básnit o mé kráse. Ba ne, z téhle poslední ostudy se už nejspíš nevzpamatuju. Vzdychala zase zima.
1: Já bych to, prosím, třeba zkusila všechno napravit. Mohla bych ty nemocné děti aspoň rozveselit, než se vystůňou. Mám totiž takový nápad, špitla nesměle Mrazilka.
0: Kdyby nebylo zimně ze všeho tak slabo, snad by v té chvíli přehnula Mrazilku i s jejími nápady přes koleno a pořádně ji nalupala. Jenomže, jak už jsme si řekli, zima byla slabá jako čaj. A také měla plnou hlavu starostí, že lidé všechny ty chřipky a angíny zaviněné Mrazilkou svedou na ni. Právě proto ani pořádně neposlouchala. Když začala Mrazilka znovu s tím svým já bych třeba, zima jenom unaveně mávla rukou. Dělej, co umíš. Teď už je to stejně všechno jedno. Mrazilka se slušně uklonila a tichounce jako myška vyklouzla z kanceláře paní Zimy. Spěchala, aby si Zima nakonec nerozmyslela to své neuvážené dělej, co umíš. Vždyť právě potom dělej, co umíš, toužila Mrazilka od samého začátku. Teď se tedy dočkala. Už nemusela dělat zimní práci, které stejně ani zamák nerozuměla. Konečně mohla udělat něco jen tak, pro radost. Venku mrzlo, až se tajil dech. Inu, mrazíci dělají svou práci z gruntu pořádně, to se jim musí nechat. Mrazilka se usadila na okení římse prvního domku. Nahlédla oknem dovnitř a hned uviděla kluka se zavázaným krčkem. Ještě včera si pochutnával na rampouchu, co vypadal jako lízátko. Teď ležel v posteli a smutně se díval k oknu, za kterým poletovaly sněhové vločky. Toť se ví, že kluk Mrazilku za oknem neviděl, protože Mrazilku nikdo vidět nemůže. Uviděl však něco docela jiného. Uviděl obrázek, který mu Mrazilka nakreslila pro radost na okenní sklo. Nejdřív na sklo jenom studeně dýchla, až se celé zamžilo. A potom už svým ledovým prstíkem kreslila jeden ledový květ za druhým. Za malou chvíli bylo celé okno pokryto těmi nejkrásnějšími ledovými květy, jaké si umíte představit. Kluk v posteli se na ty květy díval a hned mu z té krásy bylo líp. Pálení v krčku polevilo a když zkusil polknout, docela nic to nebolelo. Ale to už Mrazilka spěchala dál. Vždyť i za dalšími okny čekali kluci a holčičky. Zkrátka všichni ti, co se namlsali mrazilčiných lízátek. Pro všechny nemocné děti nakreslila Mrazilka ledové květy na okna. A nejen pro ně. Kreslila i pro maminky a tatínky. Malovala na okna babičkám a dědečkům. A jako by té krásy ještě nebylo dost, roztančila se Mrazilka po zasněžených loukách a polích. Kam došlápla svým ledovým střevíčkem, tam se sníh zatřpitil do duhova. Všude bylo najednou takového jasu, až oči přecházely. Zima si právě namáčela další obkládek proti bolení hlavy, když se Mrazilka celá udýchaná vrátila. A hned, aby Zima poslouchala, co se teď říká dole na zemi. Po celé zemi šla o zimě jedna řeč. Lidé říkali, ať je to jak chce, zima je přece jen krásná. A ještě říkali, co pak naše zima, to je hotová krasavice. Paní Zima už dál neposlouchala, jenom si načechrala své bílé vlasy, aby jí to doopravdy slušelo, a pak se moc pěkně usmála na Mrazilku. Už věděla, že tahle ledová slečinka má plnou hlavu krásných nápadů. A také věděla, že už nikdy nebude Mrazilce přikazovat, jakou práci musí udělat. Protože kráse se nejspíš nemá nikdy poroučet. Jinak by to mohlo zase špatně dopadnout. Dobrou noc.
2: Jak šel prvně do školy.

0: To ráno, když strýček Podzim skutečně přicestoval na divokém větru z hor a ustlal si v čerstvě napadaném strakatém listí pohodlně, vyskočilo dráče z pelíšku ještě dávno před slunečním vstáváním. Bůby měl dneska velikánský den sváteční a slavný, a tak se převelice bál, aby nepřespal víc, než se má. Dneska totiž půjde do školy úplně prvně v životě. Těšil se na tu chvíli od té doby, co mu veverka Tereska pověděla, že už je na školu dost veliký a že je nejvyšší čas. A taky se byl ukázat za svou andělou, která měla všechna mláďátka v lese na vychování a učila je rozumu z veliké lesní knihy života. Bůby seděl umytý a pěkně upravený jako ze škatulky před jeskyňkou u žulové branky nad srnčí pěšinkou k vodě a jenom čekal, až se pro něho zastaví veverka Tereska, ježek Cyril, zajíc Kryšpín a samozřejmě, že také medvěd Medard. Tak úplně ze všeho nejdřív se dole na pěšině ukázal medvěd Medard, protože byl na svého kmotřence náramně pyšný a taky nemohl dospat jako on. Také veverka Tereska přihopkala brzy brzyčko a posadila se na stočený ocásek hned vedle. I Kryšpín z polí to stihnul včas. Ale čekání bylo jako vždycky na ježka Cyrila. Cyril měl totiž krátký krok a na všechno všecičko náramný čas, protože se musel s každým zastavit a každému poradit a každého se zeptat na ježčí chválu.
1: Tak kde to vázne? Jak to, že se ještě nejde? Na koho se vlastně čeká?
0: Ozvalo se najednou pod stromkem Habříkem u žulové stěny a on to ježek Cyril ještě ospalý a hned s bandurskou.
2: Na koho se vždycky čeká?
3: Tak už pojďte, nebo Bůby přijde opravdu do lesní školy pozdě.
0: Zavolala v pravý čas veverka Tereska a pomohla dráčeti se školní taškou, co mu jí ušili ptáčkové rákosníčkové od rybníčka za dobré slovo z březové kůry. A měl tam všechno všecičko, co má takový malý lesní školák mít, když jde k sově anděle pro svůj první lesní rozum. Lopuchové lístky na psaní, z brusu nový kalamár z toho největšího žaludu v lese a v kalamáři pravý borůvkový inkoust, který mu koncem léta stočili sládkové čmeláci, když byl letos čas na borůvky. A také tam měl dlouhý brk od divoké husy Kláry se špičkou, kterou mu na brku nabrousil bobr Oskar pro tenké písmo. U jasanu, toť se ví, byli první. Bůby se posadil hnedle do první řady pod jasanem. To, aby mu nic neuteklo, aby všechno pěkně slyšel a také, aby viděl na velikou tabuli, co visela hned nad nejspodnější větví. Mezitím poletovala strka Kristýna, která měla školní pořádek na starosti stejně jako les. A byla po sově anděle ve škole hned ta nejhlavnější. A potom na nejspodnější větev velikánského jasanu vyšla sova anděla s lesní knihou života a začala škola.
4: Tak vás pěkně vítám. Inu ano, jistě že. Budeme se učit lesní moudrosti. A nejdříve ze všeho se naučíme 7 lesních zákonů. Musíte si je pamatovat a dodržovat pro lesní klid a mír. Domovem tvým i skrýší tvou je les. V něm všichni bratry jsou. Tak první zákon zní.
5: Tak první zákon zní.
4: Les dá ti vše a měl bys brát jen tak, aby i druhý neměl hlad. Tak druhý zákon zní.
5: Tak druhý zákon zní.
4: Co pro tebe by jeden mohlo být, to druhému dá sílu žít. Tak třetí zákon zní.
5: Tak třetí zákon zní.
4: Tak jako své si malý brání, tak silný slabé vždycky chrání. Tak čtvrtý zákon zní.
5: Tak čtvrtý zákon zní.
4: Teď na srdce ti zákon klade, tak jako své chraň druhých mladé. Tak pátý zákon zní.
5: Tak pátý zákon zní.
4: Než žízeň napůl uhasíš, jen tolik vody vypít smíš. Tak šestý zákon zní.
5: Tak šestý zákon zní.
4: A dnem i nocí pamatuj, že oheň v lese konec tvůj. Tak sedmý zákon zní.
5: Tak sedmý zákon zní.
0: Opakovalo si dráče přepečlivě s ostatními mláďátky a v duchu si slibovalo, že co živo lesní zákon neporuší, aby v lese hůrce bylo hezky a spravedlivě pro všechny.
4: A teď se naučíme, jak vypadají rostliny jedovaté a jedovaté bobule, nebezpečné smrtelně pro vás, pro všechny? Inu, ano, jistě, že...
0: Zavřela sova anděla lesní knihu života a sundala čtecí brýle. A už kreslí na velikánskou tabuli rostlinky jedovaté, ze kterých jde strach, hrůza a smrt už jenom při podívání.
4: Tohle je vlaštovičník větší. Roste na kraji lesa a má žluté kvítky. Nahoře, na pasece, roste rulík zlomocný. Dobře si jej prohlédněte.
0: Varovala sova anděla a nakreslila rulík na tabuli. Také blín nakreslila a bolehlav a durman obecný, kichavici bílou, odsun jesení s fialovým kalíškem. To všechno v jeden ráz a u všeho pěkné vysvětlení a kde co roste v lese hůrce.
4: Víc jedovatých u nás nemáme. Ani na stráních a lukách kolem. Inu, ano. Teď budu ukazovat a vy budete říkat.
0: Také bůby byl vyvolaný. Správně poznal kýchavici a sova anděla jej pochválila především vzorně. A potom byl najednou konec vyučování. Protože dnes všichni přišli poprvé, dovolila sova anděla dřív, protože příště pobudou díl. Bůby se způsobně rozloučil a že také půjde domů. Jenomže. Šel pořád pryč přes potůček rokyťák, šel kolem doubí přes ostružinovou paseku a najednou kouká, že je přesně tam, co nechtěl. Ocitnul se totiž u lískového křoví, až nahoře u pěti modřínů, kam měl zakázáno, protože tady nejvíc loupí ti draví a zlí z lesa. Než se dráče stačilo na patičkách otočit domů správně, ozvalo se za lískovým keřem hlasem úlisným, nasládlým a tenkým.
6: No ne, to jsou k nám hosti. Kam to napsat? To se podívejme. Dráče bubů, veliké, tak podbedlý klobouk. Čím pak pohostím?
0: A ona to liška Denisa. Bubi věděl, že nemá mít s Denisou žádné spolky a tak se nejdřív zamračil jako bouřkový mrak v létě, ale potom si vzpomněl na první lesní zákon.
4: Domovem tvým i skrýší tvou je les, v něm všichni bratry jsou.
5: Zabloudil jsem ze školy. Šel jsem a šel, ale už musím domů. Tereska už mě určitě všady schání.
6: To víš, že musíš, ale přeci nepůjdeš s prázdnou. Co ti jenom dám? Sladoučké bobule bys nechtěl, ale budeš si muset posloužit sám. Jsem dneska nějaká polámaná, všechno mě bolí.
5: A... kde máš to mezání?
6: Ale přece všudy tady kolem. Jenom se rozhlédni.
0: A také, že ano. Všude okolo pěti modřínů rostly veliké bobule červené a černé. Jenom tady bylo nějaké ticho tichoucí. Ani ptáček zpěváček. To proto, že se sem každý bál pro liščí povahu a lovecké způsoby. A tak se stalo, že se Bubi nachytal. Na dobroty ho nikdo a nikdy vůbec nemusel zvát dvakrát, a tak trhal, jedl a zase trhal a zase jedl.
3: Co pak bylo dneska ve škole? Lesní zákon? Lesní zákon?
5: Lesní zákon. Co se v lese smí a co se v lese nemá. A také, co je v lese pro nebezpečí smrtelné. Co můžou jenom ptáčkové a co my ostatní nemůžeme. Bohužel. Třeba vlaštovičník, rulík, plín, bolehlav, kýchavici a tak.
3: Tak, tak. A jestli pak bys poznal rulík, kdyby si na něj natrefil?
5: To víš, že poznal, Deniso. Anděla nakreslila správně.
3: A ta bobulka, co jí máš právě v pacičce, poznáš ji?
5: Poznám. To je přece jeřabina.
6: Špatně jsi se učil.
3: Špatně. To není jeřabina, to je blín. A ty bobulky, co jsi spolikal prve, to byl rulík. Dobrou chuť, Bubu. Už je s tebou. Amen.
0: Smála se liška Denisa a upalovala kefři za svým loupežnickým živobytím. Bubi zůstal, jako když ho přimrazí a ještě přiváže a hrom uhodí. Potom vzal tlapky na ramínka.

0: Proč bys umíral, maličký?
1: Protože jsem jedl blín, rulík a ještě něco. Všechno, co říkala sova anděla, že nesmíme a že je to jenom pro smrt.
0: Pro pána. A jak jsi k tomu přišel? Sova vám neříkala?
1: Říkala, ale Denisa mě pozvala na mlsání a já jí věřil.
0: To se jí podobá. A kde jsi trhal?
1: U pěti modřínků.
0: Ale tam přece rulík, vlaštovičník, ani blín nerostou. Musíme honem za datlem Jeronýmem. Tady pomůže jenom lesní doktor Jeroným, jedině on.
2: Měla velikánskou starost veverka Tereska cestou k nejvyššímu buku, kde měl svou lesní ordinaci datel Jeroným.
3: To se mi nechce líbit, to se mi nechce líbit.
2: Pověděl po svém způsobu datel Jeroným, který opakoval všechno dvakrát a pěkně nahlas.
3: A kdeže si trhal? No, kdeže? No, kdeže?
1: Nahoře u pěti modřínků. Zabloudil jsem asi.
3: U pěti modřínků, říkáš? U pěti? Ale tam přeci rulík, blín, ani vlaštovičník nerostou. Já přeci musím vědět, kde co roste, když sbírám na lektvary léky a k mazání bylinky v lese. To se mi nechce líbit, to se mi nechce líbit. Tam roste jeřáb, trnka, momentíček, momentíček.
2: Sbíral se datel Jeroným na cestu k pěti modřínům.
3: Tak nám pěkně ukáž, cože jsi to teda jedl. No cože?
1: No přece tohle, tohle a ještě tohle.
3: Tak to je dobře, to je dobře.
0: Denisa tě chtěla jenom vystrašit a pozlobit. Vždyť ji znáš.

0: Příště musíš dávat pozor. Nejes, co neznáš. Když nevíš, optej se. Nebo nejes. Ptej se ptáčku. Ano, ptej se ptáčku. Ti nejlíp vědí, co je jenom pro ně a co je na zdraví všem. Vidíš? Ještě se musíš hodně učit a dávat ve škole veliký pozor. Příště už by nemusela být záchrana včas. A podívej, nechal si tady prvé učení. Ty jsi náramný školák.
1: Usmála se poprvé od té chvíle, kdy se naposledy uviděli Veverka Tereska. Bůby si vzal školní učení a šli domů. To už si ale sluníčko natřásalo bílou hebonkou podušku z večerní mlhy a byl čas na spaní. Také dráče se stulilo v pelíšku pod pruhovanou peřinou, plnou pozbíraných ptačích pírek a pamplíškového pápěří a umínilo si, že se určitě všechno o lese ve škole naučí z paměti a příště jedovaté pozná samo a správně. A úplně nakonec si ještě řeklo, jak je krásně v lese Hůrce a jak je krásně na světě, když má okolo sebe takové opravdické kamarády pro lesní přátelství z lásky.

0: pohádku o slonovi, který netroubil, napsal Filip Krejčí. Proč sloni troubí, dneska tuší málo kdo. Zeptejte se, koho chcete, a dozvíte se určitě, že troubí jen tak nazdař Bůh nebo pro srandu králíkům. Omyl. Za prvé, králíci nemají zrovna velký smysl pro humor, a za druhé se o muziku zajímají asi jako osmažený vepřový řízek. Pravdou je, že už v době ledové pořádali pradědečkové a prababičky slonů koncerty na sněhových pódiích celého světa. Po nich zdědila většina dnešních slonů hudební nadání a dík obrovským uším také skvělý hudební sluch. Výjimkou nebyl ani Matěj, i když, no, ale hezky po pořádku. Matěj se narodil koncem dubna v zoo mladému párku slonů afrických. Jen ho babička uviděla, zaradovala se. Chobot celý, dědeček, ten bude troubit jako nákladák. No jo, no, zabručel táta slon zabraný do dubnového čísla hudebních rozhledů. Počkej, mami, ještě ho musím párkrát přebalit, než z něj bude virtuos. Odstrčela máma slonice babičku s plenkou jako prostěradlo a obrovským spínacím špendlíkem. Říkejte si, co chcete, jako nákladák, mávla chobotem babička a šla si pustit vzpomínky na Afriku. Po 5 měsících začal Matěj skutečně chodit s ostatními slůňaty na hodiny troubení. Od velkého pavilonu se linuly nesmrtelné melodie dechovky, oslavné fanfáry a romantické serenády. Koncertovali všichni, až na Matěje. Mladý trumpetista cvičil poctivě každý den, jenže jeho zoufalé pokusy zatroubit něco, co by se alespoň vzdáleně blížilo melodii, byly marné. Místo potlesku sklízel od ostatních slonů jenom posměch, urážky a větší slůňata nad ním dokonce začala ohrnovat choboty. Hudlal, přitroublík, trumbera, ozývalo se často ze všech stran. Nejvíc ho ovšem trápily uštěpačné poznámky a rady mladších spolužáků. Udělej si úzel na chobotu. Nebo Matěj, rychle špunty do uší. Dělali si z něj legraci tak dlouho, až ztratil veškerou chuť a přestal troubit na dobro. Babička si toho všimla první. Jak to, že Matěj necvičí? Zeptala se tatínka. Necvičí? Podivoval se tatínek nad novými rozhledy. Matildo, jak to, že Matěj necvičí? Zeptal se maminky, aniž by zvedl oči od čtení. Necvičí? Nevím. Není nemocný? Strachovala se maminka a běžela za Matějem. Proč necvičíš? Zeptala se starostlivě. Matěj seděl smutně v rohu výběhu a přežvikoval stéblo sena.
1: No, netroubí mi to, vysoukal ze sebe.
0: Netroubí? Vyděsila se maminka.
1: Matěj zakroutil hlavou.
0: Matilda sáhla chobotem na jeho čelo. Teplotu nemáš, pohladila strápeného Matěje. Ale radši zavolám pana doktora, dodala ustaraně. Doktor Bouřka se přihnal jako vítr a hned se scháněl po Marodovi.
2: Tak, kde pak máme pacienta, maminko?
0: Matěj se pomalu přišoural.
2: Co pak mu schází, pohladil Matěje po chobotu.
0: Netroubí, pane doktore, vyhrkla maminka zoufale.
1: Netroubí, pokyvoval chápavě hlavou pan doktor. No, tak to se na to podíváme,
0: zvedl Matějový chobot jako dalekohled.
1: Jej, pyramidy, zavtipkoval.
0: Matějovi nebylo do smíchu. Pan doktor opatrně pustil chobot a sraštil čelo.
1: No, tedy.
0: Ano, z medicínského hlediska se mi chobot vašeho chlapce jeví naprosto v pořádku. Co budeme dělat, pane doktore? Zeptala se maminka rozpačitě.
1: No, vyčištěním určitě nic neskazíme,
0: prohlásil pan doktor a vytáhl z brašny balíček vaty.
1: Namotal ho celý nakonec násady koštěte, které stálo opřené u výběhu.
2: Teď to bude trochu šimrat, oznámil Matějovi důležitě
1: a zastrčil bakuli do chobotu.
0: Čí! Doktor Bouska proletěl kolem Matildy jako raketa a přistál v kupě sena u stěny výběhu. Polekaná maminka se k němu rozběhla a pomohla mu na nohy. Jste v pořádku, pane doktore? Ptala si vyjeveně a vybírala mu chobotem seno z vlasů.
2: To nic, to se stává. Smál se pan doktor a oprášil si nohavice.
1: No, víc pro pacienta udělat nemůžu, pokrčil rameny.
0: Tak to zkus, pobídla maminka Matěje.
2: Ale Matěj nic. Pan doktor se poškrábal na hlavě. No, je divné. Budu se muset poradit s kolegy. Zatím, chlapce, do něčeho nenuďte. Co nejdřív přijdu na kontrolu.
1: Pokýval hlavou pan doktor a stiskl mamince chobot na rozloučenou. Pár dní po návštěvě doktora Bouřky se konal pod starou lípou u velkého pavilonu koncert na počest nejstaršího slona ze zoo. Všichni vesele troubili na celé kolo, jenom Matěj seděl v koutě výběhu a koukal smutně do prázdna. Koncert byl asi v polovině, když se u plotu objevila malá kudrnatá holka s velkýma hnědýma očima. Zaslechla veselé vytrubování a tak se vyhoupla na plot zahrady. Posadila se, klimbala nohama do taktu a poslouchala se smíchem sloní kapelu. Po každé skladbě zatleskala a volala hlasitě bravo! Hudebníci se mohutně klaněli, až jim obrovské uši padaly přes oči. Vypadali trochu jako ptačí hejno a hnědoočce se zdálo, že se co nevidět vznesou a odletí do teplých krajin. Koncert končil a uchechtané kudrlince padl do oka posmutnělý slon v rohu jednoho z výběhů. Postavila se a jako artista s rozpřaženýma rukama došla k němu. Ahoj, já jsem Veronika, pozdravila.
0: Matěj zvedl vyjeveně hlavu. Já, Matěj, vypadáš spíš jako červená karkulka.
1: Vykulil na Veroniku oči, protože měla na sobě červené tričko, kalhoty a dokonce i boty. Usmála se. Ty nehraješ? Kývla zvědavě hlavou směrem k ostatním muzikantům.
0: Oni mě tam nechtějí, mávl Matěj chobotem. Proč? Vyzvídala.
2: Netroubí mi to, vysvětlil Matěj.
0: Jak netroubí? Divila se Veronika.
2: Tak prostě netroubí, mávl slon chobotem.
0: Ani trošku? Podívala se zkoumavě hnědýma očima na Matěje.
2: Ani trošku, ujišťoval Matěj.
1: Veronika zakroutila hlavou a pak se usmála. A co tohle? Vytáhla z kapsy flétnu a zahrála krátkou melodii.
0: Matěj se na ní nedůvěřivě podíval.
2: Budeš se mi smát jako oni, řekl.
0: Nebudu, jen to zkus, povzbuzovala slona.
1: Matěj se postavil, zvedl chobot a zatroubil.
0: Nebylo to nic moc. No vidíš, zkus to ještě jednou. Na trumpetu to zní mnohem líp, usmála se hnědoočka.
1: Matěj se soustředil ze všech sil. Veronika pokývala hlavou.
0: No, a jak dlouho hraješ?
1: Zeptala se po chvíli.
2: Asi rok, ale teď jsem s tím praštil, pokrčil Matěj chobotem.
0: Chtělo by to odborníka, přemýšlela Veronika nahlas.
2: Se mnou už nechce nikdo nic mít, upozornil ji Matěj.
1: Veronika se nedala odbít.
0: Myslíš, že by tě odsud pustili?
2: Těžko,
1: pochyboval slon.
0: Něco už vymyslíme. Víš co? Až půjdu zítra na hodinu, tak se pro tebe zastavím,
1: oznámila rozhodně Matějovi. Máme u nás ve škole jednoho prima profesora. Ten už s tebou něco provede.
0: Tak, zatím,
1: zamávala navíjeveného Matěje a seskočila dolů z plotu.
2: Ahoj,
1: zavolal za ní rozpačitě slon. Veronika se objevila před zoo časně z rána. Koupila si lístek a vyrazila rovnou k Matějovu výběhu.
3: Ahoj.
0: Mávla na něj nenápadně. Matěj přešel výběh k Veronice a natáhl k ní chobot. Veronika se opatrně rozhlédla. Nikdo nebyl v dohledu a tak rychle vytáhla Matěje nahoru a strčila si ho do kapsy. Trochu mu sice vyčuhoval chobot, ale Veronika se nedala odradit a vyrazila k východu. To určitě praskne, šeptal Matěj. Kdepak? Ty kalhoty mi ušila maminka, uklidňovala ho Veronika. Ale ne, já myslím jako, že mě najdou, vysvětloval Matěj.
3: Klid, už jsme skoro u brány, zašeptala Veronika.
0: Tak kampak, slečinko, zastavil Veroniku vousatý hlídač.
3: Ale nějak jsem se tu zakoukala a přitom už mám být dávno na hodině.
0: Zašermovala Veronika hlídači před nosem flétnou. A co pak to máte tady? Nedal se odbít hlídač a ukazoval na chobot, který Veronice čouhal z kapsy.
3: Ale to je kamarádův fagot. Tatínek opravuje hudební nástroje, víte?
0: Usmála se Veronika na vousáče jako sluníčko.
2: Jo, tak fagot. No to jo. Věříte, že mě to připadalo úplně jako chobot? Zasmál se hlídač.
3: Chobot? Vy jste ale vtipálek, pane hlídači? Šťouchla

0: Mě bát, strachoval se Matěj. Neboj, dost špatně vidí a je moc hodný, uklidnila ho. Vešli. Dobrý den, pane profesore, vedu vám toho nového žáka, pozdravila Veronika. Matěj, představil se slon a stiskl chobotem napřaženou ruku. Sten, představil se pan profesor a narovnal si na nose velmi silné brýle.
1: Já ho tu po hodině vyzvednu, uklonila se Veronika a zmizela ve dveřích.
0: Posaďte se, hochu, vybídl profesor Sten slona. A povídejte, jak dlouho hrajete? Kdo vás učil? No, nestyďte se, já vás neukousnu, řekl povzbudivě. Cvičím asi rok, ale všichni se mi smějí. I pan učitel Jumbo, pokrčil chobotem Matěj. Jumbo? No, ale toho neznám, přemýšlel profesor nahlas. No, nevadí, teď si něco poslechneme a pak si vás trochu vyzkouším.
1: Pokýval profesor Sten hlavou a natočil starý gramofon. Deska zapraskala a ozvala se trubka Louise Armstronga. Profesor se blaženě usmíval a pokyvoval hlavou do rytmu.
0: Nádhera, co říkáte, Matěj? Otočil se profesor na slona.
2: Ano, přikývl Matěj rozpačitě. Co je to za hudbu, pane profesore?
0: To je jazz, kamaráde. Zapomněl se na chvíli pan profesor a pustil druhou stranu desky.
1: Když dohrála, usmál se profesor znovu na Matěje a povídá,
0: a teď si poslechneme vás. Tak zkuste něco. Třeba nějakou etidu.
1: Pobídl slona. Matěj nevzpomínal dlouho a zatroubil jednu z etid, kterou se učil v zoo. Dohrál.
0: Chvíli bylo ticho. Pan profesor přemýšlel. No. Technicky nic moc, ale bylo v tom srdce. Něco nespoutaného a divokého,
1: uvažoval profesor Sten nahlas.
0: Tu vervu musíme využít, ano, tedy rozhodně,
1: dodal a zazvonilo.
0: Jestli chcete, můžeme se scházet jednou týdně v tomto čase, uzavíral profesor.
1: Ano, vyhrkl bez rozmýšlení Matěj a ozvalo se klepání.
0: Dále, otočil se profesor ke dveřím. A slečna Veronika, usmál se.
1: Jaká byla hodina? Zeptala se Veronika slona.
0: Matěj se na ní vděčně usmál. Tedy za týden posunul si profesor brýle na nose a stiskl Matějovi chobot.
1: Za dveřmi strčela Veronika Matěje do kapsy a nenápadně prošli vrátnicí.
0: Matěj pořídil Veronice celoroční vstupenku do zoo, aby za ním mohla každý den.
1: Díky povzbuzování profesora Stena se Matěj od hodiny k hodině zlepšoval.
0: Troubení ho zase začalo bavit
1: a tak často s Veronikou vesele vyhrával cestou do školy i ze školy. Ostatní sloni ve velkém pavilonu omílali do nekonečna staré stokrát přehrané skladby a neměli o ničem nejmenší tušení.
0: Spokojený Matěj o profesoru Stenovi a Veronice nikomu nic neřekl.
1: A najednou byl konec školního roku.
0: Matěj dostal z troubení obrovskou jedničku a profesor Sten mu gratuloval. Veronika přinesla na oslavu velký košík červených jablíček a dala mu štípanou pusu na chobot.
1: Matěj měl ze všeho obrovskou radost, ale Veronika poznala, že ho něco trápí. Co je ti? Zeptala se jako vždycky přímo.
0: Ale no, víš, lezlo to z Matěje jako z chlupaté deky.
1: Povídej, něco určitě vymyslím, usmála se Veronika.
0: Víš, zítra bude pod Lipou výroční koncert a já mám strach, že mě nenechají zahrát, vysoukal ze sebe Matěj.
1: Zítra? Zeptala se Veronika. Jen se neboj, řekla tajemně a pohladila Matěje po chobotu.
0: Druhý den, časně ráno, začaly v zoo velké přípravy na večerní koncert. Lípa byla ozdobená barevnými fábory a pod ní stálo velké pódium.
2: koncert.

0: začal přesně v 7 večer. Kapela zahrála oslavnou fanfáru. V průvodu přicházeli k lípě sloni, v čele se starým profesorem Bimbem a až úplně na konci šel s chlíplem Matěj. Fanfáry dozněly a profesor Bimbo pronesl slavnostní řeč.
1: Hezký poslech, ať se vám koncert líbí,
0: dokončoval, když jeho pohled padl na smutného Matěje.
1: Dnes musí mít všichni dobrou náladu. Trápí tě něco, příteli? Zeptal se udiveně.
2: Nemůžu hrát s ostatními, pane profesore, povzdychl si Matěj.
1: Nemůžeš?
0: Podivoval se starý profesor, ale to už k němu přistoupil jeden mladší slon a řekl,
2: ale pane profesore, to je přece Matěj.
0: Starý profesor Bimbo se zamyslel,
1: Matěj, ach tak, ale snad něco jednoduchého by se v našem repertoáru přece našlo. Třeba nějaká ta lidová, co?
0: To určitě, pokrčil chobotem mladý slon a pokynul Matějovi, aby ho následoval na pódium. Strémovanému Matějovi se pěkně třásla kolena. Orchestr zahrál předehru. Všichni stichli. Matěj se nejistě přidal k melodii, ale moc mu to nešlo. Všichni začali pohrdavě kroutit hlavou. Matěj měl sto chutí utéct někam hodně daleko. Publikum začalo nespokojeně pískat a bučet. Od někud přiletěla slupka od banánu a srazila profesoru Bimbovi sváteční slamák. Starý slon se rozhořčeně otočil směrem k publiku a Matěj svěsil hlavu a přestal troubit.
3: V tom vzduch pročísl pronikavý zvuk flétny.
0: Matěj zvedl překvapeně hlavu. Na plotě seděla Veronika s flétnou u usměvavé pusy. Pohrávala si s jednoduchou melodií písničky a Matěj se pomalu přidal. Rozvášnění posluchači překvapeně stichli. Jednoduchá písnička se v nástrojích obou muzikantů začala všelijak měnit a proměňovat. Když všichni sloni začali provolávat bravo, ozvalo se za Matějovými zády povědomé troubení. Matěj překvapeně vykulil oči. Po cestičce přicházel k lípě profesor Sten s nablískanou trumpetou. Její lesk na chvíli všechny oslnil a její andělský zvuk strhl naprosto všechny v burácinu potlesk. Šťastný Matěj troubil pak vesele s milým profesorem a usměvavou Veronikou až do rána a na jejich koncert vzpomíná celá zoo dodnes.

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnat, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku. Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne, ne, ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
1: A když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí. Já první, jo? A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co? Co? To jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ájo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí chánoche, cheje chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
3: Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš. A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří. Psi, jedu, pedu, babika.
0: Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, počkejte, počkejte, co to jen může znamenat?
3: Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím. Řekl listonoš, já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda třítlapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu, pedu babika. No to je přijedu na mopedu, babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Ája a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému vánočnímu spánku.
4: Hádej, kdo je to?
5: Tudududududu, tada!
4: Barbora se obrátila na cestu k jejich domovu, ale Míša ji zadržel. Mami, pojď na něj. Barbora hned věděla, že to mluví o Vasilovi, ale podivila se. Ty se nebojíš? Ale Míša byl nyní plný odvahy. Proč bych se bál? Jen ať se bojí Vasil. Vydali se tedy Vasilovi naproti. Běželi lesem, opodál podle cesty. Za chvíli zaslechli jeho zpěv. Přikrčili se do podrostu u cesty a čekali. Vasil vyšel ze záhybu cesty. Kolem krku mu visel stočený provaz. Za pasem měl sekiru a přes rameno palici. Vesele si zpíval. Hlas má drsný, jazyk mlsný, kožich přes léto. Měkké tlapy, tvrdé drápy, hádej, kdo je to. Když je Vasil míjel, Míša už vstával, aby po něm skočil, ale Barbora jej zadržela. Teprve když Vasil přešel, vyběhla na cestu tiše za ním. Vasil ji při svém zpěvu neslyšel. Když se octla přímo za jeho zády, zdvihla se na zadní nohy, předními tlapami mu náhle zakryla ze zadu obličej a zeptala se jakoby ozvěnou posledních slov jeho písničky. Hádej, kdo je to? A Míša po ní rozpustila opakoval. Hádej, kdo je to? Vasil se lekl a chtěl se Barboře vytrhnout, ale ona držela pevně. Zlobil se. Který čerchmant si ze mě dělá blázny? Barbora opakovala. Hádej, kdo je to? A Míša za ní. Hádej, kdo je to? Ale Vasil nechtěl hádat a domlouval tomu neznámému. No tak, nedělej hlouposti a nezdržuj mě. Mám napilno a do večera ještě mnoho práce s Barborou. Barbora se zasmála. No to máš pravdu, ještě mnoho práce budeš mít s Barborou. Hádej, kdo jsem. No tak, když jinak nedáš, hlas máš tak hluboký, že ty jsi z jarmarku medvědář. Ha, ha, ha, ha. to se ti povedlo. Ale neuhodl si, nejsem medvědář z jarmarku. Hádej, kdo jsem. Kdo ty jen můžeš být? Máš tak chlupaté ruce. Ty mi chceš jistě nahnat strachu, abych se bál, že jsi medvěd. Ale kde pak? Já jsem přece viděl Barboru na vlastní oči v jámě a jiný medvěd tady na Zelené hoře není. A potom, já bych se ani Barbory nebál. Každého přeperu. Na mě si netroufá ani Ivan Chlupáč. A to je nějaký silák a rváč. Ale počkej, tyhle chlupaté ruce a ten hluboký hlas i ta síla. A že ty jsi zrovna Ivan Chlupáč? Ani Ivan Chlupáč nejsem. Do třetice a naposledy. Hádej, kdo jsem. A já už hádat nebudu. Radši se podám. Řekni sám, kdo jsi. Tu Barbora pustila Vasila z tlap. Vasil se otočil a leknutím sedl na zem. Chvíli nemohl hrůzou promluvit, jen zuby mu strachem jektali. Barbora se zachechtala. Tak co? Proč se nemáš k dílu? Nač máš tu palici? A ten provaz a tu sekeru? Troufal jsi s mě přece přeprat. A Míša hned také kurážně vyzýval. No tak, proč se nemáš k dílu? Troufal jsi s nás přeprat. Vasil přešel k prosíku. Jej, milost, paní Barboro, odpust mi to. Já jsem nevěděl, že jsi z jámy na svobodě. No tak já ti teda odpouštím. Už se na tebe ani trochu nehněvám. Ale líbíš se mi. Já tě s ním. A Míša za ní jako ozvěna. Líbíš se mi? Já tě s ním? Vasil se zatím vzpamatoval z prvního leknutí a rychle přemýšlel, jak z té kaše ven. Dostal nápad, řekl lítostivě. Že mě sníš? Ajajajaj, to bych ti, milost paní Barboro, neradil. Totiž každý člověk se zrzavými vlasy má hrozně hořké maso. Jazyk po něm pálí kolik dní a nemůžeš jej ničím ochladit. Míša si vzpomněl na pálivou houbu a jen se přikrčil při té hrozné vzpomínce. Ale jdi, to jsem opravdu nevěděla. A ani moje maminka mi nic takového neříkala a byla to hodně zkušená medvědice. No věř mi, já to přece musím vědět, jak chutná mé maso, když mám sám zrzavé vlasy. No to je pravda, ty to musíš vědět, když máš sám zrzavé vlasy. Míša dostal z toho člověka s červenými vlasy hrůzu. Připomenul si i jeho začarované stavení. Nejraději by byl od něho někde kraj světa. Zatahal mámu za kožich. Maminko! No co chceš? Nezdržuj, vidíš, že mám důležitější starosti. No právě proto, maminko, zašeptal Míša. Ten člověk je zlý čarodějník. Má v domě červeného čerta a černého čerta. A v tom se stalo něco nečekaného. Vasil využil Barbořiny nepozornosti, rozpřáhl se na ní palicí a Barboře by se bylo zle vedlo, kdyby nebyl v posledním okamžiku, zakročil Míša. Ten spatřil, co Vasil chystá, skočil mu pod nohy a zakousl se mu do lítka tak zuřivě, že Vasil bolestí pustil palici z ruky. Ale palice padla Míšovi rovnou na hlavu. Medvídkovi se zajiskřilo v očích. Pak se kolem něho udělala tma a on se svalil jako zabitý. Chvíli nevěděl o světě. Když se probudil, ucítil ze všeho nejdříve mámin jazyk. Barbora ho lízala po očích a po tvářích. Vasil byl ten tam. Utekl, když se Barbora starala o omdlelého Míšu. Teď na honbu za ním nebylo ani pomyšlení. Měl velký náskok. A pak měl sebou sekeru a mohl na ně číhat někde za stromem. Proto se Barbora rozhodla, že si nejprve půjdou domů odpočinout po přestálých útrapách. když Míša spatřil známou stráň a octl se zas v útulném domově pod borovicí, radostí zakvičel. Juju! Máma mu snesla znamenitou večeři a Míša usnul blaženě v jejím náručí dřív, než dospívala u kolébavku. Spi, synáčku, spi.

za starých časů žil u městečka Rukapáň, v tom potočním údolíčku, kde roste pět pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbuján. Aby měl střechu nad hlavou, narýpal z potočního břehu pěknou mastnou hlínu, nadělal z ní vepřovic a postavil si chaloupku tak, jak to sám uměl. Když to uviděli jeho kamarádi ze šachty, pustili se i oni do práce. Tak rostlo stavení za stavením jako hříbky po dešti a nakonec se tu zrodila celá havířská osada, která dostala jméno Kocanda. A do zahrádek jako dlaň sázeli ledaco z zeleného. A třeba, že havířina málo nesla, žili tu na Kocandě vesele a družně. Hluboko pod Kocandou, v tisícimetrové skále prorostlé stříbrnými žilami, se ozývalo ťukání havířských kladiv a řinkot nebozezů. To havíři navrtávali skálu a vytloukali z kamení stříbrnou rudu.

0: Jo, zubata. Jednou mi ta mrcha koukala akorát přes rameno. Pohlídnu se, kdo mi to dejchal na ucho a v tom ti mě prach, pšouk. Celý fousy mi to opálilo.
1: Sakramenská mizerie zatracená. Už třetí nebo zeskni prásk.
0: A nehřeš, pohane. Svatá Barborka to nemá ráda.
1: A zrovna budu. Hrom, aby to všechno vzáli s tou svatou Barborkou. Čím já nakrmím těch svých 11 hladových harantů. Zrovna teď, když máme posvícení na krku.
2: Mami, dej mi kousek chleba. Trošku, maminko.
3: Nemám, děti. Nemám chleba, nemám. Víte, děti, chleba se na nás rozhněval a odstěhoval se nám z chalupy. Ale počkejte chvilinku, až se Kubík vrátí pod krupaře, tak nám přinese mouku a napeču vám placek plnou plotnu, jo?
4: Kubíku, zde!
5: Budeme mít plátky, budeme mít plátky.
3: Kamarád. Tohle ti dal krupař Bašta?
6: Dal. Topal prej může poslat havířské holotě na dluh. Ale mouku jen za peníze.
7: Málo si toho nalámal, Kubo. Platíval si za lepšího havíře.
8: Dílo je špatný, pane Bergmistr. Žíla je slabá, skála tvrdá, nebo řezy se v ní lámou, jako by byly z perníku.
3: A já nemám co dát dětem k večeři.
9: Krupař Bašta nám poslal místo mouky popel. Tak skoč aspoň pro trochu mláta, uvařím dětem kaši.

0: sladěci, páni sladěci, prodejte nám drobec toho mláta.
1: Nemůžeme, nesmíme, až co řekne pan Sládek, pan Drohola.
2: Tak pojď. Líbí jej odpustit z oubněnický hospody. Pšenice málo sypala a sedláci pijou doma syrovátku.
3: Hamižný pan Drhola vybíral tržbu za svoje pivo od hostinských z okolí.
2: Daši!
4: Z Jablonecký hospody, pane starej. U nás je slintavka. Šenk mám úplně prázdnej.
2: Daši! Poníženě prosím z Narysovský hospody. Po pouti se mi to tam popralo a přes Polňáci utekli bez placení. Daši! Z Dubenecký hospody.
5: Další.
4: Z Havířský hospody na Kocandě. Když oni Havíři nejradši pijou na sekeru.
2: Jedeš ven, ty potvoro!
3: Ve vsteku mrštil pan Drhola hrstí mincí po hospodském od Kocandy. Hned toho ale litoval a začal zlatáčky chvatně sbírat, aby se mu ani jeden nezakutálel.
0: Ať mu padem do voka.
6: Pane Sládek, prodejte nám drobec mláta.
0: Udělejte nám drobec mláta. Udělejte nám drobec mláta.
2: Vezdí od dvora holotoha výska.
3: Se zalíbením a s láskou hleděl pan Drhola na svoje vykrmené vepře, jak se rochní v mlátě, které odepřel hornickým ženským.
5: No to by tak hrálo, cukrouškové, abych vám pro tu chudou pakáž kazil vaše pošušňáníčko.
7: Časnej, dobrý den, pane starej.
2: Fuj to sem, Selek! Co mi sem lezeš, ty havířino umouněná?
7: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
2: Ač pak potřebuješ mláto? Snad taky nevykrmuješ čuníka na zabíjačku.
7: Ne, myslel jsem na kaši. Mám 11 dětí.
2: 11 harantů má, podívejte se na nestydu. Sám si se nadělal, jak je mám živit? Chlapenec, na? Koukej, kde necháte saždíru?

0: naši potvoru? Zasmíří na kocandu.
1: Kam pak jinám? To víš, k bohatým ne.
2: Zatímco se Kuba Dařbuján vracel domů s nepořízenou, nad hlavou mu přeletěla vrána s miminkem v zobáku a namířila si to rovnou k jeho chalupě.
1: Kubo! Ty máš přeci jenom chlapskou sílu. Pojď mi pomoct toho mýho Matěje obrátit.
3: A to víš, že budu, Mariánko. Kamarádu vždycky rád posloužím. Zdař Bůh, Havířino.
4: Zdař Bůh, starý kamaráde.
3: Zaskočil jsem mrknout, jak se ti daří.
1: Musíme tě obrátit na pravej bok. Poprosila jsem Kubu.
5: Ty moje holka nešťastná. Radši bys měla utéct kraj světa a nechat mě to dodělat.
1: Už máš zase v hlavě brouky. Zakroj si u nás chleba, zrovna jsem přinesla od sedláka čerstvej.
5: Co pak je to pro tebe nějaký život? Týden po veselce mě to zavalilo a teď tu ležím už třetí.
1: Už blázne.
5: Jako Lazar.
1: Takový boha prázdný řeči.
3: Naděl pámbu, dobrej. Oni jako pevník. Se musím schovat harantům.
1: Tak jim vem tohle. U nás by stejně stvrk.
3: Na oplátku, Mariánko. Až já budu mít, tak i ti udělám radost.
6: Nemám chleba ani sejra. Kočka mi ho všechno snědla, udělala kšt.
1: Zase holka.
3: Zas Bůh.
1: Ta mě zapotila. A plát dostanu na svatýho nikdejše. Tak vidíš, Kubo, narodilo se ti 12. Dařbujánče.
3: No tak, když není tak zlé, tu máš holka, naješ se. No, dětem už jsem dal taky nějaký sousto.
1: Když nebudeme moc toho pohánka ani pokřtít, kdo pak nám půjde za kmotra?
3: No přece, každý kamarád Havíř. My Havíři držíme vždycky při sobě.
1: No, držíte při sobě a všichni jste chudáci. Budou se nučit, aby dítěti dali něco do kolíbky a přitom to vlastnímu vodhubi utrhnou.
3: To by v tom byl hrom. Však já nějakýho kmotra seženu. Zdar Bůh, dědo.
7: Zdar. No? Tak co bys rád?
3: Ale narodilo se nám 12. dítě a pro samou bídu ani kmotra neseženeme.
7: No, já bych třeba šel.
3: Co pak byste zač, dědo, že jsem tak smělej?
7: Na to bys, Kubo, nepřišel, kdo jsem. Ale aby si věděl, koho Markýtě přivedeš do domu, tak já jsem sám pámu.
3: Mor hádry. A já zrovna dneska hromem proklel svatou Barboru.
7: Já vím. Říkala mi to. To, jak jsi zlomil ten třetí nebozec, viď? Inu, jsou takové okolo stojičnosti.
3: A vy jste opravdu pámu nebeskej?
7: To jsem, Kubo. Na mou duši. Doopravdy, věř mi to.
3: Tak já vás za kmotra nechci.
7: Proč?
3: Protože pán Bůh je dobrý jenom pro bohatý. Chudákům není spravedlivý.
8: myslivče. A co pak chceš, Kubo?
9: Modra potřebuju.
8: To jsi přišel na toho pravýho, Kubo.
10: No proč pak ne? Tak pojďme.
8: Počkat. Co pak vy jste zač, že jsem tak smělej?
10: Trombolante mordomáro. Tak já ti to povím. Jsem samotnej rohatej. Bratříčku, rixum fixum terra fixum rovnou z horoucího pekla.
8: Když ty jsi čert, tak táhni k ostatním čertům. Tebe já tak motra nechci.
10: A proč? Máš ze mě na ráno, co?
8: Starou pelu na ráno. Protože jste stejný jako ty nahoře. Kdyby si byl drobátku spravedlivej, tak si musel toho měchatýho pandrholu na nejostřejší vidle napíchnout. Mocháčku.
7: Co pak?
8: Neulehčil byste mi v tom mým trápení?
7: To já už mnohým lidem ukrátil trápení. Jen řekni, co bys ode mě potřeboval.
8: 12. dítě potřebuju okřtít. A kmotra nemám.
7: No, Kubo, jestli stojíš zrovna o mně, tak já teda půjdu.
8: Tak jdem. Kmotráčku, co pak ještě zač, že jsem tak smělej?
7: No víš, Kubo, ledajakej nejsem. Pojď. Já ti něco pokážu.
2: Jen podivný muž ruku ke květináči vztáhl. V tu chvíli rostlina celá uvadla.
7: Už víš, Kubo? Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotnej smrťák.
8: Jestli ty jsi opravdovský smrťák, tak pojď klidně dál. Ty jedinej jsi na boháče i na chudáky stejně spravedlivej.
7: Pánbu požehnej. A to je všecko tvoje?
8: Všechno moje.
7: A je pak se bude jmenovat tohle 12.
8: Jo, sakra. To já si musím napřed vypočítat. Andulku máme, Kačenku taky, Pepinku taky. No snad... Maruška, ne?
11: Táto, Marušku už taky máme.
8: Jo, vidíš, sakra, na to jsem zapomněl, Marušku taky máme. Tak kterou vlastně nemáme, Kubíku?
11: Vendulku, to já bych rád.
8: Dobrá, tak se budeme jmenovat Vendulka.
7: Neblázni studenou vodou. Teď bys toho mohla mít smrť.
8: Tak, ty budeš naše Vendulka.

0: Poslouchej, Kubo. Já jsem tomu vašemu dítátku nic nedal. Já jsem chudý jako kostelní míš, krom ty svý kosy nemám ničehož nic. Víš co? Dej se na doktořinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku.
1: Na doktořinu? Teď umím sotva číst a psát.
0: Ale k takovej doktořině, jaký já tě naučím, to ani potřebovat nebudeš. Když budu stát v nohách, kurýruj si, jak chceš. Jak budu ale stát v hlavách, tak to je konec. Utrum a hotovo. To už se mě do řemesla plíst nesmíš.
2: Kuba dal na radu svého nového přítele. A že byl muž činu, vzal do ruky první prkno, co se mu namanulo, a parádním písmem na něj napsal svoje jméno a pod něj, na tom si dal zvlášť záležet, vykreslil slovo doktor.
3: Kubo! Seď mazec! Ty bošrňo! To pak nepůjdeš našich... Tu.
2: Kubův havířský parťák Pšuk nechápavě louskal písmena na štítu Dařbujánovy chalupy.
3: Lidičky! Lidičky! Nechte kdo! Pojďte sem! Honem! Lidičky! Pojď, koukejte!
4: Co se děje?
3: Kubu chytá fantaz!
5: Pacholek nezdárná! Máme ruky, ne křesťanská! Aspoň kdyby se nedělá z lidi špiťouka!
6: Zatracený saně mordiánský, co mi tady kazíte živnost?
7: Vidíte ho, ženský, toho blázna, pořád měl jednu, co s ním mám dělat?
3: Kubo, utíkej, neboj se, já jsem s tebou, utíkej!
2: Kuba se rozběhl před litým davem a co mu nohy stačily, utíkal rovnou do chalupy nemocného Matěje Klofáta.
8: To jíš, kamaráde. Ženský, před těma je nejlepší utéct.
2: A co nevidí? Kmotr smrťák stojí u nohou postele. To je dobré znamení.
8: Matějičku, já bych tě zkusil vykurírovat.
9: Měj, Kubo. Mně už nikdo nepomůže.
8: Počkej. Já si to musím napřed proštudírovat.
9: Bele.
8: A vidíš, to není tak zlý, jak by jsme, třeba to tam máme. A je lívancový těsto. Nedejchej a ničeho se neboj.
2: Kuba popadl mísu s kynoucím těstem a vylil je nemocnému Matěji rovnou na břicho.
8: Dělej taky.
2: Pomalu a pečlivě ho rozhnětl havířskému kamarádovi po hrudi.
5: Rány boží, on mu rozmazává těsto po břiše.
7: Puste, já se dovnitř dostanu. Puste.
8: Kladíto, kladíto.
10: Člověče, teď já jsem zdravý. Já jsem zdravý!
8: Vidíš je? Negerý?
10: Teď si to vyřídím ještě s tou potvorou. Ty mrcho, jedna tobě já zasolím. Na tobě jsem se trápil celý 3 roky. Mrcho, jedna!
11: Matějíčku, ty moje zlato!
10: Marianko! Pust, Marianko, pust! Ať to dílo...
11: Počkej!
7: A kde pak budeš spát?
10: No s tebou, Mariánko. Však nám jedna postel stačí.
3: Dařbůh. Počkej. Neřekneš to, bábě. Neřekneš.
10: Neřeknu.
3: Tak zdařbůh. A jo, upřímně, kamarádsky, neřekneš to, bab, můžu se spolehnout.
4: Znáš mě?
3: Tak ještě jednu. Dvakrát, víš?
12: Vidíte ho, dětka? On tady druhý a my ho scháníme po celý Kocandě.
3: Co hulákáš? Myslíš, když si teďka doktor, že si na starého havíře můžeš ozbírat chlebánu, víš? Doktor chceš, ale z havíře nemáš ani pso, mlíčňáku. Hele ho.
10: Zažbůh.
3: Matěj, ty kluku milionová, tak si tý potvoře zubatý přece uhnul.
10: To tuhle Kuba.
3: Co Kuba? Svatá Barborka, to si pamatuju.
12: Hej, šenkýři, dali nám na sekeru a i to pořádně oslavíme.
13: Jo, na sekeru nemůžu.
12: Do zejtřka, škrholo. Zítra do kurírován, bude peněz jako kvítí.
13: No tak přijďte zítra, až budete mít.
12: Koš a nalej. Až dostaneš z lakoty obytě, postavím tě na nohy.
10: Mariánko, půjč nám na pivo. Však zítra vydělám, půjdu na šichtu.
3: Svatá Barbora!
14: Pána poctivá, havířům pomá, domejla chleba, do černé jen zemskej, snímá se stupuje.
10: Šenkýři mísu i trnic, ale ať jsou pěkně horký.
13: Jo, to bude nesnás. Ten stříbrňák už jste dávno probendil.
10: Povídám, přines, když poroučím.
13: Kdo platí, ten poroučí. A kdo poroučí, taky platí, že jo?
7: Pro boha, Matějíčku, já je tak dlouho střádala.
10: Já vím, holko zlatá. Střádala jsi mi na rakev, viď? Tak my tu rakev dneska propijem.
13: Zlatej 20, 20 i trnic.
2: V tu chvíli nahlížel do oken hospody na Kocandě pan Drhola.
13: 2 zlatý 50. A čtvrtně piva k tomu.
10: Ale to čtvrtně si narazím já sám.
13: Narážej, Matěj.
3: Tak. Já vám dám na sekiru. Tak jsem se přišel ke svým peníze.
10: Dáš ty prostě plit. To jsou moje peníze.
3: Tvoje pivo a i tenice penízky jsou moje.
10: Prostě panský, já tě přetrhnu vení.
3: Já vás naučím. Vy holoto, havířská!
12: Počkejte, počkejte. Nech to. Však on mu ten měch brzo splaskne.
2: Kuba Dařbuján rázným gestem zastavil rozlícené horníky, protože viděl, co jejich zrakům zůstalo skryto. Smrťák se zjevil ve dveřích hned vedle lakomého pandrholy, brouskem významně přejížděl ostří kosy a vážně přikyvoval.
5: Vstávej! Kubo, vstávej! Před chalupou je spousta lidí. Nespí, vstávej! A hejdy kurírovat, ať máme co dát dětem k obědu.
12: Hajdi domů! Všichni nemocní do postele! Já si vás obejdu a uvidím, co a jak.
7: Nejdřív k nám, pane Dařbuján. Pláteňkovic Verunka už se bere k hodině. Do večera nevydrží.
12: Verunka? Fuj, to je smradu jako v Starý Hradu. Babi, alou ven, si zase neručím! Zatra se jí, babi.
2: Smrťák stanul v nohách Verunčiny postele a povzbudivě na Kubu pokynul.
12: Tak se na to podíváme. Sakra, to je divná nemoc. Od kdy pak ta panenku trápí?
5: Od letošní poutí.
12: A který mládenec jí v muzice nejvíc prováděl?
13: Ale ten kovářský od naproti. Však jsem jí řekl, že jí v obě nohy zpřerážím.
12: Jo, jak ten mordus vzal počátek od kovářskýho? Dá se vylečit zase jenom s kovářským. Ne? A který to je?
15: Ten nejhezčí, kudrnatej.
12: Aha.
4: Hej, ty kudrnáči, pojď sem rychle. No, chutě, v oknem. Dveřma by tě možná nepustili.
13: Beno to!
4: Počkej, pláteníku. Když mám dcerku uzdravit, tak buď ticha. A ty jí dáš 12 hubiček, rozumím? Nech nás. 12 hubiček. Ale pěkně upřímnejch, aby zčervenala jako ručička. No, co koukáš, šup. Počítej, aby nešidil.
13: Pátá, šestá, sedmá. Počká, teď jsem to splet.
4: Nevadí, nevadí. Vem to znova a hezký po pořádku.
13: Šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, dost!
4: Teď utíkej, aby mistr nehuboval. A za uzdravení dostanu zlaťák.
15: Neblázněte, ženský! Přece nemůžu ke všem najednou!
13: Drahý Kubo,
15: nepočku!
16: K nám půjdeš nejdřív! A basta! Však si nám dlužen 2 zlatý za mouku!
4: Jenom 2 zlatý, paní maminko? Ha, ten včerejší popel, ten byl dočistat a darmo?
13: Pojď! Ach, sakra, to mě to mere! To je dost, že jdeš.
2: Smrťák s kosou se objevil zase u nohou postele. Tentokrát patřila Krupařovi.
4: Tak se podíváme, co je to za divnou nemoc. Jazyk. Oko. A co tohle? Ajejejeje, to je přetěžkej mordus. Vypadá to jako houser. A zatím je to carborundum sequestrum.
17: No.
4: To by mohl být Krupař taky do večera na prkně. A jestli pak udělal poslední pořízení?
17: Králi boží. Ne! Muži, víš, honem, všecko mý ženě Filoméně. No, víš.
4: Neskojíkejte, pan tatínku, však já vás z toho dostanu.
18: Myslíš? A na který způsob mě chceš kurírovat?
4: Na který? Těstem. Matěj Klofát běhá jako křepelka.
18: Těstem. Tak jo, na svý zdraví, já si to můžu špendírovat.
4: Přimalte díži, největší, co máte. A nanoste do ní vodu.
18: Jenom ne studenou. To by byla moje smrt.

0: Tak. A teď pytel po svícenský vouky. Ale ať je žluťonká jako květ. Čup, pan tatínku. Hezky se skrčte na bodeček a za chvilinku bude po bolesti.
1: Já nechci.
0: No, se vám to nelíbí, já to můžu nechat.
2: Napiš, mužičku, napiš pro jistotu, že vše...
3: Kuba krupaře posadil do obrovské díže, střídavě ho celého poléval vodou a zasypával z velkého pytle moukou.
0: Pomáhá to?
1: Trubátko.
0: Tak vydržte ještě. Ještě chvilinku. A budete jako rybička.
3: A když už těsto houstlo, vší silou do něj svému pacientovi ponořil hlavu.
0: A co teď?
3: Pak mu je rozmatlával po obličeji, divže se krupař neudusil. Jeho čeledíny málem potkalo totéž. Ti se však dusili smíchy.
4: Na mou duši. Přestalo to, jako když u té Filomeno. Já jsem úplně zdravý.
1: Pytel mouky je zničený. No, moje mění je zničený.
0: I kde pak, pan tatínku? Mění vám zůstalo celý. Jenom za to kurírování mi zaplatíte 2 dukáty.
1: A i když mi nedostaneš, si mi dlužen moc peněz.
0: Nedáte? Rozmyslete si to.
1: Už jsem řekl, ani grešli.
3: Kmocháček smrťák na Kubův tázavý pohled jen přikývl, jakože se rozumí, že je potřeba na vychytralého krupaře víc přitlačit.
0: Carborundum ultra sequestrum, teď! Počkat, teď už to bude stát 4.
5: To seš hodnej, Kubo, že jsi přišel. Toník se nám tratí před očima.
0: A co doktor? No, ten zdejší kokta.
6: Doktor, ten je stejný jako krupař. Peníze na dlaň, jinak nepřijde.
0: No, já se na kluka podívám. Co pak se mu dávali?
6: No, co tak lidi poradějí zadarmo? Studený obklady, teplý obklady.
5: Nějakou tu mateří doušku, heřmánek.
0: Kamaráde, já ti dám medicínu. A? Víš, jak se jmenuje? Bostum duplicatum. To budeš užívat 2x denně. S chlebem. A? Nebo radši 3x.
5: Ale Kubo, milej, kde bysme na tak drahou medicínu vzali?
0: Kde? Tady.
5: Tohle od tebe nemůžeme vzít.
0: Ale to platí krupář. Já jsem mu tu vaši medicínu předem započítal.
7: Tuhle to mi zapíchněte.
3: Pan Drhola byl nedočkavý mlsou. Pletl se děvečkám na zabíjačce do práce. Tady ujedl, jinde zobl, onde ochutnal. Až tu náhle zjistil, že jedna z kuchařek mu snědla sousto.
8: Anka, týž,

0: a přivolali k němu učeného lékaře. Jemu v patách však přišel smrťák. Tentokrát se ale muž s kosou postavil u hlavy nemocného.
1: Moc se mu přitížilo. Je to marné. Musíme zvolat konzilium, než bude pozdě.
2: Tomáš, no, nebo stejkej se. Ty zahrát solo a šup s holkou dokola. Tak já ti přivedu sám, ty pambulo. Hej, muzikáři, chytej dobře.
3: Lepší je ten kovaříček umouněnej, nežli je ten lokajíček premovanej. Kovaříček chytne perlík, jde do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá.
0: V hospodě na Kocandě byla posvícenská zábava. Kuba si zatančil s vyléčenou Verunkou a předal jí dokola kučeravému kováři.
2: A dejte si nejmín 10 hubiček, nebo bude zítra zase 14.

0: všichni honem domů. Paní Svátková poroučí. Půjdete pro doktory. Spadr holuje. Co?
1: Hned.
2: Přivlečte doktory. Rychleji. Lenoši nechrání. Hoďte s tebou. Hojto. Dopičíno. Martí je do uvědí. Vykří.
3: Moribundus.
4: Páni kolegové, podle mého rozumu
3: moribundus.
5: Cože?
4: Moribundus.
3: Ano, ano, zcela určitě
5: moribundus.
6: Říkají, že to je moribundus.
7: Das Bujana.

0: To poklame se, Živenko.
1: Tadyhle prej vám naše paní posílá posvícenskou vejslužku.
0: Dej pokoj. Jitelnice? Snad ne, paní Pandrolová?
1: Jo. Náš pan starý je tuze nemocnej.
0: A proč pak k němu nezavoláte doktory?
1: Když já vás musím přivést, jinak budu byta.
0: Koukej, ty hloupá. Řekni paní staré, že by se Dažbuján přišel podívat na Pandrolu, kdyby do rána tyhle borovice obrostly samýma jitrnicama. Rozuměla jsi?
1: Jo.
0: No tak utíkej.

0: Ce pas grave, mais c'était.
1: Blas, vi rachetebite ten nový doktor?
0: No to jsem.
1: Já jsem taky doktor.
0: Tak co vlastně chcete?
1: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
0: Moribundus? Jo, moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
1: A jak se rozpozná?
0: No, různě. Koktáním.
1: Koktáním? A

0: Vyléčí.
1: Všelijak. Penězma.
0: Za kolik?
1: Řekněme 2 zlatý.
0: No, není to trochu moc?
1: No tak 3.
0: No, to by šlo. Dále.
1: Zaspívejte něco.

0: Probuditemi garante.
1: Bianco. Moribundus, moribundus.
0: No, vidíte, já jsem zdrav.
1: Děkuji vám, pane doktore. To jsem rád, že už nemám a nikdy nebudu mít ten moribundus.
2: Se zázrak. Na mou duši zázrak. Představ si, že na sosnách rostou vítrnice.
3: Vítrnice!
4: Co blázníš? Bohu se mi bouřit lidi.
5: Ale jen pojďte teda všech uvidíte.
6: Děti, pojďte chytat.
7: Teta, to jsem já. Na našich sosnách rostou vítrnice.
8: Co to máš?
6: Dětský, pojďte! Včera bylo posvícení u pandrolu, dneska je pěkná hodinka na kocandě. Berte si, dětský, na všechny se dostane. Tamhle ty porodice jsou taky plný vítrnic.
9: To ještě nikdy nikdo v Rukapáni neviděl, natož na kocandě. Kubova makytka málem oněměla úžasem. Všechny stromy v okolí byly ověšeny jitrnicemi, až se pod jejich vahou větve ohýbaly.
6: Marná sláva, přece nám neumím dělat ty zázraky, jak se patří. Když já trouba zapomněl říct, aby narostly taky kroupový jelita.
10: Tak, Kubo, nemáš čas. A honem nasedat.
6: Kam lečte? Šlo s paničko.
10: Pan Drholovi je zle. Co pak to nevíš?
6: Mě bylo ve čtvrtek taky zle. Když na mě pan Drhola pustil pivovarský psi.
10: Kušte, holo to nenažraná. Co pak si včera neslíbil, že přijdeš? Jen co prej ty tvý sosny obrostou jitrničkama.
6: To je pravda. Ty jitrničky skutečně do rána narostly. Tak já teda půjdu. To se ví. Ale napřed by muselo v našem potůčku péct s proudem pivo. Aby bylo tu masno tučím spláchnout.
10: Ty jsi se zjančil, Kubo!
6: Nezjančil, paní Pandrholová, já vím dobře, co povídám. Ta zbuján se nepojede podívat na Pandrholu, dokud naším potokem nepoteče vaše pivo.
11: Chce nás přivízt na mizinu, muži drahej. Pivo prej musíte s potokem, jinak že nepřijde. Víš, že ne, Pandrholo. Víš, že se bez toho uličníka obejdeš. Dost škody na prasatech.
12: Pan Drholo, nebo myslíš, že jo? Celý sudy našeho drahocenýho pivíčka vylej z Bůh darma do potoka, aby ta chamrať měla bene?
13: I co, kamarádi, z našeho to není. Tak ať se klapí na kocaně jednou pěkně pomil.
9: A tak se také stalo. Pan Drholovo pivo teklo proudem, zurčelo a pěnilo se v potoce.
6: Haló lidi, rychle pojďte sem, malý jsem dohne piva.
9: U stavidla celá ves nabírala do toho, co bylo zrovna po ruce. Do hrnečků, hrnců, kádí, věder, sběračky, vaničky, do škrpálu i jenom tak do pusy. Dokonce do basy si pivo nabíral jeden vykutálený muzikant.

0: ty Leno chulína? Kdy pak pojedeš? Jitrnice jste sežrali. Pivo už vám stánem proteklo a ty pořád jakoby nic?
1: Tentokrát už na mou duši pojedu, paní maminko. Ale já jsem Ničko, velký pán. Musíte pro mě poslat do chalupy dva páry pivovarských volů.
0: Což pak o to, to je to nejmenší. Jen abys doopravdy přijel.
1: Když to slíbím, tak jedu. Ale každý ten vůl, ať má pěknou mysliveckou uniformu a klobouk s brčkem. To je mý třetí a poslední přání.
0: Tak jak jsem řekla, 4 myslivecký mundury ušíte. Zítra po ránu to musí být. A ne, abyste mě postříhali zbytečně moc sukna, nebo vám to srazím.
2: Ano.
3: A má to být s vestou jemnost, paničko? A nebo bez vesty?
4: I to se stalo, jak Kuba řekl. Pandrholová se vezla v povozu taženém dvěma páry volů, oblečených do uniform a kloboučku. Na návsi ruka páně bylo pozdvižení, o to větší na kocandě. Do kroku jim vyhrávala havířská kutálka.
5: Se líbám. Tak jedem.

0: A víš, kterou mou mě dnes už je tady, pan Drolo? Když jsi mě tak opěnlivě volal.
1: Jenomže kmotr smrťák tentokrát stál u čela postele a nesouhlasně kroutil hlavou.
2: Tak, Kubo, co je? Dej se do kurírování.
3: Milá paní, tomu vašemu pan Drholovi už žádná pomoc není.
2: Ty lumpe! Ty švindlíři! Prasata si vymámil, pivo si prolil štánem, tak teď kurýruj, chyť tě nám zavřít!
3: Tak abys věděl, pan Drholo, když se tady před mýma očima napráskneš toho bláta, co si nechtěl dopřát mým dětem na kaši, zachráním ti život.
1: Smrťák varovně zahrozil prstem.
3: Mláto sem! Pěknou míšu mláta a velkou žíci. Ať se má pan Drhola jednou na světě tak dobře, jako havíři. Potřebuju 4 silní chlapy,

0: Paň máma krmila pandrholu mlátem. Šklebil se, ošíval se, ale spal se jenom, aby se rychle uzdravil.
1: Rychlejc.
0: Smrťák tázavě hleděl na Dařbujánovo snažení. Chlapi otočili postel, protože tak se smrťák dostal k nohám jeho postele, což by pro pandrholu mohlo znamenat záchranu.
2: Tak, to by stačilo.
0: Smrťák jen pokrčil rameny.
2: Nezlob se, kmocháčku. Já ti toho prožrance za nějaký časek vrátím.
3: Jak si to představuješ? Jakej pak časek? Já mám svý inštrukce. Do dnešní půlnoci ho musím odevzdat z pekle, nebo z toho mám pěknou polízanici.
2: Je, do půlnoci. To stíneš ještě 10krát. Pojď, já ti něco ukážu. Bajo, ženo. Bajo, úplně zdrav, jako za starých časů. Hned mi dej upect kus uzenýho bůčku a zelí hodně mastný. A kalhoty. No počkej, počkej ti, potvoro umouněná. To mláto ti přijde draho.
3: To víš, já mám službu jak řemen. Nepak přijím řemesle pít.
2: Ale no tak pro jednou. Teď oni ty hořejší taky nemají oči všude. Počkej mi hodinku. No, ať nemám s tou doktorinou ostudu. Tak na bratrství se napít musíme. To je marných moce. Ať slouží. A jestli pak k mocháčku dokážeš tohle. Dívej se.
0: Kuba si vložil plechový korbel do zubů a bez pomoci rukou vyzunkl celý obsah do dna. Kmotr smrťák se nechtěl nechat zahanbit a tak to po Kubovi zopakoval.
2: Zává, výborně, výborně, kamaráde zlata. Víš, že to tady spolu do večera přečkáme.
3: Jo, sakra, kdybych já neměl takovou zodpovědnost.
2: Ale zodpovědnost, jakou pak zodpovědnost, kamaráde. Radši si zaspíváme, jo? Klok, klok, klok, klok, klok. Ty to neznáš?
3: Ne.
2: A. Tak jenom znáš, začni. Já jsem úplně zapomněl, že ty jsi vlastně smrťák. A já tě naučím tam tu. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, přidej se. Klo, klo, klo.

0: SSOP.
1: A potomhle následuje, já tě to naučím, dávej pozor. Když ses napil, tak sakra přidej se.
2: Ke sklepu se pomalu přikradl pan Drhola a schoval se za jeden ze sudů. Poslouchal hovor nic netušících Dařbujána a Smrťáka.
1: Kam jdeš, Smrťáčku? A tak, já ti toho prožrance pan Drholu vrátím, jen co se drobátko se žezí.
3: Brou noc.
1: A sakra. Smrťáčku, neblázni. Ty není ještě všechno vypity. Pojď se.
4: Au, chase, vemte kladiva a za mnou. Musíme zabednit ten největší sud.
2: Pivem znavený kmotr i s kosou ulehl do toho z největších prázdných sudů. Kuba usnul přímo u tekoucí pípy.
4: Holen, pojďte! Zabedit a pořádně, ať tam nezůstane ani škulinka. A toho umouněnce hoďte k prasatům. Kolína, pomalečná! Já vám ty kosti proženu, dermochlebové! Má se to mláto zapařit? Tak rychle na rybáci!
1: A vida, pane starej! Jak vám to zdravíčko slouží?
4: Vždy se probral z opice? Co mi sem lezeš, umouněnče?
1: No, nějakou tu zlatku jste mi dlužen za kurírování.
4: Jedeš v odsluči beničníku? Co pak si mi udělal málo škody?
1: Jak on si tě smrťák najde?
5: A nenajde! Toho jsem dobře uklidil, ty hňupe!
6: Zdař Bůh.
7: Fuj, ty vypadáš, chlape. Jako kdyby si celou noc prospal v prasečím chlívku.
6: Markýtko, já ti slibuju, a tobě taky, že už se napití do nejdelší smrti ani nepodívám. Jenom mi prosím tě, udělej trochu slepičí polivky. Ať si spravím chuť.
8: Kubo, pro pána Jana, pojď se podívat. Dějou se hrozný věci.
6: Co je?
8: Podívej se.
2: Sotva Makytka na špalku usekla Kohoutkovi hlavu, hned mu zase přiskočila zpátky a Kohout si kokrhal, jako by nic.
8: Kubo, já snad blázním. Tak tohle to se mi stalo dnes už po třetí.
6: To se asi smrťák ztratil ze světa.
1: Nemám!
2: Před řeznictvím byla spoušť. O křiku! Řezník neměl na krámě ani kousíček masa a tak se pokusil oběsit. Strčil hlavu do oprátky, spustil nohy a nic.
1: Lidičky, to je hrůza. Člověk se ani oběsit nemůže.
4: Brambory. Zas ty prašivý brambory! Celý týden brambory! Já chci maso!
9: Pomůžej! Pomůžejte! Víš, že nikdo v městečku nemá maso!
4: A já chci maso! Já musím mít maso!
2: mlsný Pandrhola, jak smyslů zbavený, pálil ze dvojky do svých vepřů. Ti se jen vždycky ošili, zakvikli, ale jinak si chrochtali vesele dál.
4: Však já na vás vyzraju! Bednáři, vyvajete ten zabedněnej suk na dvůr!
9: Už je můj jedinej, pro boha, měj rozum, nepouštěj ho, radši se drž kubánku.
4: Neblázni, co by mi teď mohl udělat, teď už jsem zase zdravý jako řípa. Vyražte víko!
0: Prase počká, ty seš přednější, pan Drholo.
6: To vypadá, jako by zvonili umíráčkem.
7: A za nějakýho bohatýho. Slyšíš? Pole, louky, dům. Pole, louky, dům. Kdyby to byl havíř, tak bude jen šuptám s ním, šuptám s ním, šuptám s ním.
6: Ale teď přece smrťák. To už je smrťák zase na světě. Ale já za nic nemůžu.
2: Rozlobený kmotr srazil jednou ranou kosou z Kubovy chalupy štít s nápisem doktor. Vážně mu pokynul, aby ho následoval do chalupy.
6: Kde jsi byl, smrťáčku?
4: Sudě, zabedněnej. Ty Kubo, kdybys neměl tolik dětí, já bych tě nejradši.
6: Já vím.
4: Teďka budu mít nahoře pěkný rambajs.
6: My jsme hold na to bratrství neměli tolika pít.
4: Neměli? A nejíc mi dodalo to glo, glo, glo, glo, glo, glo. Ještě dneska mám na patře takovou divnou chuť.
6: To nic, smrťáčku. Já tě vykuríruju. Tu máš. No vem si, neboj se.
4: Ty Kubo, ale tahle okurka, to je tvý poslední kurírování. Já ti slibuju, že nebudu víckrát pít.
6: A já, že už nebudu nikdy kurírovat.
4: Platí?
6: Platí.
4: Poslouchej, tam já zpravil a chuť. Neměl bys tam ještě jednu?
6: Ale jo, vem si je všechny, prostrejčka příhodu. A kdyby ti bylo smutno, přijď se za mnou podívat. Ale na šachtu, kamaráde, ne. Ty bys si měl nás a víře nechávat vždycky až na konec. Smrťáčku, zdař Bůh.
0: Tak buď zdrav, Kubo.
4: Tak co, Kubo? Nepůjdeš s náma na šichtu?
6: Hoď se víš, že budu. Teď já bych bez vás stejně nemohl být, vy stará havířino. A bez tebe teprv ne.

kde pak? Afrika je Afrika. I sluníčko tu od samého rána pálí víc než v jižních Čechách v pravé poledne. Ale Bob si to pochvaloval. Zacvičil si a pak se dal do zpěvu. Okolo Třeboně pasou se, tam koně pasou se, tam koně. To Bobka probudilo. Protřel si oči a rozhlédl se kolem dokola. Ach jo, teda Bobe, ty si zpíváš o Třeboni, ale kam se podíváš, všude samá Afrika. A tamhle, ukázal z klobouku, který teď letěl nad zelenými pahorky, tamhle, podívej, sedí nějaká černá kočka a určitě nám přeběhne přes cestu. A máme smůlu celý den. Klobouk se snesl trochu níž a ta kočka zamňoukala. Teda zamňoukala. Vlastně zařvala. Bobe, takhle kočky nemňoukají. Takhle kočka přeci, a ta není černá. Vidíš tu zlatou hřívu? A ty tesáky? Bobe, to je lev. Nestráš, prosil Bob. A podívej se tamhle. Podívej, za tou skálou, ten chlap s puškou. Vypadá podezřele. Co má asi za lubem? To nevím, ale před sebou má toho našeho lva, člověče Bobe, vždyť on ho chce zastřelit. A tak to ne. Tomu musíme překazit, řekli si králíci a začali z klobouku hrozit a křičet. Necháš ho? Lev je král zvířat. Máme tě na mušce, padouchu, a všelijak podobně. Jenže pytlák je neslyšel. Byl trochu nahluchlý a jak za chviličku uvidíme i natvrdlý. Nahluchlý proto, že pořád na něco střílí, no to víte pytláci, no, bum, prásk, dach, dach, dach, dach, vřach ho. A natvrdlý je proto, že propadnul hned v první třídě a například slovo žížala dodnes píše takhle. Žížala. Tvrdý pož. Ale teď v úkrytu čekal na lva a v duchu počítal. I když počítat vůbec neuměl, kolik dostane za jeho kůži. Jenže lev mu zmizel z dohledu. Lovec vstal, ušel pár kroků a v tom mu někdo zezadu zaklepal na rameno. Dobrý den, dobrý muži. Brej, šéfe, zabručel pytlák, otočil se a zařval a puška mu vypadla z ruky. Nedivte se. Proti němu stál ten lev, na kterého před chvílí mířil. A to není všechno. Ten lev teď naopak mířil na něho. Pěkně ruce vzhůru. Pytlák poslechnul. A můžeš se naposled pomodlit, zabručel lev. Tohle všechno viděli a slyšeli i Bob s Bobkem, protože jejich klobouk plul nizoučko nad zemí a už se je chystal vyklopit. Bobe, ten lev mluví, není to divný? Není, řekl Bob, my přece taky mluvíme. Ale nikoho nestřílíme. A pak žuch! Králíci vpadli rovnou doprostřed té divné scény. Pytlák klečel před lvem a modlil se. Anděličku, můj strážníčku. Můj strážníčku, no, to sedí, rozchechtal se lev. Pak se skoprnělým králíkům představil. Jsem strážník Safari Jack, postrach pytláků. Ale je mi v tom přestrojení strašně horko. A tak si s dovolením odložím. To jste měli vidět. Najednou před Bobem a Bobkem stál místo lva domorodý strážník v uniformě a salutoval. Dobrý, co? Smál se. Můj nápad. Lví kuklu a kožich si beru, když jdu číhat na pytláky. Vždycky si počkám a vždycky se dočkám. No to je dobrý. A co teď čeká toho lotra?
ukázal Bob na pytláka, který pořád dokola drmolil andělíčku, můj strážníčku, andělíčku, můj strážníčku, protože to navíc dál neuměl. Běžná sazba, 10 let nucených prací, 10krát zamete Saharu. Páni, slyšíš to, Bobku? Obrátil se Bob na kamaráda, ale Bobek někam zmizel. Pak se ozvalo mrzuté mručení a po něm rozjásaný Bobkův hlas. Seržante, tady vám vedu kolegu. Tak je v přestrojení. Bobek tlačil před sebou lva. Lev byl rozespalý, možná ještě napůl v limbu a zjevně nechápal, o co tu běží. Za to seržant Jack to pochopil hned a běžel pryč, jako by za ním hořelo. Jaký kolega? Křičel. Tenhle je pravej! Jehe, tenhle je pravej! Jejda, pardon, to je omyl. Král zvířat ovšem na omluvy moc nedal. Vycenil tesáky, zařval a hnal se za Bobkem. Bobek kličkoval, schovával se ve vysoké trávě, Bob to dělal po něm, ale nevěděl, kam a za kým dřív skočit. A než se stačil rozmyslet, z nebe se snesl černý klobouk. A toho zmátlo ještě víc. Jen se posadil, nevěřícně kroutil hlavou a zůstalo mu to ještě chvíli potom, co Bob s Bobkem do klobouku naskočili a vznesli se k obloze. Jof, teda, tohle bylo zase ochlup, vydechl Bobek. Protože ty pořád přivoláváš nějaký maléry. Co je to, prosím tě, za nápad budit lva? Ale já jsem nevěděl, že je pravej a nemůžu za to, že chci být pořád někomu prospěšnej, fňukal Bobek. Bobku, Bobku, dobrodružství je pěkná věc, ale králíkovi je přece nejlíp v klobouku, v Třeboni. To ticho, ten klid. Bobek jen přikývnul a v klobouku a po celé zemi i obloze se rozhostilo krásné africké ticho. Ovšem ne na dlouho. Pomoc! Haló, haló! Pomoc! Ozvalo se z pouště najednou. Bobek vyskočil. Jenže v Africe pořád někdo řve. A nikdy nevíš, jestli je pravej, dodal Bob. Ale tihle dva dole asi praví budou. A byli. Představte si, byli to turisti. Byli to manželé Pumprnáglovi z Texasu. Přijeli sem, aby mohli doma vyprávět, že viděli pravé safari. Jenomže jejich džíp uvízl v písečných dunách Afriky, kde se nedovoláte ani velblouda, natož nějaké záchranné havarijní čety. A málo komu se poštěstí, jako právě teď těm americkým manželům, že čirou náhodou nad nimi letí klobouk se dvěma českými králíky. Bobe, porouchalo se jim auto. Skáču jim na pomoc, volal Bobek nadšeně. Hodíš mi padák? No co měl Bob dělat? Vyhodil z klobouku padák. Bobek se chytil šňůr a pomalu se snášel k zemi. Pan Pumprnágl jásal v autě zabořeném v písku. Sláva, koukej, mámo, už k nám letí africká rychlá rota. No, táto, no to. Já si připadám jako Alenka v říši divů, žasla paní Pumprnáglová, když kousek od ní přistál i Bob v klobouku. No, táto, no to. To je snad létající koberec. Já si připadám jako v pohádce Tisíc a jedna noc. Úžasla znovu paní Pumprnáglová. Klobouk, paní, žádný koberec, docela obyčejný kouzelnický klobouk, opravil jí Bob. Račte se připravit na malé překvapení kouzelníka Pokustóna. Pozor, stolečku prostři se
a nos na stůl, co hrdlo ráčí, z Třeboně až do Karáčí. Kam? Podivil se pan Pumprnágl. Ale nikam. To má Bob jenom kvůli rýmu. Prostě mu nevyšel, no. Vysvětlil Bobek a už vynášel z klobouku stoleček a židličky a lahvičku šampaňského a dvě skleničky, jen aby si ti chudáci turisti opravdu připadali jako v pohádce. Udělejte si pohodlí, jako doma, a my se pustíme do práce, oznámil Bob. A zvednul kapotu auta. Bobku, no, tohle bude ucpaná tryska. Tryska, tady je ucpaný všecko, řekl Bob, protože místo motoru viděl jen haldu písku. Bobe, na tohle musíme jít z gruntu. Přines z klobouku vysavač. A zatímco turisti hodovali, Bob s Bobkem trochu pracovali a trochu se hádali. Asi takhle. Bobku, zaber! Kolo spadlo, tak ho seber! Kde je hever? A do toho pan Pumprnágl volal. Hoši, hoši, vy jste klasa, já vás pozvu do Texasa. A úžasná paní Pumprnáglová v jednom kuse vzdychala, no táto, no to. Všechno to trvalo aspoň 2 nebo 4 hodiny a tak vám raději povím, jak to dopadlo. Dobře, haha, skvěle. Bob s Bobkem auto z písku vytáhli, vyluxovali motor, starter, převodovku, profoukli trysky a všechno ostatní, co takový džíp má, na to se zeptejte tatínka, a pak klikou nahodili motor. Auto si začalo vesele pobrukovat a hrabalo pneumatikami do písku jako kůň na startu velkého dostihu. No táto, no to, já si připadám, zvolala paní Pumprnáglová, ale pan Pumprnágl jí okřikl. Už si prosím tě nepřipadej a nasedej. Za chvíli bude tma a my jsme ještě neviděli ani jednoho lva. Tak si pěkně tu dovolenou užijte a my letíme domů, do Třeboně. Díky, rychlá roto, a šťastnou cestu, křikl pan Pumprnágl, než jeho džíp zmizel v oblaku písečného prachu. A to už se klobouk s našimi králíky vznesl do oblak. A kam zamířil, to je ve hvězdách. Zkuste se někdy večer podívat. Třeba ten létající klobouk s Bobem a Bobkem na obloze zahlédnete. No, třeba letí právě k vám. Večer tak kolem 8., 9., 10. Ale vy byste ho už neměli zahlédnout, protože tou dobou vy byste měli nádherně spinit.

Příběh devátý o bláznivém větru. A bylo zase ráno, ale nebylo tak teple jako dřív. Venku foukal vítr ze Strnišť. Tatínek, raní pták, vstával o 6 a měl už za sebou hromadu práce. Maminka nakrmila slepice i psa a upletla 1/4 metru šály a zahradnický chlapeček spal a spal. Ten náš kluk se pro samé spaní ani neožení, řekl tatínek a otevřel okno, aby na toho 7 spáče pustil čerstvý vzduch. A jak to okno otvíral, někdo mu ho vytrhl z rukou. To byl ten vítr ze Strnišť. Tam je ale bláznivý vítr, zavrtěl nad tím hlavou zahradník. To na Radovana zapůsobilo. Bláznivý vítr ještě neviděl. A tak vyskočil z pelíšku, aby o to nepřišel. Ta podívaná stála za to. Všechny stromy rostly nakřivo. Prádlo na šňůře nevyselo, ale vlálo jako prapory. Kouř ze skleníkového komína nestoupal k obloze, ale čoudil si to na stranu. Celý svět mířil vlevo. Radovan nemohl z vědavosti ani dosnídat, jak se do toho větru těšil. Než se najím, tak přestane, strachoval se. Neboj se, řekla maminka, když fouká ze Strnišť, to je kolikrát na celý den. A cože si tak pohvizduje? To píská na posekaná stébla jako na píšťalky, řekla maminka a šoupla mu do pusy poslední kousek buchty s tvarohem. Nevěřili byste, jakou měl vítr sílu. Sotva Radovan vyšel ven, opřel se o něj a šup s ním doleva. Jenže tam zrovna šel tatínek a šel doprava. Smůla byla, že šel pospátku, protože držel na prsou celý vysoký komín z květináčů a nechtěl, aby mu je vítr sfouknul. Když se srazil s Radovanem, zavrávoral, chvíli s komínem balancoval, ale pak se mu komín zlomil a myslím, že takové 3-4 květináče to nepřežili. Tatínku, střepy, budeme mít štěstí, řekl pohotově Radovan. A pak pro jistotu honem mazal prosmetáček a lopatku. Ale k zametání se už nedostal, protože spatřil neuvěřitelný výjev. Kolem plotu spěchala Kateřinka. Spěchala není to pravé slovo. Kateřinka pádila. Ručičky měla před sebou a vypadalo to, jako by jí něco táhlo. Radovan si stoupil na špičky a teď to viděl jasně. Táhla jí nafouknutá silonová taška. Držela jí vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí kolem vrátek dál a dál. Snad chudinka také něco volala, protože otevírala pusu, jenže vítr ze Strnišť jí ta slova okamžitě sebral a odnesl vlevo. Mezi námi, kdyby byla Kateřinka tu tašku pustila, ona by splaskla a přestala by jí vláčet cestou necestou. To máte jako s papírovým drakem. Ten taky dělá dojem, že má Bůh ví jakou sílu, táhne vás jako zjednaný a když ho přestanete držet, je po síle, zvadne a spadne. Jenže po Kateřince nemůžete chtít, aby tyhle věci věděla, poněvadž je malá a neskušená. Jistě měla především strach, co by bylo doma, kdyby se vrátila bez tašky. A tak se té hnací tašky pevně držela, až zmizela v daleké levé dálce. Mami, tati, Kateřinku unes vítr, vykřikl Radovan a protože to byl kamarád na slovo vzatý, neváhal a blesku rychle vyběhl za ní. To je ale drzost. Jen vyrazil, vítr mu ukradl klobouk. Ale to se přepočítal. Pes Kvik po něm pohotově chňapnul a bylo po krádeži. Hodnej pejsek, zakřičel mu chlapeček zblízka do ucha, aby si vítr náhodou tu pochvalu nepřivlastnil a přitom ho napadlo, že na pátrání po Kateřince by měl vzít Kvika sebou, jelikož Kvik byl mimo jiné také pátrač. Málem bych vám zapomněl říct, a to je důležitá věc, že Kateřinka včera zapomněla v zahradnictví kočárek s panenkou Bětkou, což se teď ukázal jako dobrá zapomnětlivost. Z té panenky teď totiž Kvik krásně nasál Kateřinčinu vůni a hned u vrátek bezvadně chytil stopu. Cestou potkávali občany, kteří se v předkolonu drali proti větrnému proudu. Prosím vás, nepotkali jste holčičku v brýlích? Volal na ně Radovan, ale oni nic neslyšeli. Drželi si čepice a šátky a neodpovídali.
Tak si Radovan dělal prstem kroužky kolem očí, což byly Kateřinčiny brejličky, a tomu občané rozuměli. Přikyvovali, také si dělali kolem očí kroužky a ukazovali za sebe. A tak běželi s větrem v zádech cestou, potom necestou, proběhli živým plotem, potom mrtvým plotem, vyškrabali se na obrovskou hromadu písku a za tou hromadou se zastavili, neboť dál už nemohli, protože dál už byla jen voda, samá voda. A Kateřinka nikde. Aby se tak utopila, pomyslel si Radovan, a při tom pomyšlení se mu sevřelo srdce. Ale pak si všiml jedné podivnosti. Na hladině té velké vody, tam, kam vítr nemohl přes haldu písku dofouknout, se v jednom jediném místě dělaly kroužky. Jakoby z výšky na hladinu něco drobného padalo. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil bagr. Měl rameno napřažené nad vodu, na konci toho ramene byla bagrovací lžíce a v té lžíci seděla Kateřinka. Až tam jí ten hrozný vítr zavál. A jak plakala, tak se dole na hladině dělala ta kolečka. Radovanovi hned to svírání u srdce polevilo a zvolal: Kateřinko, neplač, nezoufej a nenakláněj se, my tě z toho dostaneme. Jako veverka vyšplhal po bagru až k zasklené kabině a nahlédl dovnitř. Ale bylo tam jen prázdné sedátko a spousta pák. Pár kroků za strojem stála maringotka. Tam by mohl bagrista být, napadlo Radovana. Buď se tam ohřívá, nebo tam jí, nebo tam spí. Ale když doběhl až ke schůdkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé. Znamenalo to, že řidič od bagru už má po směně, že už je doma, klidně si sedí, vypráví rodině, co všechno vybagroval a vůbec neví, že má na lžíci Kateřinku. Ale nebyl by to Radovan, kdyby nepřišel na nějaký výborný nápad. Kateřinko, neboj! Něco nebojácného si zpívej, my jsme tady co by dub, řekl a pes Kvik, jako by věděl, co má za lubem, zabral všemi čtyřmi a už táhne chlapečka proti větru. Takže ani neslyšeli, jakou nebojácnou píseň si Kateřinka zpívala. Zaslechli jen začátek a ten byl: Já se vůbec nebojím, ha, ha, ha, nebojím, to bych byla blázen, kdybych se bála, ha, ha, ha. Radovan musel uznat, že to byla píseň proti strachu jako dělaná. Když dorazili k domovu, vítr se utišil. Stromy se napřímily, prádlo na šňůře se uklidnilo a viselo dolů, kouř z komína stoupal nahoru, jak to má být. Maminka si právě dala na dvě židle necky a začala do nich hadicí napouštět vodu. Kde máte Kateřinku? Zeptala se. Na lžíci, řekl zadýchaný Radovan. A než se maminka vzpamatovala, najednou vidí, že voda z hadice teče na zem, necky jsou dnem vzhůru a na malých nožičkách utíkají ke kůlně. Ale maminka poznala podle botiček a ponožek, komu ty nožičky patří. Radované, hned mi vrať ty necky, křikla. Až zachráníme Kateřinku, ozvalo se z kůlny a hned na to odtud vyrazil Kvik, za ním na řetězu Kateřinčin kočárek, na něm necky a v nich Radovan. A teď vás musím na něco upozornit. Kdykoliv zapřáhnete psa do kočárku, aby vám zavezl necky k vodě, prosím vás, naložte je podélně. Jakmile je dáte na šířku jako Radovan, neprojedete vrátky. Pes projede, kočárek taky projede, ale necky se zarazí o sloupky a žuchnou na zem. A když v nich budete sedět, žuchnou i s vámi, jako teď s Radovanem. Bylo to legrační, to ano, ale zdrželo to záchranné práce. To máte přivolat psa s kočárkem zpátky, znovu ty necky naložit, znovu do nich vlézt, ale tentokrát je Radovan umístil správně a tak šťastně prosvištěli živým i mrtvým plotem až k jezírku. A tam pes Kvik záchranné práce velice urychlil. Jelikož se mu nechtělo do vody, na samém břehu nečekaně unul vpravo. A síla, která se jmenuje setrvačnost, si řekla, to je něco pro mě, a šoupla ty necky s Radovanem na palubě rovnou na hladinu. Kateřinka přestala zpívat nebojácnou píseň
a nadšeně na záchranáře mávala. Radovan pádloval oběma rukama a za chvilku byl pod lžící. Seskoč, Kateřinko! Kateřinka se na lžíci postavila, rozhoupala se ke skoku, ale místo, aby skočila, ustrašeně si zase sedla. Radovan chtěl přemlouvat přemlouvacími slovy jako neboj se a nic se ti nemůže stát a nebuď sráb, ale nepřemlouval jí, protože dostal skvělý nápad. Kateřinko, taška, řekl a oběma rukama si udělal nad hlavou půlkruh. Kateřinka poznala, že to znamená padák. Roztřepla svou silonou tašku, která jí vlastně do toho neštěstí dostala, přidržela si ji nad hlavou a skočila. Taška se nadmula a holčička se volně snesla do necek, jako se snáší chmíří z pampelišky. Umíte si jistě představit, jak silně Radovanovi děkovala. Chtěla mu dokonce dát pusu, ale to bylo velice nebezpečné, protože když se k němu přiblížila, plavidlo se ošklivě naklonilo a tak zahradnický chlapeček velice rozumně řekl, ať si to líbání nechá, až budou v suchu. A jak tak vesele pluli ke břehu, najednou slyšeli, haló, proč neskusíte velrybu? Vy, kteří jste si až doteďka říkali, jak je to možné, že tu dneska neřádí zlý výrostek Hugo? Už si to přestaňte říkat, poněvadž Hugo sedí na břehu. Radovan přestal pádlovat a zeptal se, jakou velrybu? Když se vytáhne ten kolík, stane se z necek velryba, to je vyzkoušený, řekl Hugo. Radovan se zamyšleně podíval na kolík, který trčel ze dna lodi. Kateřinka mu sice šeptala, aby na Huga nedal, protože je to lhář všemi mastmi mazaný. Ale Radovan byl na velrybu zvědavý. Sáhnul na kolík a pro jistotu se ještě zeptal, a co když se nám velryba nebude líbit? Tak ten kolík zase zastrčíte, to je vyzkoušený, řekl Hugo. A tak Radovan zaviklal kolíkem a vytáhlo. Vytryskl gejzír vody. Hugo se na břehu popadal za břicho a volal, přesně tak to dělá velryba. Obě děti v neckách se pokoušely s velrybou skoncovat, ale kolíku se nechtělo zpátky do díry a v neckách přibývalo vody a začaly se potápět. Kvik nemá vodu v lásce, ale když jde o všechno, tak do ní skočí láska neláska. Radovan se chytil jeho řetězu a volal, plav, Kviku, plav, ty náš pejsku zlatej. A Kvik tomu rozuměl, poněvadž byl na ten povel zvyklý. Když pan zahradník chtěl, aby pes přestal rejdit v záhonech, také mu říkal, plav, Kviku, plav. Ale ty náš pejsku zlatej neříkal. Sotva ten obětavý pes dovlekl děti ke břehu, vrhl se neohroženě na zlého výrostka a štěkal na něj nadávky nejhrubšího zrna, takové, jaké čistokrevní psi ani neznají. Hugo před Kvikem ustupoval, dělal, že má prostrach uděláno a říkal no, no, no, no. A ustoupil až ke kočárku, tam ztratil rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou nevymáchanou pusou, děti se smály a volali, přesně tak to dělá velryba. Kdo myslíte, že se na zpáteční cestě vezl v neckách na kočárku? Ano, Kvik, ten si to nejvíce zasloužil. A myslíte, že Kateřinka zapomněla dát Radovanovi odloženou pusu? Nezapomněla. Večer v postýlce si Radovan na všechno vzpomínal a ve spánku se usmíval.

0: Když se řekne tygr, každý hned ví, že je to krásná a nebezpečná šelma. Potkat ji někde ve volné přírodě, byli bychom strachy bez sebe. Dokáže ulovit a zakousnout skoro cokoliv. Panečku, tygr je tygr. Jenže pohádka, kterou vám chci vyprávět, je o tygrovi, který se bál úplně všeho. Bál se ptáků, motýlů i brouků, bál se bouřky a větru a dokonce i měsíce. Jeho máma tygřice z toho byla dost otrávená, takhle se tygří mládě nechová. A co bylo nejhorší, i ostatní tygři nespokojeně prskali a mručeli, když ho viděli. Jednoho dne tygříka obestoupili ze všech stran a začali vrčet.
1: Tak to jsi ty, kdo se bojí myší? A praskání větviček v pralese? A papoušků a komárů?
0: To jsem já, pípnul tygřík.
1: Tak víš co, ty nejsi žádný tygr, ty jsi strašpitel. A proto ti ty tvoje tygří pruhy vemem. Bude z tebe taková divná kočka, abys věděl. Tak, a máš to.
0: Zase vrčeli a skákali kolem tygříka a cenili zuby a vystrkovali drápy a pak zmizeli v džungli. Tygřík si prohlédl svůj kožich a zjistil, že je bez pruhů, holý jak prasátko. Mami, začal volat a běžel domů, co nejrychleji mohl. Máma spráskla ruce.
2: No ty vypadáš, ty můj kluku. Já to tušila. Já to věděla, že takhle to dál nejde. Tygr a strašpitel.
3: Ach jo, mami, ale co mám teď dělat?
0: Ptal se tygřík a bylo mu hrozně.
2: Co teď?
0: Musíš se někam vydat hledat odvahu. Co jiného? A tak tygřík šel. Pořádně sice nevěděl kam, ale šel a šel, až došel k místu, kde pochodovali vojáci.
1: Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Pochodem vchod. Raz, dva. A raz, dva, raz, dva, raz, dva. Zastavit, stát. Raz, dva. Vlevo, v bok. Raz, dva. Vpravo, v bok.

0: Tygr, to bys měl odvahu, že bychom se my všichni stateční vojáci před tebou klepali hrůzou, řekl velitel a všichni vojáci se zase rozchechtali. Tak víš co, zkusíme to. Dnes v noci budeš mít hlídku, budeš hlídat tábor. Co ty na to? Chlapi si potřebujou odpočinout, tak to vezmeš za ně.
1: V noci? A proč v noci? Nemohlo by to být ve dne?
0: Hlídky stavíme v noci. Ve dne si tábor uhlídáme.
1: A sám?
0: A co bys chtěl? Regiment vojáků k tomu?
1: To já asi nedokážu. Já bych se strašně bál.
0: Vojáci se rozchechtali a tygřík stáhl ocas mezi nohy a se sklopenou hlavou odcházel. Ach jo. Šel a šel, až došel k místu, kde stál cirkus. Okouzleně se díval, jak tanečnice tančí na hřbetech koní a jak artisti cvičí na kruzích, jak proskakují hořící obruče a jak je klaun legrační. Ach, ti jsou tedy stateční a odvážní, že bych to zkusil taky, napadlo ho.
2: Halo, páne šediteli, máme tu hosta!
0: Začal křičet klaun, který si tygříka právě všiml. Vypadá srandovně.
3: Ale to se podívejme, jaká si neznámá šelma. Co pak si zač, kočičáku?
0: Zeptal se ředitel.
1: Jsem tygr.
2: Tygr? No to mě podrž, to mě bouchni do zad, to mě nakopni, až polétím,
0: posmíval se klaun.
3: Tygr? No. Každý se trochu vytahuje, ale tohle je trochu moc, Číčo. Radši mi prozrať, co umíš.
1: Zatím nic moc, přiznal tygřík.
0: Ale zkusím všechno. Potřebuju totiž najít odvahu.
3: No dobrá, dobrá. Odvahu u nás potřebuje každý.
2: Tak šup, mám pro tebe číslo, kočko. Vyskoč nahoru, víš? A ještě víš, až tam, jak visí ta hrzda, vidíš jí? A až tam budeš, tak zamňoukáš a pak skočíš dolů tady klaunovi do náručí. To bude krásné, odvážné a dojemné zároveň. Tak jdem na to, kočičáku, jdem na to, chlupáči!
0: Zubil se klaun a už tygříka bičem popoháněl nahoru.
1: Tak vysoko... A skočit až dolů? To nemůžu. To bych se bál.
2: Joha, jaj, ta krajta tygrovitá, tak to máme problém,
0: chechtal se klaun.
3: Tak to tě asi potřebovat nebudem, Číčo,
0: už klíbl se ředitel.
2: Ty zbabělče, ty poseroutko, hehehe.
0: A smáli se mu, až se za břicha popadali. Tygřík jen fňuknul a zase kráčel dál. Tolik ho to mrzelo, že nedokáže najít odvahu. V tu chvíli uslyšel odkudsi houkačky a kolem něj se prohnali hasiči se stříkačkama v nádherných autech a v helmách.
4: Halo, nepotřebujete pomoc?
0: Pomoc?
5: No ovšem, každá ruka dobrá, i dobrovolný hasič je hasič.
1: Já totiž hledám odvahu, víte?
5: Výborně, tak nestrácejme čas dlouhými řečmi, nasaď si helmu a vrhni se tamhle do toho hořícího okna. Jestli tam někdo je, vynes ho ven.
1: Do těch plamenů?
5: Do těch plamenů.
1: Teď hned?
5: Teď hned.
1: Ale co když se spálím a něco se mi stane? To já nemůžu. To bych se strašně bál.
5: Aha, no tak to nic. Já to udělám sám, nemůžu tady s tebou ztrácet čas, tady jde o život, hoří!
0: A to bylo do třetice, kdy tygřík zjistil, že nemá odvahy ani zamák a že ji asi jen tak nenajde.

0: Pomalu a smutně se vracel domů a hlavou mu běžely myšlenky. Co já řeknu mámě? A co budu dělat? Ach, ich, ach. A tak dorazil domů. Opatrně se rozhlížel, kde je máma. Většinou se vyhřívala na sluníčku, ale tentokrát venku nebyla. Mami? Zavolal nesměle. Mami? Tady jsem, tygříku, ozvalo se zevnitř. Jsem nějaká nemocná, nemůžu ven. Tygřík honem vběhl dovnitř a spatřil mámu celou schoulenou do klubíčka, jak těžce dýchá. Ty jsi nemocná, maminko, tobě něco je? Vyděsil se. Asi jsem se uhnala, jak jsem běžela za tou antilopou, to nic, utěšovala ho máma ztěžka. Jak nic? Musíš honem k doktorovi, nebo víš co, já ti ho přivedu. Teď pomalu se stmívá, za chvíli bude noc a začíná bouřka, slyšíš to hřmění? Kdo by pro něj šel? Já pro něj půjdu. Neboj se, maminko, já ho přivedu. A tak běžel. Běžel jako o závod. Lilo, jak z konve byla tma jako v ranci, do toho hřmělo a nebem blízkaly příšerné blesky. A tygřík běžel a vůbec neměl strach. Skákal přes rozvodněné potoky a probíhal hustou džunglí, nevšímal si ničeho a jen běžel a běžel. Zastavil se až u domku pana doktora. Sotva dechu popadal, ale bušil ze všech sil na dveře a volal: pane doktore, pojďte honem, maminka je nemocná, je stočená do klubíčka, nemůže ani stát a těžce dýchá. Doktor se zprvu mračil. Nepočkalo by to do rána? Nepočkalo, naléhal tygřík. Musíte hned, aby nebylo pozdě. A tak se doktor vydal s tygříkem na cestu a tygřík ho vedl přes rozvodněný potok a bahnitou cestou a přes jeden kopec a pak přes druhý a džunglí. A doktor už nemohl a tak ho tygřík dokonce chvíli vezl na zádech, přestože doktor byl pěkně těžký a ještě měl sebou kufřík s lékařskými instrumenty. Když dorazili domů, máma už jen tiše ležela a ani nevzhlédla. Pan doktor se skočil z tygříka a hned jí začal prohlížet. Přitom se tvářil dost vážně, viděl totiž, že je to zlé. Z kufříku vyndal injekci a prášky a obklady a jel se mámu ošetřovat. Když skončil, tak si zavolal tygříka. Tak ti něco řeknu, ty kocoure. Já netušil, že tvoje máma je tygřice, ale jedno je jisté. Dobře, že jsi mě přivedl. Tvoje máma by do rána nepřežila. Jsi pěkně statečnej kluk. Tvoje máma by na tebe měla být hrdá. Pak si utřel pod z čela a dodal. Tak, a koukám, že už přestalo pršet a slunce vykouklo nad obzor. Tak já zasmažu domů. Opatruj mámu, zavolal ještě a pak odešel. Tygřík se šťastně natáhl před práh. Bude hlídat mámu a jak zakňučí, přinese jí, co bude potřebovat. Přece vzal si. Když tu se odkud si ozvalo vrčení. A bylo to vrčení tygří. Malý tygřík se postavil a čekal, kdo to je. Ku podivu se vůbec nebál. Hlídá přece mámu. Z džungle se vynořili tygři. Jeden, druhý, třetí, dohromady jich bylo 7. Obestoupili tygříka a zkoumavě si ho prohlíželi.
1: Tak co? Ty jsi ten tygr, který se vydal matce pro doktora, i když byla noc?
0: Ano.
1: Ty jsi ten tygr, který běžel pralesem a skákal přes potoky, i když hřmělo?
0: Ano.
1: Ty jsi ten tygr, co utíkal statečně mezi blesky?
0: Ano.
1: pak si své tygří pruhy zasloužíš zpátky, protože dnes si dokázal, že si ten nejstatečnější ze všech tygrů,
0: řekli a vrátili mu jeho pruhy. Pak ještě chvíli kolem obcházeli a vesele do něj šťouchali, až se rozesmál. Mami, mami, koukni na mě, já mám pruhy. A máma byla šťastná. Slzy do jejich očí stékaly po tvářích. Pojď ke mně, ty můj statečný tygříku, řekla. A tak tygřík skočil k mámě do postele a šeptal. A přitom jsem se strašně bál, mami. Víš to? O tebe. No, a to je konec. To je konec té pohádky o statečném tygříkovi.

0: si poslechněte, jak si Trautenberg vyhříval chřipku při Krakonošově dříví.
1: Mordy dudy, to bylo povětří.
2: Lítalo kde co nebylo přibitý, líběj dovolit, milost pane, jako kdyby v pekle fofrovali voves.
1: Holohlavej a bez klobouku jsem chytil tý šiněnici prů a
2: Pozdrav pánbu.
1: Za tohle nemůže pánbu. Tu chřipku mi spískalo Krakonošovo povětří. Však mi to taky Krakonoš zaplatí. Lívercák jeden zatrachtivej. Anče!
3: Co ráči ráčit, milost pane?
1: Peřinu natřást, ať vypotím tu zimnici. To mi snad nějaký flamforec vrtí a studený mlhy se vomotal okolo krku, že mě posavát studí v tejle.
3: Uvařím lipovité. A nebo hernek teplýho bzinčí. Dělá na vypocení taky dobře.
1: Foj, tajba, foj. Hajnej!
2: Co?
1: Podat flašku placatici potřebuju rum. A Kubo!
4: Služba, milost pane.
3: Už jsem řekla Kubičkoj, ať přinese košek dříví ke kamnům.
1: Rozlicovat pec.
4: Ano, milost pane.
3: Hned bude teplo, milost pane. Kuba s Hajným přichystali forotu dříví na zimu. Máme zaplat pámbu za stodolou srovnaný polínka věšku.
1: Naše dříví nechat za stodolou, ano? Krakonoš nám přivodil zimnici a škloubání v kloubech přím počasí? Tak si zatopíme z Krakonošova. Kubo! Hajnej!
4: Zde! Milost pane.
2: Tak, a to jako, milost pane, prodříví do Krakonošova? No, snad nám to Krakonoš nebude počítat za pytláctví, když odporazíme nějakou tu součku.
1: Nemarnit čas a netopit naši pilu a sekeru. Krakonoš má hned z kraje při cestě polena srovnaný v metru. Kubo! K šandu přes rameno a naložit polen, co trakař uveze.
3: No při těch já boží dárek pít nebudu. Nebyl by požehnaný.
1: Povídám, přivez polena z Krakonošova. Při těch budeme vyhánět chřipku. Hepček.
0: A bylo, jak pán přikázal. Roztopili pec Krakonošovým dřívím. Teplo se rozlilo po světnici a Trautenberg si v peřinách medil, ba málem předl spokojeně jako kocour. Však i oheň v peci jakoby načal řeč. Plamen šlehali čertími jazyky a oheň praskal, jakoby sám Lucifer práskal ohnivým bičem nad černým čtyřstřežím. Prásk! Prásk! Rána jak ohnivým bičem vyrazila dvírka u pece a už letí hořící poleno ven. Rozráží okno a už je za ním oblohou ohnivá čára až k horám. A za polenem druhé a třetí poleno a všechna okna ven jako ježibabí pometla, ba jedno za druhým, jak hejno ptáků ohniváků, zpátky do Krakonošova. A v tlačenici polen se rozkulila pec.
3: Zapálím svíčku hromníčku. Jenže kde ji najít v tom popeli a mouru? Krindáčka nebeskýho, jemnost pán je taky jako mouřenín. A peřiny, abych bílila do soudního dne.
0: A všichni vedli ve spolek lamento.

0: Opyšné noční košilce. Považte, děti, co se pejskovi jednou stalo. Hopsal, skákal, hrál si s kočičkou na louce, váleli sudy, dělali kotrmelce a všelijaké jiné komedie a přitom si někde vrazil do pacičky ostrý střep. Byl to malý střep, ale hodně to bolelo a nemohl na tu nožičku dobře došlápnout.
1: Je to ale nerozum a neopatrnost, nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne, třeba některé zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy a rozříznou si nožičku a pak to bolí a teče jim z toho krev.

0: βες μου ντόμου, αζαβάζω και τλαπίτσκου, αμπί και τα πολίστκα τα κνεπολέλα.
1: Το μακοτσίτσκα πέισκοβι τλαπίτσκου προφούκαλα, αβίμελα, αζαβάζαλα, αμπί ο τα πολίστκα τα κνεπολέλα.
2: Я се боїм, аби се мне з того не уділал врез.
1: Повідал пейсек, гріш му то кочичка завазовала.
0: Со, аби се ті з того не уділало?
2: Но врез, аби се мне з того не уділал. То се преце нєкді з такових болістек уділа велка боленіце, напухне то, аж є з того велка боле, колем є то червене, а увнітр біле, а тому се ріка врез. A ten pak moc bolí.
0: Aha, ty myslíš vřet?
2: Ale ne, vřez myslím. Přece vřet roste u lesa a dává se do vázy.
0: Ale kde pak, to si to pleteš. Přece vřez se dává do vázy a ne vřet. Kdo pak by si dával do vázy vřet? To se přece nedělá, to ne.
2: Ty si to pleteš. Z bolístky se někdy udělá vřez a u lesa roste vřet, tak je to.
0: Tak si tedy tomu říkej, jak chceš, ale já se ti musím smát. Až to povím dětem, tak se ti budou smát taky.
1: Pejsek seděl na polštáři s tlapičkou zavázanou a čekal, že se mu na ní udělá ten vřez. Čekal dlouho, vrtěl sebou všelijak, ale běhat nemohl a tak mu byla dlouhá chvíle.
2: Co mám dělat? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
0: A co bych ti povídala?
2: Povídej mě nějakou pohádku.
0: A jakou?
2: Nějakou hezkou. No, povídej.
0: Chtěl bys o noční košilce?
2: Tak, o noční košilce, ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout.
0: Tak tedy o noční košilce. Tak byla jednou jedna noční košilka a ta byla chudá. A protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, zelené nebo fialové proužečky. Ani žádné vyšívání s kuličkami, čtverečky, hvězdičkami, kytičkami, ani lístky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Jej, to je krásná košilka, vykřikla ta chudá noční košilka. Ona, ta druhá noční košilka, byla bohatá a byla krásně barevná a měla na sobě vyšívané čtverečky, proužečky a všelijaká kolečka a všechno možné, jak moc byla zdobená. Ach, košilko, ty jsi tak krásná, ty se mně tak tuze líbíš, řekla ta chudá noční košilka té bohaté noční košilce. Pojď si se mnou hrát. Ale ta bohatá noční košilka byla pyšná. Nepůjdu, řekla. Ty na sobě nemáš žádné proužičky, ani žádná kolečka a nic a s tebou já si nebudu hrát. To řekla a šla pyšně dál.
2: To nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou košilkou nechtěla hrát.
0: Baže nebyla. Však taky, jak si potom hrála sama, tak na sebe nedávala dobře pozor a hrála si v blátě, a moc se umazala.
2: A to měla z toho, že byla pyšná. Tak a teď zas povídej dál.
0: No tak teda.
1: Povídala kočička dál.
0: Tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho smutná. Šla domů, sedla si na postýlku a byla pořád ještě z toho smutná, jak si ta pyšná noční košilka s ní nechtěla hrát. A tu k ní přišel takový andělíček a povídá jí. Proč jsi tak smutná, košilko? Já jsem smutná, řekla chudá noční košilka, protože jsem potkala krásnou noční košilku. Ta byla vyšívaná a měla na sobě všelijaká kolečka, jahůdky, čtverečky a proužečky. A ta se mě tak tuze líbila a já jsem si s ní chtěla hrát, ale ona nechtěla, protože jsem chudá a nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona. Nic si z toho nedělej, řekl andělíček. Jen se pěkně svlékni a jdi hajat. Však ono se to do rána už třeba nějak spraví. Tak se tedy ta chudá noční košilka svlékla a šla pěkně hajat. A když spala, zavolal ten andělíček ještě jiné andělíčky a ti tu košilku krásně vyšili a udělali na ní proužečky a červené tečky a čtverečky a ještě takové všelijaké věci, jak to má kdo rád. A ještě ji pěkně vyžehlili a pak zase odletěli. A když se ráno ta noční košilka probudila a oblékla se, tu se ani nemohla poznat. Šla na procházku a teď potkala tu pyšnou noční košilku, která si s ní včera nechtěla hrát. A ta pyšná noční košilka byla dosti umazaná, to jsme už povídali, a nemohla tu košilku ani poznat. To je krásná noční košilka, řekla si, kdyby si tak chtěla se mnou hrát.
2: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať si s ní hraje a není taky pyšná, když tam ta byla pyšná a nechtěla si s ní hrát.
0: To také, že nebyla pyšná ta chudá noční košilka. Třeba, že teď byla čistá a měla na sobě tečky a čtverečky a proužečky. Ona řekla té pyšné. Jen si pojď se mnou, ty košilko, hrát.
2: Je, to je dobře, to se mně líbí, že se nestala pyšnou. A na co si všechno hráli?
0: No, na všecko si hráli. Hráli si s panenkami, i na prodávanou, na školu, i na honěnou, i na schovávanou. Dělali si věnečky a zahrádku, hráli si na vaření a na návštěvu a na všecko možné, až si dost vyhráli a pak šli spolu do jedné postýlky spát. A ta pyšná noční košilka už nebyla pyšná. Ona

0: poroučet.
1: Tak to bylo dobře. A mě už ta tlapička nebolí. Já jsem na tu bolístku při tom povídání docela zapomněl.

0: Jak si zaližovali? Byla zima. Všude leželo po kolena sněhu a Josef s Václavem stavěli sněhuláka. První koule místo nohou, druhá doprostřed, třetí koule jako hlava. A když na tu nejhořejší kouli nasazovali děravý klobouk, najednou to kolem nich zafičelo. Veverka na lyžích. A za chvíličku zase havran na lyžích. A potom ještě jednou. A to už si ani nestačili všimnout, kdo to byl?
1: Kdybychom tak měli lyže, to bychom jim ukázali, viď, Josefe?
2: Co pak o to? O lyžích bych věděl. Chalupník Tříska tamhle pod strání, ten má dvoje ve dřevníku, ale zadarmo je nedá.
0: Pak seděli doma a mudrovali, jak by lyže získali. V nejlepším mudrování se ozvaly hodiny s kukačkou. Otevřela se dvířka a kukačka místo kukání zaštěkala jako pes.
3: Hop, hop!
2: Zase jí přeskočilo.
0: Josef zvedl oči k hodinám a za hodinu znovu
4: kokokodák.
0: Kukačka teď pro změnu zagdákala jako slepice.
1: Poslechni, Josefe, co kdybychom ty hodiny vyměnili za lyže? Stejně k ničemu nejsou.
0: Sundali hodiny a už si to s nimi pelášili za chalupníkem Třískou. Ten se na kosy zpočátku díval poněkud skrz prsty a hodiny ty si prohlížel zepředu i zezadu, ze spoda i ze zhor. Byly právě 3 hodiny a kukačka je jako zázrakem odkukala úplně správně. A tím bylo všechno jasné. Chalupník pověsil hodiny na stěnu a kosové dostali, co za ně chtěli. I když lyže byly pro ně poněkud delší, už si to s nimi šlapali k vršku.
1: To bude jízda, my jim to předvedeme, čem?
0: Když si lyže navlékli, viděli, že to nebude tak lehké, jak si představovali.
1: Jeď první.
2: Ne, až po tobě.
1: Ale jen jeď.
2: No tak já jedu.
0: Na to se lyže s Josefem sami od sebe rozjeli a Josef se na nich kymácel ze strany na stranu, dopředu i dozadu jako smrček ve vichřici. Lyže ho neposlouchali a jeli si kam chtěli. A za okamžik tu byl kotrmelec a Josef se kutálel dolů stránu. Za chvilku bylo to stejné i s Václavem. Po stráně se teď koulily 2 obrovské koule. Chalupník Tříska zrovna vyšel ze dřevníku s vrchovatým košem polínek.
4: Babičko, 2 koule jako země koule a řídí se rovnou na naši chalupu.
0: Když spatřil pohromu na stráně, vypadla mu fajfka z pusy. Dřív než babička v kuchyni zaslechla jeho zoufalé volání, žuchlo to 2x za sebou do dřevníku. Chalupa se otřásla, hrnce na plotně poskočily a sněhové koule se rozsypaly každá na 1000 kusů. A před chalupníkem Třískou leželi, jak širocí, tak dlouzí, 2 slavní lyžaři.
4: To jste vy! Málem jste nám rozbořili chalupu a s hodinami jste mě taky hezky napálili, kdo to jak živ slyšel, aby kukačka štěkala a kdákala,
0: lamentoval chalupník a Josef s Václavem se vymlouvali.
2: Asi se cestou nastydla.
4: Tady máte ty svoje povedené hodiny a už mi nechoďte na oči.
0: Doma sotva si je pověsili, v hodinách to zaskřípalo, zavrčelo, zachrčelo. Otevřela se dvířka, kukačka vystrčila hlavu a spustila.
5: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: A vypadalo to, jako by se kozům posmívala.

0: jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla, zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla. Divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím.
0: Navlékla si je na paže a řekla, tak můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
3: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nestali.

0: pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.
1: La,

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: K radosti prince Radovana začíná hradní slavnost. U kašny na nádvoří tančí ty nejkrásnější dívky. Jejich půvab a ladnost pohybů jen bere dech. V ústraní královské zahrady odkládá Lada svoje přestrojení. Do přítmí zazáří princeznina zlatá hvězda, na jejíž místo slíbil zhrzený nápadník cejch vypálit. Spod kápě spadnou zlaté kadeře až do půly zad. V té chvíli přichází na slavnost sám krásný princ Radovan. Zahalený v černém plášti, bílý šat, zdobí zlatá broš ve výstřihu a vykládaný pás, na něm tenký kord. Klaní se mu každá z přítomných princezen. Všechny chtěli by se královnou stát.
2: No, princi, což se vám žádná nelíbí?
3: Bojím se, že budu vždycky osamělý. Bude ze mě starý a mrzutý král.
2: Všechny princezy by si vás hned zjištěli.
3: Kde je ale ta, kterou bych miloval?
2: Viděl jste už dceru krále z Hyrkánie? Dovolíte, aby pozdravit vás směla?
3: Jak se jmenuje?
2: Princeza Florindela.
3: Buďte vzácná, paní má, v naší zemi vítána.
4: Díky. Je mi velkou ctí, že vy, princi, vítáte mě.
3: Povězte, jak se vám líbí zámek náš a naše země?
4: Nevím nic o vašem zámku. Nedívám se na zemi. Okouzlená jsem však zcela.
3: Čím?
4: Vašimi stájem. Můj obdiv a úctu moji. Vzkažte prosím štolbům svým. Krásní koně v stáji stojí. A já koním rozumím.
3: Děkuji vám za uznání. Vyřídím vše, vzácná paní.
2: Jasný princi, odpusťte, že se vás ptám, zda princezna Florindela mohla by se líbit vám.
3: Nemohla. Je velmi smělá, jistě jezdí odvážně. Svého koně by však měla asi raději než mě.
2: Viděl jste už mezi hosty vévodkyni Glory? Známo je, že její otec obrovský věnodá. Jeho zemi říkají mu démantový vévoda.
3: Nemám zájem o démanty. Nestarám se o poklad.
2: Tak co chcete?
3: Najít dívku, kterou bych měl v skutku rád.

0: Jasný princip představí vám děvotkyni Glory.
1: Vítám vás.
2: Víc neřeknete? Vy jste ale ošklivý. To mi ani nepovíte, že můj vlas je jako zlatý, že mám oči jako dítě, že mám nejkrásnější šaty?
1: Proč bych vám měl opakovat, co slyšíte se všech stran?
2: Protože já bych se chtěla nejvíc líbit právě vám. Není v světě prince, který ruku moji odmítne? A když já vám řeknu ano?
1: Pak já odpovím vám ne.
2: Já to řeknu tatínkovi, uvidíte, co se stane.
1: Vy jste prostě ještě dítě. Rozmarné a rozhýčkané.
2: Mám truhly diamantů, každý princ stojí o ně. Přede mnou každý na kolena padá.
1: Ta první princezna má ráda aspoň koně. Však tahleta má jenom sebe ráda.
3: Ani neví, jak nablízkuje splnění svého přání. Právě jeho zrak upoutala krása neznámé princezny se zlatou hvězdou na čele, která v zápětí mizí v davu hostí.
4: Jasná paní, není libo zákusek, nemáte chuť prosím na pečení, není libo.
2: Děkuji vám, není.
1: Kuchaři, proč chodíš za tou paní?
4: Tuže se mi podezřelá zdá.
1: A co je tak podezřelé na ní?
4: Všiml jsem si, že jí vůbec nechutná. Odvrací se chladně od salátů, upečeně ani nezůstala stát. Ta podivná paní zřejmě pohrdá tu mým uměním, za které nosím řád.
1: Je to možné? Kdo jste?
2: To vám, milý princi, nemohu. A nesmím říci. Myslete si, že jsem třeba u vás v zámku služebnicí?
1: Ne. Vy jste se narodila v krásném kraji vzdáleném. Povězte, jak se vám líbí zámek náš a naše zem?
2: Vaše zem je překrásná. Od hraničních hor i lesů mě tak známá připadá jako moje rodná země. Jako naše zahrada.
1: Vy mi, paní, připadáte jako pohádková víla. Jste líbezná a moudrá. Jste vlídná a ušlechtilá. Mluvím s vámi, jako kdybych mluvil k bratru rodnému. Prosím, paní, vyslyšte mě. Chci si vás vzít za ženu.
2: Vždyť vy nevíte nic o mně. Možná bez mé zlaté hvězdy, že mě ani nepoznáte.
1: Já vás poznám vždy a všude. I bez vaší hvězdy zlaté.
0: Princi.
1: Co je?
0: Na hranicích naší země v horách, zvaných Nový svět, objevil se z nenadání náš soused, král Kazisvět.
1: Jestli přichází k nám v míru, jako přítel, jako host, bude vítán. Kdybych chtěl přijít jako nepřítel, strestám jeho nestoudnost.

0: lásku, že dáte mi svou ruku?
1: Přiznám se vám, milí jste mi, máte srdce upřímné a proto mi snadné není. Říci vám teď svoje ne.
0: Vy mne tedy odmítáte? Proč jste najednou tak zlá?
1: Bojím se, že bych vám princi neštěstí jen přinesla. Odejdu. Blíží se rozednění čas.
0: A já mám v srdci tolik zmatku, zůstaňte.
1: Nemohu.
0: Alespoň darujte mi prstýnek ze své ruky na památku.
1: Vezměte si, je váš.
0: A já vám zase dám svůj. Neodcházejte, moje milá.
1: Ne, princi, musím se rozloučit s vámi.

0: Proč má plavůnka ve vlasech stříbrné měsíční nitky? Jednou si malá víla plavůnka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl, takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavůňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavůňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavůňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali. Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavůňce se až zatajil dech.
1: No, mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by sem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
2: Snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky.
0: Plavůňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavůňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavůňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
2: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď.
1: Přijdu, určitě zase brzy přijdu.
0: Zašeptala plavůňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a pokaždé mu nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řasí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
2: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
2: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
2: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zaskuhrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
2: Dám ti kouzelný lék, řekla černá víla čarodějnice. Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp. Ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal a v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
2: To hledej hříběti.
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
2: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
2: a kde máš svoje krásné dlouhé vlasy?
1: No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
2: To je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavuňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám.
0: Vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavuňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo. Thank you.

0: Když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný a jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu Vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání Vánek nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si:
1: Poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš. Musíš k ním smazanou chytristikou.
0: A Ignác sám sobě přikyvoval a najednou vykřikl:
1: jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat ovečky s beránkama a když budou mít tajnou svatbu, lapím je a basta.
0: Ignác sám sebe pochválil a druhý den vyrazil k ohradě ovčáka Matěje, a to tam, kde se říká podstrání. Vyhlídl si jednu ovečku, hezkou jako květ, a začal:
1: Ovečko, znám jednoho mládence, beránka přehezkého, a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazovač, vám to vyřizuju a brzičko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete.
0: Ovečka celá zrůžověla. Takové štěstí. Miluje mě docela cizí beránek. Myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje.
1: A Ignác si poskočil a utíkal do

0: Žildivmu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje, ale protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z hurta.
1: Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět.
0: Vlk Ignác se zazubil. No to... To dá rozum, pane ženichu. A k seznámení navrhuju tajné místečko u černého smrku vedle havraní jeskyně.
1: To je ale hrozitánské místo, povídá beránek.
0: A hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě černý smrk a havraní jeskyni. No bože, proč asi? Napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, vlk vás lapí a je s vámi konec. Tak to ne, povídá beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami a v bezpečí. A já vím co. Já toho vlka vypeču a bude nám s ovečkou hej. A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytahal. Ty jeden beránku, berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám?
1: Co ty si ale, teď vůbec nevíš, která to je.
0: Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a pošťouchl ho. Tak na večer, jo? U havraní jeskyně platí?
1: Ne, povídá beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
0: Ignác se kapku zaškaradil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác beránka.
1: Líbí. A zítra si povíme, kde ta svatba bude.
0: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácněme si hned. U havraní skály je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupidup manželové.
1: Řekl jsem zítra, Ignáci, řekl beránek. A teď alou, každý jdem svou cestou.
0: Ale beránek tou svou nešel. Běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než bys řekl tři, domluvili se, jak na toho vlka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k beránkovi.
1: Ignáci, běž a vyřiď ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem.
0: Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem.
1: I ne,
0: špitla ovečka.
1: Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude. Nad strání, nad potokem, pod skálou,

0: Podsmrke, ale podstraň, nad potokem, nad skalu a pod smrkem.
1: Beránek na to kýbl. Dobře, ale ne nad skálou, ale pod skálou. A ne pod smrkem, ale nad smrkem.
0: Vlk Ignác se zakymácel. Takže ne nad stráni, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. A taky ne pod stráni, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. Ale pod stráni, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. A už zase pelášil dolů z kopce. Ovečko, svatba bude pod stráni, nad potokem, pod skálou, nad smrkem, a ne, že ne.
1: Ne, ovečka zase nebyla spokojená. Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad stráni, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vhrkly slzy a nervózně přikývl. Ano, ano, ano, vyřídím, vyřídím. A vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Ani ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. A taky ne pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. Ale brž nad strání, nad potokem, ale nad skálou, pod smrkem. Tak, Beránku, tak.
1: Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za stráň. Rozumíš?
0: Vlk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, za smrkem, nad strání, za skálou, pod, ne, pod uprkem, ne, pod potokem, ne, svatba bude... Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne, pod strání, nad strání, za potokem, za skálou, za skálou, pod skálou.
1: Víš co, Ignáci, běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení a pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou.
0: Vlk Ignác docela tumpachový couval od Beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s Beránkem u studánky, které všichni říkají čistěnka, vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem namočeným v inkoustu a psal. Všem oznamuju, že svatba ovečky a Beránka bude před smrkem, za smrkem, před skálou, za skálou, nad skálou, pod skálou, před dubem, za dubem, měla jedna dvě, červená jablíčka, jedno dala mě. A s touhle písničkou chodí vlk Ignác po lese dodnes. A když slyší zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká. Kam? No kam? Přece nad stráň, pod stráň, za smrk, pod smrk a dál, až do Jičína. A Beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinkují.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí, krákal havran. Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla, krákal havran. Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by se na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek. Vztek? A na koho? Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipo-Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
0: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
1: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá. Jenomže já chci už letos, chápeš? Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
1: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat? Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
1: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali. To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat, načapají tě. Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice,
1: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne. Thank you.
2: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, dodaleka svítí křehkou zelení dvě lesní chaloupky. Chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní.

0: Bodeť by nebyli, sluníčko, je přece léto. Samo si jim střížky vyšňořilo. Chaloupka z borůvčí se zamodrala sladkými borůvkami. Chaloupka z jahodiní má zase střížku celou do červena od lesních jahůdek.
1: A k čemu všechna paráda? Nájemníci ani nos nevystrčí, aby se s ní potěšili.
0: Žabáčkovi i rosničce se sladce spí v jahodové a borůvkové vůni.
1: Vždyť bude za chvíli poledne. Zbuď se, žabáčku, v chaloupce z borůvčích.
2: Ale nech mě spát, sluníčko.
1: Aspoň ty otevři, rosničko, a podívej se, jak je venku krásně.
3: To bych spala. Ani na tu krásu pořádně nevidím.
1: Máte chodit brzy spát, pak to s vámi takhle dopadá.
3: Vždyť jsme až do tmy léčili srnku Černoočku, sluníčko. Vždyť víš, ostružena jí poranila nožky.
1: Srnečka Černoočka? Mám já to ale hlavu děravou. Málem jsem zapomnělo, proč vás vlastně budím.
3: A proč?
1: Velkou novinu nesu, rosničko. Budete mít se žabáčkem návštěvu.
3: To snad ne.
1: Už je to tak. Srnečka se k vám dnes chystá, aby vám pěkně poděkovala, že jste jí léčivé bylinky sehnali na bolístku.
3: Jejden, nánku, návštěva, a to mi říkáš jen tak, jako by se nic nedělo. Vždyť nemáme ani uklizeno, ani napečeno. Co si o nás srnečka pomyslí?
1: Černoočka chodí na návštěvu až k večeru. Všechno stihneš, rosničko.
3: Ale ne sama. Žabáčku, vyskoč, ale už.
2: Co je zase? Hoří?
3: Srnka se k nám chystá na návštěvu. Budeme gruntovat. Počkat, kam pak?
2: Nikam, rosničko, nikam, co si myslíš?
3: No, přiznej se, utéct si mi chtěla. Já tě znám, žabáčku. Do úklidu se ti nechce, ale to ses přepočítal. Pomáhat budeš.
2: A co si neuklízíš svoji chaloupku z jahodiní, když se ti to tak líbí, rosničko? Moje borůvková se jistě strnice bude líbit i neuklizená.
3: No, neodmlouvej. A už ať tě vidím s koštětem v ruce, lenochu.
0: A tak se rosnička se žabáčkem dali do gruntování chaloupy. Sluníčko jim pěkně svítilo, aby ani prášek nikde nezapomněli vymést.
4: Chaloupce z borůvčí, z jahodiní, ať se nám srnečka neušpiní.
3: Vymete mi jehličí, drobky i snídka, ať každá chaloupka je jako kytka.
2: Už dost, dost, rosničko. Máme uklizeno.
3: Ještě to vezmi pod rohoškou a kolem oken.
2: Vždyť jsem celý hrbatý. Nemohlo by mě vystřídat zase sluníčko.
3: Sluníčku bys strčil do ruky koště? No to by dopadlo, kdyby se sluníčko schovalo do chaloupky. Černoočka by si pomyslela, že se žene bouřka a nakonec by na návštěvu nepřišla.
2: No tak to ne.
3: No tak vidíš. Protáhni se a vymeď poslední kout. Já jdu prostřít sváteční ubrus.
2: Počkej. A co na něj?
3: Pro pána, máš pravdu. Nemáme ani čím Černoočku pohostit.
2: Co si o nás pomyslí, že jsme lakomci?
3: A to ne. Upeču koláč. Když mi pomůžeš, ještě to stínem.
2: Koláč. Ňam, ňam, ňam. A jaký?
3: Třeba borůvkový.
2: Ne, borůvkový ne.
3: A proč ne?
2: Borůvkový srnečka nerada.
3: A jak to víš?
2: To nevím, ale myslím si to. A vůbec, srnečka by měla celou pusu modrou.
0: A žabáček brebentil a brebentil, až to rosničce bylo na podiv. I vzala žebřík a vylezla po něm na střechu borůvkové chaloupky. Kouká sem hle, kouká tam hle, i za komín nahlíží, ale kde nic tu nic. Po borůvkách, jako by se země slehla.
3: Všecky jsi smysl?
2: No já nevěděl, že je budeš potřebovat na koláč.
3: Od rána děláš samou škodu. Návštěva přede dveřmi.
2: Udělej Srnečce koláč s jahodami.
3: Ale ten je moc mdlý a už je pozdě. Leda?
2: Leda co?
3: Leda pudinkový koláč. Ten je za chvilku a jahůdky se na něj hodí nejlíp.
2: Pudinkový koláč. No to je nápad, Rosničko. Já skočím na jahůdky k tobě, na střechu.
3: Ale ne, abys zase česal do pusy.
2: A co tě napadá? Ani jahůdku.
3: A ty, sluníčko, koukej hřát. Hřát, nepálit. Aby se koláč nepřipálil, to bych měla ostudu.
1: Neboj se, Rosničko, upeču ti koláč zrovna do zlatova. Jahod žabáček sebral na střeše plný košíček.
0: A sluníčko začalo hřát a Rosnička hlídala koláč, aby se jí nepřipálil.
3: Upeču koláč z pudinku, koláč pro mrsnou pusinku.
5: Co na něj?
3: Přece jahůdky.

0: A kam s ním?
1: No přece na schůdky. Otevři dveře, žabáčku. Na schůdkách před chaloupkou koláči vychladne.
2: A hned se do něj pustíme.
1: No to bys tomu dal. Musíme přece počkat, až přijde návštěva.
2: Už aby tu srnečka černohočka byla.
1: Sluníčko, mrkni se. Ty z nás vidíš nejdál. Třeba už je černoočka na cestě. Nebo ten koláč před žabáčkem neuhlídám.
2: Koukám, koukám. Srnečka pije u studánky.
0: Samé zdržování.
1: Však je horko. Sluníčko peklo.
2: Kdybych bylo nepeklo, tak by koláč nebyl.
0: Slyšela jsi, Rosničko?
1: Někdo stojí za dveřmi.
0: Černoočka je plachá, bojí se zaklepat.
1: Nikde nikdo.
0: A přece tu někdo byl. No podívej, jedna jahůdka na koláči chybí.
1: Srnka by přece nechodila tajně jako zloděj.
0: A přece na koláči o jednu jahůdku míň.
1: Nepil si ten zloděj nakonec ty, žabáčku?
0: No to tady, to tady, to tady, promiň, co si o mě myslíš.
1: No, dobrá. Schovej se do chaloupky a budeme dávat pozor, kdo nám chodí na koláč.
3: A tak se žabáček s Rosničkou schovali každý do své chaloupky. Chvíli se tichonce krčili za dveřmi, když tu je ze schůdku znova slyšet tiché kroky. Jako by se někdo blížil kolem chaloupek. Jako na povel vyrazili ze vrátek a hop a skok a už drží zloděje za ruku.
4: No dovolte, co si to troufáte, pusťte, než vás oba popíchá.
1: Moc si nevyskakuj, ostružino, chytili jsme tě.
0: Kolem chaloupek nám krást, z koláče uždibovat.
1: To ti není hamba.
4: To je řečí kvůli pár drobečkům.
1: Kdybys pěkně poprosila, třeba bychom ti dali taky ochutnat. Nejsme lakomci.
0: Ale se zlodějem nechceme mít nic společného, naprosto nic. Klid se od našich chaloupek.
4: Snad nemusí být tak zlé. Vždyť já přišla jen ochutnat a poradit.
1: Jen se nedělej.
4: Mám nový recept. Koláč s ostružinovým džemem. To je teprve dobrota. Je lepší než ten váš jahodový.
0: Nám náš koláč stačí. Jdi pryč, jdi pryč.
4: A co když se mi nechce? Chce se mi hrát na rozpočítadla.
1: My máme jiné starosti.
4: Ale já chci. Pozor, rozpočítávám.

0: ta žabáčka musí z kola ven a koláč je můj.
1: A to ne, to ne, teď toho mám právě dost.
2: Uháněj odtud nebo...
1: Nebo uvidíš, víš, pro koho je ten koláč?
2: Pro mě přece.
1: No to tedy není pro tebe, ale pro Srnečku.
0: Ne, ta je daleko.
2: Žádné daleko, jde k nám na návštěvu a to budeš koukat, co se stane, až tě uvidí.
1: Kopítkem hrábne, zadupe.
0: Ne, moje kořínky.
2: Správně, i z kořínky tě vytrhá ze země.
0: Nechci.
2: Ta uhání.
1: Jedině Srnečky se bojí.
2: Takhle se na ní musí.
1: Teď ale doopravdy někdo ťuká.
2: Vítej k nám do chaloupek, Černoočko.
3: A tak se konečně Rosnička se Žabáčkem dočkali vzácné návštěvy. Na prahu stála Srnečka, moudrýma očima se usmívala a zvědavým nosíkem hledala, odkud tak líbezná vůně. Ale to už Rosnička nesla na stůl jahodový koláč. A Žabáček vyběhl na zápraží a volal: pojď taky ochutnat, sluníčko, vždyť si nám pomáhalo. A tak si pochutnali všichni ve spolek. Rosnička, Žabáček, Srnečka i sluníčko. A jedli, až z koláče nezbyl ani drobeček. To nevadí, volalo sluníčko. Uděláme si nový. A začalo svítit a hřát.
4: Jemine, moje chaloupka z borůvčí už má zase střížku celou modrou.
2: A moje chaloupka z jahodiní se znovu začervenala lesními jahůdkami.
5: Inu, jak jinak? Vždyť máme léto. Ostřici za doubky sedí dvě chaloupky v červno.

o fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí: pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jaký ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ach, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny. Letní prázdniny jsou nádherná věc. Letní prázdniny, to je prostě senzace. Kdo vymyslel letní prázdniny, ten měl mít už dávno velký pomník uprostřed parku, kam by všechny děti nosily květiny. Protože letní prázdniny jsou nejlepší věc na světě. Mach s Šebestovou, kteří právě ty letní prázdniny mají, sedí v plavkách u řeky, dívají se na Jonatána, jak se čvachtá ve vodě, Blaženě se usmívají a Šebestová povídá. Jo, Machu, zapomněl jsem ti říct, že mi paní Kadrnošková půjčí Jonatána na celé 2 měsíce, až mě naši odvezou zítra k dědovi a babičce. Paní Kadrnošková říkala, že pes je ve městě chudák a že mu to venku jenom prospěje. A Mach zakývá smutně hlavou a povzdechne si. Člověče, Šebestová, ty máš ale kliku, mě ho půjčit nechtěla. My jedeme zítra k moři do Bibione a paní Kadrnošková řekla, kde pak, v Bibione to je jako na Václavském náměstí. Jonatán se v té tlačenici ztratí a já ho budu muset hledat po celé Itálii, to tak? Načež Mach zmlkne a smutně se dívá na Jonatána. Za to Šebestová se dívá na Jonatána vesele, představuje si, jak s ním bude po celé 2 měsíce vyvádět, ale najednou se přestane usmívat a řekne. Jo, Machu, musíme si hodit korunou, aby jsme věděli, kdo z nás si vezme na prázdniny sluchátko. Víš, jak jsme se dohodli? A Mach vstane, jde k hromádce šatů, vytáhne korunu a ptá se. Pana nebo Orel? Orel, řekne Šebestová, a když Mach hodí korunou, padne Orel. Šebestová zajásá a volá na Jonatána. Jonatáne, sluchátko je naše. Načež Jonatán, ten inteligentní pes, se začne v řece čvachtat ještě radostněji, jenomže Mach zesmutní ještě víc, ještě smutněji zakývá hlavou a řekne skoro potichu. Člověče, Šebestová, jak je to možný, že máš kliku v jednom kuse ty a ne já? Ty budeš mít celý prázdniny Jonatána a dokonce i sluchátko a já vůbec nic. Copak je to krindy-pindy spravedlivý? A Šebestová mlčí, tváří se vážně, je vidět, že o tom přemýšlí, je jasné, že to vůbec spravedlivé není, aby měla všechno a Mach nic, ale najednou se ťukne do čela a řekne. Hele, Machu, já bych měla takový nápad. Jestli chceš, můžeš mít nejen Jonatána, ale i sluchátko, můžeš mít zkrátka oboje. Co ty na to? A Mach vykulí oči na Šebestovou a ptá se. Ty se chceš toho všeho vzdát v můj prospěch, nebo co? Jestli jo, tak já nic takového nechci, to si píš. Je to sice u tebe moc hezký, ale když ti pad Orel, tak ti pad Orel. Dohoda je dohoda. Ale Šebestová vrtí hlavou, vesele se usmívá a říká, ale vůbec ne, Machu, já budu mít sluchátko i s Jonatánem a ty budeš mít taky sluchátko i s Jonatánem, protože budeme celý ty 2 měsíce na venkově spolu. Bude se ti tam líbit, babička je sice přísná, ale hodná, s dědou je legrace a 20 kroků od chalupy je dokonce rybník s kachnama. Ale Mach si zatuká na čelo a řekne, člověče, Šebestová, jsi praštěná nebo co? Když zítra odjedu k moři z cestovní kanceláří Vaňůrek Tour, tak asi sotva můžu jet s tebou k dědovi. Naši by se mnou vyběhli, kdybych přišel s takovým nápadem. Cesta, hotel, polopenze, všecko je tu dávno zaplacený. Výprava cestovní kanceláře Vaňůrek Tour letí zítra v 10 a já s ní, na tom se nedá nic změnit. Už ti to došlo, že plácáš nesmysly. Ale Šebestová se dál vesele usmívá a říká, když to vaši rozhodli, tak musíš do té Itálie, to je jasně jako facka, nejsem padlá na hlavu. Ty zítra letíš k moři, jenomže zároveň pojedeš se mnou do Slámový Lhoty, od čeho máme sluchátko. A Mach se začíná pomalu usmívat, usmívá se čím dál víc, až má nakonec pusu od ucha k uchu a potom křičí. Teda Šebestová, to snad není možný, tohle je fakticky nápad za milion. Načež vyskočí metr vysoko, huláka jako cvok a směje se tak hlasitě, až Jonatán vyleze z vody a starostlivě kouká, jestli se Mach náhodou nezbláznil. A zítra ráno u snídaně Mach řekne, že si jde naposledy popovídat s Šebestovou a tatínek zvedne prst. Ale pozor, na nejvýš na 5 minut. Za chvilku odjíždíme. Pomůžeš nosit kufry do výtahu. A Mach řekne, no jasně. Zavře za sebou dveře, sjede po zábradlí do sklepa, kde na něj čeká Šebestová už 15 minut. A když uvidí Macha, řekne, no konečně. A potom vytáhne Šebestová sluchátko a řekne, prosím, my bychom potřebovali, aby Mach byl dvakrát, aby ten jeden byl tady ve sklepě a druhý zvonil nahoře u Machu. A ze sluchátka se ozve, ale prosím, jak si přejete? A v tom okamžiku se ozve u Machu zvonek, pan Mach otevře dveře a když uvidí syna, tak ho pochválí, že umí poslouchat, nače začnou všichni nosit kufry do výtahu a potom do taxíku, dvířka bouchnou, taxík se rozjede a Machovi jsou pryč. A Šebestová s Machem se na to dívají ze sklepního okýnka, vidí taxi, který je menší a menší, jak se vzdaluje k letišti, a Šebestová povídá. Tak to bychom měli. Ty dávej pozor, co ti řeknu. Tady máš peníze na vlak, šetřím na vánoční dárky, ale ty mi to do té doby jistě vrátíš. A tady máš lísteček, i na něm plánek, jak se dostaneš z nádraží k autobusu a tak dále. A teď pal, vlak ti jede za 20 minut. A Mach peláší na nádraží, jede vlakem, kouká z okna, vidí děti na silnicích, jak mašírují na výlet, vidí skautské tábory na lesních pasekách, vidí děti u rybníku, u řek a na koupalištích a říká si, no jo, prázdniny jsou prázdniny, je to hold poznat. A přemýšlí o tom, co zrovna dělá Šebestová. A Šebestová sedí v autě na zadním sedadle s Jonatánem na klíně, vpředu rodiče, pan Šebesta nechal paní Šebestovou řídit, ta pozorně kouká na cestu a povídá. A dědovi a babice se snažtu a tam pomáhat, ne se nechat obskakovat, jsou to už staří lidé a ty jsi velká holka. A Šebestová řekne, no jo. A potom auto zastaví před dřevěnou chalupou, ze zadních vrátek vyběhne štěkající pes a Šebestová volá, Reku, vezu ti kamaráda. Pustí Jonatána z auta a oba psi jsou v Turánu buchví kde a starý pan Šebesta, který vychází z truhlářské dílny, se směje.
1: Tak se mi zdá, že ti dva budou kamarádi.
0: A se všemi se objímá, ale to už volá babička. Tak vás všechny vítám, já byla zrovna u Kachen. A pak dá Šebestové pusu a řekne, holka, ty jsi vyrostla. A Mach zatím stojí v chodbičce, vlak zastavuje, nad peronem je nápis Medosudy, Mach vystoupí, najde si podle lístečku autobus, na kterém je napsáno Medosudy Matlafousy Slámová Lhota, a tím autobusem jede a jede, až řidič zastaví na návsi před hostincem, kde čeká Šebestová s dědečkem a babičkou, Rekem a Jonatánem. Šebestovi už dávno odjeli domů a dědeček vítá Macha a říká,
1: tvoje kamarádka nám vyprávila, že vaši odjeli k moři a ty jsi zůstal sám, chudinko.
0: A babička pohladí Macha po hlavě a řekne, ale neboj se, u nás ti nic chybět nebude, u nás se ti bude líbit, u nás tě čekají hezké prázdniny, uvidíš. A Šebestová mrkne na Macha, Mach mrkne na Šebestovou, usměje se a řekne, pane, já bych neřekl, že mě tu čekají hezké prázdniny, já bych řekl, že mě tu čekají ty nejkrásnější, nejbáječnější a nejsenzačnější prázdniny na světě.

0: Milé děti, zdraví vás Tommy Kup.
1: Je, moment, počkat, že vy nevíte, jak to bylo s tím koníkem, který mluvil, že ne? A s jedním princem.
2: No tak nevadí, Tommy Kup vám to poví. Pohádky většinou začínají bylo nebylo,
0: ale já vám teď povím, děťátka, jak to bylo doopravdy.

0: Byl jeden král a musel odjet do boje dřív, než se mu narodilo děťátko. A jak byl překvapený, když po návratu spatřil, jak se mu narodila dvojčata, synové, a jak mezi tím vyrostli. 7 let byl pryč. Ten mladší syn se stále batolil kolem maminky, hopkal po kobercích nebo si hrál se služebnými. Ten starší synáček za to trávil celý čas u koníka. Jezdil, oháněl se dětským mečíkem, šplhal po žebřících, jako by hradby cizích zámku dobýval. Král měl z dětí radost a oba chlapce měl hrát stejnou mírou. Jednou ale přišel čas, kdy se mělo rozhodnout, který syn se stane budoucím králem. A tu si král uvědomil, že vlastně neví, který je prvorozený, a zeptal se na to královny. Tenhle, řekla královna a ukázala na svého mazánka, toho měkošlápka. Všem ve skutečnosti prvorozený byl ten odvážnější a bojovnější. Ten, když uslyšel, jak nespravedlivě matka rozhodla, běžel celý nešťastný a zoufalý za svým milovaným koníčkem.
1: Koníčku, taková nespravedlivost. Já jsem prvorozený. Do světa půjdu. Stanu se králem, ale jinde. Pojedem, viď? Hned teď.
0: Tu mu koník odpověděl, představte si, lidským hlasem.
2: Správně ses rozhodl. Nepojedem však hned. Napřed požádej otce o svolení.
1: Ne, nechci čekat. Ani o nic žádat.
2: Měj trpělivost a požádej otce. Ale nikoho sebou neber a na jiného koně než na mne nesedej.
1: A jak to, že mluvíš lidským hlasem?
2: To je mé tajemství. Chci být tvým rádcem a ochráncem. Sám se svou horkou hlavou bys cíle nedosáhl.
1: Dobrá koníčku, jdu za otcem.
0: Princ se dál koníka na nic neptal a běžel za otcem. Král nerad a teprve po dlouhém přemlouvání svolil. No ale chtěl, jak se sluší a patří, poslat s mladým princem velkou družinu.
1: Ne, otče, pojedu sám.
0: Odmítl princ tak rozhodně, že král i tomu přivolil. Princ zamával na rozloučenou a tryskem vyrazil z nádvoří. Projel branou a na polní cestě se za ním zdvihl velikánský oblak prachu.
1: Koníčku, leď kam tě nohy nesou. Jsme volní.
2: Dobře si jednal. A teď se trž.
1: Leď ještě rychleji, koníčku. To je krása.
0: To je jízda. To je jízda, to je let. Koník má srst jako aksamit, nohy jako strunky a čerstvý je jak horská bystřina. Letí přes louky, potoky přeskakují. Ujeli hodný kus cesty a koník zpomalil. Pod kopcem se objevilo město s mnoha věžemi a vznešeným zámkem. Honosné prapory na něm vlají a princovi se z ničeho nic rozplouklo srdce. A tu koník uhýbá z cesty a míří k velké skále na kraji lesa. U ní se z ničeho nic zvedá na zadní a předními kopyty kluče na skálu. A skála se s rachotem otevírá.
1: Koníčku, kde to jsme?
2: Ve stáji přece nevidíš? Nyní mě tu necháš a půjdeš do města. Na zámku požádáš o službu.
1: O službu? Jsem princ?
2: Budeš se vydávat za němého. Král tě přijme, ale měj si na pozoru, ať se nepodřekneš.
1: Za němého?
2: A budeš-li cokoliv potřebovat, přijď a zaklepej 3x na skálu.
1: Dobrá, půjdu. S Bohem.
2: Ještě ne. Napřed se převlékni.
0: Princ se převlékl a aby ho nikdo nepoznal, převázal si ještě oko černým šátkem.
1: Jak se ti líbím.
2: Sluší ti to. A pamatuj, musíš zůstat němý.
0: Princovi se převlečení líbilo a umínil si, že se bude tvářit co nejskroušeněji. Koníkova slova se vyplnila. Král se slitoval nad jeho mladostí, přijal ho do služby a po krátkém čase dokonce zjistil, že ho může ke všemu řízení potřebovat. I zavolal své tři dcery.
3: Zdoběno!
4: Ano, tatínku?
3: Budínko!
4: Co si přeješ, tatínku?
3: Slavěno!
4: Už běžím, tatínku.
0: To jsou oni. Zdoběna, Budínka a Slavěna.
3: Musím vám něco oznámit.
5: Ano, tatínku?
0: Král pokývl prstem na prince, aby k němu přistoupil. Položil mu ruku na rameno a řekl:
3: Náš němý služebník je šikovný písař a nejen to. Umí věci pořádat, jako by odjakživa na zámku žil.
0: To se smějí, protože princ se zatvářel důležitě a horlivě přikivuje. No, jde mu to dobře.
6: Ba, ja, ja.
3: No, jinochu, od dneška budeš mým správcem, rádcem a písařem.
6: Ba, ja, ja.
3: Musíš mít jméno.
6: Ba, ja, ja.
4: Jaromil, Vyclavěnko, tak chceš přeci, aby se jmenoval tvůj ženich?
3: No tak, Budínko, myslím to vážně.
7: A co Zimomil, je na tebe takový studený, Slavěno, viď?
8: Tatínku, když na všechno říká bajaja, co kdybychom mu tak říkali? Bajaja.
3: Bajaja. Ale zní to líbě. No, líbí se ti to jméno.
6: Bajaja.
7: Ne, je od Slavěny.
8: Nech toho.
3: No, můj ráče a písaři Bajejo. Pojď, napíšeš list knížeti Mojmírovi.
6: Bajaja.
8: Napiš, že Budínka po něm blouzní.
9: A pořád jí?
4: Opovažte.
9: A že Zdobina se tak nadarmo nejmenuje. Pořád se přizdobuje, aby byla nejkrásnější, až k nám přijede.
3: Pojď, Bajejo.
7: Bajejo. Ty se nerozloučíš se svojí nastávající?
3: Zdoběno, Budínko, nezlobte jí.
4: Slavěno, neutíkej.
0: Bajaja. Král má pravdu, zní to libě. Princ měl radost, že dostal jméno právě od Slavěny. A dělal všechno, aby se jí zalíbil. No, toho si její sestry dobře všimly, jim by se to totiž také líbilo. Ale život v přestrojení se Bajajovi zamlouval. Měl radost, že ho král povýšil a už se nemohl dočkat, až si jednou strhne pásku z oka, promluví a krále i Slavěnu i její sestry překvapí. V duchu děkoval koníkovi, že mu připravil tak veselé dobrodružství. Jenže koník neposlal Bajaju na zámek pro nic za nic, jenom aby dělal němého. To poznal Bajaja hned na zítří.
3: Bajajo, je čas děvčatům ženichy vybírat. Napíšeme a rozešleme listy knížatům sousedních zemí.
10: Královská jasnosti, nesu strašlivou zprávu.
0: Do síně vběhl udýchaný pastýř, poklekl na jedno koleno a pokřižoval se.
10: Jsem pastýř z údolního luhu. Ach, královská jasnosti, ta hrůza... To neštěstí!
3: Co je? Mluv!
10: Tři hrozní draci, kteří naše město už jednou soužili a jasnou královnu utrápili, přilétli zase pro vaše jasné dcery. Ach, takové neštěstí!
3: Tak přece. Běda. Bajajo. Tři nejstrašnější dny mého života nadešly. Zdoběna, Budínka i Slavěna musí zahynout ve spárech těch příšer.
6: Bajaja?
3: Tři draci. Jeden 9hlavý, druhý 18 a třetí 27hlavý, kdy si přilétli. Plenili město, dobytek, lidi trhali. Marně jsem vojsko proti ním posílal.
6: Bajaja.
3: Až vědma mi řekla, že utrpení všech zastavím jen tehdy, přislíbím-li těm saním, že jim své dcery obětují, až dorostou. Královna hořem zemřela.
6: Bajaja.
3: Není pomoci. Nikdo je nepřemůže. Sám bych se s nimi byl, ale jsem starý. Ach.
0: Bajaja měl co dělat, aby se rozčílením nepodřekl. Poznal, že nadešla právě teď jeho chvíle. Musel však do večera vyčkat, než se mohl rozeběhnout za koníkem. Snažil se mezi tím královi dcery uchlácholit, že se zachránce jistě objeví, ale oni, chudinky, nechtěli nic slyšet.
1: Koníčku, porad, co mám dělat. Tři draci přilétli.
2: Vím. Zdvihni kámen pod mým žlabem a vyndej, co uvidíš.
1: Ach, to je krásná zbroj. Děkuju ti, koníčku. A druhá a třetí. A meč? Pod ním budou dračí hlavy padat jak máslovky. Konečně Slavěna pozná, kdo jsem.
2: Ještě ne. Ještě nenadešla ta chvíle.
1: Kdy tedy?
2: Napřed si vezmi červenou zbroj.
0: Koník jakoby se usmál, když si princ sedl na truhlu a chytil se za hlavu. Jemně ho postrčil kopytem, opravdu jenom jemně do něj strčil. Princ s nešťastným pohledem vstal a vzal si červenou zbroj s červeno-bílým chocholem. Ale jen popadl meč do ruky, zase do něho vjel život. Vyhoupil se na koníka.
1: A jedeme.
2: Pamatuj, nesmíš ze mne se sednout. Až draka přemůžeš, budou tě chtít král i dcery oslabovat.
1: No vidíš.
2: Nesmíš promluvit. Ani slovo.
1: Ale to přece...
2: Jen pokyneš a vyrazíš se mnou ke skále.
1: Poslechnu tě. Ale zítra...
2: Ani zítra, ani pozítří. Pevně se drž.
0: Zatímco koník s princem jedou tryskem přes pole, smutečný průvod už došel ke skále, kde čeká devítihlavý drak na svou oběť. Chudinka zdoběna.
7: Otče, já nechci. Sestry, pomozte mi.
2: Nedá se nic dělat.
7: Otče, zdoběno, někdo na pomoc přijíždí. Tam, pohleďte. Rytíř v červené zbroji.
2: Ach, opravdu, bože.
7: Drak už vylézá.
0: Škovi v oči, to je příšera. To je strašná příšera. Bajaja se tryskem blíží, ale nezastavuje se. Utěl mu v jízdě dvě hlavy. Bravo, otáčí se a znovu útočí. Jeho červená zbroj jakoby oslňuje v raním slunci žluté dračí oči. Pozor, šup, další dvě hlavy, skvěle, další hlava dole a další. Poslední drakova hlava syčí, čtí plameny a kouř, drak zuřivě mává křídly, chce snad Bajaju větrem zastavit. Bajaja obrací, útočí, šup, hlava se uhnula, Bajaja utěl křídlo, drak zuří a teď... Šup, poslední hlava.
7: Zvítězil, sestry, otče.
0: Sestry se radostí objímají, král má slzy v očích a spěchá k udýchanému a vyčerpanému Bajajovi, tedy k neznámému hrdinovi.
2: Šlechetný vysvoboditeli, jak jsme ti vděční, přijmi pozvání do mého zámku. Rytíři, neodjížděj!
7: Rytíři, zachránče můj, vrať se!
2: Kdo je ten chrabrý hinoch?
7: Kéž by přijel i zítra, i pozítří.
1: Děkuji ti, koníčku.
2: Dobře jsi svedl. Teď se však rychle převlékni a spěchej do zámku.
0: Bajaja tentokrát poslechl na slovo a vrátil se. Královi dcery mu opřekot vyprávěli o statečném rytíři, i král mu popisoval boj s drakem a litoval, že nemohl statečného zachránce uctít. Bajaja horlivě přikyvoval hlavou a celý den s nimi sdílel radost i obavy, zda rytíř přijede i druhý den. Ovšem, jak nastala noc, vytratil se a spěchal ku skále.
2: Dnes si oblékni modrou zbroj. Bude to těžší než minule.
0: Řekl koník Bajajovi. Za svítání vyrazili ze skály.
4: Tatínku, mám strach. Vidět, že přijede.
11: Kéžby, Budínko.
7: Jen jestli není zraněn.
4: Drak, bože, Budínko, je tak strašlivý.
7: Rytíř jede, tentokrát v modrém.

0: a znovu se řídí Bajaja na svém koníkovi. Drakani nestačil vylézt celý ze skály a už byl o 3 hlavy kratší. Bravo, Bajaja, výborně! Ježišmarjá, ta příšera běsní. Chce Bajaju zadusit kouřem a spálit ohněm. Ovšem, Bajaja, výborně! Bajaja mu utíná 2 hlavy. Koník uskakuje před jeho pařáty. Bajajův meč se míhá. Výborně! Skvěle! Skvěle, Bajaja!
1: Zvítězil! Budinko si zachráněná!
2: Stateční rytíři, chrabrý jinochu, neodjížděj!
1: Zachránče náš, vrať se!
3: Přijeď zítra, stateční rytíři.
1: Bajajo, kde jsi byl?
4: Představ si, dnes měl modrou zbroj
1: a modrobílý chochol.
4: A jak se byl?
3: Měla jsem u něj takový strach. Kéž by přijel i zítra.
5: Bajaja.
3: Bůh ví, byl tak vyčerpán, když odjížděl. A jeho koník kulhal.
1: Škoda, že opět odjel.
3: Přijede-li zítra a draka přemůže, kleknu mu k nohám a uprosím ho, aby zůstal.
5: Bajaja.
1: Určitě odjede. Odjel 2x.
3: Nepustím ho. Nevezmu si smuteční šaty jako vy. Obléknu se do těch nejkrásnějších, co mám. Zůstane. Vidíš, že zůstane, Bajajo.
5: Bajaja.
0: Bajajovi bylo krásně, ale zároveň těžko. Nohy se mu podlamovaly únavou, ale Slavinina slova ho nadnášela. Celý den byl v dobré náladě a rozhodl se, že uprosí koníka, aby směl na zítří promluvit. Už se nemohl dočkat. S večerem padl na zámek stín. Kdo mohl s jistotou vědět, že se tajemný rytíř znovu objeví? Jen Bajaja, no ale toho si nikdo nevšímal. Všichni trnuli hrůzou z příštího rána. Toho Bajaja využil a spěchal za koníkem ke skále.

0: ošklivých plamenem šlehají mezi zuby, obrovské pařáty sekají kolem a to všechno teď vylézá ze skály. Chudinka Slavěna, zbledla jako sníh, ale neustupuje. Má zavřené oči a čeká na nejhorší.
1: S Bohem, otče, sestry, přijíždí, celý v bílém, na malém koníku. Je to on!
0: Drak seká koníka do boku. Koníček krvácí. Baja utěl drakovi pařád, to je ono. Drak se nemůže hýbat. Tři hlavy najednou padají. Koník přeskočil drakovo tělo a Baja mu zezadu utíná čtyři hlavy i s dlouhými krky. Drak se nevzdává. Baja se ovšem na chviličku zastavil, jako by už nemohl. Drak se nad ním vypíná, tu Baja znovu vyráží. Skvěle, skvěle, výborně, co sek to několik hlav. Bravo! Drakovo bezhlavé tělo padá. Sláva! Zabil tu příšeru! Ale sotva se drží v sedle.
2: Jak hluboce jsem ti zavázán, neznámý zachránče. Jsi zraněn. Mí ranhojíči ošetří tebe i tvého koně. Neodjížděj.
1: Můj vysvoboditeli, snažně vás prosím, zůstaňte. Chci sama vás ošetřovat. Proč odjíždíte? Ak zdvihněte hledí, ať spatřím vaši tvář.
3: Zůstaňte, šlechetní rytíři. Prosím vás.
4: I já vás chci ošetřovat. Já první vám vděčím za život.
0: Bajaja už zdvihá ruku ke hledí. Tu se koník z posledních sil vzepjal a vyráží pryč. Fuj, jsem se lek. Já už si dovedu představit, jak bylo Bajajovi. Ale kdo ví, co by se stalo. Dojeli ke skále, oba úplně vyčerpaní.
5: Koníčku, děkuju ti.
2: Neotálej, spěchej do zámku.
5: Jsi zraněn?
2: Běž.
0: Baja se převlékl, převázal si pásku přes oko, poplácal koníka vděčně po krku a vydal se k zámku. Chudák sotva jde. Sotva nohy vleče, ale je mu dobře. Už se těší, co mu budou Zdoběna, Budinka a zejména Slavěna vyprávět o neznámém rytíři. Víte co? Zatímco jde úvalem mezi lesem a polem, aby ho nikdo neviděl, otočte si kazetu. Je teď upadl? Leží? Ne, už vstává. Otočte si kazetku, ano, já doufám, že na druhé straně kazety už budeme v zámku. A víte co? Nechme ho jít. Tak, můžete se klidně posadit, Baja se napil a umyl ve studánce u rozcestí a vešel do zámku, jako by byl jen na procházce v zahradě. Dobře to umí hrát, chlapec, výborně. Ostřím svůj dalekohled všudy vid. Ano, teď vstupuje do síně a rozradostněné dcery se proti němu vrhají, skoro jako dračí hlavy, ovšem mnohem hezčí a příjemnější.
6: Bajajo, kde jsi byl? Kdybys viděl toho rytíře, jak se byl?
4: Odjel, ale díval se na mě. Určitě se zase vrátí.
7: Tak zvláštně naklonil hlavu, když jsem mu řekla, aby zůstal, že mu já první vděčí za život.
6: Ne, na mě se díval. Už zvedal hledí.
8: Bajaja,
7: co ty víš, když jsi tam nebyl?
4: O mě bojoval nejvíc.
8: Bajaja.
7: Co je ti, Bajajo?
6: Není ti dobře, Bajajo? Posaď se.
0: Tu vchází král a tváří se velice ustaraně.
2: Ach, dcery mé, jednoho neštěstí jsme se zbavili a druhé nám vpadá do zad. Sousední vojska stojí na hranici. Bajajo, co je ti? Teď nesmíš churavět.
7: Tatínku, bude vojna.
2: A zlá. Přesila je veliká.
6: Co bude s námi?
2: Bajaja se o vás postará. Já musím do pole.
6: Raději půjdu s tebou, než být pod jeho ochranou.
7: Ze strachu před drakem se roznemohl. Podívej.
2: Bajajo, zmuž se, spolehám na tebe.
8: Bajaja.
2: Rozešli listy a posly knížatům, ať se s vojskem dostaví co nejrychleji k Černému boru. Já vyrazím i hned.
8: Bajaja.
0: Z Bajaji spadla naráz všechna únava. Poznal, že musí znovu přispěchat na pomoc králi i své Slavěni.

0: splnil v bytě králova přání a když král vyrazil do boje, staral se o vše, jak slíbil. Ale sotva přinesl posel zprávu, že knížata přijela na pomoc, ale podléhají přesile a hrozí krvavá porážka, přemýšlel, jak odejít ze zámku za koníkem.
1: Co to píšeš, Bajajo? A co se zas kroutíš?
2: Samozřejmě churaví, strachy.
1: Ukáž? Churavím? Musím si pro léčivé koření.
2: Věděla jsem to, schovat se chce.
1: Král nařídil, že máš zůstat s námi.
3: Bajaja.
1: Nikam nepůjdeš.
3: Bajaja.
1: Povím to na tebe, králi.
3: Bajaja.
0: Bajaja odkulhal ze síně do zahrady, ale jakmile byl z dohledu, okamžitě se rozeběhl.
3: Koníčku můj, koníčku, musím do boje.
4: Čekal jsem tě už dřív. Obleč si opět bílou zbroj s bílým chocholem.
3: Kdybys věděl, jak těžké je mlčet a nechat se vinit ze strachu. Mají mě za blázna a zbabělce.
4: Ani tentokrát nesmíš po vítězství zůstat.
3: To ode mne nežádej.
4: Pamatuj, štěstí přeje trpělivý.
0: Bajaja letěl na koníkovi k černému boru jako vítr a vřítil se mezi nepřítele s takovou silou, že ho měli za zlé zjevení.
5: Královská jasnosti, hleď, tam na levém flanku. Neznámý rytíř v bílé zbroji bije se jako lev a nepřátelé prchají.
6: Zase on. Vydejte se z posledních sil. Jsme zachráněni. Vítězství je blízko.
5: Hleď, královská jasnosti. Vůdce nepřátel padl ranou bílého rytíře. Vítězství je naše. Prchají.
0: Králova vojska se pustila do zbytku nepřátel a Bajaja, je zraněn na noze. Teď přijíždí ke králi.
6: Vítej, šlechetný zachránče. Doufám, že tentokrát zůstaneš a poctíš mne i mé dcery svou návštěvou. Ale vždyť ty krvácíš.
0: Král chtěl seskočit z koně a ránu mu ovázat, ale Bajaja jej zadržel.
3: Nic vážného, královská jasnosti. Vážím si vašeho pozvání. Musím však odmítnout.
6: Neodjížděj. Jak se ti mám odvděčit?
0: Král zamával zachránci a smutný i šťastný zároveň se vrátil do zámku.
6: Zdobino.
1: Ano, tatínku.
6: Budínko.
1: Co si přeješ, tatínku?
6: Slavěnko.
1: Už běžím, tatínku.
6: Zdali pak víte, kdo nám dopomohl k vítězství. Zase on.
1: Bílý rytíř. Můj rytíř. Neříkala jsem, že se vrátí. Přivedl jsi ho?
6: Tentokrát promluvil, ale jen aby odmítl pozvání. Bajajo, kde jsi byl?
2: Kde jinde než v zahradě. Schovával se celé 3 dny.
3: Bajaja.
1: Bajaja. Vymluvil se, že churaví a musí si pro léčivé bylinky.
7: Nejen, že se neuzdravil, ale prý se v lese zranil. Kulhá. Pěkný správce a ochránce.
3: Bajaja.
2: Že hanbou neonimíš úplně.
6: Bajajo, je-li to pravda, potrestám tě, ale později. Teď musím vyřešit jinou starost. Knížata si vedla statečně.
3: Bajaja.
6: Slíbil jsem jim, že se mohou za to ucházet o mé dcery.
1: Holky, budeme se vdávat, tatínku.
6: Ale jak mám zařídit, abych žádnému neukřivdil?
3: Bajaja.
2: Ty jim předepíšeš akorát léčivé bylinky, třezálku a heřmánek. A na zdoběnu srdečník.
6: Ukáž. Knížata se postaví dozady a zdobina, budínka a slavěna budou z balkonku házet jablko. Ke komu se jablko dokutálí? Výborně, Bajajo, tak to uděláme.
2: Ne, tatínku,
1: bude to dobrodružství.
7: Bude tam kníže Mojmír? Ano, moc hezký nápad, Bajajo.
2: Hloupý nápad.
6: Na tajemného rytíře čekat nemůžeme, Slavěnko. A je jen jeden. A vy jste přece 3.
3: Bajaja.
8: Bájaja!
0: Za tuhle radu král Bájovi odpustil. Celý dvůr se schromáždil, knížata přijela, ovšem teď pozor, král podává jablko zdoběně, zdoběna hodila.
1: Jablíčko, koulej se, dál, dál. Ach, můj mír.
6: Hází, budínko.
1: Koulej se hezky, jablíčko, tvoj. K tomu, na koho si myslím, no, ano, nezastavuj, dál. Je to on, kníže Jaromil.
6: Na, Slavěnko, teď házej ty.
2: Víš dobře, koho bych chtěla.
6: Už jsem rozhodl.
2: Koulej se, jablíčko. Dál, dál, pryč ode všech. K Bájajově noze. Ne.
0: Ano, slyšeli jste dobře. K Bájajově noze. Král se zlobil, ovšem slovo změnit nemohl. Král celý rozlobený hledal Bájaju, ale ten zmizel. Tak nejenže Slavěna dostala takového ženicha, ale ani na slavnostní hostinu se nedostavil. Král byl nešťastný a rozhodl se, že smutnou Slavěnu aspoň trochu rozveselí. Po hostině uspořádal rytířské klání a Slavěna měla předat vítězi pás, který sama vyšívala. Ale ona seděla v čestném křesle jako bez ducha a pro slzy neviděla.
6: Zahajují rytířské klání. Všichni připraveni?
3: Královská jasnosti. Před branou stojí rytíř v modrobílém plášti a žádá, aby byl ke klání připuštěn.
1: Jakže? Tatínku, přijel.
2: Přijel, ale pozdě.
1: Škoda, je nádherný.
0: Klání dopadlo, jak jinak, vítězstvím neznámého.
6: Předstup, šlechetný rytíř a zachránče, přijmi odměnu.
0: Bájaja se pod brněním chvěl ještě víc než Slavěna. Koník mu dovolil promluvit, ovšem ještě se nesměl dát poznat. Slavěně hoří tváře a neví, jestli je to žárem slunce a nebo pohledem rytíře. Pokládá mu pás kolem krku a má přitom srdce sevřené obavou, že rytíř povstane a odjede navždy. Ale co to? Rytíř k ní mluví.
9: Nevěsto krásná, ještě dnes tě spatřím.
0: Než mohla Slavěna cokoliv odpovědět, tajemný rytíř jí políbil ruku, vyhoupil se na koníka a tradá, odjel. Ve skále se skočil Bájaja z koníčka a pohladil ho. Srdce mu tlouklo radostí.
3: Koníčku můj, dnes večer.
4: Ano, dnes v noci se můžeš dát poznat. A dnes v noci také spolu vyjíždíme naposled, Bájaju.
3: Bude mi bez tebe smutno. Opravdu se musíme rozloučit.
4: Budeš-li ty šťasten, budu šťasten i já.
0: Snesl se večer. Bájaja si oblékl bílou zbroj s červenobílým chocholem, rozhlédl se naposledy po skalní stáji a s úsměvem hodil černou pásku, kterou si vázal přes oko do truhlice, truhlici pod kámen, vyhoupl se na koníka a vyrazili na poslední společnou cestu. Když dojeli k zámku, koník mu řekl.
4: Byl jsi trpělivý a za to si zasloužíš odměnu. S Bohem, Bájaju.
3: Děkuji, koníčku. Děkuji za všechno. S Bohem.
0: Bájaja se s koníčkem rozloučil, šel do zámku a nechal se ohlásit u princezny Slavěny.
1: Bájaja? Ach ne.
10: Hněváš se na svého ženicha? K
9: krásná princezno?
2: Rytíři, ach, já nešťastná.
9: Odpověz, hněváš?
2: Rytíři, můj zachránče, tolik jsem si to přála a přece nejste mým ženichem.
9: Bajaja, před tebou stojí tvůj ženich. Před draky i vojsky utíkal, aby se v tvého vysvoboditele mohl proměnit.
2: Ty?
9: Bajaja.
2: Bajajo, bajajo.

Za chvíli na to se rozlétly dveře hodovní síně a Slavěna, zářící štěstím, představila králi i sestrám svého nového ženicha, prince Bajaju. Král nemohl uvěřit svým očím, ale pak pozvedl číši na Bajajovu počest a teprve nastalo pravé veselí. Slavěna musela obejít stůl a sestrám vlastní rukou zavřít pusy do kořán otevřené údivem. Jojo, trpělivost přináší růže, někdy ovšem i prince. Bajaja se Slavěnou se pak vydali do Bajajova zámku, kde prvorozeného prince už oplakávali. I tam byli všichni radostí celý pryč a dokonce, představte si, udělali Bajaju právoplatným králem. Tak to bylo doopravdy. Děti, loučí se s vámi váš věrný reportér z Pohádkové říše, Tommy Kupp.

0: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí, vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to Hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým Hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. 4 velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u 3 dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám, co tam chybí. Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se, věru, divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos! To by bylo něco pro kamaráda Mudisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře, a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do voděrat pro Mudisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda Molisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, kvá, kvá, kvá. A Hastermann Brčál se rozradostněn vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídali, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastermánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý Brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli Molisákovi. Staré strašidlo radostí až zaplakalo, když Brčála spatřilo a snášilo vše možné, aby tu vzácnou návštěvu, jak se patří, uctilo. Víno z raní rosy, zmrzlinu z jinovatky, mravenčí vajíčka natvrdo a raní mlhu s mákem. A hned po hostině zbalilo strašidlo své věci, naložilo je na své vzdušné sáně a když nastala tma, vydali se na zpáteční cestu. A tak se stalo, že se v Sislovských lesích objevil za týden nový host, strašidlo Molisák. Molisákovi se to místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardiem, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety. Tady si, kolego, ještě 500 let pašácky zastraším. Já bych radostí až vyskakoval, jak je tu smutno. To je místo pro strašidlo jako stvořené. A nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Také je dobře, že tu děčí meluzína. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je k strašení třeba. Já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení.
1: Počkat, příteli Molisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastermann. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Proto si hned ráno k němu zajdeme. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností.
2: No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti a nic už si nedělají z našeho stoletého policajta Mikuláška. Jásku, byl bych proto, abyste strašil strýčku Molisáku. Ale dříve, než dám k tomu své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Molisák neudělal při strašení žádné škody. Aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou a také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. Ať hodně straší kolem zahrad a polí s luskami, aby nám to děcka všecko neroznesla. A když budu vidět, že straší hlavně
1: U mých lusek nebudu zase hledět na nějaké to slovo, ale kam soho k strašení doporučím. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, kmotře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest a jehož snahou bude spolupracovat k blahu, ozdobě a rozkvětu obce. A já, jakožto starosta obce, vám sousede Mulisáku přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba spokojení odcházeli. Mulisák až usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to vymyslel zas něco hodně šikovného. Tak šikovného, že z radosti div nerozházel tu svou boudu, kterou sotva předtím usmolil. Už se v duchu viděl, jak mu celá obec vroucně děkuje za tak pašácky vymyšlenou věc k postrašení rozpustilých dětí a jak mu sám pan starosta přichází děkovat v nedělních šatech, ve vyleštěných botách a s navoskovanými kníry. A tak se tedy z chutí pustil do práce. Dojel si na Barabášovi hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra, čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc smolil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statků a chalup, kde měli plno malých dětí. Bylo to tak asi týden před Mikulášem. Děti měli před Mikulášem velkou úctu a dlouho předtím se pilně učili, aby dobře uměli všechno, z čeho je Mikuláš bude zkoušet. To Mulisák dobře věděl a proto rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí. Děti se musí něčeho bát. Teď mají strach z Mikuláše, ale ten odejde. A co potom? Potom budou zlobit zas a na pomoc se vezme metla. Přikává se sice metla vyhání děti z pekla. Jo, něco na tom pravdy je, ale rodiče se přitom musí také zlobit. A bez pláče, zlostí a křiku se to neobejde. Když si však ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a v noci před svatým Mikulášem je nastavili ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako okropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák, ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež. Ale minul týden, 14 dní i celý měsíc a ona nepřišla ani noha. Milion bronžibárů, pomyslel si Mulisák, to je skoro nevděčnost. A rozhodl se, že se na to podívá sám do Syslova. Ovšem prošmejdí ten Syslov pod neviditelným pláštěm, aby tomu přišel na kloub. Oblékl si tedy ten kouzelný plášť a pustil se do Syslova. Sám nebyl od nikoho viděn a tak se těšil, že uvidí všechny známé rozpustilce, jak se po špičkách a mlčky plíží okolo těch čertů a přitom se neodváží ani okem mrknout na Almaru, kde je schován cukr a sušené švestky. Ale místo toho milion komárů a brundibárů hned na kraji obce spatřil něco, co ho hrozně dopálilo. Sotva pětiletá Naninka Kudláčková vezla na kočárku jeho čerta. Pečlivě ho ukrývala, zpívala mu, hýčkala jej a kolébala asi proto, aby už konečně usnul a Naninku nezdržoval v práci. Ale čert byl asi řádně rozeřvaný, nepřestával křičet ani nechtěl usnout a to už konečně dopálilo i tak mírnou matku, jako je Naninka Kudláčková. Zlostně čerta popadla a tak mu pěstičkou naflákala, že z něho chlupy lítaly na všechny strany a hrozně přitom hubovala. Pořád musíš ty taškáři zlobit, táta co nevidět přižené už z pastvy, já mám ještě v plotně tmu a čuník v chlívku kničí hlady. Však se Naninka v skutku měla proč tak zlobit, vždyť pro krýle pána její soudruh ve hře Toník Brošku už opravdu hnal z pastvy domů a byl také nějak dopálen na kozu, kterou táhl za sebou na provázku. A zas Mulisák už ke své zlosti viděl, že ta koza není nic jiného než jeden z těch jeho hrozných čertů, ale tak odrbaný a vyválený v blátě, že už nebyl ani sobě podoben. A Mulisák už věru nestál o to, aby věděl, co se děje s ostatními čerty. Vytratil se ze vsi a polní cestou se ploužil zpátky ke své chatě. Byl rozlobený, že nekoukal ani vpravo, ani vlevo a tak by byl málem už na něco šlápl.
3: Taj fuj, ksel!
1: Fuj! Ustrašeně vzkřikl a uskočil z cesty do příkopu. To jsem se ke všem kozlům zase jednou polekal. Co pak to je? Takové černé zvíře. Je to velké jako pes? Fuj, jazyk to má na půl metru vyplazený. Kruť kozo levou nohou. Vždyť pro krýle pána je to čert mnou vyrobený pro postrach těch syslovských rozpustilců. Prach, hadry, cucky. To jsem to zas jednou vypral. Pak Mulisák táhl smutně dále. Měl zlost, že se mu ten první obchod nevydařil a že on byl sám jediný, kdo se dal tím čertem vystrašit.
4: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Třináctého července na svátek Markéty se říkávalo svatá Markéta vede žence do žita. Obilí už dozrálo, ale jablíčka jsou ještě kyselá. Vojtovi sklízejí žito a kdo má ruce, přižních pomáhá. Honzík s Martinkem dostali za úkol přinést žencům vodu ze studánky.
5: Nehloupí, už na nás čekají.
6: Stračko, nemáme čas, na poli čekají na vodu.

0: Mládenci, pojďte na oběd.
1: To je dobrota. Martinku, že nevíš, kde jsem? Počkej. No tak.
2: Luci, že tam na vás dojdu?
0: Martine, běžte radši nasbírat borůvky. Upeču zítra koláč.
1: Taková holčičí práce.
0: A pozor, ať neutrhnete vraní oko.
3: Obilí se suší a strašák hlídá panáky, aby ptáci zrní nevyzobali.
1: Já mám nápad. Hůštračko, ten klobouk potřebuju. K čemu je ti roztrhaný klobouk?
4: Holky pasou kozy na pasece. Počkej, jak je postrašíme.
1: Jo.

0: počítat. Kdo vyhraje, půjde sbírat borůvky.
1: Platí.
0: Eniky, beniky, nemastní knedlíky, piky, piky, pumprdliky, palec, palec ven, pátou do kamen, šestou do dveří, stará kozo. Otevři.
2: A vyhrála jsi. Tady máš džbánek.
1: Tak jo, ale nezapomeň hlídat Lízu.
3: Je, tady.
2: Lízo, k noze. To nejste hloupá, to je jedovatý vraní oko.
0: Čertice, ty kozorohatá, necháš tu panenku, ta je a polenky.
2: Počkej. Kde je?
0: Kde je? Čertice.
2: Čertice, neschovávej se.
4: Prasátka se bez mámy bojí a ta se zase bojí o ně. Proto je tak rozlobená.
2: Děkujem, stračinko, že jsi nám pomohla. Ten kánec, ten by nám dal...
0: To byla přece bachyně. Vždyť měla selátka. Děda říkal, že když uvidíme pruhovaný prasátka, tak je to hodně nebezpečný, protože je jejich máma strašlivě brání.
2: Jen aby je nepotkali Andulka s Apolenka.
1: Co pak, stračko, co se děje? To je Martine.
3: Kluci nás volají.
2: Ještě, že jsme vás našli, běžel tady kanec z prasátky.
0: Bachyně.
1: Jo, no. Proto nás stračinka varovala.
2: Krása. A netrefil, netrefil. Jo.
3: To máte, kluci, za to vaše hlídání.
1: Ani pást kozy neumí.

0: Svatá Anna, chladna z rána. Léto vrcholí a jako předzvěst podzimu začíná být ráno chladněji.
1: Pojďte všichni na koláč, je s borůvkami.

0: Spleštule blátivá. V tůni spleštule trůní, říkávali odjakživa všechny čmeláčí maminky malým čmeláčkům. A tak malí čmeláci k tůni nelítali, protože se té tajemné spleštule báli. Drželi se svých maminek za sukně a nebo jako Čmelda a Brunda pomáhali paní Pavoukové navíjet pavučinová klubíčka. Tohle klubko dochutálíte píďalkám, řekla jim jednou paní Pavouková a olízla si svých šest nohou. Že jim ho posílám, ať si upletou bačkůrky na zimu. Klubičko se kutálelo po cestě k píďalkám. Čmelda s Brundou mu sotva stačili. Jenom aby neskončilo v tůni, kde spleštule trůní, starali se. Ale klubičko se tůni vyhnulo, zamířilo rovnou mezi píďalky a ty se hned pustili do pletení.
1: Co to teďka pletete?
2: Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe.
1: Jak vám slouží jehlice?
2: Děkuji, velice.
1: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
0: Čmeláci mohli na píďalkách oči nechat, jak jim to pletení rychle přibývalo. Tak rychle, že se pavučinová nitka nestačila odvíjet a píďalky se o klubičko začaly přetahovat. Najednou klubičko píďalkám vyklouzlo a hop, rovnou do tůně. Píďalky spustili nářek. Co si počnou bez klubička? Z čeho si teď upletou bačkůrky? A jeje, čmeláčkové, medáčkové, pomozte, moc pěkně vás prosíme.
3: No, když tolik prosíte, povídal Čmelda, tak vám pomoct musíme. I když se nám tedy do té tůně kvůli splešťuli moc nechce. Brundo, tak mě drž, já se proto klubko natáhnu.
0: A Čmelda se natahoval. Klubičko dokonce chytil, už ho držel, už ho měl, ale pak to klubko najednou vyskočilo na břeh a Čmelda žbluňknul do tůňky místo něho.
3: Pomoc, pomoc, volal, spleštule mě táhne ke dnu.
4: Nevymýšlej si,
0: ozvala se spleštule bublavým hlasem.
4: Vždyť tě držím, ty nešiko, aby ses neutopil.
0: A vysadila Čmeldu na břeh.
4: No, na pevné zemi je to pro tebe lepší, čmeláčku.
3: Příšera,
0: křičel Brunda, jen co spleštuli zahlédl. Tak byla ošklivá.
3: Spleštule blátivá, pomoc, spleštivá, pomoc.
0: A utíkal, co mu nožky stačily pryč, co nejdál od tůně.
3: Jeje, tak to jsi ty, ta spleštule blátivá,
0: žasnul Čmelda. Spleštule kýchla.
4: Je to pravda, ale jestli se ti zdám moc příšerná, můžeš upalovat za svým bráškou. No, příšerná ani moc ne, jen si trošku umazaná od bláta,
0: řekl zdvořile Čmelda, ale myslel si, že tak už mudlanou příšerku ještě v životě neviděl. Spleštule se dobrotivě usmála.
4: Bláta si nevšímej. Na bláto já si dokonce moc potrpím. A ta věčná rýma. Ta mě souží.
0: A znovu mocně kýchla.
4: Blep, jak se ti můžu líbit, blep, když mám celý nos odřený.
0: Tak víš co, dostal Čmelda nápad.
3: vrátíme píjalkám klubíčko a poprosíme je, aby ti upletli z pavučinové nitky ten největší a nejjemnější kapesník.
2: Děkujeme, až ten jaro do přírody nám vrátí, to budete koukati, změníme se v divu krásné nohy, jeden bude štíhlý a dva otvivý.
0: A tak se Čmelda a Splešťule Blátivá spřátelili. A příště se už Splešťule nebál ani Brumda. Všichni tři byli nejlepší kamarádi. Splešťule jim pak vždycky říkávala:
4: blm, nebýt vás, Brundibárci, blm, měla bych odřený nos ještě dnes, blm.

0: jak rákosníček neudělal vítr. Takové září pamatoval v Brčálníku málo kdo. Zatímco jindy nad rybníkem foukalo každý den jako na větrné hůrce, letos se tam nezatočil ani nejslabší větříček. Však také rosnička Anička hlásila. Dnešní předpověď počasí se opírá o zjištění, že se široko daleko neohne ani lísteček. Proto předpokládáme bezvětří až do té doby, než se obloha rozhoří červánky.
1: Jo, no to je dobře,
0: liboval si rákosníček,
1: alespoň mě nenafouká do uší.
0: Vy máte starosti o své uši, ozvalo se najednou za ním. Ale co já, nešťastník, sotva si pořídím z pavučiny babího léta létací balón, tak nezafouká a nezafouká.
1: Který pak ty vlastně jsi?
0: Divil se skřítek a zvědavě si prohlížel nečekaného návštěvníka.
1: O, promiňte, běžník pocestný, jméno mé. Pavouček a větroplavec povoláním, prosím. Tak ale to máš, větroplavče, náramné štěstí, že jsem tady já, známý kutil a vynálezce.
0: Vytahoval se skřítek a stavěl se přitom na špičky, aby vypadal větší.
1: O je, tady sám rákosníček,
0: vydechl s úctou pavouček. A vy, že byste dokázal zařídit, aby foukalo?
1: Co foukalo?
0: Naparoval se skřítek.
1: Tady bude fučet, až to bude hučet.
0: Tohle všechno poslouchala rosnička Anička a nevěřila svým uším.
1: To mám tak ráda, když se někdo chvástá, že předělá počasí.
0: Povídala si spíš jen tak pro sebe, jenže rákosníček to zaslechl.
1: Co by kdo předělával?
0: Ocekl povýšeně.
1: Já totiž počasí udělám a přímo vlastnoručně. To budeš teprve koukat, co já všechno dovedu.
0: Pak zmizel v rákosí a za nějakou chvíli se odtamtud ozývalo klep-klep, šmik a vrs-vrs. Do vzduchu létaly hobliny i piliny, ale najednou všechno to rámusení přestalo. A pak už skřítek představil svůj nejnovější vynález. Šlapací větrník. Měl 13 lopatek na hřídeli a rákosníček si říkal, že tohle větrné kolo by mohlo pořádně rozhýbat počasí. I když však šlapal jako o závod, žádný pořádný vítr z toho nebyl, spíš jen takový nanicovatý průvan.
1: Nějak se to nedaří, že?
0: Strachoval se pavouček.
1: Ale to byla jenom taková zkouška,
0: uhýbal před pravdivou odpovědí skřítek.
1: Teprve teď se do toho pustím větší silou. Chtělo by to asi šlapat delší dobu,
0: ozval se z rákosí žabák Bonifác.
2: Na to ale jeden sotva stačí, namítal žabák Melichar.
3: Ovšem tři už by stačit měli,
0: rozumoval žabák Augustín pěkně nahlas. A protože měli rákosníčka rádi, šli mu s tím šlapáním pomáhat. Střídali se jeden s druhým i třetím a šlapali takovou silou, že jednu chvíli to rozhýbané počasí vyneslo skřítka až nad hráz.
4: Promiňte, prosím, volal za ním pavouček běžník, ale vzduchoplavcem tady přece mám být já.
0: Jenomže o nějakém plachtění vzduchem nemohla být ani řeč, protože žabákům došel dech, přestali šlapat, Kolo se zastavilo, povětří se usadilo a rákosnička posadilo zpátky na zem.
1: Možná, že na tom, co říkala rosnička o větru a do červena vybarvené obloze, asi něco bude.
0: Připustil skřítek a začal vymýšlet, jak by ty červánky co nejrychleji vyrobil.
1: Takové nebe do ruda rozhořelé se přece dá zařídit,
0: rozumoval.
1: To stačí zapálit na hrázi několik pořádných ohýnků a je to.
0: Hned jak to udělal, obloha zčervenala odleskem plamenů a rákosníček netrpělivě čekal, jestli se vítr zvedne. Když ho slyšel hvízdnout v křoví, samou radostí povyskočil. Za chvíli už foukalo i nad rybníkem a pavouček vzduchoplavec se konečně dočkal. Poletoval v tom větru nad vodou i loukou, chvíli klesal, chvíli stoupal, zkrátka užíval si. Jenomže ohýnky dohasínaly a falešné červánky se z oblohy vytrácely. Jak to vítr uviděl, nespokojeně si odfoukl, naposledy zakroužil nad brčálníkem a odletěl zase zpátky do křoví, aby tam dospal to předčasné probuzení. Teď už mu to snad konečně dojde, povzdechla si Anička a pavouček na skřítka jenom vyčítavě koukal. Ten se ale nedal vyvést z míry a důležitě prohlásil.
1: Tak, teď jsem už na to konečně přišel. Nezoufej, běžníku pocestný, a poslouchej, protože tohle je můj geniální nápad. My totiž, pozor, my si totiž na ten výjimek

kam pak na přírodu, povzdechl si. S tou prostě nehne ani rákosníček.

Začarovaný dům. Vasil tedy odešel a nechal celou chalupu jenom dozoru svých zvířátek. Jistě by to byl neudělal, kdyby byl věděl, že na jeho odchod čeká takový všetečka, jako byl Míša Kulička. Míša zkusil nejprve prolézt dírou v ohradě, ale ta byla na toho cvalíka moc úzká. Vrata byla zavřena. Ale Míša si věděl rady. Vyběhl po nachýleném kmeni staré hrušně, která rostla před vraty, rozhlédl se po dvoře, jeli vzduch čistý a pak hop, přes ohradu na dvůr. Kohout s ostatními byl naštěstí už v sadě na druhé straně chalupy. Míša rychle vběhl do sínky a pak přivřenými dveřmi do Vasilovy světnice. Hodiny už zase šly. Závaží na dlouhém řetěze viselo skoro u země a Míša je zkusil zhoupnout, jak to viděl udělat kohouta. Napřed maličko a pak hodně, až se závaží rozletělo daleko na druhou stranu. Pak se však touž cestou vrátilo a bum ho, rovnou Míšovi do nosu, až se mu v očích zajiskřilo. Míša se obrátil ke kamnům, na kterých předtím viděl Vasila péci si placky. Vzpomněl si, co mu maminka o kamnech říkávala, že si v nich lidé pečou maso. Zdali pak si Vasil také něco nepeče. To by přišlo Míšovi moc vhod. Podařilo se mu otevřít dvířka a za nimi opravdu viděl něco ohnivě červeného. Aha, to bude ta pečínka. Nedočkavě po té červené hromádce sáhl oběma předními tlapkami. Ale už kňučel bolestí, jak si je spálil ořežavé uhlí. To byla totiž ta domnělá pečeně. Míša zalezl pod stůl, lízal si připálené tlapky a plakal, ale pak si vzpomněl, že se Vasil může každou chvíli vrátit. Také už nebyl zvědav na jeho domácnost. Vyšoural se proto ven, šlo to pomalu, protože na přední tlapky nemohl došlápnout. Na dvoře zahlédl běžet od plotu ke stavení myšku. Skočil za ní, ale ona hned zmizela pod vysokou hranicí polínek, narovnaných podle stěny stavení až po střechu. Míša po myšce hrábl tlapkou a jajda, celá ta hromada se na něho sesypala. Zůstal pod dřívím jako omráčen, ale najednou zaslechl pokřik, který mu nahnal husí kůži. Byl to totiž blížící se hlas rváče kokrháče a s ním sem podle hlasu táhla ostatní drůbež, i prase, ba i pes. Všichni sem byli přivoláni rachotem padajícího dříví. V myšiku ze sebe Míša setřepal ten náklad polínek a chlupy se mu naježily hrůzou, když spatřil, jak se k němu hrozivě blíží ve velikém, rychle se stahujícím kruhu celá ta výprava Vasilových zvířátek. Teď honem kam? Blízko byly otevřené dveře do chlívka. Je jistě prázdný, když odtamtud prase vyběhlo. Míša se tedy rozběhl tam. Jak vpadl ze světla dovnitř, neviděl kolem sebe nic než černou tmu. Skočil do zadního kouta. Ale co to? Chlívek nebyl prázdný. Míša v koutě na někoho narazil a hned ucítil v kožichu dva dlouhé, ostré hroty. Jako by ho někdo na vidle nabíral. A po celém těle mu tancovala jakási kopítka. V tom Míš

a v pruhu světla toho neznámého zahlédl a zděsil se ještě víc. Vždyť to s ním bojoval sám čert. Míša zřetelně zahlédl jeho dlouhé kroucené rohy, strašlivé zuby a kosmatou bradu. Čert! No to bylo 10x větší nebezpečí než ostatní Vasilova čelátka. Míša vyrazil schlívku, vpadl rovnou mezi své pronásledovatele a přes ně dál. U ohrady za chalupou spatřil psí boudu, vyskočil na ní a hned přes ohradu do lesa a utíkal, co mu nohy stačily. Strachem zapomněl i na bolest v popálených tlapkách. Ale škoda, že se nezastavil a neohlédl, co bylo zatím na dvoře. Byl by především ve dveřích chlívka, spatřil ne čerta, ale obyčejnou kozu, která se sama dost vylekala nenadálou návštěvou neznámého chlupáče. A před chlívkem by byl spatřil sedět kohouta, ale sotva by ho byl poznal. Rváčko krháč byl teď schlíplý jak zmoklá slepice a peří měl napolo oškubáno a odřeno. Míša ani nevěděl, že to on sám ho tak zřídil. Když totiž medvídek vyrazil z chlívka, neměl kohout ani kdy se uhnout. Kulička celou svou vahou přeletěl přes něj a vlekl ho kus za sebou po kamení. Tak mu ovšem zle pocuchal jeho krásu. Vasilova zvířátka teď kruhem obstoupila porvaného rváče a lítostivě nad ním pokyvovala hlavami, jako by říkala, vidíš, rváči kokrháči, pícha předchází pád. Pak mu sborem všichni zaspívali. Na tom našem dvoře všechno to krákoře, jen ne kohout. Z chvostu má pár brček, smutně věší krček, musel skrotnout.

0: Dokud šel čtyřlístek jednou cestou, bylo to v pohodě. Jenže došel na rozcestí a najednou měl na vybranou cesty tři. První vedla odněkud někam, druhá tam a zpátky a ta třetí sem a tam.
1: Bral bych tu odněkud někam,
0: navrhnul Bobík, ale nezavděčil se. Myšpulín tvrdil, že kdo má rozum, chodí tam a zpátky. Pindě chtěl jít sem a tam, že je to kratší. A Fifina se nepřidala k nikomu.
2: Všechny cesty vedou na hrad a to stačí. Pro mě, za mě můžeme si třeba hodit korunou.
3: Konečně rozumná řeč,
0: souhlasila Liška Ryška. Kde se vzala, tu se vzala. Najednou tu prostě byla a velice je chválila.
3: Tu řepu jste vyřešili geniálně. A Honza taky dostal správně do těla. Fičel do světa jako namydlený blesk.
0: Zubila se. Ale naráz začala pospíchat. A teď už si hoďte korunou, ať můžeme vyrazit. Až zasáhnu tady, musím okamžitě dál. Bylo jasné, že je jak na jehlách. A tak i když se chtěli ptát na 100 věcí, nechali to radši na potom. Hodili si korunou a šli. Někdy se vyplatí nebýt nedočkavý. Po cestě se Liška sama rozpovídala. Teď se brzy něco stane. Ale nebojte se, když jsem s vámi, nic vám nehrozí. Liščí kouzlo je to vůbec nejmocnější a čaroděj na něj nestačí.
4: Aj, jaký čaroděj?
0: Vyjevil se Pindě.
3: No přece víte, vlastně nemůžete vědět, když jsem vám nic neřekla.
0: Vzpomněla si Liška. A tak se konečně dozvěděli, že tu princeznu, co jí jdou na svatbu, chtěl za ženu jeden čaroděj. Když to Liška překazila, zuřil 3 dny a 3 noci a pak vyhlásil, že to někdo krutě odpiká. Kdo to bude, neřekl, protože to zatím nevěděl. Princezně už škodit nesměl, na to jsou v pohádkách zákony. Na Lišku si proto mocné liščí kouzlo taky netroufal. A tak svolal na poradu všecky běsy, noční můry, černé kocoury i čarodějnice. Radili se celou noc. A nic. Co vymysleli, to nebylo k potřebě. Až k ránu je napadlo, že co nejde přímo, může se podařit oklikou. Na té svatbě bude Liška vážená a důležitá. Určitě si smí zvát své osobní hosty, a ty pohádkový zákon nechrání. Když se to vezme správně do ruky, ani jeden na hrad neprojde.
3: Nevymysleli to špatně, ale mají smůlu.
0: Zubila se Liška. Já si totiž svoje hosty chráním. Projdou všichni.
3: Pozor, už to začíná.
0: Vykřikla naráz, ale nikdo už jí neslyšel. Pod zemí to hučelo a dunělo a hrmělo. Kolem cesty vyrazily skály, rostly před očima výš a ještě výš, až se zastavily omraky. Pak všechno utichlo a znehybnělo. Jen nad skalami kroužil orel a dole zbyla cesta, která nikam nevedla. Zůstal z ní jen malý kousek kolem dokola obrostlý horami.

0: Máme štěstí. Mohlo to být horší, oznámila spokojeně Liška.
1: Co pak může být něco horšího?
0: Obhlížela skleslá Fifina tu spoušť. Jak pro koho? Já například nemám ráda oheň. Ale hory, to je pro mě lahůdka. Zasmála se Liška a v tom jakoby se změnila. Najednou tu stála Liška Ryška, co smetá hory plní doly a staví mosty přes vody a brody. Máchla chvostem jednou, hory se otřásly. Máchla podruhé, hory se rozsypaly. Rozmáchla se potřetí a žádné hory tu nebyly. Ztratily se jako zlý sen. Ani stéblo trávy nepolehlo, ani kvítek se nezlámal. Cesta byla volná na obě strany, kam až dohlédli. Už mě nebudete potřebovat. Máte zelenou až na hrad. Tak já mizím, řekla Liška. A zmizela.

0: Zakletí. V březnovém lese předaleko, za hlučným městem, svítil do výšky i dálky krásný zámek. Byl postaven z bílého lesklého kamene a jeho zdi zvenčí i stěny uvnitř vykládány byly zlatem a stříbrem. Žil v něm rytíř Raduš, rytířka Bledule a jejich dvě děti, Vítuš, pětiletý, a Kráčenka, čtyřletá, mimo ně dvě pážata a služebnictvo. Rytířka jmenovala se Bledule proto, že její tváře byly bledoučké a smutné. Však také Vítuš a Kráčenka trápili celý zámek a všechny lidi v něm. Když tatínek rytíř ze světa zboje přijel a maminka rytířka Bledule mu žalovala, jak děti zlobí, za trest Vítušovu hlavu vstrčil do těžké přilbice, připevnil ji a Vítuš tak musel prosedět celý den na židli. Kráčenku stáhl zase ocelovým pancířem. Než nic to platno nebylo. Sotva se jim dostalo svobody, běhali děti zámkem a okolím jako dvě lvíčata a byli postrachem nejen malých a větších zvířátek, ale i dětí a dospělých, protože měli zlá, bezcitná srdíčka. V sousední zemi pohádal se král se svými poddanými. Ještě v noci křičeli pod okny jeho hradu. Dej nám chléb, králi, hyneme! Mračna kobylek lehla na naše sotva zasetá pole. Lijáky odplavili živnou zem. Suchem vyprahly naše sady a luka. Nějaký neznámý brouk napadl královské lesy, ty potemněly a povadly. Živobytí v nich nenajdeme. Vichřice odnesly nám doškové střechy nad hlavami. Dej nám chléb, králi! Tehdy král poručil otevřít široké okno na nádvoří vedoucí a řekl. Až čtyři neděle otočí, vrátí se moji vyslanci ze sousedních zemí a za nimi přijedou dlouhé řady povozů plných živobytí pro vás. Čekejte. Poddaní provolali slávu a odešli. Král odhodil z ramen hermelínový plášť, sedl ke zlatému stolu, dal si přinést pergamenovou blánu a namáčeje pero se zlatým držátkem, psal v cizí řeči několik vět, aby obelstil lid. Nechtěl mu dát chléb, ale chtěl jim vzít jejich pole a luka a zahrady a nadělat z nich svých otroků. Proto rozeslal družinu na bílých koních do sousedních říší, aby mu rytíři přišli pomoci bojovat proti lidu. Nebylo tenkrát telegrafu, ani telefonu, ani rádia. Proto družinu na koních vyslal 14 dní tam, 14 dní zpět musela a proto řekl. Až se čtyři neděle otočí. Rytíř Raduš kázal snést lesklé brnění a než sedl na kůň, podal mamince Bleduli malý černý proutek se slovy. Kdyby snad děti moc zlobily, dotkni se jejich čela tímto proutkem a řekni hlasitě. Duchu dobrý pojď a naprav je. Dobrý duch už bude vědět si rady. A odjel. Vedle rytířky stál mladý panoš Kolčák a třikrát za sebou si opakoval slova Radušova. Dával pozor, kam rytířka proutek schovává. Ta s proutkem v ruce smutně odcházela do svých komnat. Kolčák řekl si tiše. Však já ten proutek najdu a dobrého ducha zavolám. Když jsem před časem k ránu dospával, Vítuš polil moje nohy vřelou vodou. Bolestí jsem plakal a týden nemohl vstát. Kráčenka, když puchýře na bulavých nohou se otevíraly, v jedné noci sůl mi na ně nasypala. Však já ten proutek najdu. Rytíř nemohl si sebou vzít psy, kterých měl smečku. A to bylo něco pro děti. dráždili a týrali psy, jak jen mohli. Maminka Bledule chodila čím dál smutněji komnatami. Vytí a skučení psů rozléhalo se zámkem. Když se psů nabažili, rozběhli se za kočkami. Měla paní rytířka 8 koček angorských s dlouhou hustou bílou srstí. A když je děti schytali a trýznili, zamkla se do svých komnat a plakala. Proutek nosila stále u sebe, ale přeci jen dětem ublížit nechtěla. Až toho dne, kdy děti mezi sebou se servaly, tváři si rozkrábaly, ruce pokousaly, zapomněla Proutek ve své ložnici, ve které byl strop modrý jako obloha a třpitilo se na něm z ryzího zlata hvězd k nespočítání. Na to čekal Kolčák. Vplížil se tam, chytl Proutek a rovnou za dětmi. Vítuš zase už za sebou táhl psa Vlčáka, kopal ho a tahal za uši. Kráčenka svazovala dvěma kočkám přepevně přední pacičky k sobě zlatým motouskem. Kolčák dotkl se čarovným proutkem čela Vítušova a řekl hlasitě. Duchu dobrý, pojď a naprav je! Učinil tak i kráčence a v tu chvíli otevřela se všechna zlatem tmelovaná okna v celém zámku. Bylo slyšet jemnou, tichou hudbu. Zavonilo růžemi ve všech komnatách a chodbách a dobrý duch na růžovém obláčku vplul dovnitř. Postavil se celý zářící před zlekaného Kolčáka a ptal se. Čeho si přeješ ty, který máš v ruce čarovný proutek? Dřímal jsem na obláčku, když jsem cítil, že mne voláš. Volal si, naprav je. Rozuměl jsem dobře? Kolčák němě přikývl. Za sedmerými horami, za sedmerými vrchy, za sedmerými hvozdy, za sedmerými řekami leží vesnička. Poznáš ji podle bílého kříže, který stojí nad ní. Zaklínám tě. Zaklínám tě, Vítuši, zkus, jak to bolí, když člověk zvířeti ubližuje. Ve vesničce je jeden řezník. Psa potřebuje, aby mu tahal vozík. Zaklínám tě, jdi, běž. Odtáhl dlaně a z Vítuše vteřinou byl pes, který se rozběhl otevřenýma dveřma ze zámku a za chvíli zmizel. Dobrý duch ještě za ním zavolal. Od té chvíle nejsi Vítuš, ale Alíkem tě budou volat. Potom dobrý duch obrátil se ke kráčence. Ta stála pořád ještě nehybně. I jí položil dlaně na oči a řekl. Zaklínám tě. Zaklínám tě. Za třemi stříbrnými potoky, za šesterými zlatými jezery, za devaterými háji leží vesnička. Poznáš ji podle božích muk, které jí vévodí. Mají červenou střížku, obrázek svatého Františka z Asisi na nich visí. Ten tolik miloval zvířátka. Hodné děti chodí k božím mukám a často se tam modlívají. Dole ve vesničce, na samém jejím konci, je pastouška. Bydlí v ní dva obecní žebráci. Pastouška je plná drobných myší. Zaklínám tě, kráčenko. Budeš tou šedivou kočičkou, jako oni jsou šedivými myškami. A ty je budeš chytat. Vteřinou byla z kráčenky malá šedivá kočička. Zježila hřbet a několika skoky byla na okně, z něhož hupla dolů. Dobrý duch za ní volal. Už nejsi kráčenka, minda tě budou volat. Kolčák strachem se chvěje, díval se za kočičkou. Dobrý duch vlídně se k němu obrátil. Neboj se, jsem z posledních služebníků božích. K Kristus Pán z hrudky hlíny skřivánka stvořil jistě proto, aby i to skromné šedé ptáče lidé milovali a nekamenovali. Bůh stvořil všechna zvířata. Na rozdíl od lidí duši jim nedal, ale cit mají jako lidé. Bůh zakazuje týrání zvířat. Výtuš a kráčenka nic jiného nezasloužili. A ty si pamatuj. Čarovný proutek ve tvé ruce jen tenkrát má moc, aby mne probudil, když voláš naprav je, a ne zatrať je. Růžový obláček podnesl se jako rohož pod dobrého ducha, vznesl se s ním k otevřeným oknům a zmizel ve výšce. Zavřela se okna, stichla hudba, vůně růží zanikla. Rytířka bledule vyběhla ze své komnaty. Kde pak je můj proutek? Ležel ve stříbrné komnatě na vysokém koberci. Psi rozběhli se širokým dvorem a radostně štěkali. Kočky posedaly klidně na okrajích vysokého krbu, spokojeně před ouce. Jen Kolčák chránil se víc ze své jizby, protože paní rytířka běhala celým zámkem a hledala svoje děti. Hledala je ještě tenkrát, když se vracel rytíř Raduš z boje. Ale on nehořekoval ani neplakal, jen řekl: dobrý duch je napraví. Alík běžel směrem, který mu byl přikázán. Padaly těžké deštivé noci nad krajem. Přespával chladem se chvěje v houštinách nebo v dutinách stromů. Nožičky měl skrvavené. Nikdo mu neřekl: chcete prachovou peřinku nebo snad jen přikrývku? Sem tam, když kolem tichých měst pospíchal, našel ohryzanou kost. Do dvora vběhl, trochu brambor s otrubami zhltl a provázen ranami hospodáře zase vyběhl. Nikdo mu neřekl: chcete k snídani čokoládu anebo kakao? A Bílého kříže pořád ještě neviděl. Teprve když tlapky stvrdly a ostré kamení už neřezalo do krvava, uviděl v dálce Bílý kříž. Nebyl nic větší nežli palec. O, dlouho ještě trvalo, než doběhl a kříž vztyčil se nad ním jako maják. Nad potokem jasné vody stál a Alík hltavě pil. Řezník Dlabola zrovna přišel z porážky. Odkládal skrvavenou zástěru do koše, obrátil se k ženě a prohodil: musím si někde přece jen koupit psa. Nemohu už 4 dobyčata tahat na zádech. V tom Alík zaškrábal na dveře. Dlabola otevřel. Stál mezi dveřmi Alík, pes velký hafan s tklivýma očima. Jako na zavolanou, řekl řezník. Pohladil psa po hlavě a podal mu misku s pokrmem. Jak to Alík zhltl, dal mu napít, pytel přeložil, pod pícku položil a řekl: tak pojď, ale počkej, jak pak ti budeme říkat? Alíku, ovšem. Alíku, lehni. Alík s vděkem otáčel se na pytli, v klubko se stočil a usnul, znaven skoro nepřetržitým během. Ve spánku však a ve snu zůstal Výtušem. Vábné obrazy minulého života vybavovaly se mu jeden po druhém. Sotva svítalo, zavolal řezník: Alíku! Ten právě dospával poslední kapitolu, ve které se mu zdálo, že budou k snídani sázená vejce na špeku. Zavrčel, zježil srst. Ale Dlabola sejmul se zdi bíkovec a šlehl jim po jeho hřbeti. Alík pochopil. Stal, protáhl přední i zadní packy, potřepal dlouhýma ušima a dal se zapřáhnout do vozíku. Zatím Minda utíkala. Tlapičky už jí pálily. O ostrou větev si natrhla kožíšek a pořád ještě kapličky s obrázkem neviděla. Když přeběhla patery háje, byla tak zemdlená a hladová, že se skrčila do brázdy v poli a lízala si natržený kožíšek. Nikdo jí neřekl: chcete, kráčenko, krémovou trubičku nebo paštičku? Zakňourala smutně. Mňau, už nejsem kráčenka, jsem ubohá maličká kočička. Stišila se, ale usnout nemohla pro hlad. Přes brázdu tiše vyběhla maličká polní myška. Mindě zasvítila očka. Přitiskla se ještě více k brázdě. Vyskočila, pazourkem zasekla se myšce do kožíšku a už byla její. Snědla ji do posledního kousíčku. Když si olízla tlapičku, olízla si ještě packu a kam dosáhla, tam se čistila. Potom se zatočila v klubíčko a usnula. Teprve druhého dne k večeru viděla kapličku, která z dálky byla maličká. Maličká jako hračka. Minda utíkala a kaplička byla čím dál větší, až ji viděla celou a slyšela o tu dětské hlasy. Lekla se hrozně, protože si vzpomněla, když byla kráčenkou a běhala s výtušem kolem, když jim vběhla do ruky kočička, psík, ještěrka, ať cokoliv, jak to všecko dovedli týrat a mučit. Bála se, aby tyhle děti neučinili tak s ní. Opatrně se plížila vysokou travou, ale protože zas už měla hlad a žízeň, myslila si, že blíže těch dětí vyslídí nějakou kůrčičku nebo větší drobty. Schovala se za nízký, ale hustý keř jalovce a prohlížela si děti. Byly ještě malé, ale nekřičeli, ani se neprali. Vyrostlý hoch seděl na kameni a povídal dětem o svatém Františku. Minda zaslechla slovo čáp a hned si vzpomněla. Mňau, čápa znám? Kolikrát si chtěl u komína našeho zámku stavět hnízdo. A já s výtušem jsem ho vždycky zahnala. Je bílý, velký, má červené nohy a červený zobák, kterým klape. Minda tiše poslouchá. Tak svatý František přišel do nebe a seděl tam na zlaté židli. Moc se mu tam líbilo, ale brzo mu tam bylo smutno. Stýskalo se mu po ptácích, zvířátkách, bylinkách a nejvíc po jeho milém čápu. Seděl, modlil se, zpíval, ale i vzdychal. Ptal se ho Pán Bůh, proč vzdychá. Svatý František sepěl ruce a přiznal se, jak se mu po čápu nejvíc stýská. Pán Bůh neřekl ničeho. Jen svatou hlavou zakýval a odcházel. Za oponou ze zlatých třásní a třpitivých perlí stála Matka Boží. Jak Pán Bůh kolem prošel, zašeptala mu něco. To se přimlouvala za svatého Františka. Pán Bůh se usmál, drobní andělíčkové začali tiše zpívat. V tu chvíli zaklepalo cosi za svatým Františkem a když se obrátil, radostí se mu oči zarosily. Viděl čápa. Chytil ho oběma rukama kolem krku a měli oba velkou radost. Čáp se procházel rájem a líbilo se mu tam. Když už všechno prokoukl, začalo se mu stýskat po močálu za vesničkou a začal vzdychat. Panna Maria věděla proč. Prošla oponou ze zlatých třásní a perel a šla k trůnu Boha Otce. Zase mu něco pošeptala. Pán Bůh jen hlavou zakýval a Matka Boží šla zpět rovnou k svatému Františku. Milý svatý, tvému čápu stýská se po zemi a tobě za sponěm by se stýskalo. Něco ti povím. Tamhle na modrých a růžových obláčcích hrají si drobní andílkové se zlatými stébly a démantovými kapkami rosy. a tam dole často lidé ruce spínají a prosí. Pane Bože, pošli nám andělíčka. Tvůj čáp má dlouhý a široký zobák. Lehko některého z těch andělíčků do něj vezme a snese ho dolů na zem. Přitom si zajde do svého močálu a zase se k tobě vrátí. Usmíval se světec, veselo zobákem klapal jeho čáp. Panna Maria řekla čápu několik slov. Čáp se rozběhl do klubka, v němž andělíčkové se zlatými stébly a démantovou rosou si hráli. Něžně vložil jednoho do svého zobanu, zamával křídly a lehce se snášel k zemi tam, kam mu poručila panna Maria letět. Jak andělíčka děťátko do kolébky vložil, zaletěl k svému močálu, spolikal tam blaženě několik žab, postál chvíli na jedné noze, zase zamával křídly a letěl vzhůru vysoko, vysoko a ulekané žáby vesele zakvákaly u rybníčka, protože čáp se jim zdál už býti bílým holubem a toho se už nemuseli bát. Od té doby byl svatý František i jeho čáp v ráji spokojeni. Každý den snesl se čáp s některým andělíčkem k zemi, poděsil žáby u rybníčka a zase pospíchal do nebe k svatému Františkovi. Hoch dopověděl. Děti si šťastně oddechly. Měli strach, aby čáp nezůstal u močálu. Bože milý, to by se za svatému Františku v ráji stýskalo. Jedno po druhém vyptávalo se velkého hocha na podrobnosti a tak odcházeli. Stichly jejich kroky v zátočině a Minda pořád ještě seděla za jelovcovým keříkem. Tolik se jí líbilo, co ten hoch vyprávěl, protože nikdy nic takového dřív poslouchat nechtěla. Když tolik svatý František miloval zvířátka, snad by vyslyšel i jí. Měla by se k němu pomodlit, aby z ní udělal kráčenku. Ale zvířátka se modlit neumějí. A nemohou, protože duše nemají. Slepička, když se napije, vzhůru hlavu k nebi obrátí, to je její modlitba. Skřivánek vzlétne do vysoka, hrdelkem chválu stvořiteli svému zpívá. Slavík roztouží se sladkou písní za měsíčních večerů a to je jeho modlitba. Kůň, ač vědom si své síly, trpělivě dá na sebe chomout vložit, člověku k živobytí pomáhá a to je zase jeho modlitba. Ryba v podvečer nad hladinou rybníka se vyhoupne, v měsíčním světle zasvítí a to díky Bohu vzdává. Ve dne roztomilý květ s prvním večerem se zavírá, své barevné okvětí před mocí stvořitele sklání. Ale co ona, kočička šedivá, bědná, s natrženým kožíškem, jak by mohla vyjádřit svou modlitbu? Jak tak myslela, jelovcový keř rychle vyrůstal před jejíma očima, bral na sebe divnou nadlidskou podobu a konečně zahovořil k ustrašené kočičce. Tvou modlitbou bude tvůj trest za viny. Pastoušce naříkal dnes ráno starý žebrák, že mu myšky z kývu chleba okusovaly. Běž tam, chytej je a trp. A z vysokého stromu rychle se nížil obyčejný jalovcový keřík. Minda se rozeběhla. V běhu našla u božích muk okoralou kůrku. Skoro v běhu ji rozkousala a nezastavila se až u pastoušky. Sedla na práh a poslouchala.
1: Ach, není nic platno, kočku si musíme opatřit, nebo nás myši snědí.
0: Myška zaškrábala na dveře. Šouravě štrachal se starý žebrák nácek otevřít.
1: Usmál se bezubými čelistmi doširoka.
2: A vydá, jako na zavolanou, na či či či či či či.
0: Lákal Mindu, která hned vešla.
2: A jak pak ti budeme říkat?
0: Z kouta slamou pokrytého ozval se chraptivý hlas druhého žebráka, Matěje.
2: Inu, jak pak bychom jí říkali, než Mindá? Stará Týnková, co tu před námi byla a tu zemřela, také měla kočku Mindu. Tak pojď, Mindo,
0: lákal Nácek kočku na lavici.
2: O, Minda měla hlad a žízeň, jak by to žebrák Matěj uhodl a řekl. Dej jí napít vody, jistě má žízeň. K snědku bude mít dost myší, až ulehneme.
0: Nácek se zas tak šouravě zdvihl, našel v koutě pod okénkem hrnek s uraženým uchem, nabral vody a podal Mindě. Ta čichla, prskla, hlavičku zavrtěla.
2: Kde pak kočka a voda, mlíčko, smetánku, sladěčkou kávu, ale vodu?
0: Čichla ještě jednou, ale protože žízeň byla nesmírná, pila vodu. Nácek zhasl a šouravě šel si lehnout na slámu vedle Matěje se slovy.
2: Jen si, Mindo, pochutnej, v noci budeš mít hody, za to vedne hlad. My stěží pár lžic polévky pro sebe vyžebráme, ty se musíš najíst myší.
0: Zkroušená Minda se zavinula na tvrdou lavici v klubičko. Na prachové peřinky a nejvzácnější lahutky v zámku vzpomínala. Růžovými broskvemi házeli s výtušem jako kamením. Vinné hrozny nohama šlapaly. Hustou smetanu v křišťálových sklenicích po kolčákovi házeli. O, kdyby jí jen kapka, dvě, jen lžíce byla. Hlad. Měla strašlivý hlad. Tam u božích muk jen tu malou kurčičku našla. Vstala, protáhla se, čekala. Poslouchala a slyšela. Ve štěrbinách chaty zahrašilo to tichounce. Napřímila uši. Myší pach vdýchla. Ve žlutých očkách černá zornička se šířila. V myší říši rozčíleně přebíhala myší královna. Na špičce ocásku měla zlatou šupinu. Zlatem jí ouška svítila. Černým diamantem strach v malých očkách se ukázal.
3: Dejte pozor, zvláště vy maličké, pozor dejte. Čichám, čichám kočičinu.
1: Nácek s Matějem si povídali, že si musí kočku pořídit. Cítím ji, snad už je v jizbě. Stará Týnková také ji měla. A kočka znamená pro nás smrt. Pozor dejte, počkám tu jako jindy. Až se nasytíte, s kůrkou chleba, štipce mouky na mě nezapomeňte. Bylo ve vsi posvícení, Matěj koláče donesl, Nácek i husí stehínko. Najeste se, ale přineste i mě. Jen pozor dejte, čichám, čichám kočičinu.
0: Starší myšky kývaly starostlivě hlavičkami. Však dávají pozor a dají pozor. Život je nebezpečný, ale krásný. Malé myšky však lehkomyslně rozběhly se až do prostřed izby.
1: Támhle pod stolem sousto masa leží. Pod lavicí drobty makových koláčů, sladkých, o, tak sladkých.
0: Hladová Minda neslyšně přeložila tlapky. Natáhla krk a v plavném skoku chytla první myš. Měla hlad, ale nepustila se do masíčka. Skočila ještě sem a tam a ještě támhle doběhla i ty, které se uděšeně rozbíhaly k štěrbinám v izbě. Když myší nárudek vyplašila, snesla si na hromádku 6 malých myšek. Té noci nedopočítala se myší královna počtu svých poddaných. Hladověla, protože ani jedna z její družiny neměla času ničeho jí donést. Složila zlatá ouška ke spánku se slovy.
3: Ach, věděla jsem to. Čichala jsem kočičinu.
0: Minda zatím spořádala jednu myšku za druhou. Řezník Dlabola neznal žertů. Když viděl, že se Alíkovi nechce zabrat a prázdný vozík táhnout, šlehnul ho párkrát bičíkem, až Alík zakňučel a hned se vozík hnul. Což na jatky s prázdnem toto ještě šlo, ale zpátky. Rozpůlené telátko Dlabola na vozík naložil a jen poručil.
4: Alíku, hyje!
0: Z vršku to šlo. Ale jak do městečka přijeli, třeba že řezník vzadu pomáhal, napínali se svaly Alíkovi k prasknutí do toho vršku. Když nemohl, švihl pán bičem a zas to šlo. Na samém vršku vykřikl Dlabola.
4: Prrrr!
0: Pod zadní kolo položil kámen a zašel do hospody. Hnedle vedle hospody, právě tam, kde Dlabola zastavil, byl kloboučník. Jeho výkladní skříň měla zrcadlové pozadí. A Alík se prvně viděl, jak vypadá. Jazyk měl vypláznutý, hrdlo vyprahlé, ale jak se tak do výkladní skříně díval, hned si pomyslil.
4: Brrr, zrovna tak vypadám jako Hektor řezníka Holečka v Podzámčí.
0: A hned si také vzpomněl, co Hektor od něj a od Kráčenky zkusil. Když takhle stál s vozíkem a jazykem vyplazeným, kolikrát mu papriky nebo pepře nasypali a měli radost, když on zoufale žízní začal vít. Alík, kdyby byl ještě jednou výtušem, jak těživ by zvířeti už neublížil. Teď to ví, co to znamená být v moci člověka. Pán tam v hostinci hrdlo zavlažuje, on tady na horkém chodníku ji v žízní nepojde. Konečně se dočkal. Vrávoravě vyšel Dlabola z hostince. Za ním šel hostinský v bílé zástěře a tmavé čepičce. Jak viděl Alíkův vyplazený jazyk, jen pár kroků se vrátil, plný hrnek čisté, studené vody podal a Alík hltavě pil. Pan hostinský Šádek zdál se být Alíkovi tím nejhodnějším člověkem na světě. Teď už pán nepomohl. Klátil se vedle vozíku a jak Alík zvolnil krok, přešlehl ho bičem. Alík těšil se na jídlo. Kdyby tak bylo kus vařených mastných odpadků. Ale nebylo ničeho z toho. Jak pán maso do lednice uložil, lehl a hned spal. Paní sáhla po plechové bandasce na vozíku a nalila mu na misku trochu krve. Den ze dne bylo hůř. Čím dál tím více nakládal pán na vozík, čím dál tím míň potravy dostával. Kolikrát v noci dávno už Alík venku spával, serval se s vesnickými hafany o suchou kost a plesnivou kůrku. Hubl. Kosti divže mu z těla nevylezly a kopnutí bývalo odměnou za jeho práci. Co on už se natoužil, aby dobrý duch se ustrnul a do zámku v lidské podobě ho vrátil. Však by už nikdy psu, ani kočce, ani žádnému jinému zvířeti neublížil. Na své kůži zkusil, co to je švihání, výprasky, kopání. O, jak by byl hodný! Jak by teď už poslouchal. Totéž Minda v pastoušce dobrému duchu slibovala. Po třech měsících vyhubila myší nárůdek. Ani starší ostražité myšky jí neunikly. Tenkrát bývala syta. Ale přišly doby krutého postu. Myší královna jediná zůstala. A přece i jí přišla chvíle takového hladu, že vytáhla zlatá ouška ze štěrbiny, že zatřpitila se i zlatá šupinka na konci jejího ocásku a Minda zmocnila se posledního sousta v pastoušce. Hlad rošklebil na ní prázdné čelisti a hnali z pastoušky do vesničky. Sklepní okénko na statečku v úžlabině bylo pootevřeno. Protáhla se jako lasička a rovnou ke krajáči teplého mléka. Sotva třikrát jazyčkem olízla, hned tu byla hospodyně. Mokrým hadrem srazila ji od krajáče, holí šlehla do kožíšku, div kosti jí nepřerazila. Vedle kuřata vyváděli, Minda hladověla, po jednom skočila, ale svížný prud hospodyně přes oči šlehl, div oči neumřeli. Zlé, těžké doby. Tisíckrát vzývala dobrého ducha, ale pořád marně. Do rodného zámku vracel se po roce rytíř Raduš. Na stříbrné přilbici vlála bílá péra. Před padacím mostem zdvihl spuštěné hledí, jak zlý vítr po něm přejel před družinu. Jak bledou paní rytířku uviděl na nádvoří samotnou, hned se ptal. Kde pak je Vítuš a kde pak je Kráčenka a kde čarovný proutek tvůj? Podala mu mlčky nalomený proutek. Nebyl ebenově černý jako tenkrát, když ji jej podal, ale splesněvěl po obou koncích. Rytíř jej přece stisknul ve svých rukou.
3: Ach, není Vítuš v zámku, ani Kráčenka,
0: hlásila bledá paní rytířka. Ale ticho a mír nastěhoval se do našeho zámku. Přestalo vytí psů a naříkání týraných koček. Rytíř Raduš kázal předvést 12 bílých koní. Stáli na nádvoří neosedlaní, bílí, bez jediné poskvrnky, se stříbrnou hřívou a nohama jako do poskoku připravení. Rytíř šel od jednoho ke druhému, každému něco pošeptal, potom poručil otevřít stříbrnou bránu a 12 běloušů se stříbrnými hřívami rozběhlo se 12 směry. Zapískal na zlatou píšťalku a z jeho dvorců přiběhlo 12 černých psů. Jen každý z nich měl na hřbetě zlatou čabraku a z nich každému něco zašeptal a oni se rozběhli 12 směry. Zahvízdal potřetí na zlatou píšťalku a 12 holubů bílých z jeho dvorců slétlo se na zlatou římsu. Všichni měli na hlavičkách stříbrné chocholky, v perutích leskla se jim zlatá pírka. Jeden po druhém slétl na rameno rytířovo, poslechl, co on zašeptal, a rozlétli se vysoko nad zámkem 12 směry. Všem rytíř zašeptal. Černý proutek už dobrého ducha nepřivolává, aby nám pověděl o našich dětech. Proutek plesnivý po obou stranách. Běžte, utíkejte, leďte, hledejte dobrého ducha. Hledejte a až najdete prostého, aby vám o dětech pověděl. Dobrý duch chodil neviděn a neslyšen zemí. Bylo to blízko před Vánoci. Sbíral dětská přání a touhy po světě. 11 bílých koní se stříbrnou hřívou marně hledalo. Jeden po druhém se vracel s nepořízenou. Jen 12. se ještě nevrátil. 11 černých psů se zlatou čabrakou marně hledalo. Vraceli se jeden po druhém s nepořízenou. Jen 12. se ještě nevrátil. 11 bílých holubů se stříbrnými chocholkami a zlatými pírky v perutích marně hledalo. Jeden po druhém zakroužil smutně nad zámkem a sedali na zlatou římsu. Jen 12. se ještě nevrátil. Rytíř chodil zámkem jako zlý vítr. Rytířka Bledule byla už bílá ve vlasech i ve tváři jako peří bílých holubů. Minul rok a den. Seděl rytíř Raduš na pavlánu porostlém zácnými květinami. Díval se po svých zahradách, v nichž vyrůstalo překrásné ovoce se zlatými peckami. V nichž keře zelených, modrých a bílých růží připevněny byly ke stříbrným tyčkám zlatým líkem. Věděl, že Vítuš a Kráčenka byly zlé děti. Věděl, že muselo dojít k tomu, aby je dobrý duch potrestal. Ale když minul včera rok a oni se nevrátili, nevrátil se ani 12. kůň, ani 12. pes, ani 12. holub, věřil, že se již nikdy nevrátí. Zdvihl hlavu k rytířce, které kanuly z očí velké slzy. Co platno, že z každé se hned stala drahocená perla a že skutálely se z klína a zaběhly do vysokých koberců, když ani Vítuš, ani Kráčenka už nikdy jich sbírat nebudou. Přinesl kolčák na drahocených mísách vzácné krmě, ale nikdo se jich nedotkl. Rytíř zdvihl k němu hlavu. Zítra ráno dáš celý zámek potáhnout černým suknem. Dáš ořezat všechny květy našich zahrad a v hodovní síni na černé sukno je rozhodíš. Dáš zvonit 3 dny a 3 noci v mých městech a vesničkách, ve všech kostelích a kaplích. Ve všech mých dvorcích dáš potáhnout černým suknem domy i zahrady na znamení smutku jistě už mrtvých mých dětí. Kolčák pravil. Minul teprve rok a půl dne, pane rytíři. Čekej do večera. Dnes časně z rána před mýma očima rozkvetl zlatými květy vzácný kaktus, který rozkvétá jen jednou za 100 let a vždycky je znamením velké radosti. Jen to dořekl, zacvakaly zlaté podkovy 12. bělouše na nádvoří. V jeho stříbrné hřívě zapleteny byly čerstvé květy růží. Jedním skokem přehoupl se přes pavlán, poklekl na přední nohy, zaržal radostně a rytíř rozuměl. Tvoje děti se dnes večerem vrátí. Odběhl do stáje mezi druhy. Kolčák sám donesl mu nejlepšího obroku. Než se rytíř vzpamatoval, zašustila bílá křídla posledního holuba. Zatřpitilo se v nich zlatými pírky a on slétl na rameno rytířovo. V zobáčku nesl čerstvý květ a pošeptal mu. Už jdou, již jdou, už se dotkli nohou tvých pozemků. Jdou a dobrý duch je napravil. Odlétl k holubníku se stříbrnou stříškou a Kolčák sám nasypal mu hojně nejlepšího zobu. Rytíři nepřísluší, aby plakal. Proto Raduš jen rty stiskl, na Kolčáka zavolal, pestré prapory dal vyvěsit. Rytířka bledule s plným klínem nádherných perl stala, vyklopila je do drahocené nádoby a jak zaslechla radostné fanfáry, které věštily příchod dětí, její bledé líčko trošinku zrůžovělo. Všechna okna se sama otevřela. Zatřpitilo se v záři zapadajícího slunce zlaté tmelování, jemná hudba odkud si zazněla, sladkou vůní zaplavil se celý zámek. Několika skoky přiběhl poslední černý pes se zlatou čabrakou na pavlán. Vycenil bílé tesáky jako v úsměvu a zavrčel. Vrrr, jdou obě děti rytíři a k radosti tvé a paní rytířky budou vrrr. Vykřikl a položil se paní rytířce k nohám. Vyběhl po mramorových schodech Vítuš s Kráčenkou. A jak paní rytířka bledule oba k hrudi přitiskla, zrůžověla její líčka jako plané růže květ. Bílé vlasy se stály rázem zase černými jako kdysi a od té doby nejmenovala se už bledule, ale paní rytířka růžička. Povídali děti, kolik vytrpěli, slibovali, že už rodičů svých nikdy nezarmoutí, řekli, že už vědí, jak rány a nadávky bolí, že vědí, co je bída a hlad a že už nikdy sebemenšímu zvířátku neublíží. Rytíř poručil, aby ve všech dvorcích k zámku patřících slavné hody pro všechny lidi byly vystrojeny. velká hejna husí a kolebavých kachen rozdal ze svých dvorů, postřílet dal zajíců, koroptví a bažantů na celé vozy, na koláče zadělávali v ohromných dížích, ve všech jeho mlýnech, sehnal cukráře z celého okolí, dal otevřít velikánské kuchyně v přízemí zámku. Cukru, másla, vajec, čokolády a všelijakých dobrot na metráky tam kázal odvést. Kuchaři v bílých zástěrkách a bílých čepicích začali míchat, strouhat, krájet, válet, tlouc, třít, péct nejjemnější dorty a cukroví. Ve velikých strojcích zmrzlinu vyráběli, celé věže a zvířátka z ní tvořili. A děti z široka a daleka se jen ulizovali, když ty dobroty viděli. Což teprve, když okusili. Sudy medoviny ze svých sklepů dal vyvalit a celé 3 dny a 3 noci trvaly hody a radovánky. Výtuš a Kráčenka již nikdy ani člověku, ani zvířátku neublížili a byli se všemi dobrými kamarády. Paní rytířka Růženka už nikdy nezaplakala slzami bolesti. Jen někdy slzy radosti sjeli jí po růžových lících,

je, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice, porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho, řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a od žáby začali kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva už je tady, zvolal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O ten přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou. Porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto mimínko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křikloun Racek Chechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Racek má pravdu, skokan není to pravé pro mimínko. Přidala se k Rackovi potápka, i kachna, i labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i kachna, i potápka. Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají.

0: ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Hradsek, Kachna i Potápka řekli Čápovi i Rváčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Rohač se ale nedal a vykřikl: je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase Roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k mimínku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl Roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosi. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla: já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí mimínka z porodnice zase sanitky.
1: Sklářský mistr Borůvka. Už od dávných časů leží na severu naší země nádherná, snad Bohem políbená horská krajina Krkonoše. Lidé věřili, že zde žijí obří, skřítkové a další nadpřirozené bytosti a povětšinou se těmto tajemným horám vyhýbali. Za těchto starých časů se na kopcích krčilo pár chalup a budních hospodářství. Místní horáci zde vedli opravdu těžký život. U chalupy malé políčko, na kterém bylo víc kamení jak brambor, sem tam nějaká ta kravka, koza či ovce a někde dokonce i kůň. Jediného, čeho bylo tehda na horách skutečně dost, byl sníh. A tak v zimě všichni společně čelili jeho přívalům. Sníh jim často chalupu zasypal až po střechu. To pak v každé chalupě klapali tkalcovské stavy dlouho do noci, či se dralo peří, háčkovali krajky a třídili skleněné korálky, malovalo sklo, sloukalo máslo a vyráběli sýry. A k tomu všemu se vyprávěly všelijaké poudačky. Za utkané plátno a háčkované krajky získali trochu těch peněz na obživu a další potřeby. Jináč moc práce v horách nebylo. Někteří sloužili u bohatých pánů, pár horáků chodilo do háje, což znamená, že dělali v lese. Jiní zase pracovali na milířích a pár také ve skelných hutích a sklárnách, stejně jako pan Borůvka. Borůvka byl sklářský mistr a ne ledajaký. dokázal ze skla vytvořit ty nejroztodivnější figurky, co si jen dovedete představit. Ovečky, andílky, čerty, lyžníky a všelijaká lesní zvířata. Ale mezi jeho opravdovské majstrštyky patřila figurka pána a vládce zdejších hor Krakonoše. Sklářský mistr pracoval ve skelné huti již hezkou řádku let a jeho zručnost byla známá široko daleko a jeho dobrácká povaha také. Jednoho krásného červnového dne šel mistr Borůvka po prašné cestě podél říčky Jizerky od hutí směrem dolů ke kozím domkům. Kráčel pomalu, s hlavou skloněnou k zemi a vůbec to vypadalo, že je tak nějak celičkej smutnej. Zastavil před hostincem pana Holmana, chviličku váhal, ale nakonec přece jenom vstoupil. Pozdrav pán Bůh všem bez polek, povídá se smutkem v hlase a pomalu se posadí stranou na lavici u okna. Na stůl před sebe postaví skleněnou figurku Krakonoše a položí hlavu do dlaní. Paní hostinská před něj zasejc postavila sklenku jeho oblíbeného bylinného likéru a přidala navrch ještě úsměv. Děkuji, paní hostinská, ale dnes nebudu. Je mi nějak těžko u srdce. A abych řekl pravdu, tak nemám náladu. A vlastně ani chuť. Správce Erben mě totiž právě propustil z hutě. A se mnou ještě dalších 5 chlapů. Že prý se bude věnovat svojí huti na novém světě, která mu patří celá a nemá ji pouze ve správě od vrchnosti. A vrchnost prý chce tu naši prodat. A nás, že prostě nepotřebuje, a šmitec. A to mi ještě ke všemu ani nezaplatil. Prej, ať si vezmu pár sklenic a figurek a prodám je na trhu ve Vrchlabí. Jak jsem byl rozčilenej, tak jsem mu řekl, že nic nechci. No a nakonec jsem si odnesl alespoň tady toho Krakonoše, kterýho jsem právě včera dodělal. A víte co? Přece nepojedu kvůli jedné figurce do Vrchlabí. Dejte ji tamhle do police nad Šenkem. Třeba udělá radost vám i pocestným. Je krásná, pane Borůvka, ale to od vás nemohu přijmout. Co si nyní počnete bez práce a bez peněz, to přece nejde. Tak to opravdu nevíme. Víte, nejsmutnější na tom všem je, že člověk nemá nikde žádné zastání, nikde. Jakmile to Borůvka dořekl, začaly se vám dít prapodivné věci. Od vedlejšího stolu vstal krajánek v zeleném mantlu a praštil svojí obrovskou sukovicí o zem a najednou tam stál samotný Krakonoš. Všichni v ten moment úplně skoprněli a Krakonoš doticha povídá.
2: Tak to zase jít ne, Borůvko. Takovým člověčím lidičkám jako si ty, já pomůžu vždycinky rád. Vydej se na Braunův kopec, až tam, co je ta stará památná lípa. A podívej se ke kořenům. Zdá se mi, že jsem tam zahlédl něco, co by ti mohlo pomoci.
1: Než se všichni stačili vzpamatovat, tak byl Krakonoš zase jít pryč a v sednici zvostalo jen trocha kouře a mlej. Borůvka se celičkej rozechvělej rozloučil a vydal se k památnej lípě. Když dorazil k tomu nádhernému majestátnému stromu, našel u jeho kořenů starej kamenej hrnec plnej zlaťáků. Nevěřil vlastním očím a od samej radosti vykřikl do lesa: děkuju na 100 000krát, Krakonoší! A z lesa se zasejc jakoby ozvěnou ozvalo:
2: to abys mohl koupit celou huť i se statkem. A nezapomeň na kamarády.
1: A tak se nakonec i stalo. Sklářský mistr Borůvka od vrchnosti koupil huť i se statkem. Kamarády vzal zpět do práce a společně opět zapálili huťské pece. A s vděčností a také jako poděkování začali ponejprv vyrábět skleněné figurky Krakonoše, které byly tak krásné, že alespoň jednu chtěl mít doma úplně každej. A možná právě proto se huti panu Borůvkovi a všem sklářům začalo dařit dobře. Inu, ono když je člověku opravdu ouvej, tak někdy přijde pomoc z té strany, odkud by to ani ve snu nečekal. Tak hlavně nestrácejte naději, kdyby vás, nedej bože, něco nedobrého potkal.
3: Pohádka o Anče, která se nemila a smrděla. Každý, kdo Anču znal, řekl: no, je to milé a slušné děvčátko, jen se nechce mít a smrdí. A byla to pravda. Anča chodila celá umouněná, špinavá a smradlavá, protože si nemila ruce, obličej ani krk. Každý by mohl říct, že za to mohou Ančini ustaraní rodiče. To však nebyla pravda. Starostliví rodiče se každý den myli. Dokonce i babička a dědeček se myli, i kočka Čičinka se myla, jen Anča se nemila. Nechtělo se jí. I Ančiny hračky byly celé špinavé. Panenka a plyšový medvěd byly pokryty vrstvou lepkavé špíny a každý, kdo vstoupil do Ančina pokoje, hned odtamtud utíkal, protože si myslel, že vešel do plechu zlého, umouněného zvířete, které spí v posteli a hraje si s panenkami. Starostliví rodiče jednou za čas všechny panenky a medvěda umyli, ale bylo to zbytečné. Jen co se Anča vrátila ze školy, všechno zašpinila a uválela a oni mohli začít znova. Každý, kdo znal Ančiny starostlivé rodiče, říkal: takový milí a slušní lidé a neumějí si poradit se svojí ušmudlanou dcerou Ančou. Byla to pravda, neuměli. Vyzkoušeli všechno, co se dalo, ale za chvíli byla Anča opět špinavá a smrděla. Rodičům to vlastně ani nevadilo. Na Ančin zápach si už zvykli, ale vadilo to učitelkám ve škole. Každý, kdo znal učitelky ze školy, říkal: takové přijdou na kontrolu, ani se člověk nenadá. A byla to pravda. Učitelky jednoho dne zazvonily u dveří, přísně se dívali skrz brýle, dávali podivné otázky a všechno si zapisovali do tlustých učitelských zápisníků. Vidí starostliví rodiče, jo, že jejich dcera Anča se nemije a smrdí? Zeptala se jedna z nich. Starostliví rodiče zmateně přikývli. Učitelky sevřely rty do tenkých přísných čárek. A vědí starostliví rodiče, že smradlavé děti do školy nepatří? Rodiče jen sklopili hlavy. My jsme si mysleli, že Anča smrdí jen doma, odpověděl nesmělé otec. Učitelky vyvalili oči a něco si zapsali do svých zápisníků.
4: A můžeme se podívat do pokoje vaší dcery?
3: Zeptali se potom. Maminka jen zalomila rukama. Anča si byla hrát, před chvílí se vrátila a ještě si nestihla umýt ruce. Říkala, ale učitelky tím nezastavila. Rázně otevřeli dveře do Ančina pokoje a vřítili se dovnitř. Nejprv je omráčil veliký smrad. Potom v přítmí rozeznali Anču, jak leží na posteli a hraje si s panenkou. Anča měla špinavé ruce, obličej a krk. Špinavá byla i panenka, plyšový medvědi a všechno, čeho se Anča dotkla. Učitelky ten strašný pohled nemohly vydržet a s křikem vyběhly ven, zapomněli a postráceli učitelské zápisníky, kabelky a čepice a utíkali někam pryč. Každý, kdo znal Anču, říkal, ta si neumeje ruce, ani kdyby jí měli špínou upadnout. A byla to pravda. Anče se nechtělo mýt ani po události s učitelkami. Ležela v posteli, dívala se na svoje špinavé ruce a sledovala, jak se starostliví rodiče vedle v kuchyni hádají. Otec křičel, takhle už to dál nejde, ty za všechno můžeš. Maminka naříkala,
5: ale strýčka Pilku odvezli popeláři, protože si ho spletli s domovním odpadem.
3: Nastalo hluboké ticho. Anča nastražila uši, ale nic neslyšela. Potom se jí zdálo, že slyší šeptání. Tatínek s maminkou se o něčem potichu dohadovali a Anča se polekala.
4: Určitě vymýšlejí nějaký plán, abych si umyla ruce, obličej a krk.
3: Druhý den zazvonil u dveří ředitel školy. Každý, kdo znal ředitele, říkal, takovýhleho ředitele bych teda nechtěl mít. A byla to pravda. Ředitel byl obludný chlap se zůřivě vyvalenýma očima.
6: Víte o tom, že vaše dcera Anča se nemije a smrdí?
3: Řval na otce, který mu otevřel dveře. Otec se překvapením celý rozklepal.
6: A víte o tom, že ve škole je zakázáno nemít se a smrdět?
3: Pokračoval ředitel.
5: My jsme vyzkoušeli všechno, co se dalo.
3: Plačtivě naříkal otec. Maminka lomila rukama.
5: Naše Anča se myje, ale cestou do školy se zašpiní.
6: Chcete snad říct, že za vaši smradlavou Anču může naše škola?
3: Rozčilil se ředitel. Starostliví rodiče se vylekaně přikrčili.
6: Zakazuju vaší Anče chodit do školy! Smradlaví žáci nemají vaší škole co hledat!
3: Křičel ředitel slavnostně, až se třásla okna. Rodiče se rozplakali. Ředitel se otočil, odpochodoval pryč a ze schodů se ještě dlouho nesly jeho rozčilené výkřiky.
6: To jsem v životě nezažil, smrduba, Anča, hamba.
3: Večer, když celý dům stichl, Anča opět slyšela z kuchyně hlasy. Otec křičel, a kdo teď bydlí v chlívě pastříčku Pilkovi? Maminka naříkala.
5: Nikdo, všichni se míjí, do chléva se jim nechce.
3: A jsi si jistá, že strýček Pilka se nevrátí? Maminka naříkala.
5: Prohledali jsme všechna smetiště a strýčka Pilku jsme nenašli.
3: Nastalo ticho. Anča se vylekaně schovala pod svou smradlavou postel. Opět se jí zdálo, že rodiče kují nějaký plán.
4: Například, že přestěhují Anču z jejího pokojíku do koupelny, tam jí budou zamykat a ven bude moc vyjít jen tehdy, když bude umytá.
3: Spát bude ve vaně a jíst z umyvadla. Nebo každý den strčí Anču do pračky a vyperou. Ale Anča se mýlila. Každý, kdo znal starostlivé rodiče, říkal. Však oni tu smrdlavou Anču nějak doběhnou. A byla to pravda. Jednou v noci naložili starostliví rodiče Anču do auta a odvezli kam si za město. Tam našli prázdný chlév po strýci Pilkovi, Anču do něj zavřeli a potom odešli pryč. Už měli dost Ančiných špinavých rukou, obličeje i krku. Už měli dost Ančina smradlavého pokojíku. Už nechtěli, aby je kontrolovali přísné učitelky a zuřivý ředitel školy a stejně se jim nechtělo vymýšlet nové a nové způsoby, jak naučit Anču čistotě. A tak zůstala Anča ve chlevě. Nemusela se mýt a mohla smrdět, jak chtěla. Starostliví rodiče ji každou neděli navštívili a povídali, co je nového. Přinesli koláče, brambory a řízek a spokojeně se dívali do chléva dírou v dřevěných deskách a radovali se, jak Anče chutná. Občas jí dali i čokoládu nebo sladkosti, ven jí však nepustili. Každý, kdo znal Anču, říkal: je to milé a slušné děvčátko, jen se jí nechce mít a smrdí a proto musí být zavřená ve chlévě. Nuže, tak to skončí, všichni umouněnci a smraďoši, milé děti. Ha!

0: Jak čert s člověkem zápasil. Byl jednou člověk chudobný, těžko se živil. Chaloupka za vsí, zedraná byla, vetchá, políčko na stráni jako dlaň. To byl jeho majetek. 5 dětí hladových krků po jídle volalo a žena utrápená neměla z čeho vařit. Často měli stravu takovou, tvrdého chleba kousek, v zubech vrzal a vodou zapíjeli. Jednou zase za dlouhý čas, hrstku mouky matka někde dostala za práci, chtěla chléb upéci. Ale nebylo čím v peci zatopit. A tak se tatík sebral, že půjde do lesa nalámat suchých větví. Přijde do lesa, po stromech soušky vyhledává, v tom tu najednou stojí před ním čert. Ten chudobný člověk byl kurážný a nic se čerta nebál. A čert povídá, čemu ty člověče po stromech hledíš? Mladou lipku hledám, černý panáčku, co bych s ní líko sedřel. Upletu pro vás, oko udělám a budu čerty chytat. Líčený pro vás dobrá věc, z takového se nedostanou. Toho se milý čert, hloupý byl dost, ulekl a hned tomu chudákovi povídá, nedělej nám toho, věru by nám zle bylo. Co ti dám, když nás necháš? A člověk mu na to, pytel peněz mi přines. Čert se ztratil, ale za chvíli tu byl s pytlem peněz. Dal ho člověku a pospíchal s radostí do pekla. Tam povídá čertům, bratři milí, vysvobodil já vás od nebezpečenství náramného. Ale když jim všecko vypověděl, jen se mu vysmáli. Jaký jsi hlupák, pytel peněz darmo dá. Teď půjdeš k tomu člověku, o peníze budete zápasit. Čert dal se na zemi. Člověka chudobného vyhledal a hned, že těch peněz bylo mnoho, aby spolu zápasili, kdo vyhraje, budou peníze jeho. Člověk liška počitá, hned byl svolný a povídá k čertovi. Mám já dědouška, starouška, už je mu 99. Když toho přemůžeš, platí, jako bys mne přemohl. A vedl čerta do lesa, mezi skály, kde měl medvěd brloch. Tož tam leží dědoušek, vidíš-li ho? Čert z kuráží šel k medvědovi, vzbudil ho a povídá. Pojď, staroušku, budem zápasit. Ale medvěd hned tlapami čerta přitáhl, k sobě přitisknul, až kosti praštěly. Měl čert co dělat, aby se mu vydral a horem pádem rovnou do pekla. Nic s tím člověkem mít nechci. Dědouška má starouška 99. A ten má síly hrůzu, co teprve vnuk. Ale čerti nedali jinak, než že musí ještě na zemi s člověkem se měřit. A tak šel čert ke člověku a že se budou předbíhat. Který je rychlejší, toho budou peníze. Člověk šelma hned byl svolný a povídá, mám já synáčka, drobného chlapečka, ještě mu rok není. Předhoníš-li toho, platí, jako bys mne předhonil. A vedl čerta na kraj lesa ke křoví, kde měl zajíc lože. Tož tam leží synáček, vidíš-li ho? Čert šel vzbudit zajíce, volá: Vstávej, chlapečku, budem se předbíhat. Ale zajíc nečekal, až se čert připraví, vyskočil z palechu a utíká. Čert za ním, stačit mu nemůže. V tom tu rokle, hluboká a srázná, na dně potok tekl. Zajíc skočil, čert za ním. Spadl čert do rokle, o kamení se potloukl, ve vodě se vykoupal. Leze celý zmlácený z potoka, kouká, ale zajíc už do vršku upaluje. A tak čert hned zpátky do pekla a povídá: Nic s tím člověkem mít nechci. Synáčka má, ročního chlapečka drobného, a ten jako vítr běží. Což teprve tatík? Ale že čerti jinak nedali? Ještě potřetí ten hloupý na zem musil s člověkem se měřit, kdo lépe pískat umí. Člověk hned byl svolný. Pískej, povídá čert. Ale člověk jemu: Jen ty začni, jak umíš. Čert pískne ponejprv, listí se stromů sletuje, pískne podruhé silněji, halusky padají, pískne potřetí, větve se lámou. Och, slabě ty pískáš, povídá člověk, až já zapísknu, stromy se budou kácet, ohluchneš. A čert prosil člověka, aby mu zavázal uši. Člověk s radostí šatem uši mu ovázal a také oči. Potom jednu tu větev ulomenou hodně silnou sebral. Písknul a čerta tím dřevem po hlavě uhodil. Vidíš, říkal jsem ti, že budou stromy padat. Písknul podruhé a zas čerta přes hlavu praštil, až se mu v očích zajiskřilo. A tu čert člověka prosil, aby už nepískal. Když ty třikrát, já také třikrát, povídá člověk. Písknul potřetí a vší silou čerta udeřil. Čert chudák honem obvazek strhl, ani se po vyvrácených stromech nedíval, rovnou do pekla. Člověku zůstal pytel.
1: Škubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis: Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje. Škubánku, koukej! Volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina. Nejspíš se zaběh, mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu. No a co? Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a buldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psí dečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila. Připraví se pan Škubánek. Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pac. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji. Pan režisér dával povely. Panáčkovat, zastříhat ušima, zavrtět ocáskem, štěknout. Další, prosím. Škubánek vypadl ven, jak na běžícím páse. Pár dní se nic nedělo a na nějaké filmování už dočista zapomněli. Ale najednou zazvonil zvonek a za dveřmi stála pošťačka s doporučeným dopisem pro pana Škubánka. Káťa nedočkavě roztrhla obálku a přelítla očima řádky. Sláva, zalitě, ty můj malý filmový hrdino! Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlínici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla. To nesmíš, to je dekorace! Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí. Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness, volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul. A jak ji budu zachraňovat, pane režisére? Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici a pak mu to došlo. Ale vy ne, hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick. A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle. Vy jenom přinesete dopis. Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
2: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
3: Nebreč, Káťo, utěšoval jí Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu. To mě nic neudělá.
2: Na místa? Pojedeme!
1: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla Klapkou a ohlásila.
2: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé!
1: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
4: Kamera! Volal režisér.
5: Jede!
1: Hlásil kameraman a začala akce.
4: Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech z volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůřež hnuli oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala:
2: Pomoc! Zachraňte mě!
4: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako uvytržení, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
3: Napřed povinnost, potom zábava,
4: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
3: Paní, přinesl jsem vám psaní,
4: oznámil jasným hláskem.
3: Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha?
4: Škubánek se zarazil.
3: Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis.
4: Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu. Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence.
2: Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Harrick.
4: Škubánek se klidil na druhou stranu. Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny. Napomenul ho pan v montérkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne.
2: Nestvůra Lochnes, záběr 32, po druhé,
4: hlásila Klapka. Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harrick se odvážně vrhal do vln a Lochneska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů Škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Lochnesky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem.
3: Paní, nesu vám psaní.
5: To není pes, to je vůl,
4: hroutil se režisér. Rex Harrick, kterému Škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po Škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harricka v pase. Škubánek, to se ví, nečekal. A že byl maličký, protáhl se nozdrou Lochnesky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kulisák, zatáhl za šňůru, otevřel tlamu Lochnesky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na Škubánka.
5: Taj drlík, kde je?
4: Skřípěl zubama.
5: Rozcupuju ho na fašírku.
4: Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harrick se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od éry němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se, až slzel a volal.
3: Točte, točte, to bude trhák, to bude hit.
4: A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlýnice a tam Škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlýnského kola. Ale Škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, Škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl.
3: Paní, tady vám nesu to psaní!
4: Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala Škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla.
2: Mistře, byl jste úžasný!
4: Producent rychle uzavřel s Káťou jako Škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech psích sucharů i na plenkových kalhotkách. Už se na sebe pomalu nemohl ani podívat. Netrvalo dlouho a popularita se jim oběma začala zajídat. Škubánek denně dostával desítky dopisů a Káťa na ně na všechny musela odpovídat. Na každém rohu chtěl někdo fotku s autogramem nebo aspoň vlastnoruční otisk tlapky. Došlo to tak daleko, že když šli na procházku, oblíkala Káťa Škubánkovi kombinézu od hlavy k patě, aby ho každý hned nepoznal a dokonce mu nasazovala na čumák černé brýle.
3: Být hvězdou, to je pěkná dřina. Jeden se nemůže v klidu ani vyvenčit,
4: mručel Škubánek pod fousky.
2: To víš,
4: povzdychla Káťa odevzdaně.
2: Všechno má svůj rub a líc i

Král měl tři syny. Zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se sojčím pérem, snad bych zapomněl a snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoly mu nevadily, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluň. Bulbagr speciál se propadl, Siloslav doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, býmolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole, a přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně.
A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem chlazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil, stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček, je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku, já nevím přesně, a vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, no tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo.
A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk! To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl. A pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi. Jak vypadá svět? Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce,

ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou Honzíku, Ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ejchuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.

Honzík pouští draka. Odpoledne poslala babička Honzíka mezi děti. Bylo jich na návsi několik. Větší chlapec Viktor, menší pihovatý kluk Ferda a jedno nevelké děvčátko. Říkali mu Tereska. Znáš mě? Zeptal se Ferda Honzíka. V naší ulici je kluků, odpověděl bez rozmyšlení Honzík. Zdeněk, Franta a Filipek. A jeden je ještě menší než já, ale nevím, jak se jmenuje. Asi Slávek, řekla vítězně Tereska. Jmenuje se Slávek. Je to Slávek, vykřikl Honzík. Máme pruty a chodíme přes park. A draka taky pouštíte? Zeptal se Viktor. Měl draka doma a rád ho pouštěl. Viktor si už taky zkoušel vyřezat z kůry loďku a o prázdninách se pustil i do letadla. Loďka jezdila na vodě moc pěkně, ale letadlo letat nechtělo. Viktor si umínil, že je bude stavět znova. Ne, draka ne, odpověděl Honzík. Mrzelo ho, že draka doma nepouští. Kam by drak letěl? V městě není ani nebe, řekl pohrdlivě pihovatý kluk Ferda. Jsou tam jen domy a nebe ne. Honzík rychle přemýšlel, jestli je v jejich ulici nebe, ale nemohl si vzpomenout. Na pihovatého kluka se tedy aspoň zamračil. Nebe je všude, řekla určitě Tereska. Víď, přikývil Honzík. Zdálo se mu, že Tereska všechno ví. Měla droboučký obličej a veliké modré oči. Svítily na Honzíka jako dvě hvězdy. Já přinesu draka, rozhodl se Viktor. Budeme ho pouštět. Přines ho, půjdeme na pole za ves, radovali se děti. Nejvíc se těšil Honzík. Vždyť on ještě draka nikdy nepouštěl. Na obrázku ho už viděl, ale v ruce ho nikdy nedržel. Viktor draka opravdu přinesl. Byl z papíru a měl oči, nos i ústa. Díval se jako živý. Byl dokonce větší než Honzík. Viktor si ho nesl na pole sám. Ferdovi dal do ruky klubko provázku a Honzík nesl papírový ocas. Šel o

0: opatrně a dával pozor, jako by ocas byl ze skla a mohl se každou chvíli rozbít. Tereska cupala za nimi. Nechtěla vidět draků v obličej. Zdálo se jí, že drakovi oči se na ně stále dívají. Děti šly kolem mlátičky. Lidé tam skládali z vozů ovesné snopy a dávali je do stroje. Mlátička hučela a Honzík viděl, jak z jejího červeného krku leze sláma. Už tam stál velký stoch. Vpředu u pytlů pracovali dva muži. Volali něco na děti, ale Honzík jim nerozuměl. Musel dávat pozor na dračí ocas, aby se mu nic nestalo. Na druhém konci pole nadhodil Viktor draka do vzduchu a běžel proti větru. Drak se zakýval a prudce vzlétl. Viktor rychle odmotával provázek a drak stoupal stále výš. Vidíte, jak se směje? Vykřikl vzrušeně Honzík. Nesměje se, odporoval Ferda, vždyť se mračí. Nepovídej, já ho znám, řekla rozhodným hlasem Tereska. Dole se mračí, ale nahoře se směje. Je to přece drak. Tak vidíš, odpověděl Honzík a podíval se vděčně na Teresku. Jak je chytrá. Od mlátičky volali na Viktora. Chtěli, aby přinesl vodu, měli velkou žízeň. Viktor držel v ruce klubko provázku a chvíli se nerozhodně díval na oba chlapce. Kterému z nich má draka svěřit? Nakonec podal klubko Honzíkovi a řekl mu přísně. Dobře, draka, drž. Nedávej klubko z ruky. Ano, odpověděl pevně Honzík a ruce se mu třásly dychtivostí. Už držel klubko a na druhém konci provázku poletoval drak. Vznesl se tak vysoko, že mu ani nos, ani ústa nebylo vidět. Jen pokyvoval hlavou a pustil ocas hned vpravo a hned zase vlevo. Honzík cítil v rukou lehké poškubávání. Bylo to krásné. Honzík by byl pouštěl draka až do večera. Když Viktor odešel, přiblížil se k Honzíkovi pihovatý Ferda a řekl tiše, puč mi toho draka. Ne, aspoň na chvilku, škemral Ferda. Ani na chvilku ne, řekl Honzík. Vzpomněl si, co mu nařídil Viktor. Já ti dám kudličku, sliboval Ferda a vytáhl z kapsy drobný lesklý nožík. Honzík se koutkem očí podíval na nožík. Líbil se mu. Chvilku si myslel, že by bylo dobře, kdyby ten nožík měl. Ale pak si vzpomněl na Viktorův přísný hlas a znovu Ferdu odmítl. Já nesmím. Viktor nevidí až sem, namítl Ferda. Hrozně se mu chtělo držet draka na tom dlouhatánském provázku. Honzík musí poslouchat Viktora a ne tebe, řekla přísným hlasem Tereska. Její malý obličej se na Ferdu zamračil. Ferda se začal zlobit a křičel, jestli mi draka nepůjčíš, tak ti podrazím nohy. Jen to zkus, načepířil se Honzík. Jedním okem se díval na draka a druhým na Ferdu. Dám ti hroudou dozad, křičel Ferda a opravdu ji hledal. Teresce se jeho vyhrožování nelíbilo. Běžela k Honzíkovým zádům a postavila se tam. Rozpřáhla ruce a chystala se Honzíka bránit. Když to Ferda uviděl, uhodil hroudou o zem a vykřikl zlostně, tak si draka nechte. Běžel pak přes pole zpátky do vesnice. Viktor se za chvíli vrátil. Vzal klubko do ruky a zeptal se Honzíka, co drak dělal. Nechtěl ti uletět? Ktepak, odvětil vážně Honzík. Já jsem ho držel a vůbec jsem ho nepustil, viď Teresko. Já jsem na Honzíka koukala, potvrzovala Tereska. Draka měl pořád na konci provázku. Tak dobře, usmál se Viktor. Jenom jestli ho ještě udržíš. Já ho budu držet až do večera, prohlásil Honzík a na tváři mu bylo vidět, jakou má sílu. To je moc dlouho. Drak ani večer nevidí. A co dělá přes noc? Ptala se Tereska. Spí u nás v kůlně, řekl Viktor.
1: Všichni tři ještě dlouhou chvíli pozorovali neklidného draka. Jednou vyletěl výš, pak se zase snesl, někdy zakýval hlavou a potom v povětří úplně stál. Zdálo se, že je spokojen. Ve vzdušných peřinkách se mu asi lípilo.
2: Jak rákosníček zařídil, aby nepřišla doba ledová.
3: Už je léto, horké léto, léto, tak jak má být.
2: Notoval si jednou ráno rákosníček a bylo mu dobře jako málo kdy. Jenomže nadarmo se neříká, nechval dne před večerem. Najednou to od severní hráze dýchlo takovou zimou, že se skřítek celý rozklepal.
3: Co se to děje?
2: Drkotal zuby.
3: Že by snad ledový muži Pankrác, Servác a Bonifác si spletli datum.
2: Pak se ale ukázalo, že ti tři zmrzlíci v tom byli nevinně, ale mohl za to někdo úplně jiný. Mrazivého povětří nad Brčálníkem stále přibývalo a v rybníku se začaly dít věci. Sumci obrostly vousky jinovatkou, žabám naskočila husí kůže a kaprovi visely ze šupin rampouchy.
3: Mně snad někdo předělal rybníček na ledničku,
2: zlobil se rákosníček.
3: Tak to tedy ne. Ne. Uprostřed léta mě tady nikdo mrazit nebude. Na tohle se tam dole tedy osobně podívám.
2: Jen co se pod vodou rozkoukal, hned se staral, co se to vlastně děje. Pojednou ho ale přepadla taková zima, že se skoro nemohl ani hnout.
3: Je zle,
2: bědoval skřítek.
3: Tuhnu a úplně ztrácím svou příslovečnou rychlost. Ovšem jenom chvilku strpení i hned to všechno budu řešit.
4: Já tě velice lituji,
2: povídá kapr Matěj a setřásl ze sebe pár rampouchů.
4: Za to všechno může ta protivná zima, co sem leze tamhle tou puklou hrází.
2: Z temné rozsedliny opravdu vytékala tak ledová voda, až kolem všechno namrzlo.
3: No jo, vidím.
2: Mávl rukou rákosníček.
3: Na severu mají zkrátka v těch mrazivých bludných proudech zase zmatek a já, abych to za ně dával do pořádku.
2: Pak se podrbal za uchem a pokračoval.
3: Je to ale trochu z ruky a cesta nebude snadná.
4: Tak já tě tam dovezl,
2: nabízel se kapr.
3: No, děkuji za ochotu, Matěj,
2: obrátil se k němu skřítek.
3: Já vím, že jsi dobrák, ale tohle bych chtělo spíše něco jako ledoborec. Zkrátka někoho s pořádným krunýřem.
2: Potom se zhluboka nadýchl a začal volat do všech stran.
3: Vavřinče! Raku, Vavřinče, slyšíš? Vylez ven, pojedeme spolu na severní pol.
5: Na pol, říkáš, a na severní,
2: divil se Vavřinec, jen co se vyškrábal spod kamene.
5: No, když na pol, tak na pol. Ale co tam vlastně budeme dělat?
3: Dáme jim trochu do pořádku ten jejich nepořádek,
2: prohlásil furiansky rákosníček a vylezl rakovi na záda.
3: Nuže, neváhej, dej tam rychlost a vpřed.
5: No jo, přikývl Vavřinec, když vpřed, tak tedy vpřed.
2: A než jim kapr Matěj stačil mávnout ploutví, zmizeli v tmavé rozsedlině. Jeli chvíli sem, chvíli tam, ale čím dál byli od brčálníka, tím studenější byla voda. Začala dokonce houstnout na sněhovou kaši, ale najednou se před nimi bíle rozsvítilo a všude kolem byly ledové vlny a před nimi seděl vousatý mrož a nevrle se na ně díval.
3: Jo, už je to tak,
2: povzdechl si Rákosníček.
3: Jsme v polárních krajích a jestli se nepletu, tak tenhle ploutvonožec může za to, že máme uprostřed léta z rybníku málem kluziště.
2: A byla to pravda, protože mrož měl tady u severního pólu na starosti polární hospodářství. Jenom na něm záleželo, kam pustí arktickou zimu, kam pošle mrazivé větry a kudy potečou ledové proudy. Byl už ale hodně starý a tak není divu, že každou chvíli něco popletl. Teď se však zle mračil.
6: Co tady chceš ty, trpajzlíku?
2: Povídal a zapráskal vousy tak silně, že praskly hned čtyři rampouchy najednou.
3: Já tady prosím chci,
2: odpověděl úctivě Rákosníček,
3: aby u nás na Třeboňsku bylo v létě léto a ne zima.
6: Co to pleteš ty, pidižvíku?
2: Obořil se na něj mrož.
3: Já prostě nepletu nic, to pletete spíš vy. Asi jste nám omylem pustil do rybníka polární ledovou vodu a nám by z toho v jižních Čechách by pomrzly okurky.
6: To je mi fuk, mrzoutil se mrož. Já se zeleninou neživím.
3: No jo, jenomže takhle bych měl v rybníčku z kapra mražené filé.
2: Nedal se odbít Rákosníček.
6: Rybí kuchyni mám náhodou rád, prohlásil mrož. A proto rozšířím své panství až k vám. Takže teď udělám dobu ledovou a všechno nechám zmrznout.
2: Máchl ploutví a hned to dýchlo silným mrazem, zvedly se sněhové závěje a všechno kolem začalo obrůstat ledem. Rak Vavřinec se začal klepat možná víc strachem než zimou, ale Rákosníček se zčista jasna rozesmál.
6: Co se směješ? Nezbláznil ses náhodou?
2: Tetelil se Vavřinec, ale Rákosníček se smál dál, neboť už věděl, že zase slavně zvítězí. Začal mrože popichovat, že dobu ledovou si prý představoval úplně jinak, že takovou zimu, jako je okolo, mívá někdy o Vánocích i v brčálníku a že kdyby ovšem mrzlo tak hodně, aby led vyplnil tady každou skulinu a přikryl každou puklinu, to by pak ovšem byla jiná.
6: Cože? Tohle je ti málo?
2: Dopálil se mrož.
6: Tak to já můžu přidat.
2: Máchl ploutví podruhé a hned bylo všude ledu dvakrát tolik. Jenomže právě tohle si Rákosníček přál. Ledový krunýř totiž začal uzavírat i bránu podzemní chodby, která vedla k jeho rybníku a rak se skřítkem do ní na poslední chvíli pěkně rychle vklouzli. A za nimi se už neprotáhl žádný pramínek studené vody, natož mrazivé fouknutí polární zimy. Když se vrátili do brčálníka, kde bylo zase všechno, jak má v jihočeském rybníku být, povídal Rákosníček rakovi.
3: a je podobě ledové, co? No a kdo to zařídil? No, jen to řekni, kdo?
5: No jo, souhlasil Vavřinec. Kdo pak jiný? Přece Rákosníček.

Kdysi dávno žila dívka jménem Wendy. A ta vyprávěla svým mladším bratříčkům, Johnovi a Michaelovi, příběhy o zemi nezemi. O tom kouzelném světě, kde děti zůstávají navždy dětmi a prožívají dobrodružství s indiány, piráty, vílami a nezapomenutelným chlapcem jménem Peter Pan.

0: Jednoho večera Bernardínka Nana a Wendy uklízeli v dětském pokoji. Zatímco chlapci si hráli na Petra Pana a jeho úhlavního nepřítele, kapitána Hooka, jak spolu bojují na palubě pirátské lodi. Později ten večer Wendy vyprávěla chlapcům další příběh o Petru Panovi a jeho mnohých dobrodružstvích. A pak šli všichni spát do svých postýlek v dětském pokoji. Tu se náhle okno dětského pokoje rozlétlo a dovnitř vletěl Petr Pan a maličká víla jménem Zvonilka, za kterou vířily jiskřičky kouzelného prachu. Ty přišli hledat stín Petra Pana, který tu při poslední návštěvě dětského pokoje zapomněl. Petr začal hrát na foukací harmoniku a tím probudil Wendy.
1: Ahoj Petře,
0: řekla Wendy, když jej uviděla.
1: Mám tvůj stín. Posaď se na chvíli a já ti ho zase připevním. Jsem tak ráda, že jsi dnes přišel. Máma říkala, že už jsem veliká a od zítřka musím spát ve svém vlastním pokoji.
0: Hudba probudila i Johna a Michaela a ti o ně měli úžasem, když viděli, jak jejich sestra mluví s Petrem Panem. Všechny vás vezmu do země nezemě. Tam nikdy nevyrosteš a můžeš mým ztraceným chlapcům vyprávět každý večer příběhy, řekl Petr Wendy. Pak Petr posypal své tři nové přátele kouzelným vílým práškem a o chvilku později už se šťastné děti vznášely spolu s Petrem Panem nad okny londýnských domů. Petr a jeho přátelé letěli rychle jako vítr a brzy se přiblížili k tropickému ostrovu, který se jmenoval Země nezemě.

Podívej, Petře, zvolala Wendy. Je zrovna takový, jak jsem si jej představovala. Tady je laguna morských panen a tady je pirátská loď. V tu chvíli kolem nich prosvištěla veliká dělová koule. Nebojte se, kamarádi. To je jen můj starý nepřítel, kapitán Hook, a snaží se mě sestřelit, pověděl jim Petr. Zvonilko, doveď Wendy a chlapce na ostrov. Zůstanu tady a trochu si s Hookem pohraju. Jenže Zvonilka žárlila. A tak se namísto toho snesla dolů mezi stromy k dutému pařezu, ve kterém byl vchod do jeskyně, co v ní žili ztracení chlapci, a pověděla jim, že Petr chce, aby na Wendy a její bratry zaútočili hned, jakmile je uvidí. Naštěstí se Petr vrátil právě včas, aby Wendy a její bratry zachránil před jistým zraněním. Byl velice rozlobený. Přivedl jsem vám hodnou sestřičku, která vám bude vyprávět pohádky na dobrou noc, a vy ji takto uvítáte, huboval jim. Když uslyšel, že za všechno může Zvonilka, poslal ji za trest na týden pryč.

John a Michael byli zvědaví a chtěli vidět zemi nezemi. A tak jim noví přátelé nabídli, že je provedou po ostrově. A jak tak kluci pochodovali lesem, cítili se Michael i John naprosto v bezpečí. Vůbec si nevšimli, že některé stromy jakoby je pronásledovaly. Tu náhle vyskočila spoza stromů banda indiánů a chlapce popadla. Pak je svázala a odvedla do své vesnice. Náčelník indiánů na ně čekal ve vesnici. Velice se zlobil. Kde je moje dcera, tygřice Lily? Ptal se přísně chlapců. Co jste s ní udělali? Nic jsme jí neudělali, odpověděli popravdě chlapci. Ale indiánský náčelník chlapcům nevěřil a odmítl je pustit na svobodu.

0: Mezitím se byli Petr a Wendy spolu proletět. Petr sám provázel Wendy po ostrově. Tu si však oba všimli tygřice Lily. Zlý kapitán Hook ji držel v zajetí a jeho pomocník Smee je odvážel na člunu do mořské sluje. Kapitán Hook přivázal dceru indiánského náčelníka ke kameni ve vodě.
1: Když mi neřekneš, kde žije Petr Pan, nechám tě tu a při přílivu se utopíš, vyhrožoval.
0: Ale tygřice Lily statečně odmítla cokoliv říct. Netušila, že Petr s Wendy všechno viděli z vysokého útesu nad ní. Petr Pan zakřičel. Nemusíš vědět, kde žiju, když se chceš být, Hooku. Jsem tady a jdu si to s tebou vyřídit, ty lumpe. Hook na neštěstí ztratil rovnováhu a spadl rovnou do vody. K radosti krokodýla, který jej stále sledoval a doufal, že si z něj udělá chutný pirátský steak.
2: Vydržte, už jdu, už jsem tam,
0: volal Smee a co nejrychleji vesloval ke svému nešťastnému kapitánovi. Petr rychle rozvázal tygřici Lily a společně s Wendy odnesli statečné indiánské děvče zpět do její vesnice.

0: Indiánský náčelník měl takovou radost, že je jeho dcera zpět a v bezpečí, že okamžitě propustil všechny hochy a vydal příkazy k uspořádání velké oslavy. Všichni se skvěle bavili a zpívali a tančili za zvuku velkých bubnů. Smee a kapitán Hook si byli jistí, že pokud na to půjdou od lesa, zvonilka jim nakonec poví, kde je Petrův tajný úkryt. Proto se Smee vydal za zvonilkou, chytil ji do své čepice a přinesl ke kapitánovi Hookovi. Když byli na pirátské lodi, kapitán Hook ji postavil na mapu ostrova a úskočně ji začal vyprávět, jak si všiml, že se mezi ní a Petra Pana vloudila Wendy. A tak kdyby mu pověděla, kde najde Petrovu tajnou skrýš, kde žije i Wendy, odvedl by ji spolu se svými piráty pryč. Zvonilka netoužila po ničem jiném, než se zbavit Wendy. A tak skočila do nádoby s inkoustem a procházela se po mapě tak dlouho, dokud její drobné nožky nedošly na místo v lese, kde byla Petrova skrýš. Mockrát ti děkuji, řekl Hook. Teď konečně dostanu Petra Pana tam, kam chci. A pak Hook zavřel nešťastnou zvonilku do malé lucerny. Potom šel jeden pirát na břeh a čekal před Petrovým úkrytem. Našel tam však jen chlapce a Wendy. Petr Pan tam vůbec nebyl. A tak pirát svázal děti a odvedl je na loď. Kapitán Hook nařídil, aby Wendy a chlapce přivázali k lodnímu stěžni. Pak jim řekl, že se musí přidat k pirátům. Pokud se nepřidáte, vyhrožoval Hook, postavíme vás na prkno a necháme spadnout přes palubu. A Petr Pan vás nezachrání. Nechali jsme mu totiž v úkrytu malý balíček s překvapením. Když ho otevře, vybuchne! Zděšená zvonilka si uvědomila, co způsobila a jaký Hook oklamal. Celou svou silou převrhla skleněnou lucernu a rozbila ji. Pak co nejrychleji letěla za Petrem, aby jej varovala a pověděla mu vše, co se stalo. Kapitán Hook donutil Wendy, aby se na prkno nad vodou postavila jako první.
1: Dámy mají přednost, zavrčel.
0: Všichni se zaposlouchali, až uslyší, jak Wendy dopadne na hladinu. Žádný zvuk se ale neozval. Díky zvonilce totiž přiletěl dolů k lodi Petr právě včas, aby zachytil Wendy do náručí a zachránil ji. Petr rychle vynesl Wendy zpět na palubu. Pak vyzval Hooka k poslednímu souboji. Tentokrát si zašel příliš daleko, zakřičel Petr, když pronásledoval kapitána nahoru lanovým lodi. Rozlobený kapitán to s mečem uměl velmi dobře. Ale Petr byl rychlejší a Hook v lanový uklouzl a spadl. Napadajícího kapitána čekal dole hladový krokodýl. Kapitán dorazil právě včas na večeři.
1: Pomoc! Zachraňte mě!
0: Křičel Hook a vší rychlostí plaval ke vzdálenému břehu. Smee musel hodně zabrat, aby vesloval ve stejném tempu jako jeho kapitán.

Novým kapitánem lodi se stal Petr Pan. Zvonilka, která byla štěstím bez sebe, že zachránila Petra, už zase byla jeho kamarádkou a poprášila loď vílým práškem. Chlapci, kterým se tak stýskalo po domově, zvedli kotvu a roztáhli plachty. Kam plujeme, kapitáne Pane? Ptala se Wendy. Do Londýna, madam, dostalo se jí odpovědi. A chvíli na to zhlíželi Wendy i její dva bratři na světla Londýna. Když se Wendy, John a Michael vrátili do bezpečí svého dětského pokoje, postavili se k oknu a mávali na rozloučenou kouzelné lodi s Petrem Panem a Zvonilkou, která odplouvala vzhůru k hvězdné obloze. Připadalo jim, jako by byli pryč celé dny. Ale díky kouzelnému prášku se vzdálili jen na malý okamžik. To máme ale štěstí, že je Petr Pan náš kamarád, řekla Wendy.

šíleně smutná princezna. V jednom království žil princ a protože to bylo takové venkovské království, žil docela tak, jako obyčejní venkovští kluci. Vesele. Taky se s nimi kamarádil a pral a vůbec nemyslel na to, že jednou bude králem. Královský zámek byl spíše zámeček. Za to stál uprostřed veliké zahrady. A ta, pane, byla. Kluci v ní vedli klukovské války, po stromech šplhali jako veverky a všude měli své schovávačky. Dětství uběhlo princi v samých hrách a než se nadál, zaťukala mu na dveře dospělost. A dospělost, jak víme, sebou přináší povinnosti a svízele. Těm se neměl vyhnout ani náš princ. Ostatně jeho tatínek, starý král, mu to často říkával. Spíš než vychovatel byl však válečník. Alespoň se sám za něj pokládal. Bitvy, o nichž rád vyprávěl, byly ovšem popravdě řečeno tak trochu k smíchu. Vojsko sestávalo z hrstky šedivých zbrojnošů a narychlo sehnaných sedláků s jejich čeledí. Když bylo málo koní, klusala jízda na kravách. A zbraně? Darmo mluvit. Místo palašů měla vidle. Ty slavné bitvy sváděl král s vladařem ze sousedství. Byly vlastně jen tři. Dvě z nich prý vyhrál, ta třetí skončila nerozhodně. Na obou stranách bylo stejně boulí a šrámů a stejně splašených koní a krav. Ta bitva byla zatím poslední a poslední měla také zůstat. Soupeři se totiž dohodli, že toho válčení už bylo dost. Když ani jeden z nich nemůže druhého porazit na hlavu, tak jsou ty bitvy k ničemu. Byla to vlastně mírová smlouva. A jako taková měla být stvrzena sňatkem. První král měl, jak víme, syna a druhý měl dceru. Když dají děti dohromady, vznikne větší a mocnější říše. Ta pak vyhlásí válku třetímu království, na které si dosud netroufali. Tak nějak oba králové přemýšleli. Naštěstí ne jejich děti.

Nadešel den, kdy se král se synem vydali na námluvy. Princ svou nevěstu neznal a nikdy ji neviděl. A pak se divte, že se ke sňatku neměl. Ani princezny nemusejí být vždy zrovna krásné. A z pohádek je znám nejeden případ, že jsou i protivné, rozmazlené a pyšné, ba dokonce hloupé. A toho se právě princ bál. Snažil se přemluvit krále, aby se raději vrátili, a on vše ještě zvážil. Ale královské slovo je královské slovo. Je třeba mu dostát za každou cenu. Princ tedy zvolil lest. Otče, řekl králi, potřebuji si na chvilku odskočit. Král souhlasil, protože takovou žádost je nutno brát vážně. Syn pak vyskočil z kočáru a zmizel v blízkém křoví. Ne však, aby se vrátil. Rozběhl se opačným směrem a vida štěstí mu přálo. Blízko se pásla kráva. Princ na ni vyskočil a kopl ji oběma nohama do slabin. Ubohý skot vyrazil rychlostí střely. Ještě že měl rohy a bylo se čeho držet. Jak dlouho trval ten cval, princ neumí odhadnout dodnes. Tu najednou byla před nimi vysoká zeď a za ní zámecká věž. Kráva se vzepjala, princ letěl vzhůru a pak žuchl na zem jako pytel. Na zdi někdo vyprskl smíchy. Seděla tam pohledná dívka a smála se, až se zajíkala. Asi zámecká děvečka, napadlo našeho prince. Ta bude něco vědět o princezně. Byl totiž, jak asi tušíte, u cíle své námluvní cesty. S tou dívkou si docela rozuměl, vlastně víc, než byl ochoten přiznat. Když se ale ptal na princeznu, tak se zase jen smála. Vy jistě tušíte proč. Jenže princ byl slepý a hluchý. Než přelezl zámeckou zeď, zmizela princezna, protože to byla ona, v královském zámku. Pak věci dostali spát. Objevila se stráž a než se princ nadál, byl v hladomorně, že prý je nepřátelský zvěd. Marně prosila princezna tatínka krále, aby dal vězni svobodu. Marně si hrála na smutnou, ba šíleně smutnou princeznu. Král trval na svém a nepovolil. Nepovolila ani vězeňská mříž, ať to princ zkoušel, jak chtěl. K útěku měl dobrý důvod. Zachránit si totiž krk, a to pro tu dívku ze zámecké zdi, která mu popletla hlavu. Jen tu chce a žádnou princeznu. Když ta, na niž myslel, přišla potěšit vězně s korunkou a v blízkavých šatech, měl ve všem konečně jasno. Moc z toho ale povědět nemohl. Čekal na něj už kat. Kdo ví, jak by vše dopadlo, nebýt příjezdu starého krále. Nezdárný syn byl zbaven okovů a princezně bylo poručeno vzít si ho za manžela. A co byste řekli? Ani se příliš nebránila a také už nebyla smutná, ale pořád se jako dřív smála. Dál bylo všechno, jak má v každé pořádné pohádce být.
králové odešli do důchodu a mladí se ujali vlády. Ano, nejdřív však byla svatba. Panovali moudře a spravedlivě, prý žili v míru a měli se rádi.

0: Buďte šťastní, moje děti milé. Co víc si člověk může v světě přát? Smím si vzít kousek šunky? Mám jí strašně rád.
1: Jen si vemte. Teď, když máme klid, můžete si to dovolit.
0: Já tam. To je šunka. Jemně uzená. Kdo pak ji udělal?
2: Prosím, králi, já.
0: Kuchaři, víš co? Já ti tentokrát udělím řád šunky zlaté.

0: A teď všichni čelem. Set.
1: Pohádky je konec.

0: To, co se stalo, bylo tak strašné, že tomu žáci Kopyto a Mňouk zprvu nemohli ani uvěřit. Stalo se to takhle.
1: Jednoho odpoledne přišel domů pan Kopyto a pravil.
2: Co bys tomu, maminko, říkala, kdybychom se přestěhovali do Pardubic?
1: Což o to, Pardubice jsou hezké město, je tam přece jenom víc možností než u nás, ale jak to vlastně s tím stěhováním myslíš?
2: Je to velmi jednoduché, maminko. Z Pardubic se má přijít nějaký inženýr, který si tu našel místo. Dojíždět takovou dálku nebude, to dá rozum. A protože má v Pardubicích domek, vyměnil by ho s někým, kdo má domek v městečku. No tak jsem si myslel...
1: To je výborný nápad, tatínku, ale bylo by potřeba se na ten jeho domek podívat, aby to pak nebyla nějaká barabizna na spadnutí. Náš domek je pěkně udržovaný. A když vyměnit, tak jedině pěkný za pěkný.
2: No to dá rozum, maminko. Chtěl jsem jenom vědět, co tomu řekneš. Víš, že nerad něco sjednávám za tvými zády. V neděli pojedeme do Pardubic a příští neděli by inženýrovi přijeli k nám. Ani oni nechtějí kupovat zajíce v pytli.
1: O náš domek starosti nemám. Ten by mohl stát i v Praze na Ořechovce a ostudu by nedělal. A jaký je zvenčí, takový je i zevnitř. Čistý jako klícka.
2: Doufejme, že i ten jejich bude stát za to. A provedeme výměnu k oboustranné spokojenosti. Co mě se týká, docela se těším. V tomhle zapadlém hnízdě jsme byli dost dlouho, co, mámo?
1: Taky si myslím. V Pardubicích bude úplně jiný život. 3-4 biografy, divadlo, velké obchody, výtečné spojení s Prahou. Ani nevíš, tatínku, jak už se těším.
0: O to, zdali se také těší žák Kopyto, se rodiče nezajímali. Když začal nesměle protestovat, pravila paní Kopytová.
1: Ty mlč, protože tobě ta změna prospěje nejvíc. Tady v těch lesích si natolik zdivočel a zvlčil, že nad tebou ustavičně visí polepšovna. V městě budeš mít jiné zájmy a ušlechtilejší zábavy. No a potom přestaneš kamarádit s tím chlapcem Mňoukových, od kterého nic kloudného nepochytíš. Najdeš si kamaráda, který už má nějaký životní cíl a nemyslí pouze na skopičiny.
0: Rodiče byli zkrátka rozhodnuti a v neděli vyrazili do Pardubic.
1: Žák Kopyto se modlil, aby inženýr bydlel v nějaké chajdě na spadnutí nebo třeba v kozím chlívku, ale jeho modlitby nebyly vyslyšeny.
0: Rodiče se vrátili v růžové náladě a nad inženýrovou vilkou se doslova rozplývali.
2: Tak tomu říkám domek. Moderně řešený, vzhledný a udržovaný.
1: A je tam i ústřední topení.
2: Co pak topení, maminko? Ale všimla si z té zahrady. 39 ovocných stromů.
1: A jak je uvnitř čistěnko? Ta paní inženýrová se dovede v domácnosti točit, jen co je pravda.
2: No já si myslím, že u nás v neděli taky nebudou zklamáni. Jsem přesvědčen, že výměna proběhne hladce a nenajde se nic, co by mohlo být na překážku.
1: No doufejme, tatínku. A kdy myslíš, že bychom se mohli stěhovat?
2: Co nejdřív. Jestli to vyjde, tak za 3 neděle, nejdéle za měsíc.
0: V žáku Kopytovi, který tyhle zvěsti poslouchal, hrklo jako ve starých hodinách. Byl však natolik vyspělý v taktice, aby nedal nic najevo. Předstíral, že ho stěhování příliš nezajímá, ale v duchu se rozhodl, že této zvůli musí stůj co stůj učinit přítrž.
1: Za tímto účelem se také už časně odpoledne sešel s Mňoukem, který byl ovšem průběžně informován.
0: To ti řeknu, Kopyto, to je tedy situace. Už jsme spolu prožili ledaco, ale tomu neříkám katastrofa.
2: Co budeme dělat, kdyby ses alespoň taky odstěhoval do Pardubic?
0: To nepřichází v úvahu. Já jsem na kopce a lesy.
2: Já snad ne.
0: A potom, co pak si myslíš, že bych mohl být bez Sázavy?
2: A já snad ano. Pamatuj si, to stěhování bude poslední den v mém životě.
0: Nesmysl, k tomu stěhování nesmí vůbec dojít.
1: Kopyto zalapal po vzduchu. Ale jak mu zabráníme? Už 3 noci nespím a nemyslím na nic jiného a ještě mě nic kloudného nenapadlo.
0: Protože se nad tím moc rozčiluješ. K takovému ožahavému případu je třeba přistupovat s chladnou hlavou. Jako by se tě to vůbec netýkalo.
2: To se lehko řekne. Kdyby ses měl stěhovat ty...
0: Teď to nebudeme rozebírat. Vymyslíme něco, jak zapůsobit na toho inženýra, aby váš domek nechtěl.
1: To je nápad. Mohl bych například v neděli nenápadně zapálit kolnu, vyvrátit plot, schodit komín a povyrážet všechna okna. A ty